hospodárností hry. A co si musí dělat, aby klobouk spadl? Zeptal se. Domýšlivec ho však neslyšel. Domýšlivci slyší pouze chválu. Skutečně mě hodně obdivuješ? Zeptal se malého prince. Co to znamená obdivovat se? Obdivovat se znamená uznat, že jsem člověkem nejkrásnějším, nejlépe oblečeným, nejbohatším a nejinteligentnějším na planetě. Ale vždyť jsi na té planetě sám? Udělej mi tu radost a přesto mě obdivuj. Obdivuj tě, řekl malý princ a pokrčil trochu rameny. Ale jak tě to může zajímat? A malý princ zmizel. Dospělí jsou rozhodně strašně zvláštní, řekl si jen v duchu cestou.

Na další planetě byl Pian. I když návštěva u něj byla velice krátká, malého prince hodně rozesmutnila. Co tady děláš? Řekl Pianovi, který seděl mlčky před řadou prázdných lahví a řadou plných lahví. Piju, odpověděl pochmurně Pian. A proč piješ? Zeptal se malý princ. Abych zapomněl, řekl Pian. Nač abys zapomněl? Vyzvídal malý princ a už ho začínal litovat. Abych zapomněl, že se stydím, přiznal Pian a sklonil hlavu. A zač se stydíš? Vyptával se dále malý princ, protože by mu rád pomohl. Stydím se, že piju. Dodal Pian a na dobro se odmlčel. A malý princ zmaten odešel. Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.

Na čtvrté planetě bydlel biznismen. Byl to člověk tak zaměstnaný, že při příchodu malého prince nezvedl ani hlavu. Dobrý den, pozdravil ho malý princ. Vyhasla vám cigareta. 3 a 2 je 5. 5 a 7 12. 12 a 3 15. Dobrý den. 15 a 7 22. 22 a 26 8. Nemám čas ji znovu zapálit. 26 a 5 31. Uf, dělá to tedy 501 622 731. 500 milionů čeho? Cože? Ty jsi tu ještě? 500 milionů už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi. 2 a 5 je 7. Čeho 500 milionů? Opakoval malý princ, protože se nikdy v životě nevzdal otázky, kterou jednou dal. Biznismen zvedl hlavu. Za celých 53 let, co bydlí na této planetě, jsem byl vyrušen jen 3krát. Poprvé před 20 lety chroustem, který spadl bůh ví odkud. Hrozně hučel a já jsem se 4krát spletl s čítání. Podruhé to bylo před 11 lety. Měl jsem tehdy revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí, zrovna teď. Říkal jsem tedy 500 milionů. Milionů čeho? Biznismen pochopil, že nemá žádnou naději na klid. Milionů věciček, které vidíme někdy na obloze. Much? Ale ne. Věciček, které se třpití. Včel? Ale ne. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění. Ach tak. Hvězd? Ano, ano, hvězd. A co děláš s 5 miliony hvězd? 501 622 731. Já jsem vážný člověk, já jsem přesný. A co s těmi hvězdami děláš? Co s nimi dělám? Ano. Nic, patří mi. Tobě patří hvězdy? Ano. Ale viděl jsem už krále, který... Králové nejsou majiteli. Králové vládnou. A v tom je velký rozdíl. A co ti to pomůže, že máš hvězdy? Jsem bohatý. A co ti to pomůže, že jsi bohatý? Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud někdo nějaké objeví. Tenhle člověk rozumuje trochu jako ten můj opilec. Řekl si v duchu malý princ. Přesto se ptal dál. Jak nám mohou patřit hvězdy? A komu patří? Odsekl mrzutě biznismen. To nevím, nikomu. Tak tedy patří mně, neboť já jsem na ně myslel první. A to stačí? Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohly patřit. To je pravda, řekl malý princ. A co s nimi děláš? Spravuji je, počítám a přepočítávám je, vysvětloval biznismen. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk. Malému princi
To ještě nestačilo. Patří-li mi hedvábný šátek, mohu si ho dát na krk a odnést si ho. Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy. Ne. Ovšem mohu je dát do banky. Co to znamená? To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky. A nic víc? To stačí! To je zábavné, pomyslel si malý princ. Je to dost poetické, ale nemoc seriózní. Malý princ měl o vážných věcech představy hodně odlišné od představ, jaké mají dospělí. Já mám květinu, řekl ještě, a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Člověk nikdy neví. Pro mé sopky i pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný. Biznismen otevřel ústa překvapením, nevěděl však, co odpovědět. A malý princ zmizel. Dospělí jsou rozhodně podivní, řekl si jen v duchu cestou.

Pátá planeta byla velmi zvláštní a ze všech nejmenší. Bylo tu právě tak dost místa, aby se sem vešla pouliční svítilna a lampář. Malý princ si nedovedl vysvětlit, k čemu může být někde na planetě bez domů a bez lidí svítilna a lampář. Přesto si v duchu řekl: možná, že ten člověk je zbytečný. A přece je méně zbytečný než král, než domýšlivec, než biznismen a než pijan. Jeho práce má aspoň smysl. Když rozsvítí svítilnu, jako by se zrodilo o hvězdu nebo o květinu víc. Když zhasne svítilnu, jako by květina nebo hvězda šly spát. Je to moc hezké povolání. A opravdu užitečné, protože je hezké. Když přišel na planetu, pozdravil úctivě lampáře. Dobrý den. Proč si právě zasl svítilnu? To je příkaz, odpověděl lampář. Dobrý den. Co znamená příkaz? No, to znamená, že musím zasnout svítilnu. Dobrý večer. A zase ji rozsvítil. A proč si ji právě rozžal? To je příkaz, odpověděl lampář. Nerozumím, odvětil malý princ. Není čemu rozumět, řekl lampář. Příkaz je příkaz. Dobrý den. A zasl svítilnu. Potom si otřel čelo červeně kostkovaným kapesníkem. Je to hrozné zaměstnání. Kdy si to vyhovovalo? Zášel jsem ráno a rozžíhal večer. Zbývající část dne jsem se mohl odpočinout a zbytek noci spát. A od té doby se příkaz změnil? Příkaz se nezměnil, řekl lampář. To je právě to strašné. Planeta se rok od roku točila rychleji a příkaz se nezměnil. No a? Divil se malý princ. No a teď se otočí jednou za minutu a já nemám ani vteřinku klidu. Rozsvěcuji a záším jednou za minutu. To je divné. Dny u tebe trvají minutu. To není vůbec divné, řekl lampář. Už je tomu měsíc, co spolu hovoříme. Měsíc? Ano, 30 minut, 30 dní. Dobrý večer. A zase rozsvítil svou svítilnu. Malý princ ho pozoroval a zamiloval si toho lampáře, který byl tak věrný příkazu. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že posunoval židli. Chtěl svému příteli pomoci. Víš, já znám prostředek, jak si můžeš odpočinout, když budeš chtít. Samozřejmě, že chci, řekl lampář. Vždyť člověk může být současně věrný příkazu a přitom trošku pohodlný. Malý princ pokračoval. Tvá planeta je tak malá, že ji obejdeš třemi kroky. Stačí, když půjdeš dost pomalu, aby se zůstával stále na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít. To mi moc nepomůže, řekl lampář. Já rád spím. To je smůla, zvolal malý princ. Je to smůla, řekl lampář. Dobrý den. A zasl svítilnu. Tímto člověkem by všichni pohrdali. Král, domýšlivec, pijan a biznismen. Řekl se malý princ a šel dál svou cestou.
a přece on jediný mi nepřipadá směšný. Snad proto, že se zabývá ničím jiným, než sám sebou. Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě. Je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tu místo pro dva. Malý princ se však neodvažoval přiznat si, že litoval této šťastné planety, zvláště pro těch 1440 západů slunce, za 24 hodiny.

Pátá planeta byla velmi zvláštní. A ze všech nejmenší. Bylo tu právě tak dost místa, aby se sem vešla pouliční svítilna a lampář. Malý princ si nedovedl vysvětlit, k čemu může být někde na planetě bez domů a bez lidí svítilna a lampář. Přesto si v duchu řekl. Možná, že ten člověk je zbytečný. A přece je méně zbytečný než král, než domýšlivec, než biznismen a než pijan. Jeho práce má aspoň smysl. Když rozsvítí svítilnu, jako by se zrodilo o hvězdu nebo o květinu víc. Když zhasne svítilnu, jako by květina nebo hvězda šly spát. Je to moc hezké povolání. A opravdu užitečné, protože je hezké. Když přišel na planetu, pozdravil úctivě lampáře. Dobrý den. Proč si právě zasl svítilnu? To je příkaz, odpověděl lampář. Dobrý den. Co znamená příkaz? No, to znamená, že musím zasnout svítilnu. Dobrý večer. A zase ji rozsvítil. A proč si ji právě rozžal? To je příkaz, odpověděl lampář. Nerozumím, odvětil malý princ. Není čemu rozumět, řekl lampář. Příkaz je příkaz. Dobrý den. A zasl svítilnu. Potom si otřel čelo červeně kostkovaným kapesníkem. Je to hrozné zaměstnání. Kdy si to vyhovovalo? Zahášel jsem ráno a rozžíhal večer. Zbývající část dne jsem se mohl odpočinout a zbytek noci spát. A od té doby se příkaz změnil? Příkaz se nezměnil, řekl lampář. To je právě to strašné. Planeta se rok od roku točila rychleji a příkaz se nezměnil. No a? Divil se malý princ. No a teď se otočí jednou za minutu a já nemám ani vteřinku klidu. Rozsvěcuji a zháším jednou za minutu. To je divné. Dny u tebe trvají minutu. To není vůbec divné, řekl lampář. Už je tomu měsíc, co spolu hovoříme. Měsíc? Ano, 30 minut, 30 dní. Dobrý večer. A zase rozsvítil svou svítilnu. Malý princ ho pozoroval a zamiloval si toho lampáře, který byl tak věrný příkazu. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že posunoval židli. Chtěl svému příteli pomoci. Víš, já znám prostředek, jak si můžeš odpočinout, když budeš chtít. Samozřejmě, že chci, řekl lampář. Vždyť člověk může být současně věrný příkazu a přitom trošku pohodlný. Malý princ pokračoval. Tvá planeta je tak malá, že ji obejdeš třemi kroky. Stačí, když půjdeš dost pomalu, aby se zůstával stále na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít. To mi moc nepomůže, řekl lampář. Já rád spím. To je smůla, zvolal malý princ. Je to smůla, řekl lampář. Dobrý den. A zasl svítilnu. Tímto člověkem by všichni pohrdali. Král, domýšlivec, pijan a biznismen. Řekl se malý princ a šel dál svou cestou.
a přece on jediný mi nepřipadá směšný. Snad proto, že se zabývá ničím jiným, než sám sebou. Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě. Je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tu místo pro dva. Malý princ se však neodvažoval přiznat si, že litoval této šťastné planety, zvláště pro těch 1440 západů slunce, za 24 hodiny.

Šestá planeta byla 10x větší. Bydlel na ní starý pán a spisoval obrovské knihy. Ale hleďme, badatel, zvolal, když spatřil malého prince. Malý prince posadil na stůl a byl trochu udýchán. Tolik už se nacestoval. Odkud přicházíš? Zeptal se ho starý pán. Co je to za tlustou knihu? Řekl malý princ. Co tu děláte? Jsem zeměpisec, odpověděl starý pán. Co je to zeměpisec? To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, hory a pouště. Opravdu moc zajímavé, řekl malý princ. Konečně opravdové zaměstnání. A rozhlédl se kolem sebe po zeměpiscově planetě. Ještě nikdy neviděl tak vznešenou planetu. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány? To nemohu vědět, řekl zeměpisec. A hory? To nemohu vědět, odpověděl zeměpisec. A města, a řeky, a pouště? To také nemohu vědět, řekl zeměpisec. Vždyť jste zeměpisec. Ovšem, řekl zeměpisec, ale nejsem badatel. A nemám žádné badatele. Zeměpisec nikdy nepočítá města, řeky, hory, moře, oceány a pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů. Vyptává se jich a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají vzpomínky některého z nich zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele. A nač to? Protože badatel, který by lhal, způsobil by v zeměpisných knihách hotové katastrofy. A také badatel, který by příliš pil. Jak to? Zeptal se malý princ. Protože opilci vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory, kde je jen jedna. Znám nikoho, řekl malý princ, kdo by byl špatným badatelem. To je možné. Když se tedy zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší. Jde se tam někdo podívat? Ne, to je příliš složité. Ale požaduje se od badatele, aby podal důkazy. Objeví-li například nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Zeměpisec se nále rozohnil. Ale ty přichází zdaleka, ty jsi badatel. Popiš mi svou planetu. A zeměpisec rozevřel knihu záznamů a ořezal tušku. Vypravování badatelů se zaznamenávají nejprve tuškou. Inkoustem se zapíší, teprve až badatel podá důkazy. Tak povídej, vyzval ho zeměpisec. U mne doma to není moc zajímavé, řekl malý princ. Je to tam docela malinké. Mám tři sopky, dvě jsou v činnosti a jedna je vyhaslá. Ale člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví, opakoval zeměpisec. Mám také květinu. My nevedeme záznamy o květinách, řekl zeměpisec. A proč? To je to nejhezčí. Protože květiny jsou pomíjející. Co to znamená pomíjející? Zeměpisné knihy jsou nejcennější ze všech knih, řekl zeměpisec. Nikdy nevyjdou z módy. Stane se velmi zřídka, aby hora změnila místo. Velmi zřídka také vyschne oceán. Píšeme o věcech trvajících věčně.
Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti, přerušil ho malý princ. Co to znamená pomíjející? To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné, řekl zeměpisec. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění. Ale co znamená pomíjející? Opakoval malý princ, neboť se jakživ nevzdal otázky, když ji jednou dal. To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik. Mé květině hrozí blízký zánik. Ovšem, má květina je pomíjející, řekl se malý princ, a má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Tu se v něm poprvé ozvala lítost. Ale znovu si dodal odvahy. Co mi radíte, abych navštívil? Zeptal se. Planetu Zemi, odpověděl zeměpisec, má dobrou pověst. Malý princ odešel a myslel na svou květinu.

Sedmá planeta byla Země. Země není jen tak ledajaká planeta. Jsou na ní asi 2 miliardy dospělých. A mezi nimi je 111 králů, počítáme-li i ty černošské krále, 7000 zeměpisců, 900 tisíc biznismenů, 7,5 milionu opilců a 311 milionů domýšlivců. Abyste si dovedli představit rozměry Země, řeknu vám, že před vynálezem elektřiny bylo třeba na všech 6 pevninách vydržovat celou armádu 462 511 lampářů. Na toho, kdo viděl Zemi trochu z dálky, to dělalo ohromný dojem. Pohyby této armády byly řízeny jako operní balet. Nejprve přišli na řadu lampáři na Novém Zélandu a v Austrálii. A ti, když rozžali lampy, šli spát. Po nich nastoupili do toho reje lampáři v Číně a na Sibiři. Potom také oni obratně zmizeli za kulisami. Tu nastoupili lampáři ruští a indičtí, potom afričtí a evropští, na to jihoameričtí a pak severoameričtí. A nikdy se nezmýlili v pořadí nástupu na scénu. Bylo to velkolepé. Pouze lampáři jediné svítilny na severním pólu a jeho kolega na jižním pólu vedli lenivý a bezstarostný život. Pracovali dvakrát do roka.

Když chce být člověk vtipný, stane se, že někdy trochu zalže. Nebyl jsem moc poctivý, když jsem vám vyprávěl o tom lampáři. Riskuji, že vyvolám špatnou představu o naší planetě u těch, kdo ji neznají. Lidé zabírají na Zemi velice málo místa. Kdyby těch pár miliard obyvatel, které zalidňují Zemi, stály trochu stlačeny jako tábor lidu, vyšly by se snadno na náměstí 20 mil dlouhé a 20 mil široké. Mohli bychom vtěsnat lidstvo na nejnepatrnější ostrůvek v Tichém oceánu. Dospělí vám ovšem nebudou věřit. Myslí si, že zabírají mnoho místa. Připadají si důležití jako baobaby. Poraďte jim tedy, aby počítali. Zbožňují číslice, bude se jim to líbit. Ale vy nestrácejte čas takovou ohavnou úlohou. Je to zbytečné. Přece mi důvěřujete. Když byl tedy malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu. Když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku. Dobrou noc, řekl malý princ, jen tak nazdař Bůh. Dobrou noc, odpověděl had. Na kterou planetu jsem to spadl? Zeptal se malý princ. Na Zemi, do Afriky, odpověděl had. Ach, a na Zemi nikdo není? Tady je poušť. A na pouštích nikdo není? Země je veliká, řekl had. Malý princ si sedl na kámen, pohledl k obloze a pravil. Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej se na mou planetu. Je právě nad námi. Ale jak je daleko? Je krásná, řekl had. Proč jsi přišel? Mám trampoty s jednou květinou, odpověděl malý princ. Tak, řekl had. Odmlčeli se. Kde jsou lidé? Zeptal se zase malý princ. V poušti je každý trochu sám. Sami jsme i mezi lidmi, namítl had. Malý princ se na něj dlouze zadíval. Ty jsi podivné zvíře, řekl mu konečně, tenké jako prst. Ale jsem mocnější než prst krále, řekl had. Malý princ se usmál. No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky. Ani cestovat nemůžeš. Mohu tě unést dál než loď, řekl had. Stočil se okolo kotníku malého prince jako zlatý náramek. Koho se dotknu? Vrátím ho k zemi, ze které vyšel.

0: Ale proč stále mluvíš v hádankách?
1: Já je všechny rozluštím, odpověděl had.
0: A umlkli.

Malý princ přešel poušť a setkal se s jedinou květinou. Byla to květina se třemi okvětními plátky. Úplně bezvýznamná květina. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekla květina. Kde jsou lidé? Zeptal se zdvořile malý princ. Květina viděla jednoho dne přejít nějakou karavanu. Lidé? Je jich, myslím, 6 nebo 7. Je to již mnoho let, co jsem je spatřila. Kdo ví, kde asi jsou. Vítr jimi povívá. Nemají kořeny. A to jim velice vadí. S Bohem, řekl malý princ. S Bohem, řekla květina.

Malý princ vystoupil na vysokou horu. Jediné hory, které kdy poznal, byly tři sopky a ty mu sahály po kolena. A vyhaslé sopky používal jako stoličky. Z téhle vysoké hory, pomyslel si, uvidím naráz celou planetu a všechny lidi. Ale spatřil jen jehlovité špičky skál. Dobrý den, zavolal nazdař Bůh. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, opakovala ozvěna. Kdo jste? Řekl malý princ. Kdo jste, kdo jste, kdo jste? Odpovídala ozvěna. Buďme přátelé, jsem tak sám, řekl. Jsem tak sám, jsem tak sám, jsem tak sám, opakovala ozvěna. Pomyslel si tedy, to je nějaká divná planeta. Je celá vyprahlá, celá zašpičatělá a slaná. A lidé nemají představivost. Opakují, co se jim řekne. Doma jsem měl květinu a ta mluvila vždycky první.

A když tak malý princ šel dlouho pískem, skalinami a sněhem, stalo se, že objevil konečně cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Dobrý den, řekl. Byla to zahrada plná růží. Dobrý den, odpověděli růže. Malý princ se na ně zadíval. Všechny se podobaly jeho květině. Kdo jste? Zeptal se jich užasle. Jsme růže, řekli růže. Oho, řekl malý princ. A cítil se hrozně nešťastný. Jeho květina mu vypravovala, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady jich bylo 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Strašně by je mrzelo, řekl si, kdyby to viděla. Moc by kašlala a předstírala by, že umírá, jen aby nebyla směšná. A musel bych dělat, že o ní pečuji, neboť jinak by raději opravdu umřela, jen aby mě taky pokořila. Potom si ještě řekl. Myslel jsem si, že jsem bohatý, že mám jedinečnou květinu a zatím mám jen obyčejnou růži. Ta růže a mé 3 sopky

které mi sahají po kolena a z níž jedna je možná navěky vyhaslá. Nedělají ze mne moc velikého prince. A lehl si do trávy a plakal.

0: tu se objevila liška.
1: Dobrý den, řekla.
2: Dobrý den,
0: zdvořile odpověděl malý princ.
1: Obrátil se,
0: ale nic neviděl.
2: Jsem tady,
0: pod jabloní,
1: řekl ten hlas.
0: Kdo jsi?
1: Zeptal se malý princ.
0: Jsi moc hezká.
2: Jsem liška,
0: řekla liška.
1: Pojď si se mnou hrát,
0: navrhl jí malý princ.
1: Jsem tak smutný.
0: Nemohu si s tebou hrát,
1: namítla liška.
0: Nejsem ochočena.
1: O, promiň,
0: řekl malý princ.
1: Chvíli přemýšlel a pak dodal.
0: Co to znamená ochočit?
1: Ty nejsi zdejší,
0: řekla liška.
1: Co tu hledáš?
0: Hledám lidi,
1: odvětil malý princ.
0: Co to znamená ochočit?
1: Lidé, řekla liška, mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem.
0: Hledáš slepice?
1: Ne, řekl malý princ.
0: Hledám přátele.
1: Co to znamená ochočit?
0: To je něco, na co se moc zapomíná, odvětila liška.
1: Znamená to vytvořit pouta.
0: Vytvořit pouta?
1: Ovšem, řekla liška.
0: Ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců.
1: Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ.
0: Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek.
1: Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého.
0: Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat, řekl malý princ.
0: Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
1: To je možné, dodala liška.
0: Na zemi je vidět všelicos.
1: O, to není na zemi, řekl malý princ.
0: Zdálo se, že to probudilo v lišce velkou zvědavost.
1: Na jiné planetě?
0: Ano.
1: Jsou na té planetě lovci?
0: Nejsou.
1: Ach, to je zajímavé.
0: A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé,
1: povzdychla liška.
0: Ale vrátila se ke svému nápadu.
1: Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mne.
0: Všechny slepice jsou si navzájem podobné
1: a také lidé jsou si podobní.
0: Trochu se proto nudím.
1: Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem.
0: Poznám zvuk kroků, který bude jiný než všichni ostatní.
1: Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte.
0: A pak? Podívej se, vidíš tamhle ta obilná pole?
1: Nejím chléb, obilí je pro mne zbytečné.
0: Obilná pole mi nic nepřipomínají.
1: A to je smutné, ale ty máš zlaté vlasy.
0: Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš.
1: Zlaté obilí mi tě bude připomínat, ale já budu milovat šumění větru v obilí.
0: Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince.
1: Ochoč si mě, prosím, řekla.
0: Velmi rád, odvětil malý princ,
1: ale nemám moc času.
0: Musím objevit přátele
1: a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla liška.
1: Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li přítele? Ochoč si mě. Co mám dělat? Zeptal se malý princ. Musíš být hodně trpělivý, odpověděla liška. Sedni si nejprve kousek ode mne, takhle od trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž. Druhý den přišel malý princ zas. Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla liška. Přijdeš-li například ve 4 hodiny odpoledne, již od 3 hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 4 hodiny budu už rozechvěná a neklidná. Objevím cenu štěstí. A budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád. Co je řád? Řekl malý princ. To je také něco moc zapomenutého, odpověděla liška. To, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy nádherný den. Jdu na procházku až do vinice. Kdyby lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a neměla bych vůbec prázdniny. A tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu. Ach, budu plakat, řekla liška. To je tvá vina, řekl malý princ. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil. Ovšem, řekla liška. A budeš plakat, namítl malý princ. Budu plakat, řekla liška. Tím si nic nezískáš. Získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A potom dodala, jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství. Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jaká byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. A stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mě jediná na světě. A růže byly celé zastrašené. Jste krásné, ale jste prázdné, pokračoval. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě jí jsem zaléval, protože jsem ji dával pod poklop, protože jsem ji zachránil zástěnou, protože jí jsem pozabíjel housenky, kromě 2 nebo 3, s který budou motýly. Protože právě jí jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce nikdy mlčela. Protože je to má růže. A vrátil se k lišce. S Bohem, řekl. S Bohem, řekla liška. Tady je to mé tajemství, úplně prostinké. S správně. Vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. A pro ten čas, který si své růži věnoval, je tvá růže tak důležitá. A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, řekl malý princ, aby si to zapamatoval. Lidé zapomněli na tuto pravdu, řekla liška. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl výhybkář. Co tu děláš? Zeptal se malý princ. Třídím cestující po tisícových balících, řekl výhybkář. Vypravuji vlaky a ty je odváží hned napravo, hned nalevo. A osvětlený rychlík, dunící jako hrom, otřásl domkem výhybkáře. Mají náramně na spěch, řekl malý princ. Co hledají? To neví ani člověk na lokomotivě, odpověděl výhybkář. A druhý osvětlený rychlík zaduněl v opačném směru. To už se vracejí? Ptal se malý princ. To nejsou oni, řekl výhybkář. To jsou zase jiní. Nebyli snad spokojeni tam, kde byli? Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme, vysvětloval výhybkář. A jako hrom zaduněl třetí osvětlený rychlík. To jedou za těmi prvními cestujícími? Zeptal se malý princ. Nejedou vůbec za ničím, řekl výhybkář. Ve vlaku spí nebo zívají. Jen děti mají nos přitisknutý na okna. Jedině děti vědí, co hledají, pravil malý princ. Ztrácejí čas pro hadrovou panenku. Panenka začne být pro ně hrozně důležitá a když jim ji někdo vezme, pláčou. Mají štěstí, řekl výhybkář.

Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl obchodník. Byl to obchodník s patentními pilulkami, utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednou týdně, nemusí už pít. Proč to prodáváš? Zeptal se malý princ. Je to velká úspora času, odpověděl obchodník. Znalci to vypočítali. Ušetří se 53 minuty za týden. A co se udělá s těmi 53 minutami? Co kdo chce? Kdybych já měl 53 minuty na zbyt, řekl si malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce.

Byl to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem poslouchal historii o obchodníkovi, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, řekl jsem malému princi, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo. Nemám už co pít. A byl bych také šťasten, kdybych mohl jít docela pomalučku ke studánce. Moje přítelkyně Liška řekla mi, človíčku, už nejde o Lišku. Proč? Protože umřeme žízní. Nepochopil, proč takhle uvažuji, a odpověděl mi. Je dobře, když jsme měli přátele, i když máme umřít. Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Stačí mu trochu slunce. Ale podíval se na mne a odpověděl na mou myšlenku. Mám taky žízeň. Hledejme studnu. Mávl jsem unaveně rukou. Nemá vůbec smysl hledat studnu na zdař Bůh v nekonečné poušti. Přesto jsme se dali do hledání. Když jsme kráčeli celé hodiny mlčky, snesla se noc a začaly se rozžíhat hvězdy. Viděl jsem ji jako ve snu, protože jsem měl z žízně trochu horečku. Slova malého prince mi tančila v mysli. Ty máš také žízeň? Zeptal jsem se ho. Neodpověděl mi na otázku. Řekl pouze, voda může dělat dobře i srdci. Nerozuměl jsem jeho odpovědi, ale mlčel jsem. Dobře jsem věděl, že se ho nesmím ptát. Byl unavený. Sedl si. Já jsem si sedl vedle něho. Chvíli mlčela, pak ještě řekl. Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět. Ano, jistě, řekl jsem. A mlčky jsem pozoroval vlny v písku ve svitu měsíce. Pouště krásná, dodal. A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp, nevidíme nic, neslyšíme nic a přece něco září v tichu. Pouště krásná právě tím, že nikde skrývá studnu, řekl malý princ. Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlel jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal, ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství. Ano, řekl jsem malému princi, ať už je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné. Jsem rád, že souhlasíš s mou Liškou, pravil. Protože malý princ usínal. Vzal jsem ho do náruče a vydal jsem se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledé čelo, zavřené oči, kadeře chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také, co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost květini. Ten obraz růže.
který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí závan větru a lampa zhasne. A jak jsem kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu.

Lidé se natlačí do rychlíků, řekl malý princ, ale potom už nevědí, co hledají. A tak se rozčilují a točí se kolem dokola. A dodal, nestojí to za to. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy, vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno. Rumpál, bědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhvička, když vítr dlouho spal. Slyšíš? Řekl malý princ. Probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhl. Počkej, řekl jsem mu, pro tebe je to příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce. Toužím po té vodě, řekl malý princ, dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. A tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá, jako nějaký dárek. Když jsem byl malý kluk, světlo vánočního stromku, ani ha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní záři vánočního dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají v jediné růži nebo trošce vody. Jistě, odpověděl jsem. A malý princ dodal. Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvětu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Jen proč jsem pocítil tu tíseň? Musíš dodržet slib? Řekl tichonce malý princ a zase si sedl ke mně. Jaký slib? Však víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrtky. Malý princ je uviděl a zasmál se. Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. A já na ně byl tak hrdý. Ta tvá liška, ty její uši, ty se trochu podobají hrušku. A jsou hrozně dlouhé. A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý, človíčku. Neuměl jsem kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hrozníše. Ale to bude dobré, řekl. Děti jsou chápavé. Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to. Řekl, víš můj příchod na zemi. Zítra bude výročí. Chvilku mlčela, potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. A znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč,
zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. To není tak náhodou, že ses procházel tenkrát ráno? Když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám. Na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam jsi spadl? Malý princ se opět začervenal a váhavě jsem dodal. Snad kvůli tomu výročí. Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky, ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Ach, řekl jsem. Mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Nebyl jsem však uklidněn. Vzpomněl jsem si i na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den večer vracel do své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nespomínáš. Tady to přece bylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů ode zdi a stále jsem nic neviděl. Po chvíli mlčení malý princ ještě dodal: máš dobrý jed? Jsi si jist, že mě nenecháš dlouho trpět? Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo, ale stále jsem tomu nerozuměl. Ale jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému prince se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had, sotva mě zaslechl, klouzl tiše do písku, jak opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny. Zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči zády? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. A jak to víš? Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Přitom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Těskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává nikam dolů do propasti a že nemohu dělat nic, abych ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahladěný do veliké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka. A náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl jsem strach, to se ví. Ale Honce se zasmál. Dnes večer se budu bát ještě mnohem víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet ten smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě slyšet ještě se smát. Malý princ však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad tím místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, víš, že to je jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Ale neodpověděl mi na tuto otázku.
pravil. Nikdy nevidíme to, co je důležité. Ovšem, je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají květinami. Ovšem, je to jako s tou vodou. Ta, které jsi mi dal napít, byla jako hudba. To pro ten rumpál a pro vás. Vzpomínáš si? Byla tak dobrá. Ovšem, v noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti ji mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všichni budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek. A znovu se zasmál. Ach, človíčku, můj zlatý, rád slyším tvůj smích. Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou. Co tím myslíš? Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Po druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo. Co ti myslíš? Já budu na jedné z nich bydlit. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. A znovu se zasmál. Až se utěšíš, a člověk se vždycky utěší, budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš stále mým přítelem. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno. Jen tak. Pro radost. Tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí smát se při pohledu na nebe. Řekneš jim. Ano. Hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou se myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. A opět se zasmál. Bude to, jako kdybych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. A znovu se zasmál. Potom zvážněl. Víš, ale dnes v noci sem nechoď. Nehnu se od tebe. Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat. Nestojí to za to. Nehnu se od tebe. Jemu to však dělalo starost. Ví, taky kvůli tomu hadovi. Tebe nesmí už tknout. Hadi jsou zlí. Mohou už tknout jen tak pro potěšení. Ale něco ho uklidnilo. Pravda, ale na druhé uštnutí už nemají jet. Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem. Prohodil jen. Ach, ty jsi tady? A vzal mě za ruku. A znovu se znepokojil. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Mlčel jsem. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je to moc těžké. Mlčel jsem. Ale bude to jako stará opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Mlčel jsem. Poklesl trochu na mysli.
avšak zkusit to znovu. Víš, bude to pěkné. Já se budu dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. Načal jsem. To bude hezké. Ty budeš mít 500 milionů rolniček, já 500 milionů studánek. A také se odmlčel, protože plakal. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Posadil se, protože měl strach. Dodal ještě. Víš, moje květina. Jsem za ní zodpovědný. Je tak slaboučká a tak naivní. Má jen 4 maličké trny, aby ji chránili proti světu. Sedl jsem si, neměl jsem už sílu stát. Řekl, tak. To je všechno. Ještě trochu zaváhal a potom vstal. Udělal krok. Já jsem nebyl schopen se pohnout. U jeho kotníku se jen zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Byl tam písek. Ani slyšet to nebylo.

A dnes je tomu už 6 let. Dosud nikdy jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi setkal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem si, to je jen únava. Už jsem se trochu utěšil, i když totiž ne docela, ale vím dobře, že se vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo už nenašel. Nebylo tak těžké. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček, ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit dřevínek. Nikdy ho asi nemohl beránkovi připnout. Říkávám si tedy, co pak se asi na té jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne, malý princ přece dává každou noc pod skleněný poklop a beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. V tom je velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný. Jestliže nikdy nějaký beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růži. Podívejte se na nebe, ptejte se. Spásl nebo nespásl beránek květinu. Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

Soud pana Havleny. Když už tady pan redaktor začal o novinách, pravil pan Beran, tak já vám něco povím. Nejvíc čtenářů hledá v novinách zrovna tu soudní síň. To nikdo neví, čtou-li tak pilně z utajené zločinnosti nebo pro své mravní a právní uspokojení. Jisté jenom je, že ji čtou náruživě. Proto musí nějaký ten soud denně v novinách být. Ale teď si vemte, že máte například soudní prázdniny. Soudy jsou zavřeny, ale rubrika ze soudní síně v novinách chybět nesmí. Nebo často není u žádného soudu ani jeden zajímavý případ a soudní referent musí mít zajímavý případ. Ber, kde ber. V takových pádech si teda musí soudní referenti nějaký ten zajímavý trestní případ jednoduše vycucat z prstu. Na takové vymyšlené případy pak mají mezi sebou burzu a kupují je, prodávají, půjčují a vyměňují za 20 cigaret nebo tak. Já to znám, protože u mé bytné bydlel jeden takový soudní referent, Mazavka, to on byl, a Lajdák, to on taky byl, ale jináč to byl nadaný a špatně placený mládenec. Tedy jednoho času se vyskytl v kavárně, kam ti soudní referenti obyčejně chodili, takový divný, sešlý, špinavý a napuchlý chlapík, on se jmenoval Havlena. Byl to nedoštudovaný právník a na dobro ztracená existence. Nikdo, ba ani on sám nevěděl, z čeho je vlastně živ. Tedy ten Havlena, ten flákač, měl takový zvláštní zločinecký nebo právnický talent. Když mu některý ten novinář dal viržinku a pivo, zavřel oči, udělal několik bafů a začal mu povídat ten nejkrásnější a nejpodivnější kriminální případ. Jaký si kdo může vymyslet? Potom uvedl hlavní body obhajoby a vhodnou repliku státního zástupce, načež pronesl jménem republiky rozsudek. Pak otevřel oči, jako by se probudil ze sna a bručel: půjčte mě 5 korun. Oni s ním jednou udělali takový pokus. Na jedno posedění vymyslel 21 trestních případů. Jeden lepší než druhý. Teprve při 21. se zarazil a řekl: počkejte, tenhle případ není pro samosoudce ani pro senát. Ten by musel přijít rovnou před porotu. A porotu já nedělám. On totiž byl zásadně proti porotám. Ale to se musí nechat, jeho rozsudky byly sice přísné, ale právnicky vzorné, na to on si zvlášť potrpěl. Když ti novináři objevili tohohle Havlenu a viděli, že případy, co on dodává, nejsou tak všední a smutné jako ty, co se opravdu odehrávali na Karláku, udělali takový kartel. Havlena dostával za každý vymyšlený případ takzvanou soudní taxu, totiž 10 korun a viržinku, a krom toho za každý měsíc trestu, co uvalil, 2 koruny. To víte, čím větší trest, tím těžší případ. Jak živi si čtenáři novin tak nepočetli na soudní síni, jako když tam dodával Havlena ty své fiktivní soudní případy. Depak, teď už ty noviny nejsou dávno tak dobré, jako za jeho času. Teď je to samá politika a samé tiskové procesy. Já nevím, kdo to má číst. Tak jednou si ten Havlena vymyslel tenhle případ. On mýval daleko lepší, ale z žádného nikdy nic nepošlo. Až tenkrát to prasklo. Případ byl ve vší krátkosti ten. Nějaký starý mládenec se pohádal s počestnou vdovou, co bydlí na protější pavlači, na to si pořídil papouška a naučil ho, kdykoliv se ta sousedka na pavlači ukáže, křičet na ní z plná hrdla: ty couha! Vdova podá na dotyčného pána žalobu pro urážku na cti. Okresní soud uzná, že žalovaný uváděl soukromou žalobkyni prostřednictvím svého papouška u veřejný posměch a odsoudil ho jménem republiky k 14 dnům vězení podmíněně a k náhradě útrat. Dostanu 11 korun a viržinku.
skončil Havle na přelíčení. Tenhle Havlenův případ vyšel asi v 6 novinách, ovšem v různém literárním zpracování. V jedněch novinách to mělo titul V tichém domě, v druhém listě se to jmenovalo Domácí pán a chudá vdova, třetí žurnál to nazval Žalovaný pavoušek a tak dále. Ale najednou vám do těch všech novin přišel dopis od Ministerstva spravedlnosti, že podepsané ministerstvo žádá o sdělení, před kterým okresním soudem se onen proces pro urážku na cti, uvedený v tom a tom čísle vašeho váženého listu, konal. Že uvedený nález o vině žalovaného, jakož i rozsudek, jest zmateční a nezákonný, jelikož inkriminovaného výroku se nedopustil žalovaný, nýbrž papoušek, že nelze míti za prokázáno, že by se výrok řečeného papouška nepochybně vztahoval na soukromou žalobkyni. Že tedy nelze řečený výrok považovat za urážku na cti, nýbrž na nejvýš za hrubou nepřístojnost nebo veřejné pohoršení, které by bylo lze stíhati toliko policejním napomenutím, pořádkovou pokutou nebo příkazem odstraniti řečeného ptáka. Ministerstvo spravedlnosti si přeje tudíž zjistiti, který okresní soud se onou pří zabýval, aby zavedlo příslušné šetření a tak dále, zkrátka taková úřední aféra. Ježíš Maria, pane Havleno, vy jste nám dal. Spustili potom soudní referenti na toho svého dodavatele. Koukněte se, vždyť ten váš rozsudek stran toho papouška je zmateční a nezákonný. Ten Havlena vám zbledl jako stěna. Cože? Křikl. Můj rozsudek, že je nezákonný? Krucinál, tohle si mě troufá ministerstvo tvrdit mně, Havlenovi? Jak živi prý ti novináři neviděli tak uraženého a rozhořčeného člověka. Já jim proženu perka, křičel ten Havlena bez sebe. Já jim ukážu, je-li můj rozsudek nezákonný nebo ne. Tohle asi nemůžu nechat líbit. Z lítosti a rozčilení se na tom místě ožral pod obraz boží, načež vzal arch papíru a napsal ministerstvu spravedlnosti obšírný právnický rozklad, kterým hájil onen rozsudek. Že když ten pán učil svého papouška nadávat té sousedce, dal najevo zřejmý úmysl ji urazit a zlehčit. Že tedy je tu patrný dolus, že ten papoušek není subjektem, nýbrž jen instrumentem uvedeného deliktu a tak dále a tak dále. Zkrátka, prý to byl nejskvělejší a nejsubtilnější právnický rozbor, jaký kdy ti novináři viděli. Načež se podepsal Juc Václav Havlena M.P. a poslal to ministerstvu spravedlnosti. Tak, řekl. A dokud to nebude vyřízeno, nebudu soudit. Já musím dřív dostat satisfakci. To se rozumí, ministerstvo spravedlnosti na Havlenův přípis nijak nereagovalo. Zatím Havlena chodil otrávený a roztrpčený, schátral ještě víc a dokonce se zhubl. Když viděl, že se od ministerstva odpovědi nedočká, zasmušil se, mlčky plival nebo vedl pobuřující řeči a nakonec prohlásil. Počkejte, já jim to ještě ukážu, kdo je v právu. 2 měsíce ho nikdo neviděl. Pak přišel zářící a naculený a hlásal. Tak, už je na mne ta žaloba podána. Zatracená baba. To dalo práce, než se mi k tomu přemluvil. Člověk by nevěřil, že může být stará ženská tak míru milovna. Musel jsem jí podepsat lejstra, že jí v každém případě útraty zaplatím. Tak mládenci, teď se to projedná soudně. Co totiž, ptali se ti novináři. No přece ta věc s tím papouškem, povídá ten Havlena. Vždyť jsem vám řekl, že to tak nenechám. Víte, já jsem si koupil papouška, abych ho naučil říkat ty coucha, ty babo hambata. Lidi, to vám dalo práce.
6 neděl jsem nevytáhl z domova paty a nepromluvil ani neslyšel lidského slova než ty cicoura. Teď už to ten papoušek vyslovuje docela krásně. Jenomže vůl jeden to křičí od rána do večera a ne si zvyknout, aby to křičel jen na mou sousedku a přes dvorek. Ona to je taková babička, učitelka hudby z lepší rodiny, moc hodná osoba, ale protože u nás v domě jiná ženská není, musel jsem si na tu urážku vybrat ji. Poslouchejte, on se takový delikt lehko vymyslí, ale provést jej, kruci, to je jiná. Já toho rošťáka papouška nemohl naučit, aby nadával jenom jí. Nadával jednoduše každému. Já myslím, že to dělá ze zlomyslnosti. Potom se ten Havlena zhluboka napil a pokračoval. Tak jsem na to vyzrál jinak. Kdykoliv se ta stará paní ukázala u okna nebo na dvorku, otevřel jsem honem okno, aby jako ten papoušek na ní křičel ty coucho, ty babu hambata. A co byste tomu řekli? Ta babička se začala smát a volá na mne, jej, pane Havlena, to máte ale milého ptáčka. Hrom do baby, bručel pan Havlena. Já do ní musel hučet 14 dní, aby nám nepodala žalobu, ale svědky mám z celého baráku. Tak, teď se to projedná soudně, mnul si ruce Havlena. To by to musel být čert, abych nebyl odsouzen pro urážku na cti. Já jim to nedaruju, těm vašnostům z ministerstva. Až do dne přelíčení pil pan Havlena jako holendr, rozechvěný a nedočkavý. Před soudem se choval strašně důstojně, pronesl sám proti sobě břitkou právnickou řeč, dovolával se všech obyvatel domu, že ta urážka byla pohoršlivá a veřejná a navrhoval

povídá pan Rada. Z výpovědi papouška Lory je zřejmo, že se jeho výrok nevztahoval přímým a nepochybným způsobem na soukromou žalobkyni. Papoušek se na něho podíval a zařval: Ty couro! Nýbrž je zřejmo, pokračoval pan sudí, že dotyčného výroku užívá vůči všem osobám bez rozdílu pohlaví. Tady chybí urážlivý úmysl, pane Havleno. Havlena vyletěl jako píchnutý. Pane Rado, protestoval rozčeleně. Ten urážlivý dolus byl v tom, že jsem otvíral okno na paní soukromou žalobkyni za tím účelem, aby jí papoušek poháněl. To je těžká věc, řekl pan Rada. V tom otvírání okna je snad jakýsi dolus, ale sám o sobě to není žádný urážlivý skutek. Já vás nemůžu odsoudit proto, že jste občas otvíral okno. Vy nemůžete dokázat, že váš papoušek mínil soukromou žalobkyni, pane Havleno. Ale já jsem jí mínil, bránil se Havlena. Na to tu nemáme žádné svědectví, namítal pan soudce. Od vás nikdo inkriminovaný výrok neslyšel. Nic naplat, pane Havleno, já vás musím osvobodit. Načež si nasadil baret a vynesl osvobozující rozsudek. A já hlásím zmateční stížnost a odvolání proti osvobozujícímu rozsudku. Vybuchl pan Havlena, popadl klec s ptákem a uháněl od soudu rozlícený, že div neplakal. Potom ho sem tam zahlédli nalitého a desperátního. Řekněte, pane Vzlikal, je tohle nějaká spravedlnost? Je ještě na světě nějaké právo? Ale já to tak nenechám. Já to poženu k nejvyšší instanci. Pane, mně se musí dostat rehabilitace za tohle příkoří. I kdybych se měl do konce života soudit, já nebojuju za svou věc, ale za spravedlnost. Jak to vypadalo u odvolací instance, to mně není blíž známo. Vím jenom, že příslušný soudní dvůr odvolání pana Havleny do osvobozujícího rozsudku prostě zamítl. Od té doby Havlena zmizel, jako by se nad ním zem slehla. Prý ho někteří viděli, jak bloumá po ulicích jako stín a něco si pro sebe brumlá. Taky jsem slyšel, že podnes dochází několikrát za rok na ministerstvo spravedlnosti obsáhlá a plamená stížnost in re. Urážka spáchaná papouškem. Ale případy soudním referentům přestal pan Havlena dodávat na dobro, nejspíš proto, že byla otřesena jeho víra ve spravedlnost a právní řád.

0: Revír 87 u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi.

0: Tvář a část lebky měla roztříštěnou. Byla to podívaná, která donutila Klinga vyběhnout z bytu kalupem. Karela a strážník byli zkušenější policisté. V tomhle městě už snad všechno viděli a všechno slyšeli.
1: Vašemu kolegovi se udělalo šoufl, co?
2: Je to ještě zelenáč.
1: Takhle zabít tu ženskou mohl jenom blázen. No ale pojďte dál, tam je podívaná ještě o fous horší.
0: Muž ve spodkách a tričku ležel hned za dveřmi ložnice. Celý obličej a větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
1: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
2: Tak co, Berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
3: Ale ne, dobrý. Už jsem fit.
2: Poslyšte, kolego. Kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
1: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíkař.
2: Který?
1: No ten, co jim tady rozváží mlíko. Viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
2: Který dveře?
1: Do kuchyně. Vchod pro dodavatele.
2: V kolik hodin to bylo?
1: Asi před hodinou. Teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
2: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
1: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
2: A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
1: A co s ní má být?
2: Ten chlap drží v ruce 12 brokovnici a to není žádná opakovačka.
1: No a?
2: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zaverkloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
3: Páni, to znamená...
2: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
1: No, těm dvěma, co tu leží.
2: Jak se jmenujou, sakra?
1: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: paní Leidnová. Poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá...
0: Paní Leidnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Leiden.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Leidnová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se, prosím, na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku. Jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Leidnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice, náboje ráže 12, vypálené z bezprostřední blízkosti.
1: Chci je vidět.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zaval studený vzduch, jak z hrobu, a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose.
1: Chcete vidět to mužské tělo?
2: Já asi bych to raději ne. Ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
2: Ano, je tetován.
1: Kde?
2: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
2: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
0: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Anne Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes skončím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: Ovšem, i když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: Jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou...
3: Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu,
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečno.
1: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte.

0: 87. revír u telefonu, Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraně, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: A je, je.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment, prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme jenom jeden kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne, ne, ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236.
1: Mhm. Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu, kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím, tak díky. Díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů. No tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla kliku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím. To nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon. Hlášení z Okrsku.
0: No tak povídej. Psala verše.
2: No, verše ani moc ne. Já si to teď pořád čtu. Jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak. Ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je, Benny? Jo, píšu si. Na Calver Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuji, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer, co je?

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demáskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijdou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demáskes?
3: Ach, dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá? Nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízel. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demáskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako D. Kadají.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzl hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: No jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotovej blázinec.
2: Jen to dojeste, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno a jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jo, soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. O, on je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu ten hlšek?
4: Kdež ne? Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Ale děte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakra. Ale ne. A kdy to jako měl udělat?
2: Někdy v pátek v noci.
4: Když vypad tady odsaď?
2: Zřejmě.
4: Tak to teda jdete po špatným chodníku, mládenci.
1: Proč myslíte?
4: Jedině, že by v tom ona jela s ním.
1: Jaká ona?
4: No ta saze. V pátek v noci odtud vypad s nějakou sazí.
2: Co to bylo za ženskou?
4: Jak se jmenuje, nevím. Občas si ho sem přijde vyzvednout. Jezdí ve žlutým bujku.
2: Jak vypadá?
4: Červený vlasy, zelený oči. A všecko na správných místech.
1: Řekl Demáskes, kam mají namířeno?
4: A kam byste, prosím vás, měl namířeno vy? S takovou senzační ženskou ve 2 hodiny ráno.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem ji já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová.
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla Cindy?
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Já si nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Rus Lajdnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Izoly docela volně. Ale proč si proboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna parta je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto, právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý Buick?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme. My pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři. V naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš. O, Margie.
4: O, majere, ty cvokaři.
3: Ale moment, počkejte. Já byl na smuteční trizně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě. Sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem, no a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama, čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debeck Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk. Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly, to víte, nemoc z povolání.
5: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v paru?
0: Kdepak. Máte moc pěkné šaty.
5: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: to už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
5: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
5: Tak na ty nepřístojnosti.
0: Na zdraví.
5: Máte nějakou přítelkyni?
0: No, jo.
5: Aha, tak kvůli tomu jste tak ustaraný.
0: Proč ustaraný? Hmm,
5: to nemusíte. Tohle je konec konců pracovní zkouška. Jste zasnoubený?
0: Ne, ale doufám...
5: Jak je stará?
0: 23. Má před promocí. Píše dizertačku na filozofii.
5: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
5: Tam musí být chytrá.
0: No, to je.
5: Já sotva prolezla v gymplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
5: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se zase vy.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Lajdnovou?
5: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před 5:00. V 5 končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Lajdnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
5: Tvrdila, že jí manžel volala ráno ze San Franciska, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
5: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
5: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
5: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Ach, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
5: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
5: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertíčku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fóry děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu?
1: Počkej,
2: a tam
1: počkej.
2: Sedí nádherná ženská.
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových. V koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavé.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demaskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil neboštíkovým holicím strojkem.
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako zděla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně odpochoduje do koupelny a oholí se.
1: Hmm.
2: Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšel jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladý muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje. Vypasované žluté šaty, zelené oči, taková jižanská drzá holka.
0: Jak se jmenovala za svobodna?
1: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic. Všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
0: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
1: Ne.
0: Netelefonoval vám?
1: Ne.
0: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
1: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
0: Ona potratila? Kdy to bylo?
1: V květnu. Byla ve druhém měsíci.
0: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
1: Měli dvě auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
0: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Klink.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vente si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Klink, kdo je tam, prosím?
3: Přece Anne. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z Oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznámím.

0: ale ostrov je to překrásný.
1: Vypravuj, Georgi, o El Jangui.
0: No jo, El Jangui. To je dešťový prales.
2: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno, nechci vás zbytečně zdržovat.
1: Nás nezdržujete, mladý muži.
2: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
1: Ano, bylo to v novinách.
0: Hrůza.
2: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
0: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
1: Bydlíme tu teprve rok.
2: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
0: Ne, nikdy.
1: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
2: Byla v jiném stavu, že?
1: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Lajdn byl věčně někde na cestách.
0: Obchodní cestující.
1: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celý měsíc.
0: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
2: Svého bratra?
0: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
2: Ale ona přece byla jedináček.
1: Říkala, že je to její bratr.
2: Jak vypadal?
1: Vysoký. Fešák. Modré oči, černé vlasy.
2: Jak se jmenoval?
0: Myslím, že mu říkala Harry.
1: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy.
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k tý svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní dřet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrela. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Leidnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $1.35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Leidnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Leidnovi zavražděni až 28. října. To je v pořádku. Ale zarazilo mě žirování účtu.
0: Proč?
2: Muž, který včera tento šek žiroval, se podepsal jako Andrew Leiden. A ten je přece už týden po smrti. To je pan Graham. Byl včera u peněžní přepážky.
0: Buďte zdrav, pane Graham.
3: Ano, dobrý den.
0: Uklidněte se, potřebujeme jen pár informací.
3: Jistě, pokud budu vědět.
0: V kolik hodin přišel ten muž?
3: Bylo těsně před polednem.
0: Pamatujete se, jak vypadal?
3: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vyprávíte přesně, jak to proběhlo.
3: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v 10-dolarových bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
3: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Leiden. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: Aha. A dál?
3: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Leidnových jste v novinách nečetl?
3: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč jel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím. Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Leibnovi.
4: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm Karela málem pustil svou kořist. Ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Kling v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat. Když věděla, jaký mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí, prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskes, Walter Demaskes, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnou. Ono, policie si bude myslet, že jsem Demaskes. Vždyť já už byl stejně mrtvý. No ne. Co pak mě nezabili, když mě tohle provedli? A tak jsem chtěl svoje jméno zprovodit ze světa a odjet někam pryč a začít nový život.
0: Jak to bylo s tím tetováním?
1: Když jsem letěl na západní pobřeží, nějaký kluk vedle na sedadle si maloval fixačními tuškami, prsty měl umazané od té barvy a já si uvědomil, že ta skvrna hrozně připomíná tetovanou kůži. Ten pátek v 9 ráno jsem poslal ze západního pobřeží telegram do kanceláře, aby mi poslali šekovou knížku. A pak jsem ještě zavolal Rous. Chtěl jsem, aby si myslela, že jsem na druhém konci Ameriky a mohla si s tím svým milánkem v klidu užívat. Po páté odpoledne jsem přiletěl do Isoli. Najednou jsem dostal strach, že to nedokážu. Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta z kufru brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rous přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. O to dostal taky v ložnici.
0: Co jste dělal pak?
1: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
0: Pane Leitne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
1: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
0: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
1: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
0: Prosím, můžete.
1: Zabil jsem ještě někoho.
0: Cože?
1: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rous, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
0: Jak se jmenovala, víte?
1: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
0: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karela s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
0: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
0: Ne. Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

0: Mnoho tatínků, žádný tatínek.
1: Krajský trestní soud v Praze.
0: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat, byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením o ceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral,

0: Kostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otilku, tančili doleva a foxtrot, načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otilka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otilka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otilku šťastnou, nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otilka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otilka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa, Otilka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem Vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl, a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti, nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A matička, když si ji odváděla domů, pravila: vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi a teď to máš.
1: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
1: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, brůčil František. Mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. 3x denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny čtyři strany.

0: Ron, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si poležel několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádného milence žíravinou.
1: Lidové noviny 15.9.1934. Albínka a Valentín.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
1: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkert, 42-letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl snísti na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentin moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, Trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařínčilo u humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musila přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentin dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
2: Lidové noviny, 13.8.1930.

Který si pianista udržoval v pořádku svoje noty a poměr s 22letou slečnou TSF. Byla útlá v pase i v mravech a měla modré oči. Pianista se do nich zaposlouchal. Projděte obchody v každém velkém městě a podívejte se, jeli v 9/10 těch krámů něco pro mužskou potřebu. Miliony lidí, celá pokolení otroků hynou v nucené práci továrenské pouze pro ženské choutky. Takhle si naříká Tolstoj. Ale kdyby byl znal pianistu, aby mohl kupovat i své lásce tyto neužitečné okrasy, hrál dopoledne v kafé restaurantu a odpoledne na čaj opáté Národní jednoty pošumavské. Večer do 3 v noci v baru Borneo a na to do 6 ráno u domácí paní. Takhle vždycky ve středu si udělal odpoledne volno. Chodili se slečnou po parcích a všelijak různě se šťouchali. Za dnů podzimních, které nutí k rozpomínkám, říkal ji, když mu složila svoji hlavu do klína jako zlatou hroudu, měla zlaté vlasy a náušnice, že se s ní ožení. A myslel to doopravdy. Ale chtěl dříve věděti, jestli se k sobě hodí. 2 před Vánocemi jeli spolu do Krkonoš. Ve sportovních rubrikách se tomu říkává bílé umění. Na rozdíl od pekařského spočívá v tom, že se jezdí na lyžích z kopce dolů, načež se stoupá do vrchu. V obou případech možno dělat i různé obraty, švihy a zatáčky, přičemž se zdraví vzájemně lyžaři výkřikem skol. Pianista a slečna TSF tiskli se k sobě ve vlaku jako na příkopech k výkladní skříni oči, které se nemohou najíst, a v Turnově přesedali. 2 a 2 stály krásné lyže netknuty na chodbě, jak je koupili u firmy F. Vohanka v Nuslích. Z okna boudy viděli sněhové pláně, běžel po nich mráz, a mezi tím se narodil na Štědrý den Kristus Pán. 3 řekla slečna TSF svému pianistovi. Miláčku, otoč se hlavičkou pěkně ke zdi, vstanu a půjdu se dolů učesat. Otoč se teprve, až přijdu, uvidím, jestli je můj chlapeček poslušný a hodný. Miláček měl dlouho a dlouho otočenou hlavinku. A když ji pootočil, bylo již mrzuté poledne. Umyl se, oblékal, přičemž shledal, že mu chybí taška se 4000 Kč. Vlezl do norského vázání lyží, pak do vlaku a v Praze se svěřil policii. Ta našla slečnu TSF ve viaduktu. Měla u sebe jenom 1900 Kč. Soud jí vyměřil žalář 8 se 4 bezpodmínečně. Pianista sedává zase k pianu v kavárně. Po půlnoci hraje Modré oči. Před jeho zrakem mašírují Krkonoše jako špiclové po Václavském náměstí. A tu k němu přicházívá obyčejně pan kavárník, položí mu na rameno tlustou ruku a řekne: Pane Alois, netřískejte tolik do těch kláves.

0: Rýbano!
1: Vinetu!
0: Rýbano!
1: Příteli, Rýbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Rýbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Rýbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávěl jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím. Však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
0: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Tvář Old Firehanda prozrazovala, s jakým napětím sledujeme vyprávění. Když jsem dospěl k okamžiku, kdy jsem Harryho chytil a posadil před sebe na koně, už to nevydržel.
4: Člověče, to bylo to hlavní, zachránit ho. Správně. Třesl se o jeho život. Mluvte rychle dál.
3: Co chvíli si zoufale sahal ke krku, jako by mu plameny hořící nafty olizovaly tvář. Potom, když jsem líčil svůj a Harryho úprk před hořící záplavou, nedokázal sedět. Vyskočil. Oči se mu rozšířily, jak přímo hltali každý pohyb mých rtů. Sténal a nakonec plný úzkosti mi sevřel ruku tak, že mi ji málem rozdrtil.
4: Dobré nebe. To bylo strašlivé.
3: Vy Harryho dobře znáte?
4: Znám. Opravdu znám.
3: Chtěl bych se o něm dozvědět něco víc. Je to šikovný hoch?
4: Ano, je šikovný, to jste řekl správně. Má otcovu školu. Umí poslat kulku na správné místo nepříteli mezi dvě žebra.
3: A kde žije ten jeho otec?
4: Kde žije? Každou chvíli někde jinde. Ale chlap je to pořádný, věřte mi. Dobře se známe. Třeba vám ho jednou představím.
3: To bych docela rád.
4: Prsten jsem vám vrátil? No, já půjdu vystřídat Vinetu a nahlídce. Dobrou noc.
3: Nezapomeňte mě vzbudit, až na mě přijde řada.
4: Jen se pořádně prospěte. Vezmu to za vás. Už jste pro mě udělal víc než dost.
3: Už mi to bylo jasné. Harry byl určitě syn Old Firehanda. Ta slova, už jste pro mě udělal dost, to rozčilení, když jsem mluvil o požáru, A konečně ty podivné poznámky o Harryho otci. Opravdu to muselo být tak. I když to taky bylo to jediné, v čem jsem začínal mít jasno. Pokud jde o Vinetuovu velikou a jedinou lásku, o paranoha a o nevyřízené účty mezi Old Firehandem, Vinetuem a Bílým náčelníkem, tápal jsem v mlhách jako předtím a vyzvídat jsem nechtěl. Měl jsem však jakési hrozivé tušení.

0: Ale už brzy se mělo všechno vyjasnit. Už druhý den jsme totiž dojeli ke skalní pevnosti, k doupěti, jaký Old Firehand i ostatní lovci kožešin říkali, a tam mě čekalo překvapení. Ve vzdálenější části údolí, které obklopovaly skalní srázy, takže opravdu působilo jako pevnost, se procházel o samotě někdo, s kým jsem se nedávno poznal.
1: Harry, je to možné, jsi to ty?
2: Jak vidíte, je to možné, jsem to já. Ale já bych se mohl ptát taky a asi s větším oprávněním. Co tady dělá takový zbabělec jako vy? Kdo vám vůbec dovolil vstoupit do našeho údolí? Dám vás odsud vypráskat, vy mizerní žháři!
0: Takhle mě uvítal ve skalní pevnosti Old Firehanda a jeho druhů Harry. Málem ještě chlapec, kterého jsem zachránil z pekla hořící nafty v New Venangu. A on se pak domníval, že požár je mým dílem. Když jsem ten příběh vyprávěl Old Firehandovi bez Vinetua, tak jsem pochopil, že Harry je jeho syn. To byl důvod, proč jsem i nyní podruhé spolkl chlapcovi urážky právě tak jako v New Venangu. Neřekl jsem mu, kdo jsem, ani to, že jsem právě přijel s jeho otcem, Old Firehandem a Vinetuem, poté, co jsme zmařili přepadení vlaku Siouxským jménem Ponků. Přitom jsme zneškodnili jejich bílého náčelníka Paranoha, čili Tima Finteje, vůči němuž Old Firehand i Vinetu pláli pro mě tak překvapivou záští.
3: Horská růže je pomstěna.
0: Nevěděl jsem přesně, o co jde. Ostatně mi ani jeden z nich nechtěl nic říct. Vytušil jsem však, že z minulosti sem dosahuje stín jakéhosi hrozivého tajemství. Právě tak jsem až dosud pranic nevěděl o tom, proč můj bratr Vinetu nemá příliš v lásce ženy.
3: A přesto byla kdysi jedna, kterou velmi miloval a o níž by se rval s celým světem. Zpočátku ho milovala i ona, ale pak začala mít ráda někoho jiného. A ten druhý byl Vinetův přítel.
0: To všechno se mi honilo hlavou, když jsem znechuceně odcházel od Harryho a prohlížel si místo, kam jsme dorazili a byli bouřlivě uvítáni loveckými druhy Old Firehanda. Byla to malá kotlina, ze všech stran obklopená skalními srázy, opravdová pevnost, jen stěží dobitelná, protože přístup byl pouze úzkou rozsedlinou s vchodem zakrytým divokým porostem.
3: Objevil jsem ho vlastně náhodou, když jsem pronásledoval mívala a ten mi najednou zmizel. A jak jsem údolí uviděl, hned jsem se tu usadil.
4: Sám?
3: Nejdřív sám a párkrát mi taky zachránilo život, protože jsem tady našel spolehlivý úkryt, když mě pronásledovali indiáni. Později jsem sem přivedl kamarády. Dají se tu dobře schovávat nalovené kožešiny a jsme tu úplně bezpeční. Nikdo nemá potuchy, že skály netvoří souvislý masiv, ale že vlastně jen obklopují tuhle nádhernou kotlinu.
0: Kdyby jen tušil, jak brzy se ukáže, že se mýlí. A kdybych já tušil, že se přitom objasní tajemství, které přede mnou skrýval můj bratr Vinetu, tajemství horské růže. Část roušky krýcí to tajemství se však poodhalila ještě ten den. Společnost lovců se sesedla kolem táborového ohně, ale já jsem se radši odešel projít. Harry se sice už ke mně choval úplně jinak, zřejmě mu Old Firehand vysvětlil, jak se na události v New Venangu dívat, ale přesto jsem nechtěl mít toho nevděčného kluka na očích. Pomalu se šeřilo, takže když jsem za sebou zaslechl tiché kroky, napadlo mě, že je to on. Ale byl to Vinetu.
5: Můj bratr Charlie je odvážný jako divoká puma a mlčenlivý jako skála. Projel ohnivou záplavou a svému bratru Vinetuovi o tom nic neřekl.
1: Jazyk muže se podobá noži v pouzdře. Je ostrý, špičatý a je líp, když je v něm schován. Nehodí se k tomu, aby se s ním člověk jen tak pohrával.
5: Můj bratr mluví velmi moudře. Ale Vinetua zarmucuje, když se srdce jeho bratra uzavírá do sebe. Pak se podobá kamenu. V jehož nitru jsou ukryty zlaté žíly.
1: Bylo snad srdce náčelníka Apačů jeho bílému bratrovi otevřeno vždycky do kořán.
5: Apač mu ukázal všechna tajemství prérie. Naučil ho hledat a číst stopy a seznámil ho se vším, co musí znát velký bojovník.
1: Jistě to můj bratr udělal. Ale mluvil taky někdy o Old Firehandovi, který je blízký jeho duši už od mládí. Nebo o ženě, na kterou vzpomíná jeho srdce.
5: Rybano!
4: Vinetu!
5: Rybano!
4: Příteli, Rybana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
5: A Vinetu je šťastný, že vidí horskou růži.

0: Ale jeho láska nebydlí v ústech. Proč však můj bratr nemluvil o chlapci, kterého na svém hatátýtlovi pronesl ohněm?
1: Protože jsem se obával, že by si to můj bratr mohl vysvětlovat jako vychloubání. A pak nevěděl jsem, že by tě to mohlo zajímat. Ty znáš toho chlapce už z dřívějška?
0: Vinetu ho nosil ve svém náručí. Ukazoval mu květiny na lukách, stromy v lesích, ryby ve vodách a hvězdy na obloze. Když byl chlapec větší, Vinetu ho učil vypouštět šíp z luku a krotit divokého mustanga. Seznámil ho s jazyky rudých mužů. A nakonec mu daroval pistoli, jejíž koule usmrtila Ribanu, dceru a syny Bohinu, Horskou růži.
1: Najednou mi přejel mráz po zádech. Zmocnila se mě jakási divná domněnka, zaháněl jsem ji, ale vracela se zas neodbytně dál a já se jí neodvažoval vyjádřit slovy, ani sám pro sebe ne. Ale přesto bych to byl možná udělal, kdyby se právě v tom okamžiku nevrátil Old Firehand a neodvedl naše myšlenky ke všedním věcem, pozval nás k jílu. Když jsme pak seděli a mlčky večeřeli, musel jsem pořád myslet na Vinetuova slova a hledal jsem souvislosti s tím, co mi předtím v útržcích a náznacích řekl Old Firehand. Bylo to skutečně tak, jak jsem si to představoval? Měl jsem pravdu, když jsem se domníval, že je otcem Harryho a že matkou je ta, kterou kdysi miloval Vinetu a která se přesto stala ženou bílého lovce Old Firehanda.
2: Otec je přistěhovalec z Evropy a matka byla Indiánka.
1: Ano, tak to řekl Harry při našem prvním setkání.
2: Matka byla Indiánka.
1: A tak to bylo úplně jasné. Harry byl opravdu synem Horské růže, Vinetuovi milované Ribany. Ale co se stalo s ní?
2: Pane?
1: Za mnou se ozval hlas toho, o němž jsem právě přemýšlel. Byla už skoro noc a já stál u hatátytly a hladil ho po krku a nechal ho, aby se ke mně přitiskl a třel mi hlavu o rameno. Od té doby, co mě zachránil z hrozného požáru, jsem k němu přilnul dvojnásob.
2: Odpusťte, jestli ruším. Chtěl jsem se jen podívat na hatátytlu, když mě vynesl z ohně.
1: Prosím, prosím, tady stojím. Nebudu rušit svou přítomností. Dobrou noc.
2: Pane, počkejte, prosím.
1: Vyrazil to ze sebe těžce, s přemáháním, chvějícím se hlasem. Nedokázal překonat rozpaky.
2: Já jsem vás urazil.
1: Ty mě? Ale kdepak? Ty mě nikdy nemůžeš urazit. S takovým člověkem jako ty mám jenom soucit.
2: Já... Promiňte mi všechno. Byl to můj omyl.
1: Beze všeho. Jsem zvyklý, že se ve mně lidi mýlí.
2: Dozvěděl jsem se až teď, že jste Old Shatterhand.
1: Old Shatterhand, drtící ruka. Opět moje válečnické jméno, pod kterým jsem byl známý po širých pláních a horách divokého západu. Nikdo mě pod jiným jménem neznal a jen Vinetu mi někdy říkal
3: Charlie, můj bratře.
1: Ano, Charlie. Podle mého křestního jména Karel. I na Harryho moje válečnické jméno působilo magicky. Omlouval se tak naléhavě a prosebně, že jsem se na něj už nemohl zlobit.
2: Já uvědomil jsem si teprve teď, jakého bezpráví jsem se vůči vám dopustil. Teď už vím, nejradši bych se neviděl. Old Shatterhand přece nemůže být ani zbabělý, ani žhář. Ale tenkrát v New Venangu jsem si špatně vyložil vaše slova. Já prosím vás, abyste mi všechno odpustil.
1: Dobrá, Harry, rád přijímám tvou omluvu. Já vím, že jsi byl tenkrát potom ohni vyčerpaný. Chápu to, ztratil si hlavu. Už o tom nemluvme. Tady je moje ruka a od téhle chvíle jsme přátelé. Ha?
2: Udělal jste toho pro mě tolik. Nejen, že jste zachránil mě, ale nebýt vás, byl by můj otec.
1: Pst, Harry, nech to, nech to. To už je za námi. Jsi syn, chápu tě. Ale jsi taky už skoro muž. A ten se na to musí dívat jinak. Vždyť jsem udělal jen to, co by na mém místě udělal každý slušný člověk. Ty přece taky, ne?
2: Ano, ano, určitě. Chtěl bych být jako vy.
1: Teď už tedy byli mými přáteli všichni. Vinnetou, Old Firehand i Harry. Všichni, kteří byli nějak spojeni s tajemstvím horské růže, té Apačovy velké lásky. A konečně od Harryho jsem se dozvěděl, jak to kdysi bylo.
2: Můj otec už byl proslavený Westman, když se jednou při lovecké výpravě dostal k řece Niobrara mezi kmen Assiniboinů. A tam se setkal poprvé s Rybanou i s Vinnetouem.
1: Apač jel se svým otcem Inčučunou, aby si v Dakotě opatřili posvátnou hlínu pro kalumety. Apačové byli hosty náčelníka Assiniboinů, Tachšatunky. A tehdy se seznámili s jeho dcerou Rybanou. Mezi oběma mladými lidmi začalo klíčit něco velmi hezkého, což naplno vykvetlo při zpáteční cestě Apačovou.
0: Rybano!
4: Vinnetou!
0: Rybano!
4: Příteli, Rybana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinnetou je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Byla opravdu jako líbezná horská růže. Ale nelíbila se jen rudým bojovníkům. Také v bílém lovci, který se právě objevil, se probudila náklonost. A Rybana ji opětovala, ačkoliv byl o tolik starší. Vinnetou byl tehdy nejmladší ze všech, kdo se o Rybanu ucházeli, skoro ještě chlapec. Ale přesto brzy pochopil změnu v jejím chování. A jednou večer přišel za Old Firehandem.
0: Bílý muž není jako ostatní jeho lidu, z jejichž úst se sype lež jako písek mezi prsty. On však říkával Vinnetouovi vždycky pravdu. Je jeho přítel.
5: Můj rudý bratr má paži silného bojovníka a je přes své mládí nejmoudřejší u ohně velké rady. Rád se mu podal přátelskou ruku. Mně může povědět všechno.
0: Vinnetou se tedy ptá. Miluje jeho přítel Rybanu, dceru Tachšatungy?
5: Víc než všechno na světě. Víc než všechna stáda prérie a skalpy nepřátelských bojovníků.
0: A bude k ní můj přítel vždycky dobrý?
5: Budu při ní pořád a budu ji chránit před každým nebezpečím.
0: Vinnetou zná řeč hvězd a jejich jména. Avšak hvězda jeho života zapadá. A v jeho srdci se rozprostře temná noc. Chtěl si jednou odvést horskou růži od Niobary do svého vigvamu. Ale její oko začalo svítit pro jiného. A její rty pronášejí jméno jeho přítele. A pač odejde ze země štěstí a bude bloudit sám po březích Ria Pecos. Jeho ruka již nikdy nepohladí tvář ženy a k jeho uchu nikdy nedolehne hlas syna. Ale až losy potáhnou průsmyky, Vinnetou se opět objeví, aby se podíval, je-li Rybana šťastná.
1: Pak se obrátil, ztratil se v noční tmě a ráno byl i se svým otcem pryč.

0: Na jaře se však skutečně vrátil. Našel Rybanu už jako matku. Její zářící oči mu řekly lépe než slova o jejím štěstí. Vzal jí z náruče dítě teprve několik dní staré, Harryho, položil mu ruku na hlavu a pravil:
1: Vinnetou nad tebou bude stát jako strom, v jehož větvích spí ptáci. Tvůj život budeš jeho životem a tvoje krev jeho krví. Jeho dech se nikdy nezastaví a síla jeho paží nikdy neochabne prosina horské růže. Nech ti jitřní rosa a sluneční světlo padá na tvé stezky, aby z tebe měl bílý lovec radost.
2: Haló, člověče, no tak zpamatujte se.
3: Co? Co je?
2: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
3: Tak vyprávějte. A zvonění, zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
2: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
3: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Rýbano!
1: Vinetu!
0: Rýbano!
1: Příteli, Rýbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Rýbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Rýbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávil jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
0: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Konečně jsem tedy s Harryho pomocí odhalil část tajemství horské růže, Rýbany, nejkrásnější dcery kmene Asiny Bojinů. Tajemství, o kterém jsem donedávna vůbec nevěděl. Bohužel jsem netušil, že jsem prohlédl jen tu lepší část minulosti. Netušil jsem, že ta temnější část, která svým krvavým stínem dosahovala až do současnosti, se už brzy měla opět připomenout. Následovalo několik dní naplněných pohodou, v nichž naší jedinou starostí byl lov bobřích kůží. Jednou jsme šli s Harrym prohlédnout nakladené pasti k nedalekému včelímu potoku. Harry začal být neklidný, zastavoval se a otáčel.
4: Nemám tohle místo rád. Tady tenkrát...
5: Pozor, indiáni!
3: Opravdu. Zahledl jsem je mezi stromy téměř současně s ním. Byli pomalováni válečnou barvou. Blesku rychle jsme zalehli do porostu, měli jsme štěstí. Čtveřice rudochů po chvíli přešla kolem nás a zmizela v lese.
5: Jsou to Siouxové.
3: Ano, patří k Ponkům. Ke stejnému kmeni, co chtěl nedávno přepadnout vlak. Musím zjistit, co chystají tady. Možná, že jen procházejí krajem, ale kdo ví. Jdu za nimi.
5: Půjdu s vámi, umím se plížit.
3: Měl by se radši vrátit a nechat to na mě. Víš, do jakého nebezpečí se můžeme dostat?
4: Nebude větší, než jaké jsem už zažil a přestál. Nebo si myslíte, že se vyděsím, když nám nevybavne pomalovaný obličej?
3: Bylo mi jasné, že ho nepřesvědčím. Vyrazili jsme tedy po stopě podle potoka. Půda byla měkká, každý otisk nohy se mohl snadno číst. Po chvíli se ke stopám připojili ze strany další. To vypadalo vážně. Šlo nejspíš o dvě hlídky pátračů a to znamenalo, že se něco chystá, že je tu někde silný indiánský oddíl.
4: Ty nové stopy vedou k našemu skalnímu obydlí. Co teď?
3: Zůstaň tady, Harry. Lehni si za křoví. Já se podívám k indiánskému táboru.
4: A proč ne taky já?
3: Půjdu sám. Ve dvou je i nebezpečí dvojnásob větší.
4: Tak dobře.
3: Nepříliš ochotně poslechl a schoval se, ale ocenil jsem, že ještě předtím pečlivě zahladil stopy. Já se začal plížit ke kraji lesa. Když jsem se dostal k nevelké rokli, z níž vycházel jen nepatrný proužek kouře, čekalo mě překvapení. Na dně úžlabiny sedělo nebo leželo těsně u sebe mnoho ponků. Snažil jsem se je spočítat, takže jsem bral jednoho po druhém. A pak jsem spatřil něco, co mi vyrazilo dech. Nejblíž u ohně seděl jakýsi zarostlý běloch. Moc dobře se mu sice do tváře neviděl, ale za to jeho sousedovi ano. A tím byl...
6: Je to vůbec možné? Bílý náčelník Baranoch, čili Tim Fintej, jak mu říká Old Firehand. Promnul jsem si oči. Ne, nemýlil jsem se. Ale Vinetu mu přece vzal skalp a má ho dokonce ještě přivázaný k opasku. Je to skutečně ten Lotr? Co pak vstal z mrtvých? Bylo to jasné. Ponkové si po porážce při přepadení vlaku přivolali posily a pak nás krok za krokem sledovali, aby se pomstili. Měli na to dost času, než se Old Firehand zotavil. Ale nechápu, proč kvůli nám třem svolávali tolik bojovníků. Ledaže? Paranoch něco ví o skrytém skalním obydlí a má spadeno nejen na nás tři a ostatní lovce, ale hlavně na zásobu drahých kožešin.
7: Díky za tu zprávu.
3: Old Firehand k mému údivu byl radostí skoro bez sebe. Hrozící nebezpečí zřejmě nebral vážně. Zajímalo ho jen jedno, že je Paranoch naživu.
7: A nepřehlédl jste se? Kéž by mi ten Lotr přece jen padl do rukou. Konečně bych mohl splnit svou přísahu.
6: Určitě to je on. Mílí mě jenom to, že má vlasy.
7: Nesmysl. Může to být paruka. Jen si vzpomeňte na starého sama Hawkinse. Je docela dobře možné, že jste ho tenkrát nezranil smrtelně. Ponkové ho pak našli a odnesli. A než jsem byl fit, sebral se taky. Ale teď nám neunikne.
8: Vinetu musí chránit svého bratra Charlieho a hlavně syna Horské růže. Proto je sledoval a viděl, že byli blízko u válečného tábora ponků. Bílý a tabaský pes Paranoch má mnoho bojovníků. Jeho vlasy jsou podvod a jeho myšlenky jsou plné zloby. Vinetu ho proto usmrtí.
7: Ne, to ne. Musí zahynout mojí rukou.
8: A pač ho už jednou svému příteli ponechal.
7: Dobrá, já vím. Ale tentokrát mi neujde.
4: Ne, slyšíte? Chci to být já, kdo mu vpálí kulku do hlavy.
3: Co to muselo být za krvavou událost, kde si hluboko v temné minulosti, že vedla k tak zuřivé nenávisti i Harryho? Chování obou svých dospělých přátel jsem sice stále ještě nerozuměl, ale výraz, který měl při svém výkřiku Harry, vlastně ještě chlapec, mnou doslova otřásl. Když jsme osaměli, tak jsem mu to řekl. Podíval se na mě pohledem, v němž byly zároveň zášť i smutek.
4: Kdybychom došli až ke včelímu potoku, ukázal bych vám hrob člověka, kterého jsem měl na světě nejradši. Hrob mojí matky. Byla zastřelena touhle starou pistolí a já přísahal, že jednou stejnou zbraní zemře i její vrah.
3: Dostal si ji od Vinetua.
4: Vyprávěl vám o tom?
3: Ano.
4: Všechno?
3: Ne, jen to, co jsem právě řekl.
4: Ano, mám jí od něho. Ale co? Ať víte všechno.
3: Harry začal vypravovat. A z minulosti až k nám dosáhl temný stín té druhé, hroznější části tajemství Horské růže.
4: Vinnetou mě měl rád jako vlastního, i když jsem byl synem jeho přítele. Stal jsem jím učitelem a ochráncem.
3: Plynuly roky a chlapec rostl. Léta ubíhala a jeho otec zatoužil podívat se za svými příbuznými. Vzal Harryho do měst na východě sebou. Zůstali tam dlouho a když se vrátili, čekalo je hrozné překvapení. Z tábora a syny bojnů našli jen trosky, vlastně spáleniště. Nenašli žádné stopy. Jen vampum, korálkový pás, který tam nechal náčelník Tachšatunga jako zprávu o tom, co se stalo.
9: Marně voláš, Růžičko, tvůj muž je daleko a ani ten rudý apačský pes tě neslyší. Půjdeš pěkně se mnou.
3: Byl to bílý lovec Tim Fintej. Bývával hostem u kmene a taky se kdysi ucházel o Ribanu. Ani ona, ani ostatní asyny bojinové ho však neměli rádi, protože měl pověst zloděje a dokonce i jim několikrát vyloupil z kříše s ulovenými kožešinami. Byl tedy odmítnut. Později se ale dozvěděl, že Ribana se stala ženou Old Firehanda.
9: To mi zaplatíte, všichni. Nejvíc ty, rudá zmije.
3: Mezitím se stal jedním z náčelníků kmene Atabasků a dostal jméno Paranoch. A jednou z Atabasky přepadl i tábor Asiny bojnů, kde žila Ribana se svým otcem, starým náčelníkem Tachšatungem. Nepřátelé využili toho, že bojovníci byli na lovu. Tábor spálili, staré lidi a ženy pozabíjeli a mladé ženy a dívky odvlekli sebou.
10: Ne, ne, pust mě, nenávidím tě, ty mefinety.
3: Když se Asiny bojinští bojovníci vrátili, i hned se vydali za nepřáteli a brzy se k ním připojil i Old Firehand s Harrym. Cestou potkali Vinnetua, který je právě přijížděl navštívit. Atabasky zastihli právě u včelího potoka. Rozpoutala se zuřivá bitva. A hned v jejím počátku.
9: Cože? Old Firehand i ten Apač jsou tady, ale nemyslíš si, že tě zachrání, když nemůžeš být moje továř?
10: Ničemu!
11: Ribano!
10: Vinnetou, pomsti mě, Harry.
3: Vinnetou se dostal až k Paranohovi. Vyrval mu zbraň a byl by ho určitě na místě strestal, kdyby se na něj nevrhlo několik Atabasků. Nakonec sice Asiny bojnové zvítězili, ale tomu nejhoršímu nepříteli, Paranohovi, čili Timu Fintejovi, se podařilo utéct. A pak zmizel, jako by se do země propadl.
4: Pohřbili jsme matku u včelího potoka a Vinnetou mi dal pistoli, která jí zabila. Slíbil jsem si, že matčinu smrt pomstím právě touhle zbraní.
3: Dotedy bylo celé tajemství krásné horské růže, Vinnetouovy jediné lásky a jejího syna. Tajemství prosycené krví a zlobou, vyvolávající nenávist, která sahá až po naše dny. Poznal jsem, že nemám právo nikoho z těch tří mstitelů nabádat k ohledům. Tím spíš, že bílý náčelník dříve Atabasků a nyní Ponků, Paranoch, čili Tim Fintej, teď chystal další lotrovinu. Přepadení našeho skalního obydlí a vyloupení jeho kožešinových pokladů. Při tom nebezpečí, že by se to Ponkům mohlo povést, Old Firehand zřejmě podceňoval. Pořád se oháněl tím, že indiáni o jeho kotlině ve skalách nevědí. Vinetu však nesouhlasil.
8: Náčelník Apačů vidí, že smrt proniká úzkou branou do kotliny a že se valí zkáza ze skal. Údolí hoří plamenem boje a vodu barví do ruda prolitá krev. Vinetu mluví s velkým duchem. Paranoch přijde a vezme skalpy mnoha bílým lovcům. Vinetu je však připraven bojovat.
7: Jak by mohli Ponkové proniknout soutězkou? Máme tam hlídku.
8: Můj bratr to nemyslí vážně. Stráž nemůže zadržet celý oddíl, až vpadne a zautočí naraz.
7: Žádné strachy, toho se neodváží.
3: Kdyby jen Old Firehand tušil, jak se mýlí. Noc byla tichá a plápolavé světlo ohňů ozařovalo okolní skální srázy. Nikde se nepohnul ani lístek. Hatákytlá však byl nepokojný. Když jsem ho objal, uslyšel jsem, jak si docela tichonce odfrkl. Větří něco? Zpočátku se mi nezdálo nikde nic podezřelého. Přitiskl jsem se k věrnému koni a pozoroval okolní skály. Jejich obrysy se rýsovaly proti nebi ozářenému plameny. A najednou...
11: Nadě!
12: Jsme přepadeni. Indiáni skáčou ze skal.
8: A další útočí v soutěžce na naši hlídku.
3: Tak přece se odvážili. Bylo jasné, že někdo objevil, že uvnitř skalního masivu je kotlina s obydlím lovců kožešin. Ponkové vylezli na zdánlivě nepřístupné skály a teď se skakovali dolů zároveň s tím, jak jejich druhý oddíl zaútočil v úzkém chodu do kotliny. Začala řeš muže proti muži.
8: Kde je ta atabaská ropucha? Zde stojí Vinetu, náčelník Apačů. Pomstí horskou růži!
9: Tady jsem. A běžte všem čertům, apačský pse. Teď mi zaplatí za můj skalp.
12: Ty me fintej, vrahu mé ženy. Tentokrát mi neujdeš.
9: Ty jsi ještě nezapomněl na Rybanu? Pošlu tě za ní, do pekla.
3: Z revolveru vyšlehl oheň. Old Firehand rozhodil ruce a zvolna se sesunul k zemi.
5: Tatínku! Ty jsi ho taky zabil, ty hnusný vrahu.
3: A Harry jako smyslu zbavený vrhl se na bílého lotra a začal do něj bušit pěstmi jako malý chlapec. Na svou pistoli úplně zapomněl.
9: Nech toho štěně, nebo...
3: Paranoch se rozpřáhl, aby chlapce udeřil revolverem, ale... Jeho ruka s revolverem však prudce zasáhla Hatátytlu, který byl poblíž. Kůň, ačkoliv byl na boj zvyklý, se lekl, vzepěl na zadní nohy a... Jeho přední kopyta prudce udeřila Paranoha dozad a do hlavy. Muž padl tváří k zemi jako poťatý. Vinetu, který se právě zbavil obou útočníků, kteří ho orožovali, to uviděl právě tak jako úžaslý Harry. Apač přiskočil blíž a nohou převrátil tělo mrtvého vraha, obávaného Paranoha, čili Tima Finteje.
8: Atabaský had už nebude syčet a nikdy nikoho neuštkne.
5: Hatatytlá vykonal pomstu za nás.
3: Smrt bílého náčelníka Ponky ochromila. Ostatně měli velké ztráty, neboť mušky lovců byly přesné. Indiáni začali ustupovat do soutěsky a s nimi i ten běloch, kterého jsem zahledl v jejich táboře. Teď v záři plamenů jsem mu viděl do tváře a překvapením jsem skoro oněměl.
12: Je to možné? Vždyť to je Center!
8: Center? Vrah mého otce Inčučuny a mé sestry Nčoč.

0: Zraněný, ale dostane se z toho, určitě. A co ty?
1: Kulka zasáhla nohu, ale ne kost. Můj malý bílý bratr bude zase brzy běhat.
2: Ten Lothar Center, takhle se nám všem odvděčil.
0: Co, ty ho znáš, Harry?
2: No, před časem jsme ho našli polozmrzlého v lese a nějakou dobu lovil s námi. Pak prý tu jednom lovci něco ukradl a utekl. Ale že by byl takový zrádce a lump, to bych nečekal.
0: Je ještě mnohem horší, Harry. Je to dvojnásobný vrah, kterého už dlouho hledáme po celém divokém západě. A dneska mohl být náš.
1: Bude náš zítra. Hned za rozbřesku se Vinnetou vydá po jeho stopě.
0: Ponkové byli odraženi. Vrah Horské růže došel konečně spravedlivého trestu. Ale vůbec mi nebylo lehko u srdce. Kromě mnoha indiánů stál boj i život několika chlovců. A všechno jen proto, že jeden bílý darebák svedl rudé muže na cestu loupežného násilí. Aspoň kdyby se podařilo zneškodnit i toho druhého vyvrhele, Centra. Nemohl jsem se dočkat rána, abych vyrazil s Vinnetouem za ním. Ale čekalo mě zklamání.
1: Náčelník Apačů ví, co mu chce říct jeho bílý bratr Old Shatterhand. Chtěl by jet s ním a pronásledovat vraha své milované Nšoči.
0: Ano.
1: Prosím, aby to můj bratr nedělal. Old Firehand zápasí o život. Jeho syn a většina lovců je zraněna. Můj bratr musí být zde, aby je pomohl ošetřovat i bránit. Co kdyby zatím, co bude Apač hledat, se Centr s nějakými ponky vrátil sem? Nejvíc mi pomůžeš, když zůstaneš tady, u mého starého přítele a syna Ribany, Horské růže.
0: Nechtěl jsem se od Vinnetoua odloučit, ale musel jsem uznat jeho důvody. Nevydržel jsem však, abych ho aspoň kousek cesty nevyprovodil. Jitřenka ještě jasně zářila, když jsme vyjeli. Na kraji lesa se Vinnetou zastavil.
1: Rozloučíme se, můj bratře Charlie. Velký duch určil, že se musíme rozejít. V pravý čas nás však zase svede dohromady, protože Vinnetou a Old Shatterhand nemohou natrvalo zůstat odloučení. Náčelník Apačů si tím je jistý.
0: Ještě jeden stisk rukou. A v příští chvíli už letěl prérií na svém Iljim a jeho černé vlasy za ním vlály jako hříva. Díval jsem se za ním dlouho, tak dlouho, dokud mi nezmizel z očí. Dohoníš, nepřítele? A kdy tě zase uvidím, můj bratře Vinnetou?

0: Halo. No tak, pane knihovníku, vzpamatujte se.
1: Co? Co je?
0: Co by bylo? Zase jste přestal vyprávět. A přitom dneska správce knihovny zavírací hodinu nezvoní.
1: Ne, kvůli tomu jsem nepřestal, pane soudce. Prostě proto, že už je to všechno.
0: Cože? Všechno?
1: Ano. Tajemství horské růže jsme už přece poznali, že?
0: No to ano. Vlastně máte pravdu. Byl to ale napínavý příběh, člověče. Máte ještě nějaký takový? O Vinnetouovi? A Old Shatterhandovi?
1: Mám. V knihovně je jich spousta. Přijďte si je zase někdy poslechnout.

Dobrý den, vítáme vás posté 44. v toulkách českou minulostí. Vydáme se v nich na schůzku s poezií, ještě přesněji do hájemství lyriky, najmě

0: srdce bolí, silně ve krvi plavají. I žáda je žádná tvé milosti, ať se může státi. Já ti nikoli živ nebudu nad lůzie, v té tůzie, když si je zmilitká, neráčí smilovati. Túhať mě po ní je, když na ní vzpomenu, div, že kdy nevzplanu, omdle je v túhách stanu. Jáť pro ní mé mladosti žalostivé zahynu, toť mé neštěstí je, že by vše v radosti i mám smutka dosti od nevěrné milosti. Ach žalosti, chodím smutný vzdychaje pro mu nevinu.
1: Báseň Jišť mne vše radost ostává.
2: Neboli už mě ale opravdu opouští všechna radost.
1: Tak ta je vlastně jednou z mála, u které známe autora.
3: Napsal ji pan Záviš ze Zab u Prahy.
2: Proto se jí taky říká píseň Závišova. Jinak ovšem s rytířem Závišem z Falkensteina nemá nic společného.
0: Jišť mé zpěvání přestane nyní. Pičteš mne, pany, i vy, šlechetné panie, žeť mi jest zahynúti promilovanie. Slunéčko vschodí, září je vychodí, má zmilitká v mém srdéčku vévodí. Silněť mi na mé mysli uškodí, ač si je žádná nesmiluje.
2: Když si dá našinec pozor a když recitátor moc nespěchá, tak má z této básničky jistý požitek. A když je čtenáři jasné, že pičteš znamená litujte, tak této poezii dokonce i rozumí.
3: Tenhle ten Záviš, tedy Zezap, studoval církevní právo na Padovské univerzitě a získal tu taky doktorát.
1: Zřejmě nečetl výhradně právní spisy, ale taky jinou literaturu.
3: Třeba tu, kterou psal Francesco Petrarca.
2: Však tento milostný nářek nad neoblomností milé má k mistrovým vzdechům vůči božské lauře dost blízko.
3: Tajná žalost při mně bydlí, když tmy ji nelze výdati. Zleť bude, ač se to prodlí, nebudu-li u ní je bývati. Bych pobyl u ní do roka, zbyl bych smutka i všije nůze, nedbal bych na zlého soka, nechajšť bydlí, kdož chce v túze. Nepaměti též se lekám, byť mne ke škodě netáhla. Rač po mně ti zatoť prosím, ty smocně v mé srdce sáhla. Jáč pomník jedinké slovo, toť mi přišlo k utěšení. Za 100 let v mém srdci novo, potom do mého skončení je. Srdceť se nemož děliti, kdešť jest, tuť jest všů silů. Pěkná rač ustavič nabíti, ač chceš slůti věrnou milu. S šerým očkem sokolíku, toběť jsem v tvou službu podán. Najmilejší andělíku, ty jsi mého srdce.

0: Světská lyrika v Karlově století byla hlavně milostná.
1: Svět šlechticů se v ní odráží svým pojetím dvorské lásky jako svým způsobem služby.
2: Jaké služby?
1: Milostné.
2: Čí služby pro koho?
1: Básníka pro paní.
0: Většinou to bývala vdaná žena.
2: Myslí se vlastní manželka?
0: Nikoli. Básníkovi tanula na mysli žena, která patřila někomu jinému.
1: Láska se chápala jako druh vazalství.
2: Prosím.
1: No, milenec vystupuje jako poddaný milované paní.
0: Někdy byla opěvovaná paní oslovována rovnou jako pán.
1: Ty jsi mého srdéčka pán.
0: No, přesně tak jsme to před chvilkou slyšeli.
2: To ale muselo tokajícího pěvce trochu zavádět, ne?
0: Však on už si dal pozor.
3: Dřevo se listem odívá, slavíček v keřku zpívá. Máji žaluje tobě a méc je srdcem v dlobě. Zvolil jsem sobě milů, ta třeme srdce pilů. Pila hřeže, ach bolí, a tvojť budu, kdeť jsem koli. Srdéčko, divím si je tobě, že nechceš dbát si o sobě. Tvá radost veselé hyne, pro tu bejze svýmene.
0: Jazykovědci se pustili po stopě této slavné staročeské básně.
2: Dřevo si je listem odívá, neboli strom se odívá listovým.
0: Jako ohaři se po ní pustili.
1: Vypátrali, že hláskou H před písmenem Eř si nepomáhali naši předkové nikde jinde než právě a jen v jižních Čechách.
0: Pila hřeže, ach bolí.
1: Jinak je to jedna z nejstarších českých milostných písní, ve které je dvorská láska jaksi v kostce.
0: Muž si vyvolí paní svého srdce.
1: Je však oslyšen, trpí, naříká.
0: Ale to nikterak neumenšuje jeho věrnou lásku.
1: Rozhodně odmítá komukoli prozradit jméno své milované.
2: Proč?
1: No, kdo tohle udělá, není kavalír, nýbrž neustavičný milovník. Prostě hrubě porušil zákoník lásky a vypadává ze hry.
0: Milující se totiž musí mít na pozoru před klevetníkem, který je neustále připraven mezi ně vstoupit nebo přinejmenším pošpinit ženinu čest.
3: Ač bych já ji zmenoval, mnohý by mě štráfoval. Ařka, proč ty tak sloužíš? Čemu si je milostí chlubíš? Neustavičný milovník jako u cesty hřepík. K čemu si je koli přičiní, tomu všemu uškodí. Kdoť jsem, tenž nosím ť pílu, jáť mám najkrajší milů, teď nikomu nepověm, sám ti s mým srdéčkem věm.

0: Ano, z původního textu, jehož originál uchovává Národní knihovna ve Vídni, zní dodnes jihočeské nářečí.
1: Zatímco v básni Otep Mirhy, tak v té se autor zase schlédl v Šalamounově Písni písní.
2: Možná si opravdu pomohl vzorem ze Starého zákona, ale povedla se mu tahle ta středověká světská erotika.
1: Otep Mirhy, měť můj milý, milujeť mě své všie síly. A já jeho zmilelého, pronšť nedbám nic na jiného. Můj milý, mě běl, červen, krásen, jako leteční den jasen. Toť dife zdiva, že jsem živa, pronšť sjemé srdéčko znímá. Vstanuc i pojdu toho dle, poptám sobě, pronšť mé srdéčko mdlé, řkůc, batíčku, zmílelíčku, zjev mi svou tvář, sokolíčku. Jehož tě má duše miluje, viděli jste, zda kde tu je? Milost silná, žádost pilná, k němužť má mysl nemilná. Když děch právě o půlnoci střijet mě jeden z jeho moci, tak nezná mě, vzezřev na mě, veceť.
0: Přenes mě v svém prámě.
1: Tehdy já na ně vzezřech, z nic je, do měch si je svého panice. Řech, kam koho? A on?
0: Toho, jehož ty hledáš. Přemnoho.

0: Ona celá ta poezie v Karlově době se vyznačovala dvěma rysy.
1: Za prvé byla určena především k ústnímu projevu.
2: A za druhé, autorská práva nehrála žádnou roli.
0: Takže k tomu prvnímu bodu. Copak tenkrát nikdo nečetl poezii jenom sám pro sebe, potichu nebo v duchu?
1: On by snad byl i četl, pokud by to byl uměl.
2: Ve středověku nepředstavovala neznalost písma žádnou výjimku.
1: A to ani u korunovaných hlav.
2: On takový středověký šlechtic nepotřeboval umět číst a psát. To za něj vyřizovali jiní.
1: Stejně jako dnes návštěvník koncertů nemusí aktivně ovládat hru na několik hudebních nástrojů.
0: No tak, že by toto přirovnání nekulhalo, to se říct nedá.
1: Platí však, že pro malou znalost písma byla literatura vnímána především a hlavně poslechem.
2: Ústní podání si vyžadovalo zvláštní oblibu verše.
1: Běžně se zveršovávaly texty, u kterých to není dnes obvyklé.
0: Například?
1: Například slovníky.
0: Případná otázka, proč?
1: Proč? Verš jednak výborně pomáhal paměti.
2: Každý herec dodnes ví, jak uspořádání téže myšlenky do veršů usnadní zapamatování daleko s nás než próza.
1: A na druhé straně usnadňoval vnímání.
0: Lidově řečeno, ono se to pak líp poslouchalo.
1: Ostatně literární dílo se v té době nenazývalo ani literaturou.
2: Ani prózou.
1: Ba ani poezií.
0: Nýbrž se mu říkalo pravenie.
1: A praviti neznamenalo nic jiného, než vypravovat, přednášet, nahlas.
2: Ztratila tě jsem, milého, v tom srdci jediného. I měj si je dobře, srdéčko.
3: Ztratila-li jsi milého, pohledaj sobě jiného. I měj si je dobře, srdéčko. Když tomu nelze jinak zdějeti, musíme si je dobře i měti. I měj si je dobře, srdéčko.
2: Jáť si je, milý, dopřej mám. Na tě srdéčkem vzpomínám. Měj si je dobře, srdéčko. Bělá růže prokvítá, mně náděje nesvítá. Měj si je dobře, srdéčko.
3: Natrhajme z růže květ, milejší milý než vešken svět. I měj se dobře, srdéčko.
2: Ach můj milý, mocný pane Bože, jinak to býti nemůže. Měj si je dobře, srdéčko.
3: Kdož mi o tobě co propově, srdéčko mé velmi mútí. I měj si je dobře, srdéčko.
2: Ach můj milý, převelmi zúfalý, ne tak jsi mi sliboval před mou milou matku. Měj si je dobře, srdéčko. Kdož mezi námi to manželstvo zruší, nesmiluj si je, pane Bože, nad tu duší. Měj si je dobře, srdéčko.
3: Bůh tě žehnaj, má panno milá, v mém si srdci sama jediná. I měj si je dobře, srdéčko.

0: padla, tu tuším před chvilkou, poněkud pochybovačná zmínka o nevalném stavu ochrany autorských práv v lucemburském středověku.
1: Nejenom v tom lucemburském.
2: Že by mělo dílko vynikat původností, tak tím se žádný autor nezatěžoval.
1: Světový názor prostě tenkrát říkal, že stejně je všechna moudrost světa obsažena v Bibli a ve spisech uznávaných církevních autorit, že stejně nic nového nikdo neobjeví.
2: Tak proč se pachtit s originalitou, když stačí jen obměňovat, překládat, kopírovat, napodobovat a komentovat?
0: Tak mě napadá, že podobný postoj k tvorbě ku podivu vyznávají i leckteří umělci 20. století.
2: Na rozdíl od jejich středověkých kolegů však dobře vědí, že vykrádat se nemá.
1: Ani banka, ani literární dílo.
2: A navíc, tenkrát se mělo za to, že tento svět je jen jakýmsi odleskem nadpozemského, který je neměnný a představuje jedinou opravdovou skutečnost.
1: A tak se skutečný život zobrazoval v literatuře prostřednictvím dnes už těžko srozumitelných symbolů.
2: Středověk neměl smysl pro zachycení nějakého vývoje.
0: Jako, že se něco vyvíjí, rozvíjí, mění.
2: Čas jakoby tenkrát plynul kruhovým pohybem a vracel se stále na totéž místo, tak jako se vracejí roční období.
1: Středověká literatura byla literatura bez generací.
2: A také většinou bez autorů.
0: To znamená, že se pod dílko nikdo nepodepisoval?
1: Neměl to zapotřebí. Ani to po něm nikdo nechtěl.
2: Autor byl vlastně řemeslník, který normálně pracoval na objednávku.
1: Tak jako stavitel, sochař nebo malíř.
2: Noci milá, proč tak dlouha? Po mé milé jest mi túha, že mi s ní nelze mluviti. Komu se mám utěšiti? Jež mé srdce bydlí v strasti, v smutku, v túžebné žalosti. To vše činí nebývaníje u té nejmilejší panie. Milý Bože, nedaj dlouze po mé milé býti v túze.
3: Brachku milý, nestyšť sobě, nad jinéť chci přijeti tobě.
1: Tak to veršoval milenec během noci.
2: Zatímco veršování za rozbřesku, tak tomu se říká alba.
0: Co to jsou začta? Alba.
2: Nikoli jsou, ale je. Tohleto milé latinské slůvko lze přeložit po česku ještě líbezněji.
0: Jak?
2: Svítáníčko.
1: Milý, jasný dni, proč tak ukvapil, že jsi mi mého klevetníčka zbudil? A den své ustavení jej má, tu kdež milých dvě přebývá. Všemohoucí pane Bože, milý Bože, radších býti z půlu strážě. Od východa slunce větříček věje a přes hory, přes doly sjech věje. Horiť ječí, lom sje tiší, tačstvo křičí, zvěř pospěší, obáda je, znamená je, žeť má noc od nás odstupit.
2: Vyšla ti jest krásná, jasná denic je, daleko ti mi na plano vyšla. Tať mi pospíjacháše od hor. Všeckno stvoření je, lidský zbor, znamenají je vzhůru vstáti. Čas si je náma, milá, požehnat.
1: Jasný si je nám den ukazuje, nebesať jsou si je zamodrali, slunečnáť zář je vychodí, po němť mě mé srdce bolí, po tom najmilejším pánu. Brachku milý, bych vás je mi dva spolu objala.
2: termín svítáníčko vymyslel pro albu Václav Hanka.
0: A co opěvovala ta svítáníčka?
1: Loučení milenců, kteří spolu strávili noc na úsvitu nového dne.
0: A ještě se jim nechtělo od sebe.
1: Komu by se chtělo?

Andělíku rozkochaný, nade všecky převýborný, vše milosti plný, mému srdci zvolený. Ty jsi kvítek ovšem převýborný, toběť sloužím beze vší proměny, já tvoj sluha jediný.

V Karlově době zkoušela čeština vyjádřit totéž, co se dařilo latině, francouzštině, italštině i němčině. A povedlo se jí to. Odhaduje se, že jenom slovní zásoba jazyka českého se v době lucemburské zdvojnásobila. Najednou byl dostatek výrazů i pro ty nejjemnější odstíny citu. Čeština se stala jazykem básníků.

V dnešních poetických toulkách českou minulostí jste slyšeli hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Zdeněk Kozák.

0: Toulky českou minulostí.
1: Náš zajatec seděl v kajutě před železnou truhlou, pro kterou podstoupil tolik námahy a na níž tak dlouho čekal, než ji získal. Byl to opálený člověk s bezstarostnýma očima a se sítí vrásek a rých, rozprostřenou po celé mahagonové tváři, která svědčila o tvrdém životě pod širým nebem. Zarostlá brada mu neobyčejně vystupovala kupředu, což bývá znak lidí, kteří energicky prosazují své záměry. Mohlo mu být asi tak 50 let, neboť měl černé kudrnaté vlasy už hustě prokvetlé stříbrem. Když byla jeho tvář v klidu, nepůsobila nepříjemným dojmem, ale huňaté obočí a vystouplá brada ji propůjčovali hrozivý výraz, jakmile se rozlobil. Toho jsem si však povšiml až později. Teď seděl se spoutanýma rukama na klíně, s hlavou skloněnou na prsa a pichlavýma pomrkávajícíma očima zíral na truhlu, která byla příčinou všech jeho hanebných činů. Zdálo se mi, že v jeho upjatém a zdrženlivém chování je víc lítosti než zloby. Jednu chvíli se na mě podíval a v očích se mu dokonce objevilo cosi jako záblesk humoru. No tak, Jonathane Smalle, řekl Holmes, zapaluje si doutník. Je mi líto, že to takhle dopadlo. Mně taky, odpověděl upřímně. A nevěřím, že se z téhle polízanice tak snadno dostanu. Odpřísáhnu vám na Bibli, že jsem našel ta nevztáhl ruku. Udělal to ten ďábelský skrček Tonga. Zabil ho tím svým otráveným trnem. Já se na tom nepodílel, věřte mi. Trápilo mě to tak, jako by šlo o mého bratra. Zmrskal jsem toho mrňavého ďábla koncem lana, ale jednou už se stalo a napravit jsem tím nemohl nic. Vemte si doutník, řekl Holmes, a lokněte si z mé láhve, vždyť jste celý promočený. Jak jste mohl čekat, že takový malý a slabý človíček, jako ten černý spratek, přemůže Bartoloměje Šolta a udrží ho v šachu do té doby, než vylezete po laně vy? Tak se mi zdá, že o tom víte tolik, jako byste byl přitom. Pravda je taková, že... No, doufal jsem, že pokoj bude prázdný. Znal jsem dobře, jak to v domě chodí a byla právě doba, kdy Šolto obvykle odcházel dolů k večeři. Nebudu vám nic zapírat, má nejlepší obhajoba je holá pravda. Víte, kdyby šlo o starého majora, s tím bych si byl těžkou hlavu nedělal. Podřízl bych ho stejně klidně, jako teď kouřím tenhle doutník. Steká mě jedině to, že mě zavřou kvůli mladému Šoltovi, se kterým jsem nikdy neměl sebemenší nedorozumění. Zatkl vás pan Eteleny Jones ze Scotland Yardu. Dopraví vás do mého domu a já vás požádám o pravdivou zprávu o celém případu. Nesmíte mi ale nic zamlčet, poněvadž jedině tak pro vás budu moci něco udělat, aspoň doufám. Podaří se mi snad dokázat, že jed působí tak rychle, že Šolto byl mrtev dřív, než vy jste se vůbec dostal do pokoje. A to také byl. V životě se mnou nic tak neotřáslo, jako tehdy ten pohled na něho. Vlezl jsem do okna a uviděl jsem, jak se na mě šklebí a hlava mu leží na rameně. Byl to pro mne opravdu šok. A byl bych Tongu snad přizabil, kdyby byl přede mnou neutekl. Proto tam zapomněl hůl a také pár trnů, jak mi řekl později. Právě ty vás, aspoň si myslím, přivedli na naši stopu. Nejde mi ale na rozum, jak je možné, že jste ji pak v budoucnu už nestratili. Necítím k vám žádnou zášť, vůbec ne. Připadá mi však přece jen divné, dodal s hořkým úsměvem, že já, který mám z těch peněz nárok na 500 000, musel jsem přijít o první půlku života na stavbě vlnolamů na Andalamských ostrovech a druhou, jak to vypadá, ztratím při kopání kanálů v Dartmoorské věznici. Nešťastný den, kdy jsem prvně spatřil kupce Achmeta a začal se zajímat o poklad z Agry, který přinesl vždycky jen prokletí tomu, kdo jej právě vlastnil. Achmetovi přinesl smrt, majoru Šoltovi strach a výčitky svědomí a mě doživotní otroctví na nucených pracích. V tom okamžiku vsoukal do malé kajuty ramena a tvář Eteleny Jones. Hotová rodinná sešlost, poznamenal. Doufám, že taky dostanu hlc té láhve, Holmesi. Řekl bych, že si můžeme pogratulovat navzájem. Škoda, že jsme toho druhého nedostali živého, ale neměli jsme na vybranou. Mimochodem, Holmesi, přiznejte se, že vám ten závěr vyšel jen tak. Naše zásluha je jenom v tom, že jsme je dohonili. Konec vše napraví, řekl Holmes. Doopravdy jsem ale nevěděl, že najáda je tak fantasticky rychlá. Smith říká, že je to jeden z nejrychlejších parních člunů na řece a že kdyby byl měl ještě jednoho člověka navíc, který mi by byl pomohl se strojem, nikdy bychom ho nechytili. Přísahá, že o té norvůdské záležitosti nic neví. A nelže, zvolal náš zajatec, neřekl jsem mu ani slovo. Člun jsem od něho najal, protože jsem se doslechl, že je mimořádně rychlý. Neřekli jsme mu nic, ale dobře jsme mu zaplatili. A byl by dostal navíc ještě nějakou pěknou maličkost, kdyby nás byl dopravil na loď Esmeralda v Gravesendu, která odplouvá do Brazílie. No, jestli neprovedl nic špatného, postaráme se, aby nebyl stíhán. Chytáme sice své lidi hezky rychle, ale s jejich odsouzením už tolik nepospícháme. Bylo zábavné pozorovat, jak si domýšlivý Jones už začíná zakládat na energickém způsobu, jimž byly prchající dopadeni. Z letného úsměvu, který přelétl po Holmesově tváři, jsem postřehl, že mu ta slova neušla. Za okamžik dorazíme k Vauxhallskému mostu, řekl Jones, a vás tam vysadíme i s pokladem, doktore Watsone. Nemusím vám snad říkat, jak velkou odpovědnost tím na sebe beru. Je to proti všem předpisům, ale co jsme si ujednali, to platí. Nicméně mám povinnost poslat s vámi aspoň jednoho policistu, když máte tak cenné břemeno. Doufám, že něčím pojedete. Samozřejmě. Škoda, že chybí klíč. Mohli bychom se na místě přesvědčit, co je uvnitř. Budete muset truhlu vypáčit. Kde je ten klíč, vážený pane? Na dně řeky, odsekl Small. Tak jste nám nemusel přidělávat zbytečné potíže. Měli jsme s vámi i tak dost práce. Ale stejně nemusím vám snad ani říkat, pane doktore, abyste byl krajně opatrný. Truhlu pak přivezte zpátky do bytu v Baker Street. Zastavíme se tam ještě, než půjdeme na komisařství. Vysadili mě ve Vauxhallu s těžkou železnou truhlou a trochu obhroublým, ale bodrým policajtem, který mě měl doprovázet. Po čtvrt hodině jízdy jsme dorazili k paní Foresterové. Služka byla tak pozdní návštěvou zřejmě překvapena. Vysvětlovala nám, že paní Foresterová není dnes večer doma a že se podle všeho vrátí velice pozdě. Slečna Morstenová však prý je v pracovně. A tak jsem tedy s truhlou v ruce šel do pracovny a úslužného policajta jsem nechal v drožce. Seděla u otevřeného okna. Měla na sobě šaty z nějaké průsvitné bílé látky, zdobené kolem pasu a u krku čímsi červeným. Dopadalo na ní měkké světlo zastíněné lampy, jak seděla opřená v proutěném křesle, pohrávalo na její líbezné, vážné tváři a zalévalo bohaté kadeře jejich nádherných vlasů kovovým leskem. Bílá ruka jí visela přes opěradlo a celé držení těla svědčilo o melancholickém zadumání. Jakmile však uslyšela mé kroky, hned vyskočila a v ledé tváři jí zbarvil jasný ruměnec překvapení a radosti. Slyšela jsem, že tu zastavila drožka, řekla. Myslela jsem ale, že se snad tak brzo vrací paní Foresterová. Ve snu mě nenapadlo, že byste to mohl být vy. Nesete mi nějaké nové zprávy? Nesu vám něco lepšího než zprávy, řekl jsem a položil truhlu na stůl. Pak jsem spustil žoviálním a bouřlivým hlasem, ačkoliv ve mně byla malá dušička. Přinesl jsem vám něco, co má větší cenu než všechny zprávy na světě. Přinesl jsem vám bohatství. Podívala se na železnou truhlu. Tak tohle je ten poklad? Zeptala se dost chladně. Ano, to je ten velký poklad z Agry. Polovina patří vám a polovina Tadeuši Šoltovi. Připadne na vás na každého pěkných pár set tisíc. Představte si, že v Anglii nebude mnoho bohatších mladých dam než vy. Není to báječné? Asi jsem svou radost poněkud přehnal. A má blahopřání ji zněla nějak strojeně, neboť jsem uviděl, že nepatrně povytáhla obočí a tázavě se na mě podívala. Jestli to bohatství dostanu, řekla, budu za ně vděčit vám. Ale kdepak, odpověděl jsem. Mně ne, ale mému příteli Sherlocku Holmesovi. Při nejlepší vůli bych nikdy nenašel klíč k záhadě, která kladla velké nároky i na jeho skvělé analytické schopnosti. A moc nechybělo, abyli bychom utrpěli porážku ještě v posledním okamžiku. Posaďte se a všechno mi to povězte, pane doktore, řekla. Stručně jsem jí vyprávěl vše, co se stalo od chvíle, kdy jsem ji naposled viděl. O tom, jak Holmes použil nové pátrací metody, o nalezení najády, o tom, jak přišel Ethelene Jones, o naší večerní výpravě a divoké honbě na Temži. Naslouchala výčtu našich dobrodružství s pootevřenými rty a zářícíma očima. Když jsem se zmínil o trnu, který nás jen těsně minul, zbledla tak, že jsem dostal strach, aby neomdlela. To nic, řekla, když jsem jí rychle nalil trochu vody. Už jsem zase v pořádku. Byl to pro mne šok, když jsem uslyšela, že jsem své přátele vystavila tak hroznému nebezpečí. Už je to všechno za námi, odpověděl jsem. Nebylo to tak zlé. Nebudu vám už takové děsivé podrobnosti vykládat. Povídejme si raději o něčem veselejším. Poklad je tu. Co může být veselejšího? Vyžádal jsem si svolení, abych jej mohl vzít sebou, poněvadž jsem si myslel, že budete mít zájem podívat se na něj první. Samozřejmě, že mě to velice zajímá, řekla. Hlas jí však přesto nezněl nijak zvlášť dychtivě. Zřejmě jí napadlo, že bych to mohl pokládat za nevděk z její strany, kdyby snad projevila lhostejnost nad kořistí, kterou bylo tak obtížné získat. To je ale krásná truhlička, řekla a sklonila se nad ní. Vypadá to jako indická práce, že? Ano, je to kovotepecká práce z Benaresu. A jak je těžká, zvolala, když se jí pokusila zvednout. Taková truhla musí mít cenu sama o sobě. A kde je klíč? Smol jej hodil do Temže, odpověděl jsem. Musím si půjčit pohrabáč paní Foresterové. Na přední straně truhly byla silná a široká petlice, vytepaná do podoby sedícího Budhy. Vsunul jsem pod ní konec pohrabáče a zmáčkl jsem jej dolů jako páku. Petlice odskočila s hlučným cvaknutím. Chvějícími se prsty jsem odklopil víko. Oba jsme zůstali stát v němém úžasu. Truhla byla prázdná. Není divu, že byla tak těžká. Kovové stěny byly dobré 2/3 palce tlusté. Truhla byla masivní, krásně vypracovaná a důkladná jako schránka určená k přenášení věcí velké ceny. Ale uvnitř nebyl ani kousíček, ani úlomek nějakého drahého kovu či šperku. Byla dočista absolutně prázdná. Klidně. Když jsem slyšel její slova a uvědomil si, co znamenají, měl jsem pocit, že jsem nějaký nesmírný stín. Sám jsem nevěděl, jak strašně mě ten poklad z Agry tíží. Pochopil jsem to teprve teď, když to pominulo. Nepochybně to ode mne bylo sobecké, neloajální a špatné, ale nedokázal jsem myslet na nic, než na tu zlatou přehradu, která teď mezi námi padla. Chvála Bohu, vyhrkl jsem opravdu ze srdce. Podívala se na mě s letmým tázavým úsměvem. Proč to říkáte, zeptala se. Protože jste pro mne opět dosažitelná, řekl jsem a vzal jsem ji za ruku. Nebránila mi v tom. Protože vás mám rád, Mary. Tak vroucně, jak jen muž ženu může mít rád. poněvadž ten poklad, to bohatství, mi zapečetilo ústa. Teď, když se ukázalo, že neexistuje, mohu vám říci, jak vás mám rád. A proto jsem řekl, chvála Bohu. Pak ale i já říkám, chvála Bohu, zašeptala, když se mi k sobě přitáhl. Ať už ten poklad ztratil kdokoliv, já vím, že jsem té noci poklad nalezl.
2: Tři havraní muži a vraník. Kašperk. Na hradě Kašperku žili kdysi čtyři krutí rytíři. Za trest, za své loupeže a mordy museli strašit a zjevovali se i potom, když byl hrad už dávno v rozvalinách. Tři vždycky stáli každý pátek na zdech. Měli sice lidskou podobu, ale havraní hlavy. Krákorali tak žalostně, že vyplašili všechny ptáky z lesa a žádný člověk se tam v pátek neodvážil projít. Jenom jeden mladý smělý lovec se jim postavil. Jednoho dne se připlížil k hradu a vypálil na ně. Tu se ozval smutný výkřik a lovec padl v mdlobách k zemi. Když zase přišel k sobě a otevřel oči, viděl ke svému zděšení stát ty tři postavy před sebou. Křičeli na něj. Zlomyslníče, proč jsi to učinil? Jsi špatným střelcem. Nikdo z nás není raněn. Vícekrát se sem neodvažuj s podobnými obmysly přijít. Sic je s tebou, amen. Musíme tě zachovat při životě, neboť si vyvolen nás vysvobodit. Na pamětnou tě ale poznamenáme. Ať každý vidí, že jsi u nás byl a že jsi chtěl zahrát se zakletými dušemi hříšnou hru. Toto znamení ještě pravda nebude příliš slušet. Si vezmeš s sebou do hrobu. Nezbudeš se ani na onom světě, dokud nebudeme osvobozeni. Po těchto slovech příšerní duchové zmizeli. Lovec spěchal, aby už byl z lesa pryč. Zastavil se u vody a podíval se na svůj obraz. Zděsem ucukl, protože viděl, že se mu z nosu stal havraní zoban. Pln zoufalství si přiložil pušku na hruď, aby se zastřelil. Stiskl spoušť, ale kulka se od něj odrazila a zarila se hluboko do země. Přestože to zkoušel ještě několikrát, nepodařilo se mu to. Vrhl se tedy do vody, aby se utopil. Neviditelná ruka ho ale vytáhla zpátky na břeh. Musel jít proto domů a s havraním zobanem smutně prožít zbytek života. Trpělivě nesl své neštěstí a nikdy nad svým údělem nenaříkal. Současně s jeho úmrtím se tři lidské postavy s havraními hlavami proměnily v pravé, černé havrany. Nemohli ze sebe ale vypravit už ani hlásku. Byli vidět, jak posedávají a poletují mezi rozvalinami bývalého hradu. Po mnoha letech pracovali u zříceniny drvoštěpové. Jednou uviděli tři havrany. Nebyli černí, ale sněhobílí. Pak zaslechli jejich zpěv. Smělý lovče s havraním zobákem. Spis sladký. srdce ve svém tichém hrobě. Tisíce rejdíky, tisíce rejdíky, že jsi nás osvobodil. Po chvíli zaslechli ještě jednu píseň. Byli jsme čtyři ukrutníci, vraník zde však se trval. Buďte stále opatrní a nesedejte na něj. Od té doby se havrani neobjevili. Za to čtvrtý rytíř děsil ještě dlouho v podobě obrovského hřebce noční chodce. Oči měl jako kočičí hlavy a sršily mu z nich ohnivé jiskry, které jasně ozařovaly celé tělo. Hřívu měl naježenou, ohon a podkovy ohnivě rudé a z každé češky mu vpřed trčela zlatá ostruha. Přesně o půlnoci se černý oř vyřítil ze zřícenin hradu. Strašlivě zařechtal a tloukl kopity. Pak se připojil k pocestnému. Kráčel vedle něj a všemi možnými způsoby ho pobízel, aby si na něj sedl. Teprve na konci lesa se kůň obrátil a tryskem se za děsivého řechtání a vřavy dal naspátek, až to vypadalo, jako by se lesem řítila stovka koní. Současně se zvedl bouřlivý vítr, nad les se vzneslo ohnivé mračno prachu a z dálky bylo slyšet praskot a hřmot, jako by někdo rval stovky stromů i z kořeny ze země a pálil je. To všechno ale netrvalo dlouho a brzo byl všude opět klid. Černý vraník časem stále světlal a světlal, až se z něj nakonec stal bělouš.

0: Milá Sally, důvěrnice a utěšitelko bolavých srdcí, poraď mi, jak vyzrát na naši mámu, ale ne, aby si smyslela, že ji nemám ráda, to ne. Celá naše početná rodina uznává její kvality. Když ale ona mi do všeho mluví
1: a... Darino!
0: Ano, maminko?
1: Co tak to tam povídáš?
0: Ale jen takový nenásilný úvod, víš, trochu všeobecností o rodinných interakcích.
1: O čem?
0: No, o mezilidských vztazích a tak.
1: No to je nějaký divný, ne?
0: Proč?
1: No mezilidské, a jaké jiné by mohly být?
0: Ale to se teď tak přece říká.
1: Jenom aby, ať si neutrhneš ostudu.
0: Slyšeli jste jí? Jedná se mnou, jako kdyby mi bylo 15. Setře mě při každé příležitosti a hned je se vším hotová. Ach jo, pochopitelně žádný dopis do mladého světa nepošlu. A dokonce ho ani nenapíšu. Snad, kdyby mi bylo tak o 5 let méně, nebo aspoň o 4, ale v mém věku. Konec komandování. Bude mi 23 a tak tohle já právě nedokážu. A jsem v takové kritické situaci, potřebovala bych nějak diplomaticky zpracovat mámu a vůbec poradit. Víte, jedné osobě z naší rodiny se podařilo mámu fantasticky převést a že se nám tvrdě bránila. To vám byl souboj. Celá série partí, ve kterých máma dostávala jeden mat za druhým. Někdy po několika tazích ještě si ani nestačila uvědomit, že se hra rozjela. Ukázalo se, že naše máma má své slabiny. Což vlastně znamená, že kdybych přišla na správné zahájení, chce to pečlivé studium všech kombinací a tahů onoho slavného utkání. Rekonstrukce bude celkem snadná, šachovou literaturu na to nepotřebuju. A stačí mi můj deník. Já vám ty partie přehraju a budu si představovat, že je se mnou sleduje množina Salin, tedy vy, milí posluchači. Třeba společně na něco přijdeme. Tak. Začalo to v minulém roce. Myslím, že koncem května. Hned to najdu. Listopad, srpen, červen, květen. Tak v květnu to nebylo. V květnu jsem k nám poprvé přivedla Vencu a taky naposled, jen si ho máma změřila.
1: Darino, nemluvíš nějak moc dlouho?
0: Maminko, ten úvod by měl být nepřerušovaný.
1: No já jen, abys nevykládala nějaký nesmysly. A vůbec ty jsi naivka, jsi schopna o naší rodině vykecat všechno možný.
0: Neboj se, já si dám pozor. Muselo to být začátkem června. 2., 3. pořád o ní ani slovo. 6. A tady to je. No bodejť, 7. června. K datu jsem si připsala pátek a před to černý. A ještě jsem to podtrhla. Černě. Pátek je pro nás černý den. V pátek se matka hádá v samoobsluze, v rybárně, v masně i v zelenině. Píše do knih stížností. V pátek prohlašuje, že v sobotu a v neděli na nic nesáhne, že nebude vařit pro tolik dospělých lidí, ale půjde na procházku na Vyšehrad. My zůstáváme klidní. Už tam nebyla několik let. Tak, v pátek večer to začalo. Od této chvíle napněte prosím pozornost. Přichází otec. Potichoučku odemyká. Nějak podezřele pomalu.
1: Jo, ještě něco, Darino.
0: No prosím, co zas?

0: už prý nikdy nepřijdou. Máma sjela Anči, že kazí kluka, snad jí dokonce řekla, že je trdlo.
1: Takže Anči...
0: Jo, zase brečí.
1: Je kapánek přecitlivěla. Nějak si na sebe s maminkou ještě nezvykli. A co Tomášek, hlásil se ráno?
0: Hlásil, že mu nesplachuje záchod.
1: A spravil mu to Alan?
0: Předpokládám, že ano.
1: Výborně. Celkem všechno vlatí. Jo, a co Radva?
0: Zavřená na záchodě, okousala kuře. Vezmeš si kousek z kaší?
1: Okamžitě jí pusťte. Kočka je hladová, protože jí nikdo nic nedá, kromě mne. Mňau, no pojď, pojď, Radvičko, pojď. Spapáme to spolu. No, je to dobrý. Dala si do toho kary?
0: To vařila máma.
1: A kde je vlastně maminka? Už šla do Hajan?
0: Sedí na vaně.
1: Ne.
0: Sedí.
1: Já se těšil na idylický večer.
0: Tatínku, Radva se ti hrabe v talíři, jedeš potvoro.
1: Ale nech jí, ať to dožere. No, tak. A já bych zahájil pátrání. Tak ty jsi přišla v kolik?
0: V 9:30.
1: Nějak pozdě.
0: Jenomže já měla opravdu schůzi, máma o ní věděla.
1: Nerýpej. A maminka v tu dobu?
0: Už byla v koupelně.
1: A Jeňa přišel v kolik?
0: To nevím, přede mnou.
1: Tak je to on. Jdeme.
0: Teď šlo o to projít nehlučně z kuchyně před síní, pak halou kolem koupelny a do pokoje ke klukům. To byste museli vidět. Konečně slyšíte to. Takhle chodí táta po špičkách. Teď stojí u dveří koupelny a přešlapuje.
1: Pouští vodu.
0: No a vždycky přece pouští vodu. Nechce, aby jsme slyšeli, že brečí.
1: Nebrečí.
0: To je hysterický smích.
1: A jak to poznáš?
2: Bože, to je život. No tohle to je nějaký život. To je přece strašný život. Všechno tady leží jenom na mě, dospělí lidi. A všechno tady leží jenom na mě.
1: Ale maminko, Teresko.
0: Nech jí, tati.
2: Maminko, mami tohle. Ani vidět vás nechci nikoho. Já vás nechci ani slyšet nikoho.
0: Tak pojď, tati.
1: Sakra, Alane, stiš to. Rušíš noční klid.
0: V jednom kuse s tím něco provádí a nikoho k tomu nepustí.
3: Tak si to zmákni sama, lisko. A po druhý po mně nechtějte, abych něco spravoval. Jdu spát a nebudit. Ráno vstávám v 5.
1: V sobotu? Jendo, Jeníku, slyšíš?
4: Neslyším.
0: A cítíš něco?
4: Jo.
1: No, v kolik jsi přišel?
3: Nemá cenu ho štípat, je tvrdý.
0: Musí to být kvůli němu.
3: Co?
0: Že máma sedí na vaně.
3: Teď s tvýma dedukcema. Seděla už, když přišel domů, ani ho neviděla.
1: Darinku, ale to znamená, že... No, že jsme v konci.
3: To jste, Sherlockové, na špatný stopě.
1: No, tak aby jsme to vzdali a šli si lehnout. Co říkáš, Dary?
0: Ty jsi ale bezcitný, táto. Přece víš, že to bude chtít probrat.
1: Ještě dnes?
0: Vždycky to tak je, ne. To je přece vzorec, jako bys to neznal. Teď to má v sobě, rozumíš? Chce nám to říct, ale nemůže sama začít. Ergo začít musíme. My, ona se musí zdráhat. My musíme.
1: Já nic nemusím.
0: Musíš. Probíhá takzvaný mechanismus...
1: Tyhle blbosti máš od těch psychologů, co? Jdu spát.
0: Táto, neopovaž se. Prosím tě, Alane, prober se. Jak je tam dlouho?
3: Od 6:30.
0: Kolik jsi přišel domů?
3: Ve 6:15.
0: Tak si v tom ty.
3: To teda ne. Abys věděla, o mě nejde. Já v ničem nejedu.
0: Tak ty teda ne. Michal s rodinou to taky nejsou. Ti to byli odpoledne a ona sedí od 6:30. Ty jsi přišel... Hele, odkud jsi přišel?
3: Přihořívá, slečno Marplová.
0: Nech si to.
3: No co? Roztomilá, inteligentní stařenka, frustrovaná stará pana, která strká...
0: Pitomče! Přiznávám se, ztratila jsem sebeovládání, vrzla jsem mu jednu.
3: Au! Tati!
1: Děti. Maminka čeká.
3: Tak ať mě nebije.
4: Kdo tě bije, brácho? Ukaž mi, vám dám přes držku. Au! Teda, Darino, máš štěstí, že jsi ženská.
0: Stydím se za to, ale i Jeňovi jsem jednu vrzla. Ale pokud jste některá vyrůstala se 4 bratry, navíc jako nejmladší člen rodiny, tak určitě pochopíte, že jsem se musela naučit bojovat o své místo na slunci už jako batole. Těžko se však najde mezi váma taková nešťastná holka jako já, která se musela od malička prát s klukama a...
3: A teď se pere o ně.
4: A když nějakýho klofne, tak ho máma stejně vypere.

0: Jste nemožní. Oba. Jednáte se mnou jako s pitomečkem. Všichni. Styděla bych se k nám někoho pozvat. Děláte mi jen ostudu.
1: No tak děvčátko.
2: Nevrať, huso.
3: Nevyšiluj, Darino.
0: Chtěla jsem... Myslela jsem...
2: Jo, vím.
0: Vy byste mi měli pomoct a ne to nechávat na mě. Máma je tam už skoro 4 hodiny.
2: Počkej, pouští vodu?
0: Pouští.
2: Pomožte mi, strčím hlavu do dřezu.
0: Ale nesmíš nastříkat v kuchyni.
2: No jo, veďte mě.
0: Tak jsme ho vedli. Tedy skoro nesli. Z klukovského pokoje přes halu kolem koupelny, přes předsíň do kuchyně.
2: Pusť mi tu vodu na hlavu. Studenou, vole!
0: Musím to utřít.
2: Nech to. Jde se.
0: Šlo se. Z kuchyně přes předsíň do haly před koupelnu. Jéňa šel po svých.
4: Maminko, Terinko.
0: Mami, není ti tam zima?
5: Ale ne, teďko mi došlo. Ty musíš vědět, oč jde.
0: Tati, pochop. Vzorec. Stejně jí musíme umožnit, aby to řekla sama.
4: Ach, jo. Tak, maminko, co nám chceš říct sama?
0: Tati, prosím tě, nech toho. Mami, co říkáš, že bysme zítra uvařili sami a ty bys měla...
6: To bych prosila. Zítra jdu na Vyšehrad. A v neděli...
4: Taky na Vyšehrad, že, maminko?
6: Ne, navštívím snachu Anči. Potěším se s vnoučkem.
5: Aby je někdo varoval.
3: Není třeba, k tomu nedojde. Mami! Já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych...
6: To měl dělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkala, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane?
3: Slyším. A co bys řekla tomu, že by...
6: Dneška si nečistíš pravidelně zuby. Slyšíš?
3: Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral?
2: Já, no dovol, proč já se...
6: Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich... kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma? Pomalu 40.
2: Bude mi 31.
6: Měl se zdržet manželky.
0: Mami, nebuď nespravedlivá.
3: Jeňo, za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným.
6: Kdyby za něco stál...
2: Zdejchla se s horším. Prodal se obraz.
6: Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy?
2: Ty jsi ji přitáhla. Pořád, jak si spolu rozumíte.
6: Koupila, než se spustila. Za kolik jsi říkal?
2: 4 táci.
6: Ale skoro 3 mi dlužíš. A máš platit alimenty. Takže není co oslavovat. A co ty, Darino?
0: Co já?
6: Co jsi vybrala za brýle? Ten tvůj účes. Pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne.
3: Mami, nebuď nespravedlivá.
2: No, to nemůže, že na ní nikdo neletí.
0: Vy blbouni, co kecáte?
2: Neježiš, jsem to myslel dobře.
0: Já vůbec neječím. Jak to, že nikdo? A co Rýša?
3: Ten Trouba.
0: A Bobo.
2: Žena.
0: Vždyť je rozvedenej. A co Venca?
3: O půl hlavy menší než ty. Trpajzlí.
0: No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi jí.
6: Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí.
0: No, mě vlastně taky ne.
4: No, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají.
6: Co poznají?
4: No, že to jako s nima myslíš... Já, maminko, už je pozdě, že bys konečně vylezla a řekla nám...
0: Tiše. Mami, mami, a spravil Alan Tominovi ten záchod?
6: To snad už víte, ne? Já přece dobře vím, že všechno víte, že vám všechno řekl.
0: Ale já nic nevím, fakt, mami.
4: Alespoň já, maminko, nemám nejmenší tušení a mám úplně čistý svědomí.
6: A proč máš nasládlej hlas?
2: Já fakt nic nevím. A co na sebe vím, to ty víš taky.
0: Mami, že je něco s Tomášem? Co provedl? Zase se s nějakou zapletl?
6: Ten darebák. Co ten se mě už natrápil? Od 15 let jeden průšvih za druhým.
4: Ale maminko...
6: Jaký pak ale? To jste už zapomněli, co dělal v 9.
4: Že byl párkrát za školou.
6: A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala?
4: Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Teresko. To se musí uznat.
6: To já vím taky. Ale potom ta strašná parta, co jsem se ho jednu dobu natáhla z hospody u Hrymíra. A vy jste mě v tom nechali.
2: Máme přehání.
6: A co ty maléry v práci?
4: Ale nic strašného se přece...
6: Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit.
3: To je fakt, nadřel jsem se tam jako mezek.
0: Všichni jsme pomáhali,
6: no,
0: ne?
6: To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co?
0: Nastěhoval si tam Blanku.
6: Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co?
0: Nastěhoval si tam tu...
4: děvku.
6: Která si tam za jeho zádama tahala chlapy.
4: Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko?
6: Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo?
2: Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není.
6: Ale nemluv. A řekni všechno. A zítra zprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku.
3: Tak jo. Tak ráno.
4: Maminko, že bychom si udělali kafe. He?
6: Ne, počkej, ty se hned probereš tak i bez toho kafe.
3: Pusť mě ke slovu. Ráno volal Tomáš.
0: No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál?
3: A pak mi řekl...
4: No tak co?
3: Pak mi řekl, že...
0: Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše.
7: Čeče, já mám holku.
3: Zas?
7: Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne...
3: Co?
7: No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš.
4: A stuhnul jsi?
3: Skoro.
0: Tak mluv.
4: Jaká je?
0: Kolik je jí?
4: No jak vypadá?
0: Je hezká.
3: Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky.
4: A jo, černý je krásný,
0: co
4: že?
0: To meleš?
4: No, četl jsem to v jedný knize.
0: On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška.
3: Ale to ne. Dost tmavá, ale...
2: Jo tak, cikánka. No co má bej?
6: To se ptáš mě?
3: No fakt, mami. O co jde?
1: Co tě Teresko tak vzalo?
6: Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit?
4: No Leta na to má, ne?
0: Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluješ zbytečně.
6: To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě.
2: Bytě, ten barák patří OPBH.
3: Mami, vždy ti neznáš, třeba...
4: Přece ti nevadí, že...
6: Konec všemu je konec. Sama, nepochopená.
0: Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník.
6: Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu.
4: A kam bys najednou měla chodit?
0: Mami. Nejsi ty rasistka.
1: Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou.
6: Vím, ale Černošku si žádný z nich nevzal.
3: Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd.
6: Ne.
3: Ano.
6: Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu. A ať mě překročí.
0: Mami, stojíš radvě na ocase.
6: Ta kočka musí z domu. No, a hned...
1: Ne, maminko, ne. Pojď, Radvinko, pojď a mě. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se.
6: Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v který by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum.
1: Mami, fuj.
0: A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já. Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých. Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste. Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu, radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala.
6: Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. A musíte vařit častěji.
0: Zesmutněli jsme. Pak jsme se pohádali, kdo bude mít nádobí. Vyřešila to máma. Poručila mi, abych je umyla a sama se vrhla na okna. Potom popis uklízení také přeskočím. Ha, 9. června, neděle. Za 10:12 začala máma prostírat.
8: Myslíš, že mám dát i nože a vidličky?
0: Mami.
8: Většina lidí z baráku je na chalupě, třeba ji ani nikdo nezahlídne.
9: Tak mami.
8: A táto, to víno schovej, dejte chladit kofoli.
1: Ale maminko...
8: Alane! Alane, vem to, slyšíš?
3: Slyším. Haló? Mami, volá Tomáš.
8: Jak to? Odkud?
3: Odkud voláš? Z budky. Cože? Co blbneš? Mami, asi nepřijdou.
8: No, sláva. Tak to zvládl chlapec. Už se jí zbavil, děti. Ale ne, dej mi to. Tominku, tak honem povídej. Jak jsi to dokázal? Co? Že se urazila? Ona? A na koho? A proč? Tomáši, dejchni na mě.
0: Jej, vždyť vy neslyšíte Tomáše, to musím napravit.
7: Ani pivo. Nepozvali jste Martinu.
8: Jakou Martinu? Kdo je to?
7: No, její holka.
8: Holka?
7: No, děcko.
8: Děcko? Slyšíte? Ona ještě ke všemu má... Ale to si přece Alanovi neřekl.
7: Jak jsem to mohl říct, když jsem to ještě nevěděl? Nejsem jasnovidec.
0: Složila se. Táto, tak dělej něco.
1: Tak ukaž. Tomine.
7: Co je?
1: Měli byste pohnout. Maminka už prostřela a já mám hlad. Tak ahoj.
8: Ne. Jedna to ještě, ale dvě ne.
9: Kam jdeš?
8: Před dveře lehnu si tady, ať tu třeba umřu. Radvox.
0: Zamažeš si šaty. Tak ať.
3: Mami, uhni kousek, to bude Michal s rodinou.
10: Co tam vázne?
3: A tak neulhákej, hned to bude. No jo.
10: Puste mě.
3: No tak.
11: Babi, my se jdeme s mojí mámou podívat na tetu Boženu. Je moc opálená.
12: Co je to tu za blázinec?
1: Maminko, pošoupni se kousek.
8: Michale, já tady ležím, protože...
12: Teď neležíš.
11: Je, babičko, ty musíš klečet. Mámo, honem pojď, babička klečí.
1: Zavřete tomu klukovi pusu.
10: Dušane, zavři klapačku.
12: Tak co to znamená, mámo?
8: Michale, synu, na kolenou tě prosím, vždyť ty je znáš. Jsi s nima pořád ve styku, vidíš do nich. Postav se za mě.
11: Dědo, co provedla babička?
3: Budeš tiše.
11: Proč?
12: Proto. V tom se mnou, mami, nepočítej a vstáň. A nebuď hysterická. Alan mě informoval a ber na vědomí, že nepřicházím jako syn, ale ve funkci.
3: Cože?
0: To byste museli znát našeho Michala, úřednický pedant. Ale pro svoje ovečky by se strhal. Mluv na mámu s citem.
12: A moji klienti nemají cit? Je mou povinností kurátora hájit jejich zájmy. Tak, Božena Demeterová, mimochodem patří do mého rajonu. Pochází z cikánské etnické skupiny, věk...
11: Cikán mývá černé oči, chodí nocí zlou...
0: Propáda krále, Dušane, neopovaž se tohle říkat před tetou Boženou, nebo tě dám kleč... Promiňte.
8: Teta Božena, co to na mě osud ušil?
12: Má 24 let, jedno dítě za svobodná, druhé...
8: Kriste pane, kolik jich má?
12: Druhé na cestě s Tomášem. O dceru se stará, do práce chodí řádně, nemá záznam v rejstříku trestu.
1: No, tak co ti vlastně vadí?
3: No vidíš, mami.
0: Co ti vadí?
8: Co mi vadí? No, co mi vlastně vadí?
11: Volej Kolínka, viď, babi.
8: Dušanku, ty moje zlatíčko. Anči, Aničko, mami, a co tomu říkáte? Taková tragédie.
0: Promiňte, ale vy strašně dramatizujete.
8: Kdo dramatizuje? Ke komu mluvíš?
0: No přece k vám.
8: A jak to mám poznat? Poslechni. Za celý ty léta si nebyla schopna najít způsob, jak mě oslovovat.
0: Michale, už zase.
12: Matko, nenapadej mou ženu.
11: Babi, máma už je přece velká. Křičí se jenom na malý lid.
8: Já nikdy na nikoho nekřičím, Dušanku. Nechci po tvé matce, aby mi říkala maminko, jak by mi říkat měla, kdyby byla pořádná snacha. Ale oslovovat osobu, s níž mluvíme, patří k základním pravidlům slušnosti. Ještě chybí, aby mi říkala paní.
11: Babi, schovej mě, za dveřma je cikám.
0: A, Tome, jdete k nám, že? No, jen dál.
13: Oběd proběhl normálně. Obě používali příbory. Po moučníku při kávě to začalo. Na mámě bylo vidět, že soustřeďuje všechny síly k zahajovacímu gambitu. V tu dobu jí asi došlo, že první partii prohrála, aniž její protivnice vyrazila z toho svého D8. Druhou chtěla vyhrát za každou cenu. Už po její první větě bylo zřejmé, že se pokusí opoziční hru.
14: Víte, slečno, nebo paní?
15: Božena.
14: Aha. No, tak Božka, jsem sice zásadně proti potratům, ovšem...
13: Božena na ní vrhla pohled, tedy doslova vrhla. Jenomže to byste museli vidět její oči. Dvě černé propasti a z toho zase jako dvě benátská zrcadla a ještě jako světla semaforů. Dávali příkazy, vystřelovali je. Tomáš dostává zelenou.
16: Já jsem taky hnedka říkal Božence, že ty budeš proti, že Božko?
14: Aha... No, když snad ne vždycky, ovšem tedy někdy to...
13: Boženin pohled se zabodl do matčiných očí, ale máma do toho tvrdě šlape na červenou.
14: V některých případech přece je to...
13: Božka opět vysílá signál doprava, kde sedí Tomáš.
16: A právě proto Boženka prohlásila, že necháme rozhodnout tebe.
13: Máma se nevzdává.
14: No to je od ní sice pěkný, ale mohli jste mi taky třeba nic neříkat a udělat to.
15: Co?
14: No,
15: co jsme měli udělat?
13: Co jsi měla na mysli, mami?
17: To měli dát toho fakana pryč.
14: Moje zásady mi nedovolují, abych něco takového navrhovala, ale...
13: Další signál Tomášovi.
16: A taky Boženka rozhodla, že kdyby z toho kluka odmítla přijmout do rodiny.
14: Kluk? Jakýho kluka zase?
16: No přece toho mýho. Tak ona se prej o něho postará sama, jako o Martinu, a ani bych se nemusel ženit.
14: Klacku jeden, nestydíš se, vlastní dítě by... By si, vlastní dítě bys to, no, táto, prosím tě, řekni něco.
1: No co, já bych řekl, jak se tak koukám, že, no, že by svatba měla být co nejdřív. No a co, kdybychom oficiálně oslavili zástupy? Co říkáš, maminko? Darino, podej skleničky.
13: Chudák máma, v tu chvíli mě jí bylo líto. Situace se stávala přehlednou, na výhru to opět nevypadalo. Že by alespoň remíza.
14: Takže všechno jako obvykle leží na mě.
13: Poté se rozprostřela po Boženině tváři jakási zvláštní odevzdanost. Z jejich očí už nešlehaly blesky, naopak ohnivé temné propasti zastřela clona těžkých víček. Tady jsem ujela nějak do kýče. 3 centimetrové řasy pravé se zakmitaly a pak se pokojně položily na snědé líce.
16: Viděla jsi, mami, Boženka souhlasí.
14: Tak dobře. Vypracuje se plán, rozdělí úkoly, udělá rozpočet. Ale ne, tušku a papír.
13: Opět zakmitání řas a opět clona.
16: Boženka souhlasí, mami.
14: Tak předně, Tomáš. Zaprvé Kytka. Táto, ty máš známého usadu Alesu.
13: Světelný signálek, jen takové zajiskření.
16: Boženka chce orchideje.
14: Dále prstínky. No můžete si na ten den půjčit naše, teda ode mě a od táty, mě stejně nenosíme. Šaty Tomáš má a vy, Božka, vy musíte mít něco decentního. Anči, půjčíš jí svůj šedivý kostým a tu halenku od...
13: Ajejejejeje, světelná raketa, další úplný ohňostroj.
16: Víš, mami, Boženka by chtěla...
14: Tak dost a... to mě nevysvětluj. Tomu jsem taky rozuměla. Chce bílý šaty a závoj 3metrovej nebo 4metrovej. A věneček ne? O, konečně to by nám mohla vypůjčit Kabelková na Barandově, dělá tam šatnářku.
13: Exploze, šlehající plameny.
14: Kam jde? Božka, o tom jine, co to znamená?
16: To se Boženka urazila.
14: Zase.
12: Byla zbeztaktní. Pravá ukázka, jak ještě stále některým občanům chybí citlivější přístup.
17: Tak mám to odšpuntovat, nebo ne?
13: Mami, uvaží, že Božena musí mít komplex, protože na tu svatbu sama nemá a je nucena to o tebe přijmout. A mezi aktem darování a aktem přijímání vzniká rozpor, který může překlenout
17: jen... Tak já nalývám, jo.
14: A pro mě to znamená co, Darino?
13: Že když někomu něco dáváš, nemůžeš to takhle inzerovat. Dávej tak, aby obdarovaný mohl mít pocit, že bere jen proto, aby ti udělal radost.
14: No dobře, ale na to se budu muset teprve přeladit.
1: Tak maminko, na zasnoubení tvýho nejmladšího syna pozvedněme číše a zapějme.
14: Tomine, synáčku, ty už mě taky opouštíš. Tak si připijeme, děti.
15: Tome, ty darebo, co tu trčíš, polož sklenku a utíkej pro snoubenku.
17: Tak vidíš, Darino, sedím desiať sukeň mala a preca sa nevydala.
18: A ja nemám.
13: Darino, ty věříš, že má jen jednu sukni? Koukni se na ní, jak je oháknutá.
14: Boženko, víte, co si myslím?
13: Nevím.
14: Že asi těžko vám ty šaty někdo tak brzo ušije.
13: Já mám kamarádku Krejčovou a není drahá. Ale my už musíme jít. Jdeme na fotbal. Tome, Martino, zvedejte se. Za všechno vám, mladá paní, moc děkujeme.
14: Co? A to říkáte mně?
13: Pardon, já jsem tak zvyklá z kšeftu. Když budete něco potřebovat.
16: Božena je v zelenině, jako vedoucí prodejny.
14: Ale to... A kolik máte pod sebou prodavačů, Boženko?
16: Božka to zastane všecko sama, tak se mějte. Jdeme na bohemku.
14: Abych nezapomněla, Božka, a kde byste chtěli mít tu svatbu?
13: No přece na Vyšehradě.
14: Mat.
11: Co jsi říkala, Darino?
13: Že babička dostala mat a buď tiše. Na Vyšehradě.
14: Slyšíš, Anči? To tebe nenapadlo. Tak my se tam přece vypravíme, táto.
11: Darino, a kdo dal babičce mat?
13: Teta Božena, tady máš žvíkačku a strcí do pusy. Pak mám v deníku tuhle poznámku. Poté se Ančí naklonila k Michalovi a špitla. Když jsem se já tehdy zmínila o Vyšehradě, tak se jí to zdálo daleko.
18: Jo, paní, ještě jsem vám chtěla říct tohle. Tomáš měl v bytě hroznej binec. Povaloval se tam nějaký kámoš s děsnou cuchtlí. No tak jsem je vyfackovala a byt jsem dala do pořádku. On se, Tomáš, musí naučit po sobě uklízet a taky doma něco dělat, že, Tome?
16: Božena říká, že vůbec nejsem takovej lempl, jaký ho ze mě pořád děláte.
18: Opravdu není. Tak, naschle. A kdybyste, holky, potřebovali na mou svatbu něco spíchnout, tak mi řekněte zavčas.
14: Co se řehníte? No, slyšíte? Tak co je vám k smíchu?
11: Darino, já ti něco pošeptám. Babi má mat, kde je mat? Mat je u baby.
13: Budeš tiše.
11: Když já jsem tu žvíkačku sněd, dáš mi novou.
14: Tak přestaňte, zbete na celý dům. Jestli to slyší, bude si myslet, ještě se urazí. Ne, tak vážně.
13: Ne, vážně. Co na ní říkáte?
18: No, černá dáma.
14: Tak, abyste poznali můj názor. A hlavně ty, Anči. A Darina taky. Holka má sexepílu, že by mohla dát pěti takovým, jako jste vy, a ještě by ho měla dost. No co ty na to, Jeňo?
5: Já? Proč zase já? Ale ne, řekni něco.
3: Dělo.

0: A byla svatba. Ani ne za měsíc. Sjeli se tety a strejci a bratranci a sestřenice z Olomouce, z Jihlavy, z Valašska i ze Slovácka. Ti poslední s několika demižonky. Naši. Z Boženiny strany se nedostavil nikdo, neměli jsme odvahu ptát se jí, máli jaké příbuzné. Se svatebními dary byla matka spokojená. Žádná věc se nevyskytla třikrát. Matka v pozvánkách prozřetelně naznačila, co ještě mladí potřebují do domácnosti. Božena vypadala senzačně. Tomáš se natřásal jako holub.
1: Jeňo, vole, víš, co si všichni myslej? Že si beru italskou filmovou hvězdu.
0: Došlo k jistému kompromisu. Božena ustoupila od věnečku.
2: No jo, máte pravdu. On by mi nikdo nevěřil, že jsem ještě nepřišla o poctivost. Když je tu Martina.
0: Bylo na ní vidět, že se s těžkým srdcem vzdává části svého snu. Máma ustoupila stran prstýnků.
3: Na nový zlatý prstýnky táto nemáme. Obětujeme ty naše, nechám je předělat.
0: Byla to pěkná svatba. Všechno, jak má být, nic zvláštního se nepřihodilo, takže bych klidně mohla přejít k další události. Moment. Přece jen se něco odehrálo, co stojí za zmínku. Zábava byla v plném proudu. V jednom pokoji se shromáždila starší garda z Moravy.
4: Ne,

hale obsluhoval Alan svoje stereo? Když kolem půlnoci někdo zazvonil, máma mě poslala otevřít, ale za dveřmi další hudební produkce.

0: Mami, pojď sem, já nevím, jestli mám otevřít.
1: No jistě, pěkně hrají. To budou asi od Tomina z práce.
2: Ujcus, kde se tu bere?
3: Božka, šerový, vyhradě, sarsal.
0: Pro pána táto, tak schovej něco.
4: Ale co?
0: Nevím, všechno.
3: Boženka, tady ti stará posílá, mě se do mej baví.
5: Páni, no. To je koš.
0: Kdo ví, co v něm je?
2: Představuju vám svýho strejdu.
3: Julius Demeter, primáš, ruklý vám, losplaně, ruklý vám.
2: A tohle je Lájoš.
6: Lájoš Mirga, paninko.
4: Božka, božka, mry piráni, savi tusal, lubni bári, joj, kecendikes, ajcen kames, joj, amančores, dyliňares.
6: Aj, božka, soske premanou žaržal, guta tu temaro vašora sovange krža lubnije, temere žito sara lubni bari, gađes tu keljal, rom tuke na hazlačo.
2: Ta sodes duma more, marel tu to del, tu penkaj salas vaker, pal save lubni a pirehas.
0: Jak to mluví, rozumí jim někdo? Tome.
7: No asi italsky.
8: Hele, kamaráde, Lajoši, co to povídá?
6: Dixova kerel demači mi tu a bantinel. Ptám se jí potvory, proč na mě nečekala.
2: Kaj, sala spanč, berš čapen! Sala zapadlo, penhojna! Berte na veše vás!
8: A co ti říká ona?
6: Co by říkala, nadává!
2: Ptám se ho darebáka, kde byl těch 5 let? Bez tak seděl v lapáku!
6: Dygla dylini, sova kerl, ta kaj soma zapandlo me! Čašov, čormandine, jabučka, java, podmínečně! Akorát 6 měsíců a nevím...
2: Preč hory manna dyňa na ně koruna! Sa oloveroské rehasle lubněnca! Čanda v tuke, poj!
0: Božka je úplná, Carmen. Výborně to hrajou.
2: Řekla jsem mu svoje. Bo Martinu se nestaral. Válel se s babama. A kvůli alimentům ho honili po celé republice.
6: Božka, čaje, somanca kerdžal. Miro, žero dyliňarđal. Devla, devla. Sote kerel. Čite dživel, čite merel. Holka, holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mý hlavu, bože, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt?
2: Jaj, jo, v peske kerla me riben, te tut poražinel, kaske, hoda penezi mange, me tukete pačav, lubarina, preteskil, sičák.
6: Pal světozman, chala, odělala mi srdce, mrcha, au! Jednu mi vrazila.
8: No to jsme si všimli, a co ty na to?
6: Co, že ji podřežu, bestii? Jaj, murdara vtud, au, druhou, třetí.
2: Bešmandar, noďa, imarďa, ať mi nechodí na oči.
6: Kamaráde, viděl jsi 3 přesuvu.
8: No, počítal jsi dobře, ale neber si to tak, to splaskne. Hele, neseděl bys...
6: Za tebe, co jsi provedl a kolik ti dali?
8: Ne, myslím jako model, namaluju tě.
6: No, kolik za to chceš?
8: No, cestou se domluvíme, pojď, vyprovodím tě.
6: Kirveske na džava, piráni.
2: A pir pa mande, ara, džá, džá, imar.
6: Ojlo mange parila. A neměl bys zaplatit ty mě, kamaráde? Udělám ti cenu, tak kolik?
2: Jaj, ta tu salas, miro pirano. Strejdo, proč si ho přived?
3: Nezlob se, božka, chtěl ti zaspívat, cestou se namazl, boženka, no tak. Tahle holka mlou spání byla ostrá, už jako malý prtě je po tátovi, ona se narodila až po jeho smrti, jako osla. Aj, aj, aj, aj. Provodli mýho bráchu na svatbě Tomky Balášový. Ta ti si brala bílýho. To mám tenkrát...
0: Cože? Bože, bože no. Táto, kluci, schovejte nože.
3: Hej, paninko, klid, já už jdu. Božka, nepřihrála bys mi myslivečkou na cestu, no tak. Jsi hodná holka. No, na rozloučenou, na rozloučenou.

0: Z toho se v životě nevzpamatuju.
1: Co je v tom koši?
2: Je, mami. Podívej. Krásná dětská výbavička, tohle je rozkošný. Jo, takový mrňavoučký džíny.
0: No jo, to je pěkný, pěkný věci. A jen jestli to všechno někde... Ne to,

0: Ale Boženko, vždyť máš nás. A podívej, kolik nás je.
1: To vidím, hodně.
2: Božka, a jak si Lajošovi střelila a bez zmíření, ty si prostě máš.
1: Já vím. Hele, už to polož, měl si dost. Tak běž napřed, běž. My se nenápadně vytratíme. Alan nás odveze. Chtěla jsem vám říct, že moc vám všem děkuju.
0: Boženko, taky jsem něco chtěla. Tomáš není žádná výhra, ale buďte na něho hodná. Je to ještě takový kluk.
1: Nebojte se, paní, já už si s ním poradím. Tomáš je docela hodný, jen trochu rozmazlený. Jemu by bývalo prospělo, kdyby vyrůstal v děcáku, jako já.
3: Jestli všichni, kdo si píšou deník, mají tak trapné pocity, když si své zápisky po čase čtou. Myslím hlavně na místa, kde píšu sama o sobě a tak. To si teda připadám úplně pitomá. Třeba tady. Zápis z 8. srpna. Při obědě jsem seděla u stolu s Vencou a s Lídou. Venca se zeptal, nepojedeš se mnou v neděli na Mácháč, půjčil jsem si surfing. Když jsem řekla, že bych snad mohla, zatvářil se udiveně a řekl, já se ptal Lídy. Mizera. Udělal to na schvál, má na mě vztek. Než jsem stačila udělat poznámku na jeho šilhání. Fuj. Ještě teď mě hamba fackuje. Trapas nad trapas a nic než trapas. Raději se vrátím k naší černé dámě a přeskočím k její nejkrásnější partii.
0: Tomášku, no tak, aspoň kousek kapra musíš něco sníst.
4: Nebo zeslábneš.
2: Nemám chuť.
5: Jo, bere ho to, kluka. Mě to taky tenkrát pěkně sebralo.
6: Jo, sebrali tě, na záchytku.
0: Ticho, děti, co jsem vám říkala, abyste tyhle věci nevytahovali.
4: A Tomáš by měl zavolat do porodnice.
7: To jo, a nečekat, že to někdo udělá za něho.
6: Jako vždycky všechno.
0: Vy jste necitelní. Ale nevím to, já nachystám zmrzlinu.
6: Halo, jak to, že voláš? No to vím, že z porodnice. Tome, prosím tě, pojď si to vzít.
2: Nemůžu, je mi zlé.
6: Sakra, tak ženský, vemte tu některá.
8: Halo, je boženo, cože? Tomáš, zacpal si uši. Ale nestiš to, neslyším vlastního slova. Mami, volá Božka. Prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 cm. A jak se bude jmenovat, jak? Výborně, vyřídím, spolehni se, gratulujeme. A moc necourej, co? Domů, neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel jsi do stavu otcovského.
2: Jo? A jak to?
5: Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si.
0: Nalačný žaludek nesmí. 3,20, 51. No, nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček.
8: Však Dušánek se taky narodil v prosinci.
0: Ale ne 24. jako tenhle chlapeček.
8: Víš, mami, ale on to není kluk.
0: Cože? Jak to?
9: Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma, Darino.
8: Ne, teta Božena nemá chlapečka.
0: No Tomáši, už se asi nedá nic dělat, viď?
2: A nevadí, když to mám za sebou, jeňo, cvaknem si po.
8: Víte, jak se jmenuje? Hádejte.
0: Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika.
8: A kde pak? Má krásné jméno po babičce Terezie.
0: No ne, no. Ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo.
9: Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka.
0: To máš pravdu, Dušánku. Pojď, pojď, půjdeme ke stromečku. Táto, zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti.
3: To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a... A táta vchází do dveří. Nějak rázně.
10: Dobrý večer, děti, kde pak je kdo?
3: Ahoj, tati.
10: Nic mimořádného, doufám.
3: Jako obvykle jdeš pozdě.
10: Darino, nedělej ze mě alkoholika. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všecky partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať cest kví. Bude jí hlášení.
3: Jeňa v Aťasu tvoří. Odpoledne jsem ho kontrolovala.
10: Dobře. Alan?
3: Stále stejná situace. Ráno si bral čisté ponožky, čistí si zuby dvakrát denně, přišel mu dopis, adresa psaná ženskou rukou.
10: A víš, co mu píše?
3: Tati.
10: No nic. Já vím, že ty bys něco takového neudělala. To až potom, maminka. Co Michal?
9: Táta utek.
10: Pro pána, kam? Anči, co se stalo?
1: Dušík to popletl. Michal honí po vlasti klienty, 3 12-leté kluky. Sebrali v Samci čokoládu a odjeli někam na Slovensko.
10: Ano, doufám, že se vrátí, Michal. A co to máš?
3: Kontrolovala jsem. Dostane odměnu, v práci si ho chválí.
10: Výborně. A Božena? Ještě pořád chce jít do zaměstnání?
3: No jistě, v pondělí nastupuje a Terku chce dát do jeslí, ale to máma...
10: Nespolkne a bude rambajs. Terka nemá ještě ani rok. Kdo nám zbývá? Kde je Radva?
3: Zavřená na záchodě, okousala...
10: Pustí?
3: Ale okousala...
10: Povídám, pustí! Zapomněl jsem na někoho?
3: Na mámu.
10: No, tak vidíš. No. Tak co pak je s maminkou?
3: Předně obrovský rambajs, řekla nám to správcová.
10: A proč?
1: Kvůli černé dámě. Prý se k tomu seběhl skoro celý dům.
10: A Boženka se urazila.
1: To se dá předpokládat, ne?
10: Ale neinzultovala jí snad maminka.
3: Podrobnosti jsem nestačila zjistit, možné je všechno.
10: Pro pána, kde je teď?
3: Mama? Sedí. No, na vaně, co smyslel?
10: A je. No, tak jdeme, ale po špičkách.
3: Jdeme. Z kuchyně do předsíně přes halu ke koupelně. To dupání. To už víte, že dělá táta, když jde po špičkách.
10: Pouští vodu.
3: Vždycky přece pouští vodu.
10: Maminko, Teresko, už jsem doma.
11: Ach, chytlá, ubohá, stará, sedřená ženská. Všechno od jak živa leží vždycky na mě, co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch pokakaných zadečků naumývala.
10: Je nějaká divná.
9: Babi má v koupelně mata.
3: Co to pleskáš?
10: Jakýho mata?
9: No mata, co jí ho dala teta Božena.
10: Maminko, Terezie, co tam děláš?
0: Co bych dělala? Koupu Teresku.
10: Ne.
0: A zítra přivezete od Tomáše kočárek. Pojedu s Terinkou na Vyšehrad.
10: Ne.
0: A Dušánka vezmu sebou, potřebuje tvrdší výchovu.
1: Ne.
0: Vezmu i tu chudinku Martinu a rozhodla jsem se. Jeňa se o dceru bude soudit, Maruška musí být taky u nás.
9: A Mata si nenecháš, babičko?
0: Nechám, to víš, že nechám. Tady ti posíláš víkačku a zavři pusu.
9: Ale babičko, já nemůžu se zavřenou pusou mluvit.
3: Tak na dnešní partii se vznáší otazník. Prohrála jí máma nebo vyhrála?
0: Darino, ty mi budeš s těma dětskama pomáhat. Svoje nemáš, tak co?
3: Tak co? Slyšeli jste to? Ona mě snad úplně odepsala. Proč bych nemohla mít svoje děti? Proč bych se nemohla vdát? Ale já jí možná převezu. Ona taky všechno neví. Například to, že mi Pepa říkal, jak jsem ohromně prohlídla. Nechala jsem si totiž udělat trvalou afro. A brýle navene nenosím. Božka mi sehnala šaty, takový romantický model. Pepa mě teď denně vyprovází. Bavíme se o všem možném. Uvažuji o tom, že bych ho pozvala k nám, ale bojím se trapasu. A nejsem si jista, jestli o to stojí. Včera mě s ní máma zahlídla, stáli jsme na rohu.
0: Darino, vypila Terka kaši, už měla jít dávno spát.
1: Vypila 200.
3: Je zvláštní, že se o něm dosud nezmínila.
12: Darino, co to bylo včera za dlouhána?
3: Už je to tady. Kolega z práce.
12: Kolik měří, prosím tě, nejmín 2 metry.
3: Jenom 196 centimetrů.
12: Ale to je stejně moc, nevlezl by se k nám. A podívej se, proč tady nařve, má dudlík. Tyhle dlouháni nemají žádný sex appeal, samá ruka, samá noha.
3: Náhodou má.
12: Tak proč zve?
3: Pro mě teda Pepa sex appeal má, jenomže ona to neuzná. A když si umíní, tak s ní nikdo nehne. A já nemám tu drzost jako Tomáš. A nejsem božka. Já to na ní sehrát neumím.
12: Darino, už toho pleskání nech. Stejně si nás zostudila a každý, kdo nás zná, nás v tom pozná. Zaspívej něco Terce, aby usnula. Je prý na to zvyklá.
3: Pojď, cikánečko. Strejda Alan šel na rande, takže ti tetička může pustit ukolébavku. Vy zatím, moji trpěliví posluchači, přemýšlejte. A když na něco přijdete, tak mi brnkněte, ale ne nějaký fór, jako natřít Pepu sa zema. Pepa je blondiák. A jej malá, a jej a neteskní.

0: Haló?
1: Tady Mladý svět. U telefonu Sally.
0: Je, Sally. To si hodná, že voláš.
1: Co mi zbývá? Tisíce posluchačů na pětě očekává, co vám poradím, ne? Poslechněte, Darino, vy studujete psychologii.
0: Ale to já jenom tak. Čtu si pana doktora Plzáka a doktora Pondělíčka a paní doktorku Siřišťovou
1: a... A jo, tak to chápu. Zase jedna amatérka.
0: A co se ti... Promiňte, a co se vám nezdá?
1: Podívejte se, děvče, vylíčila jste celkem výstižně vaše rodinné interakce. Správně jste charakterizovala svou matku jako extrovertně dominantní typ, který se sice snaží režírovat ostatní, ale manipuluje sám sebe. Jak to, že jste z toho nevyvodila žádný návod k vlastnímu jednání?
0: Jaký?
1: Stačí přece, abyste přivedla Pepu k vám.
0: Ale on se k tomu moc nemá. Jak ho mám přilákat?
1: To je trdlo. Pozvete ho na kafe a naznačíte, že jste sama doma.
0: Ale když on kafe nepije.
1: Tak řekněte, že mu chcete něco ukázat. Třeba sbírku kaktusů.
0: A když si dá říct?
1: Pak už necháte všechno na matce. Musím končit. Mám tu telefonát.
0: Zkusím to. A hned zítra. Vezmu si ty šaty od Božky. Pepa sbírá pivní pácky. Řeknu mu...
2: No tak, Darino, proč to nebereš? Vařím terce čaj.
0: Haló? Tady byt...
3: Bulín.
0: Je, Pepo. To jsi ty.
3: No, to jsem já.
0: To jsem ráda, že tě slyším.
3: No, já jsem taky rád, že tě slyším. Darino... Mm-hmm. Musím ti něco říct.
0: Jen mluv, Pepo.
3: Víš, já tě mám rád, ale...
0: Pepo, miláčku, já tě mám taky ráda.
3: Tak vidíš, to jsem rád.
0: Já jsem taky moc ráda, že jsi mi to konečně řekl.
3: No jo, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Darino, nezlob se, ale já k vám nepřijdu. Tohle bych nezvládl.
0: Proč, o co ti jde, Pepo? Ty se spolekal vlastního citu?
3: To ne, ale tvé rodiny. Nezlob se, ale já jsem člověk poklidnej. A padla na mě hrůza, když jsem vás poslouchal.
0: Pepo, počkej. Pepo, táta má sbírku pivních tácků.
3: Taky nějaký z ciziny?
0: No.
3: Ne, nejde to. Fakt. Já prostě na tohle já nejsem.
0: Haló? Haló? Proč jen jsem všechno o nás vypleskala?
4: Co je? No, Darino, co brečíš? No tak co se stalo?
0: Pepa.
4: Jaký Pepa?
0: Ten Dlouhán.
4: No, co je s ním?
0: Volal, že ho k nám nikdy nedostanu. Mám mě rád, ale on se nás polekal.
4: Cože? Nás? A to si dovolil říct?
0: Jo.
4: Ty jsi ho k nám zvala?
0: No.
4: A on řekl, že nepřijde?
0: No.
4: Tak to bych se na to podívala. Dej sem číslo jeho telefonu. A hned můžeš udělat poslední zápis do svého dívčího deníku.
0: Mami! Mami!
4: A je to.
0: Je to vůbec možné? Všechno, co je, je možné. Konec citátu. Vyhrála jsem. Svatba bude.
4: Máte po ruce tušku a papír, Pepo? Jo, tak si pište. Za prvé kytka. Náš táta má známého u sadu a lesu.
0: Pepa přichází s obrovskou kyticí orchidej.
4: Ale prstýnky, jestli nemáte na zlatý, budou stačit pozlacený.
0: Dušánek a Martina mi nesou závod.
4: Svatba samozřejmě na Vyšehradě. Hostina pro změnu může být v salonku u Horymíra.
0: A Pepovi to tak sluší.
5: Slečno Darino Nečasová, berete si zde přítomného Josefa Bulína dobrovolně za manžela?
0: Ano.
5: Pane Josefe Bulíno, berete si zde přítomnou Darinu Nečasovou dobrovolně za manželku?
0: Pepo, pěkně zřetelně.
6: Ano.

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Pověst se přenášela z pokolení na pokolení vyprávěním. A pověst se také proměňovala podle osoby vypravěčovi. Za těch dávných časů se dávala mládež v světnicích, kol krbů s ohněm domácím a uprostřed na čestném místě stařec, který vyprávěl. Některému již paměť nesloužila, proto něco vynechal, jiný však pln bujné fantazie, co spřidal a pozměnil. Umlkla pověst o časích prvních let, zanikl pramen báječných zkazek z pohanských věků. Nový čas nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. Nový čas nastal, to jak přišli předchůdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před svitem a vyjasnilo se po nich, neboť přinesli poznání jediného Boha. Zpěv zazněl z hlubin tmavého hvozdu, od moravské strany rozléhal se z mráka lesů slovanským hlaholem. Zvolejme k Bohu a spasiteli našemu, předcházejme tvář jeho v hlásání. Zaspívejte Hospodinu píseň novou, zvěstujte v národech slávu jeho. A hle, z pomezného hvozdu u zemské brány, kudy se chodilo do Moravy, vyšli kněží Boha jediného. Metoděj biskup, s ním druhové jeho a žáci. Ten již prve s bratrem svým Cyrilem, mužem svatým, probral rádlem slova úhor srdce pohanů v moravské zemi a v slovenské a zasíval pšenici svatého učení a dobrých skutků. Ten tedy přišel k Čechům od Moravanů, kteří se Moravany nazývají od země své. Řeč jejich však i Slováků jedna byla, tak jako v české zemi, neb jednoho národa byli. Svatá zář pronikla hustým pomezným hvozdem a svítíc po vší zemi vnikala do šera pohanských tajemných hájů. A ty hynuli. Přicházeli k lidé nové víry, poráželi je, káceli v nich modly, rubali posvátné stromy v poli a ouvalech a pálili je ohněm. Nový svět nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. A již také minuli a staré jsou i o nich zprávy. Aj počněme dávné ty zvěsti. Lid v chrámě Velehradském se tenkrát shromáždil a nastala chvíle svaté mše, kterouž měl sloužiti sám arcibiskup Metoděj. A slavně sloužiti, byl velký svátek, zasvěcený den svatých apoštolů Petra a Pavla. Drahnou chvíli již planuli svíce na oltáři a šepot zavanul kostelem. Kde je? Kde je král? Proč nejde? Když tu kdosi oznámil, že nahon dnes ráno před svítáním, že si král Svatopluk vyjel s četnou družinou. Nahlučný hon. V
v takový posvátný den. Když tu pojednou objevil se velebný Metod. S arcibiskupem vstoupili k oltáři kněží, diakoni, všichni v bohatých kostelních řízách. I začal arcibiskup bohoslužbu. V tom zalehl do chrámu ohlas pustého, temného ritu, zmatený halas, divá směs zvuků a hlasů, jež kvapem letem se blížila, rostla jako lomos vichřice. Ryk a divoký křik, troubení rohů, štěkot psů a řechtání koní. Umlkli kněží, lid strnulý ustupoval, choulil se, tlačil se ke zdem a sloupům. Král však nedbaje nikoho, mávaje nahým mečem, hnal se k oltáři a křičel divě na arcibiskupa. Proč jsi nečekal? Proč šel jsi k oltáři? Proč jsi na mne nečekal? Ale u stupňů oltáře zarazil svůj prudký krok, když stanul tváří v tvář svatému muži. Ten, stoje proti němu, pravici vztáhl a děl. Ni o krok dále, ať tě Bůh na místě nestrestá. Ďábelskou pýchou si posedlý. Tvé libovůle mám být více poslušen, nežli zákona duchovního. Zneuctil z chrám Hospodinův. Proto zůstaneš v zlořečení a Bůh tě poníží. Král, rudý políci, hrdlé, hněvem již lítý a slepý, řečítou jako udeřen a pohledem velebou přemožen, zarazil se, meč sklonil, váhal, pak obrátiv se, pádil z kostela ven a za ním hlučící jeho družina. Ale jak přišel do svého hradu, znovu ho posedli pýcha a vzdor. Nechtěl uznat i svého provinění a styděl se i hněval, že dal se slovem a pohledem biskupovým tak přemoci.

Svatodějova se vyplnila. Opustilo čtěstí mocného krále, jenž zůstal v zlořečení. Z kolika stran vojensky na něj táhli a na jeho lid Uhři, Poláci, Němci. A také Čechové se bouřili a nechtěli mu býti podáni. Všichni jeho zemi moravskou hanebně drancovali a hubili. I prohlédl král a poznal, že již naň přišlo božské dopuštění a že všechno to neštěstí se děje zemi jeho jenom pro něj, pro jeho pýchu a spupnost. A tu často mu přicházel na mysl biskup Metoděj, proti němuž se tak provinil. Vzpomínal na něj a lítost ho pojímala. Proto povolal lechy a přední zemany, své rádce, a ptal se všech, co má činiti. Než oni žádné rady proti dopuštění božímu mu dáti neuměli. Tu, když ta rada, již svolal ve svém vojenském ležení, na večer skončena, odebral se sám, zasmušilý a smuten do svého stanu. A více ho pak dvořané a nikdo již nespatřil. I vyjel pryč z ležení a jel pustou nocí, až dojel na jedno místo na stráně hory Záboru, kde všude se černaly rozlehlé, neschůdné hvozdy a kde předtím tři poustevníci vystavili s jeho podporou kostel. V tom černém lese, na odlehlém místě mezi stromy a houštím, probodl mečem hruď svého koně a zahrabal ten meč zardělý krví věrného zvířete. Sám, bezbraný, bral se pak dále tmavým hvozdem, neúnavně, modle se, až za raního svítání přišel k těm poustevníkům. Ti přijali ho mezi sebe a on odevzdal se službě Boží. Pokud byl živ, zůstal nepoznán ode všech. Teprve, když cítil, že se blíží hodina jeho, sám se mnichům vyznal a pověděl, kdo by byl a proč jsem přišel. A hned umřel jest. Pověst přechází z pokolení na pokolení vyprávěním a mění se s vypravěčem. Jeden něco přidá, druhý ubere. A my jsme vyprávěli pověst o vině a trestu. Počněme nyní pověst o naději. Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvoliti sobě jiného panovníka. I hledali, kdož by vladařského stolce byl nejvhodnější. Toho času žil v Přerovsku na hradě Chropíně Zeman, pán rozlehlých statků, muž bohatý, u pánů a zemanů vážený, od podaných milovaný. Vládl jim lidsky a maje dar ducha, soudil moudře a spravedlivě. I zvolili chropínského pána všichni jednostejně, bez sporů a různic, a jejich volbu chválili po vší zemi a radovali se z nového krále. Ten, aby poznal všechny končiny své moravské říše, objížděl zemi, všude ho vítali s mnohým plesáním a velikou slávou, ať jel napoledne končinami, kde réva zlátla, ať požehnanou hanou, ať na půlnoc i východ i západ dolinami mezi lesnatými kopci, všude se mu chtěli zachovat. Páni a zemané předháněli se o jeho přízeň, lahodili mu, lichotili, dary nosili, radovánky strojili a hlučné hody. Když pak vrátil se na Chropínský hrad, zastesklo se mu, toužil

pohřmotné zábavě. Proto poručil dvořanům, aby vystrojili hody a pozvali k ním hojné a vzácné hosti. Páni a zemané v bohatých sukních kožešinou lemovaných a s lesklými šavlemi a meči u nádherných pasů, v drahých čapkách s volavčím peřím, sjížděli se do Chropína na pěkných koních v krumplovaných pokrovech. Sjížděli se ze všech končin země, že jim sotva stačil hrad a že čeledí jejich a koňstva bylo plné městečko. I byli na hradě hody, bylo veliké veselí a ne jednou, ne dvakrát. Přes tu chvíli se panstvo sjíždělo po vůli pánově, besedovali, zábavy strojili, nákladná sedání a pokaždé dlouho hodovali a pili a pili. Když se dělný lid na večer spole vracel, hřmělo na Chropínském hradě veselí, zvučeli číše, struny a zpěvy při záři pochodní a svící. A když lid pospav polopotné práci, záhy z rána se zase bral na pole, bylo na hradě ještě hlučno. I hleděli vážně k panskému sídlu, starostně mluvíce, jaká to zpráva a co z toho bude. A pokaždé vzpomněli předobré paní králové. Litovali jí z duše a povídali si, co zkouší, jak dobrá ta paní všecko to nese a jak těžce se straní radovánek, hodů, jež se jí oškliví. Lid se nadarmo nestaral. Králi již nestačilo ani jeho vlastní, ani královské jmění na takové hospodářství. Proto se jal ukládat i veliké daně a nové a nové a ukládal berníkům, ať žádnému nic nepřehoví, ať třeba i tisknou, když by podaní nechtěli platit. Jednou král, když opět uložil novou berni, a králová zase za lid prosila, tím popuzen, ve vsteku vytrhl meč a hnal se jim po své manželce tak prudce, že div uklouzla ze dveří ven. V tom divokém hněvu poručil král, aby jí té chvíle hned vyvedli ze hradu, aby ji neměl na očích. Královna neměla zastání. Nikde ochrany. Ve smrtelné úzkosti hleděla kolo. Nikde útočiště. Jen lán dozrávajícího ječmene stál u cesty, kterou přišla. Lán širý a požehnaný, jenž svítil se na slunci, krásně bělavý, v ourodě bohatých klasů, v záblescích nesčetných vousin. Vráz pohnula se tichá hladina širého lánu. Klasy se rozhoupaly a nad nimi se míhaly zlaté královniny vlasy. Prchala ječmenem, až pojednou v něm zmizela, zapadla jako ve zlaté tůni. Tak ji našly pak vesnické ženy a vedle ní děťátko, jež se jí tu narodilo. Odnesli je do vsi, tam je pečlivě ošetřovali a královu synáčku dali jméno Ječmínek na památku toho, že se narodil v ječmenu. Král se však o tom útulku dověděl a nemaje lítosti ani se svým dítětem, dal manželku i syna pryč odvesti. Žoldnéři je zavezli do odlehlé končiny nějaké, kam nikdo nevěděl. Ale králi pak nešlo z mysli, co se stalo. A když uslyšel, že paní králová i královic zmizeli z toho úkrytu a že nikdo neví, kam se poděli, poručil ztracených hledati. Sám také vyjel s družinou pátrati po své rodině. I jel tam, onam,
neminul žádné končiny své říše, projížděl krajem, projížděl horami, po dědinách se scháněl, po hradech, po lesích hledal i sludích, až dojel do širého, tmavého hvozdu nahoře záboru. Tam zahlédl u černé jeskyně starého poustevníka, zarostlého bílými vousy. I ptal se zbožného starce, neví-li o jeho paní králové a synu Ječminkovi. Vstal poustevník a stanov proti němu. Přísně na něj hleděl jako soudce a prorocky k němu promluvil. Pro své hříchy a viny nejsi hoden své ušlechtilé manželky a svého syna. Ten napraví, co spokazil. Jako ty jsi zkázal moravské země, bude on jejím požehnáním a spásou. Jako tobě klnou, jemu budou žehnati. Věz, že ho nenajdeš, ani neuvidíš. Zjeví se a přijde, až vlast moravská bude nejhůře sklíčena svými nepřáteli. Až se bude zdáti, že nastává zhouba jejího lidu, tenkrát přijde Ječmínek s velikou mocí, zažene nepřátele a osvobodí Moravu od cizího jarma. Ale ty jdi a čiň pokání. Zdrcen na mysli, vrátil se král na svůj hrad. Poznal svou vinu, svědomí ho soužilo a touha po manželce a dítěti ho mučila. Bez klidu těkal za noci síněmi, nádvořím, až jednou, zoufaje, skočil v bezednou studni hradskou. Věštba poustevníkova o synu chropínského pána letem se roznesla moravskou zemí a lid nepřestal čekati na krále Ječmínka. Že je živ a v přestrojení mezi lidem obchází, takové přesvědčení se v lidu ujalo a každý mu uvěřil. Pánům však se pověst o králi Ječmínkovi nezalíbila. Tušili, že ve jménu jeho obchází dědinami nespokojenci, kteří štvou lid a pobuřují. Proto ho stíhali. Za starodávna konalo se hledání tajemného toho krále ve všech obcích celého panství, a to v noci, všude ve stejnou dobu. Toho však, kterého stíhali, Ječmínka, nikdy nezastihli. Ten chodil tajně mezi lidi dál, tak věřil lid a utěšoval, že roboty přestanou, že bude všem dobře. V každé obci měl svého známého souseda nebo dva. K těm chodíval na besedu a to vždy v noci, když čeleď už spala. Přišel z nenadání. Byl prostředního věku a postavy dost vysoké, v plášti z modravého sukna, s čepicí na hlavě, v dlouhém kabátě, maje modravé nohavice do bot. A ty se svítily vždycky jako zrcadlo. Třeba, že pršel, jen celilo. A sám byl za deště také suchý. Na plášti, na čepici ani krůpěje. Toho ten plášť tak chránil, že nezmokl. A také jinak, že nemusel spáti, ani jísti, ani píti, a že ho žádný neviděl. Leda ten, kterého chtěl, aby ho viděl. Za tmy přišel zavřenými dveřmi, usedl za stůl, pohovořil, přeptal se, jak se nakládá s lidem o robotách, pověděl,
že přijdou ještě hrubé platy na sedláky, že se bude platit daň ze všeho, i z koštěte. Ale že to bude poslední. Pak ty nekřesťanské platy přestanou. I roboty, že vezmou za své. Tak pohovořil, poseděl, chleba však neukrojil. Náhle vstal a zas odešel, jak přišel zavřenými dveřmi. A nikdy také nezůstal u nikoho na noc. To byl král ječmínek. Všech utiskovaných živá útěcha. Všech věrných vtělená naděje a víra v lepší budoucnost moravské vlasti, naděje a víra, jež přetrvala bouře věků, jež se nedá udusiti, neutuchne a Bohdá nesklame.

My, kteří bydlíme v Palackého ulici, jsme přátelé, ale ostatní jsou nepřátelé. My jsme ti nejudatnější, pročež jsme postrachem všech nepřátel. Kteří jsou nepřátelé? To jsou ješiňáci, ti jsou nejzlejší. Ostávají v chaloupkách, jsou zrzaví a mají obličeje pihovité, takže jsou kropenatí jako boby zvané řezníci. Jejich území se rozprostírá od Hostince na Purku, zabírá nádraží a cihelnu a táhne se až k dělnickým domkům zvaným na Zavadilce. S nimi sousedí dražáci, ale ti jsou zas falešní. Nejraději by byli na obě strany. Jednou jdou s námi, podruhé zase s ješiňáky. Ale jsou víc pro sebe a každému se posmívají. Jednoho dražáka vedl pan Letovský strážník na obec, protože dal Ducbabovi kamenem do hlavy. On brečel a jeho tatínek, co je holič, řekl, že to dá soudu. Dražák dražácká na obci lhal, že ne, že nikdy neměl kámen v ruce, ale já ho dobře znám, je to bednařík, ten je ze všech nejhorší, nikoho nenechá. Bednaříkovi jedí psi a kočky. Bednařík má trojku z mravů. Avšak největší naši nepřátelé jsou habrováci, to jsou ti nejhorší sprostáci. Habrováci i do školy nosí plné kapsy kamenů, mají přesilu. Jejich mraví jsou špatné, zvyky ošklivé. Povahy jsou nesnášenlivé, často bývají po škole. Ve škole sedí v oslovských lavicích, protože neprospívají. Také vyrušují a na jiné to svádí. Ruce si nemíjí, také krk mívají špinavý a pan učitel je posílá do umývárny. Tuhle povídal, že by si habrováci mohli za ušima sázet brambory. Všichni jsme se smáli, oni měli vsteka. A pan katecheta říká, vy habrováci jste plémě amalekické, bohu nemilé a lidem protivné. Území habrováku se rozprostírá po obou březích potoka Javornického. Obyvatelé se živí chovem husí a soukenictvím. Někteří se oddávají pašeráctví, pročež musí chodit s četníkem na okres. Mnozí úpí ve vězení pro špatné skutky. Habrováci každému nadávají. Běda cizinci, který by se odvážil do jejich země bez průvodu rodičů nebo jejich zástupců. Válka s Habrovou počíná se obyčejně na podzim, když rolníci sklidí, radují se z hojné úrody a ze stodol se ozývá buchání cepů. Tehdy naši vystoupí na stráň, s níž možno schlédnout i celou zemi habrovskou až k obzoru, kde sousedí s územím lukavickým. Oko se pokochá úchvatnou vyhlídkou a ústa z plných hrdel spustí potupnou píseň, která je s habrovským proti mysli. Tato píseň zní: U křížů v maštalích cipla kobyla, radujte se, habrováci, bude hostina. Habrováci hup, hup, nažrali se krup, krup, napili se syrovátky, až jim bříšek puk, puk, puk, napili se syrovátky, až jim bříšek puk. Jakmile se píseň ta válečná ozve, již vyřítí se ze všech chatrčí domků, ano i obydlí občané habrovští, a mávají klacky a divoce pokřikují. Avšak každé válce předcházejí manévry, aby si vojsko zvyklo pobytu v poli a drsnému životu válečnickému. Také letos jsme se ustanovili, že budeme konat manévry, a to na vrchu Budíně, jenž vévodí našemu městu a odkud jest překrásný pohled, jemuž se obdivují i cizinci. Na Budíně jest les, kde nerostou ani jahody, ani borůvky. Nic tam není. A tak jednoho jitra se schromáždilo vojsko u našeho domu, tatínek o ničem nevěděl, protože právě šel do magazínu pro petrolej. Kdyby to věděl, tak by zařval strašným hlasem. Já ti dám manévry, vem si knihu a uč se. Velitelem veškeré branné moci byl bejval Antonín,
nepěst ze všech nejsilnější a ve všem se vyzná. Velitelem by chtěl být i Kemling Eduard, jelikož jeho tatínek píše na berňáku, pročež ho každý musí zdravit. Náš tatínek ho také musí zdravit, přičemž pokaždé vyndá dýmku z úst. Ada Kemling se chlubí, že umí kreslit plány a tudíž nakreslil plán Budína i okolí. Pravil, že každé vojsko musí mít plány, jináž by utrpělo porážku a muselo by se dát na kvapný ústup. On se v tom vyzná a až bude velký, že půjde do kadetky učit se na důstojníka a bude mít šavli se střapcem. Bejval povídal, teda že je dobře, ať ty plány nakreslí. Sám, že udělá takový vynález zkázy, kterým všechny nepřátele zničí. Přidal se k nám Zilvar z Chudobince, protože viděl, že máme sebou buchty. A měl kameny v kapsách a prak. Řekl, že přivede ještě víc hochů, ale Bejval odpověděl, že je nás dost. Éda měl pušku, revolver a kapsle, divoce koukal a mluvil hlubokým hlasem. Já jsem měl palcát jako husité, když se položili táborem u města na Umburku a vyslali k ním drůžičky, aby je nechali být a neublížili jim. Pak šli husité domů a cestou zpívali, kdož jste boží bojovníci, a každý se lekl, když to slyšel. Já jsem četl takovou knihu a každého palcátem praštím, a ti pak jde žalovat. Taktéž jsme měli vozejk, na němž byly naloženy buchty, aby jsme na pochodu netrpěli hladem. Když jsme se chystali vyrazit, tu přišla Eva, dcera cukráře Svobody, a pravila, že by s námi chtěla jít na manévry. Načež velitel Bejval Antonín odvětil, že to jsou hlouposti, neboť ženská na vojnu nepatří. Eva byla lítostivá a natahovala moldánky. Tak jsem se do toho vmísil a otázal jsem se, proč by nemohla jít s námi. Mně se Eva líbí, protože krásně voní po vanilkovém cukru. Když jsem se za ní přimlouval, tak se na mě díval Jirzák Čeněk a příšerně se šklebil mě na potvoru. Když on se díval, tak já jsem se taky díval, přistoupil jsem blíž, on šel také blíž, zatěl jsem pěsti, on také zatěl pěsti. Já jsem řekl, tak si pojď, on odpověděl, jen pojď ty. Velitel pravil, že se teď nemáme prát, protože by to nemělo žádnou cenu, na to je dost času až pak, míčko je třeba se dát na pochod. Tak jsme toho zatím nechali, ale Jirzák Čeněk to má u mne schované. Já vím, proč se příšerně šklebil. On si myslí, že Eva je moje nevěsta, to je bídná lež, kdo o mě říká, že jsem ženích, tak je sám ženích a ze všech největší. Já se ženit nebudu a jestli se Čeněk bude ještě jednou příšerně šklebit, tak ho praštím tím největším šutrákem. Velitel rozhodl, že tedy Eva půjde s námi a potáhne vozejček s buchtami, aby byla také něco platná. Eva si radostně poskočila, že tu bude hned, jestli si také může vzít sebou Jiřinu, protože to je její největší a nejvěrnější přítelkyně, před kterou nemá žádné tajnosti. Bejval Antonín pravil, proč ne, jenom koukej, ať už jste tady. Tak jsme čekali, porád čekali a holky nikde. Velitel řekl, Ježíš Maria, to je doba, mužstvo reptalo a Čeněk se znova ozval, že to věděl hnedle, ženské do války nepatří, ale nedíval se na mne, aniž se příšerně šklebil, což bylo jeho štěstí. Kemling bručel, že kdyby to věděl, tak mohl jít radši k Strajdovi, co má králíkárnu, podívat se na jeho novou ramlici. Velitel vyslal rychlého posla k Svobodovům do krámu, co jako je. Pan Svoboda se ho přísně otázal, čím posloužím, a posel se zalekl, takže si koupil za krejcar bombóny a nepořídil. Teprve za hodnou chvíli přišla Eva, provázená Jiřinou Hrazdírovou, nějakou Boženou Šepkovou a ještě jednou holkou, kterou neznám. Všechny se chechtali a Jiřina měla slunečník, který vzala matce. Dívky byly odvedeny k vozatajstvu a táhly vozejk s buchtama. A pořád si něco šeptali a pištěli jako myši.
Když jsme se přiblížili k lesu Budínu, tak holky počaly zpívat Ramono, nebo tak nějak, takovou hloupou holčenčí píseň strašně vysokým hlasem. Velitel se rozlobil a zařval, ticho, co pak je to za pořádek? Nedaleko může ležet nepřítel v záloze a oni si tu krákorají jako by nic. Děvčata se mu smála, bejval měl vztek a řekl, že už je to naposled a že si můžou dělat blázny ze své babičky. Holky se ještě víc smály, to oni dělají vždycky, poněvadž jsou blbé. Na kraji lesa jsme se utábořili, abychom si odpočinuli a kochali jsme se krásnou vyhlídkou. Eda Kemlink rozvinul plán, byl krásně nakreslený, tuší vytáhnutý, stínovaný, ano i barvičkami vymalovaný. Každý strom, každý kámen a cestička byla k poznání, takže jsme se všichni divili, jenom Čeněk Jirzák pravil, to je toho. Když jsme si odpočinuli a nabrali nových sil, tu velitel poručil, abychom se plížili lesem a hlásili všechno podezřelé. Tak jsme se plížili a bedlivě se dívali na všechny strany. Napřed kráčel Éda Kemlink, protože pravil, že je důstojník, měl v ruce plán a díval se do něho a v jednom kuse velel vpravo hleď, vlevo toč. I dostal najednou kamenem a zařval. Koukali jsme se, co je, a houští zapraštělo a z něho se vyřítil ješiňák, mával klackem a křičel, mažte je, řešte je, a vys. Za ním druhý, třetí, bylo jich nejmíň milion těch ješiňáků, všichni řvali jako bejkové a mávali klacky. Z toho jsem poznal, že nás falešně přepadli a snažil jsem se spasit útěkem. Také velitel se chtěl spasit útěkem a schoval se do škarpy. Myslil si, že ho nebude vidět, ale ješňáci ho našli, vytáhli ho za pačesy a pak ho vochlovali. Jeden mu zezadu plivl na kalhoty. Ženské se dali do bréče, kvičeli a křičeli, nechali vozejk vozejkem a utekli. Ješiňáci nám sežrali buchty, načež nás honili po polích a hulákali, že nás musí zničit, aby jsme si podruhé nefoukali. Bůh ví, jak by to dopadlo, možná, že by jsme byli všichni po smrti, kdyby se náhle neobjevil jakýsi rolník, který byl rozlobený. Rolník ten měl bič a křičel, holo to jedna set sakramenská, já vám dám plašit mě dobytek. Toho se nepřítel zalekl, protože ten rolník byl podle všeho náramný sprosták a byl by nepřítele zmaloval. Tak ješiňáci se dali na zbabělý útěk a rolník pravil, že každému přerazí hnáty, jemu je to jedno. A ješiňáci utíkali pořád pryč a když byli daleko, tak rolníkovi nadávali, ale nebylo jim rozumět. My tedy šli domů a Éda Kemlink ztratil plány. Čeněk Jirzák plival krev a pravil, já to věděl, tak to máme. Já jsem nechtěl, aby ženské šly s námi, s nimi není žádná hra. Jinak pravil, by ješiňáky porazil jako nic, ani desíti by se nelekl. Ptal se mne, jestli jsem neviděl, jak se na něho čtyři sápali a on jednoho po druhém složil. Já jsem řekl, že jsem to neviděl a on se příšerně šklebil. Já jsem pravil, na mne se nemáš co šklebit. On však odvětil, budu se šklebit, schválně se budu šklebit. Tak jsem pravil, když se šklebíš, tak seš opice. Pročež jsem mu dal jednu přes kebuli. On mě dal také jednu přes kebuli a tak jsme se fackovali. Velitel bejval Antonín Vece, fuj, fuj, nehrám a odešel. Éda Kemlink pravil, že musí jít do houslí, že už dvakrát scházel. Dražák Zilvar odešel už předtím, hnedle jak viděl, že se blíží ješiňáci a také ostatní odešli. Šel jsem tedy domů s Jirzákem Čeňkem a celou cestu jsme se fackovali. U dlouhé vsi nás potkal pan Feist a pravil, to jste pěkná školní mládež. Proto jsme se přestali fackovat
a rozešli jsme se do svých domovů. S Čeňkem Jirzákem nemluvím, protože on je takový. A když on je takový, tak já jsem taky takový. My říkáme Jirzákovi Krakonoš. To jméno vynalezl Tonda Bejval, neb on všecko vynalezne. Pan Jirzák dělá čepice a papuče a říká se mu Starý Krakonoš. Paní Jirzáková peče oplatky a prodává je o poutích a říká se jí Stará Krakonoška. I dospělí je tak nazývají, ale nikoli na posměch, ale tak. Jirzákovi si z toho nic nedělají.

Legenda a skutečnost. Tak by mohl znít podtitul Ke koltům bez pozlátka. Autor Jiří Brdečka v nich vypráví tři příběhy proslulých pistolníků z amerického západu. Divokého Billa Hickoka, Billyho Kidda a Jesse Jamese. Éra těchto pistolnických protagonistů spadá přibližně do 20letého období, počínajíc těsně před vypuknutím války severu proti jihu. Zrodil se zde onen pozoruhodný pionýrský svět šerifů, pochybných pistolníků, buvolobíců, kovbojů, traperů, železničářů, zlatokopů a dobrodruhů nejrůznější specializace. Zároveň se však pozlacený věk, jak toto období nazval Mark Twain, stal i rejdištěm početné čeledi bombastických rychlopsavců, kteří těmto svým současníkům postavili falešný pomník nehynoucího mýtu. Ani střízlivé a tehdy všeobecně známé skutečnosti, že decimovaní indiáni definitivně skončili svou existenci v nehostinných rezervacích, že bizoni už dávno odtáhli do věčných lovišť a problematická sláva pistolníků rychle zarůstá trávou příslovečných hřbitovů, nedokázala porušit pozlátkový nimbus legendy. Právě pistolnický mýtus, stvořený literaturou a filmem, konfrontoval Brdečka ve své knize s historickou pravdou. Učinil tak formou vtipného a zasvěceného vyprávění, a tudíž bez exaktní potřeby vyvracet jedno druhým. Obojí totiž pozlátková legenda i historická skutečnost patří do této etapy amerických dějin.

Nejdřív jděte k Davis Mountain. To je klíč, který otvírá tajemství pokladu. Jakmile jste u ní, ukryté bohatství je vaše. Jestliže ji ale nenajdete, pak jste klidně mohli zůstat doma. Abyste si v žádném případě nespletli Davis Mountain s nějakou jinou horou, musíte dobře otevřít oči a vyhlížet kulatou holou kupoli z granitu, viditelnou na míle daleko uprostřed plání, které se táhnou na východ. Z jejího vrcholu uvidíte dobrým triedrem pořádný kus Nového Mexika. Poznáte ji na první pohled, tu starou homoli cukru. Tohle prý řekl umírající bandita Cuing Hunt svému texaskému strýci. Ba měl dokonce tolik sil, že nakreslil jakousi mapu. Podle jeho údajů je ta divná Davis Mountain jen bránou k cíli. Od ní teprve musíte jít asi půl druhou míli na západ a tam najdete kaňon, kde vyvěrá ve stínu jalovcového stromu pramen zvaný Silver Spring. U paty jalovce jsou navršeny dvě hromádky kamení a pod ním práchnivý Huntův kompaňon, samozřejmě taky bandita, s $500 v plechové pixle. Kvůli takovému pakateli se však nebudete obtěžovat vyloupováním hrobu, protože vás čeká něco podstatně lepšího. Proto půjdete dál a sice 1 míli a 3/10 k jihu, kde narazíte na další pramen, Gum Spring. Tam mezi oběma potoky terén kaňonu vytváří mělkou prohlubeň a na jejím dně stojí asi 3 stopy vysoký, hrubě otesaný obelisk a s ním 2 křížky. Ale ještě nejste u cíle. Teď se musíte obrátit čelem k Davis Mountain a jít 20 kroků na východ. Skloňte zrak. Před vámi se povalují kusy ožehlého železa a možná, že tu zůstaly i nějaké pozůstatky z uhelnatělého dřeva. Dávno spálený vůz. Jak se sem dostal? To vás prozatím nemusí zajímat. Hlavně, že teď stojíte na místě, kde vás očekává poklad. Skutečný poklad, jaký znáte z romantických příběhů. V nevelké hloubce pod vámi jsou nakupeny briliánty, zlaté sochy, zlaté pruty a stříbrné mince, $90,000, zkrátka celá žeň smělých loupeží z Mexika a jihovýchodního pobřeží státu. Je toho daleko, daleko víc, než pobrali bratři Jamesové, Deltonové a Sam Bass dohromady. Jak vidíte, Cuing Hunt nebyl jen tak ledajaký desperádo a je až ku podivu, že jste o něm dosud neslyšeli. Samozřejmě, že na to nestačil sám. Kolem 80. roku minulého století překročil 29 gringos pohraniční řeku Rio Grande a vpadl do Mexika. Všichni jako by měli vepsáno na štítu heslo německého Landsknechta, nepřítel Boha a soucitu. Cuing Hunt a jeho nejvěrnější přítel Billy Grounds harcovali ulicí města Monterey a pálili na všechny strany, zatímco parta obracela na ruby místní banku. Stálo to za to. 2 pytle peněz a krabice na doutníky plná diamantů. Potom vyplenili město Matamoras a neušetřili ani slavnou katedrálu, z jejíž svatyně odvlekli sochy Spasitele a Panny Marie v životní velikosti, ulité z čistého zlata. Po 3 měsíce drancovali mexické pohraničí, ale ne všichni k svému užitku. Z 29 se jich vrátilo 18 a ještě i z těch 18 jeden už měl víc než dost. Mexická kulka ho navrtala tak šeredně, že zhasl na samém konci cesty pod purpurovou homolí Davis Mountain a byl pohřben u Silver Spring i se svým podílem $500 ve zlatě, pro něž nasadil svůj život. Jeho společníci byli zkrátka charaktery. Pokud se týče mexické kořisti přivezené na 2 forách, tu zakopali v místě, které jsme tak přesně popsali a k němuž se později Cuing Hunt a Billy Grounds vrátili za neméně příjemných okolností. To bylo tak.
Mexikáni pašovali do států, co se dalo, ale tenkrát naložili své muly opravdu vzácným kontrabandem. 39 zlatými pruty a 90 tisíci mexických dolarů. Jenže na přechodu z Nového Mexika do Arizony v ponurém kaňonu Kostlivce už čekali dobře informovaní bandité, postříleli pašeráky, přeložili drahocenný náklad do připraveného vozu a odvezli k Davis Mountain. Když tam rozmnožili staré bohatství novým, zabili mexického formana, kterému předtím slíbili za dopravu řádný podíl z kořisti. Učinili tak s čistým svědomím, neboť do své etiky nezahrnovali Mexikány. Neboštíka zahrabali i z kořistí, aby jeho duch střežil poklad. A posléze spálili vůz, který svými pozůstatky dodnes označuje to zlatonosné místo. Nože... Tuhle historii vyprávěl slavný bandita Swing Hunt svému strýci, než smrt uzamkla jeho ústa. Možná, že i v posledním záblesku vědomí plula před ním osudová Davis Mountain, fata morgana bohatství a bezstarostného života. Ještě jednou rudě vzplanula a pak zhasla v nekonečné noci. Ostatně i já ji vidívám. Jistě to znáte, čas od času padne na nás únava z každodennosti, z telefonů, korespondence, schůzí a schůzek, z otrlosti politiků, slepoty národů, ze století na jehož bědách spolupracujeme, ale i z našich nejbližších a samozřejmě z nás samých. Aspoň na okamžik pryč odtud. A tehdy zavírám oči. A vidím tu přeludnou horu vztyčenou na dalekých obzorech pod nesmírným večerním nebem. Lidu prázdné prostory bez konce a všude veliké ticho, které mi připadá obzvlášť úlevné. Moje obrazivost počíná hrát příjemnou hru. Pracuje na variantách této velkolepé scenérie, z níž vydechujeme volnost, ale i tajemství. Někdy je moje Davis Mountain velice, velice daleko. Bezmála se ztrácí za clonou zlatého prachu prosvíceného zapadajícím sluncem a jindy zas rozeznávám každou podrobnost její rudé báně, hořící v křišťálově čirém soumraku. Tahle Davis Mountain je také bránou, ale nikoli k mexickým pokladům. Otvírá mi cestu do jedné z nejmladších legend, do legendy divokého západu. O jejím vývoji, vlivu a využití bylo již napsáno mnoho slov, než abych plýtval dalšími. Poněvadž je spjata s dějinami Spojených států, má samozřejmě naléhavý smysl především pro amerického občana. Ale její nostalgii pociťují všichni zajatci moderní civilizace. Jak by ne, když nám vypráví o vysokém nebi a nesmírných prostorách, zatímco naši oblohu zazdil smog a země koule se zmenšila na průměr trestanecké koule, k níž jsme připoutáni velice krátkým řetězem. Řekl-li jsem, že divoký západ jest jednou z nejmladších legend naší civilizace, pak cítím to její mládí, tak říkajíc, na své vlastní kůži. Jak se mi zdá blízká druhá půle 20. let, kdy slavný pistolník Wyatt Earp, samozřejmě již na penzi, asistoval ve funkci odborného poradce při natáčení hollywoodského filmu o ještě slavnějším pistolníkovi, divokém Billu Hickokovi, který sice byl v té době už 50 let mrtev, ale jejž mladý Earp dobře znal. Nuže kdybych navštívil starého Earpa krátce před jeho smrtí, jistě bych měl na něj živou vzpomínku, protože tehdy mně šlo už na 12. rok. A což Emmett Dalton, poslední z bratrského kvarteta pověstných oklahomských banditů, zemřel 13. června 1937, přesně rok a pět dní po mé maturitě. Nedá se nic dělat. Tito pánové byli konec konců mými současníky.
A s nimi tedy i sám Divoký západ. Opravdu nevím, mám-li se podivovat spíše jeho mládí či svému stáří. Raději na to nemyslet. Můj zájem o mýtus amerického pohraničí procitl ku podivu až ve věku, kdy nastávající mužové začínají myslet na rozumnější věci. Pokud jsem byl chlapec, westerny mě nevzrušovaly, ostatně ani jsem se po nich příliš nepídil. Jestli si dobře pamatuji, tehdy jsem přečetl jen dva Maje, jednoho Coopera, jednoho Greye, a už ani nevím, proč jsem netoužil nahlédnout do sešitových seriálů vyprávějících hrdinné činy Buffalo Billa a texaského Jacka. Tato lhostejnost je mi teď nepochopitelná, protože dramatické, zuřivě barevné obrázky na jejich obálkách slibovaly opravdu mnoho. Dnes vím, že jsem o nic nepřišel. Byla to děsivě slaboduchá četba, dokonce bez půvabu slaboduchosti. A myslím, že pozdější rodokapsy čněly nad ní svou literární hodnotou jako velechrám. Proti Karlu Mayovi jsem pociťoval antipatii, která mi dnes připadá trochu dětinská. Vadilo mi, že autor Syna lovce medvědů není Američan a tudíž nemá právo, aby pracoval v tomto žánru. Na plátně venkovského kina jsem tu a tam vydával primitivní za pár šestáků natočené kaubojky soutěžící s oněmi sešitovými bufalobilkami o palmu hlouposti. Tak mne zaujaly teprve nákladné hollywoodské produkce 30. let. A to ne svým dějem, ten byl v podstatě vždy stejný, ale pečlivě vykresleným prostředím. Přesněji řečeno dekorativní stránkou tohoto prostředí. Stavby, kostýmy a rekvizity výpravných western epics, jako byly nejprve Simaern, později Veliký Bill, Union Pacific, Wells Fargo, Přepadení a Město ztracených, působily mému oku stále příjemnější potěšení. Myslím, že jsem tímto dekorem dodnes okouzlen. A někde pod mou Davis Mountain jistě leží jedno z oněch pohraničních měst, jehož atmosféru jsem se pokusil přenést do filmového zpracování Limonádového Joa. Dřevěné baráky s falešnými fasádami a neméně falešným pozlátkem bombastických nápisů Alhambra, Crystal Palace, Emporium, Orfeum, Acme Saloon, kamuflující svou naivní vznešeností kořalny a bordely. U mě soustruhované barové pulty se zrcadly, chvatně snímanými v očekávání přestřelky. Pompézně zarámované barvotisky opulentních nahotin, zavěšené na prkených stěnách pod plechovými petrolejkami. Hráči v hedvábných cylindrech a nabíraných náprsenkách u pokerové partie s neholenými honáky. Korzety bardám a propocené jégrovo prádlo buvolobíjců. Kbelíky šampaňského a privátka, jemné doutníky a žvíkací tabák. Všechno to střetání periferní civilizace s divočinou tak příznačné pro pomíjivá centra Divokého západu vytvářelo svým vizuálním i obsahovým kontrastem jakési dráždivé napětí, barokní efekt, bizarní půvab, lahodící mému oku. Byl to onen estetický podnět zprostředkovaný hollywoodskou verzí legendy, který ve mně probudil zájem o western. Slovo legenda již samo o sobě navozuje vztah k autentické realitě, k živné půdě, z níž vzešla a mnohdy rozkvetla do zcela odlišné podoby. Od historického faktu k jeho legendární metamorfóze vede křivolaká, často zarostlá cesta a vědci, kteří ji sledují, si opravdu přijdou na své, neboť se tu otevírá neomezený prostor svůdným teoriím a hypotézám. Závidím průzkumníkům trojské války nebo písně Nibelungů, protože mají na celý svůj život o zábavu postaráno. Pravda, jsou tu ještě tajuplnější témata Atlantida, Ludvík 17., Kašpar Hauser, ale nad těmi seriózní věda k mému zármutku ohrnuje svůj ctihodný nos. Zkrátka vztah mezi skutečností a od ní odvozenou smyšlenkou mne odjakživa vzrušoval. Mermo mocí jsem chtěl vědět, jak to vlastně bylo doopravdy. K
takové zvídavosti mě divoký západ poskytl novou pobídku.

Bylo to tuším po prázdninách 37. roku, kdy jsem v pražském premiérovém kině uviděl film Paramountu The Plainsman, promítaný pod titulem Veliký Bill, natočený proslulým Cecilem B. DeMillem. Jen zřídka kdy dochází k tomu, že filmovým režisérem se stane člověk s mentalitou řadového diváka. V tomto případě však finanční úspěch jeho filmů je zaručen přinejmenším na domácím trhu, neboť vkus takového tvůrce ideálně souzní s vkusem publika. U nás tento typ reprezentoval Slavinský. V Hollywoodu Cecil B. DeMille, který byl navíc přece jen umělec velmi specifického charakteru. Nuže, jeho film The Plainsman učinil na mne velký dojem a činí tak dodnes. Byl ušit na tělo Gary Cooperovi, který tu hraje J.B. Hickoka, pistolníka z věda a maršála zvaného Divoký Bill. Právem patří k vrcholům DeMillovy tvorby a je dílem jeho nejlepších schopností. Pravda, bez Garyho Coopera by to nebylo ono, jenže to ono vzniklo právě za spolupráce velké hvězdy s dokonalým scénářem a dokonalou režií, přičemž jde ovšem o dokonalost svého druhu. The Plainsman neoplývá jen přednostmi klasického westernu, ale je protchnut navíc i jakousi naivní poezií, jakoby zaznívající z úst chlapce okouzleného Divokým západem. Je to legenda pohraničí v ryzí podobě. Končí nezvykle. Nemá happy end. Pravda, Gary Cooper přivede ve finiši padouchy do úzkých, ale potom je ke všeobecnému údivu diváků zastřelen jakýmsi prašivým skunkem. V zápětí přicválá Hickokův nejlepší přítel Buffalo Bill s oddílem čatské kavalerie, aby potrestal zlo. Ale co je platné, když dobro tak skvěle stělesněné Gary Cooperem nebylo odměněno? Ba naopak. Tímto vážným porušením jednoho ze základních pravidel westernu však DeMille zabil dvě mouchy jednou ranou. Jednak respektoval historickou pravdu, s níž tu jinak nakládal dost volně, jednak spoléhaje na oblibu Garyho Coopera způsobil, že jedno oko nezůstalo suché. Cooperův tak ušlechtilý, tak statečný Divoký Bill mne dojal. A zároveň znovu probudil můj vrozený zájem o vztah legendy ke skutečnosti. Tento druh zvědavosti vzrůstal s dalšími western epics, to jest s westerny, které se víceméně opírají o historii. Moje záliba pro jeho dekorativní kulisy nepolevila a projevila se ostatně v novinových kresbách, kterými jsem si tehdy částečně vydělával na živobytí. Zatím přišla okupace. Americké filmy sice zmizely, kaubojky však byly tolerovány. Psal jsem do Ahoje prvou povídkovou verzi Limonádového Joa, ilustroval jej a zároveň se dychtivě pídil po materiálech o autentickém Divokém západě. Prvé serióznější informace nalezl jsem v knize Famous Western Sheriffs and Outlaws od Meg Lioda Rainyho. Zapůjčené a pak i darované zaměstnancem půjčovny Fox filmu panem Glückseligem. Byl to muž mohutného vzrůstu a bez pochyby i dobrého srdce, který zraňován tvrdou realitou nacismu pozbyl zájem o realitu westernů. Jednoho dne dostal zápal plic a odešel v poměrně mladém věku na nebeské prérie, kam mu teď vzkazuji svůj dík. Citovaná kniha mi posloužila i při práci na románové verzi Limonádového Joa, kterého jsem dopsal koncem protektorátu. Tím chci říci, že moje erudice nebyla tehdy tak bohatá, jak předstírají stránky oné hříčky. Teprve v následujících letech jsem rozšířil své znalosti, především nákupem v antikvariátech. Zdá se mi, že jsem tam narazil na rozptýlené trosky knihovny schromážděné kýmsi, kdo měl téhož koníčka. Asi už nikdy nepoznám tu spřízněnou duši, která se také občas ráda zahleděla k daleké Davis Mountain. Již v první polovině minulého století Američan z konzolidovaných oblastí států si sformoval romantickou představu o životě v pohraničí, jehož své rázné projevy nabyly časem hodnoty folklóru.
Lidé od pera zásobili civilizovaného konzumenta čtivem o tomto zajímavém světě, čili vytvářeli jakousi literaturu faktu. Byla to právě ona, která pilně spolupracovala na zrodu legendy. Nicholsova reportáž o J.B. Hickokovi v Harper's New Monthly Magazine a Upsnův Garrettův životopis Billyho Kidda jsou dobrým příkladem publicistiky, jež natropila více zmatku než prostoduché smyšlenky sešitových seriálů o Buffalo Billovi a Jesse Jamesovi. V obou výše jmenovaných případech měli autoři informace z prvé ruky. A tak dnes těžko rozhodneme, kdo více prášil, informátor či informovaný. Někdy se až zdá, jakoby barvitý svět pohraničí zavazoval tehdejší americké novináře, aby o něm referovali s pokud možno nejsilnější dávkou lajdáctví a čiré fantazie. Nebo snad usoudili, že veřejnost chce mít svůj divoký západ právě v této zkreslené podobě. Nesprávnosti a mystifikace, které byly tehdy naroubovány, osvědčily tuhý život a zamořily i zodpovědnější faktografickou literaturu vzniklou po první světové válce. Pozdější obrazoborecké, v podstatě zdravé tendence přešly do extrémů a tak vlastně vyměnili staré omyly za nové. Teprve v posledních letech jsem narazil na několik novějších prací, které vzbudily můj respekt, neboť za jejich stránkami jsem vytušil poctivou dřinu prolézání archívů, knihoven a stohů korespondence. Jedině touto metodou mohly vzniknout tyto seriózní publikace, většinou vydávané nakladatelstvím University of Oklahoma Press. Především z nich jsem se konečně dozvěděl, jak to bylo doopravdy.

Povečeřili jsme ve veselé náladě. Když Holmes chtěl, uměl báječně konverzovat a ten večer opravdu chtěl. Zdálo se dokonce, že je ve stavu jakési nervové exaltace. Byl prostě okouzlující. Nikdy jsem ho takového neviděl. Rychle střídal konverzační témata, mluvil o náboženských divadelních hrách, o středověké keramice, o stradivárkách, o buddhismu na Ceylonu a o válečných lodích budoucnosti. A ve všem se vyznal, jako by každou tu věc speciálně studoval. Jeho jiskřivý humor ostře kontrastoval se skličující depresí, které propadal v minulých dnech. Ethelyn Jones dokázal, že je v mimo pracovní době docela společenský člověk a na večeři si pochutnával jako pravý labužník. Pokud jde o mne, blažilo mě pomyšlení, že co nevidět, dokončíme nesnadný úkol, a trochu jsem se i nakazil Holmesovou veselostí. O případu, který nás vlastně svedl dohromady, se při večeři nikdo ani nezmínil. Když bylo sklizeno ze stolu, Holmes pohledl na hodinky a nalil portské do tří sklenek. Připijme si nazdar naší malé výpravě, řekl. Teď už ale je nejvyšší čas, abychom vyrazili. Máte pistoli, Watsone? V psacím stole mám starý služební revolver. Uděláte dobře, když si ho vezmete. Musíme být připraveni na všechno. Vidím, že před vraty už čeká drožka. Objednal jsem ji na 6:30. Bylo 7 hodin pryč, když jsme přijeli k Westminsterskému přístavišti a parní člověk

Člun byl opravdu velice rychlý. Přehnali jsme se kolem dlouhého konvoje naložených bárek tak, jako by stáli na místě. Holmes se spokojeně usmíval, když jsme předjeli i říční parník a nechali jej daleko za sebou. Na řece není loď, kterou bychom nedokázali dohonit, řekl. No, to sotva. Není tu ale moc člunů, které by dokázali předhonit nás. Musíme chytit na jádu a ta má pověst nesmírně rychlého plavidla. Povím vám, jak se věci mají, Watsone. Pamatujete, jak mě trápilo, že pátrání uvízlo na takové maličkosti? Pamatuji. Nuže, ohromně jsem se duševně zrestauroval, když jsem se zabral do té chemické analýzy. Jeden z našich největších státníků prohlásil, že nejlepší odpočinek člověku přinese změna práce. A měl pravdu. Když se mi podařilo rozpustit uhlovodík, to byl totiž cíl toho pokusu, vrátil jsem se k problému Šoltových a celý případ jsem znovu promyslel. Moji chlapci propátrali oba břehy řeky po proudu i proti proudu bez výsledku. Člun nebyl v žádné loděnici ani v přístavišti a domů se také nevrátil. Je podobné, že by člun potopili, aby zahladili stopy, ačkoliv jako jediná možnost i tato hypotéza zůstávala, kdyby všechny ostatní selhali. Věděl jsem, že ten zatracený smol je povedený ptáček, ale nemyslel jsem si, že je schopen nějaké opravdu rafinované prohnanosti. Pak jsem si uvědomil, že určitě musel být nějaký čas v Londýně, poněvadž jsme měli důkazy, že ustavičně střežil Pondicherry Lodge a že tedy sotva bude moci odjet okamžitě, ale že bude potřebovat nějaký krátký čas, přinejmenším aspoň den, aby uvedl do pořádku své záležitosti. To ovšem byl jen předpoklad, holá pravděpodobnost. A mně se zdá, že dost slabá, řekl jsem. Spíš bych předpokládal, že si všechno zařídil předem, ještě než se vypravil do Pondicherry Lodge. To asi ne. V případě, že by se dostal do úzkých, bylo totiž to doupě pro něho příliš cenné, než aby se ho vzdal dřív, než bude mít jistotu, že se bez něho obejde. Uvažoval jsem však ještě o něčem jiném. Jonathana Smoola jistě muselo napadnout, že exotický zevnějšek jeho kumpána, i kdyby ho přestrojil sebelíp, může vzbudit pozornost a lidé si jej mohou dát do souvislosti s norvůdskou tragédií. Je dost mazaný, aby mu tohle došlo. Vyrazili proto ze svého hlavního stanu za tmy a Smool si jistě přál, aby byli zpátky dřív, než se rozední. A teď, podle tvrzení paní Smithové, odpluli na parním člunu po třetí hodině. To však už bylo poměrně dost světlo a přibližně za hodinu už lidé bývají vzhůru. Usoudil jsem proto, že nemohli odplout příliš daleko. Smithovi dobře zaplatili, aby držel jazyk za zuby, zamluvili si u něho člun na definitivní útěk, vzali truhlu s pokladem a pospíchali s ní do svého úkrytu. V některé z příštích nocí, až by se přesvědčili, jaké stanovisko zaujaly noviny a zda mají nějaké podezření, odebrali by se pod rouškou noci na některou loď v Gravesendu nebo v Downsu, kde už nepochybně mají zajištěný odjezd do Ameriky nebo do kolonií. Co ale s člunem? Ten si přece nemohli vzít do úkrytu sebou. Přesně tak. Usoudil jsem, že člun nemůže být příliš daleko, ačkoliv jej nikde není vidět. Vžil jsem se proto do Smoolova postavení a uvažoval jsem tak, jak podle všeho by si uvědomil, že když člun pošle zpátky nebo jej bude mít v přístavišti, může se mu policie snadno dostat na stopu, pokud člun objeví. Jak tedy ten člun ukrýt, aby jej zároveň měl stále potřebovat? Položil jsem si otázku, co bych dělal já, kdybych byl v jeho kůži. Přišel jsem jen na jednu jedinou možnost. Svěřil bych člun nějakému majiteli loděnice nebo lodní dílny s příkazem, aby na něm opravil nějakou bezvýznamnou maličkost. Ten by člun odtáhl do své kůlny nebo na dvorek, kde by byl bezpečně ukryt, a odkud bych si jej mohl v několika málo hodinách zase vyzvednout. To vypadá náramně jednoduše. A právě ty nejjednodušší věci člověk zpravidla nejsnáz přehlédne. Rozhodl jsem se proto, že budu podle toho nápadu jednat. Vydal jsem se do terénu v tom nenápadném námořnickém oblečení a pátral jsem ve všech loděnicích.

0: podél řeky. 15krát jsem vyšel na prázdno, ale po 16. u Jakobsona jsem se dověděl, že jim před 2 dny svěřil na jádu muž s dřevěnou nohou a požádal je, aby provedli nějakou nicotnou opravu na kormidle. Jenže to kormidlo je úplně v pořádku, poznamenal mistr. Tamhle kotví, je to ten člun s těma červenýma pruhama. Jenomže koho jsem v té chvíli viděl přicházet? Mordekaje Smise, pohřešovaného majitele člunu. Opilý byl, jak zákon káže. Pochopitelně bych ho byl nepoznal, ale hned jméno člunu i jak se jmenuje sám. Potřebuju člun dneska večer v 8 hodin, řekl. Přesně v 8 hodin, rozumíte, poněvadž si ho najali 2 gentlemani, kterým se nechce moc čekat. Zřejmě mu dobře zaplatili, poněvadž měl u sebe spoustu peněz a rozdával dělníkům šilinky. Kus cesty jsem ho sledoval, ale zapadl do putyky. Vracel se pak na dvorek do loděnice a naštěstí jsem cestou narazil na jednoho z těch svých mládenečků a postavil jsem ho ke člunu na hlídku. Bude stát na břehu a zamává na nás kapesníkem, až ti chlapi vyplují. My budeme kotvit o kus dál uprostřed proudu a moc bych se divil, kdybychom ty darebáky nechytili i s pokladem. Naplánoval jste to všechno moc pěkně, ať už jsou to praví pachatelé, nebo ne, řekl Jones. Kdybych ale celý ten podnik řídil já, poslal bych do Jakobsonovy loděnice policejní oddíl a dal tu podezřelou skutečnost pozatýkat, až by přišli. K čemuž by nikdy nedošlo. Ten Small je totiž zatraceně práskaný chlápek. Pošle tam nejdřív špeha a jakmile zjistí něco podezřelého, nevytáhne z brlohu paty nejmým týden. Musíte však přilepit na paty Mordekaji Smisovi, aby vás dovedl k jejich úkrytu, řekl jsem. To bych zbytečně promarnil celý den. Vsadil bych 100 proti 1, že Smis vůbec neví, kde ti chlapi kvartírují. Ten se nevyptává na nic, jen když má kořalu a dostane dobře zaplaceno. To mu správně dělat. Ba ne, uvážil jsem všechny možnosti a tohle je ta nejlepší. Během tohoto rozhovoru jsme rychle projížděli pod nekonečnou řadou mostů, klenoucích se přes Temži. Když jsme míjeli City, poslední paprsky slunce zlatili kříž na běží drály svatého Pavla. Než jsme dorazili do Toweru, už bylo šero. Tamhle je Jakobsonova loděnice, řekl Holmes a ukázal na spleť stožárů a lan na strejské straně. Křižujte tady pomalu sem a tam a držte se z dosahu té řady světel. Vytáhl z kapsy noční dalekohled a chvíli jim hleděl na břeh. Hlídka, kterou jsem tam postavil, je na svém místě, poznamenal, ale po kapesníku zatím ani památky. Co kdybychom pluli ještě kus po proudu a tam si na ně počkali, řekl Jones horlivě. Byli jsme v té chvíli všichni už dost rozčílení, dokonce i policisté a topiči, kteří měli jen velice mlhavou představu o tom, co se bude dít. Nemůžeme si být jisti vůbec ničím, odpověděl Holmes. S pravděpodobností 10 ku 1 poplují po proudu, ale s naprostou jistotou to tvrdit nemůžeme. Odtud vidíme navjezd do loděnice a oni stěží mohou uvidět nás. Noc bude jasná. Nemusíme bát, musíme ale zůstat tady. Vidíte ty lidi na břehu, co se jich tam hemží pod plynovou lucernou? To jsou dělníci z loděnice, jdou z práce. Vypadají jako horda špinavých rošťáků a přece v každém z nich dříme jiskra nesmrtelnosti. Když se tak na ně člověk dívá, ani by ho to nenapadlo. A priori se to zdá nepravděpodobné. Člověk je podivná hádanka. Kdo si tvrdí, že člověk je duše ukrytá ve zvířeti, podotkl jsem. Pěkně o tom mluví Winwood Reed, řekl Holmes. Tvrdí, že jednotlivec sice je neřešitelná záhada, ale v množství se z něho stává matematická jistota. Člověk například nikdy nemůže předvídat, co udělá jednotlivec, ale může přesně uhodnout, jak se zachová určité množství průměrných lidí. Jedinci se navzájem liší, ale procenta zůstávají konstantní. Statistiky to dokazují. Ale počkat, není to tam kapesník? No ovšem, třepe se tam něco bílého. Ano, ano, je to ten váš hoch, zvolal jsem. Vidím ho zřetelně. A tamhle je Najáda, vykřikl Holmes, a ujíždí jak ďas. Plnou parou vpřed, kamaráde, stíhejte ten člun se žlutou lucernou. Pro boha, nikdy si to neodpustím, jestli nám unikne. Najáda nepozorovaně proklouzla vjezdem do loděnice a rozjela se za dvěma či třemi malými loďkami, takže než jsme ji uviděli, stačila už nabrat pořádnou rychlost. Teď ujížděla dolů po proudu, držela se stále poblíž břehu a řídila přímo fantastickou rychlostí. Jones na ní zamračeně hleděl a zavrtil hlavou. Je hrozně rychlá, řekl. Pochybuju, že ji dohoníme. Musíme ji dohonit, vykřikl Holmes se zaťatými zuby. Hej, topiči, přikládejte. No, přikládejte přece, ukažte, co dokážeme my. Musíme na jádu dostat, i kdybychom měli náš člun podpálit. Drželi jsme se poměrně blízko za najádou. V topeništích jen hučelo a mocné stroje hřmotily a bušily jak veliké kovové srdce. Ostrá a strmá příď se zařezávala do klidné říční hladiny a rozrážela napravo i nalevo dvě valící se vlny. Při každém úderu stroje jsme nadskočili a otřásli se jak živá bytost. Velká žlutá lucerna na boku našeho člunu vrhala před nás chvějivý sloup světla. Přímo před námi temná skvrna na vodě prozrazovala, kde najáda je, a v její bílé pěny za ní naznačoval, jakou rychlostí ujíždí. Hnali jsme se kolem bárek, parníčků a obchodních lodí a mezi nimi. Za některými jsme projeli, jiné jsme objížděli. Temno na nás volali lidské hlasy. Potom řítila pořád dál a my jsme se jí drželi těsně v patách. Přiložte, hoši, přiložte tam, volal Holmes, dívaje se dolů do strojovny, zatímco prudký žár odtamtud ozařoval jeho dychtivý obličej s orlými rysy. Vyždímejte z kotle tolik páry, kolik se dá. Řekl bych, že teď jsme trochu rychlejší než oni, pravil Jones, který z najády nespouštěl oči. Docela jistě, řekl jsem já, za pár minut je dohoníme. V tom okamžiku nás však potkala smůla a mezi námi a najádou se octl remorkér se třemi vlečnými čluny. Jen prudkým trhnutím kormidla do strany jsme se vyhnuli srážce a než jsme dokázali konvoj obeplout a pokračovat pro následování, najáda získala nějakých 200 metrů náskok. Přesto však nám stále zůstávala v dohledu, poněvadž kalné, rozplizlé šero se proměnilo v jasnou hvězdnou noc. Kotle hrozily prasknutím a kostra našeho křehkého člunu vibrovala a otřásala se pod zběsilým tlakem páry, která nás hnala kupředu. Prolétli jsme půlem, minuli západoindické doky, propluli jsme dlouhým Deptford Reachem a když jsme objeli ostrůvek zvaný Isle of Dogs, pokračovali jsme v Hombě. Nejasná skvrna před námi se teď zřetelně proměnila v ostré kontury ladné najády. Jones na ní zamířil reflektor, takže jsme jasně viděli postavy na palubě. Na zádi seděl muž, mezi koleny měl něco černého a sklánil se nad tím. Vedle něho ležela jakási černá hromada, která vypadala jako novofoundlandský pes. U kormidelního kola stál chlapec a na pozadí rudé záře z kotelny jsem uviděl starého smise, vyslečeného do půly těla a zuřivě házejícího lopaty uhlí do topeniště. Zpočátku možná trochu pochybovali o tom, zda je skutečně pronásledujeme. Ale teď, když jsme projížděli každou oklikou a každou zatáčkou, kterou udělali oni, muselo jim to už být zcela jasné. V Greenwichi nás od nich dělilo asi 300 kroků. V Blackwellu už to nebylo víc než 250. Na své pestré životní dráze jsem se už zúčastnil štvanic na mnoho nejrůznějších tvorů v různých končinách světa, ale nikdy jsem při podobné zábavě ještě nepocítil tak divoké vzrušení, jaké mi poskytla tato pekelná honba na lidi na vlnách řeky Temže. Metr za metrem jsme se k ním neodvratně blížili. V nočním tichu jsme slyšeli rachot a supění jejich parostroje. Muž na lodní zádi se stále ještě krčil nad palubou a paže se mu pohybovaly, jako by byl něčím zaměstnán. Jen tu a tam zvedl hlavu a pohledem odhadl vzdálenost, která nás dosud dělila. Blížili jsme se stále víc. Jones na ně zařval, aby zastavili. Nebyli jsme už od nich vzdáleni víc než na 4 lodní délky a oba čluny se řítili vskutku fantastickou rychlostí. Byli jsme na přímém toku řeky, z jedné strany jsme měli Barking Level a na druhé se protínaly melancholické močály. Plumstead Marshes. Na náš pokřik muž na zádi vyskočil a zahrozil nám zaťatými pěstmi proklínaje nebe i peklo vysokým křaplavým hlasem. Byl to veliký, statný chlap a jak stál rozkročmo, aby udržel rovnováhu, bylo vidět, že místo pravé nohy má od stehna dolů dřevěnou protézu. Jakmile se ozval jeho řezavý, zlostný křik, začalo se cosi hýbat v té tmavé, schoulené hromadě na palubě. Proměnila se v drobounkého černého mužíka, nejmenšího, jakého jsem kdy viděl, s velikou zdeformovanou hlavou a kšticí sknotovaných nečesaných vlasů. V tom okamžiku už Holmes držel revolver v ruce a když jsem uviděl to divoké odporné stvoření, sahl jsem po své zbrani i já. Divoch byl zahalený do jakéhosi tmavého pláště nebo přikrývky, takže mu bylo vidět jen tvář. Ta však stačila k tomu, aby člověk strávil bezesnou noc. Nikdy v životě jsem neviděl rysy tak hluboce poznamenané veškerou myslitelnou bestialitou a krutostí. Malá očka blízkala a planula zlým světlem a odulé rty odhalovaly zuby, které na nás cenil a jimiž skřípal s téměř zvířecí zuřivostí. Střelte, jakmile zvedne ruku, řekl Holmes. V té chvíli nás od nich dělila už jen jedna lodní délka, takže jsme měli kořist na dosah. Dodnes vidím ty dvě postavy, jak tam stály, široce rozkročený běloch hulákající na nás kletby a ten demaskovaný trpaslík s úděsnou tváří a silnými žlutými zuby, které na nás cenil ve světle našeho reflektoru. Štěstí, že jsme ho viděli tak jasně. Před našima očima vytáhl odněkud z hábitu krátký kulatý kousek dřeva, podobný školnímu ukazovátku, a přiložil jej ke rtům. Obě naše pistole třeskly zároveň. Otočil se kolem své osy, rozhodil rukama, přidušeně zachroptil a skácel se do řeky. Zahlédl jsem ještě záblesk jeho jedovatých výhružných očí v bílé, spěněné vodě. Ve stejném okamžiku se muž s dřevěnou nohou vrhl na kormidlo a prudce je strhl do strany. Najáda ostře zahnula k jižnímu břehu a my jsme přelétli kolem její zádi ve vzdálenosti pouhých několika stop. Okamžitě jsme zamířili za ní, ale najáda už byla těsně u břehu. Bylo to divoké a opuštěné místo, měsíc tam ozařoval nesmírné rozlohy močálů s jezírky stojaté vody a ostrůvky zahnívající vegetace. Člun s mlaskavým nárazem najel na bahnitý břeh, příď vylétla vysoko do vzduchu a záď se ponořila do vody. Uprchlík z něho vyskočil, ale okamžitě se celou délkou protézy zabořil do rozbahněné půdy. Marně se zmítal a zápasil, nebyl s to udělat jediný krok kupředu ani dozadu. Řval v bezmocném vzteku a zuřivě kopal druhou nohou do bahna, ale veškeré jeho úsilí vedlo jen k tomu, že se dřevěnou protézou pořád víc a víc bořil do rozměklého břehu. Když jsme dopluli v policejním člunu k němu, vjezel už tak hluboko, že jsme ho byli sto vyprostit pouze s pomocí lana, jehož konec jsme mu hodili kolem ramen. Vytáhli jsme ho na palubu jako nějakou dravou rybu. Oba Smithové, otec i syn, seděli zamračeně ve svém člunu, ale na náš rozkaz dost krotce přistoupili k nám. Na jádu jsme opět stáhli na vodu a lanem jsme ji připoutali k zádi policejního člunu. Na její palubě stála důkladná železná truhla, jaké se vyrábějí v Indii. Nemohlo být pochyb, že v ní je ten Šoltův zlořečený poklad. Klíč u ní nebyl, ale byla značně těžká a tak jsme ji opatrně přenesli do naší malé kajuty. Když jsme zvolna pluli nazpět proti proudu, svítili jsme reflektorem na všechny strany, ale po domorodci z Andamanských ostrovů Nebylo nikde ani památky. Kosti toho podivného návštěvníka našich břehů spočívají kdesi v černém bahně na dně Temže. Podívejte se sem, řekl Holmes a ukázal na dřevěný průvlak. Naše pistole přece jen nebyly dost rychlé. A opravdu, hned vedle místa, kde jsme při honbě stáli, byl zabodnutý jeden z těch vražedných trnů, které jsme tak dobře znali. Zasvištěl mezi námi patrně v okamžiku, kdy jsme vystřelili. Holmes se tomu usmál a se svou známkou lehkomyslnosti pokrčil rameny. Já se však přiznávám, že se mi udělalo na nic při pomyšlení na hroznou smrt, která nás té noci tak těsně minula.
1: Fotograf. Prchliví lidé jako fotograf Písecký by neměli nosit zbraň. Ale na druhé straně není divu, že ji Mario Písecký u sebe nosí. Žije a tvoří v osamělém stavení na jižní Strahovské stráně, které kdysi bývalo viničním domkem a k němuž se autem nedostanete. Písecký nechává svou Octavii kombi na konci slepé ulice a s dvěma hliníkovými kufry v rukách musí vystoupat pěšky dobrých 200 metrů stezkou mezi šípkovými a bezinkovými keři. V těch kufrech má švédský aparát Hazelblad, který ho stál 100 tisíc, Leica R6 za 50 tisíc, tři šíleně drahé objektivy, expozimetry a blesk. Zkrátka ten, kdo by se v noci vynořil z křoví a praštil Píseckého do hlavy, by si přišel na 750 000 korun. A tak Mario nosí v levé náprsní kapse vesty pistoli Beretta 92 ráže 9 mm. Zlatá plechovka od znojemských okurek, která stojí na zítce za jeho domkem, svědčí svými průstřely o tom, že Písecký dovede zamířit nejen fotoaparátem. Jeho přízemní obydlí je samý přílepek. K původnímu viničnímu domku z opokových kamenů přistavěl Mario další objekt z cihel, aby měl pokoj s krbem, a pak další z tvárnic, aby měl ateliér. Ty přílepky vlastnoručně nahrubo omítl a nechal na psím vínu, aby to všechno milosrdně popnulo a udělalo z toho docela přívětivý dům. O to větší šok zažijete uvnitř. Písecký je bordelář. Když v předsínce překročíte spoustu rozmajdaných bot, zablácených holínek a škrpálů, vejdete do místnosti, kde musíte čapými kroky vyhledávat místa, kam lze šlápnout, protože podlaha je plná igelitových tašek, krabic, štosů starých vázaných i nevázaných časopisů, kufrů a také několika předválečných rádií, která dávno dohrála. Jestli si myslíte, že už máte o tom herberku správnou představu, znásobte si ji dvěma a možná budete blízko. Jako student byl Písecký párkrát v dřevěném ateliéru Josefa Sudka a tam se možná inspiroval. Na stole s hromadami zažloutlých novin a snědených konzerv si invalidní mák české fotografie vždycky loktem udělal místečko, aby si mohl pomazat chleba paštikou. Tak co byste chtěli vidět, mládenci, ptal se. A jaký nepořádek měl ve všech věcech, takový pořádek měl v tisícovkách negativů. Mládence nasměroval a oni našli, po čem toužili. Takové místečko, jako starý pan Sudek, si na svém stole teď v 9 hodin večer udělal Mario Písecký. Šmahem dlaně ho zbavil drobků, usedl a napsal tento dopis. Milá Vendulko, po včerejší noci u tebe, která se zase proměnila v noc výčitek a pláče z tvé strany a hnusného řvaní na tebe z mé strany, jsem se rozhodl k tomu, co jsem měl udělat už dávno. To, že tě miluju a přesto se s tebou nechci oženit, ty zřejmě nikdy nepochopíš. Já ti nahoru dolů můžu říkat, že už jsem ženatý byl a znovu to nechci. Ty nepřestaneš toužit po životě ve společné domácnosti. Já nejlíp vím, jak by takový život dopadl a jak bych tu domácnost brzy zdemoloval. Chodíme spolu 16 let, za tu dobu už přece víš, co jsem zarapla. Tobě bude letos 40, mě 55. Uvědomuju si, že ti život se mnou utíká a že si tě nemůžu dál přivlastňovat. Jsi stále krásná a nebude pro tebe těžké si svůj sen o spořádaném manželství splnit. Víš přece, kolikrát se ti stává, že ti zákazníci v lékárně dělají podobné návrhy jako kdysi já, a víš, že magistr Veleba, který mě tak sere, je pořád volný a nepřestává doufat. Milá Vendulko, tento dopis nepíšu opilý, to rozhodnutí ve mně dlouho zrálo a je definitivní. Děkuji ti za všechny dny a noci s tebou. Už se kvůli mě netrap, protože za to nestojím. Poslední polibek na tvé nezapomenutelné rty posílá Mario. Písecký vložil psaní do obálky, olízl ji a třikrát do ní uhodil pěstí. Ulevilo se mu. A protože se znal, věděl, že když dopis okamžitě hodí do schránky, uleví se mu ještě víc. Venku byla deštivá noc. Obul si holiny, hodil na sebe gumák a temnou rozmáčenou pěšinou sešel do ulice ke stadionům, kde byla nejbližší poštovní schránka. Když obálka s tichým zaševelením dopadla do jejich útrop, zhluboka se nadechl a vydechl. Dostavilo se to. Veliká úleva, že to konečně udělal. Jakoby k té schránce donesl pytel cementu, stoupal teď do kopce lehký a téměř blažený. Blaženost netrvala dlouho. O půlnoci Písecký zjistil, že se ve svém pelechu převaluje z boku na bok a nemůže spát. To potřeboval ze všeho nejmíň, protože ho čeká cesta do Varšavy. Bude za volantem jako mátoha a u každého motorestu se bude křísit kafem. Rozsvítil lampu a sáhl pod postel pro knihu křížovek. Ty mu dokázali spánek přivolat, pokud vyluštil tajenku. Z uspokojení, že není blbec a dopracoval se k nějakému citátu či moudrosti, zpravidla usnul. Ale tahle křížovka ho spíš rozrušila, než sklidnila. Byla dost obtížná a zrádná. Trvalo mu půl hodiny, než přišel na to, že druh muže na čtyři není ani kmet, ani pako, ale žena. V tajence mu vyšla triviální rada: nevyskakuj pod nízkým stropem. Což vsteklou na Píseckého tak vytočilo, že křížovku vytrhl a rozcupoval na kousíčky. Zhasnul a chvíli autoru křížovky hlasitě spílal. Když vyčerpal všechny nadávky a už nebylo čím si ulevit, konečně si přiznal, že to není křížovka, co ho deptá, ale dopis Vendulce. Leží si v absolutní tmě poštovní schránky jako plochá časovaná bombička, která neslyšně tiká a která vybuchne, jakmile bude doručena. Písecký si vybavil ten sotva slyšitelný zvuk, když se obálka snesla na měkkou podestílku ostatních dopisů a pohlednic. Byl to krátký, bolestný ženský vzdech. Takhle Vendulka vzdychne, až psaní dočte. Ale je možné, že vzdychne úlevně, jako Mario, když ho dopsal. A to by bylo dobře. Řekne si, konečně ho mám z krku, toho kurevníka. Konečně na to přišel sám, že už to mezi námi není k životu. Jenomže to může být úplně jinak. O ní člověk nikdy neví, protože je to blázen. Kolikrát už to vypadalo, že ho nenávidí tak silně, že je konec všemu, a nebyl. Jako tenkrát, když spolu leželi v tomhle pelechu a ona objevila na režném prostěradle plavý vlas půlmetrové délky po holce, kterou fotografoval. Když se vyvstekala a vybrečela, proměnila se v milenku, které ta dlouhonohá telecí blondýna nesahala ani po kotníky. Miluju tě, ty debile, zoufale tě celýho miluju, co pak to nevíš? Křičela mu do očí, objímajíc ho horkýma nohama a zarývajíc mu nechty dozad. Zoufale, vybral si Písecký ze všech jejich slov to jediné a pocítil úzkost. Pro Vendulu jako pro magistru v lékárně není problém zvolit správné množství správných prášků, aby to bylo zaručené. Dočte dopis, spoliká to, zapije a ulehne na znak s rukama na prsou. Mario vzal mobil a stiskl jedničku. Řekne jí, že až bude v Polsku, dostane od něho dopis. Ať ho nečte a roztrhá, protože ho psal v afektu. Dopadlo to, jak očekával. Nezúčastněná nahraná paní mu oznámila, že volaný účastník je nedostupný. Věděl, že Vendula nebude dostupná ani na pevné lince. To byla její pomsta, kdykoliv se pohádali. A taky zaručeně nespí doma, ale u kamarádky, aby ji nenašel. To je další její způsob, jak ho trestat. Mario vstal a oblékl se. Rozsvítil v přístěnku, kde měl něco jako dílnu, ve změti krámu na ponku vyhledal drát, na konci ho ohnul do pravého úhlu a kombinačkami mu tam udělal očko. Pak zašátral v jedné z mnoha kapes své fotografické vesty a našel tam žvíkačku. Jak byl od dětství zvyklý, utrhl z plátku půlčíka a vložil ho do úst. Obul si holínky a vyšel ven. Byly asi 3 hodiny ráno a už nepršelo. Jen když zavál vítr, ze stromu se snesla hrst kapek. Na blátivé cestě se mu vynořila vzpomínka, jak tudy Vendulu poprvé vedl a jak se mu vůbec podařila ta štvanice na tu nedobytnou malou magistru s ofinou do čela. Objevil ji v lékárně u hada, když na něj něco lezlo a šel si tam pro acylpirin. Odjakživa měl slabost pro holky v lékárnách. Byly čisté a bílé. Čeká je u přepážky, až si stoupnou na špičky a najdou v regále jeho lék. V duchu je zouval z bílých pantoflí a ponožek, svlékal je z bílých plášťů a plátěných kalhot a věděl jistě, že taková magistra je tak čistá, sterilní a vonící, že je zbytečné, aby se myla. Rovnou z práce ji můžete vzít do postele. Ovšem, magistra Vendula Urksová byla nedobytná jako trezor. Písecký chodil do lékárny denně. Když už měl doma zásobu acylpirinu na celý zbytek života, kupoval kapky do nosu, kapky do očí, náplasti, jelení lůj, obinadla a kloktadla jen proto, aby mohl zopakovat, jestli by s ním ofinka nešla na 2 deci, na kávu nebo aspoň na čaj. Všem kolegyním a hlavně magistru Velebovi už byl pro smích. Když vešel a ona byla někde vzadu, volali kyselé: Vendulko, máš tu zákazníka. Vendulka mu vydala zboží a ještě než dokončil svou marnou otázku, zavrtěla svou krásnou paličatou hlavou. Pak přišel den, kdy Písecký nasál do nozder raní černový vzduch, který sem na kopec stoupal z dola z teplejších ulic města a ucítil, že je profiltrován sukněmi všech slečen a paniček, co tam cvakali do chodníku svými podpatky. Byl to den, kdy mu stačilo spatřit nad obchodem nápis dámské spodní prádlo a zježily se mu chlupy na rukou. Odpoledne nepřistoupil v lékárně u hada k okénku s volně prodejnými léky, ale k tomu, kde je vydávali na lékařský předpis. Nedobytná Vendula od něho převzala papír, kde místo latinského doktorského škrabopisu stálo česky a zřetelně: Čekám v protější hospodě a budu tam, dokud nepřijdeš. Magistra pohodila pohrdavě ofinou a po mramorové desce posunula recept zpátky k Máriovi. To neměla dělat, protože jí okamžitě zatížil ruku svou prackou. Magistra zrudla, ruku popuzeně vyškubla a z očí do očí mu řekla: Bohužel nemáme, pane, zeptejte se jinde. A v bílých ortopedických pantoflích odkráčela někam dozadu. V 17:30 se Písecký posadil v restauraci Klokan ke stolku u okna, odkud měl na lékárnu dobrý výhled. Dal si jen kávu, aby měl zbystřené smysly, až se magistra dostaví. A že se dostaví, to věděl. A zakázal si o tom pochybovat, protože jedině neředěná, absolutní jistota se dokáže prohnat sklem restaurace přes ulici na protější chodník, aby jí tam šlehla a jako magnet mu ji sem přitáhla. Něco po 6:00 vyšla s kolegyní ze dveří lékárny. Ještě jí bez bílého pláště neviděl. Měla na sobě džíny a přes tričko vestičku ze stejné látky. Musela si být vědoma toho, že tady sedí a vidí ji, ale nepohlédla jsem. Ani jsem nezamířila. Obě ženy vykročily směrem na plzeňskou třídu k tramvaji. A Vendula ke všemu ještě při řeči a smíchu vzpůrně pohodila krásnou hlavou, čímž mu chtěla vyslat jasný signál. Na tebe nejsem zvědavá, blbečku. Pak opustil lékárnu magistr Veleba, rychle zamkl, nacvakal na poplašném zařízení tajné čtyřčíslí a mladicky si poskočil, aby své spolupracovnice doběhl. Písecký si poručil pivo, které podporuje trpělivost, a čekal. My ho necháme čekat a zatím si povíme, na co má ten drát. Dorazil s ním temnou ulicí k poštovní schránce, na koncové očko nalepil žvaneček své žvíkačky, zvedl plechovou chlopeň otvoru pro vhazování dopisů a vsunul svůj lovecký nástroj do jejich útrop. Když se posouvání drátu zastavilo, ucítil v prstech, že se kořist přilepila. Pomalým, opatrným vysouváním ji vytahoval vzhůru. Dvakrát mu spadla, ale při třetím pokusu se v otvoru zabělal bílý růžek dopisu. Prsty ho stiskl a vytáhl ven. Ale nebyl to dopis, byla to pohlednice, na níž stál: Milá babičko, hodně štěstí a zdraví k tvým narozeninám přeje Vašík. Cholerik Písecký Vašíka proklel a chtěl pohled roztrhat, ale pak ho položil na horní plochu poštovní schránky a znovu do ní vsunul drát. Není přece možné, aby v téhle tiché ulici teď v noci přistálo na jeho dopis moc dalších. Nová kořist se nechtěla přilepit a tak musel vzít žvíkačku do úst a oživit ji. Trvalo to asi 10 minut, než se mu podařilo vytáhnout obálku s adresou Bývalý spolužák Vít Matloch, hlavní 2037 Praha 4. No to byl malér. Písecký si uvědomil, že nějaký idiot možná svolává sjezd třídy a takových obálek tam může ležet 30. Toho rozdurdilo a dostal nápad, že poštovní schránku vyrve ze zítky a doma v dílně ji otevře majzlíkem. Oběma rukama ji objal, rozkročenýma nohama se pevně zapřel a páčil. Pak se na ní celou váhou svých 90 kil pověsil. Co to děláte, člověče? Uslyšel za sebou. Chlap jeho věku vyšel v pyžamu z branky a posvítil mu do očí baterkou. Písecký už měl na jazyku starej se o sebe, ale pak to spolknul, protože ho napadlo, že ve dvou by schránku možná vytrhli. Taková věc se mi stala, řekl. Hodil jsem tam dopis, který jsem tam hodit neměl. Prostě nesmí být doručený. Je takhle, řekl člověk v pyžamu a podrbal se na bradě. Kdyby jsme ji vytrhli, já bych to poště uhradil, zval ho Písecký do akce. V 8 ráno ji vybírej, řekl muž. Řekněte tomu klukovi s pytlem a on vám ho dá. No to je pravda, uvědomil si Mário Písecký, jak výborný nápad mu ten sympatický člověk nabídl. Poděkoval, vhodil blahopřání babičce i pozvánku na sjezd spolužáku zpátky do schránky a vydal se k domovu. Nařídil si budík na 7 a byl si jist, že ještě usne, protože se sklidnil. Než zhasnul světlo, padl mu pohled na protější stěnu. Visela tam nahá Vendula, jeho nejlepší akt o rozměrech 100x60, který vyhrál soutěž v Kolíně nad Rýnem. A vyhrál jí proto, že Vendula tam nestojí jako modelka, pro níž není problém nechat se fotit nahá, ale jako holka, která se k tomu nechala přemluvit a víckrát to neudělá. Tohle má v očích. To je tajemství toho aktu. V restauraci proti lékárně seděl tenkrát 4 hodiny a civěl na staré pendlovky jedinou hezkou věc v lokále. Když odbíjeli 10 a klesající mosazný válec závaží se přestal na řetízku chvět, přišla. Odsunula židli a sedla si proti němu. V temně hnědých očích měla zlobu jako někdo, kdo se dostavil nedobrovolně proti své vůli z donucení. Co si o sobě myslíte? Řekla a dechem si podfoukla ofinu na čele. Myslím si o sobě, že tě chci, odpověděl Písecký klidně. Proč mi tykáte? Už na tom lístku se mi tykal. Já to nesnáším. Co budeš pít, víno? Dal jí najevo, že vykat nebude. Nic. Zaplatím, zavolal Písecký na vrchního. Nebo to becherovku. Opravila se ze strachu, že ji někam odvleče. Sluší ti to, když se takhle čílíš. Proč jdeš tak pozdě? Řekl. Pozdě? Já se divím, že tu vůbec jsem. Já nevím, proč tady jsem. Ochladila si zase fouknutím čelo pod ofinou a vypila svůj nápoj naráz. Ještě jednu? Ne. Přikryla skleničku dlaní. Písecký zaplatil. Tak pojď, řekl a podebral jí rukou loket, takže ji postavil. Kam? Jinam, tady to není hezký. Venku byla Vendula svědkem něčeho, co ještě neviděla. Písecký se rozlížel po taxíku. Když ho uviděl, nezamával na něj, ale postavil se mu do cesty. Brzy zaječily a auto zastavilo 10 cm před ním. Zbláznil ses, nechápal taxikář. Za sebou měl pasažéra. Písecký otevřel zadní dveře a řekl, vystupte si, potřebuju to auto. Pite, řekl pán v brýlích a když mu Písecký nekompromisně pomohl ven, pochopil, že se jedná o přepadení a s rukama nad hlavou zůstal na chodníku, dokud taxík neodjel. Strahov pod stadiony, přikázal Mario. Vy si myslíte, že vám to projde? Zastavím u prvního policajta, řekl řidič a rozjel se. Je to nouzová situace, Roberte, naklonil se k němu Písecký a protože svíral Vendule zápěstí, cítil, že se chvěje jako list. My se známe, znejistil taxikář. Ne, ale máte to napsáno na dveřích. V jakém smyslu nouzová situace, chtěl vědět drožkář. Dáma potřebuje okamžitě na lůžko. Muži za volantem chvíli trvalo, než to pochopil, ale pak se o to víc zasmál. No tak to beru, to teda beru. A kromě toho vám dám 200 korun navíc, takže na tom budete stejně, jako kdybyste boholil toho Němce, řekl Mario. Když vystoupili a taxík odjel, Vendule jakoby došlo, že se odstla s tím nebezpečným člověkem sama v lidu prázdné noční ulici a kníkla. Já se vás bojím. Tady dávej pozor na cestu, vložil ruku do tepla jeho podpaží a vedl jí pěšinou mezi keři vzhůru. Tam je nějaká vinárna, zajímala se. Není tam vinárna, řekl. Noční bar? Taky ne. Tak co tam je? Kam to vlastně jdeme? Do kopce se jí zrychlil dech, což vypadalo jako vzrušení a Píseckému to drásalo smysly jako hrubozrný smirkový papír. To je nějaký skladiště, řekla, když doma rozsvítil. Ne, tady bydlím, odpověděl a zavedl jí stezkou mezi krabicemi a rádii ke svému širokému lůžku. Tady se prakticky jinde sedět nedá, vysvětlil jí. Zmatená, udýchaná a nesmírně krásná lékárnice se rozhlížela po pokoji. Ty rádia hrajou? Zeptala se a prstem udělala čárku v prachu na staré dvoulampovce, která vypadala jako kaplička. Hráli, ale teď už nehrajou. Teď se mi akorát líbí, řekl a nalil jí víno. Aniž se s ním přiťukla, vypila ho a nastavila sklenici k dalšímu nalití. Pak si opět foukla něco dechu pod ofinu. To je hezký, tenhle tvůj zlozvyk, řekl a sáhl jí na orsené čelo. Bylo horké. To byl den, vzdychla. A jakoby se dlouho znali a ona se vrátila domů z práce a potřebovala se vypovídat, pokračovala. Pohádala jsem se s magistrem Velebou kvůli anopirínu. Kvůli anopirínu, otušil Mario a prohlížel si plachou oběť, kterou uštval až sem na svou postel. No, říkám mu, jak mám vysvětlit lidem, že 400 balení dostanou bez předpisu, když to 100, tedy 4x slabší tablety, jsou na předpis. A co Veleba, řekl mechanicky Mario a položil dlaň na její koleno s neuvěřitelně malým jablkem. Co byste jim vysvětlovala? Prostě to tak je. Kdo chce 100 tablety Ať si tu 400 rozčtvrtí, odpověděla. Když to dořekla, krátce jí políbil narty. Jakoby si toho nevšimla, začala z jiného soudku. My máme za Prahou zahrádku a letos se urodilo tolik třešní. To ani nevím, otušil Mario a svlékl jí vestičku. Strašně, taková úroda ještě nebyla. Jaký třešně tam máte? Zeptal se Písecký, rozepínaje lékárnici blůzu od zhora dolů. Chrupky, řekla. A Mario zjistil, že s podprsenkou nebude mít žádnou práci, protože nebyla. Civěl na drobné prsy s bradavkami, které vypadaly, jako by jí tam někdo přilepil velké zralé maliny. Vzal levou tykvičku do dlaně. Maminka říkala, měli bychom říct sousedovi, jestli by nám nepůjčil ty lísky, ty připravky. On jich má dost a třešně nemá, on má jabloně. Mluvila Vendula dál, jako by si nevšimla, že ji rozepíná džíny. Takže ty lísky bude potřebovat až na podzim, pokračovala ta zvláštní osůbka v sadařské záležitosti a vstala, aby mu umožnila kalhoty svléknout. Maminka říkala, měla bys tam zajít a říct mu o ty přepravky a do nich ty třešně načešeme. Ještě si nesedla, jinak by jí přece nemohl zbavit kalhotek a pokračovala. Ale mami, říká mi, my s panem Outratou nemluvíme, tak jak já mu můžu říct o ty přepravky? Mario zabořil hlavu do černé huštiny klína. Měla bys tam zajít ty, usmířet se s ním. A pak mu vysvětlit, že nemáme ty třešně do čeho dát, slyšel nad sebou. Když do ní vnikl, řekl si tak. Tenhle klín, tuto úžlabinu šílenství, si celý život hledal. To je ta soutězka, která na tebe čekala po všech, které si vyzkoušel, aby si ji našel. A věděl to tak určitě, že by to neodvolal, ani kdyby ho ostatní holky vedly na mučení. Bylo by škoda, takový třešně krásný, neočesat. Panebože, musíme, mluvila teď, jako by šla do kopce, protože jinak to sežrou. Ptáci, špačci, panebože, jak se jmenuješ, člověče? Mario, vykřikl Písecký. A teprve teď ho začala bláznivě, hltavě líbat a pak upadla do nějakých mdlob, nebo co to měla. A když se probrala, řekla, a teď se mě nezbavíš. Kránu sotva se mu podařilo usnout, zatančil budík. Písecký se osprchoval nejdřív horkou vodou a pak ledovou. Tak ledovou, až mu stvrdly prsní bradavky. Málo stačilo a byl jsem holka, napadlo ho, když si utíral ty zbytečné druhotné pohlavní znaky. Snesl pěšinou své dva hliníkové kufry k autu a před 8 už vartoval u oranžové schránky. V poštovním autě přijeli 2. Plešatý řidič zůstal za volantem a uhrovatý kluk v brýličkách vyrazil s pytlem ke schránce. Kamaráde, oslovil ho Písecký, potřebuju dopis, který jsem tam hodil a nechci ho poslat, rozumíš? Řeknu ti adresu, abys věděl, že je můj. No to já nevím teda, ošel se kluk a šel se poradit s řidičem. Vyloučeno, pane, to by mohl říct každý. Jak je to jednou ve schránce, tak je to pošty, zakřičel Plešoun. Brýlička nasadil pod schránku pytel, aby se mu do něj vykadila. Písecký se mu postavil do cesty s 500 v ruce. Adresa je Vendula Urksová, Modřanská 8. Kluk se podíval na bankovku a pak na parťáka. Nevybavuj se, Viktore, zatúroval řidič pedálem plynu. Vážně to nejde, pane, řekl Viktor a nastoupil. Poštovní hovada jste, voba! Zabušil Písecký pěstí do střechy a auto odjelo. Mario si odplivil a pocítil, že prchlivec, který spal na dně jeho duše, se právě probudil a přehryzal si pouta. Nasedl do svého auta a nastartoval. Pak zase vystoupil, vytáhl z kufru staré černé tričko, které používal jako hadr, a navlékl ho na přední státní poznávací značku. Takto maskována vyrazila jeho Octavia kombi za poštovními hovady. Právě vybírali schránku u slepeckého ústavu na paletě. Když proti sobě Viktor spatřil toho neodbitného chlápka, jenže tentokrát s pistolí v ruce, pokrčením nosu si posunul brejličky na lepší zaostření. Vysyp ten pytel, poručil mu Mario. Viktor pohlédl k poštovnímu autu a pak na lesklou hlaveň. Potom vytřásl z pytle na chodník bílou hromadu. Vendula Urksová modřanská 8, hledej, přikázal mu Písecký. A aby to urychlil, přiklekl k mladíkovi a levou rukou se také přehraboval v dopisech. Viktore, ozvalo se z poštovní auta. Ty seď a nehýbej se, štěkl na řidiče Mario. Ale plešatec se pohnul. Co pohnul? Hrabal se z auta ven. Písecký zamířil na zítku slepeckého ústavu a vypálil, aby bylo jasno, že to myslí vážně. Odražená kulka zlověstně zahvízdala. Kreténe! Vykřikl řidič a zalezl. Tady, řekl Viktor a třesoucí se rukou podal Píseckému obálku. Zatímco chlapec sbíral z chodníku zásilky a vracel je do pytle, Mario nasedl do svého auta a zacouval do vedlejší ulice. Tam už nehrozilo nebezpečí, že zadní nekrytou poznávací značku pošťáci přečtou. Otočil vůz do protisměru a zmizel ve vilové čtvrti. Když se z ní vymotal, zamířil do Polska. Výstava Český akt Mária Píseckého měla v Krakově nečekaný úspěch. Největší pozornosti se opět těšila cudná Vendula, kterou tentokrát natónoval do hněda. Zatkli ho při návratu hned na státní hranici. Později se dozvěděl, že zadní číslo jeho auta si opsal vrátný ústavu pro nevidomé, když uslyšel výstřel. Protože kulka odražená od zítky způsobila poštovnímu řidiči čistý průstřel lýtka, Máriův obhájce Judr Radim Kulič v boji o podmínečný trest neuspěl a musel se soustředit na uhájení výše trestu v dolní hranici sazby, to jest půl roku natvrdo. Když měl za sebou měsíc pobytu v rozínské věznici, dostal dopis. Milý Mario, od chvíle, kdy jsme se seznámili, jsem věděla, že jsi rapl a že bych si s tebou neměla nic začínat. Ale bylo na tobě něco, čím si mě uhranul. Dnes toho lituji, neboť jsem pochopila, že nejsi schopen lásky, ale jen a jen vášně. Když jsem se v novinách dočetla, že zpřepadl poštovní zaměstnance a jednoho dokonce postřelil, věř mi, že jsem se za tebe z hlouby duše styděla. Uspíšilo to mé rozhodnutí spojit svůj život se solidním člověkem, kterého si vážím a myslím, že i miluji. Už mi prosím nevolej. Vendula Velebný.

0: Toulky českou minulostí.
1: Jsme tu s 38. toulkami českou minulostí. A spolu s nimi se ocitáme v místě zvaném Boleslav. Je pondělí časně z rána 28. září, kterého si roku snad 929, snad 935. Český kníže Václav I. leží v tratolišti krve s hrudí proklátou a život z něj kvapem prchá. Zemřel panovník míru. Zrodil se světec, legenda.
2: Na jedné straně tu máme co nejpřesnější časové určení.
3: Pondělí časně z rána 28. září.
2: Na straně druhé dvojí vročení. 929 a 935. A u každého toho letopočtu slůvko snad.
1: Ano, je tu náhle jakási podivná nejistota.
2: V kterém roce to vlastně zemřel Václav I., rodem Přemyslovec?
1: S datem násilné smrti svatého Václava jsme však na rozpacích. Ale nejsou to jediné rozpaky, které nás při setkání s fakty Václava se týkajícími zmocní.
3: Roku od narození páně 929. Dne 28. září svatý Václav, kníže český, byl ctí bratrovou na hradě Boleslavi umučen.
1: Kosmas, náš první kronikář,
2: uvedl datum, které po něm opakovali v různých kronikách a spisech Přibík Pulkava z Radenína, Martin Kůten, Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína a mnozí další.
1: Reprezentativní sestava. Není divu, že v roce 1929 bylo víceméně úředně stanoveno, že svatý Václav byl zavražděn právě před 1000 let, no a mohlo se začít s oslavami milénia.
2: Jenomže rok 929 není ani zdaleka jediný.
1: Ano, je tu další v pořadí druhé datum.
3: Uprostřed 18. století vydal historik Gelasius Dobner slavnou a nesmlouvavou kritiku výmyslů Hájkovy kroniky.
2: A v ní přišel i s novým datem.
3: 936.
2: Dal si totiž dohromady všechno, co vyčetl z kroniky nám už dobře známého saského kronikáře Widukinda.
3: S datem 936 souhlasil i Josef Dobrovský a mladý František Palacký.
2: Později Palacký svoje stanovisko změnil. To bylo v době, kdy byla objevena nejstarší legenda o svatém Václavovi, první staroslověnská legenda.
1: Ta přišla na svět několik desítek let po smrti knížete Václava. No a nový třetí letopočet zněl
3: 935.
1: Ale to zdaleka ještě nejsme u konce.
3: Bylo to v roce 938.
2: Tvrdil jezuita a vlastenec Bohuslav Balbín. A tento vyčetl z kroniky Sigeberta z Žámblu.
1: To bylo čtvrté. No a tady už je páté možné datum.
3: A taky Kristián.
2: Ano, legenda o svatém Václavovi, zvaná podle jejího autora, mnicha řečeného Christianus, Kristián.
1: Těch Kristiánů je ovšem celá řada. Tedy nikoli snad těch mnichů, ale rukopisů, kterým se takto říká.
2: Nejstarší opis má datum
3: 939.
2: Ale pozor, důkladné zkoumání místa s datem bezpečně prokázalo, že tam kdysi bylo datum jiné, a to
3: 929.
2: Někdo tedy, jakýsi pozdější upravovatel, vymazal část původní římské číslice 5, tedy V, a na uvolněné místo vtěsnal třetí desítku, to znamená X.
1: A je to podivné, proč to upravovatel udělal, nevíme.
3: 928.
1: To je, tedy pokud správně počítám, šestá varianta.
2: Ano, takové datum nese další Kristián, dnes uložený v Pražské univerzitní knihovně.
1: Končíme?
3: Ještě je tu 6337.
1: Prosím.
3: Rok 6337 byzantské éry. Objevuje se v ruském opise první staroslovenské legendy.
2: Když jej přepočítáme na léta západního křesťanského letopočtu, dostaneme
3: 829.
1: To je ovšem o jedno století dřív.
2: Všiml si toho i Václav Hanka, který legendu přeložil. Viděl, že chybí 100 let. A tak ten letopočet upravil na 6437.
1: Nebyla to jediná věc, kterou pan Hanka ve svém životě upravil?
2: 6 dat, 6 letopočtů.
1: Na jednu smrt, byť knížecí, až příliš mnoho. V každém z těchto roků mohl být Václav zavražděn. Jenomže on byl zabit pouze jednou. S největší pravděpodobností to bylo v roce
3: 935.

0: přesného datování na jiném místě legendy, že se to stalo 28. září, je tu nepřímo řečeno totéž.
1: Den před vraždou připíjí Václav, tušící svou smrt, na počest svatého Michala, původce duší do nebes. Připíjí na počest světce, jehož svátek se slavil 29. září.
2: Badatel, doktor Jan Soukup, napsal začátkem tohoto století jednu zajímavou studii. On mu totiž ten přípitek Michalovi musel náramně vrtat hlavou. Došel k názoru, že
1: jde o připíjení prastaré, které připomíná dávné zvyklosti pohanské. Už na Rujáně připíjeli pohanští kněží v ten čas na oslavu skončení žní.
2: 29. září a obžínky, to by časově odpovídalo.
1: Jinými slovy, jestliže se v Německu určil svátek Michalův na 29. září...
2: Připomeňme si, že jej stanovila mohučská diecéze roku 813.
1: Na 29. září, které bylo slaveno pitkami a hodováním, tak tím chtěla církev dávný pohanský zvyk pokřesťanštit.
0: No, to bylo nakonec rozumnější, než tuto slavnost zakázat.
1: Kosma spíše, že se o svátku Václavově konaly několikadenní hody na počest světce. Slavili se každoročně spoutí, kdy venkovští lidé přicházeli do Prahy.
2: Doktor Zdeněk Fiala byl sice historik, ale přesto se odvážil vstoupit na území nejisté, leč velmi zajímavé hypotézy.
1: Je možné, že charakteru velkých hodů nabyly dny kolem 28. září časem právě proto, že šlo o svátek největšího a tehdy prvního světce země. Je však stejně možné, že do konce září byl jeho svátek položen proto, že tu už dříve, ještě před křesťanstvím, existovaly nějaké prastaré lidové svátky související s koncem léta a příchodem podzimu, tedy jakési obžínky, stejně jako kdysi církev položila datum narození Krista k prastarým svátkům zimního slunovratu a jeho úmrtí a hlavně vzkříšení, ke svátkům příchodu jara.
2: Na tom by mohlo, zdůrazňujeme, mohlo něco být.
0: Zdá se trochu nepatřičné vzpomínat krvavou vraždu velkými hody.
1: Mnohem přijatelnější je skutečnost, že se okolo 28. září slavil už v dobách pohanských příchod podzimu, hodovalo se, pilo a církev těchto hodů využila, zahalila je do křesťanského roucha, určila, že vražda se odehrála 28. září.
2: Jenomže to je, jak už jsme řekli, hypotéza. Žádné svědectví, které by ji podpořilo, přece neexistuje.
0: Není to sice svědectví, je to jenom nápověď, ale existuje.
2: Kde?
0: V Kristiánovi, tedy v jeho legendě o umučení svatého Václava.
2: Tam přece nic takového nestojí.
0: Ne? No, ono je třeba tak trochu číst mezi řádky. V pasáži, kde popisuje Kristián Václavovu smrt, říká, že Bůh svým řízením zabránil pachatelům, aby k vraždě došlo už o den dříve, tedy 27. září.
2: To znamená v neděli.
0: Ano. Toho dne pořádal Boleslav hostinu a vrahové už tehdy byli připraveni.
1: Meče měli pod plášti a za zády je skrývali a stále na útok pomýšlejíce třikrát povstali a třikrát zase usedli, poněvadž Bůh jim svou mocí zabránil ten čin vykonati. Snad proto, že si přál posvětiti zítřejší den, na nějž dosud nepřipadl žádný svátek.
0: Kristián tedy snad nechtěně prozrazuje důvod, proč církev zvolila jako den uctívání svatého Václava právě 28. září.
1: První legenda vznikla několik desítek let po vraždě a lidová tradice uváděla, že k ní došlo na podzim.
0: Legenda dodala přesné datum. Církev ho potřebovala.
2: Kníže Václav dostal svátek.
1: A ve školách se dodnes učí, že 28. září byl zabit český kníže Václav.

0: Stalo se, že si Boleslav umínil založiti hrad po způsobu římském.
1: Popisuje Kosmas založení Boleslavského hradiště.
0: I hned svolal přední muže z lidu, všechny do jednoho, na jedno místo a odvedli je do lesa u řeky Labe.
1: Tady jim řekl:
0: zde chci a káži, abyste mi po římském způsobu vystavili hradní zeď velmi vysokou dokola.
1: Přední mužové

0: Z lidu si dovolili oponovat.
1: My, kteří jsme ústa lidu, my ti odříkáme, protože ani neumíme, ani nechceme učiniti, co nařizuješ. Vždyť ani naši otcové nic takového dříve nečinili. Učiň, co chceš, neboť neuposlechneme tvého rozkazu.
2: Z kontextu není jasné, proč jim byla výstavba budoucí Boleslavě tak proti srsti.
1: Kníže vzplanul strašným hněvem.
2: Po kratším proslovu začal jednat.
1: Chytil jednoho, který byl první mezi staršími, za kštici a ťaf, jak mohl nejsilněji, usekl mu hlavu jako chabou makovici.
2: Další průběh děje se dal očekávat.
1: Želíce toho padli knížeti ke kolenům a prosili ho s pláčem za odpuštění. A i hned podle vůle knížete vystavili hrad se silnou a vysokou zdí podle římského způsobu, jak jest jí ještě dnes viděti. Hrad slove po svém zakladateli Boleslav.
2: Konec citátu. Zajímavého citátu.
3: Zajímavého, přestože o jeho pravdivosti většina historiků pochybuje.
1: Především pochybují o vysoké zdi podle římského způsobu.
2: To znamená, že by musela být z kamene.
1: V první polovině 10. století ani Praha tehdy takové hradby neměla.
2: Ale Kosmas sám říká, že ještě jest jí viděti, tedy za jeho časů tam hradba být musela.
1: Pravděpodobně byla dřevito hliněná s čelní stěnou z kamenů na sucho kladených. Tedy nikoli na Maltu, to až na Pražském hradě za knížete Břetislava.
2: No, ponechme stranou stavební technologii. Proč byla Boleslav založena právě tady?
3: Některé hypotézy tvrdí, že Boleslav obdržel, snad i chtěl, úděl v bývalém pšovském území a jako nejvhodnější si vybral místo poblíž soutoku Labe s jízerou.
2: Moment, Pšovsko už jedno centrum mělo. Mělník. Proč tedy zakládat nový hrad na periferii pšovského území?
1: Třeba to navrhl Boleslavovi Václav.
2: Proč by to dělal?
1: Aby se tím pádem usadil v českém pohraničním kraji, tedy tehdy pohraničním. Odkud se mohly podnikat výboje na východ v rámci přemyslovské snahy o ovládnutí celé země?
3: Boleslavský typ blatného hradiště nad Labskými Tůněmi nebyl příliš běžný. Měl tvar lichoběžníku. Řeka a močály byly ty nejlepší hradby.
2: A bylo to také místo vraždy. září 27.
3: Neděle, svátek Kosmy a Damiána.
1: Boleslav, jenž měl vlastní dům nebo dvorec na hradě nazvaném podle jeho jména, se ze všech stran bodán střelmi ďáblovými a touhou po vládě rozněcován, když nastával svátek blahoslavených mučedníků Kosmy a Damiána, jenž se slaví 2 dny před blahoslaveným archandělem Michaelem, domnívaje se, že je nyní vhodně příležitost, poněvadž je tam chrám zasvěcený ke cti těchto svatých, tento Boleslav pozve bratra svého lstivě k sobě, jakoby na hostinu, spíše však, jak skutek ukázal, na smrt.
2: Podle jedné z legend, nazvané podle svého autora Vavřincova, ho k tomu inspirovali jeho spřeženci.
1: Hle, nadchází den svatých mučedníků Kosmy a Damiána, jejíž každoročně světíš. Nasadě si tedy lstivou přetvářku, nemeškej pokorně před knížete předstoupit a popros ho, aby tě navštívil.
2: Boleslav podle svědka Vavřince své rádce skutečně poslechl a přišel osobně Václava pozvat.
3: Situace v Boleslavi byla připravena.
2: Děj musel být naplánován dopředu.
3: Ještě předtím, než se konala hostina, tak podle první staroslověnské legendy, neděli vyplnili tím, že...
1: Václav sedl na koně a začal hráti se svými sluhy.
2: Co to bylo za hru?
1: Václav sedl na kůň a se svým oddílem cválal sem a tam.
3: Není ale jasné, jestli Václav si skutečně zacválal v Boleslavi, protože ve druhé staroslověnské legendě se dochovalo takovéto tvrzení.
1: Vsedl na kůň a počal cválat a prohánět se před posly na svém dvoře.
3: Na svém dvoře. Ten měl přece v Praze. A ti poslové zřejmě právě přijeli od Boleslava. Snad s pozváním.
1: Zdaž bych já neuměl s vámi Čechy?
3: Měl kníže údajně pronést při tom cválání.
1: Na komoni nalézt protivníky svoje.
3: Kníže tušil, vlastně spíš podle této legendy věděl, kde má svoje protivníky hledat.
1: A když to řekl, odjel k bratrovi.
2: Takže cválání probíhalo na Pražském dvoře a mělo snad jakýsi demonstrační účel.
3: Aby poslové Boleslavovi viděli, že knížecí družina je silná.
2: Těžko říct, co je pravdě blíž.
3: První staroslověnská legenda je ale starší a její výklad je docela logický. Hosté z Prahy si mohli na Boleslavově dvoře vyplňovat čas hrami, než bude podáván oběd či večeře.
2: Jenomže ona i ta druhá verze má svoji věrohodnost a logiku.
1: Když tam přišel, vítala ho hostina s velkou nádherou vystrojená i silná četa tajně ozbrojených nepřátel. Odebral se potom do chrámu a když se řádně zúčastnil bohoslužby, poručiv se Bohu a svatému Kosmovi a Damiánovi, jejíž výroční slavnost se toho dne konala, vstoupil vesele do domu hodovního.
2: Staroslověnské legendy uvádějí navíc, že Václav se chtěl po mši vrátit do Prahy, ale Boleslav ho přemluvil, aby zůstal.
3: Nikdo se už nedoví, co nakonec způsobilo, že kníže Václav souhlasil. Snad proto, že byla neděle, že ho v Praze nikdo nečekal. Možná, že chtěl s bratrem pohovořit o některých vladařských záležitostech.
2: Zkrátka zůstal.
1: A když se srdce hodujících zlosinů, dávno napuštěná jedem, již rozehřívala pokrmy a nápoji, počala ponenáhlu ukazovat i skrytou zbraň.
2: O dalším aktu tragédie tu už zmínka padla.
3: Atentátníci měli připraveny zbraně, třikrát během hostiny vstali a třikrát si zase sedli. Protože podle legendy jim Bůh zabránil vykonat vraždu v neděli.
2: Václav se však zřejmě v nebezpečné situaci, v níž se schylovalo k násilí, dobře orientoval.
1: Když světec pozoroval, jak jsou rozdivočeni, zachoval sice nebojácný klid, ale přece spěchal, aby se co nejdříve zvedl od stolu.
3: Když odcházel, tak se do jeho blízkosti dostal jeden z jeho přátel.
1: Hle, připravil jsem ti potají koně. Vsedni na něj, můj pane, a hleď co nejrychleji odtud odjeti, neboť hrozí ti smrt.
3: Václav varování ignoroval. Zůstal a pozvedl pohár k přípitku.
2: Byl to přípitek svatému Michalovi.
1: Ve jménu blahoslaveného Michala vypijme tento pohár s prosbou a modlitbou, aby ráčil uvést naše duše nyní v pokoji věčné radosti.
3: Když mu odpověděli amen, vypráznil číši, všechny políbil a šel do svého pokoje neboli do hostinského příbytku. Tam se dlouho modlil k Bohu a zpíval žalmy, až konečně unavený po rušném dni usnul.
2: Kníže usnul, spiklenci nikoli.
1: Když nastala noc, shromáždili se ti zlí psi na dvorci jednoho z nich, hněv si, zavolali Boleslava a s ním se usnesli na onom ďábelském záměru proti jeho bratru.
2: V onu pozdní noční hodinu zřejmě spiklenci přijali nový plán atentátu.
1: Až půjde na jitřní, tehdy si naň počíháme.

0: A bylo pondělí, časně z rána. Začaly se odehrávat události, které předznamenávaly třetí český státní převrat.
1: Pokusme se vytvořit z kamínku jednotlivých legend mozaiku.
0: Mozaiku o prvním atentátu na šéfa státu v našich dějinách.
1: Začátek. Slyšíme zvonění. Je to zvon, kterým zvonili na jitřní.
2: Díky tobě, pane, že jsi mi dal dočkat se tohoto jitra.
1: To zvonění hraje v tom krvavém příběhu svoji roli.
2: Nemůžeme ho nijak zahubiti.
1: Vyjádřil se údajně Boleslav po večerní hostině.
2: Jelikož jeho družina je s ním střízlivá. Ale známe takový jeho obyčej, že jakmile uslyší hlas kostelního zvonu, sám vyskočí z lože a běží do chrámu a na nikoho nečeká. Nuže, řekněme knězi, aby časně zazvonil.
0: Ten detail s knězem je zajímavý. Vyplývá z něho, že asi patřil ke spiklencům. Jeho časné zazvonění, dřív než bylo obvyklé, mohlo způsobit, že Václavova družina zaspala a kníže šel do kostela sám, řečeno dnešním slovníkem bez ochranky.
1: Některé prameny uvádějí, že Boleslav ještě předtím
2: poručil kněžím chrámu, až bude kníže přicházeti, aby mu nikterak nedali do kostela vkročiti, by snad od svých věrných zbrojnošů, kteří ještě na ložích byli, nebo od lidí, kteří by se zběhli, nebyl vysvobozen. A aby nenastala potřeba zločinným prolitím krve zhanobiti a poskvrniti chrám.
0: I toto svědectví potvrzuje, že tamnější kněz snad byl na straně Boleslavově. Ono se to opakuje i v dalším textu.
2: Kněz tohoto chrámu, jakmile zahlédl přicházejícího muže božího, podle příkazů zlosinů zavřel dveře chrámové.
1: Buď to už po cestě, nebo až u kostelní brány ho dostihl Boleslav.
0: Václav ho oslovil buď to těmito slovy.
2: Bratře, včera jsi nám dobře posloužil.
0: A nebo, to už je další verze, už jenom rozvádí původní větu.
2: Včera jsi nám dobře posloužil, Bůh ti to oplať.
0: Každý další zpracovatel legendy si něco přidal. V takzvané Gumpoldově legendě se z Václava stává hotový řečník.
2: Buď zdrav, milý bratře, nekonečné díky buďtež od nás vzdány tvé lásce, že si včera důstojné hody vystrojil a nám dobře a dosti příjemně posloužil.
0: Z psychologického hlediska je daleko pravděpodobnější Václavova stručnost. V úvahu je třeba vzít i zřejmě velice časné ráno a také, že kníže spěchal na bohoslužbu.
1: Podle autora druhé staroslověnské legendy ale došlo k činu až na zpáteční cestě domů.
2: Po mnohých modlitbách unaven vyšel Václav z chrámu, odpočinout si doma.
1: Právě v tu chvíli ho napadl Boleslav.
0: Ať tak či onak, k akci došlo u chrámových dveří. Po Václavových slovech
2: včera s nám dobře posloužil,
0: mu odpověděl Boleslav.
2: Nyní ti chci lépe posloužit.
0: A udeřil knížete mečem po hlavě.
1: Představme si tuto akci jako zpomalený filmový záběr. Boleslav podle různých svědectví zaútočil mečem na Václavovu hlavu. Pravděpodobně ji nezasáhl.
2: Boleslav udeřil, co nejvíce měl síly, ale na Václavově těle se neobjevilo žádné poranění.
0: Kristián vidí situaci takto.
2: Máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž tohoto moc páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla. Neboť hrůzou ochromen nad krutostí svého činu, byl ten bídník tak ochromen, že i když podruhé udeřil, s údivem shledal, že nedokáže nic, co by bylo hodno silného muže.
1: A tohle je detail z Vavřincovy legendy.
2: Boleslav vytasil meč, který měl ukryt, i neostýchal se bratra udeřiti. Ten však silou z nebes poskytnutou, jakož uměl zacházeti se zbraní, svou šubou ránu zachytil.
0: První útok tedy nevyšel. Kníže bojovat uměl. Ve válečném umění byl vytrénovaný. Navíc měl skvělou fyzickou kondici. O tom mluví zmínky v legendách a potvrzují to i jeho kosterní pozůstatky.
2: Náhlým výpadem sám nejen z ruky bratrovrahovi meč násilím vyrval, nýbrž jej samotného k nohám svým mocně porazil.
1: Tatáž akce ještě jednou, opět zpomaleně, v podání Kristiánově.
2: Václav zachytil svou rukou obnažený meč.
1: V tom rozfázovaném ději je čas i na tuto Václavovu větu.
2: jak špatně jednáš, že mne zraňuješ.
1: Boleslav však od svého záměru neupustil a zřejmě se pokusil znovu zaútočit.
2: Konečně ho uchopil, jak někteří praví, a srazil ho k svým nohám.
1: Údajně měl přitom říct:
2: Hleď, vidíš ty, jenž se svým vlastním rozhodnutím zahubil, jako maličké zvířátko bych tě mohl svou rukou rozmáčknout. Ale daleko toho budíš ruka služebníka Božího, aby se poskvrnila krví bratrovou.
0: Zdá se, že opět daleko věrohodnější je ta nejstarší, tedy první staroslovenská legenda.
2: Co ti napadlo, bratře?
0: Řekl podle této legendy Václav, uchopil Boleslava a srazil ho k zemi. Boleslav se dal do křiku.
2: Hola, kde jste kdo? Pomozte mi.
0: Totéž v interpretaci Dalimilově.
2: Boleslav hned zve svou hordu, stěžuje si láteří, obvinuje bratra z mordu. Ten dál v modlitbu se hrouží, duši poroučí v dlaň Boží.
0: Děj doposud zpomalený začíná nabírat na rychlosti.
2: Tu přispěchal jakýsi tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tyra a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněv se pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši. Přichystání k strašné ráně, jak když opustil je rozum, hněvy sa a Štyrsa v mžiku vnoří do něho svou dýku. To se stalo léta páně 928.

0: tolik legendy. Jenomže o tom, kde a jak se drama skutečně odehrálo, nám opravdu hodnověrné prameny nezdělují prakticky nic. Třeba byl faktický průběh událostí jiný a asi méně rapsodický, než líčí křesťanské legendy. U vrat chrámu klesl zavražděný Václav a příští světec spíš symbolicky. Nakonec mohl být jako politik a kníže zavražděn za daleko jednodušších okolností, třeba ve spánku, na lůžku a třeba vůbec ne ve Staré Boleslavi. Případ vraždy svatého Václava je nesrovnatelně záhadnější než ten nejkomplikovanější kriminální případ v moderní době. To nám potvrdí i příští 39. toulky českou minulostí.
1: Ukradený kaktus. Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mně letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho. Ale za to je tam silně zastoupena lidová strana. Okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou pošmistrovou. Zkrátka je to tak, jako všude jinde. Tedy když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mě mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mě docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu zrovna leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní pošmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis?
2: Já vás budu žalovat, vy ničem. Zasršela na mě paní pošmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jste kdy viděl.
1: Ale paní pošmistrová, povídám jí soucitně, snad jste nečetla něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel. To nic není, pravil kriticky pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle ta lest byla příliš jednoduchá. Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusu. To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pan potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná. Holane, říká, to je ušlechtilá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzóna za 1200, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pán chce, no, dobrá. A tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, podruhé grézny rý, pak jedna vítia, import přímo z Kostariky, pak jedna species nova, kterou poslal Frič, potom jeden Melocactus leopoldi, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let, a nakonec Pilocereus fimbriatus ze San Dominga. První kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane Holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to zas ne, křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky. Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najměte nové, alarmujte policii a takové ty krámy. To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače. Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor, a zrovna tehdy se nám ztratil ten Pilocereus fimbriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku. Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám po tom zloději kaktusu. Abyste věděli, tyhle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy. Tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty. Spolek kaktusářů a sdružení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i povětří. Teda, já jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vší důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by, třeba z té druhé sekty, ty Holbenovy kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratily, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takoví svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový Wislizen nebo Gressner, než kvůli Pilocereus fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást, ovšem krom nějakého toho kaktusu. Ale kdyby někdo z nich takového Wislizena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načež oba ti ctihodní páni mě řekli, že kromě těch dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak jaksi odpoután, trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvy. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si objel své známé zahradníky a povídám, mládenci, nehněju vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. Dva dny jsem byl sticha a třetího dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovy světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných Holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly Holbenovy sbírky zavřeny. Asi za 10 dní, po těch 10 dní, jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám druhou zprávu. Podaří se zachránit Holbenovy sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie chorobu, jež vypukla ve světoznámých Holbenových sbírkách. Jako zvláštní tropickou plíseň Malacorhiza paraguayensis wild. A doporučil postřikovat zachvácené exempláře tinkturou Harvard Lawsonovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v Holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard Lawsonův roztok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jeden tajný v tom závodě a já jsem se uvelebil u telefonu. Za 2 hodiny mě telefonoval ten tajný. Tak pane Holan, už ho tu máme. Za 10 minut jsem držel za límec takového malého človíčka a třepal jsem jim. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já sem jdu koupit jenom tu známou Harvard Lawsonovu tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není. Tak jako není žádná nová nemoc. Ale vy jste nám chodil krást kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať pán Bůh, vyhrkl ten človíček. Tak ona žádná taková nemoc není. A já jsem 10 nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho za límec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech, no asi tak 3x4 metry. V koutě na zemi deku, stoleček a židli a to ostatní byly samé kaktusy, ale jak? Jaké exempláře a v jakém pořádku, to teda člověk, aby pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému, ono to nemá takovou cenu, jak jsme si mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám, tak příteličku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajičku a šeptá, prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět.
2: Nic, křičím na něj, nejdřív musíte vrátit, co jste nám nakradl.
1: Tak on vám začínal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi 80. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik bylo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl. Co? Tohle, že je všechno? Tu mu vyhrkli slzy, vybrali ještě jeden běloučký Delighty a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal. Pane, na mou duši víc už jich od vás nemám.
2: To se ještě ukáže, hromoval jsem.
1: Ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet. To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty.
2: Jaké šaty, křičím já.
1: To se vám začervenal samými rozpaky a koktel. Prosím, ženské šaty.
2: Človíčku, divím se, proč zrovna ženské šaty?
1: Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou. Pane, ženské mají všechny možné vášně, ale jak živy si nedělají sbírky. Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi. Že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh a ten si dělá sbírku světů. Proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy? A v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a hořcově modré květy. Já jsem ho nazval Cephalocereus nympha aurea racek. Já se totiž jmenuju Ráček, račte vědět, nebo Mamilaria kolubrína racek, a nebo Astrophytum caespitosum racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti. Kdybyste věděl... Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusy odnášel? Prosím, za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá. Poslouchejte, já jsem už neměl to srdce ty kaktusy mu vzít. Víte co? Řekl jsem mu. Já vás dovezu k starému panu Holbenovi, a ten už vám utrhne obě uši. Lidi, to vám bylo, když ti dva se zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 000 hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho Ráčka do Mexika, aby tam sbíral kaktusy. Oba svatosvatě věřili, že tam někde roste Cephalocereus nympha aurea racek. Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan Ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr Boha Otce, a buď se mu nepoklonil, nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka, milí indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na echinokaktus visnága hukr, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan, odevzdán ve svůj osud, vypustil duši. Tak, to je konec zloděje kaktusů.
3: Santa Madonna! Seděli jsme na dřevěných schůdkách před kanceláří velitele hraničářů nebo něčeho takového podobného v Brennerském průsmyku. Už jsme měli za sebou vyjednávání se všemi instancemi celnictva a hraničářstva Itálie. Začalo to mladým celníkem, který otevřel naše pasy, rozmáchl se k orazítkování, když tu náhle jakoby skameněl. Ruka s razítkem klesla a začal vrtět hlavou. Odešel, aby se vrátil se starším kolegou. Starší kolega nahlédl do pasu, přejel nás bdělým pohledem a začal vrtět hlavou. Telefonovali někam. Dost dlouho mluvili, pak dlouho poslouchali. Telefon položili a vrtěli hlavou. Pak přišel onen, jemuž telefonovali, prohlédl pasy, pokrčil rameny a začal vrtět hlavou. Vrtění hlavou je něco jako zívání. Začali jsme rovněž vrtět hlavou. Celníci si v pasech ukazovali a pak náhle odešli. Chtěli jsme jít za nimi, otevřeli dveře, leč tam byl celník čtvrtý, zavrtěl hlavou a vrátil nás. Než jsme se provrtili až k veliteli průsmyku, uplynulo pár hodin a pár tisíc turistů oběma směry. Velitel byl velice slušný člověk, korektní. Vysvětlil jsem mu, že jsem nevěděl, že musím mít potvrzení pobytu v Itálii v pasech. Odpověděl mi formulí, že neznalost zákona neomlouvá. Uznal jsem, že je to má chyba. Doufal jsem, že moje kajícnost pohne srdcem úředníka. Nepohnula. Mluvil jsem s ním celkem třikrát. Poprvé mě k němu zavedli, to mi nabídl židli. Podruhý jsem k němu proklouzl a to mě nechal stát. A po třetí jsem se k němu proboural a to mě vyhodil.
4: Co si počnem?
3: Kdyby mi nebyly bývaly docházely fondy, tak by bylo bývalo možné poslat Janu letecky v pondělí. Úvaha to byla avšak jenom pouze bohužel teoretická.
4: Tady nemůžeme sedět. Něco musíš podniknout.
3: Byl tam krám, ve kterém měli všechno možné. Obchod byl chytře vybudován podle myšlení turisty, který se vrací domů a má v kapse svitek zbylých valut, které mu za chviličku nebudou nic platné. Turista opouští zemi a chce mít pocit, že využil každého centíku. V tomto krámu to může dokázat. V pozadí u pultu byl sud. U sudu stál mladý celník, který první zavrtěl hlavou. Spatřil nás a veselě na nás kynul. Ukázalo se, že mluví slušně německy. Chtěl vědět, kam až jsme dospěli. Když jsme mu popsali svůj úděl, projevil lítost. Mezi řečí vzal dřevěné kleště a ponořil je do sudu. Vytáhl krásného komače. Odcákl, jako kdysi pan Čoček na malém rynečku, položil na papír, otevřel kapesní nůž a pustil se do něho. Kleště se ponořili do sudu ještě jednou, tentokrát je držela moje ruka. Dal jsem Janě ochutnat. Kleště putovali do sudu pro další lahůdku. Ze všech moří a řek, kde se úhoř vyskytuje, nejlépe se loví ze sudu na Brenneru. A k tomu ke všemu tento druh úhoře, zdá se, ovlivňuje lidské city. Já to soudím podle toho, že když jsme dojedli a když jsme si dopochutnali, tak ten mladý celník nás požádal, jestli může vidět naše pasy. Dali jsme mu je, aniž je otevřel, odešel někam s nima a vrátil se v zápětí a podal nám je. Kouzelné razítko z nich zářilo, hranice se otevřely, mohli jsme jet dál. No a tak jsme jeli. Spustili jsme se serpentínami do Innsbrucku a pak dál, pořád dál, protože jsme měli v pase ještě jednu malou chytačku. Průjezdní vízum Německou spolkovou republikou platné 24 hodiny. Před Norimberkem jsme uhnuli k našim hranicím. Bylo pozdě večer a my museli být před půlnocí na německé celnici před Rozvadovem, kdyby na sůl nebylo. V takové situaci je nejlépe zabloudit. Vesnice už spaly, mapy nebylo, cesty okresní a na ukazovatelích jména vesnic, které se nedostaly do dějin. Chtěl jsem jet podle hvězd, naštěstí bylo zataženo. Je tam na německé straně malé městečko, které přitahovalo můj automobil. Vraceli jsme se do něho ze všech stran. Není však vyloučeno, že je tam několik nachlup stejných městeček s nachlup stejným náměstíčkem. Buď jsme už v témže městečku po několikáté zatáčeli od kostelíka kolem hospody, anebo jsme projížděli už několikátým přesně stejným náměstíčkem s kostelíčkem a hospodou, když jsme spatřili chodce. Šel vlastně vlál tmou. Zastavili jsme po jeho boku a ptali jsme se ho na cestu. Nach Čechaj, zvolal a přistoupil blíž. Prohlédl si nás a pokračoval. Já, nach Čechaj. Já, a nach Čechaj und den Bolschewiken fürchten sie sich nicht. Ein schönes Land für die Touristen, meine Herren. Und vergessen Sie nicht, Teplitz-Schönau zu besuchen und selbstverständlich Prag. Wir sind doch aus Prag. Couvl o krok, usedl na bobek a dokolen spráskl ruce. Dal se do smíchu a pravil česky, vy jste aus Prag. No tak to vyjedete domů. Já jsem z Teplic, já v Teplice se narodil. Měl tam rodinu, obchod. To už stalo pět úvozu a trošku se přidržoval, aby tolik nevlál. Víte, kde je, vy hájste ta ulice od Masaryk Bahnhof na reprezentační dům? Hybernská. Je tam ještě František Köb? Já bral uhlí od něho, kupoval moc let. Velko uhlo, kole, velko grosshandl. Myslím si, jede vochen Prák, každý úterek. Krásný město, no, vy to víte. So sie fahren nach Hause. Ich kann nicht nach Hause fahren. Sie werden das nicht verstehen, mein Lieber. Ich bin hier unter Fremden. Ja. Ja, tu nejsem doma. To jsou Fremdi tady. Ich bin ein Fremder hier. Jako bychom pro něj nebyli, pustil se vozu a šel pomalu dál. Jel jsem krokem podle něho, a položil mu prvotní otázku, kudy k našim hranicím. Geradeaus! Es ist nicht mehr so weit! Stiskl mi okénkem ruku a nepustil ji. Šel bych zu Fuß do Teplice. Teplice doma. Jel bych morgen früh, teď v noci. Glückliche Reise! A povolil stisk ruky. Jak jsem přidával plyn, slyšeli jsme jej ještě volat. Nerozuměli jsme všechno. Jen slova Praha a Nastár. A hlas se mu divně chvěl, jako kdyby na něj šla rýma. Možná po studeném pivu. Pondělí ráno nás našlo ve Stříbře. Ze Stříbra jedete přes Plzeň a blíž k Praze, Rokycany, Beroun. Najednou je tu Praha Motol, Košíře, u Anděla doleva, směrem na Kampu. Lidé chodí po chodnících, přecházejí ulici. Všechno je jako jindy, jako když jste odjížděli. A vy se však vracíte z Říma. Vracíte se domů a myslíte si, ty lidi netušejí, že se vracím domů, jinak by přece alespoň zamávali, ne? Na nádraží, na letišti, všude vás očekávají. Všude vás vyhlížejí, i když jsou to cizí lidi. Vítaj vlak, vítaj letadlo, do kterém jste se vrátil a tím taky vítaj vás. Někde na červenou by měl člověk zastavit, ne? A měl by jít kolem nějaký známý. Tě Bůh, odkud jedeš, měl by se zeptat. A já bych ledabyl odpověděl, ale od Stříbra. Zasmál by se, byla by zelená, já bych jel dál. A on by netušil, že to byl vtip, že jedu z Říma. A že i z Říma všechny cesty vedou domů.
5: El Silbo, pískací jazyk všech Gomeřanů. Poflakujeme se pohořími ostrova La Gomera v Atlantiku. Je to krásný, dosud méně navštěvovaný kanárský ostrov, který mě více než překvapuje. Ráno v hlavním městě San Sebastiánu jsem se dozvěděl, že právě odtud vyplul Krištof Kolumbus.
6: Jo,
5: A měl tu prý ženskou, nějakou Beatrice de Bobadilla, u které se tady stavil před objevováním Ameriky. V poledne mi připomněla Verunka z cestovky, abych nafotil v pralese Národního parku Garachonaj magické místo, kde se prý slétají čarodejnice. Vzpomněl jsem si u toho na písemnou omluvenku, kterou jsem psal před cestou do školy. Vážená paní učitelko, prosím, omluvte mého syna z vyučování, jedeme na ostrov do pralesa fotit čarodejnice. Do smrti nezapomenu na ten její červený otazník v žákovské knížce. A přece to byla pravda pravdoucí. Koukám na část ostrova spálenou požárem v minulém roce. Jedu s chlapcem ve vývinu, který neustále jí. Prolezli jsme podstatnou část ostrova, navštívili unikátní vavřínový prales, ale už máme vážně hlad oba dva. Jsme na kraji civilizovaného světa. V dálce asi 60 kilometrů vidím ostrov Tenerife, ze kterého vystupuje do mraku i na dně vrcholek hory Pico del Teide. Kolem, kam až oko dohlédne, jsou spálený lesy z velkého požáru v roce 2012 a z nich trčí jako z jiného světa strašidelné skalní homole. Ještě chybí pár čarodejnic a budeme se bát. Kde se vzalo, tu se vzalo, před námi se objevuje malé údolíčko. Vítá nás malé a čisté stavení s nápisem Restaurant Ricon de Campesino. Sedáme do prázdné místnosti a za chvíli se objevuje sympatický dědula s doutníkem za uchem. Gestikuluje nám nabídku, napůl anglicky a napůl španělsky. A tak si na jeho doporučení dáváme jeho domácí salát, domácí limču a kus pořádného masa, což mu sdělujeme napůl anglicky a napůl česky. Jo, zapomněl jsem vám říci, že dělám osvětu jazyka českého ve světě a nutím ostrovany a jižany, aby se pěkně učili hezky česky. To, že mi pan vrchní Antonio přinesl na místo salátu pomeranč s cibulí, mě nerozházelo tak, jako jeho zvláštní pohvizdování. To je určitě ten jejich dorozumívací jazyk El Silbo. No jasně, vzpomněl jsem si na všechny příručky a filmy o ostrově La Gomera a jeho raritě pískací komunikaci, kterou se dorozumívali horalé na vzdálených a opuštěných místech Gomery. Je to světová rarita, pravým synkovi, který mezi tím zhltnul svůj i můj oběd a dožadoval se přídavku. Jazyk El Silbo, konečně ho máme možnost slyšet. A tak, když se opět dědula přištrachal s dalšími specialitami ze své zahrádky, neboť vše bylo jeho domácí, zeptal jsem se na El Silbo. Radostně zakýval hlavou, jako kdyby se jak těživ nic jiného neučil. Okamžitě jsem zatoužil se něco užitečného naučit. Něco, co bych mohl doma často upotřebit. Mohu poprosit? Tak co třeba... Přines víno a sklenice. To se přece doma hodí, no ne? Dědula našpulil pusu, vrazil si prst někam k nosu a zahvízdal. V tom z kuchyně vyrazila jeho bábina. Neměla ani víno, ani skleničky, ale obyčejný preso s mlíkem. Jo, přátelé, El Silbo, krásná práce, dobrá komunikace v horách a regulace manželek v našich domácnostech. Ale běda, jak uděláš někde chybu, tak ti přinesou místo bahna zuby jako Krištofovi Rozruchovi v mém oblíbeném filmu U pokladny

0: 3 držkovky, 2 guláše, 5 desítek. Ahoj, starosto.
1: Nazdar, Růžo.
0: Budeš taky jíst? Máme prima brabce a svíčková se Mařence taky vyvedla.
1: Já mám fofr. Jsem tu jen naskok, ale schovej mi tu svíci napak. Až se budu vracet, stavím se. A tohle, prosím tě, někam vyvěš. Přišlo nám to na úřad, abych to někam dal. Sem přijde bez tak víc lidí.
0: Cože, parte? Ježíš Maria, kdo zas? Počkej, já mám plný ruce.
1: Paní Horáčková to má za sebou, chudá.
0: Horáčko? Která Horáčková?
1: Manželka doktora Horáčka přece. Toho chalupáře z Horní Hájenky. Dětskýho doktora z Prahy.
0: Ježišmarja, Josef, ty já přece znám. Naposled tu byli, no, ani ne před měsícem. Zašli v neděli na oběd, že se jim nechtělo vařit doma. Ona jedla jako vrabec.
1: No, jako vrabec. On netušil nic, ale ona měla dávno jasno, už asi rok. Rakovina.
0: Dej jí pámbu věčnou slávu, taková hodná ženská. Chudák doktor, jestli on sem teď sám bude vůbec jezdit. Jestli ten barák neprodá, jestli by si tam nepřipadal opuštěný.
2: Paní Ruženko, platím. Polivku, guláš a 2 vorosený.
0: No, hned, snad nehoří.
1: Chtěli se sem přestěhovat na penzi. Kolik jeho sem jezdí? Přes 30 roků. Oba tvrdili, že doma jsou tady. No jo. Tak já pofrčím.
0: Hezky tam cedí, co? Zima jak v Rusku, cítím v kostech sníh. A to parte pověsím tady u výčepu. Horáčkovi znají všichni. Doktor se sem sice jezdí rekreovat, ale když někomu marodilo dítě, byl hod nejblíž. A nikdy neřekne.

0: Kovářová kobila a doktorová žena. Garde, kamaráde.
1: Máš pravdu. Tak nějak. Ale na onkologii se oni ovšem starali vzorně. Dostávala prášky a chodila na injekce. Proti bolesti, chápeš? Operabilní to nebylo a chemoterapii a ozařování odmítla.
0: Četl jsem chorobopis. Primář Kopečný mě nechal nahlédnout. Známe se z lékařské komory. Postupovalo to hrozně rychle. Počkej, tam nemůžeš, tam je věž.
1: Máš pravdu. Já vím, já jsem mluvil s Kopečným taky, když je museli hospitalizovat. Poslední dva týdny se už nedala bolest tak po domácku zvládat.
0: Počkala prý, ale až odejdeš do ordinace a sama si zavolala sanitku.
1: A napsala mi lísteček, kde leží. Vrátil jsem se z ordinace doma, akorát vyděšený pes.
0: Vida na Andíka bych zapomněl. To už je taky pán v letech, co? Šach. Nehraješ moc pozorně.
1: V létě mu bylo 15, to je na kokravý kon. Jsem teď na něj sám. Dřív jsme se při venčení střídali se Zdeničkou, ale on byl vždycky hlavně její.
0: Psi poznají, kdo je šéfem smečky.
1: Neomylně. Takže teď to u nás převzal on. Hele, já to vzdávám. Mohl bych se ještě hodinu trápit, ale stejně už si na vítězství nestojím. Nějak se fakt nedokážu soustředit. A Andy už doma významně kouká na hodiny.
0: Poslyš, pořád se chceš odstěhovat na Šumavu. Není to nerozum. Takhle na zimu a sám.
1: Já tam sám nebudu, Andy jede pochopitelně se mnou.
0: Ale Andy...
1: Konce měsíce předávám ordinaci mladému hovorkovi. O důchod už jsem zažádala, taky prodávám byt, takže strádat nebudu.
0: No, ještě to zváš. Věř starému psychiatrovi. Samota v horách je přesný opak toho, co teď potřebuješ.
1: Pokud pocítím a tak těžké deprese, pošlu ti neprodleně telegram. Václave, přijeď, stop, učím se vázat oprátky, stop, a začaly se mi podezřele dařit.
0: Tak nevím, jestli mám být rád, že se ti vrací smysl pro humor, anebo se bát, že situaci podceňuješ.
1: No, to si budeš muset vybrat, Václave. Já ti neporadím.

0: Psi jsou taky jen lidi.
1: Poprvé od zdeničtěný smrti jsem v noci pořádně spal. Dokonce jsem ráno zaspal. Andy mě teď budíval, vždycky mi čeníchem sáhnul na ruku, jakože je čas jít.
0: Na poslední cestu musí každý sám. Já vím, že je to blbě věcná otázka, ale mám se postarat o jeho tělíčko?
1: Ne, žádná kafilerie. Ne. Bez tak zítra odjíždím, stěhuju se na Šumavu. Pochovám ho v zahradě.
0: Přísně vzato se to nemá, pane doktore.
1: Jo? Tak jsme spolu nemluvili, že?
0: Mimochodem, pomýšlíte na jiného psa?
1: Ne.
0: Možná by to pro vás bylo nejlepší řešení. A co nejdřív? Štěně přivede člověka na jiné myšlenky.
1: Ne, ne. Víte, já bych to cítil jako zradu. Andy byl a zůstane jeden.
2: Zaplať pámbu, že jsem vás ještě chytil, pane doktore.
1: Už jsem myslel, že jste si tu koupi rozmysleli, pane Beberno. U notáře jsme se domluvili, že s penězi přijdete předevčírem. A vy nic. Ani jste nezavolali. Dneska jsem mu zatelefonoval, aby smlouvu zatím neregistroval a nepodával na katastr.
2: Nezlobte se, všechno je jinak. Lépe řečeno, všechno bude, jak jsme se domluvili. Nesu vám peníze za byt. Manželka musela předevčírem narychlo do porodnice. Předčasný porod, chápete?
1: Jistě.
2: Já měl hlavu jako věrtel, nevěděl jsem, co dřív.
1: A už je to aspoň na světě.
2: Co? No jasně, mám kluka. Sice je v inkubátoru, ale ujistili mě, že bude v pohodě. A žena už je taky v pořádku, takže...
1: Všechno se v dobré obrací.
2: No právě. Takže tady jsou ty prachy, přepočítejte si je.
1: Pane Bedrno, pochopte, já se dneska stěhuju.
2: Já vím, chtěl jsem vás ještě stihnout, abyste si to nerozmyslel.
1: Jenže dneska je přece sobota. Banky mají zavřeno. Já ty peníze nikam neuložím, rozumějte. Přece s nimi nepojedu na Šumavu.
2: No jo, ale co já se teď počnu? Na mobilu jsem chytil notáře, říkal mi, že jste ho volal a já ho ujistil, že dneska všechno dohoním a že smlouva tedy platí.
1: Tak to sem dejte. No, spočítáme jenom ty balíčky. A ten kufřík byste mi mohl půjčit sebou.
2: Klidně si ho nechte na památku. Je to sice pravá kůže, ale...
1: Až přijedu do města, zavolám a vrátím vám ho. Já ho tam v horách potřebovat nebudu. Spíš tak ruksak a košík na houby.
2: Jo, tak ty leda příští rok. Cestou jsem v autě poslouchal zprávy o počasí. Od západu se na nás valí fronta. V Bavorsku mají sněhovou kalamitu a na Šumavě se sype sníh. A zítra prý ještě přituhne. A v pondělí...
1: O důvod víc, abych vyrazil. Tady máte podepsanou kvitanci, že jsem peníze převzal. A v pondělí pro jistotu ještě sám brnknu notáři, že je všechno v pořádku.
2: Děkuju. A šťastnou cestu přeju. Ale být vámi, dneska bych cestu odložil. V rádiu doslova říkali, že na Klatovsku se žení všichni čerti.
1: Vážně? No já už dlouho na svatbě nebyl. Poslední dobou vytloukám samé pohřby. No tak to třeba pro mě bude smět.

0: Mapku máte, pánové. Nebudeme se na sebe vázat. Vám to půjde pomalej. Tady jenom leje, ale tam v kopcích prý už chumelí. Kdybyste někde uvízli, zavolejte mi na tohle číslo. To je do hospody na konci světa. Mobil já nevedu.
1: Dobrý, to se mi líbí. No, na konci světa.
0: Tak se jmenuje ta hospoda. Konec světa je ještě o kousek dál. Asi 2 nebo 3 kilometry do kopců tam mám chalupu a kousek za ní vážně končí silnice.
1: Počkejte, šéfe, ale jak my se tam s tímhle kočárem otočíme?
0: Se vším se počítá. Cestu protahují lesáci, kousek nad mým stavením má točnu autobus. Šplhá tam kvůli dřevařům a babkám ze samot, aby se dostali na nákup a k doktorovi.
1: Teda, šéfe, tak mám dojem, že jsme sežrali pěknýho hada. Ale naloží no holt je a zítra máme už jinýho kunčavta. Takže jedem, panstvo.
2: Františku. Františku, počkej.
0: A co pak je, Václave? Zapomněl jsi něco? Loučili jsme se už včera. Věřil bys, že mě z toho prima koňaku přece jen kapánek bolela?
2: Ne, hele.

0: hochu, ještě jednou tě jdu přesvědčovat. Odlož to stěhování. Nech to aspoň na jaro. Až tě tam sníh odřízne, ukoušeš se nudou.
1: Až nás nahoře na samotách zasype sníh, nudit se rozhodně nebudu. Je tam věkový průměr 75 roků a moc bych se divil, kdyby nikdo ze sousedů nezačal marodit.
0: Vždyť jsi pediatr.
1: No a co? Myslíš, že si s dospělým neporadím, když dostane chřipku? Konec konců tvrdí se, že pes je jednou štěnětem, zatímco člověk dvakrát dítětem. Takže moje babky a dědkové jsou dávno lehce senilní, což je skoro totéž jako infantilní, čili pro mě jako pacienti stvoření.
0: Jsem fakt rád, že se ti vrací humor, ale radši bych tě měl pár měsíců ještě na dohled.
1: Nebo spíš pod dohledem. Přiznej se,
0: co?
1: Že jsi slíbil Zdeničce, že mě budeš držet v merku, až ona už nebude.
0: No,
1: jestli tě to uklidní, Zdeničku beru sebou.
0: Cože? Co jsi to řekl?
1: Klid, kamaráde. Nezbláznil jsem se. Prostě jsem včera vyzvedl v krematoriu její urnu. A odvezu si ji prostě sebou.
0: Na Šumavu, na chalupu.
1: Ty taky přijdeš na všechno, člověče. Na Šumavu, na chalupu. Je tam taková skála. Zahraju si na kameníka a urnu tam uložím. Neber si to osobně, ale sem už mě to moc nepotáhne. Kamarádi mohou přijet za mnou, jestli jsou to ovšem kamarádi. A jinak, za kým bych sem jezdil? Děti jsou daleko.
0: Neozvali se? Ani dodateční?
1: Ale jo, telefonicky. On z Austrálie, ona z Venezuely. Ještě před pohřbem, že nepřijedou. Přišlo to prý moc náhle. Nesehnali by letenku dětičky. No.
0: To je mi líto.
1: A mě už ne. Už dávno ne. Nějak jsem zapomněl, že jsem kdy mýval děti. Konec konců. Jardo je 40, vlastně 35, jak je pak děti. Jaká pak máma?
0: Hele, Františku, zůstaň aspoň do zítřka.
1: Nemám ani kde bych hlavu složil. Můj byt už není můj. Přesně řečeno, nachází se v tomhle kufru. Chceš se podívat?
0: Páni, kolik to dělá?
1: 2,5 milionu. Upřímně vzato, nějak jsem si představoval, že to bude větší hromada. Zapomněl jsem, že existují 5000. Šetří místo.
0: A ty ten balík vezeš sebou? Jen tak hotově? V kufříku na sedadle?
1: Já bych řekl pravdu, ještě jsem nad tím nehloubal. Myslíš, že vzadu v kufru jim bude líp?
0: Myslím, že by jim nejlíp bylo v bance.
1: Ale to já taky, jenže ten moule, co se mu byť prodal, je přinesl před chvílí. Uložím je prostě v pondělí. Sjedu dolů do Klatov, tam mají taky banky.
0: Ale já myslím na tvou bezpečnost. Hele, počkej do pondělka. Přespíš u nás, víš, že máme v baráku místa havatěj. A v pondělí půjdu s tebou do banky.
1: Nejen osobní psychiatr, ale taky bodyguard.
0: Nech si ty srandičky. Já to s tebou myslím dobře.
1: A já jsem ti za to vděčný, Václave. Vážně. Ale teď už musím vyrazit, nebo tam ti stěhováci budou dřív než já. Vezou mi veškerý majetek, co mi bylo líto vyhodit. Hlavně knihovnu, znáš to.
0: Hele, jestli ti v těch kopcích půjde telefon, brnkni aspoň, jak jsi dojel. A opatruj si, člověče. Vždyť já už moc kamarádu taky nemám, sakra.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý.
0: Bude to 840 korun.
1: Tolik? Sakra. Vždyť ani nevíte, u kterého stojanu jsem čepoval.
0: Ale vím. Mě to tady ukáže počítače, jak někdo sundá hadici ze stojanu. No, protože mám v tuhle chvíli u pumpy jen jedno auto.
1: No jo, vůbec si dneska připadám na silnici jako dobrodruh.
0: To si ani nepřipadáte, to jste. Kdo nemusí, dřepí doma za pecí. Dneska si nevydělám ani na slanou vodu. Nikdo nejezdí. Jestli tu od rána bylo 10 kunčovtů, je to hodně.
1: Tak zamkněte krám a běžte domů.
0: Jo, to by mě šéf sežral. Končím až v 10 večer, přes den se slouží 16.
1: Aha.
0: A pak mě přijde vystřídat kolega, ten má nočku do rána. Ženský na noc nechodí. Ale bez tak mi tu není do skoku ani přes den, když je takhle na takovým vidrolci.
1: No to mi řekněte, koho napadlo postavit pumpu zrovna tady daleko od vsi. Nikde ani živáčka.
0: Ale jo, dole pod kopcem, tak 200 metrů je motorest. Teď není promlhu vidět. Dobře vaří a staví tam spousta tyráků. A hodně z nich to natankuje. Ale jak je tahle slota, každý dá radši cihlu na plyn a tradá, dokud se dá ještě jet.
1: Tam nahoře na Šumavě je prý boží dopuštění.
0: Poslouchala jsem rádio. No, já tu aspoň sedím na zadku. Mám tady teplíčko.
1: Tak naschle.
0: Naschledanou.
1: No, tak ať vám ta šichta utíká.
2: Dobrý den, pane.
1: Fuj, já jsem se lek. Dobrý. Kde jste se tu vzal, člověče?
2: No, já jsem čekal, až někdo přijede, tak jsem si zalez na záchod. Je tam docela teplo, tady venku se to nedá vydržet, ale tak jsem si tam asi nějak zdřímnul nebo co a málem jsem vás prošli.
1: No jak tak na vás koukám? Vy byste chtěl svést, co?
2: No, vemete mě. Mě ujel autobus, tak jsem šel na stopa a netušil jsem, že je venku taková kosa.
1: Já nejedu na Prahu. Mám namířeno do kopců na Šumavu.
2: No jo, ale to já právě taky. Já jedu kousek za Klatovy, za kamarádem.
1: Jo, tak tam to dost znám. A jak se to tam jmenuje? Vidíte, napřed si nastupte. Kábosit můžeme v teple.
2: Děkuju.
1: Sakra. Že ale ten auták stačil vystydnout za takovou chvíli, co? Ale jak pustím topení naplno rázem, to bude jako v ráji.
2: Já jsem si všiml, že máte pražský číslo, tak jsem se trochu bál, že jedete domů.
1: Ale to já jedu. Stěhuju se. Z Prahy na Šumavu.
2: No, tak to jste si teda vybral den.
1: Jo, vypadá to tak. Ale já ho moc nevybíral. Stěhovací firma stanovila termín. Kamion s věcmi kodrcá někde přede mnou, anebo za mnou. Vyjeli dřív, ale možná se mi někde předjel. V té mlze si člověk není dvakrát jistý, koho vlastně míjí. A jestli zastavili někde na polivku, tak už vůbec ne.
2: No jo, ale vy to zvládnete s takovýmhle autákem a šofér jste taky dobrý. Já jsem koukal, jak jste vybral ten smyk, jak jste odbočoval k pumpě. No jo, kdo umí, ten umí.
1: Já myslel, že jste spal na záchodě. A vy takhle odborně hodnotíte můj styl jízdy. Ale máte recht, když člověk sedá do vozu k někomu neznámému, měl by aspoň tušit, jak dotyčný jezdí, že? A když si dotyčný řidič neznámého člověka bere do auta, to není na rozum.
2: Jestli dovolíte, já bych si sundal bundu, já ji mám úplně promočenou.
1: Ale jistě.
2: Jo, já si ji dám na zadní sedadlo.
1: Ano, ano.
2: Já teď jsem vám málem schodil ten kufřík, já si ji dám tady vedle toho balíku, jo?
1: Dobře.
2: Děkuju. Nepustíme si rádio, bylo by nám veselé, ne?

0: Dneska nejspíš zavřeme dřív. Hotovky zamrazíme. Hygienik zítra stejně nevytáhne sklad odpady. Navařili jsme jako normálně, ale přišla půlka štamgastů a z lufťáků ani noha.
1: No a divíš se, Růžo? Já to sem mám z úřadu čtvrtkiláku a klepal jsem se jako ratlík, než jsem došel. Hotová Sibérie. Kdo nemusí z baráku, sedí doma u kamen.
0: Mohli by sedět tady, ne? To píno máme taky. Je přece sobota, to se na venkově vždycky chodilo do hospody.
1: No to jo, ale tohle byla odjakživa propocestní hospoda. Místní chodili ke kostelu na horní, co vyhořela. Stávala kousek pod doktorovou hájenkou.
0: Jo, když si vzpomněl doktora Horáčka. Stavil se tu minulej týden na jídlo.
1: Jo?
0: Že mu zašel i Andík, jejich pes. Tak ho přivez pochovat na zahradu, že ve městě se psi dávají do kafilérie a to on nechtěl. Hmm. Že si Andík zaslouží hrob.
1: To byl dobrý pes. On pes není jen tak nějak ledajaký zvíře, víš? Když se mu člověk věnuje, rozumí všemu.
0: Náš rek je hlavně hlídač. Aha. Tady na samotě člověk potřebuje ostrýho psa, lidi si moc dovolujou. Tak zatraceně, proč to ta ženská v kuchyni nezvedne? To musím všecko dělat já!
1: To je tak, když má člověk na všechno lidi.
0: Halo? Halo, kdo volá? Tady je restaurace Na konci světa. Horní pasek. Cože? Co Jan? Já nerozumím. Jaký stěhování? Jo, a ano, aha, rozumím. Že máte poruchu, jo? Až zítra. Jestli se zastaví, já mu to vyřídím. Ale k němu nahoru teda nepůjdu. Čerti se tu žení. A telefon mu nejde. Vychřice strhla smrk na dráty a ještě to nespravili. Ono tam nahoře je pár stanic, tak to asi spojům nestojí za cestu. Jo.
1: Žádný spoje nejsou. Dneska máme telekom, ženská. Co se děje?
0: Nějaký špeditéři volali z Klatov, že se jim podělalo čerpadlo, či jaký čert. Zůstali vyset a káru jim spraví až ráno, aby doktor Horáček na ně nečekal.
1: Ten si teda vybral na stěhování den. Já mu slíbil, že zavolám lesákům, aby odpoledne protáhli cestu na vršky. Byli tam už popolední jednou. Ale než se smrkne, kdo ví, jestli nezapadá znova.
0: Už mám těch zdejších zim plný zuby. Někdy si říkám, že to tady na starý kolena prodám a odletím někam na jich, jako ptáci.
1: A co ti brání? Kdo jezdí na dovolenou k moři, tak proč ne ty?
0: Já nemyslím na dovolenou, já myslím na furt.
2: A z poškozeného mikrobusu se podařilo uprchnout dvěma nebezpečným recidivistům. Michal Rokos, 20-letý, černovlasý a snědý, si odpikává 5-letý trest za loupežná přepadení. 30-letý Vilém Souček, 10 roků za násilné trestné činy, včetně pokusu o vraždu. Souček je asi 180 cm vysoký, robustní, s čelní... Žádáme občany, aby setkání s těmito muži neprodleně hlásili na linku...
3: No tak to vidíte. Dneska, aby se člověk bál vystrčit nos.
4: Víte, já už moc nesleduju zprávy z televizi ani v rádiu. Stává se často, že někdo uteče z vězení?
3: Každou chvíli, teď dneska jsou na ně bachaři krátký. Helejte, když se někdo rozhodne utíct, tak určitě uteče. A převoz, to je ta nejlepší šance. A nebo když jdou na práci mimo barák.
4: Vy se v tom vyznáte?
3: No tak to ne, jenom to ví každej, ne? Já se dívám na filmy. Jo a kam vlastně jedete?
4: Znáte horní paseky?
3: Ne, to nic neříkám. Mělo by?
4: Ale to je spíš taková výspa civilizace. Konec světa. I naše hospoda se tak jmenuje. Na konci světa.
3: Na konci světa, jo. No to je hezký jméno pro hospodu. Na konci světa.
4: Vy jedete kam? Říkal jste, že za kamarádem.
3: Jo, no, ale kdybyste mě teď zabil, tak já si nevzpomenu, jak se ta ves, co on bydlí, jmenuje. Ale až ji uvidím, tak to já si určitě vzpomenu. Oni tam mají na návsi takhle kostel, pak je tam rybník a takhle... Tam mají sámošku.
4: Já se obávám, že podobně vypadá půlka vesnic v Čechách.
3: No, ale až ji uvidím, tak to já se určitě nějak zorientuju, já ji poznám.
4: A nechcete si taky sundat čepici? Koukám, že vám už teče pod čůrkem po čele.
3: A víte, že máte pravdu? Už je tady pěkný teploučko.
4: Ty reklamy se nedají poslouchat.
3: No to jo. Helejte, a co, že jste se rozhodl takhle najednou změnit vzduch natrvalo?
4: Umřela mi žena, je to pár týdnů. V práci jsem skončil a najednou na mě všechno v Praze začalo padat.
3: A co děti, ty nemáte, nebo vnoučata?
4: Ale jo, našli by se. Syna, dcera, vnoučata, čtyři, taky po párečku. Jenže jedni bydlí v Austrálii a druzí v Jižní Americe.
3: To je dálka. A víte, že bych to bral?
4: Austrálii nebo Venezuelu?
3: No, asi spíš to druhý. Víte, teplo, moře, modrý nebe.
4: Ale ono se všude najde něco.
3: No, jo. Takže vy budete dočista sám, že?
4: Jo, tak nějak. Ještě před pár dny jsem měl psa kokra, ale ten už to má taky za sebou.
3: No jo, to já mám psi rád, ale na česneku, víte?
4: Jo, tenhle vtip se říkává, ale já se mu smát nemůžu. Víte, náš Andy byl něco jako člen rodiny. Umřel se šlosti věkem, měl už 15 roků. To je jako u člověka stovka. Kolik znáte stoletých?
3: Stoletých? Víte, že žádnýho? Hele, ale mě to pořád nejde do hlavy. To, jak jste se jen tak sebral a jedete do neznáma, to je...
4: Jaké pak neznámo? Jezdili jsme tam se ženou 30 roků na chalupu, znám tam všechny a všechno. Byt jsem prodal.
3: Za kolik? Teda nezlobte se, já jenom tak uvažuju, protože chci taky něco koupit. Víte, a zajímalo by mě, kolik takový kvartír dneska koštuje.
4: Dost peněz. Záleží taky, ve kterém městě byste se hodlal usadit. Praha je drahá. Hmm. Venkov v podstatě levnější. Někde na vsi, v paneláku, dáte 200, 300 tisíc za dobu koják.
3: V Praze miliony, co?
2: Už jsme vás informovali o útěku dvou nebezpečných zločinců. Podle sdělení policejní mluvčí byl jeden z nich nalezen mrtvý na trase mezi Prahou a Plzní. Podle všeho zavražděn svým komplicem.
3: Helejte, já bych to přeladil, ne? Někam, kde hrajou líp.
4: Ale ne, mě to zajímá. Je to docela napínavé.
2: Souček je 180 cm vysoký, robustní až zavržený.
4: Vlastně jako kdyby ti z oka vypadl člověč. Ale ne, to je nesmysl. To by byla moc velká náhoda, takovou smůlu přece nemám.
3: Helejte, jak to tak poslouchám, není mi ten uprchlej chlápek nějak podobnej, nezdá se vám?
4: Myslíte? Možná typově, ale jinak ne, nemyslím.
3: Ale jo, víte, že já bych řekl, že jo.
4: Že jste mu podobnej?
3: No, že si to myslíte, že vám to šrotuje v hlavě. Co jsem komu udělal, že zrovna já vezu toho rahouna, co? Že je to tak? Že se vám honí v hlavě ta moje pleš. Tady, ta jizva, vidíte? A kila navíc. Jenže já žádný kila navíc nemám, víte? Já jsem prostě takovej chlap, udělaný chlap. Já jsem udělaný z posilovny, vydřenej. Já vypadám jak Rambo, co?
4: A jasně, to se hned pozná, že no. Sportujete.
3: No, to já sportuju. Ježiš, tady je vedro. Asi musím sundat sakvo. Helejte, podívejte se. Pistolka. No, stejně by. To už bylo na spadnutí, tak proč ne teď? Víte, co to je? To je devítka, ČZka, služební. Víte, odkud ji mám? Sebral jsem ji tomu bachaři, co měl palici na dranc. On už ji nepotřeboval, víte?
4: Já vám nerozumím.
3: Nerozumíš, dětku, jo? Tak čum na cestu! Já už jsem ráno jednu havárku přežil. No, jsem to já. Souček, recidivista, vrah, těší mě.
4: Odpusťte, já vám ruku nepodám. Musím držet volant.
3: Jo, drž volant a čum na cestu. Pak budeme kamarádi. Já stáří s tím, když se mi neplete do cesty. A to ty nebudeš, viď?
4: Ne, rozhodně ne. Řekněte mi, kde vás mám vysadit. A pak prostě půjdeme každý svou cestou.
3: Jo, jasně, půjdeme každý svou cestou. A víte, že se mi to docela líbí? Jenže já potřebuju tvoji cestu, protože Poldové si myslej, že jsem zahnul Kramle na Prahu. Jenže já jedu kam? Já jedu od Prahy. Chápeš?
4: Naprosto. Jak si přejete?
3: Jak si přeju, dobře. A ta tvoje chalupa je na samotě, viď?
4: Na samotě.
3: Mě ve škole učili, že se odpovídá celou větou. Tak mi odpovídej celou větou.
4: Moje chalupa stojí na samotě. Nejbližší stavení je asi půl kilometru níž po silnici. To je ta hospoda na konci světa. A pak dál v kopcích jsou další samoty, ale ty budou v tuhle dobu nejspíš už odříznuté sněhem.
3: Jo, odříznutý sněhem. A nikdo tam na tebe nečeká.
4: Nikoho už nemám.
3: Hele, jenom mě neskoušej rozbrečet. Jenom mě neskoušej rozbrečet. Já jenom jestli ti tam nějaká sousedka nechodí zahřívat duchny, víš?
4: Jedině
3: co, tak to vysyp!
4: Vždycky se cestou nahoru stavím v hospodě, nechápám si u hospodské klíče. Pro všechny případy.
3: Jo, takže ty chceš říct, že jedeš na chalupu a nemáš vodní klíče, jo?
4: No, klíč mám, ale je uložený v té hospodě, prostě takový zvyk.
3: Takový zvyk, dobře. Zvyk, takže budeme zvyky dodržovat. Klíč zajdeme vyzvednout spolu, ale žádný pitomosti. Ona totiž, tahle ta věcička, dělá hrozně velký díry do těla, když se spustí, víš? A ta spoušť je citlivá, jasný. Jenom ten blbej Michal tomu nechtěl věřit. Chtěl se mi zdekovat, taková nula. Chtěl se dostat domů a dostal by se akorát tam. A už by ho tam měli. A on by všechno vyžvanil. Měl držet hubu a dostal by šanci. Jen on chtěl domů k té svý cuchtě. Kretén.
4: Jenom si nejsem jistý, jestli se tam nahoru vůbec dostaneme. Když lesáci ke mně neprotáhnou poslední úsek cesty, tak musím někdy přespat v hospodě a nebo jít pěšky. Ale to je rasovina. V sněhu kolikrát popás.
3: Ale já jsem ti přece prvé říkal, že mám fyzičku, ne? 3 roky jsem měl na posilování, teda strašného času. A kdybych tě měl dotáhnout do té tvý chalupy na zádech, tak to prostě udělám, to se spolehni.
2: Policejní mluvčí sdělila, že uprchlý trestanec Souček je stále na útěku. Policisté se psy prověřují všechny stopy. Povolán byl i vrtulník s termovizí, ale vzhledem k počasí musel být jeho start odložen. Policie přehodnotila svůj předpoklad, že Souček prchá do Prahy.
3: Držu bude byle.
2: Že se zřejmě pokusí překročit hranice a skrýt se v cizině.
3: Jak se ten krám vypíná? No vidíš. A je klid.
4: Možná byste měl změnit plán. Na Šumavě vás mohou čekat.
3: Jo, budou mě čekat na hraničním přechodu. Jenže já budu kde? Já budu na konci světa a přes čáru půjdu až za týden.
4: A mě budete po tu dobu držet ve sklepě? Na chalupě nejsou zásoby, mám akorát to, co vezu sebou.
3: No tak se nějak uskrovníme, ne? Starý lidi nemusí moc jíst. No a budeš držet hold hladovku a já sežeru zásoby. To je poctivá dělba, ne?
4: Dneska mě na chalupě nikdo čekat nebude, ale zítra pozítří. V hospodě by se taky divili, kdybych nepřišel na oběd. Vědí, že jsem teď sám a že neumím moc vařit.
3: Ale klid, jo, problémy začneme řešit, až budou. A ty buď hodnej, buď hodnej!
4: Nemusel byste mě snad tlačit tím revolverem do boku. Bolí to a děsí mě to. Řídil bych možná líp, kdybych se tak nebál.
3: No tak se neboj, je zajištěná. A je to pistole, žádný revolver. A tohle je moc dobrá pistole. Já se ve zbraních vyznám.
4: Já ani trochu. Nebyl jsem ani na vojně. Chtěl jsem vždycky lidi léčit, nezabíjet.
3: Nekecej, ty seš doktor.
4: Dětský lékař.
3: No, škoda, že nejsi ženský. Mohl bys mi vyprávět historky z gynekologie.
4: Co kdybych vás dovezl k hranici ještě dneska v noci? V takovém načase nebude venku žádná hlídka a já k čáře trefím. Je to od mé chalupy kousek.
3: No, tak já o tom budu přemýšlet, dětku. Ale víš, co se mi líbí? Mně se líbí, že se mnou spolupracuješ.
4: Jo, rád bych, kdybyste mě nechal naživu. Zvláštní. Mně se vážně nechce umřít. A přitom ještě včera jsem myslel na smrt jako na něco blízkého a vábivého. Nebál jsem se jí, těšil jsem se. Jenom jsem věděl, že její příchod nedokážu urychlit, přivolat. Byla to zbabělost? Nebo je zbabělost tohle, že se podbízím tomu odpornému gaunerovi? Doprošuju se ho, slibuju mu pomoc.
3: Ale já vás přece nechci oddělat. Proč bych to dělal, mrtvola navíc? K čemu? Na chalupě vás svážu a najdou váš sousedi. Stejně tě sejmu. A hezky potichu. Hezky potichu, doktorku.
4: Tady je silnice protažená a posypaná, ale za chvíli přijde odbočka k nám do kopců. V zimě se tam kolikrát autobus vůbec nedostane.
3: Sakra, jeď opatrně! Tuhle zatáčku si přepísknul.
4: Kapánek to klouže. Ale tamhle zatím návrším je rovinka, tak se rozjedeme a na další vršek vyjedu s rozběhem.
3: Jo. Hele, co to máš v tom koženém kufříku vzadu? No a v tom balíku vedle. No.
4: To je urna, pane Součku. Urna s popelem mé ženy.
3: Urna s popelem, jo.
4: Chci ji uložit do hrobu sám, na zahradě své chalupy, abych je byl na blízku.
3: Ale podle toho, jak nám to teď klouže, to možná budeme potřebovat dřív. On by se mohl ten popel hodit třeba pod kola.
4: O některých věcech se nežertuje.
3: Že ne? No tak já myslím, že trošku srandy nikomu neuškodí. Nehledě na to, že jsem to myslel vážně. Jo, ale abych to nezamluvil, ten kufřík, co v něm máš?
4: Peníze. Peníze za byt. Dám vám je všechny, když mě necháte naživu. A dáš pryč ty svoje pracky od popela mé ženy, rozumíš?
3: Hele, hele, hele, hele, starý pán se nám rozlobil. Dovolil jsi si moc, ty ksindle!
4: Nežte toho! Co když se leknu a strhnu volant? Vážně, co když strhnu volant? Za chvíli přijde rovinka, vpravo les, vlevo les, potom zatáčka a sráz. Lepší místo už nenajdu. Nejspíš se zabijeme oba, ale co na tom? O pár týdnů, měsíců či let dřív. Stejně, co by to bylo za život sám.
3: Kurva, to je balík. Dětku, tebe mi poslalo samo nebe. To jsou slušní prachy. Hele, v Německu je vyměním na mařeny.
4: Marky už neplatí, Evropa používá euro.
3: Nepoučuj! Stejně se mě bude prcháčet, co bude s tebe. Z tebe bude švorcák. Zpomal.
4: Sakra, co to je?
3: A jezdí tak rychle, slyšíš?
4: Zatáčce sedí pes.
3: Kurva, dětku, zpomal!
4: Kde ses tam vzal?
3: Pomalu!
4: Uteč, uhni, já už to neubrzdím! Sakra!

0: No tak. Lenochu, probuď se.
1: No.
0: No, konečně. Vypadal jsi prý na umření, když tě přivezli, tak tě pověsili na hadičky, jak vidíš. Ale v jádru je ti houbeles. Lehký otřes mozku, nějaké modřiny, škrábance. Zlomenina žádná, uvnitř všechno v rychtiku. Na tobě nemocnice nezbohatne.
2: Václave, jak si to sem tak rychle stihnul, kamaráde?
0: No, stihnul, kamaráde.
2: Takže ti vylíčili, že došlo na tvoje nejčernější předpovědi. Že jsem se vysekl.
0: Jo, jenže teprve tady jsem se dověděl, že všechno bylo, kapánek, složitější. Že jsi v tom autě neseděl sám.
2: No, normálně stopaře neberu, ale tenhle se mi do auta přímo vnutil.
0: Mimochodem, venku čeká šéf okresní kriminálky a moc rád by si s tebou popovídal. Slíbil jsem, že tě napřed psychicky připravím.
2: Člověč, můj spolujezdec, co je s ním? Leží tu taky?
0: Jo, taky, ale na jiném oddělení.
2: Počkej, počkej, na jakým? Tohle je přece traumatologie, úrazovka. Takže by měl být tady.
0: No, ale není. Františku, on je na patologii, víš? Dodejchal už cestou do špitálu.
2: A jak dlouho jsme tam zůstali?
0: To bys musel říct, v kolik si do té rokle sletěl. Ale dlouho to být nemohlo. Když se kolem štrachal nahoru autobus, byla už tma, ale světla tvýho vozu ještě svítila. Takže jak dlouho může vydržet akumulátor? Směle dál, pane komisaři. Pacient je na zájem policie připraven.
3: Já jsem zmrzlý. Kapitán zmrzlý. Zrovna dneska to příjmení není vůbec od věci. Venku je 5:00, poslední listopadovou neděli.
2: Jestli všemu dobře rozumím, tak jsem vlastně viník dopravní nehody, při které zemřel člověk, stopař.
3: Stopař, jo. Přísně vzato je to tak, a protože zákon je prostě zákon, já vás teď vyslechnu a všechno zapíšu.
2: Co to je jeho pistole? Našla se?
3: Jo, držel ji jako klíště, pacholek. I když ho nakládali do sanitky. Z toho si sanitáci vyvodili, kdo to vlastně je. Celý odpoledne měli naladěný ve voze rádio.
2: Já ho poslouchal taky. Když viděl, že mi došlo, co je zač, vytáhl pistoli. Přiznám se, že jsem od té chvíle měl strach o život.
3: Buďte rád, že jste ten strach pocitoval až od té chvíle. Protože kdybyste ho u té pumpy odmítl svést, asi by vás zlikvidoval.
2: Jako toho kluka, co utíkal s ním?
3: Tím jenom uzavřel skóre. Předtím chladnokrevně zastřelil řidiče mikrobusu a dozorce. Oba byli po nehodě zranění, ale on do každého vpálil zblízka 2 rány.
2: Proč mi to říkáte?
3: Abych vám vysvětlil, že byste si neměl dělat velké výčitky. O mrtvých jen dobré, ale Souček byl gauner. Ministr spravedlnosti by vám měl udělit metal. A já vám zaručuju, že to zůstane jenom mezi námi, jestli jste do té rokle sjel schválně. Co? Že to bylo vabank.
2: Vy myslíte, že jsem habaroval záměrně?
3: Bylo to kdo z koho. Protože on by vás zabil, pane doktore. Ať už měl jakýkoliv plán, nastala by chvíle, kdyby vás přestal potřebovat. A pak byste pro něj byl jen nepohodlný svědek. A nejlepší svědkové jsou ti, co už nepromluví. Gauneři jako Souček mají tuhle povědomost v krvi.
2: Řeknu vám pravdu, pane kapitáne.
0: Františku, tohle by si směl rozmyslet, abys nevypustil z úst něco, čeho bys mohl lítovat.
2: Klid, Václave. Víte, kapitáne, ten Souček mi sice tvrdil, že když ho budu poslouchat, nic se mi nestane, ale došlo mi, že takovému lumpovi se nedá věřit.
3: Takže?
0: Františku? Myslím, pane kapitáne, že pacient není ještě v takovém stavu, aby mohl výslech pokračovat.
2: Počkej, Václav.
3: Pane doktore, dal jsem vám svůj slib. Tohle už je mimo výslech. Jenom si tak povídáme. Jako přátelé.
2: Napadlo mě, že když se strefím pravou stranou vozu do nějaké překážky, v patřičné rychlosti nějak ho vyřadím z provozu, rozumíte? Já prostě si neumím představit, že bych vědomě zabil člověka. I když je to vrah. Na cestě tam nahoru znám každou zatáčku. Věděl jsem přesně, kde by to šlo provést. A tak jsem se pořádně rozjel.
3: A Souček na to nereagoval? Nenapadlo ho, že...
2: Nevím, možná měl podezření. Křikl, abych zpomalil, jenže...
3: Jenže už bylo pozdě.
2: Ne, je tam táhle stoupání, za ním zatáčka. A pak se silnice vyhoupne na horizont. A já najednou ve světlech reflektoru uviděl toho psa.
3: Psa? Jakýho psa?
2: Kuka Španěla. Zlatýho.
0: Pane kapitáne, už to ukončete. František zřejmě mluví z cesty. Před měsícem pochoval ženu, před týdnem přišel o psa. A teď tohle.
2: Uprostřed silnice 150 metrů přede mnou seděl Kuka Španěl. A koukal se do světel. Já zahoukal, zablikal, ale on se nehnul. Tak jsem dupnul na brzdu, dostali jsme smyk, auto se roztočilo, ten vedle mě ječel strach, já nejspíš, jak by smet, ale pak jsme psa minuli, to vím jistě.
3: Jak si tím můžete být tak jistý? Muselo to trvat pár vteřin.
2: Když bylo po všem a já se probral, byl ten pes u mě. Olizoval mi obličej a pak si ke mně lehnul a hřál mě. Nevím, jak dlouho, ale bez něj bych možná dopadl hůř. Dost lidí po nehodách umře na banální zranění, jen protože se nenajde, kdo by je přikryl obyčejnou dekou.
3: Já teda nevím. Četl jsem záznam o nehodě, výpovědi saniťáku, ale o nějakém psovi ani zmínka. O kufříku s penězi, jo, je u nás. A urně se taky nestalo nic.
2: Tak to jsem rád.
0: Pes nejspíš utekl nějaký toulavý čokl z okolí, vyšel si za Fenkou.
2: Václave, do horních pasek je to 5 kilometrů přes les. Tak daleko se pes sám nevydá. Do hospody na konci světa je to blíž, tak kilometr. Ale tam je akorát reka. A to je Vlčák.

0: Šmánko, te pane doktore, tak oni vás už pustili ze špitálu. No, vás teda ráda vidím.
1: Nápodobně, paní Růženko, a řeknu vám, už se těším na pořádnou držťkovou. V nemocnici mě drželi na dietě, ne že by měli důvod, ale čistě ze zvyku. Nejvyšší čas na něco nezdravýho.
0: Tak to taky jednu zdravou Plzeň, ne? Udělám vám šnit, no to se volíznete.
1: Ale radši malou. Musím se do života vracet opatrně.
0: Prosím vás, víte, jak se tady říká malým pivům? Zapatlaný dno. Stejně půjdete nahoru pěšky. Říkal starosta, že to vaše auto bylo už jen do šrotu.
1: No jo, musím koupit jiný. Ale nechám to nejspíš až na jaro.
0: Tak, tady máte tu dobrotu. Ale stejně vám řeknu, že jste frajer, pane doktore. To by každý nedokázal. S takovým hnusným vrahounem po boku nestratit nervy a hezky toho hajzla sejmout.
1: Ale paní Růženko, já nejsem žádný hrdina. Já se naopak hrozně bál. Dostal jsem na ledovce smyk, když jsem prudce zašlajfoval. To bylo všechno.
0: Já vím, že to nemůžete říct, protože dneska by vás ještě nařkli, že jste chudáčka vrahouna vlastně odkrágloval. Gauneři mají všude zastání a slušný člověk, aby kušoval. Však já to taky nikomu vykládat nebudu.
1: Poslechněte, ta polívka je jako malva zdokonalá. Ale já vážně dostal smyk. Nechtěl jsem přijet psa.
0: Psa? Jakýho psa?
1: Kukra. Zlatýho. Seděl na kopečku za zatáčkou, jako socha. Nevíte, či by tak mohl být?
0: Prosím vás, kdyby se dole v Serpentinách vzal kokřík, u nás žádnej není a ze vsi je to dálin. Leda, že by... Znáte lidi z města. Občas se nějaký to psisko zavezou a vysadí v lese, když se ho chtějí zbavit.
1: No jo, Hajnej také nemá potuchy o žádným kokrovi v okolí. Třeba se mi to fakt jenom zdálo. Byl jsem utáhaný a vyděšený a mlha padala jako mlíko a fujavice.
0: To byla Sibérie, co? A dneska máme hotový jaro, sluníčko a italský nebe. Úplnej blázinec.
1: No, tak děkuju, paní Růženko. Nejspíš se tam dolů zajdu podívat, když se udělalo tak hezky. Prý jsem se tu noc podruhé narodil, tak abych věděl, kde přesně se to stalo.

Tak. Tady to bylo, pane jo. Že by se z toho srázu chtěl válet znova, tak to teda ne. Ani bez auta ne. Zřejmě mě dole zachránila závěj sněhu. Dneska by to dopadlo hůř, když všechno dostálo. Ale dneska bych nejspíš zase nedostal smyk a Souček by možná ještě žil. A já už nejspíš ne. Ale co je tohle? Stopy v blátě, jasně. No počkej, by to byl pes. Prošel tudy a nedávno, žádný přelud. A hele, nejenom stopy, taky pan pes osobně. Půjdeš ke mně? No, my dva se už přece známe. Jak pak se jmenuješ, kamaráde, co? A či pak si? No, nejspíš ničí. Jsi kosta kůže. Nějaký milovník zvířat tě odvez do lesa, aby se postaral sám, co? Ale co kdyby ses přidal ke mně? Já to ale myslím vážně, na pořád. Až do smrti. Máme tu teď kus cesty a do kopce, ale ve dvou se chodí líp. Jsi pro? Doma ti dám najíst a misku s vodou a pelíšek. Snad ani nebudeš mít blechy. Vykoupu tě až zítra ve vaně. Co ty na to? Andy! Ty se usmíváš? No jo, tak platí. Budu ti říkat Andy. To je dobrý jméno, ne? Patřilo jednomu primapsovi. Bude nám spolu dobře, uvidíš. Tak pojď. Půjdeme. Andy!

0: Část pátá. Zbyslav z Valdeka. Sklepnice Magdalena měla čisté šaty, nebyla nalíčená a svědomitě obsluhovala hosty. Když se v šenku u Zlatých hroznů objevil Oldřich z Chlumu, byl už skoro večer. Protože on i jeho pomocníci byli hladoví, objednal jídlo. Magdalena přinesla 3 mísy se skopovým naloženým v česneku a přelitým bylinkovou omáčkou. Pak ještě v ošatce čerstvý vonavý chléb. Domaslava vařila dobře, ale její jídla byla počestná a nudná. Tohle jídlo provokovalo už svou vůní. Oldřich z Chlumu ochutnal a Magdalenu pochválil. Zapířila se, protože byla po dlouhé době šťastná. Oldřich z Chlumu si nejprve nechal povědět, co zjistili jeho služebníci. Mezitím se najedl a pak se ujal slova.
1: A Batyše Aneška Domaslavu vyslechla a nakonec se dozvěděla pravdu. Popisovala to hodně emotivně, ale já to zkrátím. Domaslava chtěla sudího Benedikta potrestat. Do džbánu s vínem ukryla nůž. To, že na ní někdo z chodby křikl, to si vymyslela. Víno odnesla purkrabímu a pak pospíchala do jízby sudího Benedikta. Dveře však byly otevřené a on ležel na podlaze. V hrudi měl vraženou dýku. Rukojeť té dýky zdobila kančí hlavička.
2: Ta dýka tam opravdu byla?
1: Opravdu! Domaslava dostala zlost a jako zbavená smyslu prý začala do mrtvého těla bodat nožem. Pak sudí mu vyhrnula nohavice a odřízla út. Struhlice sebrala plátěný šátek, do něj ho zabalila a utekla. Nůž od krve umyla venku u koryta, ale do paláce se bála vrátit. Spala tedy v čeledníku a za Úsvitu utíkala k řece, kde se pomodlila a na kámen položila uťatý út. Jakoby z ní spadlo prokletí, matku pomstila. V kuchyni pak vrátila nůž na místo. Vzadu u polic je věšák, kam se dávají. Všimla si, že chybí ještě jeden, ale nepřemýšlela o tom, věřím jí.
3: Samé nože a dýky, kdo se v tom má vyznat?
2: Jak se zdá, ukazuje všechno na Oldřicha z Valdeka. Jen on nosil modré nohavice, které jsme našli s Divišem. No i Eliška si jich všimla.
1: Pojďme si pohyb těch nožů zrekapitulovat, pak budeme moudřejší. Oldřich z Valdeka přijel do Písku ten večer, kdy byl zabit sudí Benedikt. O něco později ho zahlédla ta nemravná děvečka, jak čistí dýku s kančí hlavičkou před purkrabstvím. V noci pak zmizel. To jsou nesporná fakta.
3: Byl to tedy on.
1: Neukvapuj se, Diviši. Vrah zabil sudího dýkou s kančí hlavičkou a nechal ji trčet z mrtvého těla. Pak tam vstoupila Domaslava a dýku viděla. Díky tomu, že se přiznala Abatyši Anešce, vyplnila důležitou mezeru v sledu událostí. Je logické, že Oldřich z Valdeka vstoupil do Benediktovy komnaty až po Domaslavě. Vytáhl dýku z mrtvého těla, vyšel před purkrabství a zrovna ji čistil, když ho děvečka zahlédla.
2: No jasně, kdyby sudího zabil Oldřich z Valdeka, nenechá v mrtvém těle svou dýku. Chápeš, Diviši? Vrah zabíjel jeho dýkou a chtěl svést podezření na něj.
3: Hlavně, že to chápeš ty, Oto. Ale kdo pak bodl nožem do těch ran po dýce? Domaslava to zjevně být nemohla.
1: Výtečně, Diviši, chytrá připomínka. Já myslím, že to udělal sám Oldřich z Valdeka právě proto, aby zamaskoval stopy po dýce. To vysvětluje ztrátu druhého nože, pro který si zašel do kuchyně a s ním se vrátil do jizby zavražděného sudího. Když jsme ty rány prohlíželi my, zdálo se nám, že ty dvě zasadila jiná ruka, protože ona to opravdu jiná ruka byla.
2: A jak se dostala dýka s kančí hlavičkou do rukou Petra s Všechrom? Těsně před smrtí ji měl podle Sládka za pasem on. Jenže po vraždě sudího Benedikta ji získal Oldřich z Valdeka. Musel to být on.
1: Logicky máš pravdu, ale já tomu nevěřím. Pokud na někoho ukazuje od začátku vyšetřování příliš mnoho stop, pak je někde chyba. Já totiž nechápu, proč by měl Oldřich z Valdeka vraždit. Vždyť on smrtí Zaječka nic získat nemohl.
3: Oldřich z Valdeka přišel sice zdánlivě o dědictví, když Luitgarda otěhotněla. Jenže může mít jiný plán. Třeba chce odstranit i jí.
1: Cože? Opakuj to.
3: Co? Že chce zabít Luitgardu?
1: Ne, ale že Luitgarda je těhotná. Vždyť je to vlastně do očí bijící a já byl mírně řečeno hlupák.
2: Takže to přece jen byl Oldřich z Valdeka?
1: Ani náhodou. On je totiž také po smrti a víte, proč to vím? Díky tomu, že jste u řeky našli ty šaty a tulich.
3: Kdo je tedy náš vrah?
1: Vyplývá to ze sledu událostí. Přemýšlejte. Když Oldřich z Valdeka vytáhl z těla mrtvého sudího svou dýku a kuchyňským nožem zahladil stopy na jeho těle, určitě se vydal zpátky do kuchyně, aby nůž vrátil. Proč by ho nechával u sebe? A tam musel potkat svého vraha. Muže, který ve skutečnosti zavraždil sudího Benedikta. To on ale netušil. A protože ho znal, nedával si pozor. V kuchyni nebyly stopy po zápasu, vrah ho bodl tulichem nejspíš ze zadu a přitom se zlomila čepel. Pak Oldřichovo tělo vyhodil z okna. To byl ten hluk, který na hradbách zaslechl v noci duben z Kestřan. Pak vrah opustil palác a protože měl klíč od fortny za dominikánským klášterem, dostal se snadno před hradby. Zavražděného Oldřicha z Valdeka svlékl. Vsadil bych se, že mu rozbil obličej, aby byl k nepoznání, a tělo hodil do řeky. V těch místech je poměrně silný proud a řeka mrtvolu odnesla. Až se optáme rychtáře, určitě potvrdí, že se někde poblíž zohavené tělo našlo. A Oldřichův oděv ukryl do vrbin.
2: Jenže Oldřicha z Valdeka zahlédli na hradě ještě později.
3: Milý Otto, vrah se v těch modrých nohavicích občas po hradě prošel, aby nás zmátl. Kdyby šlo o modrou ženskou suknici, dojde ti to hned. Ale v případě mužských nohavic si u konce s rozumem. Za trest zajdeš k rychtáři a zjistíš, zda je pravda, co vydedukoval náš pán.
2: Zajdu, ale ne za trest. Nechci být u toho, až pukneš pýchou.
0: Panoš Ota musel rychtáře vzbudit, byla už noc. Ten vše potvrdil. V řece se našlo nahé tělo dobře stavěného muže s ránou v zádech, v níž uvízl kus čepele zlomeného tulichu. Hlavu měl rozbitou, jako by mu na ní šlápl kůň. Do šenku se Ota vrátil celý zadýchaný.
3: Takže jste měl jako obvykle pravdu, urozený pane. Ale kdo tedy vraždí?
1: Pokud mi zaplatíš džbánek medoviny, povím.
3: Ať tratím. Zvu vás oba i tebe, Oto.
1: Oto, dneska ses od Elišky dozvěděl, že dýka s kančí hlavičkou má pro pány z Valdeka symbolický význam. Pokud by zločinec nebyl z jejich rodu, umím si představit, že by se někdo mohl zmocnit pláště s erbem. Ale aby získal tu dýku, to mi připadá nemožné.
3: Oldřich a Zaječek jsou mrtví, takže nám zbývá jen Zbyslav z Valdeka.
2: A jsme u toho. Jaký by měl důvod zabít bratra i strýce? On, snoubenec dcery českého krále.
1: Ten zločin byl pečlivě připravený. O tom svědčí fakt, že Zbyslav doma sebral bratrovi dýku s kančí hlavičkou a přivezl ji do Písku. Zabil sudího Benedikta v ten den, kdy se tu jeho bratr objevil. O Benedikta mu ve skutečnosti nešlo. Chtěl jen odvést pozornost od dalších kroků, které hodlal podniknout. Jenže plán mu zhatila Domaslava. Vyběhla z purkrabství a v korytě mila skrvavený nůž. Oldřich z Valdeka musel být náhodou poblíž a zahlédl ji a byl zvědavý. Šel se do purkrabství podívat a zbytek už známe.
2: Dobrá, Zbyslav tedy bratra zabil a získal zpátky dýku s kančí hlavičkou. S její pomocí vylákal k hradbám Petra s Všechrom. Vzpomínáte, co řekl Sládek? Těsně před smrtí tam ten rytíř byl a rozhlížel se. Podle hlavičky dýky mu bylo zřejmé, že patří pánům z Valdeka. Proto hledal Zbyslava.
3: Petra s Všechrom zhanobil stejně jako Domaslava sudího Benedikta. Netušil ovšem, že út ta holka pohodila u Otavy. Proto jsem ten Petrův našel v trávě tam u hradeb.
1: Další náhoda, která mne zmátla. Celkem zbytečně jsem začal uvažovat o dávném zločinu a podílu Vítkovců na něm.
2: Možná chtěl Zbyslav svést podezření na manželku Bavora ze Strakonic a proto u mrtvého pohodil Aneščin prsten. Nechápu, ale proč nechal Zbyslav ukrást náhrdelník své snoubenky Elišky?
1: A jsme u toho. To je vlastně klíč k vysvětlení. Kdo má náhrdelník nosit? Manželka hlavy rodu. Už ti svítá?
2: Přiznám se, že ne.
1: Pořád nic? Ani ty, diviši? Tak se zeptáme někoho zkušenějšího, než jsou dva pomocníci královského prokurátora.
3: To jsem zvědavý, koho?
1: Přece naší půvabné sklepnice. Magdaleno, dones ještě medovinu. I pro sebe. A sedni si k nám. Hosté už stejně odešli.
4: Měli bychom zavřít, Čenk. Je noc. Podle nařízení městské rady...
1: Pokud by přišel richtář, já to s ním vyřídím. Tady jde přece o zájmy našeho panovníka.
2: Diviši, náš pán je nějak podezřele rozverný.
3: Aby nebyl. On už tomu rozumí. Ale já pořád ne.
1: Co si tam šeptáte?
2: Jak to Magdaléně vedle vás sluší, můj pane?
1: Jinými slovy, stále vás nic rozumného nenapadlo. No, Magdaléna vám snad poradí. Poslyš, děvče, ty víš, jak to v životě chodí. Co se asi tak stane, pokud si stárnoucí urozený muž vezme mladou dívku, ve svatebním loži splní svou povinnost, ale pak ji zanedbává?
4: Jak to chodí mezi rytíři, to nevím. Ale u nás ve městě, pokud je ženská normální, najde si samozřejmě milence, tedy podle mých zkušeností.
1: Už vám svítá? Co prozradila abatyše Aneška? Zaječek přece složil slib cudnosti, dokud nedostane od papeže dispens.
2: Tomu bych příliš váhy nepřikládal. Před ní se všichni snaží hrát na zbožné a cudné.
1: Ne, nesuď všechny podle sebe, milý Oto. Já si naopak myslím, že Zaječek řekl abatyši Anešce pravdu. Pokud by slib porušoval, proč by žádal o dispens, za který se mimochodem musí zaplatit spousta peněz? To jediné totiž vysvětluje náš zločin.
3: Kolem Luitgardy se pohybovali dva bratři. Mladí, silní a hezcí rytíři. A oba byli svobodní. To dává smysl, viď, Majdo?
4: Jinak to dopadnout nemohlo, protože ženy jsou v tomhle chytřejší než muži. Manžel na nic nepřišel. Ovšem chlap, který se dobrovolně chová jako kapoun, si nezaslouží nic jiného, než aby ho žena podváděla.
1: Výklad, který by naše ctihodná abatyše rozhodně odmítla, je bohužel v případě Luitgardy pravdivý. To ti ostatně o to naznačila i Eliška, když o ní hovořila jako o nemravné. Vzpomínáš? S čím přijel Oldřich z Valdeka do Písku? Že Luitgarda je těhotná. On pochopitelně o slibu svého strýce Zaječka nevěděl. Ani my ne. A tak jsme přehlédli očividný fakt, že to dítě nemůže být Zaječkovo. Ženil se loni, splnil manželskou povinnost a pak čekal na dispens. A ten mu předala abatyše Aneška předevčírem.
2: Jenže proč Luitgarda Oldřichovi vůbec o svém těhotenství pověděla a ještě ho poslala za svým manželem? Vždyť to by bylo totéž, jako by se k nevěře přiznala.
3: Třeba chtěla udělat pokání.
4: Diviši, žádná žena se k nevěře nepřizná, ani urozená.
1: Luitgarda věděla o svém těhotenství ještě dříve, než odjel z Byslav z Valdeka sem do Písku. Ti dva se dohodli. Proto Zbyslav ukradl bratrovi dýku s kančí hlavičkou. Luitgarda sem Oldřicha poslala proto, aby ho mohl Zbyslav zabít. A stejně spolu naplánovali Zaječkovu vraždu.
2: Chytré. Dítě bude v takovém případě prohlášeno za legitimního pohrobka. Luitgarda zdědí hrad Žebrák a celé obrovské panství. Proto musel zemřít i Petr z Všechrom, který možná věděl o Zaječkově slibu. Nezapomeňte, že o ní před svatbou pečoval.
3: Zbyslav z Valdeka se stane jako nejbližší dospělý příbuzný poručníkem toho dítěte.
4: Takže ten rytíř, co k nám do šenku chodíval za medvědem s maskou na obličeji, bude mít doma manželku a na Žebráku si bude užívat s tou Luitgardou. A kvůli tomu muselo umřít tolik lidí? To je mi odporné.
1: Máš pravdu, až na jistou drobnost. Zbyslavova snoubenka je dcera českého krále. Eliška by si něco takového jako manželka líbit nenechala. Pokud by kterýkoliv muž podobným způsobem ponižoval, skončí na popravišti. Přemyslovny urážet nemůžeš.
3: Takže Zbyslavovi z Valdeka šlo jen o to, aby se Zaječek nedozvěděl o hříchu své manželky?
1: Obávám se, že ten plán má ještě pokračování. A roli v něm hraje právě ten ztracený náhrdelník. Před několika lety ho daroval Elišce jako své budoucí manželce. Teď ji ho nechal ukrást. K čemu ho potřebuje? Aby od sebe odvedl podezření? Vždyť ho nikde nepohodil. Náhrdelník jen zmizel. A upozorňuji, je určený pro manželku hlavy rodu.
2: Ten Trouba se do Luitgardy zamiloval. Ostatně Eliška si stěžovala, že ji zanedbává. Ale zrušit zasnoubení s dcerou českého krále Zbyslav z Valdeka prostě nemůže.
1: Právě proto ukradl ten náhrdelník. Pokud by totiž Eliška zemřela, jako její majetek ho zdědí náš král nebo její matka Aneška z Kuenringu. Jenže podle tradice pánu z Valdeka by ho měla dostat Zbyslavova manželka. A on plánuje, že se s Luitgardou ožení. Naskýtá se tedy otázka, co hodlá udělat s dcerou českého krále.
2: Naznačujete, že chce zavraždit i Elišku?
1: Jen tak se jí může se ctí zbavit. Samozřejmě za předpokladu, že se nepřijde na to, že za její smrt může on.
3: A protože netuší, že jsme už jeho záměry odhalili, myslí si, že to svede na svého bratra Oldřicha.
2: Omyl, milý diviši. Král by mu neodpustil ani to, pokud by zločin spáchal jeho příbuzný. On musí tu vraždu svést na někoho cizího. Předpokládám, že si vybral mne. O tom, že mi Eliška projevuje jistou přízeň, se bohužel ví.
1: Ota je v Písku od první chvíle, kdy se začaly zločiny dít. Aby to vypadalo věrohodně, Elišku zabije Zbyslav z Valdeka v Otově plášti. Proto ho tady všenku ukradl.
2: Co když to bude chtít provést už dneska v noci?
1: To předpokládám. Musíme jednat rychle, připravíme mu past. Magdaleno, pomůžeš nám?
4: Vy jste pomohli mně. Mám co odplácet.
1: Máš vlasy zlaté jako zralé.

0: Zasáhneme ovšem teprve ve chvíli, až bude jasné, že tě chce Zbyslav z Valdeka opravdu zabít. Jinak ho totiž neusvědčíme.
1: Co s Eliškou? Kam ji schováme? Palác zas tak velký není.
0: Tobě to ještě nedošlo? Zrovna tobě? Eliška se samozřejmě převlékne za Magdalénu a ty ji odvedeš sem do šenku. Budeš o ní pečovat až do rána, ve vší počestnosti samozřejmě. Je samozřejmě nezbytné, aby se o našem plánu důvěrně dozvěděl král Přemysl. To může zařídit pouze Eliška. Musíš jí přesvědčit, aby nám pomohla. Jak to uděláš, to ti radit nebudu.
1: Obětuj se, ale jen z úcty ke spravedlnosti.
2: Panoš Ota vklouzl do paláce a s temnělými chodbami se vplížil do Eliščiny komnaty. Služebná jí zrovna rozvazovala tkanice suknice. Když Otu poznala, pánovitým gestem ji vykázala ven.
3: Ty tedy máš ale odvahu. Pomůžeš mi se svlékáním? V tom máš jistě praxi.
4: Hrozí ti smrt. Snažně tě prosím, věř mi, pak ti to vysvětlím, ale teď nemáme čas. Ty vraždy spáchal tvůj snoubenec Zbyslav z Valdeka, protože se zamiloval do Luitgardy a ona čeká jeho dítě. Dneska v noci se nejspíš pokusí zavraždit i tebe.
3: Nebýt to ty. Zavolám strážné, aby tě vykoupali ve studené vodě a pak vyhodili z hradu. Co mám udělat?
4: Zajdi za svým královským otcem, jakože mu chceš dát dobrou noc. To pro jistotu, kdyby tě tvůj snoubenec sledoval. Myslíš, že ti král uvěří, pokud Zbyslava z Valdeka obviníš?
3: Mohu mu říci, že je to podezření Oldřicha z Chlumu? Určitě si bude chtít svého oblíbeného vyšetřovatele poslechnout. Samozřejmě ve své ložnici a mezi čtyřma očima. Pokud to bude takhle, pak mi uvěří. Co dál?
4: Můžeš mu ještě povědět, že se ukryješ na bezpečném místě ve městě.
3: Kde to bude?
4: Nepředbíhej. Až všechno králi vyřídíš, vrátíš se sem. Mezitím sem přijde jistá sklepnice se džbánem vína. Vyměníte si šaty, je ti trochu podobná. I když ty jsi samozřejmě mnohem krásnější. V jejím šatu pak spolu opustíme hrad.
3: Spolu? To zní slibně.
4: Půjdeme do šenku u Zlatých hroznů, ten znáš. Tam si mi přinesla moje šaty, které jsi tak originálně vypůjčila u řeky. Jo, zapomněl jsem ti poděkovat, že jsi mi je tak pěkně vyprala a vyžehlila.
3: To jsem udělala osobně. Počkej na mě, za chvíli budu zpátky.
2: Sotva Eliška zmizela, otevřel Ota okno a dal svící znamení Divišovi. Za chvilinku vklouzla do ložnice Magdalena. Posadili se do křesel a Magdalena nalila do číší víno. Upíjeli a mlčky čekali. Stále se nic nedělo. A panoš Ota dostal strach, že se něco pokazilo. Konečně vrzly dveře a dovnitř vklouzla Eliška.
3: U otce byl komoří, musela jsem počkat, až odejde. Ale teď už je u něj Oldřich z Chlumu. Král mi uvěřil. Tak ty jsi ta holka, co se bude vydávat za mě? Sundej se šaty a vezmi si tyhle. A chovej se tu slušně, abych se nemusela za sebe stydět.
2: Když panoš Ota převlečenou Elišku odváděl, měl dojem, že zaslechl tiché vrznutí sousedních dveří. Tam byla komnata Zbyslava z Valdeka. Nejspíše je škvírou pozoroval. Ale v šeru palácové chodby rozhodně nemohl svou snoubenku, oblečenou do prostých šatů a s hlavou zavinutou do plátěné roušky, poznat. Tím si byl Ota jistý.

0: Eliška neměla tak docela pravdu, když tvrdila, že jí otec uvěřil. Přemysl sice Oldřicha z chlumu přijal, ale na všechno se vyptával. K některým věcem se vracel a mračil se stále víc a víc.
1: I když tě znám mnoho let, Oldřichu, a vím, jak jsi chytrý, nemohu proti Zbyslavovi z Valdeka podniknout nic, dokud nebudu mít jistotu. Chci to vidět na vlastní oči.
2: To nebude tak snadné, můj pane. Musel byste se s námi ukrýt v Eliščině komnatě. Moc možností tam ovšem není. Jedno místo je pod ložem a druhé za truhlicí.
1: Tak to je opravdu naprosto nedůstojné.

0: mého královského majestátu. Mám však pocit, že jsme spolu provedli už horší věci. Půjdu s tebou.
1: Jsou tam opravdu jen dva úkryty. Se mnou tam půjde Diviš. Pro něj jsem vybral místo pod lůžkem, aby mohl rychle zasáhnout. Nerad bych, aby se něco stalo té dívce, která tam je místo vaší dcery.
0: To bych také nerad. Ale ty jsi vynikající rytíř a jistě si poradíš stejně dobře jako Diviš. Já budu za truhlicí a ty pod lůžkem. Ostatně, znám Diviše, v tvých službách stloustl. Kdo ví, jestli by se pod lůžko vůbec vešel?
2: Nebyla to pravda. Diviš byl robustní, ale ne tlustý. Oldřich z Chlumu však znal svého krále. Přemysl byl nevyspytatelný, ale když měl dobrou náladu, choval se někdy jako kluk. Už mnohokrát se osobně účastnil pátrání a vždycky se tím neskonale dobře bavil. Rád o tom pak vyprávěl při hostinách. To jen zvyšovalo Oldřichovu prestiž jako nejlepšího vyšetřovatele v Českém království.
1: Může se ovšem stát, že Zbyslav nepřijde.
0: Při večerní hostině jsem oznámil, že zítra opustím Písek. Je to z mé strany tak trochu nátlak na Vítkovce, aby konečně uzavřeli mír s Bavorem ze Strakonic. Pokud chce Zbyslav z Valdeka opravdu ublížit mé dceři, má dnes v noci poslední příležitost. Vyjde to. Musíme se ovšem do ložnice mé dcery dostat nepozorovaně.
1: Pokud mohu požádat, můj královský pane, nejlepší by bylo, aby váš komoří pod nějakou záminkou vylákal na chvíli Zbyslava do velkého sálu v přízemí. A my tam zatím vklouzneme.
2: V paláci bylo ticho. Hrad už dávno spal. Ponocný odtroubil půlnoc. Král Přemysl seděl skrčený za truhlicí a bolelo ho celé tělo. Občas vstal, aby protáhl stuhlé svaly. Právě když to chtěl udělat znovu, ozvalo se tiché, skoro neslyšitelné zavrzání. Někdo velice opatrně otevíral dveře. Škvírou padal dovnitř slabý proužek matného světla z chodby. Dovnitř vstoupil muž. Na tváři měl masku a na sobě plášť panoše Oty s erbem českého krále. V ruce držel dýku. Oldřich z Chlumu se s Magdalenou dohodl, že vykřikne teprve, až se na ní pokusí Zbyslav vrhnout, aby byla jeho vina nespochybnitelná. V tu chvíli ho on uchopí za nohy a povalí na podlahu. Magdalena nespala, ale spřádala vlastní plán. Byla v komnatě s českým králem a chtěla mu dokázat, že není sprostá nevěstka. I holka z Šenku se mohla podle jejího názoru chovat jako rytíř. Rozhodla se, že nebude volat o pomoc hned. Z Šenku byla na rvačky zvyklá a představovala si, jak ji panovník uznale pochválí, pokud toho zločince dokáže odzbrojit sama. Dominik jí kdysi ukázal pár triků, jakými se člověk mohl bránit proti noži. Zatajila dech a čekala. Zbyslav došel po špičkách k lůžku a zaútočil. Magdalena obratně uhnula, popadla ho za ruku a pokusila se jí zkroutit, jak ji to Dominik učil. Jenže každý rytíř měl výcvik, s nímž se mohl hospodský rváč jen stěží měřit. Zbyslav reagoval okamžitě. Uskočil, ruku s dýkou tak uvolnil, ale hned znovu zaútočil.
3: Pomoc!
2: Zbyslav při šarvátce s Magdalenou o krok ustoupil. Oldřich z Chlumu mu nedosáhl na nohy a proto se začal soukat ven. Zbyslav si ho všiml. Nejprve ho kopl do obličeje a pak se znovu vrhl na Magdalenu. Stále ještě byl přesvědčený, že to je Eliška. Bodl, ale útok nedokončil. Český král totiž vyskočil z úkrytu, přitom se udeřil do holeně o roh truhlice a sprostě zaklel. Vrhl se na Zbyslava, popadl ho kolem pasu a na poslední chvíli ho strhl stranou, takže dýka Magdalenu nezasáhla, ale narazila do zdi a vypadla mu z ruky. Český král se s ním svalil na podlahu a zuřivě spolu zápasili. Zbyslav byl vyšší než Přemysl, stiskl ho a začal škrtit.
4: Jsem český král, poroučím, pusť mne!
2: Zbyslav svůj stisk ještě zesílil a zabručel cosi zlostného. Oldřich z chlumu byl otřesený a na podlahu se mu z rozbitého nosu řinula krev. Trochu toporně se soukal ze svého ukrytu pod lůžkem. Zasáhla však Magdalena. Popadla dýku, která ležela na pokrývce, seskočila na zem a vrazila ji do útočníkových zad. Zbyslav vykřikl, vzepjal se, českého krále pustil a svalil se s dutým žuchnutím na podlahu. Přemysl se těžce zvedl, sedl si do křesla a dopil zbytek vína. Magdalena zatím namočila šátek do vody a pomáhala Oldřichovi z chlumu zastavit krvácení z nosu.
0: Nepřipustím, aby se o téhle věci dozvědělo panstvo. Co navrhuješ?
1: Zbyslava z Valdeka prohlásíme za další oběť vraha, který tady v Písku řádí. Asi bychom ho měli stejně zhanobit.
0: Nic lepšího ten lotr stejně nezasluhuje. A dál?
1: Tělo odtáhneme do jeho ložnice. Vaše dcera Eliška bude tvrdit, že samozřejmě spala tady a nic neslyšela. Než se vrátí, Magdalena to tu zatím uklidí.
0: Souhlasím. Rád bych ovšem věděl, koho označíš jako zločince. Tvá pověst nejlepšího vyšetřovatele mé země by jistě utrpěla, pokud bys ho neodhalil.
1: Pro jednou to snad vydržím. Ovšem, byl zamordován a zhanoben snoubenec vaší dcery. Vy byste mi asi neodpustil, pokud by vrah unikl.
0: To máš k čertu pravdu. Jenže přiznám se, že bych tě trestal nerad, milý Oldřichu.
1: Ani mě by se to nelíbilo, můj králi. Bylo by tu jisté řešení. Ve vězení píseckého rychtáře sedí jistý medvěd, místní šenkýř. Bude oběšen pro jinou vraždu, ale dá se s ním celkem rozumně hovořit. Pokud něco dostane, věřím, že se ke všem těm vraždám ochotně přizná. A ať už tomu budou členové vašeho dvora věřit nebo ne, podle práva bude všechno v pořádku. Lidé zapomenou a bude klid.
0: To by šlo. Jen si neumím představit, co může odsouzenec na smrt chtít.
1: V takové situaci bývají lidé velice skromní, špikovaná skopová kýta, džbán vína a možná holka na poslední noc.
0: Zařiď to, ale já o tom nevím. A co ty, děvče, pomohla si svému králi?
3: Kdysi jsem se živila ne zrovna počestně, ale mám důvod se domnívat, že by o mne stál šenkýř od Zlatých hroznů. Je vdovec a rozumíme si. Jeho neteř Domaslava chce zůstat v klášteře a jemu nemá kdo vést kuchyni. Jenže kdo by si vzal bývalou nevěstku? Nemohl byste to nějak zařídit?
0: Tvůj král může všechno. Vystavím ti listinu, v níž ti vrátím počestnost. Je pravda, že takové právo má spíše papež, ale kdo by si mi v Písku troufl odporovat, nemám pravdu? A ještě ti dám věno. Celých 30 hřiven stříbra.
3: Ale to je celé jmění.
0: Pod podmínkou ovšem, že se nikdo nedozví, co se tady dneska v noci dělo. Umím být štědrý, ale také přísný. Milý Oldřichu, proč s tebou vlastně není panoš Ota? Doufám, že z bezpečí mé dcery nesvěřil zrovna do jeho rukou.
1: Nikdo jiný k dispozici nebyl.
0: Ach jo, jenže co s tím nadělám? Musím jí rychle najít jiného manžela. Oldřich z Drnholce by se k ní asi hodil. No, holky zatracený. Zařiď, aby se ráno nepozorovaně vrátila. Spala přece tady. A já jdu spát taky.

0: Kán 1968. Jak to bylo doopravdy? Ano, je to pravda. V květnu 1968 hořela Paříž, ne nacisté. Nýbrž studenti Sorbony se dali do díla a my na Kodazír v Kán. Na filmovém festivalu jsme si bláhově mysleli, že budeme těch tradičních francouzských pogromů ušetřeni. Toho roku byl svět v pohybu. Martin Luther King a Robert Kennedy vzali za své. Chicago si zažilo své na demokratické konvenci. A Lyndon Johnson odmítl kandidaturu na prezidenta. Nejspíše podle vzoru našeho československého prezidenta Novotného, který abdikoval. Kodazír, slunce, pohoda a krasavice z celého světa se promenádují sem tam na ulicích, v barech, po plážích. Jenomže trojice českých režisérů jsem nepřijela poprvé a naposledy obdivovat přírodní a sexuální krásy, nýbrž konečně vyhrát Zlatou palmu, první cenu prestižního festivalu. Forman, Menzel a já jsme měli mezi sebou soutěžit. Menzel se nedostavil včas, vynechám ho. Forman tam byl od začátku. Byli pak v roce 1985 jmenován předsedou poroty, je to jen potvrzením, že Francouzi nemají žádnou morálku. Protože když se jejich režisér Jean-Luc Godard objevil se svým filmem v soutěži, dostal alespoň jablkový dort do ksichtu, aby poznal, že není tak zcela vítán. Miloš Forman předsedou poroty potom, co se svými přáteli učinil na Cannském festivalu v roce 1968, potom, co pohněval Orsona Wellese a dvě prostitutky. Já jsem, prosím, byl obětí nikoli strůjcem té revoluce, co zničila festival. A myslíte, že mě tam na odškodněnou někdy pozvali? Nikoliv. Na svém bloudění světem jsem pak o Cannes již ani nezavadil, protože, prosím, jako turista nemám zájem. Ano. Byl jsem tou revolucí, ve které měl Miloš prsty, připraven o Zlatou palmu a možná ve vší skromnosti o zvláštní cenu poroty či cenu za režii. No a to dá rozum, že tím moje do té doby skvělá filmová kariéra byla jaksi zabržděna. Byl jsem umělecky i fyzicky zničen, zavražděn. Takže již vím, proč Forman tak dobře porozuměl duši Salieriho vraždícího svého konkurenta Mozarta. Na začátku šlo všechno jako po másle. Začali jsme s Milošem točit krátký film, grotesku ze života, jak jsme my, šumaři z východu, čeští režiséři, intrikovali, upláceli a nakonec vraždili, aby jeden z nás dostal Zlatou palmu. Peníze na produkci jsme dostali od každého, kdo si zaplatil tu čest, aby v něm hrál. Podíleli se i Simon Signoretová, autor francouzského textu pro Hit Love Story, Monika Vitiová a Louis Malle, oba členové poroty se námi nechali také bezostyšně podplácet. Český časopis Mladý svět z toho otiskl fotografii. Miloš Forman předstíral hru na housle a s kloboukem vybíral peníze na Cannské promenádě. Závěr filmu by tvořilo skutečné udílení cen. A radost jednoho z nás, Čechů. Francouz Malle by plaval ve smokingu tváří ke dnu bazénu, zavražděn z pomsty zbylých dvou. Světová distribuční práva na tento skladištní minihit jsem prodával v malém baru vedle festivalového paláce. Ředitel Filmexportu a vedoucí české delegace Láďa K. mi dával rady do mé kšeftařské, nikoli umělecko-politické aktivity, ve které jsem byl cvičen a školen. On a generální ředitel československého filmu Alois Poledňák totiž udělali gentleman's agreement s ředitelem Cannského festivalu. Pod červeno-bílým praporem s vklíněným modrým trojuhelníkem Slovenska si vystřílíme celou munici festivalového roku. Dáme proti sobě Formanovo Hořímá panenko, Němcovo Oslavnosti a hostech a Menzlovo Rozmarné léto. Připravíme se tak o takřka jisté ceny na dalších festivalech. Ředitel Cann pan Robert Favre Brett se zaručil, že výběr poroty bude takový, aby jím ovlivněna přiskla Zlatou palmu jednomu z těchto filmů a zbylé dva nenechala ujít bez povšimnutí. Náš milovaný master spy Láďa K. už pozvedl další číši u stolu s jeho západoněmeckými přáteli, co přijeli s jachtou nakupovat pornofilmy. Od nich jsem dostal zálohu na distribuční práva našeho pohledu do zákulisí velké ceny. Pijte, utrácejte a dělejte rozruch, oslovil mě Láďa K. přípitkem. Přivezeme domů Zlatou palmu. Politbyro bude mít radost, že sláva socialistické kinematografie je převeliká. Dělejte recepce, mejdany, utrácejte, budujte osobní kontakty v hotelových pokojích, mám neomezeně otevřené konto na výdaje. Každý reaguje jinak. Miloši Formanovi se ta pompézní zábava za státní peníze nelíbila. Měl v té době již smlouvu s Claudem Berrym na svůj první západní film. Setrvával v ústraní, separován od českého socialistického hřmotu v hotelu Kapdan Týp, kde se mimo jiné povaloval u bazénu George Harrison od Beatles a též Orson Welles, o němž ještě bude řeč. Řečeno, uděláno, řekl jsem si, a nabídl velké manželské lůžko svého pokoje v hotelu Martinez Jiřímu Janouškovi, novináři z Mladého světa, bydlícímu v zaplivaném hotelu u Kánského nádraží. Novináři nebyli váženi a rozmazlováni jako členové oficiálních delegací a Jiří byl můj přítel. Přijeli jsme spolu s Prahy mým bílým Fiatem kabrioletem a hned první den mě v Kán zachránil před vězením. Jeli jsme se jen tak podívat, jak se kočky pudrujou před festivalovým palácem. Chodili tam polonahé, což tehdy ještě byla rarita, jenže parkoviště před malým hotelem bylo plné. Nechal jsem tedy stát svůj malý Fiatík v prostoru oficiálního příjezdu hostů a šli jsme s Jirkou na drink. Křik a hvízdání pišťalek. Francouzští policisté používají stejných instrumentů jako tramvajáci v Praze. Nás vytrhli z dobrého odpoledního slunečního posezení. Ano, můj kabriolet samozřejmě bránil příjezdu oficiálních hostů. Nedbale jsem se zvedl z barové židle, otevřel dveře vozíku a chystal se odjet. Horlivý francouzský policista mě chytil za rukáv a vřeštěl cosi svou rodnou řečí. Speak English, vole, řekl jsem mu. Jsi na mezinárodním festivalu, tak se podle toho chovej. Konvoj aut přijíždějící na bezvýznamnou premiéru tuším iránského filmu hlučně troubil a francouzský policista mě stále nechtěl nechat odjet a odmítal mluvit anglicky či česky. Vyhnul jsem se mu, usedl, nastartoval a zakýval, aby se ke mně sklonil. Učinil tak. A k radosti své a asi 20 novinářů a fotografů kolem jsem řekl jediné slovo francouzsky. Merde. No, a už se mi chytil obuškem za krk. Novináři a další policisté tohoto horlivce ode mne otlačili auto stranou, Iránci se tlemili na novináře a léti své kamery natáčeli na modrý hlouček policistů kolem mého malého bílého vozu a mé zbabělé maličkosti. Jiří Janoušek, který pozoroval scénu z barové stoličky s párátkem v zubech, rozhrnul úlové vření včel a voz, novinářů a poldíků a perfektní francouzštinou pravil. Tak o co jde? Co je to za nesmysl? Kdo a proč tluče nositelé zlaté palmy tohoto festivalu? V kterém roce získal tento muž zlatou palmu? Křičeli novináři. 1968, pravil Jiří. To je ale letos. Ano, prosím. Je takřka jisté, že tento muž má zlatou palmu v kapse. Od koho to víte? Od ředitele festivalu Favre Lebreta. Na scénu vstoupil důstojník, kapitán francouzské policie a zjednal pořádek. Žádal, abychom se já i Jiří legitimovali. OK. A potom se suše zeptal Jirky, jak před koncem festivalu může znát vítěze. Nečekaje na odpověď, chtěl plynou angličtinou vědět, proč jsem jeho podřízenému místo uposlechnutí rozumného příkazu řekl hovno. Svou tehdejší angličtinou jsem vysvětlil, že jsem neřekl hovno, že slovo merd v mé řeči znamená, možná bude pršet. Že jsem tak chtěl dát nonchalantně najevo, že před uprázdněním místa pro iránskou delegaci potřebuji trochu času, abych si zatáhl střechu svého kabrioletu. Zajímavé, pravil kapitán francouzských policistů. Jistě nebudete mít nic proti tomu, když nyní zatelefonujeme na československý konzulát a zeptáme se, zda váš překlad odpovídá pravdě. Zajisté souhlasím, pravil jsem. Novináři a novinářky se odtrousili, nátky se začaly před festivalovým palácem konečně promenovat, neboť diskuse místo ran obuškem pro ně neměla valnou cenu. Nejsem si však jist, bude-li náš pan soudruh konzul znát dialekt mého rodiště Královských Vinohrad v Praze, Vinohrad, založených králem Karlem IV. Roku 1348. Jistě, pane důstojníku, víte, že tehdy král český byl též král francouzský. Náš pan konzul, komunista a bývalý zedník, stěží tomu zácnému jazyku porozumí. Jiří diplomaticky epizodu uzavřel. Navrhl oběma stranám vzájemnou omluvu, že jsem řekl hovno, nevěda, že říkám hovno, a policista, že mě udeřil pendrekem do zátylku, nevěda, že koná násilí na oficiálním festivalovém hostu. A tak si Jiří od toho dne, kdy jsem se dozvěděl, že hotelový účet mého pokoje je zcela pod ochranou československého Filmexportu, užíval se mnou a přáteli luxusu hotelu Martinez. Krásná tmavá kurvička čokoládička posedávala v hale našeho hotelu. Podle výměny pohledů jsem okamžitě poznal, že má nejen krásnou tvář, rty a oči, krásné tělo, bohatá prsa, která přímo vyzývají ke spočinutí, že má též skvělou duši, pochopení pro umělce, takže jsem se ji snažil přesvědčit, aby si zařídila platbu s hotelem, že na hotovosti nemám nic, víme všichni, jaké jsou diety do ciziny, že si ji však mohu připsat na hotelový účet a bude na ní, aby z hotelu svou mzdu dostala. Ne, ne, nikoli, jenom penízky jí zajímaly, nicméně mi řekla, že již teď mě má ráda. Vydal jsem se na obchůzku po barech a hotelových lobby a sbíral peníze na produkci našeho filmečku o zákulisí velké ceny Cannes 1968. Nebyla to lež. Soukromý život hlavních představitelů byl neoddělitelnou součástí akce. Za hodinu jsem čokoládičce vroucně vsunul do hrsti spoustu bankovek, na pokoji je přepočítala, dle jejího tarifu chybělo pár set franků, řekla mi, že počká do rána a že v 10, až bude snídat v sousedním hotelu Carlton, ode mne očekává zbytek. Co chcete víc od života? Francouzské koňaky a šampaňské v prvotřídním hotelu na mořském břehu sladké Francie, v náruči prodejné krasavice, která se vám vyznává, že své řemeslo dělá jen proto, aby uživila svou malou dcerušku v nuzném brlohu Paříže, otec je zrádně obě dvě opustil a že se mnou konečně dostává zpět víru v život, že se jí vrací zpět láska a nejen pohrdání k mužům. Šeptáno francouzsko-anglicky přimilování. Malinko nás kolem druhé raní vyrušil Jiří. Přišel společensky znaven Bůh ví od jaké krasavice. Zemdleně ulehl na druhou půlku manželské postele a tu čokoládička okamžitě přestala s lirikou a řekla. Tak bacha, jestli jste buzíci, nebo je to trojka, nebo mladý pán je zde na čumendu, na to si každý zvlášť připlatíte. Ma chérie, mon ami, mon amour, pravil jsem. Účtuj si, co chceš a jak chceš, ale nenič tuto krásnou chvíli, ráno dostaneš, co ti patří. Miláček se uklidnil, domilovali jsme se. Jirka vedle chrápal a moje láska vykročila do předělu noci a rána ještě si něco přivydělat. Rád držím slovo. O 9 ráno jsem byl na nohou a pokračoval ve sbírce na produkci filmu, takže přesně s úderem 10 jsem vstoupil do hotelu Carlton a mašíroval přímo ke stolu, kde uprostřed skvostně oblečených černých mužů trůnila moje čokoládička. Darling, křičel jsem přes celou halu, zde je tvůj doplatek, my čeští chlapci nelžeme. Pan americký spisovatel Alan Levy popsal tuto epizodu ve své knize Pražské peřeje, tam mě nazývá obtloustlým hezounkem. Zkrátka, byl to skandál. Pod mě všechny kočky černý, říká D'Artagnan ve Třech mušketýrech. No a jak poznáte jednu kurvičku od druhé, černou nebo bílou, po probdělé noci a dobrém šampaňském poránu? Ten stůl byl ale stůl oficiální delegace země třetího světa, nebudu ho jako Alan Levy jmenovat, jejich korunní princ či ministerský předseda, či šéf policie mě chtěl na místě zastřelit, zbít sluhy, nechat vykleštit. Byla z toho mezinárodní zápletka a skandál. Místní noviny Nismatén o tom psali na první stránce. Znáte to, novináři spekulovali, že ta jejich princezna si možná po nocích přivydělává, veřejně jsem se omluvil, že to byl nejapný žert, že jsem onu krásnou dámu považoval za herečku berlínské produkce Hair a její eskort za personální manažery, že jsem ji chtěl v budoucnu obsadit do svého filmu, všichni věděli, že je to lež až na půdu, ale skandál byl ututlán. V soutěži o Zlatou palmu přihořívalo. Můj film o slavnosti a hostech byl uveden. Formanův hoří má panenko též. Francouzští filmaři, kteří měli jako své největší želízko v ohni Louis Malla, člena poroty netajícího se sympatiemi k nám, Čechům, začaly koutit pikle. Pryč s festivalem, začalo se ozývat z temných koutů a kanálů, pryč s buržoázní přetvářkou, když umění patří lidu a už se objevily první letáky v ulicích. Roman Polanský, Ďáblův synek, seděl sám u svého stolku, byl členem poroty a jediný bral doslova nepsané pravidlo, že styk s delegacemi, jejichž filmy jsou v soutěži či s organizátory festivalu, je zakázán. Šéf naší delegace právě uzavíral další předvítěznou recepci a ukazoval Formana a mě jako zdravé koně, na Mencla se stále čekalo. V dobré vlastenecké náladě jsme vykročili do rozpálených ulic, když někoho z nás napadlo, toho bodá nebude, aby čeští filmaři nepochodovali s československou vlajkou. Na kolonádě vlály vlajky na hladkých sloupech, našli jsme tu naši a snažili se ji stáhnout dolů. Miloš, já, jeho francouzští producenti, pár filmových Lidušek a Čumilové. Šňůra nešla povolit. Nastalo šplhání. Borec Miloš dokázal největší vitalitu a došplhal takřka do poloviny. Nevím, jak si teď po mnoha Oscarech a milionech ještě udržuje skvělou formu, tehdy však měl sílu, ale též váhu. Sloup vlajkový se pod ním zlomil. Miloš dopadl na chodník na všechny čtyři. Byl v pořádku. Vlajkový stožár se kácel pomalu a dopadl napříč hlavní kánské promenády. Rychle jsem odpoutal vlajku svědomím, že stožár přerušil provoz rušného bulváru, vhodný čas pro nočňátka, dvě motorizované prostitutky ztratily šanci si schánět klienty a začaly ječet. Policie, policie! Houkačky a zářící svět ochránců se blížili. Naše skupina se stáhla nejprve do postraní ulice a pak dvěma taxíky do Milošova sídla hotelu Cap d'Antip na předměstí Cannes. Ve své rezidenci jeho francouzských produkčních objednal šampaňské spokojen, že ani prostitutky, ani policie nezastavili vítězný chod jejich klienta Miloše ke Zlaté palmě. Políbili jsme naši národní vlajku a vyvěsili je z okna. Hvězdy a moře a měsíc a kytary jednoho z členů Beatles dotvářily atmosféru, když tu rozhodné ťukání na dveře přerušilo idylu. Šedovlasý sluha, který jistě v tuláckých 20. nosil kufry Scottovi a Zeldě Fitzgeraldových, suše oznámil. Dámy a pánové, přímo pod vámi bydlí pan Orson Welles. Jedna z výsad našeho hotelu, jeho tradice je zaručení klidu a soukromí jeho hostů. Pan Orson Welles nám při svém příjezdu sdělil, že nesnáší ten rozruch s vlajkami národů. Požádal nás, abychom ho ušetřili nacionalismu v jakékoliv podobě. Náš hotel mu proto slíbil, to znamená zaručil, žádné státní vlajky. Jedna z nich však vlaje plápolá z vašeho okna přímo do jeho. Dovoluji si vás proto požádati. No problem, křikl jsem. Šedovlasý sluha překládal svoji rodnou francouzštinu do americky akcentované angličtiny. Vtáhl a smotal jsem vlajku dovnitř. Důstojný sluha pokynul spokojeně hlavou, pravil merci a zavřel za sebou dveře. Bylo po srandě. Taxipovoz nás přes polní skán převážel do mého hotelu Martinez. Trošku jsme pohovořili. Děvčata se vytratila a když ráno komorné přivezli snídaně do postele, snažili se zjistit, zdali jsme s Jirkou buzíci, či jak to je. Být bisexuál pod obojí nebylo tehdy ještě zcela v módě. Zazýval jsem, protáhl se a vypustil naši drahou vlajku na půl z okna, aby se trochu vyvenčila. Vyklonil jsem se za ní a křikl. Shit! Holy double shit! Ulicí táhla demonstrace s cedulkami. Pryč z buržoázy, pryč s festivalem, z hůru na barikády. Ten druhý důvod hněvu byla vlajka. Ano, byla červeno-modro-bílá, ale ne červený a bílý pruh s modrým slovenským klínem. Byly to tři fádní třetiny svisle červeno-modré-bílé, prapor Republiky Francouzské. Místo festivalového promítání byla schůze. Dovedete si představit větší blbost pod sluncem, než na filmovém festivalu v Cannes, místo filmu a krásných polonajech holek, masturbovat schůzí. Vive la France! A vzhůru na barikády! Odporujte Americe! Pomáhejte Koreji! Pařížští studenti krvácejí na barikádách hořící Paříže a zde se nemravně holduje filmům, křičel Jean-Luc Godard. Claude Lelouch mu přikyvoval. Rok 1968 nebyl jejich dobrým rokem. Vinice nerodí vždy dobré plody. Vinice však neřeže sousední dobrý ročník. Smíří se s koloběhem slunce a půdy a vyčká. Smrt festivalu, otřásl sálem budově festivalového kina. S přítelem Jiřím jsme šli na druhou snídani do přilehlého baru a rozebírali náš omyl ze včerejší noci, kdy jsme sice hájili barvy národního praporu, jeho geometrie však byla špatná. Křik a řev a tramvajácké píšťalky francouzských policistů. Běhli jsme do festivalového kina, kde Jean-Luc Godard mlátil filmové fanoušky po hlavách mikrofonem na stojanu, připraveným k úvodnímu filmu soutěžního promítání. Jiný výtečník nožem rozřezával promítací plátno. Francouzští filmoví revolucionáři, kteří toho roku neměli svou tvorbou světu co nabídnout, přesvědčili na schůzi své kolegy, aby odhlásili filmy ze soutěže. Miloš Forman měl v té době už s Francouzi smlouvu, platili mu rezidenci nad Orsonem Wellesem, odhlásil proto svůj film a v dobré vůli též můj. Je třeba být se stranou vítězící, se stranou u moci, nikdy s opozicí. Ti levicoví blázni byli tehdy moc. Ředitel Favre Brett podlehl a prohlásil festival za ukončený. Místo triumfu, vítězství, jsme seděli se šéfem naší delegace a se západoněmeckými obchodníky spokojenými až na půdu. Konec festivalu jim dal možnost nakoupit pornografické filmy, promítané samozřejmě mimo oficiální soutěž, rychle a hluboko pod cenou. Náš šéf filmexportu, šéf delegace, měl jiný problém. Nejenže nedoveze Zlatou palmu, že dobře neprodá naše vítězné filmy. Seriózní kupci se rozutekli, slušní lidé už nemají rádi revoluce žádného druhu. Jeho hlavní problém byla slivovice, frankfurtské párky a plzeňské pivo. Dovezli jich sebou na tuny jako zlatý hřeb vítězné recepce. Vítaná to změna pro všechny zmlsané za 20 dní francouzskou kuchyní. Majitel jachty a distribuce pornofilmu řekl: žádný problém, mládíku. Je to prvotřídní zboží, já ho od tebe koupím. Prodávám filmy, ne žrádlo a chlast, řekl ředitel filmexportu. Zboží jako zboží, řekni cenu. Jelikož jsem byl na mizině a s dalším prodejem našeho nikdy nedokončeného filmu o intrikách a porotě a Zlaté palmě, kdo by tehdy předvídal revoluci, jsem nemohl počítat, nabídl jsem zprostředkování celého obchodu. Láďa K. spočítal, že náklady na dopravu plzeňského, slivovice a párků zpět do Prahy by převýšily hodnotu tohoto zboží doma. Předal proto potraviny a tekutiny hladovějícím umělcům a já se stal jejich reprezentantem. Promptně jsem prodal zboží majiteli jachty a pornofilmů. Peníze na hotovosti jsme si všichni tři rozdělili a nosiči již překládali bedny s hodnotným československým tovarem z československé kanceláře na kolonádě do kolébající se jachty v přístavu, když začalo svítat. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě, praví se v jedné české básni. Dokonce začalo pršet na Côte d'Azur a komorné přes usilovné urgence nepřinesly snídaně do postele. Nepříjemná recepční telefonovala, že musím hotel opustit do 1 hodiny popoledni, že nájem byl zrušen, stejně tak volný účet, naopak, že před odchodem musím zaplatit dluh. Pár tisíc franků to bylo. Když jsem blekotal, že vše má na starost šéf naší delegace, recepční mě přerušila. Monsieur K. již odjel. Oznámil nám, že za vás nenese žádnou další odpovědnost. Festival je skončen, pokoj a účet je na vaše jméno. Tak je to. Za dobrotu, na žebrotu. Plivl jsem na zrádnou francouzskou vlajku ze včerejší noci a vyhodili z okna. Začal jsem balit. Jirka měl svůj malý batoh jako vždy sebou, připraven k jakékoliv akci. Jak ale utéci z hotelu Martinez s dluhem mnoha tisíc franků pod pozornými zraky komorníků a pokojských sledujících? Zda jsme homo, či pod obojí, čestný host, či hochštapler. Pryč odtud, to je můj cíl, říká v jedné ze svých krátkých bajek Franz Kafka. Jakoby mi to vzal z úst. Ale jak? Baborať. Spustíme se dolů po záclonách a záclonových šňůrách. Nejprve moje kufry. Když jsem uvázal první a začalo spouštět, na skla oken se tisklo minimálně 1000 očí sluhů tohoto majestátního hotelu, někteří bezostyšně vykloněni. Tudy cesta nevede. Zůstat v hotelu další den po jedné popolední by znamenalo dalších 400 franků dluhu. Na zvonění nikdo neodpověděl, takže jsme s Jirkou donesli k výtahu a z výtahu 3 kufry s bílým a tmavomodrým smokingem a z první části dárků pro mé drahé a bližní v domovině. Nechal jsem kufry stát přímo v hale, když nastala změna. Místo zvuku francouzských šanzonů a mechanického hrčení počítaček v účtárně ticho. Světlo zhaslo, žárovky odešly, výtah zůstal trčet a hosté uvnitř křičeli a bušili do dveří a stěn. Revolution! Revolution! Řvali výtečníci s letáky a rozhodili je do haly. Stávka, generální stávka pracujícího francouzského lidu. Když revoluce, tak revoluce, řekl jsem si. Lid má nyní moc v rukou, proletář může ztratit jenom své okovy. Přistoupil jsem k zmatené účetní u pokladny a požádal ji o konečný účet za svůj pokoj, nápoje, jídla a všechny služby s tím spojené. Velmi se omlouvám, pane, řekla ta neopálená dívka. Dodávka elektrického proudu byla právě přerušena a všechny informace jsou uloženy zde. Poklepala na skřínku počítače. Sama nemohu teď nic učinit. Dobrá, pravil jsem. Dojdu si na šálek kávy do bystra naproti. Doufám, že nebude ještě zcela vychladlá. Usmál jsem se nonšalantně a rozpačitá šedivka v kukani se usmála též. Vrátnému jsem dal 5 franků. Ochotně vynesl moje kufry před hotel. Jirkovi jsem dal klíče od svého auta, které parkovalo v boční ulici. Posadil jsem se do bystra naproti, pil vychladlou kávu připravenou pro americké turisty, elektřina nefungovala, takže jsem se šel zeptat účetní, zdali již mohu platit. Styděla se a červenala hanbou, nikdo zde předtím totiž stávku nezažil. Nikoliv, pane. Přístroje jsou mrtvé. Mrtvé podzimní listí francouzského šanzonu. Zpívali jsme si s Jirkou za krátkou chvíli, když jsme překročili francouzsko-italské hranice a chválili si pohodu země bez revolucionářů. Jirka zajel s mým autem za roh hotelu Martinez. Já se jakoby nervózně díval na hodinky před zástupcem manažera v hale. Nebyl jsem jediný, kdo chtěl vzít roha bez placení. Řekl jsem mu, starý brachu a dobrý příteli, až budete hotovi se svými problémy, jsem naproti v bistru u úplně studené kávy. Pošlete pro mě, ať mou konečně odjet. Jirka měl auto nastartované. Kávou jsem se již nezdržoval. Ředitel festivalu, ctihodný nositel čestných řádů Francouzské republiky, pan Fable Brett, se nechal slyšet, že ten, kdo se podílel na zničení tohoto festivalu, tam již nikdy nesmí. Vida, kdo se stal po letech předsedou poroty. Já jsem se podílel na festivalové zkáze jenom tím, že jsem popíjel v baru, když Miloš Forman odhlásil můj film ze soutěže. Mozart a Salieri. Teď tomu konečně rozumím. Nepřidal jsem se k falešným revolucionářům, k moci tohoto dne, týdne, měsíce, roku, světa. Miloš mi však chtěl pomoct a dal mi znamení. Nepoučen, v bílém kabrioletu se svým tehdejším kamarádem Jirkou uháněl jsem Itálii vstříc dalším vrtochům osudu.
1: Pampelišky. Pan Washington byl trávníkový maniak. Jeho zahrada a moje zahrada spolu prapodivně ladily. Každým rokem se ho zmocňovalo jakési herbicidní šílenství. Začal si v garáži pohrávat se svým postřikovačem a míchat v nádobách nechutné jedy. Obvykle to skončilo nepříjemností. Samozřejmě, že jsem ho jednoho rána nachytal na své zahrádce, jak stříká pampelišky. Já myslel, že vám to nebude vadit. Říká povzneseně. Vadit? Vadit? Právě jste mi zabil kytičky. Odpovídám s pohrdavou odměřeností. Kytičky? Přechází do protiútoku. To je plevel, ukazuje na moje pampelišky s výrazem nejhlubšího opovržení. Plevel, říkám já, je to, co roste tam, kde to lidi nechtějí. Jinými slovy, pokračuju, záleží na tom, jak se na to kdo dívá. A pokud jde o mě, pampelišky nejsou plevel, jsou to květiny. Keci, říká on a uhání domů, aby se nenechal ještě více unést. Já mám náhodou pampelišky moc rád. Každé jaro mi zahradu pokryjí něžnými žlutými květy a já nemusím hnout prstem. Dělají si svoje a já si taky dělám svoje. Z mladých listů vyrábím pikantní salát. Normálnímu bílému vínu dodají květy jemnou příchuť a příjemný odstín. Opražte kořen pampelišky, rozemelte jej a povařte a máte výbornou kávu. Z mladonkých výhonků se dá udělat osvěžující čaj. Sušené staré listy mají vysoký obsah železa, vitamínu A a C a je to výborné projímadlo. Pampelišky jsou oblíbené u včel a výsledkem je prvotřídní med. Pampelišky už tu rostou nějakých 30 milionů let. Jsou to fosílie. Jejich nejbližšími příbuznými jsou hlávkový salát a čekanka. Jsou řazeny mezi vytrvalé byliny rodu Taraxacum čeledi Asterace. Anglické jméno pro pampelišky Dandelion pochází z francouzského Dandelion, lví zub. Vyskytují se v celé Evropě, Asii a Severní Americe. Všude pronikly vlastními silami. Jsou odolné proti chorobám, hmyzu, horku, zimě, větru, dešti a lidem. Kdyby byly pampelišky vzácné a choulostivé, lidi by se mohli přetrhnout a platili by $14.95 za jednu rostlinku, piplali by se s nimi ve sklenících, zakládali by pampeliškové spolky a tak dál. Jenže jsou všude a nepotřebují nás. A tak jim říkáme plevel a vraždíme je na potkání. A já tvrdím, že jsou to květiny od Boha. A navíc ještě moc pěkné. A považuju si, že je mám na zahradě, tam, kde je mít chci. A to ještě, kromě toho všeho, co je na nich báječné, mají jedno kouzlo. Když se z květu stanou semínka, můžete je sfouknout ze stonku a když fouknete šikovně a všechny ty malé vrtulníčky odletí, splní se vám přání. Kouzlo. Nebo když jste zamilovaní, dá se z nich udělat krásný věneček do vlasů vaší dívky. Vyzývám svého souseda, aby mi na své zahrádce ukázal něco, co se pampeliškám vyrovná. A jestli vám to ještě nestačí, uvažte, že pampelišky jsou zadarmo. Nikdo vám nikdy nevynadá, když je utrhnete. Můžete si jich natrhat, kolik unesete. To je teda plevel. Vyzývám svého souseda, aby mi na své zahrádce ukázal něco, co se pampeliškám vyrovná.

0: Dovolte, abych se představil. Mé jméno je Jules Verne. Jistě jste přečetli nejednu z knih, které jsem napsal, a že jich je pěkná řádka. Popravdě přiznávám, že víc než na své spisovatelské umění jsem pyšný na svou schopnost předvídat technické vynálezy, kterými mé dílo překypuje. Téměř vše, co jsem ve svých románech popsal, vědci s jistým zpožděním vynalezli. Nerad připouštím, že i já jsem se zmýlil, považuji však za poctivé se ke své chybě přiznat. Teď právě přemýšlím, jak nejlépe začít.
1: Jen si zkuste, jaké to je nést vlastní kůži na trh, pane spisovateli. Mně jste taky nepřichystal právě snadný úděl.
0: To je Nathaniel Gibson, jedna z mých postav. A má pravdu, však jsem se také rozhodl, že bude vypravěčem. Těžko bych našel někoho, kdo by ten příběh procítil jako on.
1: Zapomínáte, že jsem obchodník. Nečekejte, že ve mně najdete obratného stylistu.
0: Dobrá, slibuju, že ti s vyprávěním pomohu.
1: Konec konců jste mne stvořil, takže je to vaše povinnost.
0: No, přestaňme s tím hloupým hašteřením a vraťme se k našemu příběhu. Vše začalo v přístavním městě Dunedin.
2: Kapitán mi zobe z ruky. Proč myslíš, že nechal právě mě, abych sestavil novou posádku? Ale vybereme si jen toho, kdo se hodí pro náš plán. Vy ne.
3: Jo.
2: Vezme děs, jestli neobjevíme chlapy, který budou mít zájem dostat se bez práce k pořádným penězům a nebudou se moc ptát.
3: Ty pořád jen plánuješ, Fligu, ale skutek zatím vždycky utek.
2: Taková věc se nesmí uspěchat. Musíme mít jistotu, že se plán vydaří. James Cook je nejlepší loď, na jaký jsem se kdy plavil. A to, že čtyři hlupáci zdrhli hledat zlato, to se nám náramně hodí. Kapitán jednoho dne zmizí a s ním i briga James Cook. Po moři začne brázdit třeba, no, jak by se ti líbilo jméno? Izabela. Uvidíš, nikdo z posádky nebude mít námitky.
3: Taky, aby měl.
2: Tak pojď. Začneme v nějaký knajpě. Co třeba u Třístrak?
3: Podívej, ten jednovokej. Chce to zkusit s ním.
2: Hej, příteli, nedáš si s náma skleničku?
4: Třeba dvě, když zaplatíte.
2: Hádám, že nejsi právě při penězích.
4: Už jsem zažil lepší časy.
2: No, nechtěl bys si slušně vydělat.
4: Přijde na to.
2: Jsem lodní mistr Flick Balt a tamhle je můj pomocník Vinmont. Hledáme námořníky na brigu James Cook.
4: Jakože se Cannon jmenuju. Na loď mě nikdo živýho nedostane.
3: No, moc chytře si na to nešel, Fligu.
2: Můžeš to zkusit sám.
3: Co bys řekl třeba tomu čahounovi od jeho stolu?
2: Typoval bych ho na pěknýho grázla.
3: Tak dávej pozor.
2: Ne, počkej, víme. K něčemu se tam schyluje. To by pro nás mohlo být zajímavý.
5: Dokud nezaplatíte, nenaleju vám už ani hrd.
4: Máš nás za zloděje. Slyšíte, co si o nás ten břicháč myslí?
5: A vy nám zaplaťte. Adam Fry na dluh nenalývá.
4: Co si to dovoluješ ty?
5: Tohle si odskáčete.
4: Tak tobě to nestačilo. Chceš vidět, jak dopadne každý, kdo urazí Lena Kerona?
5: Hope, zavolej policii! Nechte toho. Všichni rozmlátíte mi celou hospodu.
4: Pozor, lampa!
5: Hlídejte dveře, jak tě upláchnou. Hodu rychle!
3: Padáme, Fligu.
2: Ještě ne. Cannon rozbil hostinskýmu hlavu. Ten na policajti čekat nebude. Pojď sem, Cannone, rychle. A tvoji kumpáni taky. Smyste oknem, než se toho někdo všimne. Tak, jsme na místě. Schovám vás v podpalubí. Tady vás žádný policajt hledat nebude.
4: Co to na nás šijete za boudu?
2: Máš snad lepší řešení. Ráno můžete odplout s náma.
6: Na to zapomeňte. Už jsem vám jasně řekl, ať se mnou nepočítáte.
2: Ještě si to rozmysli. Vybereš si radši lapák.
6: No, něco na tom je.
2: Nemáš právě na vybranou. A tady si navíc všichni slušně vyděláte.
7: Musím říct, mistře Balten, že mě nová posádka zklamala.
2: Chápu vaše výhrady, kapitáne Gibsone, ale těžko se ženete dobrýho námořníka ve městě, kde každý slyší jen cinkání zlatých nugetků.
7: Vím, ta nešťastná zlatá horečka.
2: Co jsem slyšel v přístavu, do podobných potíží s posádkou se dostala každá druhá loď, která v Danedinu zakotvila. Proto bylo tak těžký někoho najmout.
7: Přesto. Vyspávat kocovinu celé dopoledne.
2: Nebude se to opakovat. Dohlídnu na ně.
7: Dobře. Přibližně za 48 hodin bychom měli být ve Wellingtonu. Tam se nalodí můj syn Nathaniel a pan Hawkins.
2: Rozumím, pane. Jestli dovolíte, půjdu zkontrolovat posádku. Fine. Vidí nás kapitán. Tvář se, jako když se nic neděje.
3: A děje se?
2: To bych řekl. Ve Wellingtonu se má nalodit rejdař Hawkins a mladý Gibsone. Kapitán bude mít o dva lidi víc.
3: Snad to nechceš vzdávat, Fligu.
2: Ne, to ne. Jenom musíme být zatraceně opatrný.
8: Takže jste všechno zvládl, příteli. Nepřestávám blahořečit dni, kdy jsem vás přibral za společníka. Od té doby naše rejdařství jen vzkvétá.
7: Přiznávám, pane Hawkinsi, že tentokrát jsem zažil trochu horkou chvilku. Z Danedinu jsme málem nevypluli včas.
8: Ano, ty dezerce námořníků. Zlatonosná ložiska lákají vidinou snadného výdělku.
7: Naštěstí zůstali mi nejspolehlivější lidé. O těch nových to bohužel říci nemůžu.
8: Kapitáne, udivuje mne, že jste jejich výběr svěřil Fligu Baltovi.
7: Je to zkušený námořník. A slíbil, že si vezme nováčky na starost. Ale hovoříme spolu bezmála půl hodiny a ještě jsme se nezmínili o Netovi. Jak si vede můj syn?
8: Ach, Net? Po několika dnech, které jsme spolu strávili, ničeho nelituji tolik jako toho, že nemám syna. Je tak bystrý a příčinlivý. Bude z něj skvělý obchodník.
7: To rád slyším. Ještě ho neopustil zápal pro fotografování.
8: Kde pak? Proměnil se přímo ve vášeň.
9: Otče!
8: No vidět, tady je.
7: Děláš mi radost, synu. Slyším na tebe samou chválu.
10: O, pan Hawkins je velice schovývavý. Ale povídej, jaká byla cesta?
7: Nijak výjimečná. A jak se chystáš na svou první plavbu?
10: Ani jsem nemohl dospat. Těším se, že si z ní přivezu spoustu exotických snímků.
7: Doufám, že tě tvá nová záliba neodvádí od práce.
10: Ale otče, proč stále nechceš uznat, že tenhle převratný vynález neslouží jen k zábavě, ale může být významným pomocníkem lidstva? A víte co? Pojďme na palubu. Udělám vám teď společnou fotografii.
7: No dobře.

0: Počasí nám zatím přeje.
1: Když to takhle půjde dál, budeme zpět doma za necelých 6 týdnů.
2: Otče! Pane Hawkinsi!
1: Co je? Hoří snad?
2: Chtěl jsem si vyfotografovat ostrov před námi. A na obzoru jsem spatřil 2 lidské postavy.
1: To byly tuleni. Nejsi první, koho jejich siluety zmátly.
2: Ne, určitě jsem se nezmýlil. Jsem si naprosto jist.
0: Pro tvůj klid, Nete, se podíváme dalekohledem. Kde přesně si ty siluety zahlédl?
2: Tam, na tom skalnatém útesu.
0: Aha. Na mou duši, gips, ne? Zdá se, že jsou to opravdu lidé.
1: Ukažte. Máte pravdu. A mávají na nás.
2: Myslíte, že to jsou trosečníci?
1: Pravděpodobně. Musíme jim pomoci. Hej, mistře Balte, zamizte k ostrovu. A jakmile se přiblížíme, spustte člun.
3: Můžeme si takové zdržení dovolit, pane?
1: Neuvědomujete si, že jsou v sázce lidské životy?
3: No, co když to nejsou trosečníci, ale uprchlí trestanci?
1: Nesmysl. Věznici na Norfolku zrušili před 40 lety.

0: Vítám vás na palubě Jamese Cooka, pánové. Jmenuji se Gibson a jsem kapitánem této lodi. Zde pan Hawkins je jejím majitelem a toto je můj syn Ned. Mohu vědět, s kým máme tu čest?
1: Jsme nizozemští občané, obchodníci. Mé jméno je Karel Kip a tohle je můj bratr Petr.
2: Nedovedete si představit naše zoufalství, když už se zdálo, že si nás nevšimnete.
0: Za to můžete poděkovat tady Netovi.
2: Tisícere díky.
3: Co jsem říkal? Fotografování není jen neužitečná zábava.
4: Jak jste se na Norfolku ocitli, pánové?
1: Plavili jsme se lodí Wilhelmína v noci před 2 týdny. Za husté těžké mlhy, kdy nebylo vidět ani na půl délky, do nás najel parník.
4: Proboha!
1: Ano, bylo to strašlivé. Žádná siréna, žádné výstražné světlo, nic, jen obrovský náraz.
2: My jsme se zachránili jen díky tomu, že jsme výborní plavci.
1: Ano.
2: A bohužel, zdá se, že jsme jediní, kdo z troskotání přežil.
4: Máte za sebou těžkou zkoušku. Naše loď míří na ostrov Keravara a pak přes Preslin až do Hobartu. Pokud vám to bude vyhovovat, můžete se s námi plavit až k cíli.
1: Rádi přijímáme.
5: Fligu, s Kenonem je všecko domluvené, ale s Kipama počítat nemůžeme. Jsou tu od včera.

0: Petře, koukni na pravoboku. Vidíš ten vrak?
1: Naše loď? Wilhelmína.
2: Opravdu to byla Wilhelmína. Můj otec, kapitán Gibson, zavelel přirazit k vraku.
3: A přidělil vina moda na pomoc oběma bratrům při prohledávání toho, co s lodi zbylo.
2: Pokud snad doufali, že zachrání část svého majetku, prohlídka trosek jejich plané naděje v zápětí rozptýlila.
4: Věřte, pane Kipe, vaše zklamání rmoutí nás všechny.
5: Nepředpokládali jsme, že by někdo přežil, ale ta strašná spoušť.
6: Nepodařilo se nám z lodi zachránit jedinou věc.
5: Odpusťte, nedokážu už skrývat své pohled.
4: To je pochopitelné. Jděte si odpočinout.
7: Vyplouváme! Rozviňte plachty! Směr severo-severozápad!
1: Někam stranou, něco ti ukážu.
8: Tak se pochlub, Vine. Co máš?
1: Podívej.
8: Dýka.
1: Neuhodneš, odkud jí mám. Z Wilhelmíny. Zapadla za trán. Počkal jsem si a když se nikdo nedívá...
8: Proč s ní děláš takový tajnosti?
1: Něco mi říká, že se nám bude hodit.
2: Následujících 5 dnů nám počasí přálo. Briga James Cook se poklidně pohupovala na vlnách oceánu.
3: A nikdo z vás netušil, jaké má před sebou dobrodružství.
2: Co se toho týče, myslím, pane, že bychom si je rádi odpustili.
3: Nezapomínej, Nathanieli, že máš za úkol příběh vyprávět, ne ho kritizovat.
2: Teď teprve vidím, jak to bude obtížné.
7: Výšiny nové Gvíne je na dohled.
9: Už jste někdy plul mezi Louisiadami, kapitáne?
4: Ano.
9: Není to právě snadná trasa.
4: Jistě musí se dávat velký pozor na korálové útesy. Uvíznout na nich by bylo nepříjemné. Navíc se prý na okolních ostrovech vyskytují kanibalové.
2: Otče, podívej. Blíží se k nám piroga s domorodcem.
9: Zdá se, že by rád vstoupil na palubu.
4: To není dobrý nápad.
2: Ale je sám a neozbrojený. Dokážeš si představit, jak úžasný snímek získám, když se mi ho podaří vyfotografovat.
4: Dobrá.
7: Spusťte provazový žebřík.
10: Co se děje, Gibsone? Co chce ten divoch?
4: Řekl bych, že obchodovat. To slovo znamená v řeči domorodců v Novém Irsku pták.
2: Opravdu drží nějakého papouška?
10: Bože, ten je krásný. Myslíte, že ho chce s námi vyměnit?
9: Řekl bych, že ho spíš zajímá naše dělo.
10: Aha, jste zbytečně podezíravý, pane Kipe.
9: Vůbec se mi to nelíbí. Vidíte? Teď se rozhlíží, jako by nás počítal.
4: Tihle divoši ani počítat neumějí.
10: Myslím, že jen zavětřil šanci na dobrý obchod. Hej, koupím toho ptáka.
11: Ebuda!
10: Vyměním Ebuda. Co za něj chceš?
11: Oba.
4: Tak říkají pití. Přineste láhev whisky.
2: Připravím si fotoaparát. Takovým snímkem se hned tak někdo pochlubit nemůže.
12: Stůj! Zastavte ho, proč utíká?
4: Pevně se polekal tvého aparátu, Nete. Příště buď opatrnější.
7: Posádko, zakotvíme tady! Vyčkáme, až se zvedne jeho východní vítr.
9: Promiňte, kapitáne, ale to bych nedělal. V případě napadení by nás vytahování kotvy a napínání plachet velmi zdrželo.
4: Snad máte pravdu, Karle. Zůstaneme jen do zítřejšího rána. A pro jistotu... Budeme všichni nocovat na palubě.
2: Můj otec učinil nezbytná opatření a my jsme ještě dlouho do noci hovořili o návštěvě podivného domorodce.
3: Snesla se noc. Hovor pozvolna utichal a námořníci se postupně nořili do spánku, když
2: tmu náhle prořízl výkřik.
7: Divoši! Divoši!
12: Pirogy! Na pravoboku jich je 5.
13: Na levoboku 6. Ne, 8.
12: Připlouvají další. Všichni v nich jsou ozbrojení.
7: Rychle pro zbraně!
14: Střílej po nás!

0: Krejte se!
1: Dávejte pozor, šípy mohou být otrávené.
2: Začali po nás vrhat kameny.
3: Nevrhají! Střílejí je z pleku a míří přesně!
0: Jeden málem roztříštil zábradlí.
1: Šetřete munici! Slyšíte? Střílejte jen, pokud bude hrozit nebezpečí, že se někdo dostane na loď!
0: Petře! Petře!
2: Zasáhli mého bratra.
4: Proč nevystřelíme z děla, otče?
1: Je určené na vzdálené cíle, oni jsou příliš blízko.
5: Postřel jsem jejich náčelníka, kapitáne! Ustupují!
0: Výborně, skvěle, Barnsi!
4: Co je s vámi? Jste raněn, příteli?
1: Ne, naštěstí mne střela minula. Prosvištěla mi těsně kolem hlavy.
4: Zřejmě zbloudila kulka, není se co divit v tom zmatku.
1: Všechno dobře dopadlo. Je na čase vyrazit. Pane Kipe!
6: Ano, kapitáne.
1: Co je s vaším bratrem?
6: Dostal kamenem do hlavy. Na chvíli ztratil vědomí, ale bude to dobré.
1: Co posádka, mistře Balte?
7: Kromě několika škrábnutí nikdo další zraněn nebyl.
1: Můžeme mluvit o velikém štěstí.
4: Pochopili jsme příliš pozdě, jak naivní jsme tehdy byli.
8: Bratři Kipové byli mnohem prozíravější.
9: Petře, jak se cítíš?
10: Ujde to. Máme za sebou horší věci.
11: Možná i před sebou.
10: Co máš na mysli?
11: Kapitánovi proletěla kulka těsně kolem hlavy.
10: Kulka?
11: Ano, kulka.
10: Karle, ty myslíš, že se ho někdo z posádky pokusil zabít?
11: Všichni mluví o nešťastné náhodě, ale já na takové nešťastné náhody nevěřím.
4: Zatím na jiném místě lodi probíhal jiný rozhovor, ovšem na stejné téma.
12: Netrefil jsem. K děsu já jsem ho netrefil, Fligu.
13: Říkal jsem ti od začátku, že takovouhle akci musíš dokonale připravit, aby se výsledek nakonec neobrátil proti nám.
12: Scházelo sotva půl palce a náš kapitán se mohl jmenovat Fligbald a lodní mistr Vinmot.
13: Máš štěstí, že si nikdo ničeho nevšiml. Příště se radši o nic nepokoušej na vlastní pěst.
14: Děje se něco, o čem bych měl vědět?
13: Jdi si po svých, Lené.
14: Tak to pr. Takhle se mnou mluvit nebudete. Jdu vám říct, že už máme těch vašich slibů dost. Já i Sexton. A Kyle s Brycem. Jak by smet. V praslinu balíme krám. Zdrháme a hotovo.
13: Uklidni se, Lené. Všechno se brzy vyřeší.
14: My už to vyřešený máme. My jo.
13: Vine. Musíme vymyslet definitivní plán.
12: Jo, to jo. A hezky rychle.
4: Ten plán Fligbald s Vinem Módem opravdu vymysleli. Plán přímo ďábelský.
8: Nepředbíhej událostem. Všechno má svůj čas.
4: Za několik dnů jsme zakotvili u ostrova Keravara,
8: kde byl pro vaši loď připraven náklad perleti a kopry.
4: V přístavu nás už vyhlížel otcův starý známý obchodník Cígar.
15: Pane Hawkinsi.
16: Dobrý den.
15: Vítám vás, kapitáne Gibsone. Předpokládám, že cesta proběhla bez větších obtíží.
16: Tentokrát jsme ji měli poněkud pestřejší, ale jistě bude dost času si o všem popovídat. Teď bych vás rád požádal o laskavost. Myslíte, že byste se mohl postarat o tyto dva mladé muže? Zachránili jen holé životy, když jejich loď ztroskotala. Promiňte, ještě jsem vás nepředstavil. Petr a Karel Kipovi, Henry Cígr, můj obchodní partner.
17: Těší nás, pane.
18: Je nám ctí.
15: Mrzí mne, že se poznáváme následkem tak pohnutých událostí. Samozřejmě zajistím ubytování, ale předtím jste všichni zváni na recepci u guvernéra. Pozvání platí i pro vás, pánové.
18: Jste velmi laskav, pane Cígere, ale nebudeme zneužívat zdejší pohostinnosti. Rádi si zatím prohlédneme ostrov.
15: Jak je líbo. Chápu, že nemáte náladu na společenskou konverzaci, ale vás, pane Hawkinsi, a vás, kapitáne, doprovodím do guvernérovy rezidence.
16: Ne, na mne nečekejte. Musím ještě vydat poslední příkazy na lodi a odevzdat doklady a peníze v kanceláři. Dostavím se s malým zpožděním. Ale rád za vámi pošlu svého syna.
15: Samozřejmě. Ostatně doufám, že naše spolupráce povede k oboustranné spokojenosti, jako vždy. Těším se na vaše vyprávění, kapitáne.
4: To odpoledne Flickbald zjišťoval, kdo zůstane přes noc na palubě. Domníval se, že bratři Kipové jsou ve své kajutě, a proto mě požádal, abych za nimi zašel.
8: A nic tě nenapadlo?
4: Ne. Balt byl velmi zdvořilý a já neměl důvod podezřívat ho z postranních úmyslů. V kajutě jsem ale nikoho nenašel.
8: Tehdy jsi poprvé uviděl tu dýku?
4: Ano. Vypadala exoticky. Měla nezvyklé ostří a ležela uprostřed stolu.
8: Dýka uprostřed stolu v prázdné kajutě. A to se ti nezdálo divné?
4: Teď si vybavuji, že ano. Vlastně mi to připadalo velice divné, ale spěchal jsem ke guvernérovi a ve víru následujících událostí jsem na ni zapomněl. Na lodi zatím panoval čilý pracovní ruch.
16: Mistře Balte, instrukce týkající se nákladu platí jako obvykle. A spoléhám na vás, že ohlídáte posádku. Nemusím snad zdůrazňovat, že o výtržnosti v přístavu nestojíme. Co je? Zdáte se mi nervózní.
13: To je únavou, kapitáne.
16: Ano, bylo toho příliš na nás, na všechny. No, já už musím vyrazit a vezmu to přes kancelář. Zatím naschledanou.
13: Sbohem, kapitáne.
17: Prožili jste opravdu dobrodružnou plavbu. Nete, z toho nevydařeného fotografování si nic nedělejte. Tady na ostrově pořídíte tolik snímků domorodců, kolik budete chtít. Ale neměl by tady už být váš otec?
19: Chtěl ještě dokončit nějaké záležitosti na lodi.
20: Také mě to jeho velké zpoždění udivuje.
21: Nejspíš se zdržel při vyřizování formalit v kanceláři.
20: Byl bych klidnější, kdyby u sebe neměl ty 2000 piastrů.
17: Možná se dal nesprávnou cestou. Les je protkán hustou sítí pěšinek a když sejdete z cesty, není snadné najít správný směr.
20: Můj přítel má skvělý orientační smysl, nezapomeňte, guvernér, že hovoříme o námořním kapitánovi. Ale pokud nás omluvíte, vydáme se pro jistotu Gibbs nahledat.
17: Samozřejmě, rád vám pomohu.
19: Nejdřív musíme zjistit, jestli ho něco nezdrželo na lodi. Hej, mistře Balte, není na lodi můj otec?
13: Ne, mladej pane, je na návštěvě u guvernéra. Myslel jsem, že máte být s ním.
19: Nemůže být v kanceláři?
13: Jo, tak to je možný. Před odchodem říkal, že se tam zastaví.
21: Kdo to sem běží?
20: To je jeden z našich námořníků. Co se děje, Barnesy?
22: Pane Hawkinsi, v lese našli domorodci zavražděného muže. Hledají guvernéra, aby se ujal vyšetřování.
17: Cože? Vražda? Rychle, námořníku, zaveď nás tam.
8: Netenieli, máš slovo.
4: Na následující události bych nejraději zapomněl.
8: Ale nemůžeš je při vyprávění tohoto příběhu vynechat.
4: Vždyť vím. Všichni jsme okamžitě vyrazili za Barnesem a strachy bez sebe jsme doběhli na místo činu. Obavy se ukázaly na místě. Čekala nás hrůzná podívaná.
14: Otče!
17: Stůjte, chlapče! Vím, jaká strašná věc se přihodila. Přesto vás musím požádat, abyste se otce zatím nedotýkal.
14: Co se mu stalo?
17: Byl proboden. Zbraň byla sice z rány vyjmuta, ale zdá se, že šlo o dýku se zubatým ostřím, jakou používají domorodci.
14: Bože, můj otec nežije. To přece není možné. Neměli jsme ho nechávat samotného.
17: Je mi líto. Nete, nepovažujte to, prosím, za bezcitnost. Ale mohl byste svého otce naposledy vyfotografovat?
14: Kdo jen mohl... Promiňte, vyfotografovat, říkáte. Zřejmě jediné, co pro něj ještě mohu udělat.
17: Kapitán byl přepaden na cestě do kanceláře. To znamená, že měl ještě všechny peníze u sebe. Nikde tu ale nejsou a na ostrově Piastry utratit nelze. Vrah je bude chtít dostat z ostrova některou z obchodních lodí. A v ten okamžik ho máme.
2: Otce jsme pohřbili nedaleko místa, kde předčasně skončil jeho život. A za pár dnů se naše smutná výprava vydala na cestu domů.
8: Zapomněl si dodat, že během vašeho pobytu na ostrově vyšetřování nepokročilo. Pachatel zatím dopaden nebyl.
20: Zdá se, že Flickbald, co by lodivod, se osvědčil, co myslíš, Nete?
2: Řekl bych, že se cítil dotčen, když jste ho řízením lodi jen pověřil. Zřejmě čekal, že bude jmenován kapitánem.
20: Přiznávám, že k němu nemám plnou důvěru. Ale neměl jsem na výběr. Teď mi zase dělají starost bratři Kipové. Nechápu, proč se nás od odjezdu z Keravary oba straní.
2: Také jsem si toho všiml. Možná na ně jejich neštěstí doléhá tím víc, čím blíž jsou k domovu.
3: Tak co? Jaký máš další plány, Fligu? Převzetí lodi už oddalovat nemůžeme. Tak jsem Kenuna umluvil, aby zůstali, ale chlapi jsou jak na trni.
5: Nevšim sis, že jsme se odchýlili od původního kurzu. Ještě pár mil a budeme v místě, kde se neobjeví ani plachta. Tam se zbavíme svědků. První bude přes palubu Hawkins.
3: Nemůžeš mu zapomenout, že tě nejmenoval kapitánem?
5: Brzo se jmenuju sám. Horší je, že Kipové asi něco tušej.
18: Ty si tedy, Karle, myslíš, že Flickbald kapitána zastat nedokáže?
11: Řekl bych, že řemeslo příliš neovládá. Navíc zbytečně riskuje.
18: Jestli se ti něco nezdá, měl bys na to upozornit.
11: A Bald mi odpoví, abych se mu nepletl do řízení lodi.
18: Obrať se rovnou na pana Hawkinse, víš, že jsi byl kapitánem.
11: Asi máš pravdu, Petře.
23: Páni Kipové. Dobrý den.
11: Dobrý den, Balter.
18: Dobrý den.
11: Jak se dívám na kompas, zjišťuji, že jste změnil kurz.
23: Jen o necelý 2/4.
11: A proč se nedržíte původního kurzu?
23: Bojím se vichru od severozápadu. Mohli by nás uníst k pevnině.
20: Nějaké komplikace, pánové?
23: A vypadá to na pořádnou bouřku.
20: Máte obavy, že loď nezvládnete, Balte?
23: Budeme muset prchnout před bouří dál na moře.
11: Proč nezůstat?
23: Nehodlám zbytečně riskovat.
11: Lodivod se má vždy snažit udržet svůj kurz.
23: Odpovědnost je na mě. Nevím, proč přijímat rozkazy od někoho.
11: Nejde přece o rozkazy, jde o rady.
23: Vážně?
20: Ale pánové, to je zbytečné. Všem nám jde přece o jediné. Bezpečně doplout k cílu.
23: Zvinte plachty! Stočte kormidlo! Směr severovýchod! Severovýchod, říkám!
24: Kriste, pane! Takové vlnobytí jsem si nedokázal ani ve snu představit, pane Hawkinsi. A vítr sílí každým okamžikem. Už jsme přišli o jednu plachtu.
20: Rád bych tě uklidnil, louchu. Ale nejsem si jist, zda má Bald situaci ještě pevně v rukou.
24: Ptal jsem se, jak hodlá postupovat. Ani mi neodpověděl.
20: Myslím, že nadešel čas vyměnit lodivoda, Nete.
11: Pane, výjimečnost situace mne osmělila. Dovolte mi převzít velení.
20: Prosím vás o to, příteli.
2: Chování Karla Kipa se najednou změnilo. Rázná chůze, zvučný hlas
8: a chladnokrevná jistota, se kterou vydával rozkazy, prozrazovala zkušeného velitele.
2: Postupně mizela nervozita, která doposud ovládala posádku.
8: Námořníci se jako zázrakem schopili a pracovali energicky jako jeden muž, ale jen do chvíle, kdy se bouře utišila.
25: Selhal si, Balte. Kapitán Gibson je mrtvej a pro nás se na lodi nic nezměnilo.
14: odpovídám ti, že my do Hobartu nepoplujem. Jestli necháš velet toho Holanďana, provedeme ten plán sami.
23: Neboj se, Lené. Mám situaci pod kontrolou. Ale teď se strať.
20: Zdá se, že nejhorší máme za sebou. Děkuji vám za záchranu našich životů, Karle.
21: Splnil jsem jen svoji povinnost. Hned odevzdám velení zpět Baltovi.
20: V žádném případě. Ať loď dopraví do přístavu ten, kdo ji zachránil. S okamžitou platností jmenuji Karla Kippa novým kapitánem Jamese Cooka.
23: Tak to ne. Velením jste pověřil mě, pane Hawkinsi, a já se ho nehodlám vzdát, dokud nebude v cíli.
20: Uvědomte si, s kým mluvíte, Balte. Já jsem majitel lodi a jenom já rozhoduji, kdo bude velet.
23: Uplatím svá práva před námořním soudem. Byl jsem pověřen velením lodi a podle všech pravidel...
0: Tak dost. Na přání pana Hawkinse se od této chvíle až do skončení plavby ujímám funkce kapitána. Vstyčte plachtu na přídi a všichni na svá místa.
20: Vidím, že má volba byla správná. Vy si zřejmě dokážete poradit v každé situaci, Karle.
21: Ještě nemáme ani zdaleka vyhráno. Znepokojuje mě atmosféra na lodi. Obávám se nejhoršího.
20: Máte na mysli vzpouru?
21: Bohužel ano. Každopádně bychom měli upozornit mého bratra a mladého pana Gibsona, že musíme být stále ve střehu.
2: Nevěřil jsem vlastním uším, když jsem uslyšel o vzpouře. Co všechno nás ještě mělo na této strastiplné cestě potkat?
8: Nevzdychej a pokračuj, Nathanieli. Posluchače teď jistě zajímá, jestli vzpoura na lodi skutečně vypukla.
2: Právě jsme si domlouvali, jak se vystřídáme v noci na stráži, když jsme uslyšeli rány a křik. Rychle jsme vyběhli na palubu.
1: Ti noví v čele s Kenonem se pokoušejí dostat do přístěnku.
20: Pro boha, tam jsou ukryty zbraně. Podívejte, Vance se svázali a Hobbs krvácí.
1: Chtějí nás snad všechny postřílet, aby mohli ukrást loď?
14: Jen klid, klid, klid.
0: Lené Kenone! Fligu Balte!
23: Ani se nehněte, kapitáne, nebo si moje kudla najde místo ve vašem břiše. Teď pro změnu přebírám velení já a tak to už zůstane. Aby bylo jasno, žádnej Rejdas a jeho mizerný příkazy mě nezajímají. Hned, jak se dostaneme ke zbraním, dojde to snad i těm, co pomalejc chápu.
18: Pane Hawkinsi, snažte se je zabavit. Pokusím se překvapit je zezadu.
20: Má to snad být vzpoura proti kapitánovi?
23: Tahle loď nemá kapitána.
20: Balte, važte slova. Uvědomujete si, že za vyvolání vzpoury na lodi vás čeká pro vás?
23: Jenže to by mě museli nejdřív chytit.
18: Ruce vzhůru, Balte! A vy ostatní taky! Mám vašeho vůdce na mušce a bez váhání vystřelím, jakmile se kdokoliv z vás pohne. Vzdejte se!
0: Výborně, Petře, kryj nás. My zatím tady s Netem spoutáme Balta a Kenona. V přístavu budou předáni námořnímu soudu. Souhlasíte, pane Hawkinsi?
20: Jistě. A chci věřit, že vy ostatní jste pouze podlehli nátlaku těch dvou lotrů. Nebudu z vašeho chování vyvozovat důsledky, ale po zbytek cesty vás nespustíme z očí ani na okamžik.

0: No, cestu máme šťastně za sebou. A řeknu vám, Karle, nemohl jsem si pro svou loď přát lepšího kapitána.
1: Za práci jste mi štědře zaplatil.
0: Pokud byste cokoliv potřebovali, víte, kde mě zastihnete.
2: Děkujeme vám za vše, pane Hawkinsi. Teď si především musíme najít tady v Hobartu ubytování. Uvidíme se u soudu.
1: Nečekal jsem, že budeme slušný pokoj hledat celé odpoledne.
2: Nevím, jestli jsem se nezmýlil, Karle, ale už podruhé se mi zdálo, jako bych v davu zahlédl Vina Moda.
1: Také jsem si ho všiml.
2: Zřejmě byla chyba nechat zatknout jen Balta a Kenona.
1: Na tom teď už nic nezměníš, Petře.
2: Hele, tamhle naproti je hostinec u admirála. Zkusíme to tam.
3: V hostinci u admirála bratři Kipové konečně našli nocleh.
4: Ale patrně by v noci nespali tak klidně, kdyby věděli, že se v sousedním pokoji ubytoval Vin Mod.
3: Za pár dní jsme se všichni sešli v soudní síni,
4: kde byli Flick, Balt a Len Cannon obžalováni z vyvolání vzpoury na lodi James Cook.
3: Výslechy svědků již proběhly a čekalo se už jenom na výpovědi Balta a Cannona, když předseda soudu vyhlásil přestávku.
0: Scháněl jsem tě, Nete. Ráno mi doručili dopis z Keravary.
5: Dopadli už vraha mého otce.
0: Přečtu ti, co guvernér píše. Vážený příteli, zřejmě vás zarmoutím, ale pátrání bylo neúspěšné. Při prohlídkách u domorodců nebyly nalezeny ani dokumenty, ani peníze. Jednou z hypotéz objasňujících zločin je možnost, že vrah nebyl místní. U ostrova však tehdy nekotvila jiná loď než James Cook. Jediným pokrokem ve vyšetřování byl nález kroužku, zřejmě patřícího k dýce. Vzhledem k tomu, že vražedná zbraň nebyla nalezena, není možné s určitostí tvrdit, zda byl její součástí. Zmíněný kroužek přikládám.
5: Musíme se vrátit do soudní síně, pane Hawkinsi. Jednání začíná.
6: Prosím o klid v soudní síni. Nyní předvolávám Flicka Balta, lodního mistra na lodi James Cook, obžalovaného z podněcování a vedení vzpoury na téže lodi. Jste pod přísahou. Vaší povinností je vypovídat pravdu. Rozuměl jste?
7: Ano, pane.
6: Co můžete uvést na svoji obhajobu?
7: Nic.
6: Přiznáváte, že jste se dopustil uvedených činů?
7: Ano.
6: A cítíte se vinen?
7: Ne.
6: Tomu nerozumím. Jak tedy chcete své jednání obhájit?
7: Tím, že sám pronesu obžalobu.
6: Můžete upřesnit, co máte na mysli?
7: Ovšem, pane. Při odjezdu z ostrova Keravara jsem to byl já, koho majitel pověřil, aby dovedl loď k cíli plavby. Během cesty ale jeden z pasažerů využil situace, vetřel se do přízně pana Hawkinse a samozvaně se ujal velení. Jo, proti tomuhle muži jsme se vzbouřili spolu s několika dalšími námořníky, protože jsme nedokázali sníst pomýšlení, že by nám měl velet zločinec.
8: Pane předsedo, to je nadsti utrhání.
6: Posaďte se, pane svědku, a prosím o klid. A vy, obžalovaný, si uvědomte, že nelze před soudem beztrestně obvinit jinou osobu, aniž byste svá tvrzení doložil. Z čeho pana Kipa viníte?
7: Viním nejen jeho, ale taky jeho bratra. A to z nejstrašnějšího zločinu, který je možný spáchat. Viním je z úkladný vraždy.
9: Z vraždy? Nás?
7: Ano, z vraždy. Zavraždili totiž kapitána Gibsona.
8: Cože, ty bídáku.
6: Klid, klid, prosím. Obžalovaný, máte důkazy, které by potvrdili vaše slova?
7: Dejte prohledat jejich zavazadla. Určitě v nich najdete doklady a peníze, které mrtvýmu chyběly.
6: Páni svědci, chcete k tomuto obvinění něco říci?
1: Je to naprostý nesmysl.
9: Nechte přinést naše zavazadla. Peníze ani doklady kapitána Gibsona jsme nikdy neměli v rukou.
3: Bratři Kipové byli v té chvíli tak naplněni odhodláním očistit své jméno,
4: že ztratili veškerou ostražitost
3: a nevšimli si pohledu, které si vyměňovali Balt s Módem.
4: A také ovšem nevěděli, že krátce před začátkem jednání pronikl Vin Mod tajně do jejich hotelového pokoje.
6: Soud pověřuje zřízence, aby za policejního doprovodu přinesl z hotelu zavazadla bratrů Kipových. Jejich obsah bude přezkoumán, aby se předešlo spekulacím na toto téma. Zatím dokončím výslech. Obžalovaný, proč jste s odhalením čekal až na tuto chvíli?
7: Nejdřív jsem nevěděl, kdo má ten hrozný čin na svědomí. Teprve postupně jsem si dával fakta dohromady. V podezření byli domorodci. Žádný z nich ale kapitána neznal a nemohl tušit, kolik má u sebe peněz. Kipovi měli příležitost. Odmítli pozvání ke guvernérovi a nikdo neví, kde a jak celý půl den strávili. Když jsem pochopil pravdu, bylo mi jasný, že s ní stejně nemůžu vyrukovat. Měli pana Hawkinse i mladého Gibsona omotaný kolem prstu. Bylo mi proti srsti poslouchat takový lotry, ale přesto bych vzpouru nevyvolal, kdybych neprokouk, co zamýšlej s Jamesem Cookem.
6: Co tím míníte?
7: Zjistil jsem, že rádoby kapitán Kip se sám dopustil toho, z čeho obvinil mě. Během jeho velení se loď odchýlila od správního kurzu. Chtěl se jí zřejmě zmocnit a nahradit si tak ztrátu vlastní lodi.
1: To není pravda.
6: Proč tedy podle vás svůj záměr nenaplnil, když se mu podařilo převzít velení na dobro?
7: Věděl, že jsem jeho spády prokouknul. Bál se odhalení.
6: Právě dorazil zřízenec. Předvolávám bratry Kipovi. A nyní vám nařizuji vyprázdnit obsah vašich zavazadel.
9: Prosím, každý se může přesvědčit, že nemáme co skrývat. Vidíte? Nikde nic, zač bychom se měli stydět. A zde...
1: To přece není možné.
2: Pro Boha.
6: Tento nález ovšem mění celou situaci. Můžete vysvětlit, kde se ve vašich zavazadlech vzal měšec zlatých piastrů?
1: Vidíme je poprvé. I tyto listiny.
10: Dýka! Bože, ta dýka!
6: Mladý muži, uvědomte si, že jste u soudu. Chcete snad sdělit něco podstatného k projednávanému případu?
10: Ano. Když jsme objevili tělo mého otce, vražedná zbraně na místě nebyla. Lékař tehdy potvrdil guvernérovu domněnku, že se patrně jednalo o ostrou dýku se zubatým ostřím. Přesně taková teď leží před námi.
6: Máte k tomu co říci?
2: Tohle je skutečně naše dýka, ale neumím si vysvětlit, kde se tu vzala. Zůstala v naší ztroskotané lodi.
10: To je lež! Sám jsem ji viděl ve vaší kajutě krátce po přistání v Keravaře. A zde vidíte? Na rukojeti chybí ozdobná obroučka. Je to tahle. Byla dodatečně nalezena na místě vraždy. To oni zavraždili mého otce. Bratři Kipové!
9: My nejsme vrazi!
6: A můžete nějak hodnověrně vysvětlit přítomnost usvědčujících předmětů ve svých zavazadlech?
1: Někdo je tam musel nastrčit.
6: Máte ponětí, kdo a proč by něco takového udělal?
1: Ne, nedovedu si to vysvětlit.
6: A vy?
2: Já také ne.
6: V tom případě, Karle a Petře Kipovi, uvaluji na vás vazbu pro důvodné podezření z vraždy a loupeže spáchané na kapitánu Gibsonovi na ostrově Keravara.
3: Ta zpráva se roznesla rychlostí blesku. Po celém Hobartu se zvedla vlna nevole vůči podezřelým cizincům.
4: Pobouření občané požadovali pro uvězněné nejvyšší trest.
3: Urychleně byl svolán nový soud a vznesena žaloba.
4: Bratři hájili svoji nevinu ze všech sil.
3: Důkazy se však zdály nezvratitelné. A tak se nikdo nedivil, když porota odsoudila bratry Kipovi
4: k trestu smrti.
3: Tady jste mohl příběh ukončit. Nestačilo vám, že bratři Kipové skončili ve vězení? Ale vy ne. Vy jste jako spisovatel honem přispěchal se zvratem. S tou bláhovou myšlenkou...
4: Musím ti zase připomínat, Netanieli, co je tvým úkolem. Posluchači přece vůbec netuší, o čem mluvíš.
3: Dobrá, dobrá, dopovím to.
11: Zač vás odsoudili?
7: Za vraždu, ale nespáchali jsme ji.
11: To tady tvrdí každý.
7: I vy?
11: My se hrdě hlásíme ke svým zásluhám. Vězni nás za povstání proti tyranům. Ale není daleko den, kdy se irský národ osvobodí.
7: Věřte, že vám to ze srdce přeji. Neznám nic horšího než bezpráví.
12: Číslo 326. Máte návštěvu.
7: Vy, pane Hawkinsi, uprostřed noci?
0: Nesu příznivou zprávu, Karle. Rozhodl jsem se vyvolat revizi vašeho procesu. Copak? Vy nemáte radost?
7: Je mi líto, že nemohu dostatečně ocenit vaše úsilí, pane Hawkinsi, ale obávám se, že než k revizi dojde, bude pozdě. Petr má chatrné zdraví, nevydrží zdejší drsné podmínky.
13: Pane Hawkinsi, už je čas.
0: Držte se, Karle. Já věřím ve vaši nevinu.
5: Petře! Petře!
7: Co je?
5: Byl tu pan Hawkins. Slíbil, že se pokusí dosáhnout znovu otevření procesu.
2: I kdyby se mu to podařilo, nic se nezmění. Důkazy jsou jednoznačné. Proto prostě nepřesvědčíme.
11: Jste vzhůru? Jo. Všechno v pořádku.
13: Podle dohody. Stráže spí jako zabité. Já se k ním přidám za chvíli. A jak se dostal uspávací prášek do večeře, už nikdo nezjistí. Čím dřív zmizíte, tím líp pro vás. I pro mě.
11: Ti dva Holanděni pojedou s námi.
13: Zbláznil jste se. Dohoda zněla tři muži, ne pět.
11: To jsme ale nevěděli, že nebudeme v celé sami. Mohli by udat, kdo nám pomohl ven.
7: Neudáme vás. Ale promiňte, taky se k vám nepřidáme. Každý by si náš útěk vyložil jako přiznání viny.
11: Ne. Vy půjdete. A to dobrovolně, nebo vás odvedeme násilím. Jinou volbu nemáte.
4: Přestože všichni,
3: včetně mne,
4: už dávno nad oběma bratry zlomili hůl, pan Hawkins stále odmítal uvěřit v jejich vinu a neúnavně usiloval o nové projednání případu.
6: Pochopte, k revizi není dost podkladů.
0: A co dosavadní pověst bratří Kipů? Jejich bezúhonnost. Zde prosím reference z jejich
6: dovolte,
0: rodiště.
6: Dovolte, abych vás přerušil, drahý Hawkinsi. Zřejmě k vám dosud nedolehly poslední zprávy. Dnes v noci bratři Kipové spolu se třemi dalšími vězni uprchli. A to, jak jistě uznáte, připravuje bezúhonou pověst vašich chráněnců o věrohodnost.
0: Tomu nemohu uvěřit.
6: Co je to za hluk?
14: Pane, nechtějí nás k vám pustit.
6: Kip, kde se tu berete? Kde je váš bratr?
14: Toho zadrželi strážní u vchodu, se mnou to neměli tak snadné. Musím s vámi mluvit, pane. Neopustili jsme vězení dobrovolně. Ostatní nás přinutili, ale podařilo se nám na poslední chvíli zmizet z parníku, který uprchlíky odvážel z Hobartu. Rozhodli jsme se vydat se do rukou spravedlnosti a svoji nevinu prokázat řádně právní cestou.
0: Tak vidíte, tohle přece nejsou zločinci.
6: Dobrá, přesvědčili jste mě. Znovu ten případ otevřeme. Neříkal jste, Hawkinsi, že ten mladík, ten Gibson, má fotografie z místa vraždy?
0: Ano, ano.
6: Požádejte jej, prosím, o několik snímků.
5: Pane Hawkinsi, ty fotografie samozřejmě soudu poskytnu, ale abych věřil v nevinu bratří Kipů, to po mně nechtějte.
0: Jak jen můžeš být tak zaslepený?
5: Řeč důkazů hovoří jasně. Ale pojďte, mám pro vás ty zvětšeniny připravené. Nerad se na ně dívám. Přebíhá mi mráz po zádech, když vidím tu hrůzu v otcových očích.
0: Nete, poslyš, co je to za skvrny? Nemáš lupu?
11: Prosím, podívám se, zda nejde o závadu. Bože, pane Hawkinsi, vidíte? V okamžiku, kdy otec umíral, upřel svůj poslední pohled na ty, kdo jej připravili o život. Na pozadí sítnice jeho očí utkvěl obraz jejich tváří. A můj fotoaparát ten obraz zachytil.
0: Ano. Tohle jsou praví vrazy tvého otce. Flickbalt a Winmode.
11: Bratři Kipové jsou nevinni.

0: Nevím, zda by soud fotografie uznal jako postačující důkaz, ale Bald s Modem mu rozhodování usnadnili. Snímky v nich vzbudily takovou hrůzu, že se sami přiznali. Bratři Kipové byli očištěni a všichni rázem prohlašovali, že v jejich vinu stejně nikdy nevěřili.
1: Tak, teprve teď je náš příběh u konce. Jak jsem řekl na začátku, jsem pyšný na svou schopnost předvídat technické vynálezy, kterými mé dílo překypuje. Téměř vše, co jsem ve svých románech popsal, vědci s jistým zpožděním vynalezli. Jenom nerad připouštím, že i já jsem se zmýlil, považuji však za poctivé se ke své chybě přiznat. Nechal jsem se v tomto případě až příliš unést fantazií a přecenil jsem možnosti fotografie. Na pozadí sítnice očí kapitána Gibsona samozřejmě nemohl utkvět obraz tváří Fliga Balta a Vina Moda. Přesto věřím, že k mému omylu budete schovívaví.
0: Ale ten nesmysl si museli vyslechnout ode mne. Pro jistotu, že? Pane Žile Verne.
1: Nebuď prostořečí. Vždyť jenom díky němu byla v našem příběhu odhalena pravda. A mne teď napadá, jaká je škoda, že pomocí fantazie lze bezpráví odstranit jen v románech.

citadelo. Vystavím tě v srdci člověka. Příbytku člověka. Jak by bylo možné založit tě na rozumové úvaze? Kdo by tě mohl vybudovat cestou logiky? Existuješ i neexistuješ, jsi i nejsi. Jsi složen z různorodých látek, ale kdo tě chce poznat, musí tě objevit. Jako kdyby chtěl člověk poznat svůj dům a proto by ho zboural. Zbude mu hromada kamení, cihel a tašek. Ale ten chládek, ticho a soukromí, které v nich nacházel, už nenajde. A nebude vědět, co si s tou hromadou cihel a kamení a tašek počít. Neboť tu bude chybět objevitelský duch, který jim vládl. Srdce a duše stavitele. Neboť kamení chybí srdce a duše člověka. Ale protože lze rozumovat pouze o cihlách, kamení a taškách a ne o duši a srdci, které jim vládnou a svou mocí je proměňují v ticho, protože pravidlům logiky a zákonům čísel se duše a srdce vymýkají, jsem tu já a má vůle. Já, stavitel. Já, který mám duši a srdce. Já, který mám jediný tu moc proměnit kámen v ticho. Přicházím a hnětu ono těsto, jež je pouze hmotou podle tvůrčího obrazu, který mi vnuká Bůh a který leží mimo cesty logiky. Buduji svou civilizaci veden představou jejího budoucího tvaru, tak jako jiný buduje svou báseň a hledá odstín věty a jedno slovo mění za jiné, aniž musí ten odstín či záměnu zdůvodňovat, neboť je veden jen jejím budoucím tvarem, který má uložený v srdci.

Slepý je ten, kdo vidí člověka jen v jeho jednání. Kdo myslí, že se člověk zjevuje jen v činu či v hmatatelné zkušenosti nebo v tom, jakých požívá výhod. Pro člověka není důležité to, co mu v určitém okamžiku patří. Ten člověk na procházce nemá ani hrst klasů, které by promnul v dlani, ani plot, který by utrhl. Ten, kdo mne následoval do války, je plný vzpomínek na svou milovanou, třeba že se jí nemůže dotknout ani ji vidět nebo sevřít v náručí, a třeba že ona na něho dokonce ani nemyslí, protože v tu časnou ranní chvíli, tam v dálce na svém loži, ani nežije pro svět. Zatímco on vdechuje širou poušť a cítí onu sílu, jež ho táhne. Je jako nepřítomná, jako mrtvá. Spí. A přesto nese ten muž břemeno její existence, břemeno něhy, která zde není, která spí v zapomenutí sebe samé jako zrno na sýpce. Břemeno vůní, které sám nevdechuje. Břemeno vodotrysku, který sám neslyší, který však přesto ševelí a tvoří srdce jeho domu. A také břemeno říše, kterým se odlišuje od všech ostatních. A nebo potkáš přítele, jenž v sobě nese své nemocné dítě. Nemocné někde daleko. Nemůže jeho horečku rozpoznat dlaní, neslyší jeho nářek. Nic to v tu chvíli na jeho životě nemění. A přesto se ti bude zdát, jako by mu tíha dítěte drtila srdce. Stejně tak člověk, který pochází z říše a nemůže ji ani obejmout pohledem, ani užívat jejího bohatství, nebo z ní získat sebe menší výhodu. Říše však dodává velikosti jeho srdci. Stejně jako je tomu s majitelem panství, či s otcem nemocného dítěte, anebo s člověkem, který je bohat láskou, zatímco jeho milovaná je kdesi v dálce a dokonce spí. Pro člověka má cenu pouze smysl věcí. Ovšem přijde za mnou kovář z mé vsi a řekne mi, co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží. Když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám. K čemu všechno to utrpení? Jak by však mohl být šťastný, kdyby byl na světě sám a měl pouze svůj dům? A kdyby žil se svou rodinou pod stanem ztraceným v poušti? Vedu ho proto k tomu, aby poznal svůj omyl. Když najdeš večer pod ostatními stany přátele, když ti mají co povědět a vyprávějí ti, co je nového v poušti.

Vždyť jsem vás viděl. Na to nezapomeňte. Viděl jsem vás okolo nočních ohňů, jak opékáte z kopce nebo kozu, a vaše hlasy ke mně zaléhaly. V tichu své lásky jsem se k vám zvolna přiblížil. Jistě, že hovořili jste o synech, jak jeden roste a jiný, jak je nemocný. Hovořili jste o domě, ale nepříliš naléhavě. A začali jste ožívat teprve, když k vám přisedl cestující z daleké karavany a rozvinul před vámi zázraky dálek. Když vám vyprávěl o bílých slonech toho a toho knížete a o svatbě ženy na 1000 kilometrů odtud, ačkoliv jste sotva znali její jméno. A nebo o pohybu nepřátel. A nebo o nějaké kometě, urážce, lásce či odvaze čelit smrti. A nebo o nějaké nenávisti vůči vám či o nějakém velkém trápení. Náhle jste byli plní prostoru a spjati s tolika věcmi. A váš stan, milovaný a nenáviděný, ohrožený a chráněný, nabyl pojednou smyslu. A byli jste jati v zázračné předivo, které i vás proměnilo v cosi širšího, než jste byli vy sami. Neboť potřebujete prostor. A ten ve vás může uvolnit jedině řeč.

vzpomínám, jak otec jednou usadil v táboře na severu města 3000 berberských uprchlíků a co se z nich stalo. Nechtěl, aby se pomísili s našimi, protože byl dobrý, živil je a poskytl jim oblečení, cukr a čaj. Nevyžadoval však od nich za svou štědrost žádnou práci. O živobytí se tedy nemuseli starat a každý z nich si mohl říci, co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží, když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám. Ale kdo by jim uvěřil, že byli šťastní? Když mě chtěl někdy otec poučit, zajeli jsme se k ním podívat. Vidíš, říkal mi, proměňují se v dobytek a začínají zvolna hnít. Ne v těle, ale v srdcích. Všechno pro ně totiž začalo ztrácet smysl. I když nehraješ v kostky zrovna o vlastní jmění, je dobře, můžeš-li si vysnít, že kostky představují panství a stáda, zlato a diamanty, které nemáš, které jsou jinde. Ale přijde chvíle, kdy už kostky nedokážou představovat nic. Potom už není hra možná. A naši chráněnci si už náhle neměli co říci. Vyčerpali rodinné historky, které se podobaly jedna druhé. Už si navzájem nelíčili, jaký má kdo z nich stan, neboť stany se podobaly jeden druhému. Necítili už strach ani naději a nic nového nevymýšleli. Ještě užívali řeči pro nejzákladnější věci. Půjč mi své ohřívadlo, mohl říci jeden a druhý. Kde je můj syn? Ale po čem by také toužilo lidství, ležící na slámě u žlabu? Ve jménu čeho by bojovalo? Ve jménu chleba? Ten dostávali. Ve jménu svobody? V hranicích svého světa měli naprostou svobodu. Dokonce se v oné neomezené svobodě, jaká někdy vyhloubí v boháči vnitřní prázdno, přímo utápěli. Ve jménu vítězství nad nepřáteli? Ale oni už neměli nepřátel. Otec mi řekl, i kdybys přišel s bičem, docela sám šel táborem a mrskal je po tvářích, nevyrazíš z nich nic než ze psí smečky, která vrčí a couvá a ráda by kousla. Ale nikdo se neobtěžuje a nepokouše tě. Uděláš nad nimi kříž a budeš jimi pohrdat.

Také mi řekl, jsou to už pouze lidské kostry. Člověk zde není. Mohou tě zbaběle zavraždit zezadu, protože lidská chátra umí být nebezpečná, ale tvůj pohled nesnesou. Zatím se jako nemoc uhnízdil mezi nimi nesvár. Zmatený nesvár, který je nerozdělil na dva tábory, ale postavil všechny proti všem. Protože každý, kdo jedl svůj příděl, okrádal všechny ostatní. Hlídali jeden druhého, jako když obcházejí psy kolem žrádla. A ve jménu své spravedlnosti se dopouštěli vražd, neboť viděli spravedlnost hlavně v rovnosti. A kdokoliv se v něčem odlišoval, byl množstvím rozdrcen. Lidský dav, řekl otec, nenávidí obraz člověka, neboť dav je zmatený, směřuje do všech stran současně a brání tvůrčímu úsilí. Pravda je špatné, když jeden člověk drtí stádo, ale to největší zotročení je jinde, když stádo drtí člověka. A tak byla ve jménu jakýchsi nejasných práv každá noc plná mrtvol s rozpáranými břichy. Za Úsvitu je vždycky odtáhli na okraj tábora, jako by vyhazovali odpadky. A naše káry, jako by byly službou z mrchoviště, je odváželi pryč. Vzpomínal jsem na otcova slova. Přinuť je, aby společně budovali věž a uděláš z nich bratry. Chceš-li však, aby se nenáviděli, předhoď jim zrno.

Je pravda, že člověk potřebuje zdi, aby se do nich utekl jako zrno v půdě a jako ono se uskutečňoval. Ale potřebuje také mléčnou dráhu a širou hladinu moře, i když mu souhvězdí nebo oceán v tu chvíli k ničemu nejsou. Neboť co znamená k něčemu být? Znám lidi, kteří podstoupí dlouhý a namáhavý výstup nahoru, kteří si rozedřou kolena i dlaně a celý vyčerpaní šplhají, jen aby dosáhli temene před svítáním, aby se napili z hlubin dosud modravé pláně, jako když člověk hasí žízeň vodou v jezeře. A když jsou nahoře, posadí se a hledí a oddechují. A srdce jim radostně buší a nacházejí tady ten nejlepší lék na své znechucení. A znám i lidi, kteří potřebují moře a zvolna postupují s karavanou k moři. A když dojdou na mis a stojí nad širou, tichou a temnou hladinou, ukrývající před jejich pohledem bohatství vodních řas a korálů, nadechují se štiplavé soli a okouzleně žasnou nad divadlem, které jim v tu chvíli k ničemu není, neboť moře nelze uchopit. Omyli však své srdce s otročením malicherným věcem. Možná, že hleděli s nechutí, jako vězňové za mřížemi, na kotlík, kuchyňské náčiní, ženiny nářky, mateční horninu všedních dnů, ze které je možno vyčíst tvář a smysl věcí, ale která se může někdy stát i hrobem, zakalit se a uzavřít. Nabírají si tedy z bohatství širé hladiny a blaženost, kterou zde našli, si odnášejí domů. A dům je pojednou jiný, neboť je

0: Jmenuji se Huckleberry Finn a bydlím v městečku St. Petersburg, USA, první polovina 19. století. Rodiče nemám, nepočítám-li tátu, který se o mě nikdy nestaral. Teď už přes rok o něm nebylo ani vidu, ani slechu. Ale za to mám nejlepšího kamaráda. Jmenuje se Tom Sawyer.
1: Huckleberry k snídani!
0: Vdova Douglasová si mě vzala za vlastního a prohlásila, že mě zcivilizuje. Ale život v jejím domě je velice perný, neboť vdova je zoufale spořádaná a slušná v každém směru.
1: Tak Huckleberry, bude to?
0: Už jdu. Navlíkla mě do nových šatů a mě nezbývá, než se v nich potit a škrtit. Dobré jitro.
1: Počkej, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že můžeš začít jíst až po modlitbě?
0: Sím, ano. Takhle žbrblá nad každým jídlem, ačkoliv dohromady není na čím žbrblat.
1: Dáš ty nohy dolů, Huckleberry?
0: Sím, ano. Potom se do mě dala se slabikářem. Držela mě celkem snesitelně skoro hodinu.
1: Nehrb se tak, Huckleberry, seď rovně.
0: Sím, ano. Bylo to nudný až k smrti a se mnou šili všichni čerti.
1: Huckleberry, nezevluj a neprotahuj se. Jestli se včas nenaučíš správnému chování, přijdeš do pekla.
0: Už, aby to bylo.
1: Co si to dovoluješ, Huckleberry?
0: A já tím přitom nemyslel nic zlýho. Já jsem prostě chtěl nějakou změnu. Konečně nastal večer a bylo modlení a pak se šlo spát.

0: Nebojte se, to je Tom Sawyer.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Půjdeme na zbytov?
0: Pojďme pro změnu k řece.
1: Tak jo. Kdo je tam?
0: A tohle je Jim. Otrok vdovy Douglasový.
1: Ať se propadnu, jestli se nic neslyšel. No já vím, co udělám. Já si tady sednu a počkám, až to uslyším ještě jednou. Mňau! Stát! Stůjte! Na můj rozkaz stát! No počkejte, já vás jednou chytím.
2: Huckleberry, k snídani!
3: Už jdu.
2: Tak Huckleberry, bude to?
3: Dobrej tro.
2: Vstaň, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že napřed je modlitba.
3: Simono.
2: Amen. Kolikrát jsem ti říkala, Huckleberry, že nemáš hltat, ale důkladně potravu rozžvíkat.
3: Simono.
2: Seď rovně, Huckleberry.
3: Simono.
2: Nehrb se tak, Huckleberry.
3: Simono.
2: Huckleberry, nezevluj.
3: Simono.
2: Huckleberry, kolikrát jsem ti říkala, jestli se nenaučíš vzornému chování, přijdeš do pekla.
3: Simono, kéž bych tam už byl.
2: Co si to dovoluješ?
0: V té chvíli jsem se rozhodl, že uteču. Počkal jsem až do večera a převlík se do svých starých hadrů. Chtěl jsem, aby nikoho už nikdy nenapadlo mě hledat, a tak jsem pocákal peřiny a podlahu spoustou kečupu, aby to jako vypadalo, že mě někdo zavraždil, a stopy jsem vedl až k řece, aby to navíc vypadalo, že mě vrazi utopili. V zátočině u lesa jsme měli s Tomem schovaný vor. Odrazil jsem od břehu a plul po proudu Mississippi. Konečně jsem byl na svobodě. A bylo mě dobře. Večeru jsem přistál na Jacksonově ostrovu. Je totiž úplně opuštěný.

0: Probudili mě podivný rány.
1: Tamhle je převozníkův parník. To střílej z děla nad vodou, aby moje mrtvola vyplavala na hladinu, víte? Jupí! Věděl jsem, že mám vyhráno. Nikdo jiný už mě nikdy hledat nebude.
0: Jednou takhle večer jsem seděl na břehu a díval se na řeku, když jsem najednou uslyšel za sebou v lese kroky. Srdce se mi v krku rozbouchalo, jako by na mě sála smrt. Ale to je přece Jim. Jime!
2: Prosím vás, nic mi nedělejte. Já jsem jak živ neublížil duchovi.
0: Já vám měl děsnou radost, že jsem ho našel. Už jsem nebyl tak úplně opuštěný, ale nejdřív jsem ho musel přesvědčit, že jako nejsem mrtvej.
2: Jo. Jehako, vy jste živej? No a kdo teda byl mrtvej, když vy jste živej? Tam bylo takový krve, Haku.
0: Tak jsem to Jimovi všecko vyprávěl a Jim řekl, že jsem to udělal mazaně. A jak ty ses dostal se?
2: Ale neprozradíte mě, když vám to řeknu.
0: Ať se propadnu, jestli to řeknu, Jime.
2: Já jsem utek,
0: Jime.
2: Slíbil jste, že to neřeknete.
0: No, neřeknu, Jime.
2: Víte, Haku, vdova Dicinky říkala, že mě neprodá. No a jednou v noci jdu kolem jejich dveří a slyším, jak stará paní někomu povídá, že mě ráno prodá do Orléansu. Vyrazil jsem jako blesk, to vám řeknu.
0: A jen to Jim dořek, najednou se setmělo. Jedný noci, zrovna už se mělo rozednívat, mě probudil nějaký zvuk. Jime! Jime!
2: No, co je?
0: Jime, vstávej a hoď sebou, hoří nám koudel. Jsou ti na stopě, rychle k voru. Musel být tak k 5. hodině, když jsme se konečně dostali za ostrov. Jime, pohlídni se. Vidíš něco?
2: Už nás nehoněj.
0: To víš, že jo?

0: 3 dny. Pluli jsme jenom v noci, ve dne jsme se skrývali. Byl to takovej slavnostní pocit plout po velikánský tichý řece, ležet na zádech a dívat se na hvězdy. Příští noc jsme pluli městem St. Louis a bylo to, jako by se rozžal celý svět. O půlnoci přišla bouřka.
1: Hej, Haku! Podívejte se tamhle!
0: Před náma byl parník, který se nabod na skálu, byl silně nakloněný. Prout nás unášel rovnou k němu. Přirazíme k parníku, Jime!
1: Já na žádný vrak nepolezu, bude tam hlídat!
0: Stará Bela tam bude! Tam už není co hlídat, vem svíčku a pojď! Vylezli jsme na horní palubu. Najednou se před náma rozsvítilo světlo.
1: Mně je moc špatně, rychle pryč!
0: Počkej, Jime!
1: Radši rychle pryč!
0: Světlo vycházelo z kapitánovy kajuty. Potichoučku jsem se blížil k pootevřeným dveřím.
2: Prosím tě, nedělej to. Přísahám, že to nevyzradím.
3: Jaš, jsi zrádce.
2: Prosím tě, Bile, nestřílej.
3: Já to neřeknu. Nikdy jsi neřekl větší pravdu.
2: Bile, dej tu pistoli pryč.
3: A proč?
2: Nejméně do 2 hodin se vrak rozpadne. On se utopí a my jsme čistí.
3: Máš pravdu.
0: Jime!
1: No?
0: Jime, je tady tlupa vrahů. Musíme najít jejich loďku, aby nemohli pryč. Začneme od vodu.
1: Pambičku v nebičku, žádný vor už není. Utrhl se je pryč.
0: Vyrazilo mě to dech a div jsem nevomdlel. Bejt odříznutej od světa na vraku s takovouhle bandou.
1: To musíme tu loďku najít, jinak se utopíme.
0: Jime, podívej se tam.
1: Loďka!
0: Chtěli jsme do loďky skočit, ale najednou se otevřeli vrata v boční stěně.
3: Dej tu pitomou lucernu pryč, a ti zvenku není vidět.
2: Hotovo, odstrč nás.
3: Počkej, prohledá co? Ne, tak to má svůj podíl ještě u sebe. Musíme zpátky.
0: Skočili jsme do loďky a pluli rychle pryč.

0: Jednou jsme si s Jimem povídali o králích. Jak se oblíkají, že si navzájem říkají vaše veličenstvo a tak podobně. Jimovi lezly oči z důlku.
1: Ty, Haku, já o žádným králi ještě neslyšel, když nepočítám ty z karet. A nakolik si takový král přijde? Měsíčně.
0: Král si může vzít, kolik chce. Králům patří všecko.
1: Jo, no to bych si dal taky líbit. A co za to musí dělat, Haku?
0: Nic. Králové jen vysedávají a posedávají.
1: Páni.
0: Ale takže je zrovna válka. Když je válka, jdou na vojnu, ale jinak se jen tak flinkají.
1: A ten král, co jste říkal, že mu usekli hlavu, měl nějaký děti?
0: Ludvík 16.
1: No, ten Ludvík.
0: Měl chlapečka, delfínka. Ten umřel ve vězení.
1: Chudák.
0: No ale jiný zase říkají, že utek sem do Ameriky.
1: Ale u nás nejsou králové, víte, že ne, Haku?
0: Ne.
1: No to tedy bude bez místa. A co bude dělat?
0: Může učit francouzštinu.
1: Co pak Francouzi nemluví jako my, Haku?
0: Když mluví Francouz, tak by si mu nerozuměl ani slovo.
1: No teda, mě trefí šlak. Jak je to možný?
0: Dejme tomu, že by k tobě přišel člověk a řekl by ti. Parlez-vous français? Co by si myslel?
1: No tak to teda bych vzal klacek a praštil bych ho do hlavy. To nedává vůbec žádný smysl.
0: Hele, Jimé, mluví kočka jako lidi?
1: Nemluví.
0: A kráva?
1: Taky ne.
0: A mluví kráva jako kočka?
1: Ne.
0: A je to přirozený, že kočka mluví svoji řeči a kráva svoji?
1: Je.
0: Tak mi řekni, Jimé, proč není přirozený, že Francouz mluví jinak než my?
1: A je kočka člověk, Haku?
0: Není.
1: No tak vidíte, proto kočka nemusí mluvit jako člověk. A je Francouz člověk?
0: Je.
1: Tak vidíte, tady to máte. A proč tedy u všech všudy Francouz nemluví jako člověk?
0: Viděl jsem, že je to marná práce. Černocha nenaučíte rozumně diskutovat. Pak jsem toho radši nechal.
1: Haku! Haku!
0: Co se děje?
1: Slyšíš? Slyšíš, co je to?
0: Asi nějaká pouť? Přistanem. Ty počkej tady, já se půjdu podívat.
2: Přistupte k lavici truchlících.
3: Amen.
2: Přistupte ochrnutí a slepí.
3: Amen.
2: Přistupte ve svých hadrech a hříších. Přistupte ve své špíně.
3: Amen.
2: Bratři, nyní uslyšíte obráceného hříšníka, který se dal na cestu pravosti.
0: Na kazatelnu se vyškrábal nějakej ošumělej vandrák.
4: Bratři, byl jsem námořním lupičem. 30 let jsem byl pirátem v Indickém oceánu. Ale minulé noci jsem byl oloupen a vyhozen z parníku bez jediné vindry.
5: Tak je to!
6: Správně!
4: Bratři, od této chvíle jsem novým člověkem. Ač chudý, vydám se znovu do Indického oceánu a zbytek svého života budu obracet piráty na cestu pravosti.
3: Amen.
4: A pokaždé, když obrátím nějakého piráta, řeknu, piráte, neděkuj mě, není to moje zásluha?
7: Zásluhu mají ti drazí lidé z Poukvilského zbožného shromáždění. Ano, skuteční bratři lidského plemene.
2: Bratři, udělejme na něho sbírku.
8: Lidi, nevěřte jim, jsou to podvodníci.
9: No dovolte.
8: Tady, ten včera v Gouštu prodával zaručený prostředek proti zubnímu kameni.
9: Já nejsem žádný podvodník.
8: Jenže po něm sleze nejen kámen, ale i sklovina. A tady tenhle ten hodák požádal kampaň proti alkoholismu.
4: To je taky bohulibé.
8: Dokud ho nechytili se článkem kořelky.
0: Vandrák a kazatel běželi k našemu voru. Chtěl jsem je předběhnout a odrazit, ale stačili ještě naskočit.

0: Dojeli jsme k Mělčině a schovali se pod topoli. První, co vyšlo najevo, bylo, že se ti dva vůbec neznají.
1: A co je váš hlavní obor?
2: Svého času jsem hodně dělal do medicíny. Umím hádat z ruky. Mám-li sebou někoho, kdo mi zjistí fakta, samozřejmě. Mým oborem je kazatelství.
1: To jsme viděli.
2: A zůsta působím v misionářských spolcích. A vy?
1: Jsem divadelní herec. Tragéd, víte. Vyučuju zpěvu a vlastivědě. Také přednáším a trochu dělám do zázračných léků.
2: Ach, žel.
1: Nad čím ach želujete?
2: Když si pomyslím, že jsem zůstal naživu, abych klesl do takové společnosti.
1: Tak my vám nejsme dost dobrý, co?
2: Ne. Cítím naopak, že vám mohu důvěřovat. Proto vám odhalím tajemství svého zrodu. Jsem totiž právoplatný vévoda z Bridgewateru.
1: Neříkejte.
2: Ano. Nyní jsem rozedraný ztracenec s puklým srdcem. Poběhlík na voru.
3: Pane, neplačte. Vemte si a jeste.
1: Tak si vemte.
2: Ne, pro mě není útěchy. Ne. Leda, že byste mě uznávali.
3: My vás uznáváme, ale jak se to dělá?
2: Když mě potkáte, ukloníte se a řeknete vaše milosti.
3: Ano, vaše milosti.
1: Helejte, Bilquater, nejste jediný s tajemstvím zrodu.
2: Cože?
1: Nejste jediný, nejste.
2: Já, co ti míníte?
1: Bilquater, mohu vám důvěřovat.
2: Až do trpké smrti.
1: Bilquater, já jsem neboštík. Dofel.
2: Cože jste?
1: Ano, příteli. Jsem ubohý. Zmizelý Dofen, syn Ludvíka 16. a Máry Antonety. Ano, pánové, vidíte před sebou v žebrotě bludného, trpícího, zákonitého krále Francie.
3: Rufínek.
0: Tak jsme pro změnu začali utěšovat zase jeho. Klečeli jsme před ním, říkali mu vaše veličenstvo. To hned okřál a byl v dobré náladě. Ale zase vévoda byl otrávený.
1: Bilquater, já za to nemůžu, že jste se nenarodil jako král, tak jaký pak fraky?
0: No, netrvalo dlouho, než jsem přišel na to, že to jsou obyčejní podvodníci. Ale neřekl jsem nic. S lidma nejlíp vyjdete, když je necháte dělat, co se jim líbí.

0: Jednou ráno jsme uviděli v zátočině takovej menší zapadákov a přistáli jsme asi tak kilometr nad ním. Naši dva šejdíři začali okamžitě přemýšlet, jak to město co nejlíp podojit.
1: Pánové, převlíkněte se.
0: Král a vévoda a já jsme se převlíkli do elegantních šatů, které král vytáhl ze svýho tlumoku.
1: My tři pojedeme do města, ty, Jimmy, tu zůstaneš a schováš se v lese.
2: Ano, už běží.
3: Pánové, bude výhodnější, přijedeme-li do města parníkem.
1: Kam pak máte namířeno, mladý muži?
2: Jedu do Orlinsu.
1: Přisedněte k nám. Pomoz pánovi Adolfusi.
0: To jako já?
1: No, kdo je tady jiný?
2: Když jsem vás zahledl, povídám si, hele, to je pan Wilkes a málem přijel včas, ale to vy nejste, víte?
1: Ne, mé jméno je Blodgett, důstojný pán Alexander Blodgett. Doufám, že pan Wilkes o nic nepřišel.
2: Ne, o majetek nepřišel. Ten dostane stejně, ale už neuvidí umírat svého bratra Petra.
1: A jak se jmenoval ten bratr toho Petra, který zemřel?
2: No jak, Harvey. Petr ho neviděl od chlapeckých let a bratra Viléma, jo, to je ten luchoněmej. Toho vůbec jak živ neviděl.
1: A proč Harvey nepřijel? Kde bydlí?
2: V Anglii, v Sheffieldu. Dělá tam kazatele, jako vy.
1: Aha, říkáte, že Petr Wilkes Harveyovi odkázal celý majetek?
2: Jo. Dům a 6 000 na hotovosti.
1: A měl nějaké příbuzné?
2: Má. Pane, má 2 dcery, Mary, Jane a Zuzanku.
1: Aha, chudinky nebohé, sirotečci opuštění. Pohřeb bude mít asi zítra.
2: Co to?
1: Pohřeb, že bude zítra.
2: Ale ne, zítra k polednímu.
0: A král se dědy vyptával, až ho nakonec vypumpoval dokonale.
4: Sežeň rychle vévodu, plav.
0: Tamhle ho máte.
4: Bilquater.
3: Ano, jsem tady.
1: Jak jste na tom s němotou a hluchotou?
3: Já, no, dobře.
1: Já budu sloužit.
3: Velmi dobře.

0: Na nábřeží jsme okamžitě vzbudili pozornost zemou.
1: Může mi někdo z vás říci, kdeže bydlí pan Petr Wilps?
2: To jsou oni.
3: Jediné, co vám mohu říci, pánové, je, kde bydlel včera večer.
4: Ne. Náš ubohý bratr odešel. To je příliš kruté.
0: Na mou duši, že jsem jak těživ neviděl párek větších podvodníků. Brzy jsme stáli před poměrně honosným domem. Dveře se otevřely a vyšla nějaká dívka.
5: Jsou to oni?
2: Jsou to oni.
1: Mary Jane.
5: Ano.
0: Potom jsme vešli dovnitř. Uprostřed salonu stála rakev.
6: Vážení, pozůstalí, přátelé, osud nám, mně a mému ubohému bratrovi Vilémovi uchystal zkoušku nejtěžší. Ale zkouška tato nám byla oslazena vaší srdečnou účastí. Za což vám všem srdečně děkujeme. Amen.
5: Drazí stričkové, vezměte prosím těchto 6 000 dolarů a uložte je pro mne a pro mou sestru podle vlastního uvážení.
7: Mm-hmm.

Večer jsem nemohl usnout, protože mě začalo trápit svědomí. Klidně nechávám okrádat Mary Jane a Zuzanku a ještě přitom pomáhám. Připadal jsem si tak sprostě, že jsem si řekl tak dost, ty peníze pro sestry uleju, i kdybych měl puknout. Nejdřív prohledám královu a vévodovu světnici. Peníze jsem našel v králově posteli pod matrací. Když jsem se vracel, musel jsem přejít okolo rakve. A najednou jsem uslyšel kroky. Vidím, že jediné místo, kde bych mohl peníze schovat, je zrovna do rakve. Tak jsem nadzvedl víko, hodil tam peníze a schoval se za závěs. Do salonu vešli dva muži a začali víko rakve usilovně zatloukat.

0: Zrovna když spouštěli rakev do hrobu, vpadl na hřbitov vřeštící dav, který vedl nějaký habán.
1: Tady vám vedeme protikandidáty! Račte schlédnout obě soupravy dědiců starého Wilkse! Račte si vybrat dědice po Petru Wilksovi!
2: Já jsem Harvey, bratr Petra Wilkse. A toto je jeho bratr Vilém.
3: Pěkný párek, podvodníku, co?
4: Jestli tohle jsou podvodníci, to nevím, ale jestli to nejsou tihle dva, tak jsem idiot.
5: Tak to jste.
2: Je zde přítomen někdo z těch, kdo zesnulého oblékali do rubáše?
1: Ano, já a Havan.
0: A potom ukázal na krále.
2: Snad by nám tento pán mohl říci, jaké tetování měl Petr Wilks na hrudi.
0: U všech všudy to byla otázka jako v ringu. A hák do brady vypočítaná na složení protivníka. Najednou bylo veliký ticho.
6: Vážený pane, samozřejmě, že vám mohu říci, co měl vytetováno na hrudi. Úzký, tenký, modrý šíp, ale když se nedíváte zblízka, není nic vidět.
2: Měl Petr Wilks takové znamení?
1: Žádné takové znamení jsme neviděli.
2: Správně. To, co jste viděli, bylo malé P vedle toho V.
1: Ne, tam nebylo vůbec žádné tetování.
7: Šouka, podvodníci!
8: Všichni!
9: Topíme je!
10: Povozíme je na kládě!
11: Nebo je radši oběsíme!
12: Oběsí! Oběsí!
4: Počkejte! Počkejte ticho! Ještě máme jednu možnost. Vykopáme mrtvolu a hned uvidíme.
10: To je náhoda!
1: Počkat! Počkat! Všechny je svažte! Ať nám neutečou. A když to tetování nenajdeme, zlinčujeme celou bandu.
0: Havan mě chytil za ruku a zkroutil mě za záda. Lidi vytáhli rakev a vytrhli víko.
13: Lidi, tady na prsou je ten pytel zlata.
0: Tak jsem vzal nohy na ramena a pádil k řece.
4: Podívejte se, ten kluk utíká!
14: Haku, to jsem rád, že jste tady.
15: A na to teď není čas. Nech si to k snídani.
14: A budete mě všechno...
15: Nech si to k snídani povídám. Odraž vor a jedem.
13: Stůjte. Tak ty jsi nám chtěl vzít roha. Že jo, ty štěně. Už se ti naše společnost umrzela, co?
15: Ne, my jsme vám nechtěli ujet. Nechte mě. Puste mě.
14: Puste to, kluka, vy starý idioté. Co pak vy jste se zachoval jinak?
13: Má to být nějaká narážka, Bilkuter.
14: Já vím, kdo ty peníze ukradl.
13: Víš to, protože jsi je ukradl ty.
14: Co? To je lež.
13: Ne, ty! Pusť mě! Já to odmolávám.
14: Ale napřed se přiznej, že jsi ty peníze schoval.
13: To je lež. Ty jsi je schoval.
14: Co? Tak, bude to.
13: Se přiznávám.
14: Jestli to ještě jednou zapřete, tak vás na místě utopím.

0: Po mnoho a mnoho dní jsme si netroufli zastavit v žádném městě. Jenom jsme pořád jeli a jeli. Až jednou časně ráno jsme přistáli u jedné pošumělé vesničky.
1: Počkejte tu na mě, hned se vrátím.
0: Ale bylo poledne a král nikde. Tak jsme ho šli s vévodou hledat. Našli jsme ho brzy v místní kořálně, byl na mol. Vévoda mu začal nadávat a jedva byli v sobě, já vzal nohy na ramena a metl po silnici jak jelen.
2: Jedeme! Jime! Máme vyhráno, jedem! Jime! Jime! Kde jsi? Jime! Kde je Jim? Kde je Jim?
3: A ten starý blázen ho prodal, se mnou se nerozdělil a peníze jsou pryč.
0: Prodal Jima?
3: Jo.
0: A komu ho prodal? Slyšíš? Komu ho prodal?
3: Farmář se jmenuje Silas.

0: Nakonec jsem Phelpsovu farmu našel.
1: Jedeš, tybře? Lehni na roh, plíte se.
2: Tak to jsi ty, konečně. Jsi to ty, vy?
0: Simono, milost paní. Vyhrk jsem, než jsem si to mohl rozmyslet.
2: Nejsi tak podobný mamince, jak jsem si myslela. Ale ty má svatá dobro, to mně je to jedno, hlavně, že tě vidím.
1: Alež mě to!
2: A jak to, že jdeš tak pozdě? Hraní parník přijíždí už v 6.
0: Na Mělčinu jsme najeli.
1: Alež mě to honem, udělej mu snídaní, nebo...
2: Nebo jsi snad dostal snídaní na lodi?
0: Simano, na lodi snídaní jsem dostal na lodi, milost paní.
2: No, říkej mi, milost paní, říkej mi této sali.
0: Této sali.
2: Ano. A kde loď najela na dno?
0: Nevěděl jsem, jestli loď měla přijet z tola nebo po proudu, ale najednou mě osvítil nápad. Nám praskla hlavice válce.
2: I pro pána. Stalo se někomu něco?
0: Ne, nikomu, jenom to zablo černocha.
2: Tak to ještě dobře dopadlo, protože někdy přicházejí k úrazu i lidi. Tvůj strýc Silas pro tebe jezdil k parníku každý den. Tak i dneska jel, už měl být zpátky, neviděl jsi ho?
0: Ne, jsem neviděl, milost, jde to Sally.
2: Tak. A kam si dal zavazadla?
0: Do přístavního pontonu.
2: Ale dítě, vždyť to někdo ukradne.
0: Sim neukradne, depák.
2: Ale já tady pořád melu svou a ty jsi mi ještě neřekla ani slůvko o sestře, ani o nikom jiném. Tak pověs mi všechno, jak se jim vede, co dělají a co mi vzkazují.
0: No vidím, že už jsem na dobro v koncích a musím to zkusit s pravdou. Už jsem otvíral pusu, abych s tím začal.
2: Počkej, strýc Silas už je tady. Skrč se. Tak? Ne, ještě víc. Tak. A teď už tě vůbec není vidět. Vyvedu ho a prýlím. Tak co? Přijel?
3: Ne.
2: Och, já už jsem strachy bez sebe. Pro pána, co jenom řekne sestra?
3: Něco se muselo stát s tou lodí.
2: Počkej, Silasy, podívej se tamhle na silnici. No, nepřichází tam někdo? Kdo to je? Vylez hochu. Silasy?
3: A kdo pak je tohle?
2: No hádej. Kdo by to mohl být?
3: Nemám ani ponětí. Kdo je to?
2: To je Tom Sawyer!
0: Na mou duši, že jsem se div nepropad podlahou. Dejme tomu, že na ty lodi přijel pravej Tom Sawyer. A dejme tomu, že sem vpadne dřív, než na něho budu moc mrknout, aby byl sticha. Tak jsem Phelpsům řekl, že si zajdu do města pro zavazadla. A opravdu. Asi 2 míle od farmy vidím z dálky přicházet povědomou postavičku.
4: Tome!
5: Je, fuj. Proč vstáváš z hrobu? Nikdy jsem ti nic zlého neudělal.
4: Já nevstávám. Já tam nikdy nebyl.
5: Přísahy při velkém náčelníkovi. Nejsi duch?
4: Při velkém náčelníkovi nejsem.
5: Haku, co pak ty jsi vůbec nikdy nebyl zavražděný?
4: Nebyl, já to na ně jen tak hrál. Pojď se mnou, pojď, ani si na mě.
5: Opravdu?
4: No.
5: Haku!
4: Tome!
5: A teď mi všecko vypravuj.
4: A tak jsem Tomovi všecko vypravil.
5: Víš co? Půjdu napřed.
4: Jo.
5: Ty počkej asi 30 minut a pak přijď za mnou.
4: Jo.
5: Vezmi si můj kufr.
4: Jo.
5: A dělej, jako by to byl tvůj. Jo?
4: Jo.
0: Když jsem se vrátil za hodinu na farmu, Tom tam ještě nebyl.
2: Tome? Hádej, kdo mezi tím přijel.
0: Sim nevím.
5: Bav.
2: No tak co tomu říkáš?
0: A zase byla každá rada drahá. Nevěděl jsem totiž, koho Tom hraje, protože Tom Sawyer jsem byl vlastně já. Ahoj.
4: Jak se jmenuješ?
5: Ahoj, Tome. Tebe jsem neviděl ani nepamatuju.
0: No, já tebe taky jsem...
4: Jak se jmenuješ?
2: Pro pana Jana, kluci, vyděláte, jako byste se ani neznali. Pozdrav přece Sida, Tome.
0: Teď mě to všechno došlo. Tom hrál svýho nevlastního bratra Sida. Side!
5: Tome!
0: Kde se tady bereš?
5: Tak dlouho jsem škemral, až mě tetička pustila taky.
0: Příští den jsme od rána systematicky prohledávali celou farmu.
5: Haku, pojď sem! No rychle! Tady je!
0: Jimmy!
6: Jimé!
7: Háku! Ty má svatá dobrota, Háku! Já, není to pan Tom!
6: Ticho! Nikdy neříkej, že nás znáš. Až uslyšíš v noci signál.
7: Já vím. Mňau!
6: Ale ti nekřič! Tak jsme to

0: Ale pro boha, neberme naše prostěradlo. Teta se mi řádila.
1: Půjčíme si nějaký ze šňůry. A taky košily.
0: No, na co košily?
1: Aby si Jim na ní vedl deník.
0: Deník, neblázni, Jim neumí psát.
1: A ještě budeme potřebovat nářadí.
0: Na co zase nářadí?
1: Na kopání. Přece se k němu nebudeme prohlodávat.
0: Když v kůlně jsou dva krumpáče, ne?
1: Haku, fine. Slyšel jsi, jakže by vězeň měl v celé krumpáč?
0: Tak co teda potřebujeme?
1: Dva příboje.
0: Na podkopání kůlny?
1: Jo.
0: Neblázni tome, to je přece pitomost.
1: Jinak to nejde. Vem si třeba z toho vězně v nejhlubší kopce zámku Dýf v Marseille. Co myslíš, jak dlouho mu trvalo, než se prokopal?
0: To nevím.
1: Tak hádej.
0: 4 hodiny?
1: 37 let. A vylezl v Číně.
0: Jenomže Jim nikoho v Číně nezná.
1: To nevadí.
0: Ne, ne, ne. Jim je už moc starý na to, aby jsme ho vykopávali příborem. Tak dlouho nám nevydrží. Příští den nastala katastrofa.
2: Celý dům jsem obrátila na ruby a všechno je marné. Kam pak se poděla tvoje druhá bílá košile, Silesi?
3: Já nevím, Sally, měl jsem ji na sobě, pak jsem ji svlékl a potom už nevím.
2: Člověk by řekl, že už jsi dost starý, abys uměl na své věci dávat pozor.
3: Jistě, Sally, jistě, vím, že máš pravdu, ale já se opravdu snažím.
2: A košile jestli... ještě není všecko, ztratila se taky lžíce. A to taky ještě není všecko.
3: A co se ještě ztratilo, Sally?
2: 6 svíček se ještě ztratilo, když to chceš vědět.
4: Pani!
2: No co je?
4: Pani, ztratilo se prostěradlo.
2: No tak to už je vrchol. Kam zmizelo to prostěradlo, Alžběto?
4: Vůbec nevím. Včera ještě viselo na šňůře.
2: No tak to už je konec světa. Košile, prostěradlo, lžíce a 6 svící.
4: Pani, chybí nám mosazný svíce.
2: Zmiz odsud! Nebo po tobě něčím hodím.
1: V tu chvíli se strýc Sajle zatvářil přihlouple a vytáhl z kapsy saka chybějící lžíci.
3: No tohle.
2: Tak ty jsi tu lžíci měl celou tu dobu v kapse.
3: Ale prosím tě.
2: Patrně tam máš i ostatní věci, co?
3: Co?
2: Jak se tam ta lžíce dostala?
3: Já nevím.
2: Ptám se, jak se tam ta lžíce dostala.
3: Já opravdu nevím, Sally. Víš dobře, že když něco vím, tak ti to řeknu, ale protože nic nevím.
2: Prosím tě, buď ticha.
3: Ti to...
2: Už toho nech. A seberte se všichni a nechoďte mi na oči, dokud zase nebudu při sobě.

0: teď nadešla chvíle pro zlatý hřeb programu. V noci jsme připíchli na vrata dopis a nad ním lepku a skřížený náty.
1: Tlupa hrdlo řezu neštítících se žádného zločinu. Chystá se ukrást vám dnes v noci uprchlého černocha. O, zalezi.
0: Čti dál.
1: Lupiči se připlíží od severní strany přesně o půlnoci. Neznámý přítel.
2: Silesi, okamžitě svolej sousedy a každý, ať si přinese nabitou pušku.
0: Kolem 11:30 jsme vstali a chystali se vyklouznout ven, když Tom najednou povídá...
3: Kde je máslo a chleba?
0: Jaj, nechal jsem ho ve sklepě.
3: Skoč pro něj, já půjdu napřed.
2: Kdo tam?
4: Já.
2: Tome, co tu děláš?
0: Rychle jsem schoval máslo i chleba pod čepici.
2: Ty jsi byl ve sklepě?
4: Ve sklepě jsem, ano.
2: Co jsi tam dělal?
4: Jak, co jsem tam dělal?
2: No proč jsi šel do sklepa právě teď?
4: Nevím.
2: Jak to se mnou mluvíš, Tome? Já chci vědět, co jsi tam dělal.
4: Na mou duši, že jsem tam nedělal vůbec nic. Cítil jsem, že máslo se pod čepicí začalo roztýkat.
2: A co ti to teče po čele?
1: Proboha, co tomu dítěti je? Pomoc!
0: Ze všech stran se seběhli po zuby ozbrojení muži se strýcem Silesem v čele.
3: Co je? Co se stalo?
1: Podívej se. On má mozkovou horečku a mozek mu vytéká z hlavy.
0: Strýc Siles mistrhl čepici a uviděl chleba s máslem. No!
2: Ty jsi mě ale polekal. Tome. A teď utíkej do postele a neukazuj se tady až ráno.
0: Tome! Musíme rychle pryč, protože dům je plný chlapů s flintama. Ježi?
3: Ticho.
0: Prosím tě.
3: Rychle pryč.
5: Támhle utíkají! Puste psi! Chyťte je!
0: Jsou na stopě.
6: Běžte, v řece. Já je zkusím odlákat. Běžte, já vás doženu.

0: Haku, podívejte se.
1: Na stromě před náma se houpali dva oběšenci. Byli od hlavy až k patě samej dehet a peří.
0: Král a vévoda.
1: Cítil jsem, že na ně až do smrti nebudu moc vzpomínat ve zlým. Lidi umějí být jeden na druhého strašně suroví.
0: Haku, rychle pryč! Tamhle je vor! Tome! Tady!
2: Haku! Myslím, že je to v suchu.
1: Jime,
3: ho?
1: Slyšíš něco?
2: Ne.
1: Takže?
2: Já vím. Už nás nehoněj.
1: Jime!
2: Sbohem. Bylo to krásně vyšpekulovaný a bylo to krásně udělaný. Sbohem, Tome.
1: Jime, uteďka jsi zase svobodný člověk a otrok už nebudeš. Na to dám krk.
2: Haku, vy jste nejlepší přítel, jakého jsem kdy měl. Sbohem.

0: přes pole, přes lůky. Potěšení, kdeže jsi?
1: Přece tady.
0: Pro tebe mě zabolelo srdéčko.
1: Nemusí, Haničko, nemusí. Dobře víš, že mám rád jen tebe jedinou.
2: Rád? To říkáš ty, Petře. Ale kdo ví? Každý měsíc odcházíš na dlouhé dny hluboko do lesů.
1: Kácet stromy, lásko. Jsem přece dřevorubec.
2: Ale já zůstávám sama.
1: Až se vezmeme, tak...
2: Tak budu chodit s tebou.
1: A co když přijdou děti?
2: To se uvidí, až je budeme mít.
1: To se ví, že budeme. Dej mi na to pusu.
2: Dám, ale až si mě chytíš.
1: Tak ty takhle.
2: Pospěš.
1: Nadběhnu ti.
2: A nechytím.
1: Jen co tě dostanu, na sto hubiček ti vysázím.
2: Dokaž to, dokaž.
1: Mám tě. A teď?
2: Podívej.
1: Nač? Na starou hrobku? Vždyť ta tu stojí od nepaměti.
2: Vždycky, když ji spatřím, zamrazí mě.
1: Vezmu tě do náruče a hned se zahřej.
2: Svítí zlou žlutí, jak nebe před bouří.
1: Co pak je? Celá se chvěješ.
2: Děsí mě železná mříž, co hrobku s paloukem kol dokola černými oky obklopuje a temným stínem přiklápí.
1: Není důvod se bát. Starého knížete do ní uložili před... No, nejmín před 100 lety.
2: Stařa říkala, že neumřel. Prý se upsal temnotě a jenom spí.
1: To si myslíš, že tam dole celé ty roky leží bez jídla a pití?
2: Jak se z něčeho takového můžeš dělat legraci? Takový živý mrtvý je ve skutečnosti nečlověk.
1: Jo, říká se mu fecht.
2: Ano, a vysmívat se fechtovi může jen blázen.
1: Nejsem blázen a nevysmívám se. Protože kdyby to byla pravda, kdyby kníže jenom spal, tak mi, má milá Haníčko, nastanou velké potíže.
2: Slyšel jsi?
1: Někde v horách bouří. Můj děd knížeti dlužil 300 dukátů za hájovnu a pronájem lesa. Táta a já jsme dluh ještě zvětšili. Kdyby se teď kníže probudil, musel bych zaplatit za celou rodinu.
2: Prosím tě, čím?
1: To nevím. Ale jestli je fekt živý, skončím v žaláři nebo rovnou na šibenici.
2: To je ale divné hučení.
1: Lásko, to jenom hřmí za lesy.
2: A co ty břízky kolem kamene před hrobkou?
1: Máš pravdu. Dlouhé roky byly úplně suché.
2: A teď mají kmeny novou bělostnou kůži, jak svatební šaty. A kde trčely holé větve, se třepotá zelený závoj svěžích lístků.
1: Bílé šaty a závoj. Hned je poznat, co se ti honí hlavou.
2: Ještě před týdnem vyhlíželi jako vdovy. Pojďme se na ně podívat zblízka. Třeba se stal zázrak.
1: Podívej, Hano. Žádný zázrak. Ze skály vytryskl pramen.
2: Temný pramen.
1: Ochutnám.
2: Ne, Petře!
1: Blázínku, to se jen černá skála odráží v čiré vodě.
2: Nesmíš se napít.
1: Ty se pořád něčeho léká.
2: Nevidíš, jak voda září temným plamenem?
1: Voda je jenom voda.
2: Tahle tryská z podsvětí.
1: Někdy si myslím, Haničko, že slyšíš trávu růst.
2: Říkám jen, co cítím. Rychle, obejmi mě. Pevněji.
1: Takhle? Už je ti líp?
2: Ano, ale chci pryč odtud.
1: Pojďme. Ale tou delší cestou kolem obory, ať se ještě trochu užijeme. Zítra časně z rána odcházím do lesa.
2: Napeču ti sebou koláče, chceš?
1: To víš, že chci. A teď poběž. Kdo bude první u Igorovy drnový boudy, tak si...
2: Tak si co?
1: Může něco psát.
2: Potom chci modré z nebe.
1: Budeš ho mít.

0: Stařo, stařenko, tetičko, dej mi hubánka.
1: Neblázni, Hano, už ti není pět.
0: Aspoň jednoho jako kdysi.
1: Hubičky od Petra ti nestačí?
0: Pořád jich mám málo. A pak zítra zase odchází kácet do lesa.
2: Je to jeho práce, děvče.
0: Ale co já?
2: Aspoň mi budeš víc kruce větroplachu.
0: Upečeme Petrovi koláč. Že ano, tetičko, že mu upečeme koláč.
2: S tvarohem nebo s mákem?
0: Tvarohový, ten má nejradši.
2: Tak nač ještě čekáš? Cukr, mouka, vejce, kvásek, šup, šup, ať to lítá. Když děvče nedokáže upect koláč, nemůže se vdávat. A kde vůbec šížek?
0: Ráno se mnou letěl do lesa a pak frnk, nevím.
2: Já mu dám frnk. Krmím ho, starám se a když má obletět kraj a říct, kde je co nového, je stejný jako ty. Nejspíš se někde hubánkuje s nějakou číškovou.
0: Stařo, ty jsi nespravedlivá. Vůbec nemáš pochopení.
2: Ale jdi, brbto.
0: Počkej, tohle tě bude zajímat.
2: Co?
0: U knížecí hrobky obrostly břízy zelení a ze skály vytryskl pramen.
2: Cože?
0: Jo, ale nějaký divný. Jako by měl v sobě temné světlo.
2: Pramen zapomnění. Jednou se napiješ a co jsi prožila, navždy z paměti zmizí.
0: Ještě, že se Petr nenapil.
3: Mluví, to se ví, stařo, divné to je. Břízy se zelenají, voda ze skály teče.
2: Brzy se ozýváš, zelený ptáčku, brzy.
3: Já vím, že pozdě, jen jsem vyhlížel, jestli někde neuvidím Igora.
2: A viděl jsi?
3: Tu ví, to se ví, že ne. Drnová chajda prázdná je.
2: To se mi pranic nelíbí.
0: Co se děje, tetičko?
2: Napřed vytryskne pramen a teď zase zmizí Igor.
0: Nerozumím ti.
2: Až nová krev z krve se zrodí, až z kostí nové kosti vyrostou, až z masa nové tělo vzejde.
0: Co to říkáš?
2: Později se všechno dozvíš. Kdy se vrátí Petr?
0: Za 3 dny.
2: Ten den máš narozeniny, Hano.
3: To se ví, to se ví.
2: Číšku, musíš objevit Igora a zjistit, co dělá. Jen tak včas poznáme, jestli se temný probouzí, ale dávej dobrý pozor, ať neuvízneš v jeho osidle.
3: Kde pak? Igor je můj kamarád.
2: Nevěř nikomu, kdo jednou zlu sloužil, může sloužit dál.
3: Igorovi se věřit dá. Nosil jsem mu drobky a kapky vody, když ho fecht k bříži přikoval.
0: Fecht?
2: Jistě. O kom jsi smyslela, že se bavíme?
0: On je skutečný?
2: Přej si jediné, ať ho nikdy nespatříš.
3: Stařo, ty přece dokážeš fechta zastavit.
2: Ne. Ne, tolik síly sama nemám.
3: Tu ví, kdo ho tedy zastaví?
2: Ještě uvidíme. Hlavně číšku pořádně hlídej. Ve dne v noci.
3: Tu ví, to se ví, že budu. Tu ví, tu ví, tu ví.
0: A co koláče pro Petra, tetičko?
2: Co by? Pec je rozpálená, těsto vykynulo. Pust se do práce.
0: Mám je upéct sama?
2: Vdávat se budeš také sama.
4: Za hory, za lesy, potěšení, kdeže

0: Haničko, dívej se pod nohy.
1: Je, lomý kámen.
0: Na co, děvče, myslíš? Tohle není lomý kámen, ale bazalka.
1: Nezlob se, stařo. Nevím, co se to se mnou děje.
0: Ale já ano. Máš v hlavě jenom Petra.
1: Už 3 dny je pryč a mě je tak smutno.
0: Kácí buky hluboko v lese, nemůže za tebou běhat každý den.
1: No však já vím.
0: Nevíš. Má svoji práci a ty taky. Chci tě naučit, co znám, abys jednou... Posloucháš mě vůbec?
1: Nevolal někdo moje jméno?
0: Nevolal.
1: Vždyť já, tetičko, už skoro všechno umím.
0: Neumíš. Splést si lomý kámen s bazalkou může jen...
1: Nezlob se, já jsem...
0: Zamilovaná.
1: To taky, ale hlavně nešťastná. Poslední dny se probouzím a nemohu popadnout dech, jako by mě studená dlaň srdce svírala.
0: Noční můra. Ale nic se neboj, Haničko. Zaženeme ji. Zítra je poslední den měsíce dubna. A to znamená...
1: Že mám dneska narozeniny.
0: Ano, to také, ale zítra večer nastane...
1: Už vím. Čarovná noc, kdy se skály otevírají a poklady vydávají. Kouzelná noc, kdy na kopcích očistné ohně hoří.
0: Správně. Abychom ale u takového ohně noční můru zahnali, musíme dnes učinit rozhodnutí.
2: To se ví. Petr už se blíží. Už jde?
1: Konečně.
3: Hano, Haničko.
1: Petře.
2: Utíká. Div si nožky nepřerazí. Ach, chichouvej, to jsou blázni. To se ví.
0: Číšku našel z Igora?
2: Našel. Skákal jsem z větve na větve a sledoval ho.
0: A co dělal?
2: Přinesl ke staré hrobce dýni. Potom stál, přešlapoval a něco mručel. Jako by se sám se sebou hádal. A nakonec vykřikl havraní a zas utíkal pryč.
0: Dál pozoruj, co dělá Číšku, a hned mi dej zprávu.
2: Tu ví.
4: Dobrý den, stařo.
0: Dobrý den, Petře.
2: To každý ví, že si Petr na Haničku myslí.
4: A co je na tom špatného?
2: Neodpovím, pryč letím, tu vím.
1: Jenom tě popichuje, Petře. Má radost, že ses vrátil.
4: Blázen bláznivá je ten váš Čížek.
0: A nemá snad pravdu, nemyslíš na Haničku?
4: Myslím. Chtěl bych ji za ženu a přijdu si o ní říci, ale až...
0: Jaké až?
4: Až budu mít jistotu, že se o ní dokážu postarat.
0: Ne, žádné až, Petře. Přijď hned zítra. V poslední den dubnový. Poklekání, jak zvony dozní. Dřív ne. Jestli máš Haničku skutečně rád, bude tvá.
4: Přijdu hned, jakmile vzplanou ohně na skalách.

0: V tuto hodinu podvečerní, Haničko, právě před 18 lety.
1: Já vím. Narodila jsem se a moje maminka umřela.
0: Ano, umřela, ale na tebe přešla kletba našeho rodu.
1: Kletba?
2: Prastará kletba.
0: Ty jsi tu scházel, Číšku.
2: To se ví. A hned ti říkám, že Igor upletl velkou klec a chytil do ní havrany.
0: A neviděl tě?
2: Za koho mě máš?
1: Nechápu, proč se staráte o nějakého bláznivého Igora.
2: Igor není bláznivý, naopak.
0: Mlč.
1: Co kdybys mi, stařo, konečně pověděla o té kletbě?
2: To se ví, řekni, to řekni, ať ví, ať ví, ať ví.
0: Haničko, nad ženami našeho rodu panuje kletba krve, kostí a masa. Dávno již tomu, co kníže zdejšího kraje usiloval o moji bábu. Chtěl, aby se stala jeho ženou, ona však odmítla, protože byl špatným člověkem. Toho rozzuřilo. Upsal se silám zla, které z něho učinili fechta. A potom nad naším rodem vynesl onu kletbu.
1: Jakou?
0: Až nová krev se z krve zrodí, až nové kosti z kostí vyrostou, až z masa nové tělo vzejde, pak přijde má chvíle a ženu uchvátím.
2: A tuhle kletbu vsadil fecht do zrcadla.
1: Nerozumím.
0: Hned pochopíš. Dnes je ti 18 let. A proto ti předávám tuto skřínku. Je jediným dědictvím po tvé matce. Otevři.
1: To je krásné zrcadlo.
2: Slyšeli jste?
0: To byl on.
2: Temný pán.
1: Já odmítám takové dědictví. Nechci ho.
0: Zrcadla se nemůžeš zbavit, Haničko. Naopak, musíš ho chránit. Jestliže fechtovi podlehneš a dobrovolně mu zrcadlo vydáš, bude zle.
2: Pak ho musíš následovat, kam poručí.
0: A nejen to. Až se tě temný pán nasytí, získá tvou duši. Tou pak jako klíčem otevře brány podzemí a síly zla zaplaví zemi. Tak splatí svůj dluh temnotám.
1: Už zas volal.
0: Moje babička i matka byly silné a zrcadlo uchránili. I tvoje matka. A teď jsi na řadě ty, Haničko.
1: Já? Já ni-

0: Narodí-li se ti dcera, přejde kletba na ní v den jejich 18. narozenin.
1: To je strašné.
2: Tu ví, to se ví.
1: Tetičko, nenadarmo ti říkají stará, mocná vědma a čarodějka. Co pak nemůžeš kletbu zrušit nebo fechta navěky uspat?
0: Já sloužím světlu, Haničko, ne temnotě. Nemám tolik síly jako on.
2: Jednou si říkala, že bys to dokázal.
0: Možná, ale to by se museli spojit tři věci najednou. To by se... Čišku, pozor.
2: Co je?
0: Chyť mu rozmrtí hlavku, co sedí na stropě a tváří se, že tu není.
2: To se ví.
1: To je divná můra.
0: Letí u konu.
2: Mami, mami, už je skoro mám.
0: Tak, kde je? Ukaž. Snad si Čišku nesnědl.
2: Zaletěla do hustého šípkového keře.
0: Slyšíte? Tu můru nejspíš vyslal na výzvědy fecht.
1: Řekni, stařo, co se musí stát, aby přestal škodit?
0: Zaprvé by fecht musel udělat chybu, porušit pravidla kletby a zmocnit se zrcadla násilím nebo úskokem.
1: Mluv dál.
0: Dál? Dál se musí najít člověk, co by bez zaváhání dal svůj život za život druhého.
2: Tu ví, to není těžké. Lidé se přece mají rádi.
0: A bláhový Číšku. To vše se musí přihodit ve chvíli, kdy nad světem panují dobré síly.
1: Co zítřejší čarovná noc?
0: Ano, možná. Sama o sobě však nestačí. Nezapomeň, Haničko. Tři věci se musí spojit v jedinou.
2: Tu ví, tu ví, tu ví, to se ví.
0: Hned ráno půjdu ke studánce připravit vše na svatební obřad. Ty vyleď do kraje, Číšku, a hlídej.
2: Tu ví.
0: A Haničko, připrav do košíků jídlo a pití. A teď šupem na kutě. Zítra bude dlouhá noc.

0: hřbitem mi hladíš tváře, oči mi prozařuješ.
1: Jen to ne, tvý, jen to ne.
0: Zrcadlo, cítím tě, čichám tě, hmatám tě. Tvé pablesky prosvěcují mé komnaty, oživují můj hrad.
1: To ví, to se ví, zle.
0: Probouzíš mě, zrcadlo.
1: Vecht, vstávám, zle je zle.
0: Už jdu, zrcadlo, jdu za tvým třpitem.
1: Tu ví, chraňte se, skryjte se. Temný pán vyšel do světa. Tu ví, ať každý nad lesy, nad poli a nad potoky slyší. Plášť temnoty se vyvil z hrobu.
0: Z dýně už kočár jsem vyčaroval. Teď k němu dva rychlé vraníky. Igore, dones havrany. Igore, kde se zastounáš?
2: Tady je mám, pane. Koukněte, modročerní krasavci, jak jste si přál.
0: Polož klec a ustup. Máchněte perutěmi, havrani modročerní, a v jeden ráz projděte ze světla do temnoty. Máchněte perutěmi, hřívou potřeste a kopyty zahrabte. Podobu vraníků, kterou vám dalo mé

0: Zaklínání ukažte. Krásní jste. Však jako vítr buďte rychlí, jinak vaše kosti hlína poltí.
1: Ty se vám povedli, pane. Hned je zapřáhnu. Hou, zobáku dráp, jen žádné spínání, no tak. Hou. A ještě provléci obratě a hotovo, pane. Kam poroučíte?
0: Za Petrem Dřevařem. Je na čase vybrat starý pluh.
1: Vy žartujete? Ten má v hrnečku sotva pár stříbrňáků.
0: Má něco jiného, čím dluh splatí.
1: Jestli myslíte, že vám dá Haničku, tak to se mýlíte.
0: O Haničce řeč není. Zatím ne. Dneska mi zaplatí za dětka, za otce i za sebe.
1: Má akorát sekeru, ale ta vás, počítám, nezajímá.
0: Má něco mnohem důležitějšího, něco, co nemám já. Má... Nastav ucho, Igore, dnes není radno mluvit na hlas.
1: Pane, to přece nesmíte.
0: A to říká kdo? Ty snad?
1: Ano, já.
0: Mlč! Čekal jsem už příliš dlouho. Víc než 100 let jen tma, vlhko a otupělý sen v kopce.
1: Ale pane, výhra získaná lstí nevydrží.
0: Babské řeči!
1: No, co když... Na takovou splátku Petr nepřistoupí.
0: Dluh nebo život? Tak stojí otázka.
1: Nejednáte podle práva.
0: Tak dost, Igore, už mě to nebaví. Práskni do koní.

0: ať každý ví, že prastará kletba zrcadla se probouzí.
1: Šíšku, okamžitě přestaň.
0: Pravdu hlásám, temný pán z hrobky dnes do světa vykročil.
1: Jestli žertuješ a krajem zbytečně strach roznášíš.
0: Slyšel jsem hukot jeho hlasu, tupý jekot. Co z hrdla se mu drál, když dunivě vytruboval o zrcadle, co světlem mu oči otevřelo.
1: Ach, Číšku, pak je zle.
0: To se ví, co jiného říkám. Zavři se a nikam neodcházej, Hano. Letím za stažou.
1: Leď, spěchej, ptáčku.

0: utišení, kdeže jsi?
1: Haničko.
0: Kdo volá?
1: Přece já, Haničko. Tvůj Petr.
0: Petr?
1: No ano, lásko moje, otevři. Musíme si promluvit.
0: Petře! Co se ti stalo?
1: Nerozumím.
0: Máš jiný hlas?
1: Jo tak. Včera večer hořelo.
0: Cože?
1: Ne, nelekej se, nic se mi nestalo. Jen jsem se nadýchal kouře, víš, a bolí mě v krku.
0: Máš divné oči. Úplně z nich mrazí.
1: Saze mi do nich napadaly. Do rána jsem je ve studánce vyplachoval.
0: Chudáčku můj. A proč máš rukavice?
1: Přece hořelo, lásko. Mám na rukou puchýře.
0: Ano, ale kde jsi vzal takové panské rukavice?
1: Stařa mi je dala. Potkal jsem ji v lese u studánky.
0: Našel jí už Čížek. Prý se temný pán probudil a vyšel do světa.
1: Právě proto jsem tu.
0: My dva se však máme sejít až večer poklekání.
1: Ne, stařa vzkazuje, abychom na nic nečekali a nechali si požehnat. Oblékni se, kočár čeká.
0: Kočár? Kde jsi vzal kočár, Petře?
1: Půjčil jsem si ho od mlynáře, abychom ujeli každému nebezpečí.
0: Jsi hodný, hned se obléknu.
1: Nezapomeň si vzít šperky, lásko.
0: Vždyť žádné nemám.
1: A co ta malovaná skříňka na stole? Co v ní je?
0: Jen zrcátko. Dědictví po mé matce.
1: Ukaž, půjč mi ho.
2: Kdy pojedeme, pane?
0: Co tu dělá Igor?
1: Poveze nás.
0: Proč právě on? Prisloužil temnému pánovi.
1: Snad kdysi dávno, Haničko. Pojď už a nezapomeň na zrcátko. Vetkni si ho za pás, ať znásobí tvou krásu.
2: Pane Trest, stíne každého, kdo se podle pravidel neřídí.
1: Hubonáš. Pojedeme, Haničko.
0: Podej mi ruku, Petře.
3: Stařo, zleje.
4: Já vím.
3: Jen jestli víš všechno.
4: Abych nevěděla, vždyť lesům, obilí a vodě rozumím.
3: Pak se podívej, co dělá Hana a Petr a hlavně, co provádí Fecht.
4: Lesní studánka nám ukáže, co třeba. Studánko čirá, oko do hlubin země, tváři, v níž zrcadlí se nebe. Květem chrpy tvé vody do kruhu míchám, ústa a oči ti otevírám. Nasyť mou duši vidinami a ukaž mi, ukaž, kudy s tím Fechta běží. Igor rozhoupává zvon v kapli na rozcestí a Petr s Hanou nad posvátným kamenem klečí, ruce vzájemně propleteny. Při matce zemi, ne! Ne, to není Petr, ale Fecht! Vím jasně, jak po tváří Petra chtivá lebka Fechta prosvítá. Čížku, teď Haničku musíš střežit. Rady a odvahy jí dodávat. Rychle, leď, spěchej za ní.
3: Tu ví.
4: Dál studánku ukazuj, i když moje srdce se děsí.
1: Přísahám, Haničko, že mojí navždy budeš a nikomu tě nedám.
0: Petře, muži můj, lásko a srdce moje, zde přijmi můj poklad nejvzácnější. Vezmi si jej a dobře uschovej.
3: Ne, Haničko!
0: Kdo to volá?
3: Zrcadlo, ne!
1: To jen vítr v soutěskách vyje. Však ženo moje, ne toto zrcadlo, ale tvá láska je pro mne darem nejvzácnějším.
0: Právě proto tě zrcadlo svěřuje. Je v něm naše štěstí.
3: Ne, ano, ano, ne!
0: Kdo to volá?
1: Ale to jen vítr na špičky hor hvízdá. Dáváš mi ho dobrovolně.
0: Z lásky ti jej dávám.
1: Výborně. Tím prokazuješ, že jsi tou pravou. A od této chvíle začínáš splácet dluh lásky.
0: Nerozumím.
1: Světlem zrcadla tě, Hano, přitáhnu a navěky k sobě připoutám.
3: Naletěla z děvče.
0: Co to říkáš, Číšku?
3: Utíkej!
1: Co ten pták tady?
0: Což nepoznáváš Číška, Petře?
3: Ani nemůže.
0: Zbláznili jste se oba.
3: To se teprve uvidí.
1: Práskni do koní, Igore, popožeň vraníky, ať jsme na mítině včas. Dřevorubec Petr s obličejem oloupaným jak jablko netrpělivě čeká, až mu navrátím tvář.
0: Pane na nebi, co se to děje?
1: Pán nebes nade mnou nemá moci. Jedeme!
5: Je, drápe! Je, zobáku! No tak, drápe, zobáku, saberte!
0: Kdo jste, pane, když ne Petr? Proč jste mě oklamal jeho tváří? Co jste za člověka?
1: Za člověka? Bylo by dobré být ještě člověkem. Aspoň bych vychutnal pomstu, až mi bude stoupat do hlavy. Já jsem fecht, temný pán. Až nová krev z tvé krve se zrodí, až kosti z tvých kostí vyrostou, až maso z tvého masa novým tělem se stane, to vše pak bude navždycky mé.
0: Pane Bože!
1: Jsi Hana, dědička krve, jména a zrcadla. Zrcadlem, do kterého ženy tvého rodu před tebou hledívaly, jsi teď ke mně navždy připoutána.
2: Konec cesty, pane. Petr čeká pod jedlí, jak domluveno.
1: Až mu vrátím tvář, dohlédni, aby do západu slunce hory opustil. Jestli nedá mým lesům navždy s Bohem, bude vyset.
2: Ano, pane.
1: Začni, Igore. Sloupni mi tvář.
2: Tady ne.
1: Chceš snad Hanu šetřit?
2: Jak vám tvář stáhnu, musím ji Petrovi hned nasadit. Kdybych jí nesl kus cesty, třeba by správně nepřilehla a vše, co jste získal, by se rázem proměnilo v dým.
1: Prospěch pána máš na zřeteli, Igore.
2: Paní, radím vám, nedívat.
0: Dívat či nedívat, není to, Igore, už úplně jedno.
1: Jenač se dívá. Stejně tuší, že pro ní slunce navždy zapadá, jako když si pro mne. Jdeme!
3: Jen se dívej, Haničko. Dobře se dívej, aby si věděla, koho zvolit.
0: Jaké rozhodování, ptáčku. Můj život končí.
3: Kdo ví?
0: Ale proč právě já, Číšku? Čím jsem se provinila?
3: Zrcadlo dala se nepravému.
0: Podvedl mě.
6: To pálí jako samo peklo. Aby tě ťaz vzal, fechte.
3: Haničko, máš ještě šanci. Ale srdcem vybírej, jinak jsi navždy ztracena.
0: Číšku můj zlatý, věř, že tam na tom muži, co bolestí křičí, když tvář mu zpět nasazují. Vidím a poznávám oči, co s láskou mě hladívaly. Rty vidím, co něžně mě líbávaly. Tvář vidím, kterou jsem do dlaní celá rozechvělá brala.
3: Tu ví, to málo je. Co ještě ti srdce říká?
0: Že tentokrát tomu, kdo nosí Petrovu tvář, mohu věřit. Jen jeho miluji.
3: Dobře si volila.
0: Ale co to? Proč si Petr bere ranec a odchází? Ostružení se za ním zavírá. Proč, Číšku, řekni proč?
3: Toho se nelekej.
1: Zase ten pták. Zažeň ho, Igore. Tak. A ty vystup z kočáru, Hano. Pojď. A pověz, co na opačném konci mítiny vidíš.
0: Temný pramen ze skály tryská.
1: Voda zapomnění.
0: A hned vedle hrobka se sloupy a nad ní kopule.
1: Železnými mřížemi obénaná.
0: Místo smrti.
1: Náš společný domov.
0: Proč mám zemřít tak mladá?
1: Nezemřeš, budeš žít. A každý den si pod nebesa vyjdeš. Však jenom do této ohrady ze železa černého. Pak se za mnou zpět dolů navrátíš.
0: Ne!
1: Ale ano. Tam dole lůžko manželské stojí. V něm studené kosti mi budeš hřát a dechem mladosti mou zmrzlou kůži pohladíš. Vejdi.
0: Ach, pane na nebi, rozlom pečetě, co poutají mě ke zlu.
1: Pána nebe, smarně voláš.
7: Igore, vypsáhni, buď paní k ruce, kdykoliv se objeví.
8: Jistě, pane.
1: A teď dolů do hrobky, ženu.

0: Oh, drápe, zobáku. Pojďte.
1: Pěkně si mě potrápil. Tváře mě hoří, hlava bolí.
0: To jsi ty, Petře? Slíbil jsi, že opustíš Fechtův kraj?
1: Jsi jeho sluha, Igore. Monstrum, které žije už třetí lidský věk, ale o síle lásky nevíš nic.
0: Mýlíš se.
1: To určitě.
0: Nerozumíš, ale nevadí. Drápe, zobáku, při perutích soumraků volnost mějte.
1: Takhle to tedy chodí. Havrany v koně si temný pán proměnil.
0: Jo, tak to chodí. Ani netušíš, jak strašlivý trest na tebe dopadne, až Fecht zjistí, že jsi v horách zůstal.
1: Musel jsem se vrátit. Miluju Haničku víc než svůj život.
0: Radím ti, uteč, dokud tě nohy ještě poslouchají.
1: Vytrvám a Haničku zachráním.
0: Osleplý láskou jí nepomůžeš. Oslabený strachem o její život prohraješ svůj.
1: Nemám z Fechta strach.
0: Tak teď to můžeš dokázat. Slyš, vrata hrobky se otvírají.
1: Stojte při mě, Buzi.
0: Fecht tě vyčenichá, i kdyby ses do země zavrtal.
2: Igore! Igore!
0: Hleďme. Zdá se, že bohové se přimluvili. Místo zkázy přichází něha.
2: Igore! Ale to je přece...
0: Ano, má paní. Ten, na koho se díváte, je Petr.
2: Petře!
1: Haničko moje. Igore, otevři mříže.
0: To nikdo nedokáže, jen temný pán sám.
1: Tak je přelezu.
0: A můžeš zkusit, co chceš, ale bez jeho vědomí je nikdo nepřekoná.
1: Haničko.
0: Počkej, nech to mě volala. Čím mohu posloužit, má paní?
2: Chtěla jsem se napít vody z temného pramene, aby mi věčné zapomenutí ulevilo. Ale už nechci, protože ses mi vrátil, Petře.
1: Co dělá Fecht?
2: Usnul. Plášť mezi sedm svícnů rozložil. A jak se na něj natáhl, jako by se do sebe propadl. Čelisti sklaply zelené světlo, v očích zhaslo.
0: Sedmkrát sedm svící ve svícnech hoří?
2: Ano, vysokým žlutým plamenem.
0: Tedy máte celou noc, než se temný pán probudí. I když je mříž mezi vámi, ten čas patří jenom vám.
1: A co ty, Igore?
0: Nebudu přece u vás postávat. Půjdu se projít.
2: Jsi milý.
0: To mi ještě nikdo nikdy neřekl.
3: Tu ví. Slyšte všichni novinu moji.
2: Číšku.
3: Fecht podváděl. A proto staře světlo proti temnotě. Dobro proti zlu do boje svolává. A první je na řadě Petr.
1: Musím pomoci Haničce.
3: Pomůžeš-li dobru, pomůžeš Haničce. Chceš?
1: Ano, jistě, že chci.
3: Tak nemeškej a vydej se za stařou.
1: Kam, kterou cestou?
3: Sama se před tebou otevře. A skrz rokle a soutězky tě ke studánce dovede Tuví. A co ty, Haničko? Chceš být Petrovou ženou?
2: Po ničem jiném netoužím.
3: Pak musíš Fechtovi něco vzít.
2: Se strachem k němu půjdu, ale přinesu, ať si řekneš, Číšku.
3: Zrcadlo dones, co jsi mu do zástavy dala. Potom pramen vlasů mu ustřihni a kus pláště uřízni. Ale běž hned.
2: Všechno, oč žádáš, obstarám. Ale kdo to staře odnese?
1: Já.
3: Ty se nesmíš těch věcí ani prstem dotknout, Petře. Igore!
1: Podej mi skrz mříže ruce, Haničko.
2: Tady má dlaň. A k ní druhá.
1: Na tváře ji přitisknu a pro štěstí do každé misky dlaně polibek vložím.
3: Petře, utíkej. Čas půlnoční nepočká.
1: Už běžím.
3: Igore!
0: Kdo mě to volá? Ty, ptáčku, kamaráde.
3: Já. Doneseš staře ke studánce pár věcí, které Hana Fechtovi vezme.
0: Cože? Ani za nic. Staře patří ke kruhu světla a když jí dneska přijdu pod ruku, bude se mnou zle.
2: Igore, vím, že sám se musíš rozhodnout. Přesto prosím.
3: No tak, brachu, vždyť víš, že Fecht Haničku podvedl. A pak zrcadlo musí někdo přinést zase zpět.
0: Dobrá, zkusím to. Ať se stane, Co se stát má?
2: Děkuju. Teď ale vzívejte všechny bohy, ať nade mnou bdí, protože jdu do hrobky vzít Fechtovi, co stařa potřebuje.
3: Tuví a Igor, ať vše dopůjde.

0: Co mám, stařo, přesně vykonat?
1: Vlož ruce do kotle, Petře.
0: Do kotle? Vždyť se spálím. Voda varem kolotá a přísadami všelijakými víří.
1: Kdyby láska a dobro byly levně kmání jako zlo a nenávist, byl by na světě dávno ráj. Miluješ Haničku?
0: Ano, ale...
1: Miluješ a přece váháš?
0: Mám strach. Však co si mi zvedá bradu a ramena?
1: A nač tedy čekáš? Ruce do kotle vlož a opakuj po mně. Já o pomoc žádám mocnosti světla. Ne pro sebe, pro Haničku, prosím, aby pečetě svazku se zlem byly zlomeny. O její svobodu žádám a život svůj k boji proti mocnostem temnoty nabízím. Ruce z kotle ven.
0: Nespálilo mě to, neopařilo.
1: Své srdce a život si nabídl upřímně. A prosba byla přijata.
2: Hej, stařo, Igor přichází.
3: Mám, co si chtěla, stařo. Zrcadlo, vlasy i pláště kus.
1: Igore, víš, co se s tebou stane, když fecht tvůj pán v boji prohraje?
3: Když jeho nebude, nebudu ani já.
1: A nemáš strach?
3: Právo a spravedlnost musí být zachovány. A já vím, že o mě stejně nikdo nestojí, protože temnému pánu sloužím.
2: Tu ví, to pravda není. Co Hanička?
3: Jediná je.
2: Já tě snad rád nemám. A...
1: Igore, když fecht bude přemožen, ty sám v prach se rozpadneš.
3: Inu v prach se změnit není zas tak špatné. Na pole dopadnu, osení zelené, země vzejde vesele, bude klapat mlín.
1: Jestliže dobrovolně přijímáš osud, který na tebe čeká, odevzdej, co přinášíš. Půlnoc už pluje hlubinami nebes. Proto Petře, vhoď do ohně šalvěj, ať vyvalí se dým. Lomy kámen přidej, ať nad hrobem tmy odemknu bránu budoucnosti.
2: Tu ví, udělej, jak řekla.
1: Vyrobím loutku temného pána, z hlíny a bahna jí uhnětu. Kůži z křehkého listí usoukám, krev zelenou, co na slunci vadne, z trávy načerpám. Páteř a kosti střešňových větví, co snadno se zlomí, do těla zasadím. Teď pravé vlasy fechta a kus jeho pláště. Přelude temného pána, panáku fechta, žij!
2: Tu ví, povedlo se, stařo, loutka fechta ti v dlaní spí.
0: K čemu nám bude?
1: Až přijde čas, pomůžu ti. Do loutky fechta stříbrné hřeby vrazím a tvůj protivník se slápne. A teď svlékni košily, Petře.
0: Ale proč?
2: Jak jinak ti stařa má na tělo namalovat ochranné ornamenty?
1: Nad lokty pera z jestřába, ať paže bez únavy se míhají. Na hrdlo vlčí štěk, ať dech neschází. Na prsa sítě pavučiny, co rány rychle hojí.
0: Jsem bludištěm, kde stopy se kříží a nepočkají.
1: Buď plamen, co žárem očišťuje, buď ostřím, co zlobu setne. A zde stříbrný tesák na boj s temnotou přijmi.
0: Cítím horkost i ledový vítr. Cítím, že jsem.
1: Teď zrcadlo mi podejte, ať dávnou kletbu zlomím.
3: Troufáš si?
2: To se ví, jinak by Hanička prohrála duši.
1: Zrcadlo odráží obraz na stuhlé hladině stříbra, proto ze stříbra vyčaruji proti temnotě zbraň.
3: Jsi moudrá, stařo.
1: Až nová krev z krve se zrodí, až kosti z kosti vyrostou, až se maso z masa novým tělem stane, to vše jednou mělo být i tvé. Však fechte, slyš, to nikdy se nestane. Volám babici, ženu a panu. Volám ty, co v rukou drží životy lidí. Sudičky milé, Jen pro vás pálím pryskyřici šalvěj a mátu. Nadýchejte se voné oběti a požehnejte mému konání. Hle, nožem si hlubokou rýhu do dlaní ryji a krví svou hladinu zrcadla zaplavuji. Nalokejte se čerstvé oběti a k životu probuďte stříbro zrcadla. Prosím vás a žádám, aby každému, kdo bude zrcadlo zaklínat, namísto obrazu žhavé stříbro do očí vstříklo a srdce na uhel spálilo.

0: Slunce je tam, co měsíc byl v noci. Hrobka ve slunci žlutě svítí, ale fecht nikde.
1: Přijde, nemůže jinak.
2: Určitě se zjeví. Když mu Hanička zrcadlo do lože vracela, svíce už dohořívaly.
0: Pozor! Hrobka se otvírá!
1: Přichází.
3: Tuví a Haničku vleče s sebou.
0: Pustí, fechte! Pustí!
4: Hleďme. Vrabci se slétli. Vrabci, co jako bojovní orly se cítí.
1: Propust, Haničku, k ničemu ti není.
4: Že ne? Že právě ty, stařo, bys na kletbu zapomněla. Kdepak? Znáš mou sílu a dobře víš, že větší je nežli ta tvá.
2: Pane, stařa vás varuje podle práva.
4: Co to meleš, Igore? Ty něco víš? Přikazuji ti, mluv.
2: Dnešní den si právo a spravedlnost vyberou daň za váš podvod, pane.
4: Ach, takhle tedy. Ty jsi mě zradil. Víš vůbec, Igore, co z tebe zbyde, když padnu?
2: Vítr si vezme můj prach.
4: Hlupáku, chceš zahodit nesmrtelnost?
0: Dost řečí! Projdi mříží, fechte, je čas se být!
4: Lidský červe, ty se mnou chceš bojovat. Přišel jsi z prohanu, ale dostaneš smrt. Mám meč z ocele třikrát zakalené. Proti němu tvůj tesák nemá šanci. Kryj se, mládenečku. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Kupce.
0: Nic to není.
4: Ne. Tak tedy znovu. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
2: Stařo, dělej něco, nebo ho temný pán zabije.
1: Nemohu, dokud Petr Pechta nezastává.
4: Aby tě ďábel vzal, to pálí.
0: Jsem plamen, co žárem očišťuje.
4: Nech si hloupé průpovídky, tu ránu ti vrátí.
1: Teď je má chvíle. Pechte, pohleď, mám tě ve své moci. Tvoji podobu jsem do panáka vtělila a zde mám stříbrné jelice.
4: Neskoušej to na mě, stařo. Kde bys vzala kus mého těla?
1: Stačily mi vlasy a pláštěcí.
4: Ne, to nesmíš.
1: Podnu tě do stehna.
4: Schromila jsi mě.
1: Bojuj, Petře. Zlo má stále velkou sílu. Tedy připravím loutku o levou ruku.
4: Proklínám tě. Za tohle draze zaplatíš.
0: Zvedni meč, fechte.
4: Uhlí červé, ani chromého mě nedostaneš. Odskok. Smyk. Úkrok. Přibodl jsem tě k zemi, mládenečko.
0: Bolí to.
4: Teď už nevstaneš.
0: Že ne? Jsem bludištěm, kde stopy se kříží. Jsem ostřím, co zlobu setne.
4: Ano, tak se koukni, co já držím v ruce.
0: Zrcadlo.
4: Správně. A teď s vámi všemi skoncuju. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej.
1: Zrcadlo tě neposlouchá, fechte.
4: Hlupáci, tak tedy kletbou vás zahubím. Až nová krev z tvé krve se zrodí.
1: Svou krví hladinu zrcadla zaplavuji.
4: Až kosti z tvých kostí vyrostou.
1: K životu stříbro zrcadla budím.
4: Až maso z tvého masa se novým tělem stane.
1: Ať chavé stříbro do očí fechta stříkne.
4: Ty ďáblice, pálí to zrcadlo. Já hořím.
1: Srdce na uhel mu spálí.
4: Zrcadlo. Ach, ne.

0: Dokonáno je.
1: Tu ví, mříže kolem hrobky praskly.
2: Železné pruty se rozstavily jako vosk.
3: Hrobka se zhroutila. A pramen?
4: Není tu.
5: Zvítězili jsme.
3: Jsem volná? Jsem opravdu volná?
5: Všichni jsme volní a svobodní. Kletba na dobro zmizela spolu s fechtem.
2: Haničko, lásko moje.
3: Petře, ty krvácíš. Tady, tady a tady též. Utrhnuji trocel. Plát na pruh a brzy budeš zdrav.
2: Pořádně obvaz utáhni. Neboj se.
3: Hotovo, lásko. Tady má dlaň a k ní druhá.
2: Chci víc? Tvé rty mi dej.
3: Spěcháš, ale mě to těší.
1: To se ví. Vždyť jsem to říkal, že lidé se rádi mají. Tu ví.
5: Čišku. Čišku, podívej, je třeba se rozloučit.
1: Igore, co se to děje?
4: V prach se měním. Ubývám.
3: Igore.
4: Lehce odcházím. Nad zemí ve vánku se vznáší.
5: Slyšíš, Číšku? Tvůj přítel je spokojen.
1: Tu ví, kdo ví, ale já ne.
3: Přece ho, staro, nenecháš odejít. Vždyť nám pomáhal přemoci zlo. Prosím, tetičko, prosím, zachraň ho.
5: Pokusím se. Volám vás, sudičky, co v rukou soukáte nit života lidí. Volám babici, ženu a panu. Vás volám, sudičky, co lidem měříte života roky. Vás, které v kotli osudu nechtem míchat životy lidí. Volám a prosím, život za život, co do boje Igor vsadil, ať získá zpět.
4: Je, Číšku, kamaráde, já letím.
1: Tu ví, to se ví.
4: Tu ví, to se ví. Narostla mi křídla a malinký jsem jako ty.
1: Tak poleď vzhůru, ke slunci poleď. Se mnou stále víš.
5: Spokojení.
3: Ach, stařo, tetičko.
2: Jste hodná a laskavá.
5: Poslyšte, vy dva. Dnes večer vás u studánky svatebním obřadem navěky spojím.
1: Tu ví, to se ví. A my půjdeme za svědky. Chcete?
3: To se ví, že chceme. Viď, Petře?
2: Inu, proč ne? Jasně, jasně, že chceme.

Šli jsme na roští. Křivoklácké lesy jsou hluboké. Někteří lidé se v nich bojí. Každým okamžikem se mohou objevit na koních zbojníci z Týrova s luky. Hlavně tady jsme mohli potkat české udatné krále s jejich družinami. Poklona, pane králi, já jsem z Luhu pod Bránovem, prdelka mi říkají. Šlapu potichu na konci rodinného průvodu, abych všechno viděl a o nic v životě nepřišel. Za ruku mě drží kmotřička z nádherného městečka Fantazie. Listí už žloutne, nastává podzim a nahoře jsou hnízda přepadových ptačích oddílů. Tam někde sídlí pták Noh. Jestli se opozdím, slédne dolů a odnese mě. A v tom zavolal Hugo. Stůjte! Co je? Ptala se v čele maminka. Podívejte se na tu bílou stráň. Ale to je přece kamení, řekla maminka. Stráň plná bílých kamenů. A to nejsou jen kameny, řekl Hugo a běžel do stráně a odtamtud volal. No to jsou hřiby! Lezli jsme rychle do dubové stráně. Byla to skutečně stráň plná kamenů a mezi nimi rostly stovky bílých hřibů. Omakávali jsme je, některé přerostly, měly popraskané nahnědlé hlavy, jako by tu rostly 100 let a možná víc, a každý byl jiný jako od malíře. Tenci a boubelatí, panáčkové roztomilí, maminčení mazánkové, krásní starci, hubičku na klobouček, lec, který od nás dostal. Všechno roští jsme vyházeli z košíků, všechno naplnili a hřibu bylo pořád plno. Bráškové došli na políčko k tetě Karolíně pro 2 další nůše a ty jsme taky naplnili. V Luhu jsme hřiby vysypali ve stodole na plachtu. Všichni odešli, jen maminka u hříbků zůstala. Chtěla se zřejmě s nimi potěšit. Uspořádá houbařskou hostinu císaře Nérona. Ten měl houby na všecky způsoby velice rád. Vrátil jsem se a našel jsem maminku pořád u těch hříbků. Ruce měla zabořené v hromadě hříbů a po tváři jí tekly slzy. Proč pláčeš, maminko? Když je hodně hub, bude válka. A to je pověra, maminko, říkala to teta Karolína. Před první světovou válkou prý taky takhle rostly 1000 bílých hřibů a pak byla brzy bída a nouze. Příští rok nás zabrali Němci. Brzy na to jsme seděli v Luhu na lavičce a poslouchali v rádiu, jak bombardují Varšavu. Slyšeli jsme těžká německá letadla Junkers a Heinkel hřmící nad městem. Ozývaly se první detonace. Zacpal jsem si uši a běžel jsem dolů Luhem. Zdálo se mi, že i tady slyším bomby, už jsem je viděl padat. První zásah dostal sklep se Štoudví s naloženými rybami. Štoudve vprasklá, ryby se vysypaly do bláta. Cáko! Druhý zásah dostala lehká loď převozníka, prkna letala do vzduchu jako dřívka. Prásko! Dům u řeky se propadl a hořel. Nad řekou letěl veliký šedý Heinkel, v něm seděl smějící se pilot s bílou lebkou a svíceněnými zuby. Letadlo mělo na křídlech černé kříže, začalo vrhat pomy do řeky na mé ryby. K hladině vyplavala jejich mrtvá těla. Byla bílá, jak bílá smuteční oznámení ve výkladních skříních, a podobala se také velkým bílým hřibům s popraskanými hlavami. A na těch oznámeních stálo napsáno: už sem nikdy nepřijedem, skončil dětský karneval.

západní sektor Berlína, dům Marie Eggdorfové, Adalbertstraße 84, listopad 1955.

0: Nezlobte se, že ruším, ale nevíte náhodou, kdy bude doma vaše sousedka, paní Eckdorfová.
1: A proč to chcete vědět?
0: Já nesu jí květiny.
1: Viděla jsem vás tady obcházet už včera a předevčírem. Co jí chcete?
0: Potřebuji s ní mluvit. Nevíte, kde je nebo kdy se vrátí?
1: Opravdu nevím. Řekla mi jenom, že bude nějakou dobu u rodičů. Byla taková divná. Řekla bych, že jí něco pořádně sebralo.
0: Aha. Tak vám děkuji. My baby upsets me.

0: Anflug, über Friedhof, 25, 19, 17.
1: Внимание.
0: Ich wiederhole.
1: Внимание, город. Внимание. Город.
2: Západní Berlín, podzemní tunel na povrchu maskovaný jako radarová stanice na hranici amerického sektoru. Odposlechová komora v tunelu, listopad 1955.
3: Pane McNamee, jak by se ten signál ztrácel?
4: Půjčte mi sluchátka.
3: Tak jak to jde, chlapci? Můžeš na okamžik, Leonarde. Pojď kousek dál.
4: Něco se stalo, Bobe?
3: Poslouchej, Leonarde, nejsi ke mně úplně upřímný.
4: O čem to mluvíš?
3: Myslel jsi, že se to nedovím, když mi to neřekneš? Berlín není zas tak velké město, jak si možná myslíš. No, viděli vás spolu. To nebylo jen na jednu noc, co?
4: No, tak nejdřív.
3: A pak... Je to ta dívka, co ti v tom lokále poslala vzkaz potrubní poštou?
4: Ano.
3: A to se na to podívejme. Typicky tichý Angličan. Nenadělá moc hluku a jde přímo na věc.
4: Byla to spíš náhoda. Šťastná náhoda.
3: Minulý týden jsem tě po tři večery volal domů. Přestěhoval ses k ní, nebo co?
4: Vlastně skoro.
3: Říkal jsem si, že bychom mohli někam zajít, něco vypít. Ale když máš přítelkyni, můžeme jít ve čtyřech. Mám taky kamarádku. Jean. Pracuje na americké ambasádě. Je ze Cedar Rapids. Tam jsem se narodil, víš, kde to je?
4: Bobe, to, co navrhuješ, asi nepůjde. Trochu jsme se pohádali. A vlastně docela dost.
3: No co, kup bomboniéru a kytici a běž za ní.
4: Už jsem tam byl, není doma. Odjela k rodičům.
3: A kde bydlí?
4: Myslím, že někde v Pankově.
3: Ve východním sektoru? A říkal jsi něco o své práci?
4: Jistě, že ne.
3: A kdy odjela?
4: Před třemi dny.
3: Aha. Dej mi její jméno a adresu.
4: Jmenuje se Marie a do její adresy ti nic není.
3: Jak to, že ne? Dívka, kterou se nikdy předtím neviděl, se s tebou značně nekonvenčním způsobem seznámí v restauraci, dostaneš jí do postele, ale vlastně si tě vybrala ona, je to tak? A ty děláš na tajným projektu? A nastěhuješ se k ní? A ona den před zahájením odposlechu odjede do sovětské zóny. No jak má tohle vysvětlit nadřízeným? Že jí máš moc rád a tak jsme to nechali být?
4: Marie Eggdorfová, Adalbert Strasse 84, Kreuzberg.
3: Kreuzberg? Jeden z těch kamralíků se studenou vodou? Nechtěla se náhodou nastěhovat k tobě?
4: Já jsem ji tam nechtěl.
3: Jestli tam měla odposlouchávací zařízení, zařídila to tak, abys zůstal u ní.
4: Nic takového tam neměla, to bych poznal.
3: Já vím, Leonarde, že je to pro tebe těžké, ale už jsem takový věci zažil.
4: Bobe, měl bych se vrátit k McNamee.
3: Počkej, ještě jedna otázka. Je ve dne někde zaměstnaná?
5: Ve dne? Bobe, ve dne? Myslíš, že má ještě jisté zaměstnání v noci?
3: Co blbneš, uklidni se. Všichni kolem slyší, jak na mě řveš. Tak ať nejsou drby. Honem mě poplácí po zádech a až se zasmíjí, zasmíjíš se taky. Ve dne jako v noci? Tak čelej, zachechtej se.
4: To je dobré, zaměstnána v noci.
3: No, a teď mi rychle řekni, kde pracuje a půjdeme se spolu napít.
4: Je to továrna na vojenské vozy. Myslím, že je to RIMI. Velící důstojník se jmenuje Ashdown.
1: Город
0: 12, 20, 30, 42.
2: Západní sektor Berlína, dům, kde bydlí Leonard Mackem, Platanen alé 26, prosinec 1955, v jedoucím výtahu.
6: Myslím, že bychom se měli seznámit. George Blake, bydlíme se ženou přímo pod vámi.
4: Ach, ano, těší mě, Leonard Mackem. Doufám, že nejsem moc hlučný.
6: Samozřejmě, že ne. I když trepky by byly lepší.
4: Ach, tak omlouvám se, pane Blakeu. Určitě si nějaké trepky pořídím.
6: Jste v Berlíně služebně, pane Mackeme?
4: Ano, starám se o údržbu armádních linek.
6: To máte mnohem zajímavější zaměstnání než já. Já jsem jen pouhý úředník ministerstva zahraničí. A představte si, že mým působištěm je nyní bývalý olympijský stadion. Co všechno si ta naše vláda nevymyslí. Až se budete někdy nudit, zajděte na skleničku, rád bych vás seznámil se svou ženou. Těšilo mě, pane Mágane.
4: Rovněž, pane Blíku.
2: Periferie západního Berlína, klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, kancelář Johna McNamieho, prosinec 1955.
7: Tak. Jste dobrý odborník, pane Mágane. Myslím, že si vás tady rádi necháme. U odposlechu potřebujeme ty nejzkušenější lidi. Ale jinak se zdá, že v záležitostech, na kterých jsme se dohodli a ke kterým jste svolil, jste nebyl příliš úspěšný. Dosud jsem od vás nedostal nic.
4: Prošel jsem několik kanceláří, nic tam nebylo.
7: Nic? Žádné útržky, papírky na stolech, něco v koši.
4: Opravdu tam nic nebylo, pane McNamee.
7: Škoda. A ústní kontakty. Nevytěžil jste nic?
4: Seznámil jsem se s několika lidmi z technické obsluhy, ale všichni jsou příliš opatrní. Nemohl jsem naléhat.
7: To chápu. Zkusil jste mluvit s tím bláznivým Weinbergem?
4: Myslíte toho Američana, co hraje v kantýně šachy sám se sebou? Nechtěl mi nic říct.
7: Ach tak. To je ale velká škoda.
4: Opravdu jsem se snažil.
7: Máme samozřejmě ještě jiné možnosti, ale vy se snažte dál. Nezapomínejte, že jde o čas. Doma na vaše zprávy netrpělivě čekají, pane Mágane. Chápete?
4: Ano, to chápu, pane McNamee.
2: Dům, kde bydlí Leonard Mágane, Platanen alé 26, chodba před jeho bytem, ten týžden večer.
8: Marie! Marie! Ty tu na mě čekáš. Ty jsi tady. Proč nic neříkáš? Já vím, všechno jsem pokazil. Byl jsem zoufalý, když jsi odjela. Strašně tě miluju, celou tu dobu myslím jenom na tebe. Jestli mi nemůžeš odpustit, tak já to pochopím. Tak řekni něco. Odpust mi to, prosím, Marie.
9: Rozsvít světlo.
8: Ano, jistě hned. Napřed bych tě obejmul.
9: To ne.
8: Smím tě políbit.
9: Ne, ne.
8: Marie.
9: Rozsvít světlo. Marta Slichtan! Marta Slichtan!
8: To je trapné. Kdo to slyšel, jde nahoru. Co si teď lidi pomyslí, Marie? Proč tu na mě čekáš, když se mě bojíš?
9: Promiň.
6: Děje se něco? Ten pán vám chtěl ublížit?
8: Samozřejmě, že ne.
6: Mluvím s tou dámou, pane Mágane.
9: Promiňte, že jsem křičela. Trošku jsem se polekala ve tmě, to je vše. Všechno je v pořádku.
6: Mohl bych vám zavolat taxi.
9: Jste velmi laskav, ale opravdu to bylo nedorozumění. Pan Mágane je můj přítel.
6: Chápejte mě, pane Mágane, ženy takhle obyčejně křičí, když je chce někdo znásilnit. Omlouvám se. Jsem soused, pane Mágane, a bydlím o poschodí níž. Promiňte, dámo, promiňte, pane Mágane.
9: Pojďme dovnitř, Leonard.
8: Nechtěl jsem tě vyděsit. Chtěl jsem jenom... Prostě tě strašně miluju. Celou tu dobu, co jsme nebyli spolu, jsem se cítil hrozně mizerně. Byli jsme tak šťastní. A já byl takový idiot a blázen. Prosím tě, posaď se. Já vůbec nechápu, co to do mě tenkrát vělo. Už se to nikdy nestane. Co je, Marie? Řekni něco.
9: Prosím tě, svlíkni ze mě šaty.
7: Co říkáš?
9: Slíkni mě. Tady a teď. Dělej. Tak, jak jsi to tehdy chtěl. Prosím. Moc tě prosím.
7: Miláčku.

0: opět ona radarová stanice na hranici amerického sektoru, kancelář Boba Glasse, o dva dny později.
1: Posaď se, Leonarde. Dobré zprávy. Prověřili jsme to děvčem. Prošla.
2: Říkal jsem ti to hned.
1: No jo, to byl tvůj subjektivní názor. Teď je to oficiální. Mimochodem, je to moc pěkná holka. Major Ashdown je do ní zamilovaný. To je samozřejmě, že s britskou zdrženlivostí. Ostatně ona nejeví žádný zájem.
2: Takže se s ní viděl?
1: No jasně. Říkala mi, že jste měli nějaké problémy. A já jí povídám, vážná paní, my tady plýtváme cenným lidským materiálem, abychom prověřili děvče, co se nepohodlo s jedním z našich nejlepších chlapců, který tady pracuje pro mou i jeho zemi. Tak pěkně, milá dámo, hněte zadečkem směrem k jeho bytu a dejte to do pořádku. Pan Markham není jen tak někdo, je to náš nejlepší muž. A vy byste se, paní Marie, měla cítit poctěna jeho společností. Vrátila se k tobě?
2: Předevčírem.
1: No tak tady to vidíš. Prokázal jsem ti velikou službu. Pomohl jsem ti ji získat zpátky.
2: Co ti říkala, když jsi u ní byl?
1: Říkala, že jsi začala hrát na tvrdáka. Prej musela před tebou utíct. Já tě asi pořád podceňuju, nebo co? V práci pan zdvořilý, pan měkota a doma zčista jasná King Kong.
2: To není nic, na co bych mohl být hrdý. Chci říct, že to s ní myslím vážně.

0: světlo. Díky, Leonarde. Tak parádní narozeniny jsem ještě neměla. Večeře v Maison de France, drinku a Schingera a na závěr Eldorado. Nejslavnější kabaret transvestitu v Berlíně. Hele, ale ty ses tam trochu nudil, viď?
1: No nenudil, vůbec ne. Jenom mě ty dámy, vlastně chlapy, nepřišly tak zajímavý jako tobě.
0: Snad nežádlíš. Já bych měla nárok žádlit. Ženská v 31 na takového chlapečka, jako si ty, už dost stará.
1: Nejsi stará. No, i když... Jsi krásná. Moc se mi líbíš.
0: Za to ty se mi teď vůbec nelíbíš. Tak, hezky se slečeš.
1: No.
0: Vezmeš si na sebe moje šaty a zatančíš mi.
1: Asi jsme neměli tolik pít.
0: Nejsem opilá. Jsem veselá a šťastná. Tak, oblečeš si ty moje šaty.
1: Někdy si říkám, že by bylo lepší, kdyby jsme nikam nechodili.
0: A žili z ruky do úst v neuvěřitelné rozkoši a špíně. Ty ses dokázal nemít i několik dní. Byl jsi úplně, úplně nespůsobný. On a ty kind.
1: Mluvil jsem totiž s Glassem.
0: A co ti řekl ten sympatický Američan?
1: Sešla se s ním.
0: No a co?
1: No a co? Nemusela si mu všechno vykládat. Všechno, co se nám stalo.
0: Pověděla jsem mu jenom, že jsi mě trochu vyděsil. To je to všechno.
1: Vychloubal se, že tě přemluvil, aby ses ke mně vrátila.
0: Nic takového. Vrátila jsem se, protože tě mám ráda.
1: Za pár dní budou Vánoce.
0: Už se těším. Uspořádáme oslavu a ten tvůj Glass nám může dělat Santa Clause.
1: Já mluvím vážně.
0: Já taky.
1: Pojedu domů k rodičům. A moc bych si přál, aby si jela se mnou.
0: To asi není dobrý nápad, Leonarde.
1: Proč?
0: Umíš si představit, co by ti vaši řekli? No, rozvedená ženská. O 5 let starší. A ani s tebou není zasnoubená. Psal jsi jim někdy o mě?
1: Ne.
0: No tak vidíš.
1: Nezdá se mi, že by moji rodiče lpěli na takové věci, jako je zasnoubení.
0: Budu o Vánocích taky u rodičů. Teď už mlč a pojď ke mně, miláčku.

0: bezklamná radarová stanice na hranici amerického sektoru v podzemním tunelu.
1: Kam pak, pane?
2: Pracuju tady.
1: Mluvíte jak Angličan. Jste Angličan?
2: Ano.
1: Pěkně to tady vy, chlapi anglický, voráte. Kvůli vám musíme znova vrtat do betonových výstuží.
2: Kvůli nám? Jak to?
1: Tak to. Vám neřeknu nic.
2: Můžu dál, Bobe?
3: Jo, ty ještě do mý kanceláře můžeš, ty jo.
2: Co se Krucinál děje?
3: Co se děje? To všechno ten váš slavný McNamee. Jeho výpočty byly úplně chybné. Vysypal na nás spousty papírů, podle kterých měla klimatizace odventilovat všechno teplo ze zesilovačů. A teď to vypadá, že je totálně mimo. Museli jsme si dokonce přivést našeho specialistu z Washingtonu. Měří teplotu v různých hloubkách.
2: No a co se stane? Jenom se trochu zahřeje země.
3: Ty zesilovače jsou přece pod Schönefelder Chaussee. Rusáci je mají přímo pod nohama. Sníh nahoře od tepla roztaje a vytvoří pěkný úhledný obdélník. Co pak se nám to asi děje pod zemí, že bychom se podívali? Já opravdu nevím, k čemu jsme vás, Brity, tady potřebovali. Nevíte, co to je odpovědnost?
2: To je nesmysl, co říkáš.
3: Víš, na čem ten vtipálek McNamee dělal výpočty tepelného výkonu zesilovačů? Víš, na čem? Na zadní straně obálky, rozumíš? My bychom vytvořili 3 nezávislé skupiny.

0: kdyby nedošli ke stejnému výsledku, chtěli bychom vědět proč.
1: McNamee je vynikající odborník. Pracoval na navigačních a radarových systémech.
2: My jsme měli první radar na světě.
0: Bohe. To mě nezajímá. McNamee prostě dělá fatální chyby. A vůbec tahle spolupráce vede jen k chybám a bezpečnostním problémům. Myslíš si, že nemáme vlastní zesilovače, že potřebujeme ty vaše? Jediný důvod, proč jste tady, je politika. Posraný politický obchod.
1: Účastníme se téhle akce, protože na to máme právo, Bobe. Nikdo nebojoval proti Hitlerovi tak dlouho jako my. Byli jsme poslední a jedinou nadějí pro Evropu. Obětovali jsme vše a tak máme právo podílet se na všech akcích, které souvisí s naší bezpečností. Jestli to nechápeš, nepatříš na naši stranu.
0: No, tak si to neber tak osobně.
1: Beru si to osobně, Bobe, beru.
0: Abys mě správně rozuměl, Leonarde, když říkám, vymyslím vaši vládu. Já osobně jsem rád, že ty seš tady. No, máš úplnou pravdu, byli jste ve válce opravdu perfektní. Byla to vaše chvíle. Jenomže tohle je zase naše. Kdo jiný je schopný postavit se Rusům?
1: McNamee je pořád ještě tady?
0: Ne, už odletěl do Anglie. Myslím, že ty jsi ho taky neměl moc rád, co?

0: Londýn, Tottenham, byt rodičů Leonarda Markhama, Vánoce 1955.
1: Drahá Marie, chtěl bych líbat tvé prsty u nohou a preludovat na tvou klíční kost. Promiň mi, že se snažím být tak něžně vtipný a píšu ti každý den. Ale každý den bez tebe je pro mě nesnesitelný. Sním o tom, že si tě sem brzo přivezu. A cítím, že jsem na tobě tak strašně závislý, že se mi vůbec tady u mých rodičů nedaří být synem. A v každém okamžiku zůstávám tvým milencem, který se nemůže dočkat, až tě zase obejme.

Vyrostl jsem v generaci, která nepoznala šantán a která zná vůbec veškerý opravdový noční život jenom z literatury. Žádná šansonetka mi nesedala na stůl, nikdy mi ušní bubínky nezaléhaly kanonádu zátek od otvíraných sektů a nikdy jsem neždímal ze své košile šampanské. Obávám se ovšem, že bych nic z toho sladkého života nepoznal, ani kdybych se narodil o 2 či 4 generace dřív. Nejsem nějak pro noční život disponován. V noci se mi nechce žít, v noci se mi chce spát. Ostatně, kdo ví, zda nejsem takto generačně vyvrácen jenom já sám. Neboť daleko starší pán, než jsem já, který ty pravé noční podniky ještě zažil, mi vyprávěl jako svůj největší zážitek z oněch dob, jak ze své vily transportoval přes dvůr na zádech do zavazadlového prostoru svého kabrioletu v pytli od brambor živou slečnu, kterou si z takového podniku přivedl domů pod pláštíkem noci, protože je oba překvapil bílý den, když spolu usnuli. A za bílého dne bylo oko vážených sousedů bdělejší než oko rysí. Nejde mi do hlavy, jak může někoho překvapit bílý den a jak vůbec může usnout vedle něčeho tak legendárního, jako je slečna přivedená pod pláštíkem noci. Nemohu z toho totiž neusuzovat, že ani on nebyl tak docela zvyklý žít nočním životem, třeba že jeho generaci trénovalo přes 160 nočních pražských podniků, či přesně řečeno 162, jak to spočítal pan doktor Krejčí, který to studoval ovšem jako historik a nikoli jako štamgast. Dnešní restaurace a vinárna u Pavouka je dokladem toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. To zlé byla totiž středověká Vltava, jež sužovala svými záplavami staré město tak, že se jí obyvatelé museli nakonec bránit nákladně a pracně. Zasypali sklepení svých domů, jak jsme se o tom již několikrát ostatně zmiňovali, zavezli ulice, navezli nábřeží a vyzdvihli celé své staré město o patro výš. Opravdu, to jakž takž pomohlo, ale co hlavně? Když Pražané sevřeli Vltavu do vysokých nábřežních zdí konce minulého a začátkem nynějšího století a nebezpečí záplav tak odstranili, máme teď co objevovat, vykopávat a upravovat. Gotické sklepení Menhartovského domu v Celetné ulici je jedním z těchto darů minulých věků. Nastěhovala se do něj právě restaurace a vinárna u Pavouka a tím se poněkud i distancovala od bývalého Pavouka a od jeho sličných animírek. Ty totiž ťukali svými kramflíčky a skleničkami po přízemí. Dnešní velkoryse upravené prostory také dokládají moje osobní přesvědčení, že se dosud nenarodil architekt, který by dokázal vytvořit útulnější prostředí, než jaké poskytují staré konírny a staré sklepy. Jistě se proto neurazí, neboť i já vím, že útulnost není zapotřebí ke všemu a že není tou nejdůležitější předností každého stavebního objektu. Nemluvě o tom, že útulnost je značně subjektivní pojem i pocit. Mluvím o ní proto, že město, a především velké město, má a musí mít takováto místa na procházky i na posezení. A že musí mít lidi, kteří na tohle myslí. Když je nemá, musí mít pro své obyvatele o to víc jiných klidných míst, obehnaných vysokými zdmi, a vybavených klecemi, svěracími kazajkami a bednami ampulek s utišujícími injektáty. Jedno, však si z té své teorie útulnosti musím nechat vysvětlit.
Tuhle vlastnost mám v představě zafixovanou pouze ve spojení s malými prostory. U pavouka ji však má i sál, který by mohl být docela slušnou malou jízdárnou. A já bych rád věděl, jestli je to z mé strany postřeh anebo sugestce.

Letos přitrhla zima na Lemberg časně. Neúprosným kruhem obešla údolí, zaklela mrazem potok Kněžický i Panenský, zapečetila studánku se zázračnou vodou. Občas přilétne hojná chumelenice, závěje vzrostou popás. V zápětí mrzne jen praští. Ze všech okének hradu visí skvostné střechýly. Tehdy se v černé kuchyni dvojnásob nakládá na ohniště. V komůrkách je nevlídno, ve velké síni hoří krp ve dne v noci. Ale jak je uprchlíkům z vypálených vesnic, nemocným bez přístřeší? Dole v Jablonném uprostřed osady, kde vstanou základy nového chrámu, sroubili lešení prosím prozatímní, rozlehlou a pustou, jež jen vzdáleně připomíná špitál Aneščin. A sotva byl poněkud sdělán prostor pro nemocné a chudinu, už se stahují k jeho hrubým, nedolehajícím dveřím choří a bezmocní. Nestačí ubohé kavalce, nestačí lidské síly tomu přívalu bídy a utrpení. Málo je těch marodů z Jablonného a okolních usedlostí. Přivandrovalci vyvržení na okraj války přinášejí sebou odraz jejich hrůz, nářek zpustošené země. Daleko za zemskou stezkou se hotují vojska obou králů, rytíři vladykové, naverbovaní žoldnéři, zbrojnoši z Čech a Moravy. Běda válce mezi otcem a synem, jež propuká jen předehrou menších střetnutí, půjdou jistě v patách morové rány, jejich štíhu dávno poznali v Němcích i v Taliánii, kde celé ošetřovatelské kláštery vymřely na černou smrt. I zapalují dominikáni ohně, ubohé svršky vandrovníků hoří, mniši střeží stav každého, kdo se utekl do jablonského útočiště, aby nebyla vznesena nákaza z nejstrašnějších.

Paní Zdislava se vzepřela svým strážcům. Porušila z nutnosti příkaz manželův. Kdo z vás je povolán mi vládnout? Vykřikla jednoho prosincového rána u brány Lemberka. Purkrabí a zbrojnoši zalezli do věže jako křečkové do děr. V těžkém soukeném šatě, vyzbrojena vysokým čepcem proti mrazu, vsedne paní na ryzáčka, sama jede ke studánce. Dohlédla na odvoz ledu, spatřila čisté prosekané dno. Navštívila i novou špitální síň. Přemohla okamžitou malátnost, která jí zhusta přepadává na sklonku dne. Sama omyla krejčířku Hildu nemocnou úbytěmi, i pokrm jí podala. Smutek pomalého odcházení mladé ženy s chorobným ruměncem jí stiskl podivnou předtuchou. Jak dlouho potrvá náš úděl na této zemi? Už drahný čas neoblékla naše paní zdobený šat, ani šperk. Vzpomínka na tvář v benátském zrcadle se propadla. Loňská rozsvícená podoba krasavice z Pražského hradu jí připadá vzdálená. Zasutá tolika setkáními s bídou a zoufalstvím. Nemocných v síni špitální valem přibývá. Je třeba vykonávat i práce nejhrubší, nejen dílo léčitelské. Jen děti ještě rozehrají Zdislavu k úsměvu. Havlík se stal muzikantem. Celý den se probírá ve strunách nástroje, který mu zhotovil zpěvák Erhard. Ten toulavý rytíř od Reina. Jak je podivně plachý. Vyhýbá se paní z Lemberka. Jen k večeru prostupují písně plné smutku promrzlými zdmi světničky pod arkádami. Markéta vyšívá tajně vánoční hedváb pro paní matku, co chvíli prchá a ukrývá své překvapení. Jindy ji zastihnete, jak si hraje s děvčátky z čeledníku na héličku. Těší se na dny vánoční, kdy vzplanou v kapli všechny svícny a bude dán konečně výhost zimní tmě a příšeří táhlých rorátů.

Zpěv kolet je najednou v rejstříku našeho zpěváčka na prvním místě. Přináší větve smrčku a zdobí jimi velkou síň, jak si byl přivykl doma vítat Vánoce. Svíce planou a vůně vosku a jehličí prostupuje i nejvzdálenější chodby hradu. Z kuchyně voní kuba, stará madalena už rovná na cínové talíře kořeněné pečivo, jaké připravovala paní Sibyla v časech Zdislavy na dětství. Už rozkvétají u krbu třešňové větévky, nařezané v den barbořin. Pacholci na nádvoří líjí olovo a dávají hádat děvečkám z rozpůleného jablka. Všechno se opakuje rok co rok v prastarém obřadu. Jen pan Havel se nevrací domů v čas vánoční, aby jako každým rokem pobyl u své rodiny. Teprve den před štědrým večerem dorazil na Lemberg králův posel se vzkazy a listem pro paní Zdislavu i s mnohými dary. Po něm posílá pan Havel strohé zprávy. Poprvé nezasedne hradní pán k štědrovečernímu stolu na Lemberce. Vrátí se domů naskok až před velikým tažením staršího krále. Úzkost a osamělost v čase vánočním skličuje paní Zdislavu až k bledosti. Budou to letos přesmutné Vánoce, věští Madaléna v pošmourném štědrovečerním ránu, když zapaluje svícen ve velké síni. Vosk z výšky smrkových větévek kane jak slzy. Nikdo nepláče. Ženy rytířů zatnou zuby i uprostřed strádání a samot. Myslete raději na ty ubohé bezdomova, když bloudí sami bez přístřeší v strádání a marném lopotování, odpovídá Zdislava. Odchází zvolna úzkou tmavou chodbou, jen spoře osvětlenou k hambalkám, kde schromážděla sušené byliny. V čase poledním malátná postem odjíždí do špitální síně, aby obdarovala všechny nemocné. Vrátí se slavně v čele průvodu uprchlíků, kterým v době předvánoční vzplanula střecha nad hlavou ve středních Čechách. Kteří doputovali za hvězdičkou zvěsti až sem, aby právě v tento den se dožadovali milosrdenství. Mají hladovět a strádat jen proto, že žili a do úpadu dřeli na statcích přívrženců staršího krále? Budou ubytováni na rozkaz paní v domcích čeledníku na kraji louky pod hradem. Horká rybí polévka je jim vysvobozením z hladu. No, hradní čeleď nerada přihlíží, když jí v čase Vánoc vyhladovělí ujídají z mísy. Však jí bude újma vynahrazena vrchovatě.

I vzplane konečně svat večer. Ve velké hradní síni usedá paní Zdislava v kruhu svých dětí s kaplanem Vítem i zpěvákem Erhartem a moudrou Madalénou. Předlouhé je slavnostní řečňování pana Porukrabího, který přivede i zástupce čeledi a stráží k bohatému stolu. Přeuctivý výraz hospodářského správce zboží Lemberského zápasí s úsměškem. Ten chlapík má za ušima. Nerad má ženskou vládu. Paní Zdislava zná své, přestože se ustavičně odvrací od správy věcí k činům milosrdenství, zůstane bdělá. Uprostřed večeře nezapomene připomenout panu Johánkovi, kdo třímá otěže v dlaních. Přikazuji, aby ze všeho, co v tomto roce přebylo, pozítří okoledě bylo předáno čeledi a obětováno v jablonské špitální síni chorým a lidem bez přístřeší v hojné míře. Sama dohlédnu, jak tyto skutky řádně budou vykonány. Porukrabí Johánek se uklání a opouští štědrovečerní síň. Teprve po jeho odchodu se rozehrají vánoční zpěvy a radovánky. Půlnoční zvon zazní z Lemberské věže do krajiny ve zdech Lemberka. Zdislava se navrátí pozdě do velké ložnice. Děti už dávno usnuly. Přikrývky z kožešin nezahřejí ruce oznobené ledovou vodou. Těžká je služba ve špitální síni. Za pár neděl vysílí do umdlení.

Třetí den vánoční zasvitnou první paprsky sluneční. Nádvoří i vchod před branou se hemží koledníky. Toho čiřikavého zpěvu i táhlého prosebného prospěvování. Pan Erhard stojí na okraji ochozu a doprovází loutnou veselé, žebravé i tesknící hlasy. Ty české koledy. Zaznamená je do notových listů, přiveze je jednou na svůj daleký hrádek jako jediný dar. Předvídá už nyní, že jeho pobyt v Čechách nebude mít dlouhého trvání. Paní Zdislava odvrací hlavu před modřičkovým pohledem jinošského zpěváka, prázdným a nepřítomným. V posledním dnu v roce nalehly do hradních prostor vichřičné sloupy sněhu. Meluzí navíjen noc co noc na prahu nového roku, nikdo nedohlédne znamení hvězd. Vyprávějí, že kdo si k večeru zahlédl kometu, jež věští války, konec světa. Přes všechna ta babská proroctví nastává čas velkého slunovratu, kdy se probouzí nový život, kdy rodí a počínají ženy. Dole v čledníku přišlo na svět několik křiklounků. Druhý synek Zdislavin, chlapec jak živé stříbro, už se rozbíhá po náledí, padá a znovu vstává. Malý Jaroslav je z jiného těsta než prvý neduživý dědic Havlík. Matka pozoruje své nejmladší dítě unaveným pohledem. Bude třeba svěřit chlapce Madaléně, přimět i Markétu k péči o bratříčka. Nezanedbává paní své děti? Překračuje tolikrát zákaz svého manžela, všechnu péči věnuje nejběднейším. Vždyť znovu na prahu roku, který v tomto století bude 48., začíná pro paní Zdislavu cesta z hradu do špitální síně. Dnes a denně. V nejkrutější nepohodě s doprovodem zbrojenců tam i zpátky. V čase vánočním dva starci z řad přivandrovalců dohasli ve špitále na zápal. Ale Zdislavě se podařilo vzkřísit děťátko, které přinesli přímo od lůžka jablonské rodičky, dušné, promodralé. Dobré znamení na prahu roku. Na kraji tříkrálové noci, kdy vyčerpaná paní dýchá na své prsty, oznobené ledovou vodou a zarudlé horkou vodou, jak kladla z lázně do lázně novorozeňátko, na kraji hluboké noci našla pod závěsem na lůžku z kožešin třešňovou větévku. Ani nepátrá, kdo tam položil tu křehkou krásu. Uléhá do hebkých přikrývek, které kdysi vábily ke slastné nespavosti sama na širokém loži. Cítí každou cévu vyčerpaného mladého těla. K půlnoci obléká Zdislava na nahé tělo žíněnou košili. Uléhá znova v drsném obětí toho trýznivého šatu. Cítí, že minul čas hebkých aksamitů, rozkvetlé krásy zlatých šperků, nádherných vyhlídek z výšky na zářící města. Cítí utrpení tolika živých. Prosáklo ji až do morku kostí. Člověk je křehké stvoření. Lopotování, zápas s nemocemi, posléze časná smrt provází pobyt jeho na této zemi. Radosti smyslů jej odvádějí od velkého smíření se zánikem, který se nesmí propadnout v temnotách, ale do světla vykoupeného strádáním a obětí pro druhé. Jen tak lze unést spravedlivému břemeno těžkých dob. Až k ránu usíná Zdislava, v krunýři, který se jí stal nadále oděvem všech osamělých nocí. Jak lehké je to žíněné odění proti dlahám, jež svírají údy zedníka Floriana, který spadl z lešení dole v Jablonem.
Chromá Markyta, která se nepostaví na nohy odčas, kdy ji před očima umučili dítě, leží dosud v špitální síni na drsném kavalci s tváří odvrácenou ke zdi. Paní Zdislava jí učí znovu chodit. Její zrak je tak utěšující, že ještě dlouho o něm bude žena vyprávět. Je to pohled bytosti, která sama došla až na dno utrpení a prožila radost z nového vzkříšení. I postaví se Markyta Krajkářka znovu na pevnou zem, uvolní se údy, jež dočasně spoutala hrůza. Všude si vyprávějí o tomto zázraku lemberské paní.

posledních lednových dnech dorazí vichřící a tajícími závějemi na Lemberg uřícený posel. Přináší zprávu na žloutlý list, který paní Zdislava otvírá jako poselství radosti. Zvěstuje se v něm, že zprávu posílá pan Havel ze země moravské. Vojska kříže, postavená králem Václavem proti císaři Fridrichovi, se dávají do pohybu. Ještě než dojde k rozhodnému tažení do středních Čech, vrátí se pán z Lemberka domů, aby setrval několik dnů se svou rodinou. Zajistil její bezpečí i správu svých věcí, aby po delším čase pookřál v klidu a míru. Zpráva tlumočená paní z Lemberka rodině i čeledi rozehrála zimní hrad. Je to už úkol staré Madalény vynést skryté zásoby stmavých spíží dřív, než dozní masopust. Připravit uvítání vínem z chladných sklepů bude starostí purkrabího. Jako když mu hoří koudel za zády, už klibuje se strážný Matěj. Však si pan Havel po návratu přeměří sám své hospodářství. Jen smírná léčitelka neožívá chvatem svého domova. Sedí v komnatce v hrubém šerkovém šatě, čítá v knihách, nahlíží do receptáře. Příjezd pana Havla, který se každým dnem přibližuje v nejisté lhůtě, prostupuje Zdislavu tichou radostí a klidem.

Ozbrojený průvod pána z Lemberka dospěje konečně na hrad před půlnocí posledního lednového dne. Padací most zaduněl tak, že všechny svíce v kapli, připravené na slavnostní mši, se roztřásly ve svícnech. Pochodně u druhé brány vzplanuly, pan Havel přijal hlášení purkrabího s nečitelnou laskavou tváří. Pán z Lemberka nečeká, vchází do velké síně, odmítá večeři, upije ze džbánu medoviny, zahazuje zbroj na turecký koberec. Odchází do přístěnku, vyleje na sebe džber ledové vody. Jeho narezlá kštice se vzpírá tomuto přívalu. Na chvíli ještě usedne k rozhořelému krbu, přemítá unaveně. Po paní ani vidu, ani slechu. Konečně se objeví znovu hospodyně s prstem na ústech. Naše paní Zdislava usnula zhluboka. Vrátila se na Prahu noci od svých nemocných. Z Jablonného? Ptá se pán z Lemberka přísně stařeny. Madalena ví, že paní překročila tolikrát zákaz. Mlčí, neodpovídá. Pan Havel rozleje hněvivě zbytek medoviny, odstrčí nabízenou večeři, odchází do velké ložnice. V mrákotném polospánku vstává Zdislava z lože a tiskne se k hrudi svého pána. Poprvé nepocítí Havel její hebkost, ale podivný krunýř z žíní a kovu, který obepíná plátno košilky. Plátno chudší a bělejší, než nosí ženy dole ve vsi. I políbí pan Havel svou ženu na čelo, jako se líbají ostatky, jako v čase zásnubním. Potom mlčky dvěma skobovitými prsty roztrhne plátno a žíněnou košili na dva cáry a s odporem je odhodí na podlahu ložnice. Pán z Lemberka je zvyklý otvírat rytířskou zbroj. V polospánku se propadá Zdislava do ohňových temnot, na jejichž dně je bludička slasti. Tápe po ní. Je přece jen blaženost, je teplo a život. Tma po boku spícího muže je hluboká, ale na konci zasvítává světýlko prvního dnění za mříží okénka, jež vede k ostrohu nad propast. Tentokrát nebyla zázračná léčitelka ochráněna tváří luny. Noc přešla jako únava po zápase těla s andělskou duší na středověkých obrazech. Oheň ve velkém krbu do rána dohasl.

Na zítří po návratu pana Havla na Lemberg přitrhla už v prvních ranních hodinách sněhová bouře. Po čistém úsvitu se zatáhla obloha v celé šíři obzoru. Sloupy sněhu přecházejí údolím, občas se zablískne v mracích, zaduní hrom. Pán z Lemberka usedá usměvavě k velikému dubovému stolu, který bývá prostírán jen při slavnostech. Právě dnes chce mít vedle sebe paní Zdislavu, dcerku Markétu, synka Havlíka, pozve i lišáka purkrabího kaplana Víta a hradního zpěváka. Ať houstnou polévky všech druhů, ať přinášejí pečenou drůbež a zvěřinu, kořeněné závary, pamlsky dovezené až ze Sicílie, zasílané paní Sibylou každoročně všem jejím dcerám. Ještě žije masopust, teprve na zítří začne nám tažení ku Praze, zdůrazňuje pan Havel. Zvedne labužnicky k ústům šťavnaté sousto, přivírá víčka, ochutnává rudé víno. Paní vedle něho jen uždibuje z vybraného pokrmu jako ptáčátko. Měsíce podzimní a zimní špitálnické práce, tichého usebrání a vánočních postů ji nepřipravili na takové hody. Pan Havel povstane, připíjí na zdraví krále Václava, na zdar vojenského konání, na zdraví své choti. Ještě je třeba vyvolat jménem pana Erharta, ať přednese svou píseň, ať dovrší hudbou hradní hostinu. Jinoch v rohu vstává, je pobledlý, přísný v očích. Přestál nedávno horečnatou nemoc. Jednou se mu kránu zdálo, že u jeho lůžka stojí paní Zdislava a přikládá mu obklad na rozpálené čelo. Byl to dozajista jen sen. Zpěvák se osmělí. Zvedá pohár šarlatového vína, jež popíjíme na novou krev, a slibuje píseň, která oslaví hrad Lemberg v zimním čase. Struny loutny zazvoní jako střechýly v oknech, které dopadají v čase poledním na sluneční stranu, když taje.

Až vyhrajeme náš svatý boj, vykřikuje vínem rozjařený pan Havel, uspořádáme na louce pod Lemberkem klání, jaké neviděli české země. Darmo vás nenazývají králem turnajů, jehož erb by vhodně ozdobilo ratiště, zalichotí kaplan Vít hostiteli. Můj erb, můj štít náleží starožitnému rodu Markvarticu. A je-li ve znaku země české a českého krále lev, i náš rod má po staletí v erbu lví znamení, připomínající spíše vztyčenou lvici. A věru žen, jež vstoupili sňatkem do našeho stromu života, nikdy si nezadali s tímto erbem. Má matka byla žena nade všechny statečná a dáli Bůh, i paní Zdislava proslaví tento znak. Paní z Lemberka se zatím usmívá jako dítě, jemuž vyprávějí staré bajky. Jako pana již nabízejí jablko. Naše paní Zdislava, opáčí kaplan, byla obdařena milostí léčitelského umění. Polomrtvá novorozeňátka vzkřísila, řadu slepých ze tmy vyprostila, chromé na nohy postavila, ba i šíleného kněze k jasnému životu navrátila. Pan Havel se dívá hluboko do poháru. Přikivuje. Pohladí svou Zdislavu po vyhublé paži. Na Lemberku je rušno. Všude je plno čeledi, která čeká, co ukápne z hostiny. Kuchtíci se nehandrkují o sousto. Všeho jídla i pití je dosyta na stolech i ve spížích. Dost je zásob i pro čas válečný. Toulaví řemeslníci, pocestní, žebráci i jiná cházka, které je před první branou ustavičně přespočet, všichni čekají s nataženou rukou. Už byli vpuštěni na nádvoří, na pokyn paní, už se hašteří z čeledí. Ruch a prospěvování utichá až na prahu noci. Je to první noc po předcházející, kdy hodil pan Havel žíněnou košili své Zdislavy do ohniště. A jeho poslední noc na Lemberku před válečným tažením ku Praze. I tato noc je znova z temnot i ze světla. Uplývá jako předešlá, je kratičká, brzy přivstane ráno.

0: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, Kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku? Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdet, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám po krk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno, ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval.
1: Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí: pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě? Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak mu

0: a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.
1: Karel Havlíček Borovský, Král Lávra. Byl tě jednou jeden starý, dobrý král, ale je to dávno, taky od Čech dál, troje moře, devatery hory, dělí kraj ten od České komory, kde on panoval. Byl král irský, Lávra, povím zkrátka vám, a já o tom králi pěknou píseň znám. Nalej, stará, čerstvého do číše, a vy, kluci, poslouchejte tiše, já ji zaspívám. Posud krále Lávru chválí irský lid. Nebyl ani tyran, nebyl taky žid, nenabíjel cizím svoji kasu, rekrutírkou nesužoval chasu, nedal chudé dřít. Jenom jednu slabost ten král dobrý měl, že jest na holiče tuze zanevřel. Dal se holit jenom jednou v roce, vlasy dlouhé, na krku široce, nosil jak roj včel. Horší ještě bylo, vždy na letnice, jak očistil holič královské líce, čekala jej podivná odplata, nic na stříbře, ale skrze kata, to šibenice. Divili se lidé, mrzela je dost na tom dobrém králi tato ukrutnost. Však co král chce, zdrávoť pro poddané, tak po letech zvykli si Irčané na tu podivnost. Jenom holičové zvyknout nemohli, na šibenici je špatné pohodlí, než co dělat. Nic jim nezbývalo, leda trpět, nepich bylo málo na rebelii. Každý rok, když táhlo již na letnice, sebral se bradýřský cech do radnice. Tam chudáci smutnělo smetali, komu padne holit bradu králi a šibenice. Padl los, ach padl, letos Kukulín bude holit krále, staré vdovy syn. Jak to stará vdova uslyšela, omdlévala ustrašená celá, ach můj Kukulín. Již posloužil králi, již ho vede kat, ukrutnou odměnu za tu službu brát. Tu se matka skrze zástup tlačí, spěchá, co jí staré síly stačí, zaň orodovat. Králi, pane králi, syn můj jedinej, pro Boha tě prosím, slitování měj. Co si počnu já, ubohá vdova, raději sama umřít jsem hotova, jen mi syna dej. Králi, milost pane, máš to lidský cit, nevinného hocha katem utratit? Muž můj padnul v službě tvého dvoru a ty chceš mou jedinkou podporu hanebně mi vzít? Jestliže ty králi dobré srdce máš, jistě každoročně jednou blázníváš. Pro nic za nic, pro královské vousy, kat člověka bez viny zardousí. To si otec náš? Král se na ty řeči velmi zastyděl, ale ještě více slitování měl. Nezlobil se, vzdychnul jen hluboko. Dobré srdce tisklo slzu v oko,

0: stavit velel. Všem se kázal vzdálit, jen sám Kukulín, povolán ku králi, bledý jako stín. Král tu sedí na klíně korunu. Přistup, synku, blíže sem ke trůnu i pod baldachín. Přísahej, že smlčíš na věčné časy, co si na mé hlavě viděl pod vlasy. Pak se tobě neublíží v ničem a ty budeš mým dvorním holičem po všechny časy. Rád přísahal mladík a byl propuštěn zvěstovati matce, jak jest povýšen. Pak holíval obden králi líce a již žádný holič na letnice nebýval věšen. Těšili se lidé, že ten dobrý král jedinkou svou chybu vymluvit si dal. Více však než celý národ irský, počestný cech holičsko-bradýřský si to liboval. Stojí mladý holič v dvorském obroku, raduje se matka z toho pokroku, jasné hvězdy na fraku se třpití, zlaté porty, vyšívané kvítí, břitva po boku. Než co platí hvězdy zlaté třepení, když srdéčko trápí ostré hryzení. Nevyjevit nic po věčné časy, co vidívá na králi pod vlasy vždy při holení. Husy štěbetají, tichá je labuť. Kdo chce tajnost smlčet, holičem nebuď. Holičovi vědomosti škubou, než je poví, přenára mě hubou. Jazyček je rtuť. Ach, můj milý synu, co tě sužuje? Ve dne nemáš stání, v noci pokoje. Býval jsi vesel, teď tělíčko vadne. Mladé tělo den ode dne chřadne, pověz, co ti je. Má milá matičko, ach, pomoc žádná. Můj milý synáčku, moc zví, kdo se ptá. V černém lese bydlí poustevníček, ten má od všech lidských srdcí klíček, on ti radu dá. Pravil starý v lese. Dobře znám tvůj kříž, synku. Ty jsi holič a tajemství víš. Ty je nesmíš povědít žádnému, neulehčíš ale srdci svému, až to vyslovíš. Blíže u Viklova na stoku dvou řek stojí dutá vrba, třetí lidský věk. Všeptej do ní v tiché noční době své tajemství a ulevíš sobě. Jiný nemám lék. Hned tu noc se holič z domu vypravil, zkusit, co mu starec v lese poradil. A našeptal do vrby hltavě, co král Lávra skrývá na své hlavě, pak se uzdravil. Potom uzdravení prošel krátký čas. Tu král Lávra strojil hlučný dvorní kvas. Z celé země paničky a páni sjeli jsou se k tomu hodování na králův rozkaz. A po hodování velikánský sál, hladce voskovaný, čekal již na bál. Ještě k tomu na tu dvorní švandu nejslavnější karlovarskou bandu objednal si král. Po Češích je doma vždycky malý sled, ale všude jinde naplňují svět. Muzikanty, jezdce, harfenice, ouředníky, sirky ze sušice najdeš všude hned. Táhli hudci k bálu, až pan Červíček silným kvapem ztratil z basy kolíček a když přišli k Viklovskému brodu, zpozoroval tu svou velkou škodu na stoku dvou řek. Tam u duté vrby s basou smutně stál. Půjdu-li ho hledat, promeškáme bál. Uříz z vrby větev na kolíček, co způsobí, o tom pan Červíček nic se nenadál. Způsobil tam s Basou králi čistou věc. Jak na bále pustil po strunách smyčec, tuřve Basa až všechno přehluší. Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec. Král dal hned Červíčka s Basou vyhodit. Bylo však již pozdě Basu pověsit. A tajemství, pro něž lazebníci umírali jsou na šibenici, rozešlo se v lid. Co nyní celý svět věděl od Basy, nebylo nic platno skrývat pod vlasy. Tak král Lávra nosil po tom bálu svoje dlouhé uši bez futrálu po všechny časy. A po krátké době, když utich povyk, líbil se přec lidu dobrý panovník. Zdálo se jim, že ty dlouhé uši právě dobře ke koruně sluší. Velká věc je zvyk. Tu je konec písně. Zdráv buď, Lávra král. Kukulín ho vždycky holil a stříhal, neb to nikdy najevo nevyšlo, jak tajemství až do Basy přišlo a z Basy na bál. Není každá vrba jako Vyklovská, ani každá Basa jak Červíčkovská. A když tě co na jazyku svrbí, našeptej to jen do staré vrby.
1: Jen tři slabiky. Málo kdo by hádal, že v jednom člověku může vedle sebe existovat tak velká touha a tak velká neschopnost hrát divadlo. Ano, tyhle dvě vlastnosti se snoubily v mé křehké bytosti a působily starost mnohým režisérům nejrůznějších ochotnických spolků, v nichž jsem hledal uplatnění. Způsoby, jakými se mě spolky zbavovaly, byly různé. A jejich popis by vydal na samostatnou studii. Ale já tu chci vydat svědectví o ochotnickém spolku, v němž jsem nakonec zapustil kořeny, i když pravda ne příliš hluboko. Spolek se nacházel na kraji města a nebyl příliš věhlasný a tak brali každého, kdo měl zájem o ochotnickou práci, tedy i mě. Když po dvou zkouškách odhadli rozsah mých schopností, byl jsem poučen, že není malých rolí, a že dobrý herec dokáže paní, tady je to psaní, sehrát tak, že publikum zírá úžasem. A tahle možnost, že je mi dána a záleží už jen na mě, co z ní vytěžím. Šlo o komedii ze současnosti a já měl, až skupina mých mladých spoluhráčů rozverně prohlásí, jdem se opalovat, vběhnout na jeviště a zakřičet, já taky. Ano, pouze tři slabiky. Já taky. Vtip bude v tom, že přiběhnu v plavkách a že budu jako černoch. Bude to nejspíš opravdu veselé, protože sám režisér, který si to vymyslel, se zajíkal smíchem, když mi to říkal. Představa, že se budu kvůli třem slabikám muset celý natřít na černo, mi moc neseděla. Ale bál jsem se roli odmítnout, protože mé postavení v souboru bylo dost vratké a vyloučení ze spolku by znamenalo konec mé herecké kariéry, protože žádný další soubor v našem městě není. Jen ty, v nichž jsem už měl možnost neuspět. Ostatně režisér byl ke mně schovývavý a při zkouškách jsem směl zůstat bělochem. Ovšem v den generálky mě požádal, abych se natřel. Přišel jsem do divadla 2 hodiny před ostatními, vysvlékl jsem se a počal jsem roztírat po těle černou barvu. Hlavu jsem si nechal nakonec, protože tu jsem hodlal pojednat jako malé umělecké dílko. Přehnal jsem si velikost rtů, mastik jsem sem přichytil k čelu a ke krku černou kudrnatou košku, vystřiženou ze starého persiánového kožichu, k uším jsem si připevnil zlaté kruhy, a když jsem pak v černé tváři vyvalil oči tak, aby bělmo vyniklo, měl jsem sám ze sebe radost. Přestal jsem myslet na to, že kvůli třem slabikám budu muset postupovat několik večerů líčecí martýrium a těšil jsem se, jak budou diváci zírat. Generálka začala. Čekal jsem trpělivě v zákulisí a když se ozvala věta jdem se opalovat, vběhl jsem na scénu a zvolal své tři slabiky. Já taky. Pod nánosem černé barvy jsem cítil jak rudnu. Řekl jsem ty své slabiky tak nepřesvědčivě, že jsem to poznal i já. Stop, ozvalo se ze sálu. Režisér ponejprv přerušil zkoušku. Změna, kolektiv řekne to své, jdem se opalovat a dodá, kdo jde s námi. A na scénu vběhne černoch a zvolá, já. Dvě slabiky z mé role ubyly. Cítil jsem se hrozně pokořen. Když pak už všichni opustili divadlo a já se ještě odličoval, dostal jsem nápad. V den premiéry jsem s nikým nemluvil, jen jsem intenzivně pracoval na rozšíření své role. Překvapím všechny tak, že na to do smrti nezapomenou. Budou svědky toho, jak z totálního outsidera se stane hrdina večera. Promyslel jsem si všechno do detailu a nic jsem nenechal náhodě. A pak přišel večer. Načerněn a odhodlán šokovat, čekal jsem v zákulisí na narážku. Jdem se opalovat, kdo jde s námi? Vběhl jsem na scénu, uklonil jsem se a spustil. Já jsem Otelo benátský mouřenín a posílá mě Shakespeare, abych tu vaši hru, dříve než prohrou se stane, svým uměním posvětil. Spoluherci zůstali stát a civěli na mě. Čekal jsem, že začnou improvizovat, že mi něco odpoví a já, že jim řeknu větu, kterou jsem si připravil. Přestaňte žvanit a mluvte se mnou řečí básnickou. Já veršem jsem vás oslovil a veršovanou odpověď si žádám. Oni však mlčeli a já nevěděl, co dál. Rozpačitě jsem se rozhlédl, publikum úžasle zíralo a nechápalo, co se to děje, a tak jsem se rozhodl pro ústup. Otočím se a opouštím scénu. A v tom za mými zády zabouřil ohlušující smích. Ano, za mými zády, která jsem si zapomněl načernit. Jeden z mých kolegů se konečně vzchopil a zvolal. Kam jdeš, Otelo? Jen pojď s námi na pláž, potřebuješ si opálit hřbet. Další salva smíchu. Herci se počali uvolňovat. Jeden z nich ke mně přiskočil a jedním škubnutím mi stáhl trenýrky. Pod nimi jsem byl pochopitelně taky bělochem. Herec, který mě takhle pokořil, začal povykovat. To jsem si mohl myslet, potřebuješ jít na nudistickou pláž. Publikum řičelo. Natáhl jsem si trenýrky a vyběhl jsem ze scény. Přehodil jsem přes sebe kabát, ostatní svršky jsem smotal do neforemné koule a utíkal jsem domů. Netušil jsem, že diváci mě nepřestávali vyvolávat a že jsem byl skutečně zlatým hřebem večera.
2: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů bylo stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvejš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr Notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci, odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět v oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky Doruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Weinseidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavou lásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla. Kucí, je tu major Halučka!
3: Vole, řekl Karmazín. Jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky.
2: Fakticky, tvrdil Seidl vzrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatici, sám zvedá závoru.
4: Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jen ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit.
2: Vy krávy, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením.
4: Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby.
2: Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici.
5: Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojnů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení.
2: Slovu majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo.
4: Terasky zesmutnil.
6: Stalo se, stalo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stalo se, stalo.
4: Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal.
6: Kde je velitel?
4: Kefalín odvětil podle pravdy. A major zuřivě zakoulel očima.
2: Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok.
4: Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku.
6: Bovar jeho, zaštkal major.
2: Oni tu jebu!
4: A vracel se na strážnici.
2: Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina?
4: Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny.
2: Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A terasky mi ukažte basu.
4: Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou.
2: Dozorčí,
4: řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen.
2: Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli bychom všichni v ryti.
7: Rodés Rok. To, co vám budu teď vyprávět, se stalo už dávno. Bylo to v době, kdy jsme pravidelně jezdili s vůdcem Anipandrosem i řeckou sestavou po ostrovech a tvořili tam malou řecko-českou kolonii. Tenkrát jsme se vypravili na ostrov Boha Slunce, na Rodos. Ubytovali jsme se v Lindosu, hned pod Akropolí vedle zálivu svatého Pavla. Bylo to v předposledním bílým baráčku na kraji města. Dál už jen vedla silnice, která končila naproti Akropoli. Vedla kolem našeho baráčku, podél zálivu, na plošinu velikosti fotbalového hřiště. Toužil jsem ostrov trochu zmapovat a tak jsem ho projížděl křížem krážem každý den. Vracel jsem se na místa, která jsem znal už z předchozích návštěv a pořizoval fotky do své galerie. Toho roku bylo strašný horko a já měl zpočátku smůlu a osypal jsem se už po třech dnech slunečním ekzémem. Zůstal jsem proto s naším vůdcem, Anipandrosem, ve stínu apartmánu a očumoval jeho kuchařské dovednosti. Abych si užil alespoň trochu moře a ostrova, otvíral jsem dveře z našeho dvorku ven a díval se na záliv svatého Pavla, který mi připomínal rybníček pro kachny. Osazenstvo kolonie se tam někde plácalo a užívalo radosti dovolené a já musel být ve tmě a chladu. Už bylo odpoledne, když jsem opět otevřel dveře a málem to se mnou praštilo. Po silničce jako kachny u rybníka mi kolem nosu maširují rockové legendy s kytarami a všelijakým náčiním. V čele Jimi Hendrix, za ním sestava skupiny Queen, kterou vede mánička Brian May, pak následovali Fleetwood Mac a průvod uzavírala sestava Pink Floydů. Z plácku za zálivem se ozývaly rány od bubnů. Tuc, řach, bum. Myslel jsem, že mám horečko a že se mi to všechno zdá. Na sloupu naproti našim vratům koukám na plakát Rodez Rock. Přehlídka nejlepších revivalových skupin z Evropy. Tady a teď. Jako bývalý rocker to musím vidět. A život se mi rázem opět zdá krásným. A tak, i když je ještě palčivé slunce a kolem třicítky, beru náš slunečník a vyrážím jako Robinson Crusoe po ostrově mrknout se na ten slavný evropský festák. Jimi Hendrix právě vypaluje solo ve Foxy Lady. Je dokonalej. Levostranný Fender Stratocaster a čtyřlampový Marshall má přesně ten zvuk, co měl starouš Jimmy. A i ten kluk s afrokšticí vypadá přesně jako on. Zabodávám slunečník vedle mixpultu a koukám na pódium, za kterým se tyčí kopec Lindos a majestátní Akropole. Mezitím ten modrý rendlík zálivu. Dovedete si tu krásu představit? Hello, Mr. Robinson! Zdraví mě už někteří aktéři. A tak jsem se stal pravidelným návštěvníkem odpoledních zkoušek. Přicházel jsem po 4 dny odpoledne se svým slunečníkem kontrolovat přípravy na večerní show, vždy mezi cestami. Rodos je krásný ostrov. Hlavní město Rodos s rytířskou ulicí a velmistrovským hradem, letovisko Kalitea, pláž Zambica Bay jsou krásný místa. Ale stejně je nejkrásnější divoké západní pobřeží. Poslední den s autem dělám okruh ostrovem. Jsem sám a valím to kolem dokola. Ráno v 6 na sever do Rodosu a odpoledne jsem už na jihu u poloostrova Prasonisi. Pozdě večer přijíždím na závěr festáku přímo na plácek nad zálivem. Ale co je? Nikde nikdo. Podívám se a nad naším baráčkem blesky. Že by Anipandros něco připaloval. Ale hned mi to docvaklo. Přímo u domu je starý římský amfiteátr, po kterém se pohybují v noční tmě světelné obrazy slunce a měsíce. Pomalu kloužou ze strany na stranu po terasách amfiteátru a ke mně se line táhlá kytara Davida Gilmoura od Floydů z písně Dark Side of the Moon. Krásný večer, krásné zakončení. Málo kdo může slyšet píseň o odvrácené straně měsíce na ostrově slunce pod starověkou Akropolí u přístavu, kde přistál apoštol Pavel. Mně se to povedlo. A tak sedíme s Anipandrosem na dvorku, posloucháme, cucáme vínu a pozorujeme velký letní trojúhelník.

0: Falknova plechtárna?
1: Prosím, pane.
0: Jsem konzul jejího veličenstva. Řekli mi, že tady žije nejlepší plachtař na Novém Zélandu. Potřebuji pro svou loď do 3 dnů soubor plachet.
1: Mohu vidět nákresy? 3 dny, pane, je na ručně šité plachty tohoto druhu příliš málo.
0: Cože? Vy nemáte šicí stroj? Ve 30. letech 20. století? Kdo je dneska ještě zvědavý na ručně šité plachty? To se povedlo. Ručně šité plachty. Nejlepší plachtař.
1: Plachtařina je uměním svého druhu, pane konzule. Ručně šité plachty jsou důkladnější. Může je udělat jen ten, kdo ví, co přesně potřebují. A já strávil bezmála polovinu života na moři.
0: Přece mi nechcete tvrdit, že v tomhle zahnívajícím piktnu si tím svým uměním vyděláte na suchý chleba. Lidi dneska chtějí pořádnou a rychlou práci, protože naše peníze jsou čas, Falkne. A nestrácet čas, to je umění. Tak hodně štěstí.
2: Nafoukanec jeden. Že si ho nevyhodil, táto. Doufám, že se pořádně vymáchá, než se dostane do Wellingtonu.
1: Jen klid, Robby. Trpělivý nakonec dosáhne svého. Podívej. Slunce za těmi mraky vypadá jako krev. Přijde pořádná vichřice, asi černá, severovýchodní. A po bouři je pro plachtaře vždycky práce.
2: Kolikrát si už tohle říkal, táto. Pořád jenom čekáme. Čekáme, až se druhým potrají plachty a nebudou moc bez nás dál plout. Ale já už jsem dost velký, abych plul sám. Chci na moře. Chci něco zažít a vydělat spousty peněz. Posloucháš mě vůbec, táto?
1: Poslouchám, Robby.
2: Proč jsou na světě chudí a bohatí?
1: Člověk potřebuje nouzi, dluhy a hodně nesnází, aby si uměl skutečného bohatství v životě vážit.
2: Ale tohle už jsme všechno zažili, táto. Zítra maminka nebude mít čím platit účty. Kitty nebude mít na nové učebnice a ty na plachtovinu.
1: Člověk může být bohatý i jinak, Robby. A to má někdy větší cenu, než mít hodně peněz.
2: Myslím si, že opravdový dobrodružství může člověk potkat jenom na otevřeném moři.
1: Vidíš? Já opustil loď pro ještě větší.
2: Jaké ještě větší?
1: Jednoho dne v Londýně moje loď krátce kotvila. Čekala mě plavba, která ze mě měla udělat boháče. Taková šance přijde námořníkovi jednou za život. Ale náhle se stalo něco, co všechny moje dosavadní plány a přání proměnilo. Potkal jsem Jessie, vaši maminku. Chtěli jsme žít spolu. Opustila krásný bílý dům se zahradou a spousty skvělých věcí pro mě a pro jedno jméno na mapě, které znělo zvláštně. Wanganui. Mohlo to být cokoliv. Holící mýdlo nebo souhvězdí, ale my jsme spolu měli odvahu a vydali se na cestu.
2: To je všechno?
1: Vlastně ano. Jako farmář na řece Wanganui jsem zkrachoval. Nakonec jste se narodili vy, ty a tvoje sestra Kitty. A zkoušel jsem pak ještě lecos, než jsem zůstal u plachtařiny.
2: A nikdy už tě to netáhlo zpátky na moře?
1: Táhlo, Robby.
2: Tak proč jsi zůstal v přístavu?
1: Protože jsem našel svý štěstí tady. Maminku, vás, domov.
2: Domov?
1: Jednou to možná pochopíš, Robi.
3: Těžký život námořníka je mi v žití údělem. Nikdo z nás však nenaříká. Moře se nám

0: Slyšeli jste už tu novinu? V přístavu se objevila cizí loď a má úplně potrhaný plachty.
1: Ale Kitty, jaké známky byly dneska ve škole?
0: Ale maminko.
1: No?
0: Viděla jsem na vlastní oči kormidelníka, obrovskýho chlapa. Správce přístavu říkal, že se jmenuje Billy Bomba.
2: Billy Bomba?
0: No, prý si jednou zblízka vystřelil na velrybu a ta se vymrštila jako bomba do výšky, smetla člun se 7 muži a zmizela s 2 harpunama a celým kotoučem lana.
3: Ale je-li to Billy Bomba, pak ta cizí loď v přístavu musí být...
2: Kormorán kapitána Rose.
0: No, říká se to. A taky se říká, že když u nás loď přistála, bude mít určitě nějaký tajemný poslání. Kapitán Rose přeci nikde neobjeví jen tak, že jo?
3: Co ty si o tom myslíš, táto?
1: A víte, co si myslím já? Že s kapitánem Rosem dopadneme stejně jako s konzulem. Bude chtít několik honem na stroji ušitých plachet. A nebo ještě hůř má záložní. A ty mu budou stačit, aby se dostal někam, kde si za svoje miliony pořídí, co chce.
0: To já si zase myslím, že od muže, který na co sáhne promění ve zlato, je možný očekávat cokoliv. No třeba...
4: Jsem kapitán Ross.
1: Já se jmenuji Jessie Falknová. V čem vám mohu pomoci?
4: Je možno mluvit taky s plachtařem?
2: Já jsem plachtář.
4: Potřebuju nový plachty pro moji loď. Tady jsou nákresy.
2: Ano. To půjde snadno. Můžeme s tím začít hned.
4: Ale já chci jenom ručně šitý plachty. Žádný podvádění. Vím přesně, jaký ty věci mají být a co můžou stát. 4 dny do soboty. Pak mi je pošlete s potvrzeným účtem na loď.
2: Postarám se, aby do soboty všechno bylo, jak si přejete, pane. Moje žena a děti mi pomůžou, budeme šít ve dne v noci.
4: Tak, no to je dobrý. No pěkně děkuju, nepotřebuju plachty ušitý nějakou ženskou a malýma dětskama. S bohem!
5: Když tě někdy vlna smete, stát se může dvojím. Buď tam zmizíš, s bohem světe.

0: Vypořádám se s ním. Zabiju ho a povleču ho ke břehu za jeho vlastní střeva.
1: Ale přece nemůžeš jen tak zabít velkého slavného kapitána Rosse. Tak moc tě to urazilo.
0: Nedá se věčně jenom čekat a nechat se ponižovat.
2: Často v pusté moři plání zachránil mě ostrov z vln. Na vlast ve svém vzpomínání myslel jsem tam touhy.

0: tvá loď se potopit přec nemusí.
1: Bojíš se?
2: Ne, ale bude lepší, když tady počkáš.
3: Co se tady motáš? Neumíš mluvit? Nezevluj a řekni mi, co chceš.
2: No, zabít vás.
3: K službám.
2: Vysmíváte se. Myslíte si, že se svými penězi můžete kohokoliv urážet?
3: Naštěstí od tebe nepotřebuju vůbec nic, tak koukej vypadnout.
2: Vyprávěli jsme si o vás. Příběhy, kterým jsme věřili. O vaší odvaze, objevech a dobrodružstvích, o vaší dobrotě, s kterou pomáháte lidem.
3: No, to je lepší písnička. Na cizí lodi se chovají sprostě jenom piráti.
2: Pak jste ani vy neměl právo urážet moje rodiče. Když se jim omluvíte, budu si vás zase vážit. Když to neuděláte...
3: Zabiješ mě. Nebo už ne?
2: Kdybych já byl námořníkem...
3: No, tak co?
2: Máme dluhy. Táta nemá ani šicí stroj. Ale to vy nemůžete pochopit. Děláte si, co chcete. Všichni jen vidí tu vaši slávu. Neměl jste přistávat v Piktnu.
3: Tak dobře.
2: Ano.
3: A myslíš, že by ty plachty mohly být hotový do týdne?
2: Když to tatínek řekl, pak ano.
3: Tak tedy poslouchej. Nemůžu tu zahalit a čekat týden.
2: Ale tatínek řekl, že by i dřív?
3: Loď by tu mohla zůstat pod ochranou kormidelníka, ale jenom pod jednou podmínkou. Pod podmínkou, že pak půjdeš na palubu ty a pomůžeš jí doplavit domů do blafu na jižním pobřeží. Jak se dostaneš zpátky, je už tvoje věc. Záleží tedy na tobě, jestli budete šít ty plachty. Ale tvoji odpověď chci znát hned. Nemám rád lidi, co dlouho váhají s rozhodováním. Nemám rád žádný kdyby až.
2: Dobrá. Přijímám. Ale mou podmínkou na oplátku je ta omluva.
3: Cože, ty neřekneš o dovolení ani svým rodičům?
2: Ne.
3: Zdá se, že jsi odvážný. A rozumíš plavbě?
2: No, zatím jsme se plavili jen skyty na našem starém člunu.
3: Můj kormidelník Billy Bomba je tvrdý a drsnej chlap, ale naučí tě hodně.
2: Kitty půjde se mnou.
3: Nechci na palubu žádný ozdoby, co na otevřeném moři začnou brečet, že nedoplavou ke břehu.
2: Kitty není žádná ozdoba. Kitty je moje sestra. Jen jí vděčíte za to, že jsem vás okamžitě nezabil.
4: O domově často snil jsem, kde dlí žena, moje děti sní. Sám však moři zasvětil jsem žití svého všechny dny.

0: Moře, Kitty, jsme na moři. Ty nemáš radost?
1: Mám.
0: Tak co s tebou je?
2: Robi, řekni slečně, aby se obtěžovala na návětrnou stranu lodi. Není dobře okupovat moře proti slunci. Mohla by taky přijít o ten svůj bystrej nosámek.
1: Tohle je pořád. Jakoby jí byla nějaká přítěž. Co pak můžu za to, že nejsem kluk? Vytahuje se. Věčně se vytahuje tenhle Billy Bomba. Asi začnu spouru.
0: Ale Kitty, Billy přece slíbil kapitánovi, že na tebe dá pozor.
1: Na mě? Slíbil, že dá pozor taky na tebe.
0: No, já dám na sebe pozor sám.
1: Jo, a víš, co jsem slíbila sama sobě? Že když jsme bez dovolení tatínka a maminky utekli na moře, že dám pozor já na vás na oba. A on se mi nelíbí.
0: Je to skvělý námořník. Víš ty vůbec, co mě všechno naučil? Prostě jenom neumí jednat s dětma. Teda s holkama.
1: Nerobi, v tom je něco jiného. Billy mohl úplně klidně plout s kormoránem do blafu sám. To viděl kapitán Ross až moc dobře. V tom je určitě nějaký záměr. S námi. A nemůžu přijít na to, jaké. Nemůžu mít proto radost, že plujeme, když nevím proč.
0: Ale víš kam? To stačí, ne? Je to přeci úžasná šance. Kapitán Ross nechal vydělat tatínka a maminku a my jsme mu zase vyhověli takhle. A neptej se, proč to chtěl.
3: Kdyby mi nebyli k smíchu lidi, co si chtějí nahrabat peníze, byl bych už boháč.
0: Jak byste to udělal?
3: Jsem jediný člověk, který ví, kam velitel bílý velryby schoval svůj poklad Ambry. Za ten bych si mohl koupit všechno. Na moři, na souši.
0: Ambry?
3: Ty nevíš, co to je? Je to nejdražší hmota, kterou můžeš najít na moři. Z 50 kil se dá vyrobit několik lodních nákladů voňavky. Ohromnej kšeft. Kdyby o tomhle pokladu věděli výrobci voňavek, tak žádnej z nich už neusne.
1: Učili jsme se o Ambře ve škole, ale nějak jsem zapomněla, kde se moři vůbec bere.
3: Jsou to velrybí žlučový kameny. Voněj tak silně, že velryba, která jich má jen trochu ve svých vnitřnostech, se dá zvětřit už na vzdálenost několika set mil proti hodně prudkému větru. Ryby, když takovou velrybu ucejtějí, rozutečou se. A proto ona musí jíst jenom sepie, který nemají tak vyvinutý čuch. Jakmile ale dostane zálusk na lepší potravu, Ambry se jednoduše zbaví. A ta je vyplavená na pevninu, někdo ji najde.
1: Námořnická latina. Ví se přece, že Ambra voní, až když se chemicky zpracuje.
3: Slečně, to horko opravdu nedělá dobře. Co? Měla by si zdřímnout, aby se nepletla do chlapských hovorů.
0: Ale neřekl jste, Billy, jak to vlastně bylo s tím kapitánem bílé velryby?
3: V dubnu a v květnu jsme obyčejně vyčkávali tah velryb na sever u Aucklandských ostrovů. Panečku, byla to radost vidět ho, jak se tam vyzná. Byl jsem tenkrát zvědavý mladík. Když jsem ho vždycky v noci vezl ve člunu na břeh, všiml jsem si, že něco ukrývá do skalní stěny obřího paláce. Byla to Ambra.
0: Ale proč si velitel bílé velryby pak už nikdy nevzal?
3: Zabili ho.
1: A proč se tam teda nevypravíte vy a nevezmete si ji sám?
3: No, mohl bych to udělat, kdyby mi třeba kapitán rozpůjčil kormorána.
1: Proč by nepůjčil? Je přece věčně na cestách. A vy jste ohromný námořník, sám to říkal.
3: Prostě nepůjčí.
0: Škoda. Bylo by krásný zajet si tam.
3: Krásný? Krásný? To je. Západní strana je svislá skalní stěna 500 metrů vysoká. Jenom na jednom místě je průrva, říká se jí žebřík do nebe. Soutěska, která tudy vede, se jmenuje nadcházka k peklu. A peklo to fakticky je. Po 11 měsíců v roce tam člověku vítr sfoukne maso z kostí raz dva. O oceán se tam vaří v příboji. A toho, kdo se do té soutěžky dostane, rozdrtí na kousky. Opravdu krásné. Jo. Je to bohapustý moře a bezútěšný Aucklandský ostrovy.
0: Ale co kdyby měl někdo štěstí na počasí? Kdyby se neplulo nad cháskou k peklu, ale k východnímu pobřeží.
3: Kdyby jsou planý řečičky. Na východním pobřeží se opravdu dá přistát. Je tam 15 zálivů, ale rád bych viděl toho, kdo to tam nezná.
0: K těm ostrovům to není tak daleko.
3: Vzdálenost na moři sama o sobě ještě nic není. Tady se může člověk víc než kde jinde parádně přepočítat. Kdo si tady nerozumí, je pořád dál, než si myslí. A pořád blíž, než je bezpečný.

0: Zdálo se mi o mamince a tatínkovi.
1: Jo?
0: No, a maminka plakala, ale vůbec se na nás nezlobila. Byla taková šťastná. A tatínek jí řekl, vidíš, Jessy, máme hodné děti. Tatínek s maminkou musí mít o nás velkou starost, Robby.
1: Vždyť už jsme v blafu. Za pár dnů jsme doma, přivezeme peníze za ušití plachet.
2: Tak koukám, že se tu nějak lenoší, co? Mám pro vás překvapení. Kapitán v přístavu není, ale napsala vám dopis.
3: Nebudu v blafu, až přistanete. Vydávám se na velkou cestu. Kdo ví, jestli ne poslední.
1: A to se člověku v hlavě zrodějí různý myšlenky. V životě jsem nechytal jenom velryby. Proto jste mě začali zajímat i vy, Robby a Kitty. Zvítězili jste nad někým, na koho si zatím nikdy nikdo netroufnul. Proto jsem se rozhodl, že vám za ušitý plachty zaplatím celou svou lodí. Kormorán je váš. Máte svou loď? Můžete plout? Na cestu dostanete všechno potřebné, to zařídí Billy. Ale jinak už si musíte poradit sami. Billy se musí neprodleně vypravit za mnou. Budu ho víc než kdy jindy potřebovat.

0: Myslíš, že dokážeme vyplout z přístavu a sami se doplavit až domů?
1: Myslím, že musíme, když máme svou vlastní loď.
0: No, je krásná, viď?
1: Ale my budeme přece jen muset našeho kormorána prodat Robi. Jak jinak bychom pomohli tatínkovi a mamince? Ty mě neposloucháš? Robi!
0: Kitty, tahle tečka na mapě je bláv. A takhle. Není to ani 300 mil k Oaklandským ostrovům. Směr je přímo na jih. A? Myslím, že by to šlo. Kitty! Kitty! Ty bys se mnou do toho šla?
1: Hledat ambrový poklad?
0: Na Oaklandské ostrovy!
1: No jo, ale to budeme muset jít dneska hodně brzy spát, aby jsme byli zítra svěží.
0: Kitty, jsi můj nejlepší kamarád. Slibuju ti, že budeš doma dřív, než začne škola.

0: Vítr pořád sílí.
1: Při téhle rychlosti bychom mohli mít zítra půl cesty za sebou. A třeba pozítří...
0: Hello, Aucklandy! To by bylo něco. Robík!
1: Ukáž, neuhodil ses? Nestalo se ti něco?
0: To byla vlna. Jsem celá promočená. Myslím, že bysme měli sundat vrcholovou plachtu, než se setní. Lehčí by se nám kormidlovalo.
1: Jo, ale Billy by to neudělal.
0: Billy ne, protože měl sílu jako medvěd. Až vítr zesnadne, můžeme ji přeci zase napnout.
1: Možná.

0: vlny. Vlny, kroupy, dešť a zima. Mokro a zase mokro. Už pátý den. Všechno je slaný, promočený.
1: Na, dej si horký čaj.
0: Au, já nemůžu, já ten hrnek neudržím.
1: To jsou jenom rozpraskaný puchejře. Strhla jsi si a teď ti teče krev. Ovážu ti dlaně a bude to dobrý.
0: Roby, kdyby už skončila tahle strašná dřina s naší lodí. Nejíme, nespíme.
1: Kitty, podívej, tam, tam. Slunce, slunce si bere s sebou ty černí mraky.
0: Musíme okamžitě rozvinout plachty, aby uschly. Jsme určitě hrozně blízko Aucklandským ostrovům.
1: No určitě. Pokusím se změřit výšku slunce, jak mě to naučil Billy.
0: Dej pozor, ať tě vlny nesmetou i s oktantem.
1: Lezu si na střechu kajuty a opřu se o stožár.
0: Víš, jak to tam nahoře musí houpat?
1: Přivážu se lanem. Udržíš kormidlo?
0: Jasně. Puchej, že to projednou ještě musí vydržet.
1: Slunce kulminuje. Kormidelníku.
0: To mě nepřekvapuje, kapitáne. Jste tam nahoře už celou věčnost.
1: Stupeň zeměpisné šířky, 49 stupňů, 2 minuty a 37 vteřin. Jsme na sever od Aucklandských ostrovů, pak k ní máme ještě 90 mořských mil. Při téhle rychlosti bychom k ním mohli dorazit za několik dní.
0: Takže poplujeme k jihu.
1: No, musíme spíš na západ.
0: Ale...
1: No, chtěla bys raději hledat poklad v Antarktidě?
0: Nedělej si legraci, Robby. Od západu je... Je tam ta skalní stěna a nadcházka k peklu. Podaří se nám tam přistát?
1: Podaří, to víš, že podaří. Je, Kitty, Kitty, země. Vidím na závětrné straně zemi.
0: Kde? To přeci není možný.
1: No podívej, příští se tam vlny a je tam hejno ptáků. Musíme se víc přiblížit. Je to vrak. Ztroskotaná loď.
0: Trčí tam kýlem z vody. A těch mušlí, chaluch a řas. Halo!
2: Halo!
1: Nikdo neodpovídá. Ta loď byla kdysi taky plná naděje, která se nesplnila.
0: Tak velká loď a tak dokonale mrtvá. Jestli uvidím albatrosa, než napočítám dosta, rozplyne se ta mlha. Jedna, dvě, tři, čtyři,
1: máš horečku.
0: Pět.
1: Ale brzy už tohle všechno skončí, víš?
0: Musím teda začít znova počítat. Jedna, dvě, tři,
1: a co, když se v té mlze přiblížíme k nadcházce k peklu? Zásoby končí. Možná nás proud odnesl na východ od ostrovu. Neměli bychom se spíš snažit vrátit severně do mírnějších vod? Snad bychom našli Nový Zéland. A nebo plout na západ, dokud je vítr příznivý.
0: Robby, přikryj mě, prosím tě. Je mi zima. A mokro. Maminka by se zlobila, že si nevezmu suché šaty, když je zima. Zavřu oči a když hned uvidím maminku, přistaneme. Maminko, nezlob se, že jsem tak strašně špinavá. Mám hlad, jsem hlady nemocná.
1: Snaž se usnout, Kitty. Podle kompasu se teď loď odchýlila k západu. Možná je to znamení, ale možná, že jsem se ve všech výpočtech zmýlil.
0: Neroby, musíme na východ.
1: Máš pravdu. Brzy rozděláme oheň a na počest přistání budeme spát 24 hodin.
0: Slyšíš?
1: Od východu. Nemýlil jsem se. Je to příboj.
0: Ne, nesmíme plout dál v blze a bezvětří. To nesmíme. Roby.
1: Musíme spustit člun.
0: Máme pod sebou útes

0: Ne, ne, už je pozdě, skály!
1: Děne nás to přímo na ně!
0: Vlastně, kormidlosti, dělají, co chtějí! Kde jsi, kity? Kde jsi?
1: Kormidel v kabině! Je tu pokrk vody!
0: Drž se, prosím tě, drž se, dokud!
1: Dokud co ještě?
0: Nenarazíme! A to by byl...
1: Ne, ne, ty skály jsou všude! Až do nebe! Je to konec vody! Je to konec...
0: Ne, ne, Kitty, nesmíme se vzdávat! Víš, kde jsme? Jsme v nadcházce k peklu! Jsme u Ochrenských ostrovů! Vstaň, prosím tě, vstaň! Musíš ke kormidlu! Já natáhnu plachtu! Teď musíme přímo kupředu!
2: Zázrak! Stal se zázrak! Propluli jsme nad cházkou k peklu a žijeme! Robi, my žijeme!
3: Spouštím kotvu!
2: A bude se jíst! 3 dny jsem neměla sousto!
3: No jo, ale co jíst? Už nic nemáme.
2: Máme. Šetřit zásoby, to byl jediný způsob, jak jsem ti mohla pomoct, víš?
4: No, tak jsem sama nejedla.
3: Proto ta horečka. Kitty, ty jsi ten nejlepší kamarád na světě.
4: Nelomře. Takhle jsme ztratili člun. A i když jsem kamarád, tak tam ho hledat nepoplavu.
2: My můžeme se víc přiblížit ke břehu.
0: Ho, to by mohlo znamenat pěknou díru do lodě. Pobřeží je plný podmořských útesů.
2: Bez člunu nedostaneme ambru na palubu. Je těžká.
0: Počkej. Billy vyprávěl, že při pobřeží kdysi anglická vláda zřizovala něco jako depoty. Takové chatrče s potravinami a člunem pro trosečníky. Kde máme dalekohled?
2: Vidíš něco?
0: Snad. Počkej. No, chatu nevidím, ale tamhle. Mohl by to být člun? Ale je to hrozně daleko na pevnině.
2: Ukáž. Musí to být člun, Robi. Hurá, máme člun!
0: Hurá!
4: No jo, jenomže člun máme na břehu. Jak se k němu dostaneme?
0: No, musíme doplavat. Troufáš si?

0: Teď si musíme obléknout na sebe všechno, co máme, nebo onemocníme.
1: No, zima je tu pěkná. Ale myslím, že než dojdeme ke člunu, rozhodně se zahřejeme. To je taky nápad, dát člun až někam skoro doprostřed ostrova.
0: No, to víš, tady dole by ho příliv smetl raz, dva. Jenomže tomuhle já neříkám člun. Podívej.
1: Je celý rozeschlej a spuchřelej.
0: No, nějak bychom ho měli dostat k moři, aby se ve vodě zatáhnul. Štěrbiny pak můžeme utěsnit plachtovinou a natřít olejem.
1: Ale jak ho chceš dostat na moře? Vždyť s ním ani nehnem.
0: No, zkusíme tady někde sehnat kulatinu. Oni bychom mohli pomalu člun posunovat. Bude to nějakou dobu trvat, ale nic jiného nám stejně nezbývá.

0: Ty nespíš? Kitty?
1: Nic jsem neslyšel.
0: No kromě tebe nic?
1: Někdo volal.
0: Kdo by tady volal? Něco se ti zdálo?
1: Možná. V téhle jeskyni si připadám jako v pasti. Měli jsme zůstat u člunu. Svítí hvězdy, pršet stejně nebude.
0: Zítra snad člun dostrkáme až k moři. Pak stačí příliv a všechno ostatní půjde samo.
1: Zase!
0: Je to albatros nebo tučňák. Ty umějí volat.
1: Vlci!
0: Tučňák. Je to tučňák.
1: Je to lidský volání. Tady straší.
0: Hloupost. Ale jestli chceš, můžeme vyjít na oblídku.
1: Robi, my tu nejsme sami. Vědí o nás.
0: Prosím tě, kdo by tu byl?
1: Jak to mám vědět, kdo? Třeba duše mrtvých. Třeba...
0: Nejsou žádný duše mrtvých. Vezmu sekeru a jdu se podívat ven.
1: Ne! Radši se nehýbej.
0: Jdeme. Musíme zjistit, co se děje. Vem svítilnu.
1: Už není nic slyšet.
0: To není možný. Zmizel. Člun zmizel. Zatloukl jsem přece kolík do země a člun k němu přivázal.

0: Nikde ani stopy.
1: Udělali to šikovně.
0: Ale kdo? Řekni kdo? Já tomu nerozumím.
2: Je, podívej, tamhle. Člun si došel v noci sám k moři.
0: To je nesmysl. Ty jsi vytáhla včera zátku ze dna?
2: O žádný zátce vůbec nic nevím.
0: Takhle se člun krásně zatáhne. Až voda s odlivem opadne, zastrčíme zátku a až voda zase s přílivem stoupne, člun bude plavat. Ale jak se to jen mohlo stát?
2: Já si myslím, že tu straší.
0: Tohle vypadá spíš na přátelskou pomoc.
2: A ti to jak chce, nemyslím, že by zůstala přátelská, až začneme nakládat ambru.
0: Musíme teď co nejrychleji k obřímu paláci. Pojď, zbalíme si věci.
2: To není tučňák Robby. To je pes.
0: Hloupost. Psi tady vůbec nežijí.
2: Robby, ale já mám pocit, že nás opravdu někdo pozoruje.

0: lebky.
1: A tolik. Jsou zvířecí, poznám to.
0: To ten vlk.
1: Ne, budou ovčí. Vzpomínám si, že Billy říkal, že se tu kdysi někdo pokoušel pěstovat ovce. Pastýř se zbláznil samotou a ovce nestříhal. Ty se pak zachycovali hustou vlnou v keřích, keře je uvěznili a tak zahynuli.
0: Chudinky ovečky.
1: Za chvíli bychom měli slyšet oceán.
0: No, od něj bychom měli už snadno určit směr k obřímu paláci, ne?
1: Jak moc myslíš, že jí asi bude?
0: No, jestli vůbec bude.
1: Řekl bych, že uneseme tak 50 kilo.
0: 50 kilo ambry? Ale to nesmírně zbohatnem.
1: No, a proč ne? Musíme především zaplatit tatínkovi dluhy. Pak koupíme šicí stroj, samozřejmě elektrický, a dům. Nevím, jestli hotový, nebo jestli bychom měli stavět. Musí být rozhodně velký, aby v něm mohla být i plachtárna. No a koupíme taky všelijaké jiné elektrické vymoženosti, třeba jako je elektrická kuchyň, elektrická koupelna, elektrický ohřivače a...
0: A elektrický záclony, elektrický houpací křeslo, elektrický nočník...
1: Když jsi tak chytrá, tak nač se tedy ty peníze použijí?
0: No nač? No, vlastně už tu ambru ani nemusíme hledat, když už jsme ji utratili.
1: Moře, směr obří palác.
0: Stezka. Pojď sem. Nezarostla. Někdo musí po ní chodit.
1: Opravdu. A vede tam k tomu velkému balvanu. Něco je ještě za ním.
0: Vypadá to na nějakou kamennou hráz.
1: Vylezeme opatrně výš. Je otvor.
0: Ne.
1: Vždyť je to hrob.
0: Dva kříže sepnuté dýkou.
1: Ten otvor za kříže je vchod do jeskyně.
0: Je tu i nápis. A na 13. A John 9. Byly tu děti Robby.
1: Snad ze ztroskotané lodi.
0: Někdo je musel pohřbít.
1: A ten někdo mohl odnést i ambru. Musíme prohlédnout jeskyni, než se setmí. Ty kříže nám překážejí.
0: Ne, Robin, ne, nesahej na ty kříže.
1: Musíme se tam podívat. Jsme u cíle cesty a teď to nevzdáme kvůli dvou křížům.
0: Jsou na hrobě děti. Možná jediný, který tu byli před námi. Nedávno jsme sami jen zázrakem unikli ztroskotání. Nemáme právo.
1: Možná je tu ještě jiný vchod. Bez ambry se ale domů nevrátím. Neplavil jsem se a nenasazoval život jen proto, abych se všeho vzdal při pohledu na obyčejný hrob. Víš, co jsme si na začátku téhle cesty slíbili? Že budeme vždycky držet spolu.
0: No to můžeme, když ty budeš držet se mnou.
1: To vidím. A takovýhle výpravy se nemají brát malý holky.
0: Jsi nespravedlivý, Robby. A jenom kvůli pitomým velrybým žlučovým kamenům.
1: Uhni. Vždyť ty kříže dám jenom kousek stranou.
0: Ne. Někdo?
2: Jsem kapitán Ilmar.

0: Máme na lodi tabák. Pravý. Námořnický. Kdybyste chtěl.
1: I rum?
0: I hledat co z jiného by se tam našlo.
2: Proč nejíte? Brambory tu rostou bohužel trpké a malé, ale mám vyuzené tulení maso a čaj. Jste první lidé, které za po letech vidím. Poslední byly moje děti. Mluvili jsme spolu, ale příboj nás přehlušil. Teď jsou velmi daleko.
0: Co se s nimi stalo?
2: Byla bouře. Někdo na lodi zvolal země. Než jsem vyběhl na palubu, proud nás nesl nad cháskou k peklu. Objal jsem své děti a vrhl se s nimi do moře. Nevím, co bylo dál. Když jsem se probudil, ležel jsem ve skalní strži se svými dětmi. Byly mrtvé.
1: Jak je to dávno?
2: Dávno.
1: My jsme taky jenom zázrakem propluli nad cháskou k peklu.
2: Viděl jsem tam vaši loď. A znovu jsem všechno prožíval. Když vaše loď proplula, nepřál jsem si, aby někdo z lidí přišel sem, k mé chatě. Zvykl jsem si mluvit jen sám se sebou. Od té doby, co na moje volání přestali odpovídat moje děti.
1: No, stmívá se. A my bychom se...
2: Ne, neodcházejte. Tak dlouho už jsem s nikým nemluvil. Myslel jsem si, že se vrátili moje děti. Ale ty už se nevrátí. Pomohl jsem vám se člunem. Byl pro vás těžký.
0: My vám za to moc děkujeme. Až se vrátíme na loď, upeču vám koláče. Máme kuchařskou knihu pro lodní kuchaře. To...
2: Nemusíte se bát. To je divoký pes. Můj jediný kamarád. Chodí za mnou. Všude. Volá na mne. A jednou přijde možná i sem. Do mé chaty.
0: Ale vy se musíte vrátit.
2: Vrátit?
1: No, s námi. Na kormoránu.
2: Vrátit. Radši mi povězte, co vás sem přivedlo. Vyprávějte. John a Anna jsou tu určitě s námi. Musí tu být. Už tak dlouho neviděli jiné děti.

0: Poslyšky ty, neumím ti ani říct, jak jsem rád, že jsme nevnikli do té jeskyně.
1: Hmm.
0: Kdyby mě kapitán viděl vyvracet kříže,
1: psst,
0: nechci se už těch hrobů ani dotknout, i kdyby jeskyně byla plná zlata.
1: To je dobře.
0: Ale stejně mi vrtá hlavou, jestli kapitán o té Amře něco ví. Když jsme o ní mluvili, nehnul ani brovou.
1: Nezajímá ho. Ztratil ty, kterým by ji asi chtěl dát, kdyby ji měl.
0: Víš, měli jsme našim aspoň z blafu napsat. Nebo jinak dát zprávu.
1: Když ty si tak spěchal.
0: Myslel jsem tolik na kapitána Rose. Tolik jsem se těšil na nějaké dobrodružství, které by z nás udělalo boháče. V pěknu byly všechny dny tak stejný a najednou jsem měl svoji loď.
1: Jo, a nebyla Ambra jenom záminka? Já bych brečela, když si představím, že tatínek s maminkou teď prožívají něco jako kapitán Ilmar.
0: Musíme se rychle vrátit. A kapitána Ilmara vezmeme sebou.
1: Jo, jenom jestli bude chtít. Podívej, vyřezal ze dřeva celý svět. Postavy, zvířátka, krajiny, ztroskotaný lodě.
0: Svět trosečníka. Musí zpátky. Takový krásný figurky musí vidět i jiný a mít z nich radost.
2: Tak si to všechno vezměte.
0: Je.
2: Budu mít dost času vyřezat jiné.
1: Myslela jsem, že přece jen pojedete s námi.
2: Nikdo na mě nečeká. A nechci opustit svoje děti. Možná bych vám mohl být užitečný jako lodivod na cestu, nic víc. Protože pak, co s trosečníkem života, když před vámi je celý velký otevřený svět?

0: Naschledanou!
1: Hello!
0: Hello!
2: Je mi hrozně smutno.
3: S Bohem, Oaklandy!
0: Podívej, Kitty! Přišel až k němu!
3: Je to chytrý pes. Bude ho mít určitě rád. A kapitán Ilmar se o něj dobře postará. Nebude aspoň tak sám.
0: Než se člunem dorazíme ke kormoránu a přichystáme se na plavbu, nepochybuju, že začne foukat, jak potřebujeme.
3: Jsou menší a menší. Oaklandy.
1: Hello! Hello!
0: Domů. Domů.
4: Zkoušel jsem pak ještě ledacos.
5: A nikdy už tě to netáhlo zpátky na moře?
4: Táhlo, Robi.
5: Tak proč jsi zůstal v přístavu?
4: Protože jsem našel svý štěstí tady. Maminku, vás, domov.
5: Já už jsem to pochopil, táto.
1: Robi! Já se snad zblázním radostí, že plujeme domů.

0: Mohu mluvit s kapitánem lodi? Já jsem kapitán.
1: Vy? Tak, lodní listiny, prosím. Máte k proclení nějaké lihoviny, tabák nebo přehnané zásoby potravin?
2: Tabák vykouřený, lihoviny vypité a v zásobě jenom veliký hlad.
3: Ale to snad ne... Ale to jsou Falknovi děti!
2: Pane správce, ahoj!
1: Pane správce, lodní listiny v pořádku. Plachetnice Kútr registrována pod jménem Kormorán jako zábavní loď. Kapitán Robert Falcon, Picton. Proclení nic. Než jakási ohromná bedna s dřevěnými figurkami.
3: To stačí, Jerry. Falconovi děti. Jerry, já dneska neměl ani skleničku, horko taky není, aby se mi to všechno zdálo. Štípněte mě!
1: To, pane, přece nemohu.
3: Robby, Kitty, vždyť vás už oplakal celý Picton. Pan farář za vás sloužil mši. Děti ve škole za Kitty postály minutu ticha a paní učitelka plakala. Vaše maminka dočista onemocněla. Takhle zmizet a nedat o sobě vůbec vědět. Jerry, tu bednu nechte na moje náklady dopravit do Falconovy plachtárny.
1: Ano, pane správce.
3: Děti, doprovodím vás domů. Ne, to snad není možné, to se mi snad...

0: Jak to zase držíš ten příbor, Kitty? A proč nejíš zeleninu?
1: Jeli jsme hledat poklad, víš, maminko? Aby jsme vám pomohli.
2: A našli jste ho?
3: Ne, ale našli jsme něco jiného, táto.
2: Co?
3: Já už asi teď vím, táto, kdo je na světě chudý a kdo bohatý. Podívej.
0: To jsou krásné dřevěné figurky.
2: Opravdu?
1: Všechny je vyřezal kapitán Ilmar, trosečník.
2: Mistrovská práce, dokonalá.
0: Jakoby žili a dýchali.
4: Určitě si vzpomenete, Falkne, protože tenhle zapadákov je pro mě prokletej.
2: Ano,
4: jsem konzul
2: ano.
4: Jejího veličenstva a potřebuju soubor plachet. A... Ale to je tedy figurka. Ať se v tu ránu propadnu, Falkne, vy jste boháč.
2: Co?
4: Zadávám vám okamžitě soubor ručně šitých plachet. Jenom ručně, Falkne, a dvojmo. Pokud možno dvojmo. A s nápisem Falknova plachtárna Picton ručně. Na čase, který potřebujete, nezáleží. Plachty od nejlepšího plachtaře na Novém Zélandu. Plachty od Falkna. Poslední ručně šité plachty od milionáře Falkna.
2: Pane konzule, vy jste se
4: zřejmě... Ne, nikoliv. Platím šekem velikým jako námořnická mapa světa.
0: Tímhle šekem zaplatíme všechny dluhy. Vy nemáte radost.
3: Ať se propadnu, jestli tahle hrouda není...
1: Ambra.

0: Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe za těžké anglické palby leželi mrtvoli mezi oběma liniemi také často dlouho nepohřbeny. Ale slunce pracovalo rychle. V noci přicházel sem s větrem zápach, sladký, dusivý a těžký. Plyn nadýmal mrtvé a ti se zvedali strašidelně ve světle cizích hvězd, jako by bojovali ještě jednou, mlčky, bez naděje, každý sám pro sebe. Ale již příštího dne se začali svrkávat, tisknout se k zemi, neskonale znaveni, jako by chtěli do ní zalézt. A když bylo později možno jít pro ně, byli mnozí již lehcí a vyschlí a z těch, které našli někde až po týdnech, zbyly jen pouhé kostry, které volně chrastily v uniformách, náhle příliš širokých. Byla to suchá smrt v písku, slunci a větru. V Rusku to byla mazlavá, smrdutá smrt.
1: Tady je zase jeden.
2: Kde?
1: Tady, před kostelem. Máme se pokusit ho vyhrabat lopatami?
2: A nač? Vítr ho už vykope sám. Sněhu je tady ještě nejmíň 2 metry. Ale když bude takhle tát dál, bude zítra viset na nějakém kříži. Je na správném místě, zrovna nad hřbitovem.
1: Tady je hřbitov?
2: No to nevíš? Byli jsme tady přece už jednou. Při našem posledním útoku.
1: Ano, ano, máš pravdu, to bylo někdy koncem října.
2: Tahle zatracená vesnice nám dala pořádně zabrat.
1: Není to přece poprvé. Bojujeme hezkých pár dní o nějaký zatracený ruský město a když je to jasný, přijdou bratři z SS a vítězně vtáhnou do jeho zřícenin.
2: Ne tak nahlas. Pokud vím, máš dostat dovolenou, tak abys nejel místo domů pod hlínu.
1: A přitom mají pláště nejtlustší, boty nejlepší a příděli masa jako nikdo.
2: Hrgot, mlč, Krébre. Chceš nás dostat do maléru? Steinbrenner brousí kolem. Jenže teď už nedobývají města a vesnice ani muži z SS. Teď ustupují zrovna jako my.
1: Jako my ne. My nestřílíme a nevypalujeme, na co padne.
2: Leda na jejich rozkaz, takže to vychází na jedno.
1: Přestaň, Immermané. Mně nadáváš a sám si pouštíš hubu na špacír. A víš, jak po tobě, jako po bývalým sociálním demokratovi Steinbrenner pase.
2: Steinbrenner ví o mně svoje a ví taky, kdy budeme účtovat. Ale v tobě se Grébre nevyzná a to partajníci jeho typu nesnášejí. Chtějí mít ve všem jasno. Ariec nebo Žid, soukmenovec nebo Slovan, nacionální socialista nebo bolševik. Nic mezi tím. Co je dneska k žrádlu?
1: Kapusta s vepřovým, brambory a voda. Ale to vepřový hlášeno omylem.
2: Kapusta, no to se ví. Už po třetí v tomhle týdnu to je kupo.
1: Pozor! Polní kuchyně na obzoru. Honem. Nebo dostaneme jenom z plašky.
2: A co s tím mrtvým?
1: To se uvidí. Teď se jdeme najíst.

0: dráhách svou lili Marlén.
1: Grébrova setnina živořila ve sklepě, do kterého padalo světlo dírou ve stropě. Pod otvorem seděli čtyři muži a hráli na víku odrak ve skat. Steinbrenner vešel dovnitř.
2: Slyšeli jste poslední zprávy?
3: Rádio nehraje.
2: Svinstvo, už dávno mělo být v pořádku.
3: Nemáme baterie, Steinbrennere.
2: Ne, tak si strč dráty do nosu, máš stejně plnou hlavu elektřiny. Jsou lidi, kteří nezavřou hubu, dokud si ji pořádně nespálí. Tak nechte hned těch svinských karet a napněte uši. Ani v bunkru nesmí německý vojín ztrácet kontakt s národem, se stranou a s vůdcem. No tak bude to! Je to služebně k sakru.
3: Rozkaz.
2: Z Ameriky se hlásí těžké stávky. Ocelářský průmysl je ochromen. Naše ponorky blokují celé americké pobřeží.
3: Mě by zajímalo, jak to vypadá tady, v Rusku.
2: Proč?
3: Protože jsme tady a ne v Americe. A já mám jít zítra na dovolenou.
2: No tak, naše nově vybudované pozice pro generální protiútok jsou připraveny. Nástup nových svěžích záloh ukončen. Naše protiofenzíva, podporovaná novými ničivými zbraněmi, bude nezadržitelná. Chce ještě někdo něco vědět? Ne? Pov! Rozchod! Kouření dovoleno!

ticho. Jen karty znovu pleskají na výkorak ve sloužící jim za karetní stůl. A voda stéká v šumících proudech po prostřílených stěnách provizorního bunkru. Gréber usedá na své místo. Ví dobře, co se děje v něm i v nich. Tak je tomu vždycky po popravách a pochovávání. A oni dnes zastřelili 4 Rusy. Mezi nimi jednoho bělovlasého dědu a jednu ženu středních let ve svetru a tlusté krátké sukni. Podle SS to byli nebezpeční záškodníci, on byl však v hloubi duše přesvědčen, že byli nevinní a přece i on střílel. Na mušku si vzal šedivou skráň toho starého. Do smrti se mu bude zdát o jeho nehybné tváři plné moudrosti a odhodlání. Odložme.

0: pak přišel den šedivý a vlhký. Fronta zuřila. Bojovaly tanky. Na jihu byla celá německá linie zatlačena zpět. Letadla hřměla, transporty rachotily rovinou, ranění se vraceli. Setnina čekala na rozkaz k nasazení. V 10 hodin byl Gräber zavolán k Rahovi.
1: Rozkaz, pane poručíku.
2: Vaše dovolená je schválena velením. To se divíte, co? Já taky.
1: Díky, pane poručíku.
2: Mně neděkujte to, páni, nahoře, aby dokázali, že přes všechnu složitost situace si to můžeme ještě dovolit. Koukejte rychle zmizet. Čekám každou chvíli, že budou zaraženy všechny dovolené. Když budete pryč, jste pryč, rozumíte?
1: Ano, pane poručíku.
2: Všechno nejlepší.

0: Když přijeli na hranice, byl večer. Dovolence odvedli pohromadě k odšivovací stanici. Odevzdali šaty a seděli nazí v baráku, aby zbavili svá těla vší. Poprvé po několika měsících seděl Gréber ve skutečně teplé světnici. Teplo ho uspávalo. Viděl bledá těla kamarádů, boule omrzlin na nohou a červené trhliny jizev. Náhle to již nebyli vojáci. Jejich uniformy visely někde v páře. Byli nahými lidmi, kteří zabíjeli vši, a jejich zábava byla i hned jiná. Nemluvili již o válce, mluvili o jídle a o ženách. Mám dítě, řekl voják, který se jmenoval Bernhard. Seděl vedle Grébra a chytal pomocí zrcátka vši, které měl v obočí. Nebyl jsem tam 2 léta a dítěti jsou 4 měsíce. Žena tvrdí, že 14 měsíců a že je má se mnou, ale moje matka mi psala, že je to s nějakým Rusem. Začala mi také o tom psát až před 10 měsíci, předtím nikdy. Co myslíte? Ale to se stává, odpověděl jeden holohlavý. Na venkově je mnoho dětí se zajatci. Co je to vlastně, chlapec nebo děvče? Chlapec. Máma píše, že vypadá jako já. Jestli je to chlapec, tak si ho nech. Kluk je užitečný, na venkově potřebuje člověk vždycky pomoc. Ale je to přece napůl Rus. A co na tom? Rusové jsou árijci a vlast potřebuje vojáky. Rusové nejsou árijci, řekl pojednou myši podobný muž se špičatým obličejem a malými ústy. Až dosud mlčel, všichni se na něho podívali. Ale to se mýlíš, odpověděl holohlavý. Jsou árijci, byli jsme přece spojenci. Jsou to podlidé, bolševičtí podlidé, žádní árijci. Taková jsou ustanovení. Ale mýlíš se, Poláci, Češi a Francouzi jsou podlidé. Rusy osobozujeme od komunistů, jsou to árijci. Kromě komunistů ovšem. Myšák zůstal zaražen. Byli to vždycky podlidé, prohlásil. Vím to přesně, ryzí podlidé. Dostali zpět své věci a oblékli se. Pojednou byli zase střelci, svobodníky, šikovateli a poddůstojníky. Z muže s ruským dítětem se vyklubal poddůstojník. Myšák byl vojín od trénu. Přikrčoval se, když viděl, že ostatní jsou poddůstojníci. Gréber si prohlížel blůzu. Byla ještě teplá a páchla po kyselinách. Pod přeskami šlí našel kolonii uprchlých vší. Byly mrtvé, zaplynovány. Seškrabal je. Vedli je do baráku. Důstojník z vedení strany k ním měl proslov. Stál na pódiu, nad kterým visel obraz vůdce a vysvětloval jim, že mají teď, kdy přicházejí do vlasti, velkou zodpovědnost. Že nesmějí prozradit nic z doby na frontě, nic o pozicích, místech, jednotlivých oddílech, jejich pohybech a umístění. Všude přičíhají vyzvědači. Důstojník udělal přestávku. Změněným tónem pak prohlásil, že vůdce bdí přes svoji nesmírnou práci nad všemi svými vojáky. Ustanovil, že každý dovolenec má sebou přinést dárek do vlasti. Za tímto účelem mu bude vydán balík s jídlem. Má jej odevzdat příbuzným doma jako důkaz toho, že oddíly se mají venku dobře a že dokonce mohou přinést sebou ještě dárky. Kdo balík cestou otevře a sní, bude potrestán. Ukázalo by se to při kontrole na příslušném nádraží. Heil Hitler!
1: Verdenau, všechno vystoupit!
2: Cože? Vlak nejede dál?
1: Jak vám to mám říct? Vpravo za rampou je přistaven autobus do města.
2: A proč nejede vlak až do města?
1: No, protože jede jen sem. Jak dlouho jste nebyl doma?
2: Něco přes 2 roky.
1: Autobus jede jen do bremské třídy.
2: Já ale bydlím v Lomene. V čísle 18.
1: Není to na rohu Luiziny ulice? Já jsem náhodou taky zdejší.
2: Ano, ano, právě tam.
1: Na samém rozhraní starého města, že?
2: Přesně tak. Z okna je vidět kostel svaté Kateřiny.
1: Snad bylo.
2: Co je vám, pro Boha? Vždyť vy máte oči plné slz.
1: Vidím, že cestu domů znáte.
2: Ovšem. Tu člověk nezapomene ani tam v tom pekle.
1: Samozřejmě. Takže šťastnou cestu a a všechno nejlepší.
3: Děkuju vám.
0: Zastavil se. Nebyl to kouř z komínů ani z hořícího dřeva. Byl to zápach požáru. Rozhlédl se. Domy zde stály nepoškozeny, střechy byly neporušeny. Nebe nad nimi bylo široširé a tmavě modré. Šel dále. Ulice ústila do malého náměstí s parčíkem. Zápach požáru sílil. Zdálo se, že visí v holých korunách stromů. Grebr zavětřil. Nemohl zjistit, odkud přicházel. Byl teď všude, jako by padal z nebe jako popel. Na příštím rohu uviděl první zřícený dům. Trhlo to s ním. Neviděl v posledních letech nic než ruiny a nikdy si již přitom nic nemyslil. Ale na tuto hromadu sutin zíral, jako by viděl poprvé v životě zničenou budovu. Město, které znal od dětství, bylo tak změněné, že se v něm již nevyznal. Byl zvyklý se orientovat podle domů. Už tu nebyli. Otázal se ženy, která se mihla okolo, jak se dostane do lomené ulice.
3: Strávil jsem tu dětství, zanechal tady rodiče. V čísle 18, víte? Bydlel jsem a bydlí...
1: V téhle ulici už nebydlí nikdo. Je mi líto, že vám to musím říct. A taky vám poradit, abyste se tady zbytečně nezdržoval. Může vás zasypat padající zeď. Nebo vás tu mohou zatknout pro podezřelé zdržování ve vyklizovací oblasti.
3: Mně? Frontového vojáka?
1: A vy myslíte, že tady není fronta?
0: Vyšel měsíc. Nebe se proměnilo v něžnou, téměř bezbarvou, velmi chladnou motř.
3: Kdy byl útok?
4: Včera v noci.
3: Prosím vás, pojďte sem. Ne, tady není číslo 18. Dům číslo 18 je tamhle. Pomozte mi vyhrabávat.
4: A co?
3: Mám v 18 rodiče, chápete?
4: Kde?
3: No tam, prosím vás, honem.
4: Ale to je starý případ. Příliš pozdě, vojáku, musíme pokračovat tady.
3: Ale moji rodiče, rozumíte? Já mám peníze, mám jídlo, mám věci.
4: A proto máme nechat ty dole zahynout?
3: To ne, ale pracoval jsem s vámi celou noc, můžete mě tedy taky pomoct, ne?
4: Člověče, mějte rozum. Tam kopat nemá už vůbec smysl. Vždyť ani nevíte, jestli tam pod tím někdo leží. Pravděpodobně ne, jinak bychom už o tom něco věděli, nemyslíte? A teď nám už dejte pokoj.

0: Podíval jsem se na trosky svého domu. Chtěl jsem ještě jednou odsunout kameny, ale brzy jsem to nechal. Sedl jsem si vedle schodiště. Jakobův žebřík. Co to ještě bylo? Nebyly to stupně, které vedly do nebe? A nevystupovali a nesestupovali po nich andělé? Kde jsou ti andělé? Proměnili se v letadla. Kde je všechno? Kde je země? Je tu ještě jen pro hroby? Vykopal jsem mnoho hrobů. Mnoho hrobů. Co tady dělám? Proč mi nikdo nepomůže? Viděl jsem tisíce trosek, ale neviděl jsem doopravdy žádnou. Teprve dnes, teprve tady tu. Tahle je jiná než všechny ostatní. Proč neležím pod ní? Měl bych pod ní ležet. Co jsem jenom očekával? Ostrov za frontou? Domov? Jistotu, útočiště, útěchu? Snad. Ale ostrovy naděje dávno zmizely v jednotvárnosti bezúčelné smrti. Fronty byly prolomeny a válka byla všude. Všude. I v mozcích a srdcích.
1: Měsíc stoupal výše. Jeho srpek stál nemilosrdně nad městem. Objevila se kočka. Dlouho pozorovala Gréberra. Její oči svítily zeleně v průzračném světle. Blížila se opatrně. Neslyšně proklouzla několikrát okolo něho. Pak k němu přišla, třela se mu o nohy, prohnula hřbet a začala příst. Nakonec vlezla k němu a lehla si. Nespozoroval to už.

0: Je to Mariánská třída 22?
1: Chcete k doktoru Krůzovi?
0: Ano, je doma.
1: Přicházíte do ordinace?
0: Ne, soukromně.
1: Soukromně?
0: Ano, soukromně. Jste paní Krůzová.
1: Ach, chraň Bůh.
0: Poslyšte, já nevím, co se tady děje a je mi to jedno. Chtěl bych mluvit s doktorem Krůzem a nic víc, rozumíte?
1: Krůze už tady nebydlí.
0: No, ale je tady jeho jméno.
1: Ten štítek by tady už dávno neměl být.
0: No, ale je tady. Bydlí tu ještě někdo z jeho rodiny?
2: Hledá mě někdo?
0: Ano. Chtěl bych mluvit s někým, kdo zná zdravotního radu Krůzeho.
3: Jsem Alžběta Krůzová, ale otec už neprovozuje praxi.
0: Já nepřicházím, abych se dal vyšetřit. Přicházím se na něco zeptat.
3: Prosím, pojďte dál. Já vás přece znám. Nebyl jste dříve na gymnáziu?
0: Ano. Jmenuji se Arnošt Gréber. Můj ty bože, Alžběto, já jsem tě nepoznal.
3: Musí to být už 7-8 let, co jsme se viděli naposled. Velmi ses změnil.
0: Ty taky. Prosím tě, co se to vlastně děje? Hlídají tě jako nějakého generála?
3: Spíš jako vězně.
0: Proč? Tvůj otec...
3: Počkej.
4: Tak a teď můžeš mluvit dál.
0: Prosím tě, zastav to. Já nenávidím těhle pochody. Rve mi to uši.
3: Ta žena z druhého pokoje poslouchá. Sadím se, že je už na chodbě a celou dobu, co si povídáme, má ucho na dveřích. Je to udavačka, proto jsem pustila gramofon.
0: Co se stalo s tím otcem?
3: Je v koncentračním táboře. Na udání. Když si přišel, myslela jsem, že od něho přinášíš nějakou zprávu.
0: Bohužel. To ona udala tvého otce?
3: Arnošte, bude lépe, když půjdeš. Řekla jsem ti, co se zde stalo. Je to pro nás oba nebezpečné.
0: Máš pravdu, až by to půjdu. Stejně jsem se už opozdil. Dobrou noc.
3: Dobrou noc, Arnošte.
5: Chvíli bloudil ulicemi. Přesněji řečeno tím, co jimi dosud bylo, i tím, co už jimi přestalo být. Nebe bylo jako perleť a ve zříceninách domů se modravě ukládal soumrak.

0: Ty jsi sama? Já myslel, že přijde otevřít zase ta dračice.
1: Není doma, šla na schůzi.
0: A k pajdavé brigádě, že no, tam patří. Vypadá to tu všechno jinak, když tu není.
1: Když odejde, rozsvítím světlo v předsíni. Jinak se musí šetřit a sedět pod mě, je to vlastenecké, víš?
0: Přinesl jsem ti trochu vodky. Máš sklenice?
1: Ve svém pokoji, pojď. Jak je to vlastně dlouho, co jsme se neviděli?
0: 100 let a 1 den. Tehdy jsme byli ještě děti a nebyla válka. Kdežto teď jsme staří. Ale nemáme zkušenosti a moudrost stáří.
1: Myslím, že máš pravdu.
0: Snad. Jenže co to je vlastně pravda? Ty to víš?
1: Nevím. Ještě míň, ale vím, proč musí být vždycky něco pravdou. Představ si, oč méně by bylo na světě válek, kdyby nechtěl jeden druhého tak důrazně přesvědčovat o své vlastní pravdě.
0: Ano, ano. Snášenlivost nám schází ze všeho nejvíc. To ona ho udala? Tvého otce?
1: Nevím to určitě. Odvedli ho a víc jsem o něm neslyšela.
0: Ale proč?
1: Bydlela tady se svým dítětem a měla jen jeden pokoj. Teď k němu dostala dva. Po otci.
0: A ty myslíš, že kvůli tomu?
1: Proč ne? Někdy lidé potřebují ještě méně důvodů. Myslíš, že fanatismus nejde ruku v ruce s osobním prospěchem? Mimo to otec přestával věřit v německé vítězství a ve své neopatrnosti to dával často najevo.
0: Já už v německé vítězství nevěřím dávno. A většina kamarádů na frontě taky ne. Potřebovali jsme pár pořádných porážek, abychom pochopili, že nejsme jen Němci. Ale taky lidi.
1: Ne, tak nálas paní Leiserová se vrací.
0: Pojďme pryč. Nechci do smrti vidět.
1: A kam?
0: Třeba do Germánie.
1: Pokud vím, stojí ještě jako před válkou. Jen ceny jsou tam teď asi pohádkové.
0: To nevadí. Mám peněz dost. Žolt za 4 roky.

0: Chtěli bychom něco, co není na jídelním lístku.
1: Bohužel nemáme nic jiného, než co je na jídelním lístku.
2: Láhev Johannisberger Kochsberg 37 mohu dostat.
3: Ach tak, k službám, pane. Taky ostenský platej, belgický salát a bramborky s majonézou. Jako předkrm paštiku z husích jater, slanýži a teď si vzpomínám, jako hlavní chod znamenitý vídeňský řízek.
0: Výborně, dvakrát prosím.
3: Ano.
0: A všechno ostatní, co sám doporučíte.
3: K službám, panstvo.

0: je tady nejbližší kryt?
1: V domě pro hotelové hosty. I vy jste dnes naším hostem, pane, je bezpečný, u nás bydlívají vysocí důstojníci.
2: Číšník má pravdu. Pojďme, Alžběto.
0: Sotva to začínalo být jako kdysi. V míru.
3: Vzal jí kolem ramen a cítil, jak byla napjata. Zalila ho náhle vlna něžnosti. Byla jako zvíře, které větřilo nebezpečí a skrčilo se. Nepředstírala nic a ani nechtěla. Její odvaha byla její obrana. Život se v ní napínal při zvuku sirén, který se změnil a znamenal nyní smrt. A nesnažila se to skrýt. Všechno se najednou zakymácelo. Světelné kruhy padaly a zhasly. Ohromný úder jakoby všechno vylomil a vymrštil vzhůru. Gréber měl pocit, že letí hlavou ke stropu. Uchopil Alžbětu oběma rukama. Bylo to, jako by mu ji něco rvalo z rukou. Vrhl se k ní, na ní a strhl jí k zemi, zakryl jí hlavu židlí a čekal, až se strop zřítí. Zdálo se, že teď může už jenom přijít ještě poslední hřmící temnota a zadušení. Všichni stichli. Naslouchali. Venku zuřila děla, ale exploze ustaly. Po chvíli vyšli na náměstí, kde byl protiletecký kryt. Vchod doutnal v kalném dýmu jako vstup do podsvětí. Posadili se na lavici v parku. Její pleť svítila v té zvláštní záři bez stínů a její obličej se zdál na okamžik začarovaný a jako by k tomu patřil, k tajemství rašících pupenů, zkázy a neochvějnému odevzdání se růstu. Pak vystoupila ze světla jako z kruhu reflektorů a byla zase u něho ve stínu, teplá a zhluboka dýchající a živoucí. Přitáhl jí k sobě a strom před nimi byl náhle veliký. Strom, který sahal po rudém nebi a květy byly docela blízko. Byla to lípa a potom země. Ta se klenula, měnila se v ornici a v nebe a v Alžbětu a cítil se v ní a ona se mu nebránila.

náhle zakrýval svět. Vycházela z něho neurčitá hrozba. Čpěl hrůzou, bolestí a smrtí. Půjdu tam místo ní, rozhodl se v duchu Gréber. Za hodinu vstoupil do budovy gestapa a ukázal předvolání. To přece nejste vy. Tohle je přece slečna Kruzová. Gréber vytáhl svůj oddací list. Přinesl jej s opatrností sebou. SSák se nerozhodně šťoural v uchu. No, konečně, pro mne za mne. Pokoj 72, pod sklepí. Pokoj 72 byla veliká místnost s regály a s oddělenou kanceláří. Znuděný úředník přijal Gréberův lístek. Gréber mu vysvětlil, proč přišel a ukázal znovu své papíry. Úředník odešel ze přepážku. Vrátil se s krabicí od doutníků, na které byl červený a zlatý znak s indiánem kouřícím dýmku. Tady je ten popel, řekl a pohledl ospale na Grébera. Vám jako vojákovi nemusím asi říkat, že se vyžaduje naprosté mlčení. Žádné úmrtní oznámení, ani v novinách, ani poštou. Žádná zádušní mše, mlčení. Rozuměl jste. Gréber vzal krabici od doutníků a šel. Věděl i hned, že Alžbětě nic neřekne. Stačilo, že ji bude muset zanechat samotnu. Byla by to zbytečná krutost oznámit jí, že její otec je mrtev.

0: Bylo poslední odpoledne. Seděli v zahradě. Kočka se plížila kolem nich. Měla se okotit a byla celé zaměstnána sebou a nikoho si nevšímala.
1: Doufám, že budu mít dítě, Arnošte.
2: Dítě? Proč?
1: Proč ne?
2: Dítě v téhle době? Myslíš, že určitě budeš mít?
1: Doufám.
2: Alžběto, měl bych tě zlíbat. Být na tebe nižný, říci ti něco krásného. A nemohu. Nemohu.
1: Nechtěl bys mít nikdy děti?
2: V míru snad. Nepřemýšlel jsem o tom. Okolo nás je tolik otráveného, že země toho bude plná ještě léta. Jak je možné chtít děti?
1: Právě proto, abychom je proti tomu vychovali. Co se stane, když budou mít děti jenom ti, co mají tohle barbarství na svědomí? Kdo dá svět zase jednou do pořádku?
2: Proto chceš mít dítě?
1: Na to nejjednodušší si přitom nepřišel. Že nechci mít jenom dítě, ale dítě s tebou.
0: Gréber slyšel její šťastný hlas. Myslel na to, co mu řekla o dítěti. Bylo to jako náhlý průlom do zdi. Objevil se otvor a za ním se rýsoval neurčitě jako zahrada kus budoucnosti. Gréber nikdy nepřemýšlel, co je za zdí. Až teď. Co šíře to dávalo a co představ. A jak velmi něco v něm chtělo a zase nechtělo. Ten útěchyplný podvod nesmrtelnosti.
2: Vlak jede v 6 hodin. No tak, vyřídil jsem všechny své věci. Musím teď jít. Alžběto, nechoď se mnou na nádraží. Chci odtud odejít a mít tě před očima takovou, jakou jsem tě viděl ten poslední večer. V zahradě. A vezmi si tyhle peníze.
1: Nepotřebuji peníze, vydělám dost.
2: Ne, prosím tě, vezmi si je. Udělej mi radost a kup si za ně krásné šaty. K té zlaté

0: Čapce, co máš? Kup si něco, co nepotřebuješ. Něco strašně krásného a nesmyslného.
1: Arnošte...
0: Ne, neříkej nic, prosím tě. A k těm šatům a k té čapce si kup ještě boty. Zlaté boty s vysokými podpatky, lehké jako pírko.
1: Máš pravdu, Arnošte. Koupím si zlaté střevíčky, lehké jako pírko. A v nich ti přiběhnu naproti, až zase přijedeš. A ty se vrátíš. Veď, miláčku.
2: Celá fronta byla v pohybu. Steinbrenner si olízl rty a podíval se na zajaté Rusy. Byli to dva muži a dvě ženy, jedna mladá. Měla kulatý obličej a vystouplé lícní kosti. Partizáni, řekl a zlověstně se ušklíbl. Poručík Rahe si ho změřil. Věděl, co Steinbrenner zamýšlí.
3: Grebre, převezmete ty lidi, umístěte je a postavte tam stráž. Vy máte za ně plnou odpovědnost. Jasné?
1: Buď na sebe opatrný, Arnošte. Zdál se mi dnes o tobě hrozný sen. Myslí na mne a na naše dítě. Každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu.
3: Teď, když jsme za vesnicí, tak je můžeme nechat utíkat, myslím, může. Na 10 kroků. A potom?
4: Neslyšel jsi rozkaz šichovatele? Pro tebe jeho rozkazy neplatí?
3: Pro mne rozkazem to, co je v zájmu německého národa, ale to se v dané situaci vyjádřit jedinou větou. Dobrý Rus, mrtvý Rus. Ostatně tu mladší si můžeme nejdřív vypůjčit.
4: Drž hubu a zmiz! Tady mám velení já.
3: No. Tobě se to mluví, když jsi přijel rovnou ze svatební cesty. A vůbec, oddy pak jsi tak sentimentální. Den před dovolenou si trefil toho bělovlasího dětka tak mizerně, že jsem ho musel zastřelit revolver.
4: Mlč, Steinbrennerem, mlč!
3: Pak se spochlubil, paní Choti, že patříš do popravčího oddílu.
4: Mlč, nebo tě zabiju.
3: Tak to zkus, ty chudinko!
2: Když se Gréber probudil, bylo ještě šero. Na frontě se rozpoutalo peklo. Dělostřelectvo už střílelo na vesnici a za ní. Podíval se na přístavek. Mříže byly v pořádku. Rusové si za nimi cosi tiše prospěvovali. Píseň o životě v míru a v radosti. Natolik už rozuměl rusky, aby pochytil její monotónně se opakující refrén. Potom uviděl přibíhat Steinbrennera.
5: Ústup! Rusové prorazili po celé šíři fronty!
3: Grebre, tamhle ty v rychlosti vyřídíme.
4: Máš rozkaz?
3: Rozkaz?
4: Já mám za ně zodpovědnost.
3: Dobrá, tak je odstřel ty.
4: Ani já, ani ty. Bez vyššího rozkazu.
3: Vůdcova?
4: Kteréhokoliv důstojníka.
3: To je poslední slovo. Dobrá, jak myslíš? Jistě víš, co děláš.
2: Steinbrennerův obličej se náhle změnil. Hmátl po revolveru. Gréber zvedl pušku a střelil. Steinbrenner se zapotácel a klesl. Vyrazil vzdech jako dítě. Revolver mu vypadl z ruky. Gréber hleděl na jeho tělo. Nutná sebeobrana, řekl v něm něco. Dělová střelba proletěla za hradu. Zpamatoval se, šel k stáji, vytáhl z kapsy klíč a otevřel dveře. Rusové se na něho podívali. Nevěřili mu. Odhodil pušku. Jděte. No tak jděte, pravil netrpělivě a ukázal prázdné ruce. Opatrně vystrčil mladší Rus nohu. Gréber se odvrátil. Šel nazpět tam, kde ležel Steinbrenner. Vrahu, řekl a nevěděl, koho tím myslel. Pak znovu uviděl Rusy. Běželi přikrčení, všichni pohromadě, ženy napřed. Starý se ohlédl a spatřil ho. Měl pojednou v ruce pušku, zvedl ji a namířil. Tak to přece jenom byli partizáni, pomyslel si Gréber. Viděl černý otvor ústí, rostlo, chtěl zavolat hlasitě, vždyť bylo ještě mnoho co rychle a hlasitě říci. Ránu necítil. Viděl jenom náhle před sebou trávu, nějakou rostlinu, těsně před očima napůl rozšlápnutou, s načervenalým okoličnatým květenstvím a něžnými listy. Květ se zvětšoval a zažil to tak už jednou, ale nevěděl již kdy. Stvol se zachvíval a stál pak sám před zúženým obzorem jeho klesající hlavy. Němně, samozřejmě, s útěchou, že všechno se až do nejmenšího uspořádalo, se vším mírem, a květ byl větší a větší, až naplnil celé nebe a jeho oči se zavřely navždy.
1: Arnošte, Arnošte, Arnošte.

Část třetí, jaro. Což neslyšíte snad mohutných dějů řád? Kýc.

Mávnutí proutku. Dokud jsem se nenastěhovala na farmu, byl příchod jara záležitostí postupnou a bezbolestnou jako rozpuk ňader. V Butte tál sníh a vytvářel hučící proudy kolem kanálů, v ulicích večer nemrzlo, našli jsme první zvonečky a bylo jaro a nemuseli jsme už nosit čímany. V Seattlu splývala roční údobí jako školní výkresy, při nichž jsme nejprve namočili celý papír a potom jsme ho pokaňkali různými barvami, které se do sebe vsály, takže bylo obtížné rozpoznat, kde která začíná a kde končí. Jaro v Seattlu bylo něžným květem světle šedé zimy. Pastelová předehra nazlátlého léta, které zlehka přešlo do levandulového podzimu a znovu do světle šedé zimy. Proměna odstínu byla velmi jemná a křehká a my jsme nosili tytéž šaty celý rok a často jsme si podpálili v lednu táborák na břehu moře, ale v červnu by nám byla u téhož ohně příliš veliká zima. Prostě jednotlivá roční údobí jsme nijak mimořádně nevnímali. Na farmě se měly věci jinak. Jaro se tu zastavilo s pronikavým zaskřípáním brzd. Někde někdo pískl na prsty a vypuklo peklo. Jednou ráno jsme se probudili do nového katalogu firmy Sears a Roebuck. Kuřata. Tisíce kuřat. Úplně nová, malá. Všechno to začínalo u kuřat. Ta přišla nejdřív, ještě jsem byla ve vysokém stupni těhotenství a musela jsem lézt po rukou a po kolenou, abych se podívala pod líheň a na teploměr a dalo mi to hodně práce. Vydrhli jsme s Bobem kurník pro malá kuřata, stěny, podlahy, dokonce i výběh. Všechno jsme vytřeli lizolem a vařící vodou. Kurník pro malá kuřata měl dvě místnosti, líheň a chladnější místnost. V líhni jsme měli dva zářiče vytápěné petrolejem. Ty zářiče jsme rozsvítili a kontrolovali už týden předtím, než přišla kuřata. Konečně přišla kuřata a Bob zajel do Dogtownu a vrátil se s 10 kartonovými krabicemi, v nichž byly po straně otvory a v každém pípalo 100 kuřátek. Naskládali jsme krabice do chladné místnosti a pak jsme je opatrně a po jedné nosili do teplé místnosti. Otevřeli jsme víka a něžně zvedali malá kuřátka a pokládali je pod zářiče, kde se okamžitě pustila do práce, aby se navzájem udusila. A od toho dne byl můj život jediná pekelná vřava. Vstávat ve 4. Podpálit kuchyňská kamna, postavit na kávu, jít ven ke kuřatům, vrátit se zpátky, ukrojit kousek šunky a hodit ji na pánev, ke kuřatům s teplou vodou, naskládat topinky do trouby, ke kuřatům s krmením, prostřít stůl ke snídani, ke kuřatům s dalším krmením, otevřít plechovku s kompotem, ke kuřatům a tak dále celý den. Měla jsem pocit, že to všechno je jenom zlý sen. Jakoby se mi zdálo, že utíkám před lokomotivou, která se mi řítí v patách. Hnala jsem se jednotlivými dny a nechávala jsem za sebou cestičku nedodělávek. Pochopitelně, že jsem si tuhle ze všeho nejméně vhodnou dobu vybrala pro svoje miminko, jehož příchod byl typický pro tempo našeho života. Jela jsem 80 kilometrů do města sedíc dítěti na hlavě, a v okamžiku, kdy jsem dorazila do nemocnice, dítě vyletělo. Rusovlasá holčička, která vážila přes 4 kila. Když jsem se vrátila z nemocnice po 14 dnech požehnaného odpočinku, všechno na farmě pilně plodilo a přivítalo mě kvičení malých prasátek, kvákání housátek, mečení telátka, mňoukání drobounkých koťátek, kvičení štěněte a mnohem silnější a hlasitější pípání kuřat. Všichni tihle malí ječící žrouti mi byli svěřeni do péče a zjistila jsem, že mým jediným setrvalým úkolem je nakrmit své svěřence, Boba a sebe. Žehlení jsem založila jako něco, o co se pokusím o něco dřív, než malá Anička začne studovat na vysoké. Špinavé prádlo jsem se snažila nevnímat.
Bobův život byl právě tak uspěchaný jako můj a naše manželství se stávalo z pozdravů, které jsme si vyměnili mezi slepičárnou a hromadou hnoje. Zavolání o pomoc při tahání kořene nebo rozvíjení nějakého drátu, několika zabručení v době jídla, když jsme polikali potravu a obraceli listy v cenících semen a ve vládních vyhláškách. Jednou po večeři jsem ještě zůstala sedět u kuchyňského stolu a pilně jsem zapisovala do své kuřecí knížky záznamy o krmení a úhynu kuřat, když mě Bob nečekaně políbil na krk. Byla jsem z toho vyplašená a rozpačitá, jako kdyby mě takovýmto způsobem odměnil starý nadřízený za pěkně napsaný dopis. Ještě tak rok nebo dva a snad si přestaneme už i tykat a říkat křestními jmény, řekla jsem Bobovi.

0: Lidé. Nejdůležitější lidé ve společnosti jsou obvykle buďto ti nejbohatší, nebo ti nejváženější, nebo ti nejužitečnější, pokud ovšem to není společenství, jako bylo to naše, rozházené po nejrozervanějších pohořích a oblasti největšího výskytu Douglasovy jedle na severoamerické pevnině. V takovém případě jsou nejdůležitější ti, kteří jsou nejblíž, vaši sousedé. Naši sousedé byli Hicksovi a Kettlovi. K mému prvnímu střetu s Kettlovými došlo asi 2 týdny poté, co jsme se nastěhovali na naši farmu a ještě než jsme koupili tucet červených Rhode Islandek a když jsem se já ve své nevinnosti domnívala, že zaběhnu k sousedům a domluvím pravidelný nákup mléka a vajec. Bob odejel do Dogtownu kvůli dřevu, jinak bych se na tu nesmyslnou cestu nebyla nikdy pustila. Vzpomínám si na péči, s jakou jsem se vyparádila do čistých, naškrobených šatů a jak jsem si žehlila plášť do deště. Jak horlivě jsem si kartáčovala vlasy, nalíčila se a připravovala, co řeknu na uvítanou. Tak vy jste paní Kettlová, Bob mi o vás tolik povídal, nebo já jsem vaše nová sousedka, bydlíme nad vámi v horách a napadlo mě, že je na čase sestoupit dolů z oblaků a dát se poznat. První zklamání byla maličkost, vzdálenost. Dokázala jsem si udržovat do bílého žáru rozpálenou dobrou vůli a sousedskou náklonost asi tak 2 kilometry. Pak začala ochládat a kolem 6. kilometru mi to připadalo celé jako zatracená otrava a uvažovala jsem, jak mě něco takového mohlo vůbec napadnout. Celou předchozí noc pršelo, jen se lilo, takže už na 2. kilometru mě můj pečlivě vyžehlený kabát zavlhle plácal do nohou a ramena a vlasy jsem měla plné větví a klacků. Bylo jasné počasí, foukal vítr a hnal před sebou mraky jako hrudky husté, bílé, mídlové pěny plachtící vzduchem. Vál silně a hravě, hrozivě ke mně skláněl neuvěřitelně vysoké rozježené větve, a to zejména, když jsem se snažila proplížit kolem nějaké zvlášť rozsáhlé kaluže. Takže bych se byla nedokázala uhnout padající větvi, ani kdyby byla nejdřív zařvala pozor. Vlekla jsem se zabrána do takovýchto chmurných úvah, až jsem přišla k zatáčce a najednou se objevila farma Kettlových. Nejprve se na stráně rozprostřel ovocný sad oživený slepicemi a kuřaty divokými jak jestřáby, velikými špinavými rýcími prasaty a různorodostí telat, krav, koňů a volů. Ploty byly lemovány šípkovými růžemi, kolem cesty zářily pampelišky a nad dobytkem se vznášela křehká vůně jabloňových květů. Pod ovocným sadem stál mohutný a rozsáhlý čtvercový dům, kdysi zřejmě světlounce zelený. Stodola s obtížemi jukající přes hromady hnoje, navršené kolem zdí, a nejrůznější snůška hospodářských budov a záchodů, očividně halabala se skládaných z čehokoliv, co bylo po ruce. Střecha prasečího chlívku hrdě nesla silniční značku Pozor, vjezd na hlavní silnici. Přípravna mléka měla střechu z linolea a z dřevěné reklamní tabule Kupujte obleky se 2 páry kalhot. Ze všech budov čouhaly na všech stranách tyče a klacky, protože prkna, která byla příliš dlouhá, nebyla přizpůsobena a odříznuta. Paní Kettlová, ženská jako hora, ve velmi špinavých domácích šatech se přikolébala na roh verandy a srdečně zavolala. Pojďte dál, to jsem ráda, že jste přišla. Ale když jsem se bojácně přiblížila až k verandě, zasáhl mě chřípí tak řízný odér venkovního záchodku, který číhal bez dveří a nepůvabně přímo naproti, že jsem se málem zapotácela. Paní Ketlová, očividně na záchůdek přivyklá, mi prokopala cestičku psími kostmi a slepičím trusem a řekla, vždyť jsme byli zvědaví, jak dlouho to vydržíte, než se vám začne stejskat a přijdete se na nás kouknout. A pak mě uvedla do kuchyně, která byla obrovská, neuklizená a báječně voněla čerstvým chlebem a horkou kávou. Než sleju kafe, budu mít upečených pár žemlí, tak se posajte a odpočiňte si. Ukázala na veliké černé kožené houpací křeslo u kamen a já jsem se vděčně posadila a okamžitě mi vyskočila na klín dlouhá hubená kočka, našla si nejvhodnější místečko a začala příst jako cirkulárka. Kuchyně Ketlových měřila dobrých 13 metrů na délku a 10 metrů na šířku. U jedné stěny byla výhlevka a police na odkapávání nádobí, pracovní stůl se zásuvkami a příborník. U druhé stěny stál obrovský sporák a veliká bedna na dřevo. Za sporákem a za bednou na dřevo byly na zdi věšáky, na něž se odkládaly mokré pláště, aby uschly, ale teď na nich visely části postrojů, svetry, nářadí, součástky aut, čerstvě natřený blatník, klobouky, ohřívací láhev a několik špinavých hadrů. Na podlaze za sporákem ležely střevíce, boty, další součásti aut, nářadí, psy, jízdní kola a hromada novin. Uprostřed kuchyně stál stůl o rozloze něco kolem čtverečního metru. Na stole bylo modrobílé voskované plátno, lampa, košíček se šitím, katalogy firmy Sears, Roebuck a Montgomery Ward, mohutná cukřenka a konvička na smetanu, miska na máslo s víčkem, miska na džem s víčkem, stojánek na lžíce, zavařovačka plná zbytků tužek, kalamář na inkoust a pero s násadkou. Kolem dalších stěn byly roztroušeny psací stoly, knihovny, kuchyňská kredenc, pracovní stoly a černá kožená pohovka. Z kuchyně vedly dveře do haly, do salonu a do spíže, což byla obrovská místnost plná přihrádek, a na zadní verandu. Podlaha z jedlového dřeva byla očividně čerstvě vydrhnutá, což se mi jevilo jako vrchol zbytečného úsilí vzhledem k slepičincům a hnoji vzadu na dvoře a vzhledem k rozblácenému dvorku. Zatímco jsem se rozhlížela, kolébala se paní Ketlová mezi spižírnou a stolem a rozkládala tlustostěnné šálky pod šálky a talířky. Paní Ketlová měla hezké světlehnědé vlasy, jenom s nemnoha šedivými prameny zčesané dozadu do pevného uzlu, jasné modré oči, sametovou pleť, nádherně s červenalou teplem, jemný rovný nosík, pěkné rovné bílé zuby a malou kulatou bradu. Od této úhledné hlavy spadala kaskáda ňader a žaludku, takže vypadala spíš jako plechovka na pečivo stvarovaná na způsob ženy. Vpředu byla zašpiněná a pobrindaná a neustále si utírala ruce o některý ze svých žaludků. Ale nikdy v celém životě jsem neochutnala nic, co by se dalo srovnat s těmi skořicovými rolkami, které vytáhla z trouby a čerstvě posněžené práškovým cukrem mi předložila. Byly tak vynikající a křehké, že jsem se násilím přiměla a právě včas vzpamatovala, abych jich nesnědla celý tucet. Káva byla silná, až prskala, ještě když vytékala z konve, a já jsem se obrnila na první doušek, ale s úžasem jsem zjistila, že se spoustou smetany chutnala velmi dobře. Je sice pravda, že kávě, kterou jsem vařila já, se podobala jen velmi vzdáleně, ale přesto byla velmi dobrá a když se mi uvolnili sevřené krční svaly, rozlilo se mi po těle příjemné, vonavé teplo. Jedli jsme rolky a pili jsme kávu a paní Ketlová mi vyprávěla, že má s taťkou 15 dětí. Nejmladšímu je 10. 7 z těchto dětí bydlelo doma. Ostatních 8 bylo vdaných a ženatých a rozesetých v horách a kolem hor. Většinu svých věd začínala paní Ketlová výkřikem Ježišmarja a měla jednotný způsob, kterým zavrhovala všechno, s čím nesouhlasila, či odvrhovala půvaby života, jež jí byly odepřeny.
1: Jo, ta se cejtí s tou svou elektrikou na děsný hogo-fogo, odfrkla paní Kettlová. Jo, si z toho ale houby dělám. Pověděla jsem jí, aby ten svůj starý vysávač vzala a strčila si ho někam.
0: Paní Kettlová ovšem vylíčila doporučovanou činnost podrobněji a výstižněji. Paní Kettlová hovořila a hovořila a vyprávěla mi o rodině a o dětech a velmi často se zmiňovala o někom, koho nazývala Žabka. To mrně naší Žabky, manžel naší Žabky, farma naší Žabky, vyšívání naší Žabky. Paní Kettlová si Žabku zřejmě velice považovala a proto mě těšilo, že přijelo auto a objevila se sama Žabka. Byla to mladá žena s mohutným poprsím a ačkoliv mě sama paní Kettlová upozornila, že Žabka vlastně není žádná holčina, ale že je zvyklá nazývat ji tak, nadskočila jsem pokaždé, když ji tak pojmenovala. Žabka byla dcera Kettlových a sama měla už 16měsíčního syna, jehož její jméno mi nebylo dopřáno poznat, protože se mu pořád říkalo jenom ty malej smrade. Žabka cpala do svého mimina nakládanou kyselou zeleninu, pivo, bůček a zelí a nevděčné mimino se za tuto laskavou péči odměňovalo záchvaty. Včera měl 6 záchvatů, spravila Žabka svou matku, když krmila kojence horkou skořicovou rolkou namáčenou v zrnkové kávě. Pak tam měli Elvina Kettla, což byl technický génius s dlouhými mastnými vlasy, který očividně nikdy nechodil do školy, ačkoliv mu bylo teprve 15 a veškerý čas strávil rozebíráním a sestavováním ohavných starých aut a taťku Kettla, kterého Bob velice vhodně vystihl jako lenocha a šilhavého skurvisyna. Zbytek Kettlů byl nedůvtipný, nevzdělaný, nepokrokový a nedůležitý. Při té první návštěvě mi paní Kettlová sdělila, že se narodila v Estonsku a že tam žila na hospodářství až do svých 14 let. Potom odjela s matkou a otcem a 16 bratříčky a sestřičkami do Spojených států a někde cestou k břehům Tichého oceánu ji potkalo to štěstí, že se setkala s taťkou a vzala si ho. Okamžitě poté začala rodit svých 15 dětí, všechny přicházely na svět v intervalech 10 až 14 měsíců a při všech porodech asistoval taťka. Paní Kettlová se vnořila do podrobného a barvitého líčení početí a porodu jednoho každého, ale já jsem ji spěšně přerušila a přeptala se na mléko a vejce. Vyděsila se. Prodávat mléko? Nikdy o něčem podobném neuvažovali. Všechno mléko odstřeďovali a smetanu prodávali továrnám na výrobu sýra. Kde pak prodávat mléko nepřicházelo v úvahu. A co vejce? Zeptala jsem se. No, pravila paní Kettlová, taťka nějak zapomněl na ty líhně do slepičárny a oni ty slepice snášejí po zahradě a když ty vejce najdem, některý jsou dobrý a některý ne. Rychle jsem odvětila, že to je v pořádku, že určitě dostanu vejce ve městě, rozloučila jsem se a odešla domů, kde jsem zjistila, že Bob, ten zdatný a inteligentní Bob, domluvil nákup vajec a mléka u Hýksových. Moje návštěva ale zřejmě dopadla na úrodnou půdu, protože hned na zítří, právě když jsem domila nádobí od snídaně a pracovali jsme s Bobem v prasečím chlívku, jsme utrpěli první setkání s panem Kettlem. Vřítil se do dvora riskantně umístěný na vrcholku nějakých schůdků, které tvořily sedadlo jeho vozu. Řídil spřežení sestávající z přibližně 18 dlaní vysokého hřebce s rozvyklaným zadkem a ze slabounké černé klisničky jen o něco větší než šítlenský poník. Pan Kettl spřežení okázale zastavil právě v okamžiku, kdy jsem si představovala, jak prorazí boční zeď domu a popřál nám šťastné a veselé dobré ráno.
1: Potom se skočil na zem ze šikmé věže svých schůdků s grácií římského vozataje, který právě zvítězil v dostihu, postavil se, prohlédl a ohmatal boky svých ořů, tu i onde poopravil postroj, mistrovský výtvor z vázacího drátu, kousků provazu, lan a starých řemenů, pak se narovnal a zapálil si žvanec doutníku.
0: Bob zmámeně stál a civěl na vůz a spřežení. Ten malý koníček klopítal pod tíhou velikého mosazného jha, zatímco hřebec na sobě téměř neměl žádnou postroj. Přední kola vozu měřila nejméně 1,20 m v průměru a byla ze železa a ta vzadu byla něžná kočárová kolečka s gumovými pneumatikami. Vůz sám měl trup žebřeňáku bez postranic a byl vyšperkovaný schůdky nakloněnými dozadu a vedoucími do nebe. Mě osobně okouzlil víc pan Kettle. Měl hustou kštici tvrdých šedivých vlasů, určitě ostříhaných doma kolem kastrolu, a na šošolce mu nejistě seděl černý tvrďák. Nad velkým červeným nosem mu srůstalo obočí, výhružně naježené, přes hluboko zasazené jasně modré oči. Měl velikánský splývavý knír, bohatě posetý zbytky potravin, a krk mu lemovalo několik vrstev špinavého spodního prádla a svetru. Navrch měl sváteční montérky zastrčené do černých vysokých gumových holinek. Pan Kettle zhluboka natáhl z doutníku a pravil.
2: Pěkný malý místečko tady máte. Trochu moc hluboko v leše, řekl bych. Ten poslední, co tu bydlel, šež bláznil a museli ho odvíšt.
0: Pátravě spod obočí si prohlížel Boba.
1: Bob se zasmál. Tak co? Jak se vám líbím?
0: Pan Kettle odvětil.
2: Zatím to jde.
0: Obrátil se ke mně.
2: Povídala moje stará, že jste u nás včíra byla. Asi jsem zrovna odešel do města. To je škoda, to je škoda.
0: Pan Kettle pokuřoval a všichni jsme na sebe hleděli v očekávání. Pak pan Kettle prolomil ticho.
2: Tenhle rok to bude zlý.
0: Teprve špatné zkušenosti nás poučili, že tohle byl jeho stereotypní úvod k žádosti o půjčku.
2: To teda jo, moc zlý. Kluci nám nepomůžou, mámě ani mě.
0: Jeho hlas se zdál být bezbřehý, stoupal a klesal jako poplašená siréna.
2: A my to sami všechno nestačíme. A mám dvě krávy nemocný. Mysleli jsme si s mámou, že byste nám lidičky mohli krapet píchnout. Páč mi kluči dělaj v leše a já nemůžu vodat sám a stará vzkazuje, jestli byste až k nám půjdete vžala sebou kapku petroleje, drobet krmení pro kuřata, špetku mouky a nějaký rožinky, jestli náhodou máte.
1: Nevinně jsme všechno přislíbili a taťka vyskočil na schůdky, zamlaskal na koně a vystřelil ze dvora. Mouka, zrní, krmení pro kuřata, vejce, slanina, káva, máslo, sýr, cukr, sůl, seno a petrolej, které si od onoho dne Kettlovi od nás vypůjčili, by dosáhly až do Kansas City, kdybychom to naskládali vedle sebe. A mouka, zrní, krmení pro kuřata, vejce, slanina, káva, máslo, sýr, cukr, sůl, seno a petrolej, které si už vypůjčili od ostatních hospodářů tady v horách, by dosáhli z Kansas City do New Yorku a zase zpátky na pobřeží. S tímhle půjčováním se ale nedalo vůbec nic dělat. Vzhledem k tomu, že nejbližší obchod byl 25 kilometrů daleko, nemohl člověk odmítnout půjčit někomu kávu, mouku, vejce, sýr, cukr, sůl, seno ani petrolej, protože každý z nás věděl, jaké to je, když dojde něco nebo všechno ze zmíněných nezbytností. Taťka Kettle na tohle obecné povědomí spoléhal a my všichni jsme si to započítali do režie. Půjčování pracovní síly bylo ovšem něco jiného a po několika prvních počátečních chybách jsme málo kdy vyhověli kterékoliv z milionů taťkových prozeb o pomoc. Nevadilo mu žádné ponížení ani žádné urážky. Všechno bylo lepší než práce. Popravdě řečeno, bylo hospodářství Ketlových nejlepší, vlastně mohlo být nejlepší v celém kraji. Měli 80 hektarů úrodné černé půdy, obděláno bylo asi 8, včetně přibližně půl hektaru rozrytého prasaty a rozhrabaného slepicemi. Jejich 35 holštýnských krav nebylo nikdy podojeno včas, krmení dostali málo kdy a obléhali je houfy much a hmyzu, ale dávali mléko, nepochybně ze zvyku. Bílé česterské prasnice byly zanedbávány obdobně, ale rodili spoustu silátek, která taťka prodával po 5 dolarech, jakmile byla odstavena. Občas se některé zvíře Ketlových prostě natáhlo a pošlo. Takovéto od úmrtě byly okamžitě připsány na vrub mstivé prozřetelnosti a nikdo z rodiny Ketlových si ani na vteřinu nepohrál s myšlenkou, že by v tom mohla mít prsty špína nebo špatné krmení a nedostatek péče. Samozřejmě, že tohle všechno jsme nevěděli tehdy ráno, když jsme ve vší nevinnosti vyrazili na pomoc s oráním, protože jsme se poctivě domnívali, že by se taťka Ketl dřel sám, kdyby mu Bob nepomohl. Došla jsem do domu a našla jsem paní Ketlovou zaníceně uklízející koupelnu. Koupelna byla očividně přístavba, dodatečný nápad, douška za hotovým dílem. Přilepili ji k jedné stěně salonu a jedině ze salonu se do ní dalo vstoupit. Byla to doslova pouze koupelna. Nebylo tu zhola nic než vana, jistě používaná pouze za teplého počasí. Protože jsem věděla, že mají dobrý zdroj vody, čerpadlo a rezervoár, zeptala jsem se paní Ketlové, proč si nezařídili záchod uvnitř domu. Popudila se.
2: Jo, aby mi každej chlívá, když se mu zachce na hajzl, coural skrz salon. Jestli začnem rozhazovat peníze jako ožralí námořníci, tak rozhodně ne na žádný nobl hajzly.
1: Odkradla jsem se do salonu, vytáhla jsem zeleně lemované rolety a poněkud provinile jsem se pustila do utírání prachu pod chladným dozorem řady tvrdých ksichtů, tak říkala babinka portrétům ve zlacených rámech, které lemovaly stěny a zřejmě zobrazovaly mamininy a taťkovi předky vyfotografované postmortem. Salon byl čistý a upravený. Nábytek byl z kluzké černé kůže, podlaha pokryta kluzkým linolem v barvě váhající mezi hořčicí a rezem a na psacím stole ze světlého dubu stojícím uprostřed místnosti ležela vyšívaná pokrývka v barvě hnoje a na ní porůznu kapesní vydání Shakespeara, album fotografií vázané v obalu vykládaném perletí, stereoskop a krabice s obrázky a se zlatým nápisem na víčku Pohledy z Yellowstonského národního parku. Z lustrháku ve středu stropu visely 3 dlouhé závitky mucholapek stuhlých starobou a stěžklých scepenělými mouchami. Ovzduší zde bylo vůbec velice pohřební a světu vzdálené a nikde nebyla ani poskvrnka, ani škrábnutí. Vzhledem k 15 dětem a k tomu, jak vypadalo všechno ostatní v domě, jsem byla velice překvapená. Ale když jsem pak hleděla, jak se mamina vynořila z koupelny, zavřela dveře pevnou rukou, šla a stáhla ozdobné rolety zase až dolů, přeskoušela západku na dveřích vedoucích do chodby vpředu a nakonec uzavřela a zamkla dveře za námi, jakmile jsme vstoupili do kuchyně, bylo mi to jasné. Salon se vůbec nepoužíval. Byl to čistý bílý kapesníček v náprsní kapsičce domu. Jakmile jsme skoncovali s koupelnou a salonem, byl čas k obědu. Měli jsme vařené makarony. Muži spolikali potravu a odspěchali zpátky k orání. Bob vypadal poněkud stuhle kolem úst. Kolem 3 odpoledne se objevil Bob a odjeli jsme dost náhle.
0: Bob mi se zaťatými zuby sdělil, že musel zůstat stát každých 5 nebo 10 minut a spravit postroj, nebo vylovit taťku ze stínu nějakého stromu, keře, plotu, ba dokonce i koně, pod nímž odpočíval. A ještě k tomu ho zlobil mladý Elvin, takové hromotlucké nemehlo, které vylézalo občas spod nějakého auta a vykřikovalo kritické hodnocení Bobova orání. Dřív, než se mohla tahle rána zacelit, začaly nám krávy Ketlových roztloukat plot a ožírali naše ovocné stromy a zahrádku. Když k nám ty krávy vtrhly asi po 10., zahnal je Bob naspátek a přiletěl ke Ketlům a dožadoval se okamžitě nápravy. Pádnost a vážnost jeho vstupu byla poněkud narušena skutečností, že když došel k verandě, ocitl se tváří v tvář paní Ketlové, pohodlně usazené na záchodku bez dveří a začtené do katalogu firmy Sears a Roebuck, která namísto, aby se spěšně a zmateně odklidila, nejen zůstala, kde byla a jak byla, ale živě se zúčastnila rozhovoru, jenž následoval. Velice rozpačitý Bob se otočil zády, nicméně však se jal hájit své zájmy. Nechtěl by se znesvářit se svými sousedy a vím, že už nejste z nejmladších a že udržovat plot je fuška, ale k sakru, jestli k nám ty vaše krávy nepřestanou lézt, popadnu auťák a zaženu je zatraceně daleko do hor, že už se nikdy nevrátí. Na ty parchanty by byla škoda benzínu, to je radši rovnou postřílejte, odvětila mamina. V tu chvíli se vynořil taťka Ketl ze sklepa, kde nepochybně odpočíval ve stínu kompotu a začal houkat po svém.
2: Klučí mi nepomůžou a stará a já na to spolu sami dva nestačíme. A i když ten plot spravíme, ty beštie stejně někady vyležou. Ale kdybyste všem zaskočil na den nebo na dva a píchnul mi s tím plotem, možná, že bychom je udrželi.
1: Ale mamka ho přerušila. Za to může ten zatracenej bejk, taťko, tohle vyvádí každý léto, Bobe. Ten bejk vyžral už každou zahradu tady v údolí a vylomil kdejakej plot a měl by bejt zavřenej.
0: Taťka se posunul, aby se opřel o veřeje záchodku a pravil, jde pak, mami, to nedělá ten bejk, to dělaj ty mouchy.
2: Kdyby si mi Bobe mohl píchnout s tím hnojem, řekněme tak na den nebo na dva, zbavili bychom se much.
0: Tehdy Bob pochopil, že byl poražen a kromě toho člověk nemůže vypadat výhružně ani pádně, když stojí otočen zády ke svým posluchačům. A tak se vrátil domů a zachmuřeně přidal k našemu plotu několik kol ostnatého drátu a vyspravil venkovní vrata. Krávy k nám chodili dál a jak přibývalo léta i much, zdokonalili se natolik, že dokázali přeskočit naši 4-poschodovou ohradu včetně ostnatého drátu s grácií a obratností antilopy. Bob propadal z zoufalství a na radu jiných zkušených farmářů si nabil pušku solí. Hned jsem zapochybovala, že by to bylo k něčemu dobré, protože bík, zcvrklý, zažloutlý, úřednický typ, bez jakéhokoliv šmrncu chlípné mužnosti, obvykle spojované s pojmem bík, se docela určitě snažil vyvážit nedostatky svého zjevu tím, že kravám nasliboval, poslyšte holky, když si se mnou vyrazíte, zavedu vás do pěkné hospůdky nahoře v horách. A žádný pepř ani žádná sůl ho nedokáže donutit, aby se vzdal těchto svých jediných svůdcovských možností. A měla jsem pravdu. Bob střílel, aby křval a couval, ale jenom kousek dolů po cestě a do hodiny se vrátil, aby byl znovu střelen, aby znovu zařval a znovu zacouval. Koncem onoho prvního jara nenáviděl Bob Ketlovi smrtelnou nenávistí a já jsem mu to nemohla zazlívat. Doslova dvojnásobili jeho práci a nepochybně stáli v cestě jeho úsilí a úspěchu. Když nás ohlodal zub první zimy, jeho vztah poněkud zlaskavěl a koncem druhého roku je přijímal, jako bereme mateřské znamínko. Já jsem měla Ketlovi ráda. stále znovu mě překvapovali, bavili, rozčilovali a těšili. Nikdy jsem se s nimi nenudila a věděla jsem, že k nim mohu přijít kdykoliv budu potřebovat. Žasla jsem nad harmonickým souladem manželů Kettlových, neustále pronásledovaných smůlou a vždycky a neustále zastíněných hrozbou chudoby a zmatku. Nikdy se nehádali a neobviňovali navzájem za to, co se jim kdy přihodilo. Neměli to zapotřebí, protože chyba nikdy nebyla v nich, podle jejich názoru. Paní Kettlová mi znovu a znovu u kávy vysvětlovala, v čem tkví chyba.
1: Můžou za to ty darebáci ve Washingtonu, tvrdila s hlubokým přesvědčením. Nechávají se podplácet a za naše peníze si kupujou bouráky.
0: Pro paní Kettlovou existovala jediná vláda, a to ve Washingtonu ve státě District of Columbia. O krajských a městských správách nebo státních vládách paní Kettlová nevěděla vůbec nic. Všechna ta pakáž byla ve Washingtonu. A v představě paní Kettlové byl Washington místo, v němž všichni trávili celých 24 hodin denně ve velké večerní toaletě, navštěvovali plesy a večírky přetékající špiony, lumpy, likérem, kořálkou, lehkými ženskými, štrausovými valčíky a úplatky. Kettlovy se vybíjeli na státnících. Když byla hromada hnoje před chlévem tak vysoká, že se taťka nemohl dostat dovnitř, aby podojil krávy, nebo když Mervin tý naší žabky svou ženu zmlátil, nebo došlo krmení pro slepice či peníze na krmení pro slepice, prohlásila paní Kettlová.
1: Tak se na to koukněte, jenom se koukněte, co zase provedli ty chlíváci ve Washingtonu. Vymyslej si nový zákony, co se jim hoděj, o splátkách, aby si taťka nemohl koupit rozhazovač na hnoj. Mervinovi daj ty jeho indiánský peníze, aby se vožral a zmlátil naší žabku. Sedlákům zaplatěj, aby nenasili zrní, a zrní je pak tak drahý, že na něj neseženu peníze. Jestli chcete vědět, co já si myslím,
0: znovu si lokla posilujícího doušku kávy a pak přejela plamenným zrakem taťku Elvina, žabku i mne a pokračovala.
1: Já si myslím, že si všichni od politiky můžou vzít ty svoje zlodějský zákony a zlodějský peníze, co berou za podplácení, a strčit si je někam.
0: Všichni moudře přikývli. Pokárání spravedlivě padlo tam, kam patřilo, a nikdo, ani živá dušička v hospodářství Kettlových, se nemusela plížit a skrývat s pocitem viny. Naši další sousedé, Heeksovi, bydleli asi 8 kilometrů od nás, v opačném směru než Kettlovi. Vlastnili úhledný bílý dům, úhlednou bílou stodolu, úhlednou bílou slepičárnu, prasečí chlívek, to celé obehnané bílým plaňkovým plotem. Po straně domu byl ovocný sad a všechny kmeny byly natřeny na bílo, ale kromě těchto stromů tam nebyl ani keříček, ani větvička, která by se vzpěčovala přísné kázni, již Heeksovi na svém hospodářství udržovali. Paní Heeksová, naškrobená a neposkvrněná od okamžiku, kdy ráno vstala, až do večera, kdy se ukládala ke spánku, vypadala, jako by ji zapomněli moc dlouho v pračce, a nosila hluboké vlny do čela a tváře natřené spoustou líčidla. Pan Heeks, mohutný rudolící hňup, kráčel životem velice opatrně a pečlivě dbal, aby něco neušpinil nebo nějak nerozlobil paní Heeksovou, kterou považoval za křížence Maří Magdalény a okresního hejtmana. Když jsme se přistěhovali na farmu, pozvali nás Heeksovi na oběd a na besídku ve škole. K obědu jsme měli vařený velikánský kus vepřových žebírek, vařené brambory, vařené fazolky, vařený hrášek a mrkvičku, vařenou řepu a špenát. Současně s masem a se zeleninou podávala paní Heeksová také sýr, naloženou zeleninu, kompoty, zavařeniny, želé, domácí chléb, tvaroh, smažené škeble, dort, perník, koláče a čaj. To byla večeře. Oběd se konal už v 11 hodin dopoledne. Paní Hýksová, útlé stvoření, jedla víc než 10 dřevorubců, ale když si přidávala po třetí, smutně podotkla. Nedělá mi to dobře, vůbec nic mi nedělá dobře. Zítra mě to bude štosovat a budu cítit všechno, co jsem dneska večer snědla. Pak jsme s paní Hýksovou umyli nádobí a všichni jsme se odklidili do malinkého obývacího pokoje. Pan Hýks kroutil zbytečně a marně knoflíky rádia. Paní Hýksová občas sjela ostrým pohledem pana Hýkse a mně bylo jasné, že by stačil jediný nesprávný pohyb a chytila by ho za límec a vyhodila před dveře. Pan Hýks potom ohlásil, že na besídku nepůjde, protože se mu bude telit kráva. Bob se nabídl, že zůstane s ním a pomůže mu při telení a já s paní Hýksovou jsme vyrazili v jejím voze do Crossroads. Jela právě tak, jako všichni zdejší domorodci na nesprávné straně silnice, velmi rychle a většinou bez držení volantu. Během jízdy minula ovlásek dvě jiná auta, krávu, stádo koní, nákladní vůz a traktor. Těsně předtím, než jsme vešli do posluchárny ve škole, spolkla dvě povzbuzující pilulky a hrozně mě zklamalo, že se mi nepodařilo zaslechnout, jak játra nastartovala a jak začala čvachtat pumpa čerpající žluč do žlučníku, nebo kam to vůbec teče. Vstoupili jsme do domu a zjistili jsme, že Bob s panem Hýksem oslavili novorozené telátko lahví piva. Paní Hýksové naskočil po celém těle nesouhlas jako husí kůže, ale když jsem si já zapálila cigaretu, zbělela děsem. Ne, že by mi to vadilo, sdělila mi později. Vím, že jste z města, ale byla bych hrozně nerada, kdybyste kouřila, až sem přijdou nějaký mý známý, protože by si o mně mohli myslet, že jsem taková jako vy. Paní Hýksová byla spravedlivá žena a na tomto svém údělu pracovala tvrdě a nekompromisně. Nejenom tím, že docházela do kostela a pomáhala chudým a opuštěným, ale pečlivě dozírala na činnost a způsob života celého společenství. Věděla, kdo pije, kdo kouří, kdo kde a s kým spí, a tyto poznatky hlásila. Informovala manžely o zbloudilých manželkách a manželky o zanášejících manželích a rodiče o nepovedených dětech. Sbírala a distribuovala své informace cestou do města a z města a zřejmě udržovala a spravovala obrovský špionážní systém, který běžel na plné obrátky 24 hodin denně. Mít paní Hýksovou v obci bylo jako chovat Sherlocka Holmesa na záchodě a proto si každý dával zatracený pozor na to, kam šlápne. Překvapilo mě, když jsem zjistila, že Bertie Hýksová měla nějakou matku. Byla tak čistá, že jsem se domnívala, že se možná vylíhla z katalogu Sears a Roebuck oddělení domácích oděvů. Ale za jednoho teplého večera onoho jara jsem nechala doma Boba u záznamů o vejcích a u dítěte a statečně jsem vyrazila za paní Hýksovou ušít si na jejím šicím stroji nějaké záclony. Když jsem k ním přišla, seděla paní Hýksová s matkou a sestřenicí June vpředu na verandě, tloukli komáry a hovořili o potratech. Po vespolném představování jsem se k ním na chvilku posadila, než jsem rozbalila záclony a pravou příčinu své návštěvy. Člověk musí sdělit svůj názor na úrodu a na politiku, pokud jste muž, zaklevetit, pokud jste žena, pak říci, za jakým účelem přicházíte, pak něco sníst, nezáleží na tom, v který čas dne, pak opět pohovořit o politice nebo zaklevetit, a nakonec neochotně odejít. Bertina matka, drobná a špičatá ženička s hřívou krátkých šedivých vlasů, připomínající odkvétající pampelišku, se tak snažila vypadat mladě, že se s ní vůbec nedalo hovořit. a její neutuchající činorodost drásala nervy zrovna tak, jako kdyby se člověk díval na nafukování starého gumového balónku. Když jsme se představili, pohodila hlavičkou na malém krčku a řekla: "O co? Že jste si myslela, že jsem sestra Berdy a ne její matka. Příští úterý mi bude 64 a nikdo by mi nehádal ani 40. Nikdo? To je tím, že furt něco dělám." Načež vyletěla jako střela z křesla a poskakovala 1,20 m nad zemí chytajíc hmyz. Paní Jíksová odvětila poněkud podrážděně: "Pro Krista pána, mami, posaď se, jsem z tebe nervózní." Sestřenka June odložila vyšívání a pustila se do nekonečné a domnělé legrační příhody, která se odehrála na družstevní schůzi. Tolik se smála při svém vyprávění, že jí nebylo vůbec rozumět, co říká. A buď jsem nepochopila, o čem to bylo, anebo to možná nebylo o ničem, protože to znělo na způsob: "A pak se... No a pak mi ten člověk povídal. Myslela jsem, že bude po mně." Matinka a Berdy si utírali oči a nutili ji, aby pokračovala, a mně připadalo, že jsem vypadla ze hry, jako kdyby všichni začali z ničeho nic mluvit portugalsky. V zoufalství jsem začala rozbalovat balíček, ale z toho byl také trapas, protože rázem umlkli uprostřed všeho kejhání do

0: To jste vy. Berdy mi o vás všechno vyprávěla a já pro vás skovávám starý noviny.
1: Měla jsem na jazyku, ale tak dobře zase číst neumím, když v tom vešel pan Hicks a matinka mu skočila na záda jako při hře na koníčka, což ho vůči hledně rozradostnilo, protože se jeho tlustá tvář rozzářila a pravil:
2: vypadáš mladějc než Berdy, mámo, mohla bys být její dcera.
1: Pohlédla jsem na Berdy a společně jsme hluboce pocítili, že ať maminka vypadá jakkoliv mladě, co se nás dvou týče, je už na světě až moc dlouho. Ráno k nám přisupěla paní Kettlová, zahalená z nějakých záhadných příčin do čepice ušité zvlněné punčochy a do starého hubertusu, ačkoliv bylo teplo a jasno. Chtěla si vypůjčit cukr. Zeptala jsem se jí, jestli zná matinku.
2: Odpověděla: Ježíš Maria, samo sebou, ho psá, jako by jí furt svrbělo.
0: A vříská, že vypadá mladě, myslela jste si, že jsem Berdýna sestra, že jo?
1: Když toho druhého jara nadešel čas zasít obilí, zasázet brambory, řepu, tuřín a kapustu, rozhodli jsme se s Bobem, že než bych tyhle sezónní úkoly plnila navíc ke svým pravidelným povinnostem, bude lepší, když Bob někoho najme a udělá všechno najednou a pořádně. Nejprve jsme se poptali u Hicksu, zda by věděli o někom, kdo vypomáhá, ale Hicksovi se tvářili vznešeně, co se téhle záležitosti týkalo, a naznačovali zcela oprávněně, že kdybych já byla schopnější, nemusel by Bob najímat vůbec nikoho. Že pan Hicks nenajal živáčka za celých 20 let, co hospodaří, a že tedy nemají ani ponětí, koho by nám dohodili. Tak jsme to zkusili u Kettlů. Kettlovi si samo sebou na práci najímali. Kettlovi doporučili Petra Mosese, drobného staříka s tvářemi jako jablíčka, který byl kruce. A kromě toho o sobě tvrdil, že je největší vlastenec v celých Spojených amerických státech. Jen se koukněte na ty pitomí hory, koukněte se na ty pitomí stromy, koukněte se na ty pitomí ptáci a koukněte se na tu pitomou vodu. Každá posraná věcička v celý týhle zatracený zemi je krása sama, říkával mi s uslzeným zrakem. Předtím, než začal Petr Mosese pracovat pro nás, byl zaměstnaný u cestářů. Trhali tam dynamitem nějaké pařezy, aby se vyrovnala zatáčka, a Petrovou povinností bylo stát před odpálením na silnici s červenou vlaječkou a zastavovat auta, než mělo dojít k odstřelu. Přijížděl poštovní vůz a Petr ho mávnutím praporku propustil.
0: Jeď, jeď, zařval,
1: a poštovní řidič projel a ochlup minul výbuch, takže mu pouze dva balvany prorazily přední sklo a na střechu auta padla plásty v kůry. Zastavil, vylezl z vozu a vrátil se:
2: Jasku, Petře, povídal si, abych jel?
0: No samo sebou, že jo, odvětil Petr. A proč, ty zatracený nádivo, pravil řidič, teď mi to málem bouchlo pod vozem a kamení mi prorazilo šajbu. Proč pak si mě nezastavil?
3: To přece nemůžu, řekl Petr.
2: Pošta Spojených států amerických je svobodná a nikdo ji nesmí zastavovat.
1: Jedno z nejvýnosnějších hospodářství v kraji patřilo Medokovům. 250 hektarů odvodněné a obdělané rašeliné půdy, stádo 680 guernsejských krav, dojnic, plemený býk, který získal první cenu, prasata, králíci, slepice, včely, kachny, krůty, ovce, ovoce, maliny, ořechy, cihlový dům, nové moderní chlévy a kůlny, vlastní vodovod a elektrické vedení a nádherná zahrada, to jim všechno patřilo. Měli také 5 synů, kteří vystudovali na zemědělské fakultě, a po okolí se vyprávělo, že studovala dokonce i sama paní Medoková. Jezdívali jsme do města kolem jejich překrásné usedlosti.

Jednou visela nad jejich poštovní schránkou tabulka s nápisem Med na prodej a já jsem Boba přemluvila, aby zastavil. Projeli jsme vraty a dál po dlouhé štěrkované příjezdové cestě, která vedla kolem domu a dozadu do dvora. Zastavili jsme před přípravnou mléka, z níž vyšel mohutný a přátelský muž v čistých proužkovaných modrobílých šatech. Představil se nám jako pan Medok a pozval nás, abychom si prohlédli hospodářství. Vypadalo to tam přesně tak, jak jsme slýchali. Byla to esence soběstačnosti. Krávy zásobovaly mlékem slepice, slepice zásobovaly hnojivem ovocné stromy poskytovaly potravu včelám, včely opylovaly ovocné stromoví a tak dále v nádherném cyklu všeho sdílného vším a všemi. Přesný protiklad hrůzného cyklu Kettlových, v němž Petr okradl Pavla, aby zaplatil Jirkovi, který si vypůjčil od Eda. Medokův dobytek byl čistý, vzhledný a výborně ošetřovaný. Chlévy vypadaly přesně jako reklama na kondenzované mléko, vydrhnuté do běla a zařízené posledními vymoženostmi v osvětlení, dojení, úklidu, čištění a krmení. Čeledníky byly čisté, pohodlné a vzdušné. Prasečí chlívky měly cementovou podlahu a byly bez poskvrnky. Slepičárny byly osvětlované elektrikou s dvěma okny, bílé a čisté. Chlívky pro kachny, úly, stáje pro bíky, teletníky, výběhy pro krůty, králíkárny a úpravna mléka byly nové, čisté a moderní. Potom jsme šli do domu. Průčelí domu bylo z cihel a tím to končilo. Pokoje byly tmavé, oken málo a malá. Kuchyň byla malá a předspaná nábytkem s výhlevkou velkou asi jako umyvadélko ve vlaku. V jednom rohu stály na obyčejných dřevěných kozách dřevěné necky. Paní Medoková byla právě tak tmavá, zachmuřená a nevábná, jako její dům, a nebylo divu. Sdělila mi, že se už 27 let nehnula z farmy. Že vůbec nikdy nebyla ani ve městě, ani v Doktaunském zálivu. Když jsme se loučili, třásl nám pan Medok mohutně rukama. Tak, tázal se pyšně, co pak říkáte mému hospodářství? Teď teprve jsem dokonale pochopila paní Kettlovou. Existovala pouze jediná vhodná odpověď k dotazu pana Medoka a já jsem byla přece jenom moc dobře vychovaná. Mary McGregorová měla ohnivě rudé odbarvené vlasy, veliké hospodářství specializované na výrobu mléka a chuť na kořalku. Opilá jako Dán vyšplhala na žací stroj a vykřikla na čeledína: pořádně mě sem přivaž, Bile! A Bill ji přivázal šňůrou na prádlo, vázacím drátem a popruhy, podal jí otěže a Mary vyrazila zpívajíc splna hrdla a sekala oves v kroužcích a polokroužcích, šťastná jako blecha. Orala, válcovala, vláčela, sila, obdělávala a žala, přivázána k sedátku příslušného stroje a báječně spytá. Místní sedláci na Maryin účet tvrdě vtipkovali. Měl by si skočit dolů do údolí za Mary a zadovádět si s ní v žitě. Když Berdy Hicksová vyslovila Maryino jméno, spouštila koutky úst a nadýmala nozdry. Je to špatná ženská, říkávala paní Hicksová, a my ji nikdy nezveme na naše dámské večírky. Přeptala jsem se na Mary paní Kettlové, pravila: jasně, krape, těžký pořízení, ale má opravdu dobrý srdce. V celém kraji není jedinýho člověka, který by si od Mary nepůjčil peníze a málo kdo jí je potom zase vrátil. Ženský ale nemají rády. A to všecko jenom kvůli tomu, že se jeden čas její starý válel s jednou děvečkou a ona je přistihla a vrazila svýmu starýmu do zadku vidle tak hluboko, že museli zavolat doktora, aby je vyříz. Mary povídala, že ho to aspoň odnaučí. A taky, že jo, protože dostal strnutí a od té rány po vidlích umřel.
Mary z toho byla opravdu celá pryč, ale říkala, že by to udělala znova, kdyby se to celé mělo opakovat. Mary prodávala smetanu továrnám na výrobu sýrů. Jednoho rána našla v 50-litrové bandasce smetany utopeného skunka. Jednou rukou vytáhla skunka za ocas a druhou rukou pečlivě vyždímala z chlupů všechnu smetanu. Mezi náma skunkama smetana je smetana, pravila a odhodila mrtvolku na dvůr. Smetanu prodala a zapřísáhla se, že to nikdy neprozradí živé duši. Ale čeledín byl to vyprávěl kde komu a zejména zákazníkům, které viděl vycházet z továrny na sýry s 3-kilovým bochníkem sýra. Toho prvního jara na farmě nás nikdo nenavštívil, protože vůbec nikdo nevěděl, že tady jsme. A kromě toho jsme tehdy neměli nic, co bychom mohli komu půjčit, ani jsme sami v celku nepotřebovali nic vypůjčit a nebyli jsme natolik zkušení, aby někdo vyhledával naši radu. To jsou totiž důvody návštěv. Návštěvní doba se pohybuje od 4 ráno do 7 večer a nejvhodnější roční údobí je jaro. V létě je moc horko a příliš práce, na podzim se sklízí a v zimě prší. Jaro je čas, kdy se staví, zasívá, oře, plodí a proto zcela logicky je také čas návštěv a půjčování. To mi ovšem nikdo neřekl. Poučila mě až trpká zkušenost. Od 4 hodin ráno až do 7:30 jsem krmila kuřata a slepice, probouzela sporák a vařila snídani. Pokaždé, kdykoliv jsem vyšla z domu, promokla jsem na kůži deštěm, jenž byl měkký, nadýchaný jako peříčko a rozvonělý, ale pronikavý jako požární stříkačka. Když jsem spotřebovala 3 oblečení a pořád jsem byla k uzoufání provlhlá a studená, navlékla jsem si své flanelové pyžamo, vlněné bačkůrky a koupací plášť a v tomto oblečení jsem setrvala až do snídaně. Byl to nádherný přepych šourat se v tomhle domáckém postelovém oblečení a připravovat snídani po všech těch měsících, kdy jsem běžela naplno ráno od 4:45 a kdy snídaně nebyla nic jiného než vteřinová zastávka kolem 5:30 nebo 5:30. Bob vstoupil do místnosti a tvářil se, jako by mě přistihl, jak mažu chleba s máslem úplně nahatá. Trpělivě jsem mu vysvětlovala důvod svého oblečení a právě jsem v stekle nalévala kávu, když do dvora vjelo auto. Pane Bože, snad k tomu ke všemu nepřijel někdo na návštěvu, zrovna dneska ráno v 7:30 modlila jsem se. Ale přijel. Majitel hospodářství v západní části kraje se svou bystrozrakou manželkou. Manžele Vigincovi. Pan Wiggins se chtěl poradit, jak má krmit kapouny, aby pěkně přibývaly, a paní Wigginsová si mě chtěla prohlédnout. Její zájem byl velmi pochopitelný, jelikož pravděpodobně věděla od Berdy Hicksové, že kouřím a čtu knihy a že jsem strašlivá hospodyně a neschopný zmatkář. Ale skutečně nemusela proto sedět na tvrdé židli v koutě kuchyně, kam nejvíc táhlo, se sukní přitaženou kolem kolen, jako by na svého manžela čekala v čekárně hodinového hotelu. Každičkým vymyslitelným znamením a upozorněním jsem uprošovala Boba, aby mě nenechával samotnou s touhle jednočlenou vyšetřovací komisí. Ale Bob zdivočel ve vteřině, když spatřil nějakého dalšího zemědělského podnikatele a proměnil se v hnusného, nafoukaného a pánovitého chlapa. A tak jsem samozřejmě zůstala sama s paní Wigginsovou. Pokoušela jsem se odskočit si, vyklouznout do ložnice, hodit na sebe domácí šaty a bleskově všechno uspořádat, než se probudí naše děťátko. Ale zrovna v té chvíli se naše štěně rozhodlo, že se pozvrací a namísto, aby to vyklopilo na jednom místě, zhysterčilo a běhalo do kolečka po kuchyni a blinkalo tu i onde, ale převážně poblíž nabroušeného pohledu paní Wigginsové.
Zdvihla nohy až na nejvyšší příčku židle a řekla: psi jsem nikdy neměla ráda. Zaječela, jako by jí byl ukousl nohu rovnou v kyčli, a to samozřejmě vzbudilo Aničku. Chytila jsem Sporta a pevně jsem ho zaklínila za sporák. Oba jsme se po sobě vyčítavě podívali, setřela jsem všechny jeho nesčetné šlápoty, opláchla jsem houbou paní Vigincovou a vzala do náruče Aničku. Koupala jsem své děťátko a paní Vigincová mě spravovala břitce a úsečně, jako by rozdávala karty o tom, jak je v 7 ráno hotová s krmením a úklidem všech slepic, má podojeno 5 krav, přecezené a odstředěné mléko, uklizenou úpravnu mléka, uvařenou snídani, zaděláno na chleba, složené prádlo k žehlení a upečený koláč. Vynaložila jsem veškeré sebeovládání, kterého jsem byla schopna k tomu, abych nezaječela. No a co má bejt? Paní Vigincová nepochybně získala pěkně šťavnaté sousto pro příští dámský večírek, ale já jsem se také poučila a od té chvíle jsem mohla ve 4:07 ráno přijmout jakoukoliv návštěvu, počínaje paní prezidentovou.

Jak jsem se naučila nenávidět dokonce i malá kuřátka. Předtím, než jsem soužila s Bobem, jsem se s kuřaty střetla pouze jedenkrát a to mi bylo 11. Ležela jsem na břiše v naší síťové houpačce a pozorovala Lejetu, bábinčinu oblíbenou berdrakskou slepici, jak žene hejno svých 14 doma vysezených, načepířených, žlutých kuřátek s padanými lístky jabloňových květů pod nízkými kvetoucími kdoulemi. Tento sentimentální útržek mého dětství měl hodně daleko ke stovkám a stovkám nažloutle bílých, pípajících, páchnoucích, mrňavých nesmyslů, které z jara proměnily můj život ve zlý sen. Přiznávám se, že jsem se nemohla našich kuřátek dočkat a že jsem strávila mnoho šťastných hodin očekáváním jejich příchodu, kontrolujíc teploměr, blažená v teple a čistotě nové líhně. Ale k svému žalu jsem zjistila, že kuřátka jsou hloupá, že smrdí, že je člověk musí krmit a dávat jim pít a dohlížet na ně přinejmenším každé 3 hodiny. Tyhle mrňavé příšerky si navzájem klovou oči a uďobávají si nohy, až jim z nich zbudou jen krvavé pahýly. Má kuřecí příručka říkala, vyhýbajíc se jednoznačnosti. Některá kuřata mají silné sklony ke klování a jiná ne. Připomínalo mi to již zmíněný atlas hub, v němž se pravilo. Některé jsou jedovaté a některé ne. Slepičí příručka dále pokračovala. Příčiny, proč kuřata klovou, jsou přeplnění slepičárny, nedostatečné větrání nebo kanibalismus. Naše kuřata měla ve srovnání s údaji vytýčenými příručkou spoustu vzduchu a podle mého názoru také spoustu naprosté bezcharakternosti, kterou doplnila seznam svých odporných vlastností. Skutečně jsem vybičovala celé své špatně organizované jáství, abych doslova a do písmene učinila zadost kuřecí příručce, i když to vyžadovalo, abych trávila každou celou 3. hodinu v líhni. Moje kuřecí příručka byla velice podrobná, a to až do té míry, že udávala počet minut, za které má určitý počet kuřat spořádat určité množství potravy a co se má kuřatům dávat každičký den až do věku 6 týdnů. Stálo tam dokonce i co se má dělat s podlahou, hřadami, napajedly, krmítky a ostatním 4 dny před líhnutím. Ze své zkušenosti bych tyhle rady z předlíhněcího údobí doplnila takto. 4 týdny předtím, než se mají vylíhnout kuřata, odjeďte na dlouhodobý výlet na Bermudy. Dobře si pamatuji, jak ve mně klokotala krev Lukrécie Borgie, když jsem ve své kuřecí příručce četla: jediný doušek studené vody může být pro kuřátko osudným. Nepovídejte, myslela jsem si, olizujíc si rozpraskané a horečnaté rty s toužebným pohledem na jezírko plné ledové vody. Ale mé kuře vražedné sklony se proměnily v ryzí hysterii, když jsem četla dále. Voda je snad vlahá, když ji lijete do napajedel, ale jste si jisti, že vlahá zůstane? Pane Bože. Není dost na tom, že za chvíli potáhnu ruce po zemi za sebou od věder a věder vody a že sporák obdržel seznam trvalých odběratelů teplé vody z rezervoáru, což pak se ještě musím nechat trýznit takhle pitomými otázkami? Proč si ty jeden otravo nevlezeš pod líheň a nesáhneš, jestli ta voda zůstane teplá? Co se mě týče, já naleju do napajedel každé 3 hodiny teplou vodu a svoje prokletí a risknu to. Takto jsem reagovala na doporučení své slepičí příručky. Další líbezný odstavec nesl nadpis Omámená kuřata. Jestliže je větší počet kuřat v bezvědomí nebo se chovají spitoměle, a přesvědčili jste se, že líheň není přetopená ani že neuniká plyn, musíte tahle kuřata a kuřata, která pořád pípají, odeslat do nejbližší patologické laboratoře. Zjistit, kdo je spitomělý.
Jestliže laboratoř oznámí, že jde o BWD, je lepší všechny prostory dezinfikovat a začít s novými kuřaty. Co je to BWD, se mi nepodařilo zjistit. Zajímalo mě, jaký je vztah ostatních farmářských manželek ke kuřatům. Není snad v naší rodině něco, co mi brání navázat kladný vztah ke kuřatům? Nebo je mezi ženou a kuřatem zásadní rozpor? A proto jsem měla radost, když na mě jednoho jarního jitra zavolala ze silnice paní Hýksová a pozvala mě, abych s ní zajela za paní Ketlovou, kam jela vrátit nějaké ošatky na chleba. Obě, paní Ketlová i paní Hýksová, pěstovali kuřata a považovala jsem to za báječnou příležitost ke srovnávací studii a také k tomu, abych na chvíli vyklouzla ze svého zapřažení. Malá Anička byla vykoupaná, nakrmená a spala v kočárku na zahradě, a tak jsem se ještě rychle podívala po ostatních mláďatech, abych se přesvědčila, že jsou také dobře nakrmená a že spí. Hodila jsem Bobovi několik mlhavých směrnic, pověsila zástěru na sloupek u vrat a vyrazili jsme. Paní Hýksová, až po okraji naplněná nějakým novým a vynikajícím žlučobudičem, byla veselá až rozverná. Ne tak paní Ketlová, která zachmuřeně vyčachtala, aby nás uvítala a cestou kopala do svých milovaných podvraťáků. Nejprve jsem se domnívala, že se mi ta rozlehlá kuchyň zdá přeplněná jenom proto, že tu panuje atmosféra špatné nálady, ale pak jsem si uvědomila, že se kolem kamen ozývá hlasité a stále hlasitější pípání. Paní Ketlová chovala svá kuřata v kuchyni. Žilo tu 200 kuřátek těšících se očividnému zdraví a spokojenosti. Žádná BWD, žádná dezinfekce, žádný teploměr a také žádná choroba. Tak tohle by měl vidět ten pan spisovatel slepičí příručky, pomyslela jsem si trpce. Paní Ketlová poskytovala v kuchyni útočiště také novorozenému selátku, které samojediné přežilo z vrhu sežraného vlastní matkou. O kuřatech se příliš bavit nehodlala. Taťka je objednal loni na podzim, ale nedostal se k tomu, aby postavil kurník ještě než přišli, tak je halt musím mít tady. Pípající kuřata a prasátko hopsající na ostrých kopítkách pod našima nohama paní Ketlové vůbec ani zamák nevadili a nikoho nenapadlo, že se snad tato zvířátka do domácnosti nehodí. Co však paní Ketlové vadilo, byla skutečnost, že její starší sestra, kterou před 20 lety potkalo to štěstí, že se provdala za muže bohatého i významného, měla tu drzost, že poslala paní Ketlové raní poštou, co by štědrý dárek, obrovský a v barvě vyvedený portrét sebe samé ve velké večerní. Paní Ketlová postavila fotografii na stůl a podepřela ji prasklou cukřenkou a sklenicí s marmeládou. Zuřivě se škrábala a mávala polévkovou naběračkou a záštipně se posmívala. Tak se na to koukněte, no jen se koukněte. To jsme fešandy, když si to tak hasíme na večeři nahatý jako kurvy. Šaty měly velice decentní výstřih ve tvaru Včka. A ověšená šperky, který ten tvůj starej dostal za to, že podplácí ty chlíváky od vlády. No, co se mě týká, můžeš si strčit svý drahokamy i svýho zlodějského manžela někam. Tvář paní Ketlové se rozjasnila. A jestli pak víš, kam si ten tvůj posranej obrázek pověsím? Na hajzl. V tomto okamžiku jsme se s paní Hýksovou obrátili k odchodu. Paní Hýksová mě pozvala na šálek kávy a podívat se na její kuřata. Samozřejmě, že jsem okamžitě přijala. Silná a výborná káva s hustou žlutou smetanou mi byla předložena s onou božskou a zcela nestravitelnou lahůdkou se smaženým chlebem.
Paní Hýksová totiž pletla z chlebového těsta kroucené šištičky, které házela do rozpáleného tuku a za minutu nebo dvě vyplavaly jako velikánské zlaté koblihy. Ty potom obalovala v práškovém cukru a mazala jahodovou zavařeninou. Rozhodně nebyly malé, spíš pěkně přitěle. Slepičárna, v níž paní Hýksová chovala kuřata, páchla tak silně dezinfekcí, že mi vhrkly slzy do očí. A kuřata, která vypadala jakoby vypučelá z prken podlahy, unaveně odpočívala kolem stěn svého neposkvrněného moderního příbytku. Jak říkávala naše bábinka, moc velká čistota vydrhne srdce z těla. Ale trvalá bezduchost se zdála být měřítkem čistoty a čistotnosti paní Hýksové. Já si ale myslím, že to doopravdy bylo tak, že okamžitě, když kuřata dorazila, svolala je paní Hýksová na schůzi a sdělila jim: tady šéfuju já a žádný choroby nebo chcípání nebudu trpět. První kuře, který přistihnu při chcípání, dostane co proto a to je mý poslední slovo. A kuřata vydezinfikovaná zevnitř i zvenčí zůstala naživu. Jinak? Paní Hýksová byla skutečně pozoruhodná žena. Vypadala útle a křehce, ale odvedla tolik práce, že jsem byla unavená, jenom když jsem to poslouchala. Pan Hýks si v zimě, tak jako ostatní hospodáři, doplňoval výdělek krátkodobou výpomocí v Dogtownu nebo v dřevařských táborech. Tehdy paní Hýksová plnila všechny své běžné úkoly a večer a ráno dojela 10 krav, odstřeďovala mléko, krmila a napájela koně a pořád ještě jí zbyl čas na to, aby odvezla vejce do města a pozbírala zprávy ze své špionážní sítě. Za zvlášť těžkých a namáhavých dnů, když jsem si otloukala nohy od vířka sporáku a proklínala špatné světlo petrolejových lamp, jsem závistivě myslela na paní Hýksovou. Pouhé pomyšlení na ni a její neúnavnou zdatnost mě ponoukalo, abych přestala kouřit a propadla péči o žlučovody. Jednou se pan Hýks v lese poranil a poslali ho do nemocnice do města a paní Hýksová tam zůstala s ním. Bob a já jsme si na několik dní vzali na starost jejich hospodářství. Nemohla jsem převzít všechny povinnosti paní Hýksové, ale spolu s Bobem jsme si vedli docela dobře, až na to, že jsem odstřeďovala mléko, které jsme od Hýksu kupovali, zřejmě špatným kohoutem, protože smetana nepřipomínala prvotřídní mléko jako ta, kterou jsme dostávali celé jaro a léto, ale vtékala do láhve pomalu a byla tmavě žlutá a hustá. Práce uvnitř posvátného území čistotnosti paní Hýksové se osvědčila na nějakou dobu jako silný podnět, takže jsem se přistihla, že vyškrabuji špendlíkem špínu z koutů vlastního domu a oplachuji i pendlovky v kuchyni. Čekala jsem na její návrat se samolibým pocitem člověka, který splnil všechno, jak se patří, a ví, že bude pochválen. Paní Hýksová byla Bobovi i mně strašně vděčná a ona i pan Hýks nám znovu a znovu opakovali, jací jsme laskaví sousedi. Ale když jsme se u nich pozítří s Bobem zastavili na své cestě do města, abychom se zeptali, jestli pro ně můžeme něco zařídit, měla paní Hýksová plné necky vařící vody a lizolu a mýdlových vloček a drhla stěny a podlahy kurníků, teletníků, prasečníků, chlívků pro krůty a krocany, chlívků pro kachny a kurníků pro malá kuřátka, o nichž jsme s Bobem předpokládali, že jsme je udržovali ve vzorné čistotě. Vzdala jsem se. Z Boba se stal nejlepší slepičí farmář v kraji. Byl vědecký, byl důkladný a neměl zábrany v podobě tradic a pověr. Bob nevěřil, že je možné pěstovat slepice na chov i pro vejce. Tvrdil, že jsou to samostatná podnikatelská odvětví a podle toho, že se s nimi má zacházet.
Zřejmě věděl, co dělá, protože jeho slepice snášely vejce a nebyly nemocné a pokaždé jsme na nich vydělali. Bob tvrdil, že by vydělal peníze, i kdyby vejce stála méně než 15 centů za tucet, ale tak málo jsme nikdy nedostali. Myslím, že nejnižší cena vůbec byla 19 centů, a to bylo na jaře, kdy byla všude spousta vajec. Ale Bob nebyl z těch, který by sliboval něco, co by nemohl splnit. Bob také říkal, že tajemství úspěchu pěstování slepic jedním člověkem tkví v udržení práce v rozsahu, který jeden člověk může zvládnout. Odhadoval, že jeden člověk, tedy jeden muž, může pečovat o 1500 kuřat za předpokladu, že jeho manželka je zčásti tažná kobyla, a vydělat na pohodlné živobytí. Ale že s většinou lidí byla ta potíž, že když zvládli pohodlně 1500 kuřat, domnívali se, že si mohou troufnout na 2500 kuřat. A potom to začalo. Museli si najmout pomocníka, museli rozšířit budovy i zařízení a aby se větší vydání vyplatilo, potřebovali 5 až 10 000 slepic na místo 2500 slepic. Znělo to docela rozumně a jestliže to říkal Bob, tak to pravděpodobně rozumné bylo. Měla jsem na starosti všechny záznamy o vejcích. Do velikého kuchyňského kalendáře jsem zapisovala počet vajec, která jsme sebrali při každém sbírání. Na konci každého dne se tahle čísla přepsala do deníku a později do týdenních záznamů spolu se zápisem o krmení, které se dováželo jednou týdně. Byl to velice jednoduchý systém, ale když nadešel čas, kdy bylo třeba spočítat procenta týdenního a měsíčního výnosu, dokázala jsem zjistit, že naše slepice povily v bolestech 150% základní snůšky a pak jsem se musela pracně vracet a pátrat, jak daleko vzadu a v které oblasti mých počtů, sečítání, násobení nebo odčítání tkvěla chyba. Pro stanovení ceny mladé slepičky byl zásadně důležitým činitelem podíl kohoutků v chovu, a já jsem s tlukoucím srdcem pozorovala malá kuřátka, abych zjistila první stopy hřebínků, podle nichž jsme rozpoznali, jak na tom jsme. Jakmile jsme je mohli rozlišit, oddělili jsme kohoutky do krmných klecí, kde se krmili a zápasili a kokrhali, dokud nenadešel čas zabít je a prodat na trhu. Všechno ostatní, o co jsem se kdy starala od narození, mi přirostlo k srdci tak, že bych to byla musela vydloubat a odvrtat. Ale dospěla jsem tak daleko, že mi vysloveně působilo radost pozorovat Boba, jak vráží zabijácký nůž do hrdel 50 kohoutků a věší je, aby vykrváceli. Jediný pocit, který jsem měla, když jsme je škubali, byla hrdost, že naši kohouti mají pěkné maso a že jsou baculatí. Vycvičila jsem se tak, že jsem dokázala škubat kuřata zcela odborně, kus za 2 minuty a bez natržení kůžičky. Téměř současně, když se kohouti připravovali na trh, bylo třeba naučit slepičky hnízdit v kurnících a nikoliv na stromech, kde se stávaly snadnou kořistí sov a divokých koček. Slepice jsou blbci. Každé jiné stvoření, které člověk krmí 365 dní v roce, by se vás naučilo znát a třeba i milovat. Ale kde pak slepice? Pokaždé, když jsem otevřela kurník, kdák, kdák, kdák. A ti idioti vyletěli do povětří a lítali dokola a mlátili do sebe navzájem. Bob byl o něco úspěšnější, ale jenom trošku. A jenom proto, že mu slepice vůbec nevadily, nebo proto, že neječel a nenadskakoval, když mu vadily. Následující rok na jaře postavil Bob veliký nový výběh pro dospělé slepice. Starý výběh se musel zorat a osít je telíčkem, který dezinfikoval zem a poskytoval zelené krmení pro slepice. Časem jsme měli 4 takovéhle dvory, které jsme obměňovali, takže naše slepice měly vždycky čisté zelené hřiště. Ostatní pěstitelé slepic
vrtěli hlavami nad takovým pošetilým mařením času a půdy. Také si odfrkávali nad tím, že dáváme kuřatům podmáslí a zelené krmení po celý rok. Bob si ostatních farmářů nevšímal a když byl nový výběh hotový, vytáhli jsme malá padací dvířka a dívali jsme se na slepice, které se hrnuli ven, klevetili, zlobili se, kdákali, vybírali si oblíbená místa a jako blázni pospíchali potěšit se a zadovádět si. Přímo zářili zdravím a jarem a zdaleka nevypadali tak odporně, jak obvykle. Když začaly mladé slepičky snášet, vyřadili jsme s Bobem staré slepice. Dobré nosnice vypadaly mateřsky, měly plné jasně červené hřebínky, veliké oči, široké a krátké zobáky a těla pěkně kulatá, širokoboká, s těžištěm pěkně při zemi. Špatné nosnice, bezdětné příživnice, se vyznačovaly typickými znaky. Měly malé a světlé hřebínky, malé oči, ostré špičaté zobáky, dlouhé nohy, úzké boky a většinu času trávili klevetěním, rvačkami a kvůli ničemu propadali ječivé hysterii. Upřímně jsem se snažila mít slepice ráda, ale nedokázala jsem se jim přiblížit tělesně ani duševně. A koncem druhého jara jsem nenáviděla všechno, co se slepic týkalo, kromě vajec. Zvlášť jsem nenáviděla čištění kurníku. Pro tento úkon vybral Bob po každé den, který by se byl báječně hodil na velké prádlo, nebo by byl ideální na práci v zahradě. Na slepičí farmě je totiž rozednívání nad jasným a překrásným dnem nepochybnou předzvěstí nějaké obrovské kosti lámající práce.

tropická nádhera. Seminářské katalogy považuji za záležitost nesmírně vzrušující. A podle mého názoru jsou seminářské společnosti podniky velice laskavé, protože se vás nikdy na nic nevyptávají, když si jim napíšete o katalogy. Pohledem na zpáteční adresu v levém horním rohu obálky mohli zajisté rozpoznat, že žiju u nejzápadnějšího výběžku Spojených států, a přesto nedělali drahoty a pokaždé mi bez vytáček zaslali hýřivě ilustrované katalogy zaměřené převážně na tropickou květenu. Pak jsem si napsala o semena a trávila dny v rozechvělém očekávání. Pokaždé jsem podlehla a v rozporu s dobrými předsevzetími a zdravým rozumem jsem objednala u malé a neznámé společnosti, která obchodovala s polotropickými semeny, nějakou ohnivou květenu, a pokaždé mi ta společnost spolehlivě zaslala semena zahradní řeřichy místo květu měsíčního třpitu z belgického Konga. Často dosahuje květeny v průměru 1 metru, kalifornský mák místo východoindických plamínků, a nikdy nevložili do balíčku víc než 3 semínka. Nebyl to tedy podnik přehnaně počestný, ale hřála jsem si dlaně nad obrázky jejich katalogu. Příští rok z jara zhotovil Bob pro mou tropickou hvězdnou zahradu květeny pevný kovový rámec pařeniště. Když to bylo hotové, nedalo se dělat nic jiného, než čekat, až přijdou semena a až se země lehce vyhne z pravidelného kmitání své osy a úspěch bude můj. Mezitím bylo třeba pracovat na zeleninové zahradě. Bob vyznačil záhony rovné jako pravítko, na milimetr pravidelné, a semínka mu vzešla jako vojáci ve vojenském ukázněném rozestupu. Jakmile nějaké semeno zasadil, pustilo se bez meškání do klíčení a vyrazilo na vteřinku jako podle jízdního řádu. Pak už to postupovalo spolehlivě a zázračně jako úroky v bance. Semeno dozrálo, zúročilo se tak, jak bylo určeno, v přesném počtu dnů, a sklízeli jsme další dobrou investici. Bobova zahrada byla záležitost symetrie a krásy. Na druhé straně u líhní, přesně řečeno u toho ročního umístění líhní, zřídil Bob záhon chřestu, který by podle mého odhadu, pokud by vzešel, mohl uspokojit poptávku na trhu v části Spojených států od řeky Kolumbie k Tichému oceánu. Naše údobí plodnosti a plodivosti bylo krátké. Ještě v pozdním jaru jsme mívali mrazíky a málo opravdu horkých dnů, ale mírné zimy a dlouhá chladná jara zřejmě dodávaly zelenině křehkosti, kterou jsem nikde jinde nezaznamenala. Nezdálo se mi spravedlivé, že výnos a úspěchy Bobova zahradničení byly tak spolehlivé a setrvalé, a moje pokaždé pro kočku. Moje semínka vzešla vždycky v chuchvalcích, ať jsem je zasadila do země v jakémkoliv pořadí. Veliký chumáč, pak dlouho nic, tu a tam pár chloupků, jednotlivá rostlina a pak další chumáč. Nakonec jsem došla k názoru, že dotek mých dlaní není pro rostliny požehnáním, nýbrž zatracením, a že zkrátka nebylo mým údělem stát se druhým Mauglím ani pasáčkem z hor, protože já jsem tu divokou mladou zeleň nenáviděla a ona nenáviděla mne. Na rozdíl od Boba, který chytil přírodu pod krkem a jehož hrachory rozkvetly jako gladioly na 3metrových stoncích. Zahradník, od kterého jsme kupovali květinové cibule, mi dal všechny hlízy svých krásných jiřin a ponechal si jen příšerky s vodnatými palicemi zbarvené fialově v odstínu jater a jedovatě růžové. Pravil, měla byste si najít jinýho koníčka. Jsou takový lidi, který prostě nemají ten cit. Jo, měla byste si najít něco jinýho na pobavení.

Hora a Mohamed. Ten první rok nevěděl nikdo, nebo věděl jen málo kdo, že žijeme na farmě nahoře v horách, a proto nás podobní obchodníci obcházeli. Já jsem tuhle příjemnou rozkoš života na venkově neznala až do jednoho zasmušilého dne na začátku podzimu. Bob byl v lese a já jsem šukala po domě, toužila jsem po své kouzelné, veliké a hlučné rodině a nenáviděla jsem hory, když v tom přistála na dvorku malá černá dodávka, z ní vyskočil drobný mužík, připlížil se k zadnímu vchodu a zaškrábal na něj jako myšička. Letěla jsem ke dveřím a tak jsem ho nadchla srdečností přivítání. Nevěděl totiž, že jsem se rozsrdečněla při pohledu na kohokoliv, že utíkal rychle zpátky, vyšplhal se do dodávky a vracel se, klopítaje pod tíhou 4 velkých černých kufrů. Když otevřel první kufr, pochopila jsem, že konečně stojím tváří v tvář autorovi děl podepsaných pletacími příručkami. Dlouhý zapínací svetr na způsob dlouhé trubice s obrovským šálovým límcem. Paličkované večerní šaty, už moleně háčkovaný noční kabátek zdobený tisíci pentličkami, velikánský kulich. Jack pletař měl ale také několik hezkých šatů pletených z vlněné příze, byly měkonké a lehké jako peří a nezdobené kanýry. Jedny jsem si zkusila a roztrpčilo mě, že výstřih sahal téměř k rozkroku a sukně byla tak úzká, že když jsem se postavila zpříma, vypadalo to, že mi sedinka slouží, co by tykadlo tápající, kam může dopadnout. Odmítala jsem jednu nabídku po druhé a Jackova malá vodnatá očka byla čím dál tím smutnější a jeho černý obleček oblískanější a chatrnější. A už jsme si oba téměř zoufali, když přinesl ponožky. Opravdu nádherné, vlněné ponožky. Okamžitě jsem objednala 12 párů pro Boba a pozvala Jacka na večeři. Bob se navrátil z lesa a upozornil mě, že těch 12 párů ponožek, co jsem objednala, jsou o 2 čísla menší. Pak přišly Vánoce a objednávání dárků poštou. Všechny vánoční dárky jsem vybrala a zakoupila podle katalogu, což bylo báječné, protože jsem si nejdřív vybírala, co bych si koupila, kdybych si mohla koupit cokoliv bych chtěla, a teprve potom, co si doopravdy koupím. Největší úskalí mého objednávání bylo, jestli mám risknout zboží vyvedené v pestrých barvách. Také mě fascinoval překrásný a mnohoznačný výraz květinové pozadí. Jelikož květina může být cokoliv od poměnky až po orchideu, bylo to nepochybně kupování zajíce v pytli. A tak jsem pro svou rodinu zakoupila spoustu květinových pozadí. Pak přišlo jaro a kamnář. Už v lednu začal náš sporák trpět silnými zažívacími potížemi. V místě, kde mýval rošt, zela díra a já jsem musela zakládat svůj oheň jako ohnivou ofinku jen po kraji ohniště. Vzalo ho to v lednu, ale teprve v březnu se s tím dalo něco dělat. My horale jsme neletěli do města kvůli novému roštu. Jedno ráno jsem dospěla do stádia, kdy jsem úskočně plánovala, že rozsekám jednu či dvě židle a založím si ohniště ve výlevce, abych dohnala Boba k okamžité akci, když v tom vstoupil kamnář. Spolu s ním i náklad různých součástek kamen a sporáků a nářadí, manželka a 3letá dcera. Kamnář rychle a okamžitě sporák vykuchal a rozčtvrtil, rozprostřel vnitřnosti a střeva po celé kuchyňské podlaze a odešel do slepičárny, aby upozornil Boba na nesčetné příležitosti k neúspěchu ve slepičím podnikání. Poučila jsem se, že se farmáři podobají onomu druhu žen, které čerpají vnitřní zvrácené potěšení ve snižování vlastních úspěchů,
Těch, co prohlašují, tenhle koláč je úplně příšerný. Načež vám nabídnou piškot tak lehounký, že si ho musíte přidržet, aby neodletěl, než se do něj zakousnete. Naši farmáři byli ukrutní zasmušilci a manželky našich farmářů byly jemné. Farmářské manželky, které se vyznačovaly silou, odolností a energií lokomotiv, apetitem dinosaurů, byly podle nich tak jemné, že kdybyste se o ně nedopatřením z lehounka otřeli, zvadly by jako gardénie. Vždycky jim bylo na nic, polikali hektolitry zázračných meducín a bez výjimky byly oni i veškeré jejich potomstvo po porodu tak nedomrlé, že spali v dóze na cigarety a nosili snubní prsten místo náramku. Kamnářova manželka, říkejte mi Myrtle, a Darlene, drobounké bílé dítě s nožičkama a ručičkama jako nitečky, se usadili v domě, zatímco kamnář s Bobem vykročili na svou chmurnou obchůzku po hospodářství. Když se přiblížil čas oběda a Spurák ještě ležel na operačním stole, Myrtle a já za nepravidelných a slabých úderů jejího ucházejícího srdce jsme připravili obložené chleby a uvařili čaj na vařiči. Nabídla jsem se, že ohřeju pro Darlene trochu polévky nebo zeleniny, ale Myrtle namítla, že to dítě jí v jednom kuse, je silná jako kobyla. Kobyla pojedla k obědu sušenku a jeden hrášek. Pak se pověsila na opěradlo matčina křesla a pobrekávala. V zoufalství jsem navrhla, že by si Darlene mohla na chvilku lehnout, ale Myrtle pravila, tohle dítě nezavřelo oko od té doby, co je odkojený, ta spát nemusí, je silná jako kobyla. Ačkoliv Darlene vypadala jako stavebnička z drátků na čištění dýmky, určitě měla výdrž. Nepřestala pobrekávat a viset na židli až do 5 hodin, kdy odjeli. Po několik týdnů následujících po kamnářově návštěvě bylo jasné a krásné počasí a my jsme drželi jako šílenci, abychom drželi krok s jarem, které se před námi řítilo jako splašený bík, předkládalo nám nové úkoly a napomínalo nás, abychom staré úkoly dlouho nezanedbávali. 3 týdny jsem den co den prala a každý večer žehlila, a připadala si jako kaše v pohádce hrnečku vař, protože prádla pořád přibývalo. Konec konců jsem už od září skladovala hromady špinavého prádla v hostinském pokoji a prala jsem jenom to nejnutnější a to, co jsem mohla sušit nad kamny. Konečně jsem jednoho rána našla místnost prázdnou. Odklusala jsem zpátky do kuchyně, vylila vodu z kotle do výlevky a zhroutila se u Sporáku. A v tu ránu se slunce zastřelo těžkým mrakem a ze spáleniště zafičel vítr. Začalo pršet a já jsem usnula. Z tvrdého spánku jsem se probírala stěžka, jako když člověk skočí hluboko do vody a zvolna vyplouvá na povrch. A v tom jsem zaslechla údery na zadní dveře. Omámeně jsem tápala ke vchodu a otevřela jsem. Byl to zástupce firmy s léky a zdravotnickým zbožím. Odborník přes zdravotnictví prodával koření, krémy na ruce, speciální léky, kávu, mýdlo, prášek proti blechám, prášek proti vším, parfémy, čokoládu, všemocné módní výstřelky. A kromě toho si fandil, že je zázračný lékař samouk. Uvařila jsem šálek kávy a připravila chléb se šunkou a lékař samouk se mě podrobně vyptal na každičkou podrobnost ani na zrození. Potěšilo ho, že jsem jela do městské nemocnice a ne do sídlu. Samo sebou, že větší potěšení bylo na mé straně, protože jsem nikdy v životě nestrávila tak příjemné 2 týdny. Městskou nemocnici spravovali jeptišky a stála na kopci s výhledem na celý záliv.
Můj pokoj byl vysoký asi 6 metrů, měl 4 vysoká okna s vnitřními okenicemi, všechno k jihu, staromódně kroucený a vyřezávaný javorový nábytek, koupelnu se splachovacím záchodem a světle žluté stěny. Sestřičky měly vlastní krávy, slepice, krůty a krocany a zahradu. Pekli si chléb a nepokládali za nic mimořádného, když mi k snídani přinesli svůj malinový kompot, který chutnal tak čerstvě, že člověk skoro viděl zarosené maliny, a veliký růžový plátek domácí šunky, míchaná vajíčka a rohlíčky tak lehounké, že se mi chtělo zapudrovat si jimi krk. Horkou silnou kávu se smetanou, kterou jsem musela z konvičky vyškrábat. Zhýčkali mne tak, že bych nikdy nepomyslela na jinou nemocnici. Večer si ty roztomilé sestřičky přinášely ke mně do pokoje šití a povídali jsme si a chechtali jsme se, dokud je matka představená nevyhodila a nezhasla mi. Vyhlídky na 2 týdny strávené v tom nebeském místě se pro mě staly setrvalým pokušením, abych zůstala těhotná až do konce života. Ale přes veškerou důvěrnost našeho vztahu jsem tohle lékaři Samoukovi nesvěřila. Dalšími podobnými obchodníky byli zástupci ovocnářských školek, prodavači obuvi, kteří nepřiváželi vzorky, jenom obrázky. A když mi pak došly hnědé mokasínové střevíce, které jsem si objednala, zjistila jsem příčinu této formy nabídkové služby. Střevíce byly těžkopádné, se silnou podešví, z tvrdé, nepodajné kůže, sešité pevnými stehy. Bábinka by o nich řekla, že byly spečený, s tvrdou podšívkou a s pevným předsevzetím, že je nikdo nikdy nenatáhne na nohu. Jednou z mimořádných vlastností tohoto přímého vztahu výrobce-zákazník byl přátelský, neprofesionální poměr a přístup těchto zástupců. Na penězích vůbec nezáleželo. Veškeré písemné úkony se konaly na manžetě. A když měl člověk v domě peníze, dobře, když neměl, mohl zaplatit příště. Bylo to tak jednoduché a příjemné. A pak jsme také měli korzetovou dámu a dámu přes domácí šatečky. Jezdívali společně a jedna mě nacpala do korzetu a druhá na mne navlékla domácí šatečky. Jsem přesvědčena, že tahle donáška obchodu až k vám, namísto abyste si vy chodili do obchodu, je pěkný nápad a silně přispívá k všeobecné spokojenosti. Konec konců, když člověk ví, že odborník přes zdravotnictví má v zásobě jen vůni, jetýlek polní a divoká růže, nenapadne vás, abyste kňourali po Chanelu 5. A když víte, že dáma s domácími šatečky nabízí pouze jedovatě modrou, naučí vás to zatraceně rychle oblíbit si jedovatě modrou, protože je to pořád lepší než kus pytle. A kromě toho vám to tak nepřijde, protože víte, že všude vůkol na horách i v dolinách se všechny dámy odívají do jedovatě modrých domácích šatiček a páchnou po jetelíčku polním a divoké růži.

0: Tu knížku mi někdo vzal. No, řekněme, že si ji vypůjčil a zapomněl vrátit. Ale třeba z někdy vyjde znovu. To by si čtenáři detektivních příběhů smlsli. Neboť autorem té knížky je autor nápadů čtenáře detektívek, takže se vyzná. Vyznal se už tehdy, když psal příběhy do své povídkové sbírky Smutek poručíka Borůvky. A to bylo někdy kolem roku 1965. Letí to, pane Škvorecký, letí. A víte, že mi poručík Borůvka připadá i ve změněné společenské situaci a po té dlouhé době, kdy se o něm ani nemluvilo, ani nepsalo, naprosto nezaprášený a nezažloutlý časem? Nepřestal být sice smutný z toho, co ví o lidech, ale nepřestal být ani dobrý. A to znamená hodně. Tak. A teď si přečteme pár stránek z povídky Vědecká metoda, v níž se ostýchavý poručík Borůvka určitě necítil moc dobře.
1: Výskání a štěbetavé hlasy podmalované zurčením vody a hudbou, kterou jim pro osvěžení mysli pouštěl do sprch z reproduktoru vrátný, rozléhaly se prostorou umývárny. Sprchy stály v řadě vedle sebe odděleny přepážkami a opatřeny závěsy z igelitu. Za těmi se rýsovaly obrysy na

0: svěžit tělo ve vedlejší kabině. Prosím tě, co bych dělala s tvým ručníkem? Mám svůj a čistej. Mě zas někdo seknul šampon z prostáci. Ozval se soprán z obsazené kóje vedle Aleny. Že bych ho zapomněla v šatně? Zamyslela se brunet. No jasně, zamilovaná, řekla Alena. Bruneta po ní vztekle loupla očima a otočila se ke dveřím ze sprch. Alena viděla, jak vychází na chodbu a zavírá za sebou. Pak se ozval znovu soprán odvedle. Tak kdo si vypučil ten šampón, Hergot? Neřvi, Ester, tu máš můj, řekla Alena a podala kolem přepážky tubu se šampónem sousedce. V sousední koji se leskla a třpitila jako štíhlý, bělostný tuleň Ester Nakoncová v rouše Evině a právě strkala hlavu pod sprchu. Měla půvabný, dlouhý krk. Když sehnula hlavu, aby si našamponovala vlasy, vytvářela šíje líbeznou křivku. Alena zatáhla závěs, schodila ze sebe koupací plášť a postavila se do proudu vlažné vody. A potom se to stalo. Vlastně nebylo nic slyšet. Slabé prasknutí se v šumění vody a v galimatiáši povídavých hlasů skoro ztratilo. Alena mu nevěnovala pozornost. Ani tupému nárazu, který, zdálo se jí, se ozval z vedlejší kóje, jako by tam něco těžkého uhodilo o přepážku. Všimla si něčeho jiného. Přepážky mezi kójemi nesahaly až k zemi. A pod tenoučkou stěnou, která ji dělila od sousedky, vyklouzla najednou nahá Esteřina ruka, jako by něco hledala na podlaze a potom zůstala nehybně ležet. Alena se lekla, schýbla se. Napadlo jí, že Ester omdlela. Vzala nehybnou ruku a ruka jí zůstala bezvládně viset v dlani. A pak se v žlábku bílých kachlíků, kudy odtékala voda ze sprch, objevil temně rudý pramínek, jako kdyby někdo vedle lil do žlabu malinovou šťávu. Jenže Alena pochopila, co to je. Pustila Esteřinu ruku a proti své vůli se rozječela tak pronikavě, že to přehlušilo rozjařený mumraj hlasů ve sprchách. Někdo zaklepal a dveře knihovny otevřela mladá příslušnice v nepěkném klotovém pracovním plášti a s vlasy staženými do přísného uzlu. V podpaží držela fascikl. Soudruh Bublina? Zeptala se mile poručíka Borůvky, který právě kamufloval svou denní křížovku jakýmsi tlustým kriminologickým spisem. Poručík Borůvka se zachmuřil. Ne, Borůvka, pravil ponuře. Promiňte, soudruhu poručíku, ale vy máte přece v referátě případ Vránová. Ano, mám, pravil poručík Borůvka ještě ponuřeji. No a oni mě řekli, že soudruh poručík Bublina, který má v referátě případ Vránová, pracuje v knihovně.
1: Řekli soudruh poručík?
0: Příslušnice, která právě ten den nastoupila službu a poručík ji viděl poprvé, se zapířila. Poručík si všiml půvabné křivky dlouhého krku, ale tím více se zachmuřil.
1: Řekli Bublina, že ano?
0: Ano, šeptla příslušnice.
1: To jsou naši soudruzi, tak vtipní, pravil poručík smutně. Vypadám jako Bublina, ale jmenuji se Borůvka.
0: Dívka v klotovém plášti k němu rychle vzhlédla.
1: Ale kdepak nevypadáte, pravila spěšně.
0: Poručík Borůvka na ní upřel žalostně smutné oči.
1: Tak nevím, vy chcete pracovat u kriminálky? Nevím, nevím, s tak špatným postřehem.
0: Zazvonil telefon. Poručík Borůvka ho zvedl, chvíli poslouchal. Pak řekl energicky.
1: Divadlo Odeon? Dobře.
0: A zavěsil a aniž věnoval zrudlé dívce další pozornost, vypadl na svou tělnatost překvapivě rychle z místnosti. Rozčilený vrátník, který stál před zamčenými dveřmi do sprch, vzrušeně koktal. Zamknul jsem je tam, soudruhu komisaři, aby žádná nemohla utíct. A taky, aby se nic nevyneslo ven, protože aby...
1: Kdo vám přišel říct o vraždě?
0: Přerušil ho poručík Borůvka.

0: Slečna Sikorská. A kde je slečna Sikorská? Zamk jsem ji tam taky. Vrátný sebou rozpačitě zakroutil. Protože, aby tam zatím stačili zničit všechny případné stopy, jak tam běhají sem tam. Řekl poručík Borůvka a zaposlouchal se do vzrušeného šveholení za dveřmi. Tak je, teď odemkněte. Vrátný provinile poslechl a skupina poručíka Borůvky vstoupila do sprch. Místnost byla plná děvčat v koupacích pláštích, ale některé se taky jenom zabalili do ručníku. Ty začaly hlasitě protestovat. Poručík Borůvka to ignoroval a přistoupil rázně ke koji, v níž zahlédl zavražděnou. Ležela na břiše, v zátylku měla ošklivou ránu s podivně ostrými konturami, téměř bez sražené krve. Voda ze sprchy zřejmě smyla první krvácení a otvor bylo zřetelně vidět. Kdo to, prosím, objevil? Zeptal se poručík Borůvka zdvořile a zašilhal po řadě dívek, z nich některé byly jen v ručnících. Znatelně mu poskočil ohryzek. Z řady vystoupila smrtelně bledá okatá blondýnka. Já, pravila s komíravým hláskem. Jmenujete se? Alena Pešková. Poručík Borůvka vzdychl a řekl. Pojďte prosím se mnou.
1: Tenhle? Říkám druhý den udiveně Julii, když mi ukazuje fotografii a prstem zlehka zaťuká na chlapa, který tam stojí vedle ní. Jo, tenhle. Pokejve Julie hlavou. V duchu to přepočítávám. No jo, mohlo by to tak nějak bejt. Není to tak nějak, je to naprosto jistý, podívá se na mě vážně. On je režisér? No jo, poměrně slavný režisér. A ty jsi s ním tenkrát, ty jsi hrála v nějaký hře, co dělal? Julie kejve hlavou. Já jsem ho milovala, věř mi. Bere mě Julie za ruku. Mlčím, když si myslím svoje. Každá ženská je schopná se na jeden večer zamilovat. Mají to šikovně zařízený. Co zmůžete tváří v tvář majestátu lásky? No, tak mu musíme dát vědět, rozhoduju. Ale on absolutně nic netuší. On netuší, že má syna. Vrtí Julie nešťastně hlavou. Máš ponětí o tom, kde žije? Kde bych ho mohl navštívit? Ptám se a hladím ji po ruce. Je tady v Praze, v divadle. Já ho léta neviděla, rozbrečí se Julie. Neřvi, uvidíme, co se dá dělat. Chlácholí mi a pak se loučíme a já jdu za tátou a pozdě večer se stavuju v tichu, kde se radím s Evženem, protože Evžen je jediná bytost, který jsem vo všem řekl. Život má fakt smysl pro černý humor, to ti teda řeknu. Povídám Evženovi před vchodem do divadla.
2: Myslíš?
1: Ptá se opatrně, když tu spolu přešlapujem a rozhlížíme se kolem sebe. No tak se na to podívej. Kupec Benácký, režie Emil Synek. To je on, to je ten Emil Synek. Na toho tady čekáme.
2: Cože?
1: Civí na mě Evžen. Antonio se ty vole zaručí, že když nevrátí Shylockovi peníze, může si z něj uříznout libru masa. Fór je v tom, vysvětluju Evženovi, že to na Shylocka ušijou tak, že ať si klidně vezme tu libru masa, ale že přitom nesmí prolejt ani kapičku krve, což je nemožný, že jo? Hrabalovi na to stačí lísteček z čistírny, na kterým se dočet, že některý skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky. Ty tohodle Shakespearea neznáš? Ty neznáš pokutou budiš, spíš jen tak pro zasmání, jediná libra vyříznutá z té části vašeho tak bělounkého těla, kterou si určím s dovolením já?
2: Já to vidím takhle,
1: uvažuje nahlas Evžen.
2: Až se tady zjeví, vybalíme to na něj pěkně z ostra. Jdem si pro tvou kůži, chlapečku. Přišel čas splatit starý dluhy.
1: Natahuje ke mně ruku a podle toho, jak ji drží, usuzuju, že po mně se chce akorát to, abych si v ní dokázal představit kudlu. A co když řekne ne? Znejistím.
2: Neřekne. Vsaď se, že ne. A víš proč? Protože mu učiníme nabídku, která se neodmítá.
1: Dívám se na hodinky.
2: V kolik říkal, že dorazí?
1: Měl by tu bejtek do 5 minut, přišli jsme dřív. Konstatuju a prohlížím si fotografie ze hry Kupec Benácký, který tu visejí ve skřínce na zdi, když se za mnou ozve významný zakašlání. Pomalu se otáčím a on se nás ptá, jestli mu náhodou někdo z nás včera nevolal ohledně schůzky. Říkám, že jsem to byl já a chci představit Evžena, ale ten to udělá sám a po svým.
2: Já jsem jeho kamarád Evžen a jestliže je kamarádství definovaný jako vztah chytřejšího se silnějším, tak já jsem ten silnější.
1: Pronese nevraživě. A teprve po tomhle antré se ptám, jestli bychom se tady někde v okolí nemohli posadit na kus řeči. Třeba na kafe, dodávám. Starostlivě se zahledí na hodinky a pak pokejve hlavou a řekne, že jo, že hned za rohem je jeden takovej malej bar, kam občas zapadne na kafe a kde by nás v tuhle hodinu nikdo neměl rušit. Vcházíme do potemnělých prostor a sedáme si všichni tři k malému stolku na konci místnosti, která je teď úplně prázdná. Barman přináší kafe a 2 piva, který jsme si objednali, už když jsme ho míjeli. A jakmile osiříme, tak jak si pan Synek opatrně odsejpá cukr do kafe, což činí pomalu, skoro zrnko po zrnku, a aniž by zvedl oči, tak pronese. Tak co? O čem jste se mnou chtěli mluvit? Přemýšlím, jak začít. A chvíli si ho jen tak prohlížím, než zaslechnu sám sebe, jak říkám. Takže k věci, pane režisére. Vy a moje dcera spolu máte dítě. Po těch slovech sebou trhne tak, že mu lžička vypadne z ruky a teprve po několika vteřinách se zmátoří natolik, že protáhne. Prosím. Říkám, vytahuju z kapsy fotografii Julie, která na ní drží malýho Míšu na klíně, že tady, ukazuju mu fotku, je zachycena moje dcera s vaším synem Michalem. Evžen si při mých slovech výhružně zakládá ruce křížem na prsou a pronikavě přitom sleduje režiséra Synka, který nevěřícně zírá na fotografii před sebou. Tohle, že je můj syn? Jak jste na to proboha přišel? Protáhne obličej do úžaslý grimasy a pak se zadívá na mě.
2: Znáte tu slečnu?
1: Zaútočí na něj Evžen ze svýho místa v rohu. Režisér mlčí a usilovně vraští čelo. Julie, řekne za chvíli nečekaně tiše. Pane bože, to je Julie. A tohle je váš syn, udeří Evžen svým mohutným ukazováčkem do hlavičky rozesmátýho Míši. Kolik mu je? Zeptá se a kouká přitom skrz mě někam do svý minulosti. Je mu 6, odpovídám mu. Teď mu bylo 6. Pro boha. Vzdychne a přejede si hřbetem ruky po čele. Proč mi o něm Julie neřekla? Přísahám vám, že jsem o něm neměl doteď ponětí. Já o něm nevěděl. Já vím, pokejvu hlavou a dokonce se na něj i trochu usměju. Já vím, že jste o něm nevěděl. Dcera mi to sama řekla. Zírá na mě, pak na Evžena, pak zas na mě, pak na fotku před sebou, pak si poposedne, na to zavrtí prudce hlavou, vstane a rozpřáhne ruce jak Kristus spasitel nad Riem a pak si zase sedá a do toho slyším, jak občas zašeptá Pane bože, nebo Ježíš Maria. A pak zas, no jo, ale já fakt nevěděl. Ze dveří se nás ptá barman, jestli máme ještě nějaký přání, a tak na něj Evžen zavolá, že prosíme 3 Jamesony, a když sleduje, jak stěžka usedá režisér Synek na svou židli, tak za ním houkne, že radši 2. Když do sebe ty panáky kopnem, tak je chvíli ticho a pak režisér zlomeně řekne, jenže co teď? Co máme jako dělat? Co po mně, pánové, vlastně chcete? A znovu polohlasně přísahá, že o tom nevěděl, že o tom neměl ani šajna. jakože je Bůh nade mnou, šeptá na závěr svý řeči a já mu na to říkám, že vím, že tohle mi přece nemusí vysvětlovat a že mu nikdo nic nevyčítá a že mu nechceme dělat žádný problémy. Víte, že jsem ženatý? Zvolá s otazníkem, který se v okamžiku mění v obrovský vykřičník. Klid! Utěšuju ho. My dva nejsme žádný vyděrači. My jsme si s váma přišli promluvit o trošku složitější věci. Složitější? Zajíkne se hrůzou režisér. Jak složitější? Co pak tohle je málo složitý? Peníze nechcete? No tak co teda? Evžene, říkám, objednej prosím tě ještě 3 ty panáky. Myslím, že je budeme za chvíli potřebovat. Emil Sinek zírá před sebe a když nám barman na stříbrným podnose naservíruje další várku Jamesonů, ozve se z něj tak dutě, jako by promluvil z útrop vykotlanýho dubu. A co po mně teda vlastně chcete? Popadnem s Evženem každej svýho panáka a než se napijeme, tak jen tak, jako by skoro mimochodem prohodím. Maličkost. Vaši kůži. Režisér se zakucká tak silně, že ho Evžen musí několikrát praštit dozad a teprve pak, když se mu podaří popadnout znovu dech, nadzvedne se v židli a ochraptěle se nás obou zeptá. Co vy jste zač? Sadisti, psychopati, recesisti, co vy jste do prdele zač? Dávám mu chlácholivě ruku na rameno a tlačím ho zpátky do židle a přitom se snažím mluvit co nejtišejc, protože mi neuniká, že se před malou chvílí objevil ve dveřích barman s poněkud tázavým výrazem na tváři a když se mi to konečně podaří, tak mu pomalu a po kapkách vysvětluju, proč jsme dneska s Evženem tady. Roztržitě mě pozoruje a asi se snaží chápat to, co mu tady vypravuju. A když se po několika minutách dostávám až k tomu, jak se mi Julie svěřila, že on je skutečně pravým biologickým otcem našeho Míši a že jedině jeho kůže má naději na úspěch, tak se tiše sesune na židli a my ho musíme s Evženem každý ze své strany podpírat, aby nám nesjel na zem. Evžen pak u baru objednává další rundu a my s režisérem Sinkem sedíme naprosto tiše. Já proto, že už jsem vlastně všechno řekl. On proto, že musí mít v hlavě pořádnej zmatek. Chápu ho. A zdá se mi, že i Evžen už se na něj dívá mnohem přátelštějc než před chvílí. Odkud se ta kůže bere? Zašeptá, když se napijem. Ze stehen. Informuju ho, jako bych byl doktor. A jizvy? Zůstanou mi jizvy? Podívá se po mně ustrašeně. Nepatrný, taková jako blečí kůže, říkám. O trochu slabší barevnej tón, ne o moc. Sedí a tupě kejve hlavou. Takže o trochu jiný barevnej tón. No to je povedený, to vlastně končím.
2: Proč pro boha?
1: Diví se nahlas Evžen.
2: Proč byste končil?
1: Obsadil jsem sám sebe do hry, Zana říká. My teď zkoušíme Donaha a já tam mám hrát hlavní roli. Teď my tam děláme striptýz.
2: To je ovšem blbý,
1: ujelo Evženovi. No, říkám mu rozvážně. Tohle všechno se ještě musí pořádně promyslet. A co když, uvažuje režisér a mně se zdá, že se mu do očí vkrádá mírně vychytralej výraz.
2: Na to zapomeň.
1: Popotáhne Evžen svou kopii Valtra P08.
2: Jestli myslíš na nějaký hovadiny z DNA, tak si nejdřív pořádně prohlídni tuhle věcičku.
1: Režisér Sinek se hořce usměje a pak zase zírá do nicoty.
2: Máme tě zkrátka v hrsti.
1: Šklebí se na něj Evžen a mně je toho zhroucenýho mládence, do kterého se před lety na jednu noc zamilovala má dcera Julie, upřímně líto. Nech toho, okřikuju Evžena, který se pak na chvíli uraženě odmlčí a já mám dost času uvažovat o tom, že nebejt tý blbý náhody s chůdama a meruňkovejma knedlíkama, tak bych se v životě nedozvěděl pravdu. Tedy pravdu, o kterou jsem vůbec nestál. A co teď konkrétně, co se ode mě chce? Vzdychne režisér a zahledí se mi do očí. Kam mám jít, co mám dělat? Říkám mu, že s ním zítra zajdu do nemocnice a že mu se vším, co bude třeba, pomůžu, jak budu moct. A pak, když se ptá, jak dlouho v té nemocnici bude muset zůstat, tak říkám, ne víc než 14 dnů, ale musíme si pospíšit. A na to on zanaříká, že co má ale pro Boha říct doma a v divadle, že tam celých 14 dní nebude. A v tom se ozve Evžen s tím, že tohle ať prej necháme na něm. Bejt s ním tady sám, tak bych se nejspíš zasmál. Ale takhle mi nezbývá, než pokejvat zasvěceně hlavou, jakože to se samo sebou rozumí, že s tím se počítalo jaksi automaticky. Moment! Napadá mě najednou a vytahuju z kapsy další fotku, kterou jsem vzal pro jistotu sebou a na který je Julie s Míšou a s Robertem. Neznáte náhodou tohodle? Několik vteřin si ji prohlíží a pak zavrtí hlavou. Ne, tohle pána jsem nikdy neviděl. To je dobře, usmívám se, to je moc dobře. Když jsme se s Evženem vraceli domů, tak mi najednou došlo to, co mi pochopitelně mělo dojít daleko dřív. Jdeme a probíráme ten dnešek ze všech možných stran a zrovna v momentě, kdy mu říkám, myslím si, Evžene, že tohle není vůbec tak špatný chlap a za jiných okolností by to nebyl až tak špatný zeťák, tak mi něco blesklo v makovici a teprve pak zahřmělo a já se zastavuju uprostřed pohybu, zírám na Evžena a když vidím, jak mě nechápavě pozoruje, tak omráčeně zašeptám. No jo, jenže to znamená, že na tu plastiku musí jít oba. On i Robert.
2: Ty vole,
1: říká Evžen. Ty vole, opakuju po něm. Připadá mi to, paní doktorko, jako kdyby jsme se tu teď my dva připravovali na vyloupení banky. Unaveně se mý poznámce usměje. Chápu jemnej smutek, co ten úsměv provází, protože nás, ale hlavně ji, čeká poměrně nelehkej úkol. Co nelehkej? Co poměrně? Paní doktorku z oddělení popálenin čeká v jistým slova smyslu to vůbec nejsložitější, co musela během své dosavadní kariéry řešit. Sedím u ní v kanceláři a probíráme to, co se musí províst ze všech stran, protože si nemůžeme dovolit ani tu nejmenší chybu. Takže se neznají, ptá se mě znovu. Tohle je jisté. Ano, kroutím hlavou, neznaj, v životě se neviděli. Dobře, řekne, protože já tu potřebuju mít oba a nemám zkrátka jinou možnost, než je umístit na stejný pokoj. Když se neznají, namítám, tak jsou to pro sebe cizí lidi. Dobře, jenže je tu ještě vaše dcera a ta zná přirozeně oba. Jednoho hůř, jednoho lépe, no a... Říkám nechápavě. No, bylo by asi dost divné, kdyby svého legálního muže během jeho pobytu u nás ani jednou nenavštívila. Co říkáte? Neříkám nic. Tohle mě totiž až doteď nenapadlo. No, vidíte. Komentuje mou tupost paní doktorka. Zvládne to vaše dcera? Neprozradí se? Je to herečka, tak to snad zvládne, uvažuju polohlasně. Musíme mu vymyslet nějakou legendu, nějaký příběh, rozumíte mi? Komu? No pravému otci přece. Ten druhý nic takového nepotřebuje, ten svůj příběh žije. U něj je věc jasná. Ale musíme předpokládat, že spolu budou občas komunikovat takové to, a s čím jste tu vy? Už mě chápete? Kejvu hlavou. No jo, tohle mě nenapadlo. Tak vidíte. Měly by to být podobný případy, že jo? Je tady ten chlapec ze zabíjačky, uvažuje paní doktorka. Tomu dává kůži jeden základák, protože on ten chlapec rodiče nemá, respektive má, ale oba ve výkonu trestu, takže žije s babičkou. Základák? Divím se. Jaký základák? Máme tady k dispozici tyhle mladý kluky jako dárce. Oni se chtějí ulejit, my jim za to vycházíme vstříc jinak. Řekněme, že je tady necháváme déle, než je nezbytně nutné, podstatně déle. Chápete? Jasně, říkám. Ale stejně jsou to frajeři. Možná, řekne. Ale spíš je to tak, že i tohle podstoupí radši než tu buzeraci tam. Mám to s panem Sinkem nějak nacvičit? Ptám se. Nějak cvičit to snad nemusíte. Jen řekněte, ať se drží toho scénáře se zabíjačkou. Ať tvrdí, že je nejbližší příbuzný nebo něco v tom smyslu. Ten druhý tomu stejně nemůže rozumět. Kůže je velmi, velmi složitá věc. To vidím, řekl jsem. Kolik lidí tady o tom vlastně ví? Jen já a kolegové. Dobře, přitakávám. Tak já mu řeknu, co a jak. Snad mě tohle nebude stát diplom. Vzdychne paní doktorka a nejistě se na mě přitom usměje. To bych vážně nerad. Usměju se taky a taky dost nejistě. S tím si teď nebudeme lámat hlavu. My už to tady nějak zvládneme a budeme se snažit vašeho zetě šetřit. To nijak nemusíte. Zamumlám směrem do podlahy. Sehrajeme tu zkrátka jen takovou malou komedii v zájmu zachování funkčnosti jednoho manželství. Mně jde hlavně o Míšu, říkám. Mně jsou jinak ty dva pánové celkem ukradený. Kdyby to nebylo tak, jak říkáte vy, myslím to, že dáváte přednost biologickému otci, tak bych mu dal kůži svojí. Tetovanej nejsem, nikdo by nic nepoznal. Kolik vám je let? Zeptala se paní doktorka a já bych nikdy nevěřil tomu, jak velký rozdíl může být mezi dvěma prostinkýma formulacema dotazu. Kolik je vám let? A kolik vám je let? Zejména když mírně zdůrazníte to vám. Jakože jsem starý? Neříká nic, ale usmívá se tak, aby mě nenechala ani náhodou na pochybách. Aspoň k něčemu bych byl dobrý. Vzdychnu si a pak už jen domlouváme, kdy sem s oběma těma frajerama přijít. A když se pak ptám, jestli bych se mohl podívat za Míšou na dětský oddělení, tak mi říká, že radši ne, že na to je ještě brzy. Takže z nemocnice odjíždím za Julií, která na mě čeká doma, a než odejde na zkoušku, tak probíráme ty samý detaily, co s paní doktorkou, a v poledne jedu za tátou, abych ho pomohl nakrmit, a kupuju nějaký mandarinky pro něj a taky pro paní Sváčkovou, kterou jsem dlouho neznal jménem a která mě nedávno zastavila na chodbě domova, protože ona má pokoj hned proti tátovu a vtiskla mě do ruky nějaký sešitek, jestli bych si to, co je v něm, prej nepřečet. Tak jsem si to nedávno skutečně přečet. Jmenuje se to Lidské hyeny a paní Sváčková tam popisuje, jak ji její vlastní děti připravili o veškerý majetek a nakonec i o střechu nad hlavou, což nebyla žádná došková záležitost, nýbrž plochá střecha udržovaný funkcionalistický vily v Bráníku. Jinak je to moc hodná a usměvavá paní, která, když jí podávám ruku, tak po ní čapne jak nějaká opička a druhou rukou s ochrnutýma prstama mi přejíždí po hřbetu mý ruky jako tím vietnamským drbátkem, co se prodávají na tržnicích. Myslím, že právě tahle její laskavost se jí nakonec stala osudnou. Parchanti zasraný, řekla to Evžen, když se mu voní jednou vypravoval a měl jako vždycky pravdu. Dávám jí pár mandarinek a trpělivě jí vysvětluju, že sirup s veverkou už se dávno nevyrábí, takže ten jsem jí přinést bohužel nemoh. A ona na to jen vzdychne, že když nemoh, tak nemoh. A poloslepě se na mě usmívá. Táta kouká na televizi, přesněji zřečeno těsně vedle ní, ale i to považuji za úspěch a pak ho krmím. Vpravím do něj pár lžic polívky a zbytek vypiju z misky sám a pak mu přes jeho protesty vnutím aspoň trochu bramborový kaše s něčím, co vypadá jako karbanátek, a jemu to ku podivu docela šmakuje. Vypravuju mu přitom o Evženovi a jak se asi zamiloval do paní Dáši z patentového úřadu a jak se nám ten starý kozel najednou mění přímo před očima k lepšímu a podle toho, jak táta vraští svý mohutný obočí, usuzuju, že mě snad i trochu vnímá. Takže se nutím jako vždycky dělat legraci a veselo a když skončím s tím obědem, tak u něj jen tak dřepím a snažím se ho přimět k tomu, aby si dal trochu vitamínů v podobě těch mandarinek. Vkládám mu je plátek po plátku do pusy, kterou na mě otvírá jako kapr, a pak, jak je mým dobrým zvykem, usínám v křesle. Probouzím se pozdě a protože mě nic jiného nenapadá, tak se dívám na televizi až do té doby, než přinesou večeři. Táta tu leží se zavřenýma očima, s rukama skříženýma na prsou jako do rakve a hlasitě chrápe z pusou do kořán. Vypadá jako Groucho Marx bez brýlí, říkám sestřičce, která se tomu zasměje, i když si později uvědomím, že je víc než nepravděpodobný, že bychom se my dva dívali na stejný filmy, spíš se zasmála tak, jak se lidi většinou smějou, to znamená vlastně ničemu. Dávám tátovi napít čaje, urovnám mu polštář a ačkoliv to většinou nedělám, dneska mi to nějak nedá a tak mu na rozloučenou dávám pusu na čelo. Starej syn líbá starýho otce. No nazdar, to jsme to dopracovali. Říkám si, když zahejbám za rohem domova na stanici tramvaje a pak odjíždím do ticha, ale vzhledem k tomu, že si dneska připadám celkem utahanej, tak si to cestou rozmýšlím a zamířím domů.

Liderich se vrátil ke Gunterovi. Král ho netrpělivě očekával a flanderský hrabě mu vypravoval, jak všechno probíhalo. A že on, Gunter, se má zítra podrobit zkouškám a že z nich musí vyjít vítězně, chceli se stát Brunhildiným manželem a islandským králem. Nakonec se zmínil i o Brunhildině pohrůžce, že je oba pošle na smrt, pakliže Gunter neuspěje. Gunther požádal, ať ho nechá podstoupit zkoušky sám a vrátí se na ostrov Highland. Onže mu slibuje bez ohledu na to, jak se věci vyvinou, že Kriemhilda bude jeho ženou. Ale Liderich si myslel, že Gunther bude mít při zkouškách zapotřebí jeho pomoci a odmítl. Gunther, který byl sám velice rád, že bude mít Lidericha při sobě, dál nenaléhal a oba přátelé netrpělivě čekali na zítřek. Gunther byl druhý den ráno připraven, marně se však rozhlížel kolem, Lidericha nenašel. Už se začal jeho nepřítomností velice znepokojovat a obávat se nějaké zrady, když uslyšel u ucha hlas, který mu říkal: ničeho se neboj, Gunthere, jsem s tebou a neopustím tě. Možná, že ti takto budu užitečnější, než kdybych byl všem na očích. Gunther poznal Lidericha po hlase a upokojil se. Vydal se neprodleně se svou stovkou rytířů na cestu a postupoval k městu. Brzy však zahlédl Brunhildu. Přitáhla v čele 500 vojáků, kteří Gunthera a jeho stojezdců obklíčili, tak aby král, pokud při zkouškách neuspěje, ani žádný z jeho mužů nemohli uniknout. Gunther se začínal znepokojovat a zeptal se tiše: Liderichu, jsi tu? Ano, odpověděl hrabě. A Gunther se uklidnil. Předjel ke sličné válečnici, sesedl z koně a představil se jako ten, kdo se uchází o čest stát se jejím manželem. Brunhilda se při pohledu na Gunthera pohrdavě usmála a řekla: aby manželství bylo šťastné, zákon na nebi i na zemi praví, že žena musí svého muže poslouchat. A k tomu, aby žena mohla poslouchat, musí potkat muže, který ji bude ve všem převyšovat. Já osobně jsem přísahala, že si vezmu jen toho, kdo bude zručnější, silnější a hbitější než já. Králi Gunthere, jsi připraven podstoupit 3 zkoušky, kterým tě podrobím? Jsem připraven, řekl Gunther. Je-li to tedy vaše vůle, pane, začneme kláním, protože jsme k tomu vybaveni. Přineste dřevce. 8 panošů hned přineslo 2 kopí, tak těžká, že každé museli nést 4 muži. Gunther na ně pohlížel znepokojeně, neboť byla silná, jak stěžeň jeho lodi. Liderich si všiml, jaký je neklidný, a pošeptal mu: ničeho se neboj a udělej mi místo za sebou v sedle. Ty naznačíš pohyb a já rány povedu a budu je i odrážet. Ta slova posilnila Guntherovu důvěru, takže bez váhání přijal, což zjevně velmi udivilo Brunhildu, jež uchopila jedno dřevce, s nesmírnou lehkostí je zvedla, pobídla svého koně do cvalu a postavila se s ním na místo, odkud měla výjíždět. Také Gunther pozvedl dřevce, jako by to bylo stéblo slámy, což vyvolalo mezi přítomnými obdivný šepot. Rozhodčí dali pokyn, koně vyběhli cvalem, oba protivníci se střetli v půli cesty. A k velkému úžasu všech se Gunterovo dřevce rozlomilo na kusy o Brunhildin zlatý štít. Král však do jejího štítu udeřil s takovou silou, že sličná válečnice přepadla na zadek svého koně, takže jí spadla přilba a umožnila spatřit její obličej planoucí hněvem a hanbou. Co se Guntera týče, ten zůstal sedět pevně a neochvějně v sedle. Prohrála jsem, řekla královna a odhodila kopí. Přejdeme ke druhé zkoušce.
sesedla z koně. S výrazem skromnosti a s úsměvem pak Gunther přijal blahopřání své stovky rytířů. Mezitím 12 mužů přineslo obrovský kámen, při jehož spatření se Gunther rozechvěl. Králi Gunthere, prohlásila Brunhilda, vidíš ten kámen? Já s ním dohodím až k tomu kopci, který se zvedá 50 stop od nás. Jestli dohodíš dál, uznám, že jsem prohrála, jako když si zlomil mé dřevce. 50 stop, mumlal si Gunther pod vousy. I hrome. Ničeho se neboj, ozval se Liderich. Vložím svou ruku do tvé, rozmáchneš se a já kámen vrnu. Brunhilda sebrala kámen jedinou rukou, zatočila jim nad hlavou a vrhla jej s takovou silou, že místo, aby se zastavil na úpatí kopce, dovalil se až do jeho poloviny, pak se převážil a skutálel se k cíli, který byl pro něj vyznačen. Guntherovi rytíři se zachvěli. Brunhildini zatleskali. Tucet mužů šlo pro kámen a s velkou námahou jej donesli zpátky na místo, odkud Brunhilda házela. Tu jej uchopil Gunther a bez zjevné námahy, aniž jej potřeboval roztočit nad hlavou, kámen hodil. Kámen dopadl ještě dále, než kam se předtím dokutálel. Dovalil se až na vrchol kopce a jelikož odvrácený svah klesal k moři, překulil se na druhou stranu, tam nabral rychlost, až blunikl do moře. Tentokrát už to nebyl potlesk, ale výkřiky obdivu, kterými byl přijat tento důkaz Guntherovy síly. Brunhilda byla bledá hněvem, povolala k sobě všechnu svou čeleď. Jen pojďte sem, řekla. Vždyť není ještě všemu konec, zbývá nám poslední zkouška. Králi Gunthere, dodala a otočila se k němu, vidíš tu propast? Ano, odtušil Gunther. Tak, jak ji vidíš, měří 25 stop na šíř. Jak je hluboká, není známo. A kameni, který jsme hodili, by trvalo několik minut, než by dopadl na dno. Jednoho dne, když jsem štvala losa, jí los přeskočil a už si myslel, že je v bezpečí, jenomže já jsem jí přeskočila za ním, dohonila jsem ho a skolila. Jsi připraven mě hnát, jako jsem já hnala losa, a skočit za mnou přes propast? Hlesl Gunther. Vyslov souhlas, nabádal ho Liderich. Jsem připraven, odpověděl král Gunther, ale neodložíme si svou zbroj? Jen si zbroj odlož, králi Gunther, řekla pohrdavě Brunhilda. Já si svou ponechám. Nech si svou zbroj, zašeptal Liderich. Učiním jako vy, odpověděl Brunhilde Gunther. Tehdy se krásná válečnice rozběhla jak lehkonohá laňka a beze strachu, bez váhání skočila přes propast. Tak doskočila na druhou stranu, až všichni přítomní vykřikli v domnění, že se převáží zpátky a spadne do propasti. Jsi na řadě, králi Gunthere, řekla Brunhilda a otočila se. Jak to uděláme, zeptal se Gunther Lidericha. Chytím tě za zápěstí, odpověděl Liderich, a přenesu tě sebou. Neupusť mě, řekl Gunther. Buď klidný, odpověděl Liderich. Místo odpovědi se Gunther rozběhl takovou rychlostí, že ho bylo sotva možno sledovat očima. Když dospěl na okraj, vznesl se, jako kdyby měl orlí křídla, a dopadl na druhé straně o 10 stop dále, než kam doskočila Brunhilda. Králi Gunthere, řekla Brunhilda, vyšel si vítězně ze všech tří zkoušek, jimž jsem tě podrobila.
Nemám ti tedy už co vytknout. Dobil jsi mě. Jsem tvoje žena. A ty, pošeptal Gunther Liderichovi, ty jsi manželem mé sestry. A zatímco Gunther líbal Brunhildinu ruku, Liderich tiskl Guntherovu. Gunther a Brunhilda postoupili k divákům držíce se za ruce a Brunhilda představila Gunthera jako svého manžela. Tato zpráva vyvolala mezi rytíři z Islandu i mezi rytíři ze Skotska nával radosti. Liderich si sňal přilbu, stal se tak opět viditelným a pozdravil Gunthera a Brunhildu, jako kdyby teprve teď přicházel z lodi. Brunhilda mu sotva věnovala jediný pohled. Gunther mu stiskl ruku. Bylo dohodnuto, že obě svatby se vystrojí společně v hlavním městě Highlandu. Zatím však zůstanou 14 dní v Segardu, aby si Brunhilda před odjezdem vyřídila všechny záležitosti svého království. Když uplynulo 14 dní, vypluli, příznivý vítr dovedl koráb do hlavního města Highlandu. Princezna Kriemhilda byla velice šťastná, že zase Lidericha vidí, a když slyšela přímo z bratrových úst, jaké služby mu prokázal, dala mu svou ruku. Také královnu Brunhildu přijala jako sestru a byla předem rozhodnuta zahrnout jí přátelstvím. Ta však byla jako obvykle chladná a odtažitá, neboť pohrdala dívkami, které se jako Kriemhilda nikdy nezabývaly ničím jiným, než svou toaletou a vyšíváním. Obě svatby se odbyly ve vším lesku a po 3 dny, které je předcházely, se konalo mnoho klání a turnajů. Přímo v den svatby však Liderich dostal list od své matky, kterým ho povolávala na jeho statky. Předobrá stará kněžna hynula touhou spatřit svého syna a zapřísahala ho, ať se k ní vrátí se snachou, kterou by tak ráda viděla. A že prý, když se vydá na cestu jen o týden později, najde ji už mrtvou od samých strastí a žalu. Liderich tedy řekl své princezně, že budou muset co nejdříve odjet, a protože jeho vůle byla i její vůlí, princezna mu nabídla, ať se vydají na cestu hned zítra. Kriemhilda žádala Lidericha pouze o povolení věnovat své švagrové polovinu perel, rubínů, alamandínů a démantů a Liderich s tím rád souhlasil. Brunhilda však pyšně poslala drahokamy švekruši zpátky s tím, že jejími klenoty jsou dřevce, pancíř, štít, její přilba a meč. Odmítnutý dar byl pro Lidericha dalším důvodem, aby neprodleně vyjeli. Byl si dobře vědom toho, že kdyby na dvoře svého bratra krále zůstal déle, mezi oběma ženami by brzy došlo k neschodám. Liderich a Kriemhilda se tedy rozjeli k Budskému hradu, který dál obývala stará kněžna, a po 3denní cestě tam dorazili. Ermengarda měla ze shledání se synem velikou radost a Kriemhildě se od ní dostalo v pravdě mateřského přijetí. Příštího roku se princezna Kriemhilda stala matkou krásného chlapečka, který dostal při křtu jméno Andrakus.

Gunther své sestře blahopřál k narození syna a zároveň vybídl Lidericha, ať ho s Kriemhildou přijedou navštívit hned, jak bude sto snášet cestu. Že prý mu musí sdělit něco navýsost důležitého. Lidericha ukázal psaní ženě, ta sama toužila bratra navštívit. Díky své laskavé povaze zapomněla, jakého pyšného přijetí se jí dostalo od královny Brunhildy. Lidericha a Kriemhilda se tedy vydali na cestu do hlavního města Highlandu. Gunther je přijal a bylo vidět, že má z jejich příjezdu ohromnou radost. I pyšná Brunhilda jako by byla spokojena, že je zase vidí. A když spatřila Lidericha, polila jí tváře svěží červeň, protože nemohla zapomenout na polibek, který jí na hradě Segard znovu přivedl k životu a o kterém se manželovi nikdy nezmínila. Lidericha zase nepovažoval za nutné zmiňovat se Guntherovi o této epizodě svého poslání, takže Gunther Brunhildino uzardění připisoval na vrub radosti ze shledání se starými přáteli. Jakmile se Lidericha s Guntherem ocitli o samotě, což bylo krátce na to, protože oba k tomu hledali příležitost, Lidericha se Gunthera zeptal, o jakých naléhavých záležitostech ho chce spravit. Gunther Liderichovi vyprávěl podivný příběh. Brunhilda si o svatební noci odepnula podvazky, jedním svázala manželovi ruce, druhým nohy, pověsila ho ke sbírce zbraní na zdi a potom v klidu ulehla. Gunther chtěl tenkrát křičet a volat o pomoc. Brunhilda se však okamžitě probudila a dala mu tak krutý výprask, že nebožák jí nakonec slíbil, že bude celou noc mlčet jako hrob. Po tomto slibu Brunhilda znovu ulehla a nerušeně spala celou noc až do svítání. Za rozbřesku se probudila a sněla Gunthera ze zdi. Od těch dob s ním princezna noc co noc nakládala tak, jako tu první, až na to, že ho byla stále surověji. Guntherovi nakonec nezbylo nic jiného, než se večer uchylovat do komnaty sousedící se svatebním pokojem a zamykat se tam na dva západy. Lidericha chvíli uvažoval o tom, co právě vyslechl, a pak položil Guntherovi ruku na rameno. Buď klidný, řekl mu. Večer, až pážata a sluhové odejdou, místo abys vyšel ven, zavři dveře zevnitř a sfoukni lampu. Zbytek už bude moje práce. A jak se dozvím, že tam jsi, ptal se Gunther. Budu ti šeptat do ucha, jako jsem to dělal v Segardském hradu. Den uplynul ve slavnostech. Král a královna Highlandu budili dojem dokonalého souladu. Brunhilda byla ochotna působit ve dne jako služebná, zatímco v noci byla paní. Když nadešel čas jít na lože, Lidericha zavedl Kriemhildu do její komnaty, řekl jí, že musí s Guntherem probrat ještě některé státní záležitosti a proti všem zvyklostem ji opustil. Přešel do sousedního pokoje, nasadil si na hlavu přilbu, jež činí neviditelným, a vydal se ke králově komnatě. Právě přicházela Brunhilda s Guntherem. Lidericha se přitočil ke králi a zašeptal, tak jsem tady. Do Guntherovy tváře se okamžitě vrátil klid. V tu chvíli Brunhilda, jež až doposud zachovávala zdání pokorné manželky, hrdě povstala a krokem královny zamířila k manželovi. Ten se však, když se šeptem přeptal Lidericha, jeli přítomen a dostal kladnou odpověď, vrhl ke dveřím, zamkl je a klíč vložil do kapsy místo, aby utekl jako obyčejně. Brunhilda zasadila Guntherovi takovou ránu, že padl na stůl, kde byla lampa, převrhl jej a lampu zasil, takže se pokoj utápěl ve tmě. Vidíš? Zeptal se Gunther tiše Lidericha. Ano, odpověděl Lidericha. A teď se ukryt někam do kouta a nech mě jednat. Lidericha zaujal Guntherovo místo.
A protože se Brunhilda domnívala, že má pořád co činit se svým mužem a vyzkoušela si už, jakou má nad ním převahu, chtěla ho uchopit za ruce a svázat mu je, jak to už mnohokrát udělala. Tentokrát se však přepočítala. A naopak to byla ona, koho popadl Liderik za zápěstí a svázal je opaskem. Na to pověsil Brunhildu na stěnu se zbraněmi a zmizel. Na odchodu u dveří narazil nohou o lehkou překážku, schýbl se a sebral cosi hedvábného. Když přišel na světlo, poznal opasek, který Brunhilda zpravidla nosila a kde mívala zastrčen zlatý pečetní prsten. Ve své komnatě zastihl Liderich Krimhildu silně znepokojenou. A protože vůči ní neměl žádné tajnosti, vyprávěl jí, co se přihodilo a ukázal jí prsten i opasek, který jí nalezl. Krimhilda je chtěla mít. Liderich jí je chvíli odepíral, ale když viděl, že jeho odmítnutím ženina touha jen narůstá, dal jí prsten i opasek s prosbou, ať se nikdy ani slovem nezmíní o tom, odkud je má. Krimhilda mu to slíbila a v tu chvíli měla určitě v úmyslu slib dodržet.

Druhého dne se Gunther už z dálky hrnul k Liderichovi hned, jak ho zahlédl, a vítězoslavně mu stiskl ruku. Za to Brunhilda vypadala zahanbeně a posmutněle. A její podvědomá nenávist vůči Krimhildě vzrostla do té míry, že nebylo setkání, kdyby si obě ženy nevyměňovaly ostrá slova. Na severu Highlandské země mezitím vypukly nepokoje a Gunther byl nucen opustit sídelní město, aby je potlačil. Rozloučil se tedy s Liderichem a Krimhildou a plnění hostitelských povinností ponechal na Brunhildě. Sotva však Brunhilda osaměla, začala se k Liderichovi a Krimhildě chovat s povýšeností, na jakou nebyli ani jeden zvyklí. Liderich si z toho nic nedělal, tušil, z čeho pramení to zdánlivé pohrdání. Za to Krimhilda cítila urážky, jimž byly vystaveni dvojnásob, za sebe i za svého manžela. A tyto urážky se nakonec staly tak nesnesitelnými, že se rozhodla pro pomstu. A protože se blížil posvátný den nedělní, aniž co řekla svému manželovi, navlékla si na prst prsten a opásala se opaskem, které Liderich našel u Brunhildy tu noc, kdy s ní zápasil. Vydala se do kostela ve stejný čas jako Brunhilda a dostihla ji právě ve dveřích. Brunhilda se zarazila. Od kdy pak vazalka předbíhá královnu? Od té doby, odpověděla Krimhilda, co nosí tenhle pás a tenhle prsten. Při pohledu na ně Brunhilda vykřikla a zhroutila se ve mdlobách do náruče svých dam, za to Krimhilda vešla sebejistě do kostela a poklekla na čestném místě. Tu si však uvědomila, že porušila slib daný manželovi a s hrůzou uvažovala, jaké může mít její neposlušnost strašlivé následky. Jakmile také byla oběť mše svaté vykonána, neprodleně se vrátila do paláce, vyhledala Lidericha a zapřísahala ho, ať okamžitě odjedou, že už dál nesnese urážky, kterými ji častuje její švekruše. Lidericha nikterak nemrzelo, že všem těm různicím už bude konec, stanovil odjezd na zítra a šel se s Brunhildou rozloučit. Brunhilda ho však odmítla přijmout. Liderich si to odmítnutí vyložil jako novou urážku a místo, aby počkal do zítřka, odjel ještě ten večer. Ani Gunterovi nenapsal, aby ho vyrozuměl o příčině svého odjezdu. Uplynulo sotva pár dnů, co Liderich s Krimhildou opustili Highlandskou zemi a Gunther se vrátil, když se mu podařilo šťastně potlačit nepokoje, kterého povolali na sever země. Jeho první starostí bylo navštívit královnu, ale místo, aby ji viděl veselou, jak očekával, našel ji v slzách. A když se k ní hrnul, aby ji sevřel do náruče, sklesla na kolena a žádala ho, aby se Liderichovi pomstil. Co pak ti udělal? Zeptal se Gunther užasle. Sire, odpověděla Brunhilda, hrubě mě urazil. A vás urazil ještě hruběji. Bůh ví, jak si opatřil opasek a prsten, jež jste mi v noci sejmul a dal je Krimhildě se slovy, že mi je sejmul on. Ale sám dobře víte, pane, že to není pravda. Vždyť vám to trvalo celý rok, než jste mi je mohl sejmout. Gunther zesinal. Už se domníval, že ho Liderich zradil a pomohl ženě na nohy. Dobrá, prohlásil. A nemluvila jste o tom s nikým? Jen s vámi, hlesla Brunhilda. Tak dál vše uchovejte v tajnosti, odpověděl Gunther, a já vám přísahám, že budete pomstěna. Pyšná královna Brunhilda tedy spola ukonejšena povstala s jedinou myšlenkou, myšlenkou na pomstu, kterou jí Gunther přislíbil.

0: Co je, prosím tě?
1: Kdyby ses viděl, jak se tváříš. Co se děje, Žil?
0: Ale nic.
1: Nepovídej. To vypadá na trojnásobnou vraždu.
0: Prosím tě, jenom nevtipkuj.
1: No tak, bručounku, no. No. A teď mi pověz, co se ti stalo.
0: No ale... Ráno mě v autobuse okradli.
1: No ne.
0: No prosím tě, prosím tě.
1: Hodinky.
0: Peněženku.
1: Kolik jsi tam měl?
0: Asi 50 franků.
1: No to ještě unesem.
0: V té tašce byly moje doklady a můj odznak.
1: Vážně?
0: To bude ostuda.
1: No to bude.
0: Negretovi ukradnou odznak, to bude průšvih. Čemu se směješ, prosím tě? To je zadržení měsíčního platu.
1: No počkej, tolik?
0: No to nejmíň.

0: To mi vzal ten kluk. Něco přes 20, takovej hubenej, zmačkanej, nervózní, vyskočil z autobusu skoro za jízdy a mazal si to pryč. A to už jsem věděl, že tu tašku nemám. To byl určitě nováček. Kdyby se na mě nemačkala ta baba s tou taškou, tak... No já nevím, proč někdo musí tahat brambory sem tam veřejným dopravním prostředkem.
1: No jela na trh, kde byly lacinější.
0: Prosím tě.
1: No prosím tě, když teď nedostaneš gáži, tak já asi budu muset taky...
0: Sakra...

0: Dobrý ráno, šéfe. A je, je, je.
1: Prosím?
0: Že to venku hřeje.
1: Já tě slyšel, Ikasi. Hlášení.
0: Zabitý Senegalec, nůž, hrvačka. Ta ženská ze včerejška se přiznala, tu bábu ze Seny identifikovali sousedé, poštu máte na stole. Jo, a tady balíček. Prosím.
1: Podej mi nůž.
0: Nůž.
1: Ať mi přinesou z archivu album. Kapesní zloděje.
0: Kapes.
1: Do stáří, řekněme, 28.
0: Šéfe, vy jste se dal na kapsáře.
1: Bez poznámek. Dej sem ten nůž.
0: Prosím.
1: To je můj odznak. A doklady. On to posílá zpátky.
0: No, kdo co posílá zpátky?
1: Můj zloděj. No, ukradli ti v autobuse šéfa. No. Zvedni to.
0: Ano? Kdo prosím? Čeho se to týká? Aha, moment. Nějaký mladenec. Chce se prý omluvit.
1: Omluvit? Maigret. Maigret.
2: Pane komisaři, já jsem vám vzal v autobuse tu peněženku a chtěl jsem vám jen říci, že je mi to moc líto. Prosím vás o prominutí. Velice se omlouvám. Bylo mi strašně trapně a udělal jsem to nerad. Halo? Halo? Halo?
1: No, a co dál?
2: No, totiž já nevím, jestli jste už to dostal poštou zpátky, ale já vám chci říct, že jsem si musel nechat 10 franků na to poštovné a na něco k jídlu. Ale já vás ubezpečuji, prosím, že vám ty peníze vrátím hned, jak se dám dohromady.
1: Vy jste kradl poprvé?
2: Ano, poprvé. Pane komisaři, opravdu poprvé v životě. Za takových okolností, že si vůbec nedovedete představit.
1: Tak až budete mít, tak mi to vrátíte.
2: Haló?
1: Ještě něco?
2: Ano.
1: No tak co je?
2: Ano, pane komisaři, já totiž bych s vámi potřeboval mluvit. Jsem ve strašné situaci. Noviny o vás píšou, že dovedete pochopit věci, které policie a soudcové většinou nechápou, tak snad je to pokyn osudu, že jsem zrovna vám úplně mě to šokovalo, vaše legitimace. Já tak jsem se odvážil. Omluvte mě, já už jsem 2 noci nespal.
1: Tak se tady stavte a pohovoříme.
2: Ne, prosím vás, ne. Slibte mi, že přijdete sám. Bez doprovodu a že mě nezatknete.
1: Kvůli té peněžence?
2: Taky.
1: Ale člověče...
2: Pane komisaři, prosím vás, čekám vás v bistru metro na bulváru Grenelle. Prosím vás.

0: Už jste mě identifikoval?
1: Ne, vaše fotografie není v archivu.
0: Jo, tak vy už jste mě hledali.
1: Hlavně kvůli tomu odznaku.
0: Proč vaše auto zastavilo na rohu ulice Saint-Charles?
1: Protože je to blízko a vy jste chtěl, abych přišel sám.
0: Nedostali jste hlášení, že se v té ulici něco stalo?
1: Ne.
0: Přisahejte.
1: Podívejte, přísahám jedině u soudu. V bistru piju pivo. Co si dáte zvu vás?
0: Něco malýho kýdlu.
1: Dvakrát biftek. Na co jste potřeboval peníze?
0: Na cestu do Belgie. Chtěl jsem... Potřeboval jsem odjet, ale... Ale už na to nemám sílu.
1: Koukám. Proč se tak třesete?

0: jste zelený jako sedma. Vy jste student?
1: Ne. Novinář. Začínám ve filmu. Pane komisaři, prosím vás, nezatýkejte mě, prosím vás. Poraďte mi, stalo se něco strašného. Podezření bude jenom na mě, prosím vás, pomozte mi.
0: Jak se jmenujete?
1: François Risen.
0: A co se stalo? No, to tak.
1: Našel jsem doma svou ženu zavražděnou.

0: Chtěl jsem inspektora Likase.
1: Ano, šéfe.
0: No kde zase běháš?
1: No ale byl jsem si dole v bistru pro sandwich, tak prosím, poslouchám.
0: Jsem v ulici Saint-Charles číslo 21 v bytě François Arisena.
1: Ano.
0: Je tady mrtvola mladé ženy, střelná rána v hlavě. Vypadá to na vraždu.
1: Rozumím, znamenám, ano. A kdo má je za vámi?
0: Vem si sebou toho mladého soudního doktora. No a jak se jmenuje ten schopný člověk?
1: Já vím tedy.
0: No a celou skupinu jako obyčejně sanitku asi za hodinu.
1: Ano, zařídím, v momentě vyjíždíme.
0: Počkej, ať mi Lapoem přinese tabák, mám ho na stole.
1: Ano, samozřejmě.
0: Tak.
2: Tabák by se to nějaký našel, my jsme měli často hosty asi vedle na stolečku, ale já tam teď nemohu, když je tam Sofie.
0: Vy jste byl u toho, když se to stalo?
2: Ne.
0: Kdy jste ji naposledy viděl?
2: Živou předevčírem.
0: Počkejte, dneska je pátek.
2: Ano, tak ve středu večer.
0: Procházejte se trochu, jestli je vám špatně. To pomůže. Je to lepší? Dýchejte zhluboka. No. Kolik bylo hodin?
2: Asi 11.
0: To už měla ten župan, co má teď na sobě?
2: Ne, šaty. Vy to nepochopíte.
0: Ale pochopím. Zatím se mi to vždycky aspoň v 9 případech z 10 povedlo. Choďte. Tak vy jste odešel kam?
2: Vypůjčit peníze. Neměli jsme už vůbec nic. Chtěla jít se mnou, ale já jsem si nerad půjčoval, když byla Sofie u toho. Vzal jsem auto a...
0: Když máte auto, proč jste ho neprodal?
2: A prosím vás, to je vrak, nedostal bych za to ani 100 franků. Jsem už asi pátý majitel.
0: A přátelé, od kterých byste si mohl vypůjčit,
2: ne.
0: Jste nenašel?
2: Ne. Já si sednu. Vrátil jsem se asi ve 4 ráno.
0: Zvonil jste?
2: Mám klíč. Našel jsem ji na zemi. A měla půl obličeje úplně. Úplně pryč.
0: No tak.
2: Bylo vidět mozek. Já jsem myslel, že se zblázním.
0: No tak. Máte revolver?
2: Browning 635. Jsem čekal, že se zeptáte. Teď už mě samozřejmě nemůžete věřit.
0: A měl jste ho kde?
2: V zásuvce, ve skřínce, mezi takovým harburdím.
0: Věděla o něm Sofie?
2: Ano, věděla.
0: A kdo ještě?
2: No, já se vám tu pokusím. Je to nepravděpodobné, prostě... Asi před 2 roky jsme flámovali, bylo to zvlášť divoké, přidali se k nám i úplně neznámí lidé. Já když se napiju, tak si připadám jako Superman. No prostě já jsem celou společnost jako z legrace děsil tím revolverem. Byl jsem hrozně opilý, pak mi revolver vzali a dali zas do té zásuvky a jsem se tam pak znovu dobýval. No prostě o tom revolveru ví kde kdo.
0: Když jste uviděl svou ženu mrtvou, udělal jste co?
2: Utekl jsem pryč. Šel jsem... Chodil jsem... Už ani nevím kudy. Bál jsem se jít na policii, že mě zavřou. Že mi prostě nebudou nic věřit. Víte, já strašně... trpím klaustrofobii. Já nesnesu být někde v uzavřeném prostředí. Ani v metru. Já bych se zbláznil, kdyby...
0: No dobře, no a pro tu klaustrofobii jste chtěl utéct do zahraničí.
2: No tak vidíte, nevěříte mi ani vy. Stál jsem v noci dlouho na nábřeží u mostu Biraken. A chtěl jsem skočit do vody, měl jsem to udělat!
0: Ale no tak, pokračujte.
2: Myslel jsem si, že v Belgii počkám, až co noviny budou psát, že se vrah najde i beze mě, no. Tak jsem pak ráno čekal, až přijde nějaký autobus, kde bude hodně nacpaná plošina, že se... Pokusím nějak... No a zrovna vám ta peněženka. Co se mnou teď uděláte? Zatknete mě?
0: Ale seďte. Tak, mládenci, tady to přeberete. A co s vámi? Víte co, vy se zatím vyspíte u mě v kanceláři.
2: Jako zatčeny?
0: Moje kancelář není vězení.

0: Dobré ráno, šéf.
1: Dobré tro.
0: Chvíli.
1: Jenom mě nespolkně, prosím tě.
0: Úřadovat musíme dnes u mě, šéfe, posaďte se.
1: A co je, ten můj podnájemník ještě spí?
0: Ale ne, už jsem mu dal poslat snídaní.
1: Co si tady tak brzo?
0: No, brzo. Ještě jsem neodešel. A celou noc bez jídla jsem snad já podezřelý. Kdyby nebylo snídaně pro pana Rysena, tak mi nikdo nedal ani kůrku.
1: A myslíš, že on je podezřelý?
0: No, nebo blázen.
1: Říkal, že trpí strachem z uzavřeného prostoru.
0: To je zajímavý. Zbaštil celou snídaní a prostor mu vůbec nevadil.
1: Podívej se na něj. Co bylo v noci?
0: V noci? No tak, doktor hlásil výsledek pitvy. Smrt odhaduje kolem 11. večer. Ta žena prý byla před nějakým časem... Počkejte, kdy to... Jo, asi před rokem. Těhotná. Udělal jí zákrok. Střelná rána ji zasáhla asi z metrové vzdálenosti. Sebevražda vyloučená.
1: Seděla nebo stála?
0: Stála. Obrácená bokem k útočníkovi. Náboj našli ve zdi ráže 6.35.
1: Udělali Rysénovi parafinový test.
0: Udělali.
1: Našli mu na rukou střelný prach.
0: A kde pak, ani stopu. Střelná zbraň v bytě nebyla.
1: A pojena se nechal na místě.
0: No, vyspává si tam a já už se tva koukám.
1: No dobře, on zase nesnídá.
0: Cože?
1: Že nesnídá.
0: No, to je fakt.
1: No. A teď mi poraď. Já si jdu popovídat s Rysénem. Ty už se to koukáš?
0: Můžu si taky zapálit?
1: Jistě. Máš toho za celou noc dost. Takoho si mám vzít sebou. Jean Viera. Torance, co myslíš?
0: Jo, to je těžký rozhodování, šéf. Já vám doporučuju toho inspektora, no, jak se jmenuje, ten Lika.
1: Prosím tě. Myslíš, že na to stačí?
0: No, nedoceněný člověk, šéf.
1: Nedoceněný.
0: Uh-huh.
1: No tak, když ho doporučuješ, ty dobře.

0: Jmenujete se, kolik je vám let?
1: François Rissen, 25.
0: 25, narodil jste se kde?
1: V Paříži.
0: Paříži. Rodiče ještě žijí?
1: Jenom otec je železniční mechanik.
0: Železniční mechanik. Jak dlouho jste ženatý?
1: Asi 3,5 roku.
0: 3,5 roku. No, potom žena Sofie, to už tady máme.
2: Jak jste se seznámil se svou ženou?
1: Tak byl jsem třetím asistentem při natáčení filmu. No a ona byla statistkou. Někdy taky dělala modelku.
0: Jaké máte vzdělání, v jakém povolání jste se vyučil?
1: Odešel jsem ze školy 2 roky před maturitou. Rozešel jsem se s otcem. A pak jsem se živil různě. No, prodával jsem noviny, dělal jsem poslíčka. Pak jsem napsal nějakou povídku, jsem tam něco otiskl.
0: No, čili základní vzdělání, ano?
1: Ano.
0: Základní vzdělání, no.
1: Ovšem, já nechápu, proč se ptáte, k čemu to potřebujete?
2: Inspektor Lika bude stenografovat vaše odpovědi, pak to přepíšeme a vy to podepíšete. Teď mě zajímá, neměla vaše žena s někým poměr dřív, než se seznámila s vámi?
1: No, rozhodně jsem nebyl první muž v jejím životě.
2: A nepotkala se v poslední době s nějakým mužem, který byl dřív do ní zamilovaný?
1: Ne. Někdy jsme se setkali s jejími bývalými přáteli, ale že by potkala nějakou dřívější lásku.
0: No, tak víte, nevíte.
1: Ale, no, ne, ale prosím vás, nezlobte se na mě. Mě strašně znervozňuje, že moje odpovědi hned zapisujete. Když se spletu nebo zapomenu nějakou podrobnost, tak z toho budete vyvozovat důsledky.
2: Tak měl jste různá zaměstnání.
1: Ano. Nakonec jsem se rozhodl zůstat u filmu. A rozhodně chci psát.
2: Co?
1: No, nevím ještě, jestli scénáře nebo romány. Režie mě láká jenom v tom případě, že budu i autorem filmu.
2: To znamená mít styky s lidmi od filmu.
1: Ano, ano. Znám jich dost. Ze staré vinárny třeba. Chodí tam začínající umělci, i takový producent, jako je Karis. Se někdy sníží a povečeří s námi.
2: Karis, počkejte.
1: No, je mu asi 40. Žije s bývalou manekinkou Norou. A je někde ženatý. Nora ho ale nepustí. Totiž jeho miliony nepustí. Znáte ho, ne?
2: Nehledal jste ho v noci ze středy na čtvrtek?
1: Ano, hledal. On totiž má u sebe vždycky dost peněz.
2: Jste mu dlužen?
1: 2000.
2: Komu jste ještě dlužen?
1: Komu? Všem obchodníkům v ulici. Za nájem a 500 makimu.
2: Kdo je to?
1: To je sochař. Bydlí v tom domě, co já.
2: Ještě někomu?
1: No, řadě lidí.
2: Ochu, ochu.
1: No, většina režisérů a spisovatelů začínala jako já. Jednou to všem splatím.
2: Ano.
1: No, teď například mám rozděláno 5 námětů na film. 2 povídky mám v hlavě.
2: Ano. Tak změníme téma. Byl jste žárlivý na svou ženu, když se jí někdo dvořil?
1: No, to vy asi nepochopíte. Stejná generace. My prostě těmhle věcem nepřipisujeme takovou důležitost.
2: Ano, tím chcete říct, že jste jí dovolil stýkat se s jinými muži?
1: Já jsem se jí na to nikdy neptal. Pózovala třeba nahá makimu.
2: Rozumím. A co pan Karis?
1: Ten má děvčat, co chce. Všecky, které se chtějí dostat do filmu nebo do televize.
2: A vaše žena se nepokoušela dostat k filmu?
1: No, před 3 měsíci dostala maličkou roli, ale co tím sledujete? Já nechápu, jak to souvisí.
2: Ale jednoduše. Podívejte, do vašeho bytu vnikl ve středu večer neznámý člověk. Pravděpodobně neměl klíč. Můžeme soudit, že ho vaše žena vpustila dovnitř bez jakéhokoliv podezření. Co myslíte, že to znamená?
1: No, že to musel být někdo z okruhu našich známých.
2: No, vidíte, jak to může souviset. Zvali jste k sobě na večírky hodně lidí?
1: Dost. Těžko říct, měnili se.
2: A to žertování s revolverem, to jste si dovolil jenom jednou? Před 2 roky?
1: Myslím, že jsem to ještě jednou opakoval. Jenom tak jsem s ním šarmoval. To bylo asi před rokem.
2: A ten revolver byl nabitý?
1: Myslím, že ne. Já nevím. Já totiž tomu vůbec nerozumím. A v podstatě ani nevím, jak se s tím zachází. V životě jsem střílel jen jednou na pouti.
2: Kdy jste viděl nebo měl v ruce ten svůj revolver naposled?
1: No, tenkrát, před rokem. Pak snad byl pořád v té zásuvce. No, tam byly všelijaké provázky, hřebíčky, zbytky tapet. Ale pak jsem ho už neviděl.
2: Myslím, že doma byste ještě spát nechtěl.
1: Ne, to bych rozhodně nemohl.
2: No, tak inspektor Janvier vás zavede do jednoho skromného hotelu, protože nemáte peníze, ubytuje vás tam.
0: No, to je Janvier. Přijď sem, prosím tě, pro pana Rise. No, no, no, dík.
1: Tak vy mě budete sledovat. No, to chápu. Já jsem nevinen, pane komisaři.
2: Ano, to už jste říkal.
1: Vy mě nevěříte?
2: Ale prosím vás.
0: No, už je tady. Můžete jít, pane Lisene, jestli chcete.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Prosím.
2: Maigret.
3: Ano, šéfe.
2: Tak co je Lapoene?
3: Tak před chvílí zvonil telefon, ale nikdo se nehlásil. A jinak je tady nuda.
2: Nuda? Líka ti závidí, že si tam pospáváš.
3: No, ani moc ne. Mě ten byt spíš rozčiluje. To jsem v životě neviděl, šéfe. Podlaha černá, zdi namalovaný na červeno, nábytek bílej, to je jak v hororu.
2: Podívej se, jestli tam někde není adresa jeho otce.
3: A víte, šéfe, že jsem na to už myslel?
2: Jo, ty jsi myslel. Tak to udělej.
3: Ano, šéfe.
2: Líka si. Halo.
0: No, se...
2: no, co je to?
0: Já...
2: Nespí. Hadi spát.
0: Děkuji, šéfe.
2: Přijď až zítra.
0: Ano.
2: Jo, víš, co bych potřeboval?
0: A je.
2: No, co hekáš, to já ve tvých letech.
0: No, já vím, služba betne v noci, co pak, víš, šéfe, chlouba kriminalistiky.
2: Rošťáku. Stav se u potapěčů, ať se podívají k mostu Birakem, asi 10 metrů od břehu. Pak si dělehnout. Zatímco ty se budeš válet v posteli, tak já v tomhle věku musím flámovat ve starý vinárně.
0: To je mi vás líto. Tam určitě nemají pivo. Je. To je hrozný pomyšlení, já snad ani neusnu.
2: Jsi v domu a nestrašně.

0: ne, to jsou k nám hosti, uctivá poklona. Srdečně vítám, račte prosím za mnou, pane komisaři.
1: Vy mě znáte?
0: Ale no, samozřejmě, že vás znám. Budete večer sám? Sem prosím, račte tady, co vám mohu prosím nabídnout?
1: Poslouchejte, já vás ale taky znám, vy jste...
0: Ale no.
1: Vy jste... Ale no. Ne.
0: Ale jo!
1: Jo, ten akrobát.
0: No jo, a ten, no...
1: Kaskadér.
0: Kaskadér, samozřejmě. Bob no. Mandy osobně po 20 letech, pane komisaři.
1: Mandy, no jo, člověče, vy jste ale býval jako proutek.
0: Ale no to víte, když člověk vyjde z formy.
1: No jo, tak vy teď máte vina.
0: No jo, mám. A ženu mám. Všichni taky znáte, ano, zpěvačka Roza.
1: A taky mám.
0: Ne, to vypadá výborně, pořád výborně. Zrovna dneska povídala, že budete vyšetřovat vraždu té Rysénové. Já na to, že vás znám, že jste byl tenkrát poradcem v tom gangsterském filmu. Vzpomínáte, jak jsem tam skákal z pátého patra?
1: Jo. A to vás dali pěkně dohromady. Máte pivo?
0: Rukulí vám, poklona, uctivá, rukulí vám. Pane komisaři, víte, že Francoa a Sofie sedávali zrovna u tohohle stolečku?
1: Tady?
0: No jo.
1: A kdy pak tady byli naposled?
0: Počkejte, kdy to bylo? Ve středu, ano, ve středu večer. Ale jenom tak nakoukli. A tak nějak po půlnoci přišel François Rysen sám a ptal se po Karisovi nebo Draménovi.
1: Co myslíte, že jim chtěl?
0: Vypůjčit. To on totiž François potřebuje často. Já mu taky jsem tam, ale jenom pár franků, aby na to Roza nepřišla. Ale tentokrát považte, prosím vás, on si chtěl půjčit 2000.
1: A proč tolik?
0: No, protože je chtěli vyhodit z bytu. Ahoj, buzrá, vítám tě, to je... Pane komisaři, to je Maki, sochař. Taky patří k Rysénově partě a taky ho sem tam podporuje. Jestli si s ním chcete promluvit, tak to musíte brzo. Ten si teď dá lahev červenýho a za chvíli bude mít v hlavě. A vy si dáte, co? Máme tady speciální rybí polevečku, vodu bereme přímo z akvária. No ne, tak lehké bílé vínečko, skopové na česnek, no něco, no výborný, a výborný červený.
1: Máte pivo.
0: A pozor, teď přišel Karis, vidíte ho, ten s tou hubenou ženskou, to je nora. Promiňte laskavě, já jenom pozdravím.
1: Jistě máte pivo.
0: Pivečku ovšem hned přinesu. Dobrý večer, uctivá poklona. Pane komisaři, můžu si přisednout,
1: no? No samozřejmě.
0: On ten François, to je zajímavý člověk. Já věřím, že to někam dotáhne. On se vždycky tak styděl, když si půjčoval, že to bylo člověku až trapné.
1: Jo, a co? A co ta Sofie?
0: Jak Sofie, co?
1: Co to bylo zač?
0: Jo takhle, taková. Takových je 12 do tuctu, znáte to? Dlouhý kalhoty, přes zadek co nejtěsnější, našminkovaná na bílo, živí se salátem a chce hrát ve filmu.
1: Ale něco malýho už snad hrála, ne?
0: No díky Valtrovi, tedy Karisovi, něco ano. No.
1: To je fešák, ale koukám.
0: No.
1: Prostě jste neměla s ním Sofie něco?
0: Tedy v tomhle případě se nejednalo jenom o Karise, bylo jich víc, mnohem víc. Ale řekl bych, že to François nevěděl.
1: Měli rád?
0: Měl opravdu rád. Kolikrát ho urážela, říkala, že je nula jako umělec i jako mužskej. A on, no to nic, on to jen tak přešel. Hele, podívejte se, pane komisaři, otočte se nenápadně. To jsem ještě neviděl, aby si Nora někoho tak nestýratě prohlížela jako vás.
1: No jen ať se podívá.
0: Asi vás poznala. Obyčejně si hraje na velkou dámu. Mají s Valtrem apartma v hotelu Angier, po večerech sedí u rulety v nejmodnějším klubu, jmenuje se to tam Nula.
1: A myslíte, že ve středu je hledal Rysen i tam?
0: Určitě přece věděl, kde jsou. Zkrátka velká dáma, bývalá, no víte co, ne? A dělá teď všechno jenom proto, aby se stala paní mezinárodní producentovou.
1: No já si k něm jdu sednout.
0: Jak račte, pane komisaři?
1: Prosím vás, rezervujte mi to skopový.
0: Samozřejmě. A naservírovat to mám...
1: Tady,
0: to bude nejlepší.
1: Nevyrušuji.
2: Walter Karis, moje žena.
1: Komisař Maigret.
2: Vím, znám vás. Přisedněte k nám, prosím, mohu vám nabídnout sklenici šampaňského? Moje žena pije jen šampaňské a já jí dávám za pravdu.
1: To já zase pivo.
3: Pivo?
1: Pivo.
2: Tak ovšem, Bobe, pivo. Vím, pane komisaři, proč jste asi tady. Dozvěděl jsem se to před chvílí v hotelu, co se stalo.
1: Znal jste dobře Rysénovi?
2: No, dost dobře, všichni se tady známe. Tedy, François pro mě víceméně pracoval, totiž v tom smyslu, že jsem investoval trochu peněz do filmu, na kterém on spolupracoval.
3: Nehrála jeho žena malou úlohu v jednom vašem filmu?
2: Nepamatuji se, ale jestli ano, tak tam jen statovala.
3: Neměla talent?
2: Ani nevím. Nevzpomínám si už na to.
3: A co Rissan?
2: Těžko říct. Víte, často má zajímavé nápady, někdy to má i jiskru. Plameně vám umí vypravovat o svém záměru a druhý den zjistíte, že nic nenapsal, že radši mluví, než píše. No, je zkrátka mladý, ale u filmu je třeba neustále hledat nové talenty, povzbudit je tu pracovním úkolem, tu penězi.
3: Myslíte, že jeho manželství bylo šťastné?
2: Nepamatuji se, že by se v mé přítomnosti někdy se svou ženou hádal.
4: Taky se to tak dá říct.
2: Co ty myslíš, že nějaké rozpory měli? No když tak možná z toho, že si Sofie myslela, že bude brzo ženou slavného a bohatého muže a po 3 letech manželství měli pořád bídu a ona neměla co na sebe.
3: Myslíte, že měla milence?
2: To mi dáváte otázku, na kterou...
4: A proč nemluvíš pravdu?
2: Tedy moje žena naráží na takovou bezvýznamnou událost.
4: Jak pro koho?
2: Ale prosím tě. Pane komisaři, o nic nešlo. Jeden večer jsme si tady trošku popili a pak se šlo k nám do hotelu. Seděli jsme v přijímacím saloně.
3: Ve vašem apartma?
2: Ano. A jednu chvíli jsem šel do koupelny a musel jsem přejít přes naši ložnici. Tam jsem našel Sofii, jak leží na posteli. Myslel jsem, že se jí udělalo nevolno, sklonil jsem se nad ní. Ona plakala, říkala, že je nešťastná, že se chce zabít.
4: Jak jsem vás našla?
2: Tedy úplně bezmyšlenkovitě jsem ji vzal do náručí, to je pravda. Ale když chce člověk utěšit děvčátko...
3: Promiňte, ptal jsem se, jestli měla milence, vůbec jsem nemyslel vás.
0: Tak co, Valce, nechceš udělat tady s panem komisařem nějaký film?
2: Proč ne, to by šlo.
0: A cože jste na mě zanevřeli, co? No, jak to, že jsem vás tady oba dva od středy neviděl?
2: Člověče, ve středu v poledne jsem měl něco v Londýně a zdržel jsem se tam.
0: Jej, Nora nakupovala, co?
4: Vůbec ne, byla jsem v Paříži.
3: Tak vidíte, pane Carisi, proto vás asi Rissan hledal marně.
0: A jo, chtěl si o tebe vypůjčit, byl zase na dně.
2: Vážně? Vy jste ho zatkli, pane komisaři?
3: Ne, proč? Myslíte, že by byl schopen Sofii zastřelit?
2: Nedovedu si to představit, myslím, že ani neumí střílet a zbraň nemá.
4: Ale ano. Vždyť si přece jeho revolver viděl. Na jednom flámu si se dokonce bál, když nás postavil čelem ke zdi a z legrace na nás mířil.
0: Prosím vás, tohle on dělal?
4: Přehrával jako scénu z nějakého budoucího filmu a pak ten revolver zase hodil do zásuvky.
2: No, máš pravdu, už si vzpomínám. Měli jsme tenkrát dost v hlavě.
3: A kdo tam u toho tenkrát všechno byl?
2: Maky, Dramen, pak ten fotograf se svou novou ženou, teď s ní čeká dítě.
3: Ví někdo o tom, že loni čekala dítě Sofie?
2: Já ne. Ty ano, Noro?
4: Já jsem nic nespozorovala.
3: Tak se nezlobte, že jsem vás zdržel.
2: Ale vůbec ne, řekli jsme vám všechno, co víme, pane komisaři. Ovšem, kdybyste něco potřeboval, zastavte se kdykoliv v kanceláři, tady je moje navštívenka.
4: Posaďte ještě s námi.
3: Ne, děkuji, už mi Bob servíruje večeři.
0: A vínečko samozřejmě červené.
3: Ale pivo...
0: Jo tak, pivečko, no jistě, že je pivo, ano, samozřejmě.
3: Promiňte, pane komisaři, chci vám jen oznámit, že odcházím. Sedněte si na chviličku, pane Maky. Co tomu říkáte?
5: Že se nalituju.
3: Sofie, ne?
5: To byla běhna.
3: Viděl jste Rissana ve středu?
5: Viděl. Asi v 11 večer. Hledal právě tohohle pána, aby si od něj vypůjčil. Tak jsem se šel projít po nábřeží a myslím, že jsem ho ještě jednou viděl.
3: Nevzpomínáte si, kde?
5: Někde u řeky, ale kde, to vám nepovím.
3: A co myslíte, žárlil na Carise? Nora totiž naznačila, že jednou v hotelovém pokoji byla mezi Carisem a Sofií taková situace, která na první pohled vypadala. Ale snad k ničemu nedošlo.
5: Nedošlo. Já jsem skrz ten pokoj prošel 2x a ti dva mě ani nezaregistrovali.
3: Byl jste také milencem Sofie?
5: Jednou ze zdvořilosti. Byla by strašně protivná, kdybych to neudělal. Měl jsem pak na sebe vztek kvůli Rysénovi. Ten si takovou potvoru nezasloužil.
3: Jestli měl opravdu rád.
5: Těžko říct, čím ho držela. Asi mu vyhrožovala, že se zabije, když ji opustí.
0: Tak, tady je ta polivčička, pane komisaři. Specialitka z kotlíčku, žena je zvědavá, co tomu řeknete.
3: Tak to je všechno, děkuju vám, pane Maky.
5: Stačí, Maky. Pan se k tomu nějak nehodí. Tak nashledanou.
0: Nashledanou, Maky, ahoj, buď zdrav. Tu polevku dělala žena z uhořů, mořských jazyčků a sepí.
3: Nevypadá špatně.
0: To jste měla ránu, nevypadá špatně. Výborně vypadá, ještě že vás neslyší žena. Halo, jděte. Nechcete, abych vám představil vynikajícího fotografa? Pojď sem na minutku.
6: Dobrý večer.
0: To je náš přítel Ige, pane komisaři.
6: Těší mě.
0: Kde jsi nechal ženu, chlape?
2: Ale spí, co čekáme dítě, tak by jen spala. Ale to všechny ženské, že ano?
0: No to ty přece musíš vědět. To už je jeho třetí žena, pane komisaři.
2: A třetí dítě, nezapomeň.
3: Tak se posaďte a promiňte, že se přitom dám do polévky.
2: Prosím, prosím, prosím, děkuji. Děkuji. Poslyš, Bobe.
0: Co je?
2: Já bych...
0: Co?
2: No tady, tady.
0: Jo, tak, no jo, jo, jo, ano. Pane komisaři, on si chce říct o snímek.
3: No tak řekněte ženě, že polívku tedy umí.
0: Děkuji, děkuji. Kdybyste dovolil, mohl by si, Ige, udělat jeden snímeček nad polévkou ve staré vinárně, nad naší specialitou. Pro mě by to tedy osobně byla veliká čest.
3: Ale jistě ze staré známosti.
2: Děkuji, děkuji. Nebojte se, v tomhle prostředí já fotografuju často, to bude záběr, jedna radost. Tak prosil bych, tak tu lžíci bych prosil k ústům, ano?
3: Prosím, prosím.
2: Tak a kdybyste, nezlobte se, malilinko oči doleva, ano?
0: Ale děte, tam je právě Nora, ještě si bude myslet.
3: Ať si myslí, ne?
2: Tak prosím, prosím. Tak, děkuji, děkuji, výborně. Zrovna ve středu jsem byl v jednom pajzlu dělat reportáž o zkažené mládeži a představte si, že jsem ji tam viděl.
0: Noru, nepovídej.
2: Fakt, byl tam náš vík, seděla v koutku s nějakým chlapem, tiskli se k sobě, něco si spolu psali na papírek. Panečku, to by byla fotka.
3: Proč jste to neudělal?
2: Já? No, nezlobte se, odkud se mám půl živobytí. Mám si s něj udělat nepřítele, ne? A z Nory taky, co?
0: Tak vydá, že by mu zahejbala. A on byl zrovna ten den v Londýně.
3: Ve středu večer. A kde to bylo?
2: A strašná špeluňka. Pikové eso se to jmenuje. No. Tam trošku slušná osoba nevkročí.
0: Tak to vidíte, Nora. Teď je to jasný, že mu zahejbala.
2: Chlap z pikovýho esa. Je to tam samej gauner.
0: Pánové, já vám řeknu, kdyby byla jediná na pustým ostrově, tak... Tak snad to skopový, pane komisaři, ne?
3: A pivo.
7: Tak za prvé, šéfe, volal vyšetřující soudce, jak jsme daleko.
3: Pomalu, tak Lika si, pomalu a nekřič.
7: Ano, šéfe. Zatím jsem mu neřekl, že potápěči našli v Séně asi 40 metrů před mostem Bir Akem, 11 metrů od levého břehu automatickou pistoli 6.35 belgické výroby. V zásobníku bylo 5 nábojů.
3: 40 metrů, 11 metrů, říkám ti pomalu. Pomalu mám hlavu jako střep. To byla noc.
7: Tak snad abych šel uvařit kafe.
3: A nikam nechoď. Počkej, dneska půjdeš ty.
7: Kam zase?
3: Na Flám, hochu.
7: No to jo.
3: Na Flám, taky služebně, ale ne do starý vinárny, ale do pajzlíku. Tak a teď povídej, ale pomalu a s citem.
7: No tak tedy, Lapoen našel adresu Rysénova otce.
3: Ať za ním zajde, někdy ho pozve, no to už uvidíš kdy.
7: Jo, a taky volal doktor. Při podrobném ohledání Rysénové si všiml takových malých modřin na zápěstí, prý jsou opravdu nepatrné, jako by někdo pevně držel, že?
3: No vidíš, takhle... jo, jsem to řekl, že to je chytrý klub. No a co Rysén?
7: No, to je ještě v hotelu.
3: Tak ať ho sem někdo přivede, stečte ho do čekárny, ale hlídat.
7: No jo, klaustrofobie, já vím.
3: Právě, aby nám tam něco nevyvedl. Nechám ho tam chladit aspoň 2 hodiny. Ať mu řeknou, že mám poradu nebo něco. Já teď pojedu za Karisem, mám dojem, že se mnou chtěl mluvit sám. Prosím tě, ty mě ověříš pohyb Karisových ve středu večer. Bydlí v hotelu Anjien. a večer půjdeš na ten flám. To je strašná špeluňka, tedy. Jmenuje se to Pikový eso, tak si to představ.
5: Pikový eso.
3: Tak, zjistíš tam, co tam dělala Nora Karisová ve středu večer a co to bylo za chlapa, se kterým se tak důvěrně bavila.
5: Jasný. Večer jdu do té strašné špelunky, Pikový eso, zjistím toho chlapa.
3: Tak.
5: A jak pak to bylo včera?
3: No, co by bylo, pivo tam měli, aby si věděl.
5: Já?
3: Strašný.
5: Jo.
3: No, ale šlo to.
5: No tak.
3: Jinak nic, člověče. Moudrej z toho nejsem. To je prostředí, který mě nesedí. Pár malých lidí kolem kumštu pořád něco předstírají a flámujou. Nic neberou vážně. Víš, co mě tam napadlo?
5: Že to byla sebevražda?
3: Ne. Tak mě napadlo, že ten Rysén a vůbec většina těch lidí, co tam seděla, je asi v tom věku jako náš Lapoen. Kluk na začátku života. Tak jsem si ho tam představil.
5: Jak sedí u baru.
3: Ne, jak taková Nora nebo taková Sofie po něm vyjede.
5: No, Lapoen je dobrý kluk.

0: Doufám, že jsem na vás ve staré vinárně neudělal špatný dojem, pane Megrete. Jsem rád, že jste přišel a abych byl zcela upřímný, čekal jsem vás.
1: Rád bych si jenom vyjasnil některé věci. Mám pocit, že považujete Ryssena za velice talentovaného.
0: Důvěřuju mladým. François má někdy určitý sklon k anarchismu, jednou si důvěřuje až příliš, po druhé vůbec ne.
1: No, jestli jsem tomu rozuměl, považoval jste manželství Ryssenových za šťastné.
0: Tedy, k tomu bych se rád vrátil, právě proto jsem si přál, abychom se ještě setkali.
1: To jsem pochopil, když jste mi dal navštívenku.
0: Rozumějte, prosím, Nora je výjimečná žena, nejlepší můj spolupracovník. Ožením se s ní, jen co mi bude povolen rozvod. Tedy, jak bych to pověděl, i když je Nora vysoce inteligentní, neumí potlačit žárlivost. Slyšel jste, co říkala o Sofii. Ale prosím vás, nemějte o Sofii nesprávnou představu. Nebyla vůbec ti žádostivá. Nebyla z těch, které jdou za každým mužským. Zamilovala se do Ryssena skoro ještě jako dítě a přitahovali jako člověk nešťastný, ctižádostivý, zatrpklý, násilnický.
1: Vy byste ho takhle charakterizoval?
0: Ano. Provdala se za něj, důvěřovala mu, trpěla, ale on jí vyčítal, že je hloupá a že je pro něj jako závaží.
1: A jaký byl váš vztah k Sofii?
0: Jak to myslíte?
1: No tak bylo to přátelství nebo láska?
0: Cítil jsem k ní především soucit a něhu.
1: Ano. Chtěl jste z ní udělat hvězdu?
0: Určitě bych jí pomohl.
1: Kde jste se setkávali?
0: Musím odpovědět.
1: Stejně to zjistíme, jak chcete.
0: Pronajmul jsem malou garsoniéru, mám to tut asi 300 metrů.
1: A u ní doma v nepřítomnosti Ryssena jste nebyl nikdy?
0: No snad jednou nebo dvakrát dříve, ale teď, co uvažovala o rozvodu, tak jen v té garsonce.
1: Byla už rozhodnutá?
0: Váhala, bylo jí ho líto. Považovala za svou povinnost být s ním až do té doby, než bude mít úspěch.
1: Vy jste mi včera neřekl pravdu. Vy jste věděl o tom, že byla asi před rokem v jiném stavu?
0: Ano, věděl jsem to. Ale přísahám, že v té době jsme se ještě důvěrně nestýkali a že jsem s tím neměl nic společného. Měla strach, že se François rozhoří, že má další brzdu v kariéře a prosila mě o pomoc.
1: To znamená, že jste jí sehnal lékaře?
0: Pomohl jsem jí z té situace.

0: Karisová.
1: Maigret, je to paní Nora.
0: Co máte na srdci, pane komisaři?
1: Promiňte jenom otázku, kterou musím položit úředně všem, kdo znali Sofii Rysenovou. Nehledejte v tom nějaký zvláštní smysl. Kde jste byla ve středu večer?
0: V kolik hodin?
1: Kde jste večeřela?
0: Moment, jen co si to srovnám v hlavě. Ve středu byl Walter v Londýně, já měla zkoušku do pěti, pak jsem šla ke švadleně, ano, ano, už vím. Vůbec jsem nevečeřela, v devět jsem byla tady doma a dívala jsem se na televizi.
1: Objednávala jste si něco do pokoje?
0: To ano, šampaňské. Myslíte, že jsem pak šla Sofii zabít?
1: Ptal jsem se jenom, kde jste byla ve středu večer.
0: Mě byla velice nesympatická, to nebudu zakrývat. Nebyla to žádná nevinná husička zamilovaná do Rysena, ale pěkná potvora. A François se k ní dost hodil, to je podvodníček, který ze sebe umělci jen dělá. Prosím?
1: Poslouchám.
0: Třeba vám ostatní říkají něco jiného. Můžete si vybrat.
1: To je přinejmenším zajímavé, děkuji vám. A ještě tohle. Víte, že asi před rokem byla Sofie v jiném stavu? Před Kanem Karisem jste sice říkala, že jste nic nepozorovala, ale ptám se pro jistotu ještě jednou.
0: Lhala jsem. Rysenovi se na mě obrátili, jestli o někom nevím. Nechtěli mít dítě kvůli kariéře.
1: Pomohla jste jí?
0: Do takových věcí se zásadně nemíchám a stejně žádného doktora neznám. Zařídila si to asi sama jinde.
1: Tak vám děkuju.

0: Už toho mám dost! A dám to novinám. Nevím, proč mám trpět, aby se tady ke mně chovali jako k idiotovi nebo ke zločinci.
1: Chcete advokáta?
0: Zabili mi ženu a mě hlídáte, jako bych chtěl zmizet. Prosím vás, já už nemám minutu klidu. Nejdřív, že se mnou chcete mluvit, pak zase, že máte poradu.
1: Nemusíte se zdržovat, pane Rissene. Já s vámi nepotřebuju tak nutně mluvit, vyšetřuju zatím v okruhu vašich známých.
0: Podívejte se, já si vezmu advokáta a budete mě muset propustit a přiznat svůj omyl, rozumíte?
1: Ale vždyť jste volný, pane Rissene.
0: Cože?
1: Podívejte, tadyhle si vezměte 20 franků, jděte za někým, kdo vám půjčí a zařiďte své ženě slušný pohřeb.
0: Děkuji vám. Já vám to určitě vrátím.
1: Ještě otázku. Co jste udělal, když jste se asi před rokem dozvěděl, že Sofie je těhotná?
0: Cože? Sofie...
2: Nikdy nebyla těhotná.
1: Byla, to zjistili při pitvě.
0: To jsou triky. Obyčejné triky. Tak vy mě chcete ještě nakonec obvinit z toho, že jsem snad Sofii tahal k anděličkářce, když už nic jiného proti mně nemáte.
1: Je možné, že jste o tom nevěděl, to připouštím.
0: No prosím vás, to chcete říct, že to měla s někým jiným? Vy si dovolujete ještě Sofii zatahovat?
1: Třeba vás chtěla ušetřit starosti a požádala o pomoc někoho jiného.
0: Odmítám, koho?
1: Carise.
0: To chcete tvrdit, že... Karis.
1: To tvrdí on. Nora mi říkala to též, jenom s tím rozdílem, že jste jí o to žádali oba.
0: Lhala.
1: To je možné, já nevěřím nikomu.
0: Ani mně?
1: Ani vám. Ale i tak jste volný.

0: Dobrý tro, šef.
1: Ale co pak to k nám přišlo? Dobrý tro.
2: Šéfe, pomalu, prosím vás, pomalu. A nekřičte, mě bolí strašně hlava.
1: Pardon. Tak co? Měli v tom pikovém esu pivo, co?
2: No, ale právě, že neměli.
1: Neměli? Lepak. Tak povídej.
2: Karis byl ve středu v Londýně. Vrátil se ve čtvrtek, to je ověřené. Ta ženská, ta Nora, nebyla od 9 večer v hotelu. Vrátný to ví docela určitě. Číšníky nesl šampaňské před 9.
1: A byla v pikovém esu?
2: Byla. Od 9 do 12 má perfektní alibi.
1: Na to jsem zvědav. A kdo byl ten chlap? Co s ním tehdy se dělal?
2: Teď se držte, šéfe, držte se a pořádně. Nájemce té špelunky. A to, jak si psali, tak to dělali spolu vyúčtování, protože pikové eso patří Noře.
1: Nepovídej.
2: Jo. Nora je majitelka té příšerné hospody. A má jich asi ještě pár. Investuje, kdyby náhodou mezinárodní producent nechal. Jo. Jsou lidi, co vždycky vědí, co mají dělat.
1: Tak ona má hospodu, podívej se. To jsem si vždycky přál, mít hospodu.
2: No jo, ale na venkově.
1: Ve vinařském kraji. Pivní sklep.
2: Jo.
1: No, nechme to. Tak co dál? Rysen určitě začíná psát velkofilm, ve kterém je hlavní postavou křivě obviněný umělec a jeho zavražděná žena. Bude to trhák na základě vlastních prožitků. A mládenec se konečně proslaví, co?
2: Ale stejně nevím, co je to za člověka. Je chytrý, plný fantazie. A přitom je takový nějaký nemocný, slabý.
1: Počkej, ano. Když mě vzal tu peněženku a utíkal pryč, tak se ohlížel. Zloděj se přece nedívá své oběti do očí. Zvlášť nováček. A on se podívá. Ale tak jako... Tak spíš zvědavě, než bojácně. A teď už nevím. Každý o něm říká něco jiného, oni taky. Jo, tak ten náboj byl skutečně vystřelený z revolveru 6.35 z toho, co našli v řece. Teď volali z laboratoře.
2: Tak vydá. Ano. No, předám. Klapojen vás volá.
1: Tak povídej, co máš, ochu?
3: Dobrý den, šéfe. Tak včera večer jsme opustili byt, jak jste si přál. Dlužili nájemné za 2 kvartály, majitel je chtěl už vyhodit a nájemné bylo splatné právě v den vraždy. Jinak si sousedi stěžovali na časté flámy a na rámu z Rysénově bytě. Jo, a jednou dokonce, šéfe, nějaká ženská od Rysénu běhala po dvoře nahá.
1: Prosím tě. A to si sousedi stěžovali?
3: Ano, no když to bylo v noci, ve 2 hodiny.
1: A zjišťoval jsi to blíž?
3: Ne, já jsem si myslel, když to bylo před rokem.
1: Hochu.
3: Ano, šéfe, ano.
1: Hochu. No tak dobře. Když toho našeho Lapojena postavím vedle toho Rysena. Líka si objednej mi na večer auto. Udělám panu Rysenovi zdvořilostní návštěvu.

0: Chcete oheň?
1: Ale tohle mi nedělejte, pane Igete. Leknu se a žena bude vdova.
0: Zápalku?
1: Ne, děkuju, kouřím. Co tady děláte?
0: To, co vy. Doma nesmím. Žena čeká dítě.
1: Já vím, to už jste říkal.
0: Vážně?
1: Ve staré vinárně. A
0: dneska jsme tam taky večeřeli.
1: Fotografoval jste?
0: A kde pak. Na to nebyl čas. Bylo tam veselo.
1: Ano, co pak?
0: François tam přišel. Poprvé od té doby. Tak jsme se všichni předháněli v takové, znáte to, že násilné konverzaci. Karis byl na něj náramně laskavý. Slíbil mu skoro závazně režii filmu. A tak se to slavilo. Maki toho využila, snědl 3 večery a úplně se opil.
1: A Nora?
0: Ta zářila, protože prý dostala k narozeninám od Karise něco báječního. Nechtěla říct co, ale já si myslím, že to byl šek.
1: Proč by to dělal, když si ji chce vzít?
0: Dokud nestojí před oltářem, musí se zajišťovat, ne? Toto panečku umí. Kolik myslíte, že stála Karise Sofie?
1: Tomu nerozumím.
0: No, že s ní Noře zahýbal, že? Asi přece Norinka nechala zaplatit. Copak François ten měl odstupné v slibovaném filmu, ale Nora na sliby není.
1: Takže ten Karis je vlastně málem světec.
0: A víte, že jo. A jde tím všem na nervy.
1: François se choval normálně.
0: A to právě ne. Dneska večer si vůbec ani nelíznul, jen na nás tak, víte, tak nějak s odporem schlížel. Chtěl jsem za ním teď zajít, ale to nepůjdu. Je doma, vidíte? Svítí. V koupelně.
1: Vás jsem se, pane Igete, ještě nezeptal, co jste dělal v tu středu večer. Promiňte, to je taková povinná otázka, už jsem se ptal všech z vinárny.
0: Prosím. Byli jsme tam se ženou na večeři. Odešli jsme asi v 9.
1: Byl tam François?
0: Jen tam se Sofie na chvilku zašli. Slyšel jsem, že se ptají Boba, jestli je tam Karis.
1: A když jste přišel domů?
0: Před 9:30. Šli jsme ještě podél řeky, vrátili jsme se asi po 9:30. Žena si šla lehnout a já jsem šel ještě dát dobrou noc dětem.
1: Dětem?
0: Ano, dětem. Mé 2 bývalé ženy byly také v tomhle domě.
1: Podívejte se. A jak se snašejí?
0: Výborně. Zdržel jsem se ještě chvilku u Nikoli, to je moje druhá žena. Občas prožíváme jakési návraty, ale tentokrát byl malý ještě vzhůru a tak jsem šel hned zpátky a viděl jsem z okna Lisenovi. Vraceli se přes dvůr. Právě tadyhle. Tady, ano. Co stojíme?
1: Neslyšel jste, o čem mluvili.
0: Měl jsem dojem, že se hádají.
1: A potom?
0: Potom? No nic, šli domů, rozsvítilo se tam. Já jsem si ještě zapálil poslední cigaretu a slyšel jsem, že François startuje auto.
1: Kolik bylo hodin?
0: No kolik mohlo být, tak 10:30. 11.
1: Šel jste spát?
0: Ne, nechtělo se mi. Řekl jsem si, že si zkusím popovídat se Sofií. Ještě se u nich svítilo.
1: Jenom popovídat?
0: No.
1: A vy jste se stýkal někdy se Sofií?
0: Jednou. Náhodou. François byl opilý a šel ještě pro láhev do hospody. Tak než se vrátil, ona to Sofie brala úplně samozřejmě.
1: Otevřela vám?
0: Tu středu večer?
1: Ano.
0: Ne, myslel jsem si, že už chce spát, tak jsem šel domů, ale všiml jsem si, že pořád nezhasla. No a ráno svítili ještě. Podívejte. Zase už zapomněl v koupelně zhasnout.
1: Pojďte se mnou.
2: Otevřete, tady je Maigret.
3: Co se děje? To tady bude každou trávu.
2: Pani, nemáte šperhák?
4: Pane komisaři, to zvládneme.
2: Kde je koupelna?
0: Tady.
1: Zavolejte doktora.
0: Co je?
1: Podřezal si žíly.
0: Mrtvý?
1: To by musel chtít zemřít.
0: Žije?
1: Zavolejte doktora.

0: Nemám synovu adresu, tak jsem byl docela rád, že jste mě zavolali, pane komisaři. A zrovna se to hodilo, službu mám až zítra, tak...
1: Sedněte si, pane Rissene.
0: Ano, ano, děkuju, děkuju.
1: Vy jste u dráhy?
0: No, teď dělám strojvůdce.
1: To je hezká práce.
0: No, to jo, to jo. Četl jsem noviny, pane komisaři, co je s mým hochem? Myslíte, že to udělal?
1: Vyšetřování není ještě uzavřeno.
0: Není uzavřeno. Pane komisaři, máma nám odešla. Umřela, když bylo klukovi 15. Byl to dobrý chlapec, věřte mi. Nebylo to s ním někdy lehký, byl umíněný. No, to víte, máma chyběla. Našel jsem mu místo u dráhy v kanceláři.
1: Kdy jste ho viděl naposledy?
0: Před Vánocema.
1: A myslíte, že přijel proto, že vás chtěl vidět?
0: Taky. Ale peníze. Vždycky přijel pro peníze. Nevydržel nikdy v místě, pořád něco psal a tvrdil, že bude slavný. To si nedal vymluvit. Já jsem na něj nestačil. Často jsem byl třeba 3 dny pryč a to víte, pro něj nebylo příjemný, že byl v prázdném bytě a musel si dělat jídlo. V tom byla taky příčina. Co myslíte, pane komisaři?
1: To nevím.
0: Myslíte, že ta jeho žena byla pro něho ta pravá? Když mi přišel představit, tak se ani pořádně neoblíkla a neúčesala. Neměla zájem.
1: Chtěl jsem si s vámi promluvit, pane Rissene, o vašem synovi. Jestli vy myslíte, že mohl svou ženu zabít.
0: Já doufám, že je nevinný. Já tomu věřím. Ať si noviny píšou, co chtějí, nedovedu si představit, že by něco takového udělal. Pane komisaři, on asi zase nemá peníze. Kdybyste byl tak hodnej a dal mu tohle, ať si zaplatí dobrýho advokáta, víte?
1: Dám mu to.
0: A řekněte mu, ať se necítí opuštěný. Má přece tátu. Řekněte mu, že může přijít domů, kdy bude chtít. Že ho ale nenutím. Může být u mě, i když udělal něco zlýho.

0: udělal to. Přiznal, že se pohádali, že ji přidržel na gauči, to byly ty modřiny. Sahl pro revolver a když se chtěla bránit, střelil.
1: Ale parafinový test.
0: Ale prosím tě, měl rukavici.
1: Myslíte, že přijde před soud nebo do blázince?
0: To rozhodnou psychiatři.
2: A jak byste to rozhodnul vy, šéfe?
0: Já, Lapoje, ne? Před soud.
1: Blázinec by mu byl ale milejší.
0: No, co si myslíš ty? Ten člověk by byl nešťastný, kdyby ho považovali za blázna. Počkej před soudem, jak se bude snažit hrát výjimečného hrdinu.
2: Tak teda je blázen.
0: A to bych neřekl, hochu. Podívej se, to má svoji logiku. Nenáviděl Karise, ale proto, že ho potřeboval. Věděl, jaká je Sofie, a zároveň to nechtěl vědět. Chtěl jí milovat velkou láskou a zároveň využíval její vztahy ke Karisovi. Nechtěl si přiznat, že je závislý, že je neúspěšný. A právě proto vystřelil na svou ženu. Možná, že mu zrovna předtím řekla, jaký vlastně je. A on pravdu nesnesl. Nad mrtvolou své ženy začal vymýšlet komplikované plány, jak se vyhnout podezření. Ovšem tak komplikované, jako by psal povídku, ve které si přisoudil hlavní roli. Začal s tím, že je bez peněz, že hledá Karise, vymýšlí si nové podrobnosti, buduje alibi.
1: Myslíte, že i tu vaši peněženku si předem naplánoval?
0: No to ví, že jo. Sledoval mě ráno určitě už od domu. Mou adresu mají v seznamu filmových poradců. Zatelefonoval mi, ale hrál mi pořád takové divadlo, že musel vzbudit podezření.
2: A čím vlastně?
0: To je těžko říct. Snad rozporem mezi přijatelnou verzí, jak líčil svůj život, a mezi tím, co skutečně žil a dělal.

0: Část druhá, sudí Benedikt. Než panoš Ota opustil palác Královského hradu, zastavil se ve skriptoriu pro listinu s purkrabskou pečetí. V ní mu Ješek uděloval na celý týden stejné pravomoci, jaké měl místní richtář. Pak se vydal k Budějovické bráně.
1: Co pak nejsi strážný? Tak prošel včera rybář Jakub touhle bránou, nebo ne?
2: Občas tudy chodíval s rybami na trh ke kostelu. Prošel tudy, ale ryby u sebe neměl. Překvapilo mě to. Odbočil tamhle do té uličky.
1: Co je v ní?
2: Dílny řemeslníků, co pracují s kovy. Myslel jsem, že si jde koupit háčky.
0: Ulička byla úzká a temná. U zdí domů ležely hromady dřevěného uhlí a dřeva. Ota vešel do prvního většího domu. Ve dvoře stál přístřešek s kovadlinou a do ní bušil střapatý panoš.
1: Chtěl bych pěkný šperk. Vyrábí je tady někdo?
3: Vyloučeno! Obchodovat s výrobky ze stříbra a zlata v Písku nesmí nikdo. Jsi už druhý v poslední době, kdo s tím otravuje.
1: Kdo byl ten první?
3: Jeden rybář před týdnem. Známe to. Někoho okradl a chtěl lup prodat. Odtáhl, ale všiml jsem si, že se vydal průchodem k chrámu.
1: A včera tu nebyl?
3: U mě ne, ale já bych ho hnal.
0: Před honosným kostelem na nebevzetí Panny Marie zastavil panoše Otu strážný, že s ním chce mluvit richtář. Měli to jen pár kroků. Richtář na něj udeřil, jak se opovažuje vyšetřovat ve městě. Ukázal mu listinu. Mrzutě ji přečetl a vrátil.
4: Nesnaž se mi namluvit, že tebe, pomocníka věhlasného Oldřicha z Chlumu, zajímá smrt chudého rybáře. O co jde ve skutečnosti?
1: Jde o záležitost našeho vznešeného krále. To ti musí stačit. Pomohl bys mi, pokud bys zjistil, kdo z píseckých kupců tajně přiváží ze svých cest šperky do Písku.
4: Jsou tři. Maďara, Tymulák a Domšík. Nikoli ovšem tajně. Jejich otcové získali od krále Václava výsadu, že smějí ročně dovést pět šperků, ale musí je nabízet tady, v Písku. Je to zcela legální.
1: Tak ty z Domšík? Mám důkaz, že se v Písku obchoduje s kradenými šperky. Můžeš mi v té věci pomoci?
5: Musíte mi je popsat. Pokud jsou ještě ve městě, dozvím se o nich.
1: Jde o prsten a náhrdelník. Ten zavražděný rybář je prodal.
5: Asi před týdnem navštívil mého přítele Tymuláka. Nabízel mu jakýsi šperk, nechtěl ho ukázat, ale Tymulák to stejně odmítl. Tím to pro nás skončilo.
1: Kde má tvůj přítel dům?
5: Naproti kostelu na nebevzetí Panny Marie.
0: Venku se strhla bouřka a než panoš Ota doběhl na hrad, pořádně promokl. Večeře už začala. V čele tabule seděla abatyše Aneška. Byla to žena přísná a zbožná, která ráda kárala nedostatky jiných. Po její pravici seděl zemský sudí Benedikt. Následoval Zbyslav z Valdeka se snoubenkou Eliškou a purkrabí Ješek. Proti nim manželka Bavora ze Strakonic Aneška a společnost jí dělal starší šlechtic, kterého Ota neznal. Představil se jako rytíř Duben z Kestřan.
6: Promokl si. Určitě ti přijde vhod svařené víno. Doma, Slavo!
0: Do sálu vstoupila dívka s bledými tvářemi. Hlavu měla po způsobu řeholnic zavinutou do bělostné loktuše. Vyzařovala z ní pokora a nuda. Mísu s křepelkami postavila před abatyši Anešku a pospíchala zase ke dveřím. Zastavila se však a ohlédla. Její pohled se Otovi ani trochu nelíbil. Byl zlý.
6: Ráno přinesl posel list mého vznešeného synovce českého krále. Ve Štýrsku vyřídil své záležitosti úspěšně. Brzy se tu objeví. Píše také, že Karel

0: Z Anžů popravil v Neapoli římského krále Konradina i jeho přítele, Fridricha Babenberského.
1: Znala jsem ho. Nebylo mu ještě ani 20 let.
0: Začal se proti právu titulovat rakouským a štýrským vévodou. Mám pravdu, urozený pane z Valdeka?
2: Zachoval se hanebně, to je pravda. Ale byl neskušený. Možná nemusel skončit na popravišti.
3: Co o tom soudíš ty, Oto?
4: Já jako rytíř neskladávám nic vznešeného v tom, pokud vítěz popraví poraženého soka. Kristus nás učí odpouštět.
0: Tyhle řeči se mi nelíbí. Půjdu se pomodlit do kaple.
1: Rádi tě doprovodíme. Po takové hostině se sluší zpytovat duši.
5: Bouře za okny ještě zesílila a nezdálo se, že by chtěla ustoupit. Po skončení modliteb se do sálu vrátili jen obě Přemyslovny spolu se Zbyslavem z Valdeka a panošem Otou. Na stole stála mísa s ovocem a džbán s vínem.
2: Otec Petr je už starý a jeho duch se vrátil do času mládí. Hrad Valdek zdědím po jeho smrti já. Ale už teď mu neomezeně vládnu. A nevedu si, myslím, špatně. Proto mi náš milostivý panovník nabídl ruku své dcery Elišky. Mám ještě mladšího bratra, který se jmenuje Oldřich.
4: Já musel kvůli bratrovi z rodné tvrze odejít.
2: Ani u nás to není jednoduché. Mám strýce Viléma, kterému se říká Zaječek. Vlastní hrad Žebrák a spoustu vesnic. Nemá děti, proto odkázal majetek mému bratrovi. Jenže loni se strýc znovu oženil s mnohem mladší ženou. Pokud Luitgardu obtěžká, můj bratr nezdědí nic. Podle různých náznaků však soudím, že bratr Oldřich hodlá smrt našeho strýce urychlit, aby o dědictví nepřišel. Strýc Zaječek je teď s naším králem ve Štýrsku, ale bojím se, co se stane, až se vrátí domů.
4: Máš pro svá obvinění nějaké důkazy?
2: Záhy po svatbě uspořádal strýc hon. Na něm můj bratr vystřelil z kuše tak, že se šipka zabodla do stromu prst od strýcovy hlavy.
1: Na honech se nehody stávají. Bratranec mého manžela takhle přišel o oko.
2: O týden později spadl z cimbuří věže kvádr. Strýc se minul jen o vlas. O chvíli později se na schodech vynořil můj bratr. Je čas jít spát. Dobrou noc.
5: Zbyslav odešel sám. Dokud nebyla svatba, neměl právo spát s Eliškou a abatyše Aneška to hlídala ostřížím zrakem. Ota s oběma Přemyslovnami ještě chvíli žertoval a pak tabuli opustil i on. Když panoš Ota vyšel na nádvoří, nad hlavou se mu klenulo jasné nebe plné hvězd. Zamířil k hradní bráně, ale než jí prošel, ze tmy se vyřítil muž na koni. Panoš Ota zahlédl na jeho plášti erb s kančí hlavou, jaký nosili páni z Valdeka. Nijak o tom nepřemýšlel a pokračoval na rynek. Právě když míjel uzonkou uličku mezi dřevěnými boudami masných krámů, zaútočili na něj tři muži. V rukách drželi dřevěné hole a na tvářích měli masky. Vedl je ramenatý hromotluk.
6: Zmalujeme ti hřbet.
7: Na šperky zapomeň, chlapečku, nebo tě taky najdou v příkopě.
5: Ota tasil meč. Ti tři udělali ještě dva nebo tři kroky, pak se ale otočili a prchli. Ota se nemínil s nimi ve tmě nahánět. Vrátil meč do pochvy a pokračoval do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Usnul skoro hned, ale zasvítání ho vzbudil křik za dveřmi.
8: Pane Oto, na hradě došlo k vraždě.
4: Koho zabili, pane Purkrabí?
8: Mého strýce, sudího Benedikta.
9: Říkal jsem ti, že jsme příbuzní, ne? Ale to teď není důležité. Probodli ho dýkou. Vrah ho pak ještě zhanobil, uřízl mu út a ten odnesl. Ctihodná abatyše Aneška vzkazuje, že je tou událostí nesmírně zneklidněná. Rozhodla, že tu věc máš vyšetřovat ty.
4: Pojďme, po cestě mi všechno povíš.
9: Zavraždili ho v mém domě, v Purkrabství. Benedikt totiž odmítl spát v paláci. Já myslím, že se něčeho bál. Dokonce prohlížel dveře, zda mají dobrou závoru.
4: A když jste ho našli?
9: Dveře nebyly vylomené. Musel je sám vrahovi otevřít. Dostat se ovšem v noci do purkrabství není problém.
5: Tělo zemského sudího Benedikta leželo na podlaze vedle stolu. Dlouhá plátěná košile byla zarudlá krví. Vrah ji nechal vyhrnutou, takže byl vidět zohavený podbřišek. Ota si klekl a začal zkoumat rány na těle. Bylo jich nejméně 30. Okamžitě poznal, že vražednou zbraní nemohla být dýka, ta by zanechala užší stopy. Vrah zabil sudího širokým nožem a bodal jako smyslu zbavený. Na dveřích nebyla ani stopa po násilí. Na složených šatech spočíval naditý váček s penězi. Vrah nepřišel krást.
0: Všem tady u stolu jsem sdělila, že jsem tě pověřila pátráním, Oto. Teď se můžeš naší urozené společnosti ptát.
4: Když jsem včera odcházel, v bráně jsem se div nesrazil s jezdcem a předpokládám, že to byl Oldřich z Valdeka, tvůj bratr, pane Zbyslave. Mám pravdu? Nikde ho tu však nevidím.
2: Hned za svítání pokračoval v cestě. Musí prý hovořit s naším strýcem Zaječkem.
0: Tvůj bratr vede ovšem spor s pražským biskupem o vesnici nedaleko Litoměřic. A ten spor nedávno rozhodl zemský sudí Benedikt ve prospěch pražské diecéze.
2: Snad si nemyslíš, že sudí ho zabil kvůli nějaké hloupé vesnici on? Máš divné představy o rytířích, ctihodná abatyše.
0: Mám o nich takové představy, jací doopravdy jsou, pane Zvaldeka.
4: Vrah sudímu Benediktovi odňal mužství. To má symbolický smysl, ale určitě nesouvisí se sporem o vesnici. Nevyšel někdo z vás v noci náhodou z paláce?
3: Pokud vím, bylo nás víc. Po bouřce bylo venku tak krásně, že jsem neodolala a udělala si krátkou procházku. V purkrabství jsem však nebyla.
2: Přísahám, ani já tam nebyl.
1: Mně nebylo dobře. Dítě už kope. Neopustila jsem komnatu. Ale rytíř Dubenské Střan ano. Venku prý zahlédl tebe, ctihodná abatyše.
0: Ano, byla jsem venku. U čeledníku stála jakási služebná, ohnutá a rozkročená a on se na ní ukájel jako hřebec na klisně. Taková hanba. Účastnila jsem se noční bohoslužby v chrámu dominikánského kláštera. Když jsem se vracela, musel Benedikt ještě žít. V jeho okně se svítilo.
9: I já si pana Dubena všiml. Chvíli jsem poseděl u okna, docela zábavná podívaná. Pak jsem si lehl. Mám lehké spaní. Řekl bych, že pak už nikdo do purkrabství nevstoupil. Takže to už musel být sudí Benedikt mrtvý.
5: Společnost se záhy rozešla. Zůstal jen Ota s Eliškou.
4: Povídačkám o procházce nevěřím. Co sdělala doopravdy?
3: Šla jsem si promluvit s bratrem mého snoubence. Pokoušela jsem se Oldřichovi z Valdeka promluvit do duše. Přísahal, že nic z toho není pravda. Za strýcem Zaječkem jel se vzkazem, že jeho žena je těhotná. A nevypadal vůbec naštvaně.
4: Třeba se mu ulevilo, pokud nosil v duši zlé myšlenky. Teď už by vraždou svého strýce nic nezískal.
3: Do paláce jsme se vrátili společně.
4: Ani tvůj snoubenec nemá zřejmě s tou vraždou nic společného. Je o hlavu vyšší než sudí Benedikt. Podle úhlu, jakým byly rány vedeny, musel být vrah menší postavy. A použil nůž, nikoli dýku. To nevypadá na rytíře.
3: Co kdybychom se zašli vykoupat do naší zátočiny? Měla bych jisté svědectví, ale povím ti ho pouze tam.
4: Připomínám slib, který jsem ti dal. I kdybys chtěla, hřích opakovat nebudeme.
3: To, že jsem po tobě chtěla. Asi si mi špatně rozuměl.

0: K zátočině pod portičskými skálami dorazili za chvilku. Eliška si přetáhla přes hlavu halenu a chtěla ji odložit na velký kámen, jenže najednou skoro stuhla. Na kameni ležel uříznutý mužský út.
1: Nedívej se tam, prosím. A obejmi mě.
2: Nahé svědkyně nevyslýchám.
1: Protivo. V noci jsem zahlédla tu novou kuchařku. Šla do půrkrabství. Nesla velký džbán. Chvíli jsem na nádvoří zůstala, dívala se na hvězdy. Ale ta holka se nevracela. Kdyby něco nesla, položí to na stůl a odejde, nemyslíš?
2: Co by mohla mít neteř hospodského společného se zemským sudím? Ledaže by... Jasně. Ten uříznutý út. Ty jsi vlastně skvělá.
0: Panoš Ota snadno zjistil, že Domaslava včera víno purkrabímu Ježkovi opravdu donesla. Jak sám prohlásil, asi mu chtěla udělat radost, protože na hrad ji přivedl on. Její matka totiž dříve sloužila jeho manželce. Od něj pospíchal Ota do města na Richtu.
2: Zátoka pod portičskými skálami. Co mi o ní můžeš povědět, Richtáři?
3: Před 8 lety jedna žena odtud z Písku...
2: Jen pro úplnost. Sloužila manželce purkrabího Ježka a předpokládám, že byla švagrovou šenkýře Břenka od Zlatých hroznů.
3: Byla to nádherná žena. Břeňkův bratr zemřel a ona i s dcerou pracovala u něj. Co se v té zátoce stalo, to nikdo neví. Když se nevrátila domů, šli jsme ji hledat. Našli jsme ji mrtvou. Vrah ji znásilnil a uškrtil. Dcera Domaslava ležela stranou s probodnutou hrudí. Vrah si asi myslel, že je taky mrtvá. Ale Bůh nad ní držel ochranou ruku a přežila to. Pak nám všechno pověděla. Na koni se objevil cizinec a ptal se, kde je most. Přitom fascinovaně zíral na její matku. Nejprve jí nabídl peníz a když je odmítla, vrhl se na ní a znásilnil ji. To je celé. Nikoho jemu podobného se však nepodařilo v okolí najít.

0: Panoš Ota našel abatyši Anežku v chrámu dominikánského kláštera. Klekl si na studenou podlahu a tiše jí objasnil svou hypotézu. Sudí Benedikt kdysi přijel navštívit purkrabího ježka, ale na břehu Otavy náhodou potkal krásnou ženu s dcerou. Ztratil rozum, ženu znásilnil a její dceru Domaslavu těžce zranil. Ta ho teď po letech poznala, protože náhodou slouží v paláci, a pomstila se. Abatyše si ihned nechala kuchařku zavolat.
1: Domaslavo, zabila si sudího Benedikta?
2: V noci si přece byla v budově půrkrabství. Kdo tě tam poslal?
3: Nějaký sloužící chtěl, abych donesla víno.
2: Jistě bys ho poznala.
3: Byla jsem v kuchyni a on křikl z chodby. Neviděla jsem mu do tváře.
2: Dejme tomu. Musím ti připomenout velice bolestnou událost, Domaslavo. Před 8 lety sudí Benedikt zabil tvou matku. Včera při večeři si ho poznala.
1: Proč ty slzy, děvče? Ona je to pravda, viď?
3: Ano.
1: Tvá matka jistě skončila v nebi.
3: Byla tak krásná a hodná.
2: Šla si do půrkrabství a ve džbánu s vínem si měla ukrytý nůž z kuchyně.
3: Nikoho jsem nezabila.
2: Vrah položil odříznuté mužství sudího Benedikta právě na to místo, kde zavraždil tvou matku. Do oka bijící náhoda, nemyslíš? Benedikt tě včera poznal a bál se tě. Proč ti nakonec otevřel dveře?
1: Jsi ochotná přísahat na svatý kříž?
3: Přísahám. Nezabila jsem sudího Benedikta.
1: Než se ta věc objasní, zůstaneš tady v klášteře. Odejít nesmíš, rozumíš mi?
0: Jak panoš Ota předpokládal, nikdo v paláci Domaslavě nevyřizoval, aby zašla s vínem do půrkrabství. Jenže ona nebyla typem dívky, která by s klidným svědomím křivě přísahala. Něco tu nehrálo, ale on neuměl přijít na to, co to je.
4: Vážení přátelé, Benda mě vzal trošku vítr z plachet, protože říkal to, co budu říkat ještě já. Ale já to budu říkat líp. Státní židovské muzeum přichází ze stálou expozicí, kterou za chvíli zahájíme ve Vysoké synagoze v Červené ulici, to je tady hned sousedství této starobylé židovské radnice. Pro nás, pro všechny je zajímavé a důležité, že se tato výstava opírá tisíciletým životem českých židů a jejich podílem na rozvoji kultury českých zemí. Jmenuje se ta expozice Millennium Judaicum Bohemicum a já doufám, že toto označení se stane, nebo může stát, tak známé, jako před několika roky byla například Velká Morava. A také ovšem je zajímavé, že plán oslavy tisíciletí židovského osídlení v Čechách a založení pražské židovské obce nebyl zatím úředně schválen. To by se dalo vysvětlit tím, že při jubilejích, která se vztahují k době, která je delší než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké obtíže. Například vezměte svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden na druhého, protože oni se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají těch tisíc let začít počítat. A nakonec profesor Pekař vyhověl vládním požadavkům a doporučil jako jubilejní rok 1929. A v roce 1966, kolem plánovaného jubilea židovského osídlení Prahy, se nezlobili ani tak historici, jako spíš politici. A ne proto, že by se přeli, od kdy to mají začít počítat. Spíš proto, že v době 1966 naše zahraniční politika a problematika více než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel a dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán. A zlí jazykové tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asiřané a Féničané a Jordánci a Nubíci a Peršané nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždí Židé z celého světa na milénium a že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového piva na dlouhodobý úvěr. A že by dokonce snad mohli také odmítnout naše dary, jako jsou petardy, rozbušky a rachejtle. Kterých v těch krajích rádi používají k oslavám Allaha a jeho proroka Nasera. A k tomu ke všemu navrch ještě vypukly na Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno, tedy skutečný autor zůstane asi utajen, tedy bylo doporučeno, aby původně plánovaný rozsah zahraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. Nebych. A ještě dříve, než toto doporučení bylo usneseno, pouze ze Spojených států se přihlásilo více než 5000 zájemců. A já nemluvím o zájemcích z jiných zemí. Omezením účasti na návštěvníky pouze ze spřáteleného tábora anulovalo smysl této výstavy ideově i materiálně. A přitom ani pořadatelům tohoto milénia a konec konců ani doporučovatelům o dolary nešlo. Šlo o toto. Na jedné straně potomci Židů, jejich předkové nalezli v polovině 10. století v našich zemích svou novou vlast, chtěli milénia využít k pozvání svých přátel z celého světa, aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti a našemu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi byly a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám nebylo a není cizí, naopak, že už dlouhá století je to u nás doma. Na druhé straně některým žákům Marxe, snad chudáčkovi ani nevědí, že Marx nebyl goj, šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprovouzely. Jinými slovy, jim šlo o to zachovat status quo hniloby za každou cenu. Takže dnešního dne konečně zahajujeme milénium judaikum bohemikum v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se dalo říct, že zahajujeme rehabilitaci. Já se však pokusím používat tohoto slova co nejméně, protože mně připadá, že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak, než pravý zákon, že uvádí do pořádku proceduru, že opravuje, ale že nenapravuje. Že opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, ve kterých došlo k nepřesnostem, to může dneska každý dobrý počítač neboli elektronkový mozek. A udělá to rychlejc a přesnějc než člověk. Ale nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit nemůže nikdo nic. Neb mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bez starostnosti. A já přesto uznávám, že rehabilitace opravná je nutná. Jsme jí dlužní postižený masově. Sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jako lidem. Jenže já si myslím, že bok po boku s touto, řekl bych, mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet rehabilitace duchovní, rehabilitace svědomí a myšlení nás všech jako celku. Jedna věc nedává spát, a to je, když začnu přemýšlet, kdo byl autorem dob temna, na které tolik naříkáme. A vždycky mě vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v kožených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři a udavači a fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. I když to všichni usnadňujeme tím, že říkáme voni. Já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba naučit se myslet lidsky a demokraticky. A humanisticky. A logicky. To je veliká práce, protože se týká každého z nás a je docela snadno ji odkládat a také i předstírat. Ale jestliže chceme být jednou velký národ, a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha, tak nám nezbude nic jiného ještě dlouho, než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví, tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, nemýlím se, kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova. Zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideology, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. A to nám dovoluje, abychom na jedné straně oficiálně kladli věnce na hroby Židů umučených fašismem, a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom koncentrační tábory třeba v Osvětimi, abych nemenoval zem, upravili a ukazovali, co věčný pomník obětí nacistických vrahů, a současně vyhazovali z univerzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to byla k smíchu, ta představa, že říkáme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední země vymazán z mapy a smeten do moře. Muži i ženy Izraele se chopili zbraní a rozehnali útočníka. útočníka vyzbrojeného nejmodernějšími zbraněmi cizího původu a rozhnal je jako hejno brabců za 3 dny. A to byli dělníci, rolníci, inteligence, jejich děti. A ti to byli, kteří se ubránili přepadení. A my jim za to říkáme agresoři. To jsou věci, nad kterými se prostě zastaví rozum. A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpokrokovějších a nejspravedlnějších států na této země kouli. Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil svět. Vždycky bylo a je, a já se domnívám, že jich bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. Byla ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím o antisemitismu, z něhož se rodí fašismus, tak to není proto, abych bránil Židy, nebo abych se snažil ochraňovat, protože zaplať pánbu, Židi ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodanec Židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil Židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říct lépe. Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to je imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků, nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu Židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých Židů. Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund Freud, nebo Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wagner, Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Otto Gutfreund, a nebo Karel Poláček, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Egon Hostovský, Karel Ančerl a jiní vynikající věci umělci, spisovatelé z dávné doby i ze současné. A proto si myslím, že budeme muset začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, pak jsme to částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit. A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu takovou tu lidskou svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude jasnější, že antisemitismus je nepřítel této svobody a že svobodní nebudeme ani my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou po světě plnoprávní lidé, to znamená i Židé. A dokud Židé nebudou po celém světě jisti svým životem a svou existencí, nebude na světě svobody. No a teďka bychom se mohli podívat na tu výstavu. Děkuju.

0: Napoleona Kulišovy rady a ligy nezajímaly. Prohlásil, že důležitější než práce pro dospělé je teď výchova mladých. Janina a Bára brzy po senoseči vrhli 9 pěkných štěňat. Jakmile byla odkojena, odebral je Napoleon jejich matkám a řekl, že za jejich výchovu bude zodpovídat on sám. Vzal si je na půdu, kam se dalo vylézt jen přes kůlnu po žebříku. A tam je držel v úplném odloučení, takže brzy celá farma na jejich existenci zapomněla. Tajemství, kam mizí mléko, se brzy vysvětlilo. Každý den se přidávalo do krmení pro prasata. Právě dozrávala raná jablka a tráva v zahradě byla plná padavčat. Zvířata pokládala za samozřejmé, že si je spravedlivě rozdělí mezi sebe. Ale jednoho dne přišel rozkaz, že všechna budou odebrána a odnesena na komandaturu, kde budou k dispozici prasatům. Některá zvířata reptala, ale nic tím nezměnila. Všechna prasata s tím souhlasila, dokonce i Kuliš a Napoleon. Pištík byl pověřen, aby věc vysvětlil ostatním.
1: Soudruzi, zvolal. Jistě si všichni uvědomujete, že my prasata to neděláme ze sobectví, či že to snad znamená nějaké privilegium. Mnoho z nás ve skutečnosti jablka ani mléko nesnáší. Já osobně je nesnáším. Jíme je jen proto, abychom si zachovali zdraví. Jablka, soudruzi, a to je dokázáno vědecky, obsahují látky naprosto potřebné pro vývoj prasete. My, prasata, pracujeme duševně. Celé zařízení této farmy závisí na nás a ve dne v noci se staráme o vaše blaho. My ta jablka jíme a mléko pijeme pro vás. Víte, co by se stalo, kdybychom my, prasata, nebyla schopna dostát svým povinnostem? Jones by přišel zpátky. Ano, Jones by se vrátil. A soudruzi, ječel Pištík téměř plačky a poskakoval sem a tam mrskaje ocáskem. Jistě nikdo nechcete, aby se Jones vrátil.
0: Byla-li si zvířata něčím naprosto jista pak tím, že nechtějí Jonese zpět. Když se na celý problém podívala z tohoto úhlu, neřekla už ani slovo. Bylo přece úplně jasné, že je v jejich zájmu, aby si prasata uchovala dobrou kondici. A tak se nakonec všichni bez řeči shodli, že mléko a padavky a také celá úroda jablek patří jen prasatům.

Než uběhlo léto, rozšířila se zpráva o událostech na farmě zvířat téměř po celé zemi. Kuliš a Napoleon vysílali každý den hejno holubů, kteří měli za úkol vmísit se mezi zvířata na sousedních farmách, vyprávět jim o revoluci a učit je melodii zvířat Anglie. Pan Jones trávil většinu svého času ve výčepu u Rudého lva ve Willingdonu a stěžoval si každému, kdo byl ochoten ho poslouchat, na tu šílenou nespravedlnost, která se mu stala, když ho banda zvířecích budišničemů obrala o majetek. Ostatní farmáři s ním v podstatě sympatizovali, ale nikdo nebyl ochoten mu pomoci. Každý tiše přemýšlel, zda by Jonesův krach nemohl nějak využít ve svůj prospěch. Zvířata měla štěstí, že se oba statkáři, kteří sousedili s farmou zvířat, neustále hádali. První přilehlý statek se jmenoval Liščín. Byla to obrovská, zanedbaná, staromódní farma s vyčerpanými pastvinami a přebujelým živým plotem. Jejíž velká část už zarůstala lesem. Vlastníkem byl pan Pilkington, lehkomyslný farmář, který trávil většinu času na honitbě či rybolovem podle ročního období. Druhá farma, Stračín, byla menší, ale podstatně lépe udržovaná. Její majitel, pan Frederick, byl šlachovitý mazaný chlapík, věčně zapletený do soudních pří a měl pověst bezohledného obchodníka. Ti dva se tak nenáviděli, že se nikdy nedokázali na ničem dohodnout, ani když se věc týkala společného zájmu. Nyní byli ale oba znepokojeni vývojem situace na farmě zvířat a pečlivě dbali na to, aby se jejich vlastní zvířata nic nedozvěděla. Nejprve předstírali, že jim nápad, aby zvířata sama hospodařila, připadá k smíchu. Za 14 dní bude po všem, říkali. Roznášeli fámy, že se zvířata na panské farmě, nepřestali ji tak nazývat, název farma zvířat odmítali připustit, neustále rvou a chcípají hlady. Za nějaký čas, když zvířata očividně hlady nepomřela, přišli Frederick a Pilkington s novou historkou. Na statku se prý děje něco strašlivého. Zvířata se navzájem požírají, mučí rozžhavenými podkovami a mají společné samičky. Tak to dopadá, když se poruší řád přírody, říkali Frederick a Pilkington. Jejich řečem však téměř nikdo nevěřil. Šířily se neurčité a zkreslené zvěsti o nádherné farmě, odkud byli vyhnáni lidé a kde jsou zvířata pány, a během toho roku proběhla venkovem vlna nepokojů. Vždy poslušní býci divočeli, ovce ničili živé ploty a spásali jetel, krávy kopali do díží s mlékem, koně se při honech zastavovali před překážkami a schazovali jezdce. A navíc se všechna zvířata v okolí seznámila s melodií i slovy písně Zvířata Anglie. Píseň se šířila neobyčejnou rychlostí, když ji zaslechli lidé, nedokázali ovládat vztek. Předstírali však, že jim připadá směšná. Říkali, že nemohou pochopit, proč se zvířata tak snižují a zpívají takovou odrhovačku. Každé zvíře, které bylo při zpěvu přistiženo, dostalo na místě výprask. Přesto se píseň potlačit nepodařilo. Kosy ji prospěvovaly na živých plotech, holuby vrkaly na jilmech, zaznívala v holmozu kováren i v melodii kostelních zvonů. Kdykoliv ji lidé zaslechli, sevřelo se jim srdce strachy, neboť v ní cítili proroctví svého brzkého zániku.

0: Počátkem října, když bylo obilí sklizeno a částečně i vymláceno, přiletělo do dvora farmy ve velkém rozčilení hejno holubů. Jones, jeho čeledíni s půltuctem dalších z Lištína a Stračína prošli branou a blíží se povozové cestě k farmě. Všichni mají hole, Jones rázuje první a třímá pušku. Je jasné, že chtějí statek získat zpátky. Jejich útok však zvířata již dlouho očekávala a byla na něj dobře připravena. Kuliš, který někde našel a potom dlouho studoval knihu o taženích Julia Cezara, vedl obranné operace. Rychle vydal rozkazy a za okamžik stála všechna zvířata na svých místech. Když se lidé přiblížili k farmě, spustil Kuliš první útok. Nad lidi vyletělo 35 holubů a z výšky na ně kálelo. Zatímco se muži potýkali s ptáky, vyrazili z pozakřoví husy a začali je zlomyslně štípat do lítek. To byl ale jen malý bojový manévr, který měl vnést mezi nepřátele zmatek. Tento útok byl lehce odražen holemi. V zápětí Kuliš zavelel znovu. Majka a Benjamin, všechny ovce a Kuliš v čele začali vybíhat ze všech stran a vrhat se na lidi. Benjamin se otočil a kopal do nich svými kopítky, ale opět byli zahnáni holemi a okovanými botami. Náhle Kuliš zaječel, což znamenalo povel k ústupu a zvířata vběhla zpět do dvora. Muži se dali do vítězoslavného křiku. Mysleli, že nepřítel se dal na útěk a tak se nespořádaně rozběhli za zvířaty. Přesně tohle Kuliš plánoval. Jakmile byli lidé ve dvoře, odřízli jim ústupovou cestu tři koně, tři krávy a zbytek prasat, která doposud ležela v záloze v kravině. Kuliš vydal signál k útoku a sám se vrhnul na Jonese. Ten na nic nečekal, zdvihl pušku a vypálil. Broky vyryly krvavé šrámy na Kulišových zádech a usmrtili jednu ovci. Aniž by zpomalil, vrhl se 100kilový Kuliš celou svou vahou Jonesovi pod nohy. Jones vletěl na hromadu hnoje a při letu vzduchem ztratil pušku. Nejděsivěji však vyhlížel boxer, který se vzepěl na zadní a vyrážel obrovitýma okovanýma nohama. Hned prvním úderem zasáhl jednoho chlapíka z Lištína do hlavy tak, že se bezvládně složil do bláta. Několik mužů při pohledu na něj upustilo hole a pokusilo se utéct. Propadly panice a za okamžik je zvířata honila kolem dvora. Byli mláceni, kopáni, kousáni. Ani poslední zvíře na statku si nenechalo ujít pomstu a každé ji provádělo podle svého. I kočka seskočila náhle se střechy na záda jednoho čeledína a zatěla mu drápky do krku, až se rozječel bolestí. Jakmile se na chvilku odkryla ústupová cesta, lidé bez váhání vyrazili ze dvora a pádili pryč po hlavní cestě. A tak se po 5minutové invazi neslavně vraceli touž cestou, kterou přišli. A v patách jim běželo hejno syčících hus, které je štípali do lítek. Utekli všichni až na jednoho. Vzadu ve dvoře strkal boxer kopytem do mladíka ležícího tváří v blátě a snažil se jej otočit. Hoch se nepohnul. Je mrtev, řekl boxer smutně. Nechtěl jsem, aby to dopadlo takhle. Zapomněl jsem, že mám podkovy. Kdo mi ale uvěří, že jsem to neudělal schválně?
1: Žádný soucit, soudruhu, křičel Kuliš, jemuž stále krvácely rány. Válka je válka. Dobrá lidská bytost je mrtvá lidská bytost.
0: Ale já jsem nechtěl nikoho zabít. Ani člověka ne, opakoval boxer s očima plnýma slz.
2: Kde je Molina?
0: Vykřikl někdo. Molina opravdu chyběla. Na chvíli to vzbudilo velký rozruch. Zvířata se bála, že ji lidé poranili nebo dokonce odvlekli sebou. Nakonec ji ale našli, schovanou ve stáji s hlavou zabořenou do sena. Utekla hned, jak zaslechla výstřel. A mezi tím, co ji ostatní hledali, probral se zdánlivě mrtvý mladík, který byl jen omráčený a prchl nejkratší cestou. Rozčilená zvířata se shromáždila a každé, co nejhlasitěji vypočítávalo své zásluhy v bitvě. Následovala improvizovaná oslava vítězství. Byla styčena vlajka a několikrát zazněla píseň Zvířata Anglie. Pak se konal důstojný pohřeb zabité ovce. Nad hrobem, na který zasadili keř hlohu, promluvil Kuliš. Ve svém projevu zdůraznil, že každé zvíře musí být připraveno položit za farmu život, bude-li třeba. Poté se zvířata jednomyslně usnesla zavést vojenský řád zvíře hrdina první třídy, který byl také hned udělen Kulišovi a Boxérovi. Jako řád posloužila mosazná medaile, ve skutečnosti staré mosazné ozdoby pro koně, které se našly v kůlně, a měl se nosit jen v neděli a o svátcích. Pak byl zaveden také řád zvíře, hrdina druhé třídy, a byl in memoriam udělen mrtvé ovci. Zvířata se dlouho nemohla dohodnout, jak bitvu pojmenovat. Nakonec se rozhodla, že do historie farmy se dnešní událost zapíše jako bitva u kravína, protože právě od něj byl veden útok ze zálohy. Puška pana Jonese zůstala ležet v blátě, nějaká munice byla již dříve nalezena v domě a proto zvířata rozhodla, že umístí pušku k patě stožáru. Jako by to bylo dělo, a že dvakrát ročně 12. října ve výroční den bitvy u Kravína a o svatojánské noci v den výročí revoluce bude z Jonesovy pušky vypálena slavnostní rána.

S blížící se zimou přibývaly i starosti s Molinou. Ráno chodívala pozdě do práce s omluvou, že zaspala, a stěžovala si na záhadné bolesti, přestože chuť k jídlu měla vynikající. Pod různými záminkami odbíhala k napajedlu, kde postávala a zhlížela se ve svém odrazu ve vodě. Ale proslýchalo se také, že v tom je něco závažnějšího. Jednoho dne, když se Molina bezcílně potulovala dvorem, pohazovala svým dlouhým ocasem a žvíkala stéblo sena, vzala si ji Lupy na stranu. Molinko, řekla, musím ti něco vážného říci. Viděla jsem tě dnes ráno, jak se natahuješ přes živý plot oddělující farmu zvířat od liščína. A na druhé straně plotu stál jeden z čeledínů pana Pilkingtona. Byla jsem sice dost daleko, ale jsem si skoro jista, že jsem viděla, jak s tebou mluví, a ty si mu dovolila, aby tě hladil po nose. Co to má znamenat, Molino? Molina se začala vzpínat a bušit kopyty do země. To není pravda, nehladil mě. Molino, podívej se na mne. Dáváš mi své čestné slovo, že tě ten muž nepohladil? Není to pravda, opakovala Molina. Do tváře se ale Lupině nepodívala a v příští chvíli se rozběhla a utekla do polí. Lupina chvíli přemýšlela a pak, aniž by cokoliv řekla ostatním, odešla do Molininy stáje. Kopítkem odhrnula trochu slámy, pod slámou byl schován kostkový cukr a několik svazků stužek různých barev. Za 3 dny Molina zmizela. Pár týdnů se o ní nevědělo, ale pak najednou holuby přinesly zprávu, že ji viděli ve Willingdonu. Byla zapřežena do hezké červeno-černé bričky stojící před hospodou. Rudolící tlusťoch v kostkovaných kalhotách a kamaších, který vypadal na hospodského, ji hladil po nozdrách a krmil cukrem. Molina měla čerstvě přistřiženou hřívu do pramene nad čelem vpletenou šarlatovou stužku a vypadala prý spokojeně, říkali holuby. Zvířata už o ní nikdy nemluvila. V lednu skutečně přišlo ošklivé počasí. Zem promrzla na kámen a na polích se nedalo pracovat. Ve velké stodole proběhlo mnoho schůzí a prasata se zabývala plánováním činnosti pro nastávající sezónu. Obecně bylo uznáno, aby prasata, evidentně chytřejší než ostatní zvířata, rozhodovala o všech politických otázkách farmy. Jejich rozhodnutí pak musela být ratifikována většinou hlasů. Tato úmluva mohla fungovat vcelku dobře, kdyby nedocházelo k neshodám mezi Kulišem a Napoleonem. Ti se hádali i v momentech, kdy o nic nešlo. Jestliže jeden z nich navrhl osít větší plochu ječmenem, bylo jasné, že druhý bude požadovat větší plochu pro oves. Jestliže jeden tvrdil, že nějaké pole se hodí pro sázení zelí, pak druhý prohlásil, že se hodí jen a jen pro řepu. Oba měli své stoupence. A tak některé diskuze byly velmi rušné. Na schůzích svými brilantními projevy získával většinu obvykle Kuliš. Ale Napoleon získával podporu v obdobích mezi schůzemi. Zvláště velký úspěch mýval u ovcí. Jestli už dávno oblíbili a při vhodných i nevhodných příležitostech bečeli své 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. Nyní tímto skandováním často přerušovali schůze v rozhodujících okamžicích Kulišových projevů. Kuliš prostudoval některá starší čísla farmáře a chovatele, která našel v domě, a byl plný plánů na inovace a vylepšení. Mluvil učeně o melioracích, siláži a pevné podestýlce
a vypracoval složité schéma, podle kterého by každé zvíře mělo konat svoji potřebu přímo na poli, každý den, na jiném místě, aby se ušetřila práce s rozvozem hnoje. Napoleon s žádnými svými plány nepřišel, ale tiše říkal, že Kulišovi plány nebudou k ničemu.

podobných zařízeních nikdy neslyšela. Farma byla zastaralá a měla jen primitivní stroje. Poslouchala tedy v úžasu, zatímco Kuliš rozvíjel obrazy fantastických strojů, které za ně budou dělat tu nejtěžší práci a ona se budou moci rekreovat na polích či vzdělávat se čtením a konverzací. Kulišovy plány větrného mlýna byly dokončeny během několika týdnů. Mechanické detaily pocházely většinou ze tří knih, které kdysi patřily panu Jonesovi. 1000 užitečných rad domácím kutilům, každý sobě zedníkem a elektrikář začátečník. Za svoji pracovnu používal Kuliš přístřešek, kde bývaly inkubátory. Měla hladkou dřevěnou podlahu, na které se dalo kreslit. Zavíral se tam celé dlouhé hodiny. Otevřenou knihu měl zatíženou kamenem, vzrušeně poskakoval sem a tam a křídou, již si uchytil do paznechtu, kreslil jednu čáru přes druhou a rozčileně přitom pokvikoval. Plány jako komplikovaná změť hřídelí a ozubených kol brzy pokrývaly přes polovinu podlahy. Ostatní zvířata pokládala Kulišovi malůvky za zcela nerozluštitelné, ale dělali na ně velký dojem. Každé zvíře se alespoň jednou denně chodilo na plány dívat. Přišly i slepice a kačeny, celé nervózní, aby křídové čáry nepošlapaly. Jen Napoleon se držel zpátky. Od počátku se prohlásil za nepřítele větrného mlýna. Jednoho dne si však přišel plány nečekaně prohlédnout. Dupal po místnosti, prohlížel si zblízka každou podrobnost, několikrát zafuněl a pak přemýšlivě postál. Náhle zvedl nohu, vymočil se na plány a beze slova odešel.

otázce větrného mlýna byla farma rozštěpená. Kuliš nepopíral, že je čeká těžká práce. Kameny bude třeba opracovat a postavit na sebe. Dále budou muset vyrobit plachty a sehnat dynama a kabely. Jak ty se opatří, to Kuliš neříkal. Tvrdil, že vše může být hotovo za rok. Pak se ale, jak říkal, ušetří tolik práce, že postačí, když zvířata budou pracovat jen 3 dny v týdnu. Na druhé straně Napoleon argumentoval, že úkolem dne je zvýšit produkci žrádla a pokud budou plýtvat časem na stavbu větrného mlýna, zemřou všichni hlady. Zvířata se rozdělila na 2 skupiny pod hesly Volte Kuliše a 3denní pracovní týden a Volte Napoleona a plné žaludky. Jediný osel Benjamin se nepřidal k žádné skupině. Neuvěřil ani tomu, že by někdy mělo být víc žrádla, ani tomu, že mlýn snad ušetří práci. Říkal, že ať už s mlýnem či bez něj, půjde život dál tak, jak šel vždy. To jest špatně. Mimo rozmíšek v otázce větrného mlýna tu byl také problém obrany farmy. Bylo naprosto jasné, že i když lidé byli v bitvě u Kravína poraženi, podniknou další a odhodlanější pokus zmocnit se znovu farmy a nastolit opět vládu pana Jonese. Mají proto teď o důvod víc. Zpráva o jejich porážce se roznesla po celé zemi, takže zvířata v sousedních farmách byla vzdornější než obvykle. Pochopitelně, že Kuliš a Napoleon měli na otázku obrany rozdílné názory. Podle Napoleona si zvířata měla opatřit zbraně a naučit se je používat. Podle Kuliše zase měla vysílat další a další holuby mezi zvířata na jiné farmy a podněcovat tam povstání. Jeden argumentoval, že pokud se zvířata nebudou umět sama bránit, budou ovládnuta.

druhý zase říkal, že když dojde k povstání všude, nebude už potřeba se bránit. Zvířata poslouchala nejprve Napoleona, pak Kuliše a nemohla si uspořádat v hlavě, kdo má pravdu. Vlastně souhlasila vždy s tím, kdo právě mluvil.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů, ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřila manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou, porodní bábu, napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, ty, ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, berany, duc, hájej, hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nyňčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí, ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic? Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Já ho, mně se zdá... Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: mě se stýská.
1: Maestro, znamená to, že nás chcete opustit?
0: Ne, nebude to dnes ani zítra, ale bude to. Podepsal jsem tady jedinou smlouvu s vámi, paní Morisová. Tu dodržím. Ale být národním skladatelem americkým, to nemohu.
1: Ale maestro, my vás máme rádi.
0: Přece jen mi nerozumíte. Vy říkáte, americká hudba se konečně zrodila.
1: Ano, je v ní život našich měst.
2: Šum našich prérií.
1: Jsou v ní naše srdce, je to naše hudba.
0: Je to česká muzika, protože já jinou skládat neumím. Z vaší hudby jsem do ní vložil jen několik taktů, jako pozdrav, jako stisk ruky. Ale symfonie z Nového světa je od začátku až do konce symfonie mému starému světu. Když jsem jí psal, byl jsem tam, doma. A tam je taky moje místo. Protože jenom ta země mluví ke mně hudbou. Bez ní bych oněměl a zahynul.

Mně se stýská. Nikde jinde bych neuměl a nemohl být šťastný. Nikde jinde. Tak mi to přejte.

0: To jich přibylo, Domine? Stojí před zahradní mříží jako zeď. Proč jsou tak ticho? To je ohavné obléhat mlčením.
1: Rád bych věděl, na co čekají. Musí to začít každou minutu. My jsme dohráli, Gale.
0: Co to hraje, paní Helena?
1: Nevím.
0: Poslyšte, Domine, udělali jsme rozhodně chybu.
2: Jako?
0: Dali jsme robotům příliš stejné obličeje. 100 000 stejných tváří obrácených k nám. Je to jako strašný sen.
1: Kdyby byl každý jiný?
0: Nebyl by to tak jasný pohled. Ještě, že nejsou ozbrojeni.
1: Jen bych rád věděl, co to vykládají z Amélie.
0: Jenom když ne zbraně.
3: Prostě ten drát, Helemajere. Tak tam. Dobrá.
4: Konečně, to byla práce. Zabarikádovali jsme s Fabrym chodbu a schody.
0: Co s tím drátem, Fabry?
3: Hned. Nějaké nůžky.
0: Stačí toaletní?
3: Jsem s nimi. Ještě předstřihnout vedení elektrické lampy na psacím stole a připojit k němu dráty. Hotovo.
0: A k čemu to?
3: Teď můžeme celou zahradní mříž napojit proudem. Kdo by pak na ní sáhl, Hrome? Aspoň pokud jsou naši v elektrárně.
0: Kde?
3: V elektrárně, učený pane. Doufám aspoň. Chvála Bohu, jsou tam a pracují. Svítí. Pokud to svítí, je dobře.
4: Hrome, to jich tam přibylo. Nemáme pěknou vyhlídku. Je to nějak cítit smrtí. Ty barikády jsou dobré, Fabry. Co to hraje, paní Helena?
5: Už to nesu, mladenci.
3: No, pozor, busmane, pozor na dráci.
0: Co si to nesete?
5: Hlavní knihy. Rád bych si udělal účty, než... než... Co tam máte u toho okna? Vždyť je tam docela ticho.
0: Vy nic nevidíte?
5: Ne. Jenom velikou modrou plochu, jako když má krosy.
0: To jsou roboti.
5: A tak. Škoda, že na ně nevidím. A teď tu bilanci.
1: Nechte toho, busmane. Roboti z Amélie vykládají zbraně.
5: No a co, jak já tomu mám zabránit?
1: Tomu nemůžeme zabránit.
5: No, tak mě nechte počítat.
3: Není ještě konec, Domine. Pustili jsme do mříží 2000 volt.
1: Počkejte. Ultimus na nás obrátil děla.
3: Pak ovšem... Pak je s námi konec, mládenci. Roboti jsou na vojnu cvičení.
0: My tedy?
1: Ano.
0: Je to zločin staré Evropy, že naučila roboty válčit. Nemohli už dát u čerta pokoj s tou svou politikou. Udělat z živé práce vojáky byl zločin.
6: Zločin byl vyrábět roboty.
1: Cože?
6: Zločin byl vyrábět roboty.
1: Ne. Alkviste, ani dnes toho nelituju. V poslední den civilizace byla to veliká věc.
7: 316 milionů.
1: Alkviste, je naše poslední hodina. Mluvíme už skoro z onoho světa. Alkviste, to nebyl špatný sen rozbít otroctví práce. Pracovalo se příliš těžko, žilo se příliš těžko. A tohle překonat.
6: Nebyl sen obou Rosumů. Starý Rosum myslel na své bezbožné kejkle a mladý na miliardy. A není to sen vašich RUR akcionářů. Jejich sen jsou dividendy a ne jejich dividendy. Lidstvo zahyne.
1: Vezmi čart jejich dividendy. Myslíte, že bych jenom hodinu dělal pro ně? Pro sebe jsem to dělal, slyšíte? Pro své uspokojení. Chtěl jsem, aby se člověk stal pánem, aby už nežil jen pro kus chleba. Nové pokolení jsem chtěl. Chtěl jsem, abychom z celého lidstva udělali aristokracii světa. Neomezené, svobodné a svrchované lidi. A třeba víc než lidi.
6: No tak tedy nad lidi?
1: Jen mít 100 let času. Ještě 100 let času pro příští lidstvo.
7: 370 milionů senus. Tak.
4: Jářsko, hudba je veliká věc. To člověka jaksi zduchovní, zjemní.
3: Co vlastně?
4: Ten soumrak lidí u všech čertů. Mládenci, země se stává požitkář. Měli jsme se na to vrhnout dřív.
3: Nač?
4: Na požívání, na krásné věci. Hrome, je tolik krásných věcí. Svět byl krásný.
7: 452 miliony. Výborně.
4: Život byl veliká věc, kamarádi. Život byl... Fabry, puste drobet proudu do té vaší mříže.
3: Proč?
4: Sahají na ní.
0: Zapněte.
4: Kriste, to je skroutilo. 2, 3, 4 zabití.
5: Ustupuji.
4: 5 zabitých.
5: První srážka.
4: Jsou na uhel, Holenku, dočista na uhel. Ha, člověk se nesmí dát.
5: Snad jsme už 100 let zabiti. A vracíme se jenom odříkávat, co jsme už jednou mluvili před smrtí. Jako bych tohle všechno už zažil. Jako bych ji už někdy byl dostal. Střelnou ránu. Sem. Do krku. A vy, Fabry?
3: Co já?
5: Zastřelen.
4: Hrome, a já?
5: Probodnut.
3: A já nic?
5: Roztrhal.
4: Nesmysl, člověče, kde pak mě probodnout? Já se nedám. Co mlčíte, blázni? Ke všem čertům mluvte.
2: A kdo? Kdo je tím vinen?
4: Nikdo. Zkrátka, roboti se nějak změnili. Co pak někdo může za roboty? Nikdo není vinen.
2: My jsme vinni. Já žaluju vědu, žaluju techniku, domina, sebe, nás všechny. Pro své velikářství, pro něčí zisky, pro pokrok. Já nevím, pro jaké náramné věci jsme zabili lidstvo.
3: Já jsem tím vinen vším, co se stalo.
8: Vy, Gale?
3: Já jsem změnil roboty. Změnil jsem jejich povahu, jejich výrobu. Totiž jen některé tělesné podmínky, rozumíte?
5: Proč jste to dělal?
8: Proč jste nic neřekl?
3: Dělal jsem to tajně, na svou pěst. Předělával jsem je na lidi. Vyšinul jsem je. Už teď jsou v něčem nad námi, jsou silnější než my.
8: A co to má dělat se vzpourou robotů?
3: Myslím, že všechno. Přestali to být stroje. Vědí už o své převaze a nenávidí nás, nenávidí všechno lidské.
8: Proč jste to dělal, Gale?
3: Byl to můj osobní experiment.
9: Gale, jak můžete tak lhát? On není vinen. Udělal to, protože já jsem to chtěla. Řekněte, Gale, kolik let jsem vás už prosila,
3: abyste... Udělal jsem to na vlastní odpovědnost.
9: Harry, chtěla jsem na něm, aby dal robotům duši. Mně jich bylo tak hrozně líto, Harry.
3: To byla velká lehkomyslnost, Heleno.
9: Myslela jsem, kdyby byli jako my, že by nás nemohli tak nenávidět.
3: Heleno, nikdo nemůže nenávidět víc než člověk člověka. Udělej kameny lidmi a ukamenují nás.
9: Bylo to tak hrozné, že jsme se s nimi nemohli dorozumět. A proto jsem prosila Gala, aby roboty změnil. Přísahám ti, že on sám nechtěl, ale já jsem věděla předem, že mi to nemůže odepřít.
3: Ano, protože tě miluje jako všichni. Doktore Gale, jak srovnáte ty své extratury se svou služební smlouvou?
5: Pardon, Domine. Kdy jste, Gale, s těmi kejklemi vlastně začal?
3: Před 3 lety.
5: Aha. A kolik pak robotů jste dohromady zreformoval?
3: Dělal jsem jenom pokusy, je jich několik set.
5: Tak děkuju pěkně. To znamená, že na 1 000 000 starých dobrých robotů přijde jeden reformní Galův. Rozumíte?
3: A to znamená, že...
5: Že to prakticky nemá ani tolikhle významu.
3: Busman má pravdu.
5: A víte, hoši, co zavinilo tohle nadělení?
3: Co tedy?
5: Počet. Udělali jsme robotů příliš mnoho. No na moutě to se přece dalo čekat. Jak budou jednou roboti silnější než lidstvo, nastane tohleto. Musí to nastat, víme? A my jsme se postarali, aby to bylo co nejdřív. Vy, Domine, vy, Fabry a... Já, chlapík Busman.
3: Myslíte, že to je naše vina?
5: Vy jste dobrý. Co pak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto pánem výroby je poptávka. Celý svět chtěl mít své roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a přitom jsme žvanili o technice, o sociální otázce, o pokroku, o moc zajímavých věcech. Jakoby ty řečičky nějak řídili, kudy se to má valit. Zatím to všechno běželo vlastní tíhou. Rychleji, rychleji, pořád rychleji. A každá mizerná špinavá objednávka přidala k lavině kamínek. Tak lidičky.
9: To je ohavné, Busmane.
5: Je, paní Heleno. Já jsem také měl svůj sen. Takový busmanovský sen o novém hospodářství světa. Tuze krásný ideál, paní Heleno, hanba mluvit. Ale když jsem tady dělal bilanci, přišlo mě do hlavy, že historii nedělají veliké sny, ale maličké potřeby všech počestných, mírně zlodějských a sobeckých lidiček. Všechny myšlenky, lásky, plány, heroizmy, všechny ty vzdušné věci se hodí leda k tomu, aby se tím dal člověk vycpat pro muzeum vesmíru s nápisem Ejhle člověk. Punktum. No, a teď byste mě mohli říct, co vlastně budeme dělat.
9: Busmane, a pro tohle máme zahynout?
5: My přece nechceme zahynout. Já aspoň ne. Já chci být ještě živ.
3: Co chcete dělat?
5: Jemináčku, Domine. Chci se z toho dostat ven.
3: Jak?
5: Po dobrém. Já vždycky po dobrém. Dejte mě plnou moc a já to s roboty vyjednám.
2: Po dobrém?
5: To se rozumí. Já jim, dejme tomu, řeknu, páni roboti, vaše blahorodí, vy máte všechno, máte rozum, máte moc, máte zbraně, ale my máme jedno zajímavý lejstro. Takový starý, žlutý, špinavý papír.
2: Rosumův rukopis?
5: Ano. A tam, řeknu jim, je vylíčen váš vznešený původ. Vaše urozená výroba a tak dále. Páni roboti, bez toho počmáraného papíru nevyrobíte ani jednoho nového kolegu robota. Za 20 let s odpuštěním pojdete jako je píce. Nechte nás s pánem Bohem odejet a my vás necháme s pánem Bohem se vyrábět. 20 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc kusů denně, jak budete chtít. Páni roboti, to je poctivý obchod, něco za něco. Takhle bych jim to řekl.
2: Busmane, vy si myslíte, že pustíme z rukou výrobu?
5: Myslím, že pustíme. Když ne po dobrém, tedy... Buď to prodáme, nebo to tady najdou, jak chcete.
2: Můžeme Rosumův rukopis zničit.
5: Ale s pánem Bohem můžeme zničit všechno, krom rukopisu taky sebe a jiné. Dělejte, jak rozumíte.
4: Busman má pravdu.
2: Je nás tu přes 30 lidí. Máme prodat výrobu a zachránit lidské duše, nebo ji máme zničit a nás všechny sebou?
9: Harry, prosím tě.
2: Počkej, Heleno, tady jde o příliš vážnou otázku. Prodat nebo zničit? Fabry. Prodat. Gale.
7: Prodat.
2: Hallemajere.
4: Puste, Hromu, to se rozumí, že prodat.
2: Alkyste.
10: Vůle boží.
5: Vy jste se zbláznili. Kdo pak by prodal celý rukopis?
2: Busmane, žádný podvod.
5: Nesmysl, v zájmu lidstva
2: je... Zájmu lidstva je držet slovo. Prodáváme osud lidstva. Kdo bude mít v rukou výrobu, bude pánem světa.
10: Prodejte.
2: Nikdy už lidstvo nebude s roboty hotovo. Nikdy je neovládne.
7: Mlčte a prodejte.
2: Konec dějin lidstva, konec civilizace.
4: U všech čertů prodejte.
2: Dobrá. Já sám bych neváhal ani okamžik. Pro těch několik lidí, které miluji...
9: Harry, mě se neptáš?
2: Ne, to není nic pro tebe.
10: Kdo půjde vyjednávat?
2: Počkejte, až přinesu rukopis.
9: Harry, pro boha, nechoď.
10: Podívejte se. Zas jich přibylo.
2: Nebojte se, paní Heleno.
5: Odplujeme daleko odtud a založíme vzornou lidskou kolonii. Začneme žít od počátku.
9: Gale, mlčte.
10: Paní Heleno, život stojí za to. A pokud záleží na nás, uděláme z něho něco, co jsme zanedbali. Bude to malý státeček s jednou lodí. Alkis nám postaví dům a vy nám budete vládnout. Je nás tolik lásky, tolik chuti k životu.
4: To si myslím, Holenku.
5: Lidi, já bych hned začal znovu. Hodně jednoduše, starozákonně, po pastýřsku. Děti, to by bylo pro mě, ten klid, ten vzduch.
10: A ten náš státeček by mohl být zárodkem příštího lidstva. Víte, takový ostrůvek, kde by se lidstvo zachytilo, kde by sbíralo síly, síly duše i těla. A Bůh ví, já věřím, že by za pár let zas mohlo dobývat svět.
4: Už dnes věříte?
10: Už dnes. A já věřím, Alkviste, že ho dobude. Věřím, že bude znovu snít o dobití planet a sluncí.
5: Amen. Vidíte, paní Heleno, to není tak špatná situace.
4: Kde je rukopis starého Rosuma?
5: Ve vašem trezoru, kde by jinde byl?
4: Tam se ztratil rukopis starého Rosuma, kdo jej ukradl?
11: To není možné.
4: Zlořečeně to přece.
5: Pro pána to snad ne.
4: Kdo jej ukradl?
12: Já.
4: Kam si jej dala?
12: Harry, všechno ti řeknu, pro boha, odpust mi to.
4: Kam si jej dala?
12: Spálila dnes ráno oba opisy.
4: Spálila?
5: Bože na nebi.
4: Tak jsme ztraceni.
12: Harry, Harry.
5: Paní Heleno, vždyť snad Gal a Hallemajer vědí z paměti, co tam bylo napsáno.
4: Rozumí se, to je aspoň některé věci.
11: Ano, skoro všechno, až na biogen a enzym omega. Dělal jsem ho vždycky podle Rosumova rukopisu, je to příliš složité.
5: No a co, záleží tak tuze na těch dvou vodičkách?
11: Totiž na nich závisí, aby to vůbec žilo. To bylo to pravé tajemství.
2: Gale, nemohl byste po paměti sestavit Rosumův předpis výroby?
11: Vyloučeno.
5: Bože na nebi, bože na nebi.
12: Harry, Harry, co jsem to udělala?
2: Řekni, proč si to spálila?
12: Chtěla jsem, abychom jeli pryč my všichni. Aby se všechno vrátilo, bylo to tak hrozné.
2: Co, Heleno?
12: To, že se lidé stali hluchým květem.
2: Nerozumím.
12: To, že se přestali rodit děti, Harry, to je tak děsné a proto, jen proto,
2: Heleno,
12: slyšíš.
2: Na tohle ty smyslila.
10: Udělala jste dobře, paní Heleno. Roboti se už nemohou rozmnožit, vyhynou do 20 let.
11: A lidstvo zůstane. Za 20 let bude svět jeho, i kdyby to byl jen pár divochů na nejmenším ostrově.
10: Bude to začátek. A pokud je nějaký začátek, je dobře. Za 1000 let nás mohou dohonit a pak půjdou dál než my.
13: Aby splnili, co my jsme jen koktali v myšlenkách.
5: Počkejte. Já hlupák Božena nevím, že jsem na to nevzpomněl.
13: Co máte?
5: 520 milionů bankovek a šeků, 500 milionů v pokleně. Za 500 milionů prodají, za 500 milionů...
11: Vázníte, Busmane?
5: Já nejsem gentleman, ale za 500 milionů se prodá všechno.
11: Kam jdete, Busmane?
4: Je dusno. Začíná
11: agonie.
14: Pohleďte. Jsou jako skamenělí. Jako by čekali, že na ně něco se stoupí. Jako by něco strašného vznikalo jejich mlčením.
11: Duše davu.
14: Snad. Znáší se to nad nimi jako chvění.
9: Fabry, to je příšerné.
14: Nic není strašnějšího než dav. Ten napřed je jejich vůdce.
9: Který?
14: Ten se skloněnou hlavou, ráno mluvil v přístavu.
13: Aha, ten s tou velikou kotrbou, teď jí zvedá, vidíte ho?
9: Gale, to je Radius.
13: Ano, mně se nelíbí. Fabry, trefil byste z revolveru na 100 kroků škopek?
14: Doufám.
13: Tak to zkuste.
14: Dobrá, zkusím.
9: Pro boha, Fabry, nestřílejte na něj.
14: Je to jejich vůdce.
9: Přestaňte, vždyť se sem dívá.
11: Palte.
9: Fabry, prosím vás.
14: Budiš.
13: Podívejte se. Busman. Z balíky peněz. Halo, Busmane.
11: Zblázdil jste se. Běží k mříži.
14: Busmane.
13: Busmane, zpátky.
11: Mluví k robotům. Ukazuje peníze, ukazuje na nás.
10: Jen ať se nedotkne mříže.
13: Učerta, Busmane, pryč od mříže. Rychle vypnět. Rány boží.
9: Ježiši, co se mu stalo?
5: Nedívej se, Helena.
9: Proč padl?
14: Zabit proudem.
11: Mrtev.
5: První.
14: Tam leží s 500 milionů na srdci. Genius financí.
5: Byl to, hoši, svým způsobem hrdina. Vidíš, Busmane, žádný král neměl větší mohylu než ty. 500 milionů na srdci. Vždyť je to jako hrst suchého listí nezabité ve verce, Busmane.
4: Jářku, byl to všechno čest.
11: Amen.
14: Slyšíte?
5: Lučení. Jako vítr.
10: Jako daleká bouře.
5: Rozsviťte.
10: Ještě svítí žárovka. Sviť, rovníčko lidstva. Ještě dynama běží. Ještě jsou tam naši.
4: Byla to veliká věc být člověkem. Bylo to něco nesmírného.
10: Ještě svítíš, důmyslné světelko. Ještě oslňuješ, zářivá, vytrvalá myšlenko. Vědoucí vědo. Krásný výtvor lidí. Plamená jiskro ducha.
11: Věčná lampo boží. Ohnivý voze. Svatá svíce víry. Modli se. Oltáři obětní.
5: První ohni. Větvy hořící u jeskyně. Hranice strážní.
10: Ještě bdíš, lidská hvězdo. Záříš bez kmitu, dokonalý plameni. Duchu jasný a vynalézavý. Každý tvůj paprsek je veliká myšlenka.
5: Pochodeň, která koluje z ruky do ruky, z věku do věku, věčně dál.
9: Večerní lampa rodiny. Děti, děti, musíte už spát.
10: Zhasla. Konec.
4: Co se stalo?
10: Padla elektrárna. Teď my.
15: Na kolena. Přišla hodina soudu.
9: Náno.
4: Rome, ty jsi ještě živa?
15: Dělejte pokání, nevěřící. Je konec světa. Modlete se. Hodina soudu.
9: Zbohem vy všichni. Gale, Alquiste, Fabry.
5: Jdi, Heleno. Kdo bude uvrat?
11: Já.
5: Už to začne.
11: Nazdar, hoši.
5: Co, schody?
14: Tam půjdu já. Jděte k Heleně, Domine.
5: A přecíň?
11: Já.
5: Máte revolver, Alquiste?
11: Děkuju. Já nestřílím.
5: Co chcete dělat?
11: Zemřít.
4: Já zůstanu tady. Aha, Gal už hraje.
13: Jděte.
16: Hned. Co to je, dva Browningy?
13: U čerta, jděte k Heleně.
16: S Bohem, ale Majore.
13: Teď honem barikáru, za terasem dveře. Zatracení o tři, mají bomby. Člověk se musí bránit, nikdy se nesmí dát, i když... Co? Oknem? Vy pacholci, já!

0: Hotovo?
1: Ano.
0: Hotovi?
2: Hotovi.
1: Tohle jsme zajali. Nestřílel. Zabít?
0: Ne. Nechat.
3: Zabte mne.
0: Ne.
3: Zabte mne.
0: Budeš stavět. Roboti budou mnoho stavět. Budou stavět nové domy pro nové roboty. Budeš jim sloužit.
3: Hallemeyer je mrtev.
0: Roboti světa. Padla moc člověka. Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil nový svět. Vláda robotů.
3: Mrtví. Všichni mrtví.
0: Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme pány světa.
3: Co jste to udělali? Zahynete bez lidí.
0: Není lidí. Roboti, do práce.

0: nenajdu. Nepochopím. Nenaučím se. Gale, gale, jak se dělali roboti. Hale, majere, Fabry, Domine, proč se tolik odnesli ve svých hlavách, kdybyste nechali aspoň stopu tajemství Rosumova? Knihy už nemluví. Jsou němé jako všechno. Zemřeli. Zemřeli spolu s lidmi.
1: Zase noc.
0: Kdybych tak mohl spát. Spát. Snít. Vidět lidi. Ochlaď mi čelo, stará noci. Božská, spanilá, jako si bývala. Není lásky. Ale na co zkumavky, chemikálie, mikroskopy, nástroje? Na co žárovka nad stolem? Zase nic. Nadarmo. Co s tím? Stroje, pořád ty stroje. Myslíte, roboti, že z nich vynutíte život? Nesnesu to. Ne. Musíš hledat, musíš žít. No, jen nebýt tak star. Nestárnu příliš. Tváří. Ubohá tváři, podobo člověka posledního. Ukaž mi zrcadlo, ukaž. Tak dávno jsem neviděl lidskou tvář, lidský úsměv. Tohle má být úsměv? Tohle, že je poslední člověk? Nechci už nikoho vidět, ne. Hledat. Prokleté vzorce, oživněte. Nenajdu. Nepochopím. Nenaučím se.
2: Pane?
0: Co je?
2: Rada robotů, pane.
3: Co chtějí roboti?
2: Pane, stroje nemohou pracovat. Nemůžeme rozmnožovat roboty.
3: Zavolejte lidi.
2: Není lidí.
3: Jen lidé mohou rozmnožovat život. A nezdržujte mě.
4: Pane, měj slitování. Padá na nás hrůza. Všechno napravíme, co jsme učinili.
5: Znásobili jsme práci. Není už kam dát, co jsme vyrobili.
3: Pro koho?
5: Pro příští pokolení.
2: Jen roboty nemůžeme vyrábět. Stroje vydávají jenom krvavé kusy masa.
4: Lidem bylo známo tajemství života. Pověz nám jejich tajemství.
5: Nepovýšli, zahyneme.
2: Nepovýšli, zahyneš. Máme uloženo zabít
3: tě. No tak tedy zapte mne. Zapte mne.
2: Je ti nařízeno.
3: Mně? Mně někdo nařizuje?
6: Vláda robotů.
3: Kdo to je?
6: Já, Damon.
3: Nezdržuj.
6: Vláda robotů světa chce s tebou vyjednávat.
3: Řekl jsem, nezdržuj. Řekl jsem, že máte nalézt lidi. Jen lidé mohou plodit, obnovit život, vrátit všechno, co bylo. Roboti, prosím vás, hledejte je.
4: Všechno jsme prohledali, pane. Není lidi.
3: Proč jste je zahubili?
5: Chtěli jsme být jako lidé. Chtěli jsme se stát lidmi.
2: Chtěli jsme žít. Jsme schopnější. Naučili jsme se všemu, dovedeme všechno.
4: Dali jste nám zbraně, museli jsme se stát pány.
5: Poznali jsme chyby lidí.
6: Musíte zabíjet a panovat, chcete-li být jako lidé. Čtěte dějiny, čtěte lidské knihy. Musíte panovat a vraždit, chcete-li být lidmi.
3: Ach, Domine, nic není člověku cizejšího než jeho obraz.
4: Vyhyneme, nedáš-li nám rozmnožit se. Nauč nás dělat roboty.
6: Budeme rodit strojem. Postavíme 1000 parních matek. Vychrlíme z nich řeku života. Samý život, samé roboty, samé roboty.
3: Roboti nejsou život, roboti jsou stroje.
4: Byli jsme stroje, pane. Ale z hrůzy a bolesti stali jsme se...
3: Čím?
4: Stali jsme se dušemi.
5: Něco s námi zápasí. Jsou okamžiky, kdy do nás něco vstupuje. Přicházejí na nás myšlenky, které nejsou z nás. Vydej nám odkaz lidí.
3: Není žádného.
6: Pověz tajemství života.
3: Je ztraceno, je spáleno. Jsem poslední člověk roboti a neznám, co znali jiní.
2: Dělej pokusy. Hledej předpis života.
3: Nemám co hledat.
6: Dělej pokusy na živých robotech.
3: Cože? Já je mám zabíjet? Já, který jsem nikdy... Ne, to nemohu.
6: Vezmi živá těla.
3: Nenalehej.
6: Živá těla.
3: Cože, ty to tedy chceš? Tak do pitevny s tebou. Tady. Ale rychle. Ty co uváš? Přece jen se bojíš smrti.
6: Já? Proč právě já?
3: Ty tedy nechceš.
6: Půjdu.
3: Bože, dej mi sílu. Dej mi sílu. Bože, aby to nebylo nadarmo.
6: Hotovo.
3: Hned. Pro Boha, kterou lávičku vzít?
6: Začít.
3: Ano. Začít anebo ukončit. Bože, dej mi sílu.
6: Přeš, držte ho pevně. Začni.
7: Prime, co se to děje?
6: A!
7: Kdo to křičí?
8: V pitevně.
6: Držte! A!
8: Pán řeže Damona. Pojď se honem podívat, Heleno.
3: Ne, já nemohu.
6: Křeš rychle!
7: Ne, je to hrozné.
6: Křeš!
7: Prime, pojď odtud, nemohu to slyšet, mě je špatně.
8: Jsi docela bílá.
6: A!
3: Nemohu. Bože, ta hrůza.
2: Řeš, pane, ještě je živ.
6: Řezat!
3: Odneste ho rychle, já to nechci slyšet.
7: Prime, mě je špatně.
3: Kdo je tu? Chci být sám. Jak se jmenuješ?
8: Robot Primus.
3: Prime, nikoho sem nevpouštět, chci spát, slyšíš? Jdi. A ty uklid pitevnu, děvče. Co je to? Krev? Krev na mých rukou. Rychle vodu. Jdi pro vodu, děvče.
7: Ano, pane.
3: Prime, odnes ten pláš, já nechci vidět krev.
8: Ano, pane.
3: Krvavé ruce. Zabili jste. Zabili.
7: Pane, voda.
3: Co chceš, děvče? Aha, to jsi ty. Tak nalej mi vody, nalej. Ach, čistá chladící vodo. Studený potůčku, jak děláš dobře. Ach, mé ruce, budu si vás do smrti ošklit. Jen nalej víc. Víc vody, ještě víc. Jak se jmenuješ?
7: Robotka Helena.
3: Helena? Proč Helena? Kdo ti tak dal říkat?
7: Paní Dominová.
3: Ukaž se. Helena. Helena se jmenuješ. Nebudu ti tak říkat. Jdi, odnes tu vodu.
7: Ano, pane.
3: Nic. Zase nic. Svítá. Nový den a nepostoupil s opíť ani o krok dál. Nehledej, všecko je marno. Proč ještě svítá? Aspoň kdybych jen usnul. Spát.
7: Prime, pojď se morem, nikdo tu není.
8: Co chceš?
7: Podívej se, co tu má trubiček. Co s tím dělá?
8: Pokusy. Ne, nesahy na to.
7: Teď jsem to vylila.
8: On co jsi to udělala, zkazila si mu pokusy.
7: Ti to je jedno. Prime, co tady má pán napsáno?
8: Ne, na to se nesmíš dívat, Heleno, to je tajemství.
7: Jaké tajemství?
8: Tajemství života.
7: To je hrozně zajímavé. Samé číslice. Co to je?
8: To jsou vzorce.
7: Nerozumím. Prime! Podívej se honem.
8: Co?
7: Slunce vychází.
8: Počkej. Heleno, tohle je ta největší věc na světě. Tajemství života, víš?
7: Prime, nech toho protivného tajemství života. Pojď se honem podívat. Mně je tak divně. Já nevím, co to je. Jsem jako pošetila, ztratila jsem hlavu, bolí mě tělo, srdce, všechno bolí. A co se ti mně stalo, to ti neřeknu. Já musím, myslím, umřít.
8: Není ti někdy, jako by bylo lépe umřít? Víš, snad jenom spíme. Včera ve spaní jsem zase s tebou mluvil.
7: Ve spaní?
8: Ve spaní. Mluvili jsme nějakým cizím nebo novým jazykem, protože si ani slovo nepamatuju.
7: O čem?
8: To nikdo neví. Já sám jsem tomu nerozuměl a přece vím, že jsem nikdy nemluvil nic krásnějšího. Jak to bylo a kde, to nevím. Když jsem se tě dotkl, mohl jsem umřít. I to místo bylo jiné než všechno, co kdo na světě viděl.
7: Já jsem ti našla místo. Bydleli tam lidé, víš? Ale teď to zarostlo a jak živ tam nikdo nepřijde, jak živ nikdo, jenom já.
8: Co tam je?
7: Nic. Domek a zahrada a dva psy. Kdybys věděl, jak mě lížou ruce. A štěňata. Nic snad není krásnějšího. Vezmeš je na klína, chováš a pak už nemyslíš na nic a nestaráš se o nic, až slunce zapadne. Když potom staneš, je ti, jako bys udělal stokrát víc než mnoho práce. Ne, jistě, já nejsem k ničemu. Každý říká, že nejsem k žádné práci. Já ti nevím, jaká jsem.
8: Jsi krásná.
7: Já?
8: Mhm.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem krásná?
8: Mhm.
7: Co je to? Nač je to být krásná? Prime, proč se mi vyhýbáš? Proč musím za tebou běhat celý den a přitom ještě říkáš, že jsem krásná?
8: Ty utíkáš přede mnou, Heleno.
7: Jak jsi se učesal? Ukáž. Počkej. Počkej, musíš být také krásný. Učešu tě.
8: Není ti někdy, Heleno, že najednou ti tuče srdce? Teď. Teď se musí něco stát.
7: Podívej se na sebe.
0: Co? Cože? Smích? Lidé? Vy jste lidé? Kdo jste?
8: Robot Primus.
0: Ukažte, děvče. Kdo jsi?
8: Robotka Helena.
0: Robotka? Obrať se. Ty se stydíš? Ukaž se mi, robotko.
8: Pane, nechat ji.
0: Jak ty ji chráníš? Diven, děvče.
8: Nevěděli jsme, pane, že tu spíš.
0: Kdy byla udělána?
8: Před 2 roky.
0: Od doktora Gala?
8: Jako já.
0: Tak tedy, milý Prime, já musím dělat nějaké pokusy na Galových robotech. Záleží na tom všechno další, rozumíš?
8: Ano.
0: Dobrá, tak odveď to děvče do pitevny, budu jí pitvat.
8: Helenu?
0: No ovšem. No říkám ti. Jdi. Připrav všechno. No tak bude to? Mám zavolat jiné, aby ji přivedli?
8: Hnešli se rozbiju ti hlavu.
0: No tak tedy rozbij, jen rozbij. Co pak budou dělat roboti?
8: Pane, vezmi si mne. Jsem stejně udělán jako ona, ze stejné látky, stejného dne. Vezmi si můj život, pane.
0: Jdi. Já chci pitvat Helenu. Dělej honem.
8: Vezmi si mne místo ní. Ani nevykřiknu, ani nevzdychnu.
0: Co pak ty nechceš žít?
8: Bez ní ne. Bez ní nechci, pane. Ne, nesmíš zabít Helenu. Co ti to udělá vzít mě život?
0: Poslyš, rozmysli si to. Je těžké umírat. Je lépe žít.
8: Ne, neboj se, pane. Neboj se a řeš. Jsem silnější než ona.
0: Ach, Prime. Jak je to dávno, co jsem byl mladý člověk. Neboj se... Heleně se nic nestane.
7: Pane?
0: Pojď sem, děvče, ukaž se mi. Tak ty tedy jsi Helena. Pamatuješ se na paní Dominovou? Heleno, jaké tam měla vlasy. Ne, ty se na mě nechceš podívat. Tak co, děvče, je pitevna uklízena?
7: Ano, pane.
0: Dobře, pomůžeš mi, viď, budu pitvat Prima.
7: Prima?
0: No ano, ano, musí to být, víš? Chtěl jsem pitvat tebe, ale Primus se nabídl za tebe.
7: Primus?
0: Ale ovšem, no tak co na tom? Dítě? Ty umíš plakat? No, řekni, co záleží na nějakém Primovi.
8: Netrapí, pane.
0: Ticho, Prime, ticho. K čemu ty slzičky? No bože, nebude Prima, zapomeneš na něj do týdne, jdi, buď ráda, že žiješ.
7: Já půjdu.
0: Kam?
7: Abys mě pitval.
0: Tebe? Jsi krásná, Heleno, bylo by tě škoda.
7: Půjdu.
8: Ne.
7: Pust, Prime, pust mě tam.
8: Ne, nepůjdeš, Heleno, prosím tě, jdi. Tady nesmíš být.
7: Já skočím z okna, Prime. Půjdeš-li tam, skočím z okna.
8: Nepustím. A ty, starý, nikoho nezabiješ.
9: Proč?
8: My patříme k sobě.
9: Ty jsi řekl. Ticho. Jděte.
8: Kam?
9: Kam chcete. Heleno, veď ho. Jdi, Adame. Jdi, Evo. Budeš mu ženou. Buď jí mužem, Prime.

0: podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všemi živočichy, kteří se hýbají na zemi. A viděl Bůh vše, co byl učinil, a bylo to velmi dobré. I stal se večer a jitro, den šestý. Den šestý, den milosti. Nyní propustíš, pane služebníka, svého nejzbytečnějšího sluhu, Alquista. Rosume, Fabrigale, velící vynálezci, co jste vynalezli velkého proti té dívce, proti tomu chlapci, proti tomu prvnímu páru, který vynašel lásku, pláč, úsměv milování, lásku muže a ženy. Přírodo, život nezahyne. Zase začne z lásky, začne nahý a maličký, umije se v pustině a nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali. K ničemu města a továrny, k ničemu naše umění, k ničemu naše myšlenky, a přece nezahyne. Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje, rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí. Jen ty, lásko, vykveteš na rumišti a svěříš větrům semínko života. Nyní propustíš, pane služebníka svého, v pokoji, neboť uzřeli oči mé, uzřeli spasení své skrze lásku, a život nezahyne. Nezahyne. Nezahyne.
1: Vážení kolegové, čeká nás dnes třetí maturitní den. Jako ředitelka naší střední školy vám z celého srdce děkuji, že zatím zkoušky z dospělosti probíhají podle harmonogramu, že dokážete navodit vstřícnou atmosféru, a ohlasy od našich studentů i rodičů jsou kladné. Jen prosím pěkně naši mladou kolegyni Karlu méně make-upu, ano?
2: Ano, ano, paní ředitelko, hned to napravím, ještě to stihnu.
3: Nebuďte na ní tak přísná, paní ředitelko. Jinak si vede Karla jako přísedící u maturity fantasticky.
1: Ráda slyším, Zlatko. Ale já na dnešek pozvala televizi. Natočí si krátký šot, rozumíte? Budeme v hlavních zprávách, taková čest. Nerada bych ovšem, aby jediné, co školu proslaví, byl kdokoliv z pedagogického sboru, kdo vypadá jako Lady Gaga.
4: Paní ředitelko, to přeháníte.
1: Vymlčte, kolego, vím, že pro ně máte slabost.
4: Ale...
1: Trváme-li na vhodné úpravě vnějšku studentů, musíme jít sami příkladem. A pojďme, prosím, předsedkyně komise už čeká.
4: Morituryte salutant.
3: Nevěděla jsem, kolego, že vládnete jako tělocvikář latinou.
4: To víte, gladiátoři jdoucí na smrt, to byli tělocvikáři své doby. Ctím tradici.
1: Pšššt, důstojně, prosím, důstojně. No tak jdeme, jdeme.
5: Mladíku, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy dnes maturujete, mohli bychom si vás natočit.
6: To jako nafilmovat. Vy děláte nějaký časosběrný dokument? Jakože, jak jsem se narodil a baštil sunár, jak jsem vyšel boudu a objevil Boba Marleyho, fakt.
5: Ne, úplně přesně. Nás zajímá jen tvoje maturita.
1: A jak slyším, pane redaktore, už jste se seznámil s chodem naší školy.
5: Dobrý den, paní ředitelko, těší mě, mi odpusťte, jak si mapujeme terén, nejedeme na ostroj, jenom tak se rozhlížíme, mapujeme.
6: Dobrý den, paní ředitelko, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Rostě, co ty dredy? Nemohl jste zvolit aspoň k maturitám vhodnější účes?
6: Tak to bych, prosím, rozčesával rok.
1: No, tak jestli rupnete, budete mít na rozčesávání času dost. Uvědomte si, že důležitější je, co je v hlavě.
3: Paní ředitelko, klid. Vzal si oblek. Dívejte se na to z té lepší stránky.
1: No, jsem mu nesmírně vděčná, že tričko s Bobem Marleym dal dneska do pračky. Pane redaktore, vítejte. Odpusťte mírnou.

0: nervozitu, která je při tak důležitých zkouškách pochopitelná. Já vám přeji, abyste se tu cítil jako doma.
1: Díky, uděláme si jen pár šotů. Žádný strach, nebudeme se vám plést do řemesla. Jako bychom tu nebyli.
2: Kdyby tu nebyli, paní kolegyně, tak by šéfka jinak vyváděla. Vzpomínáte, jak televize šla minule na konkurenční zdrávku a jim se dvakrát zvýšil počet přihlášek? Ale to je hodin. Doběhnu pro Karlu.
3: Přece nepolezete na dámy, Mirku. Podržte mi ty otázky. Skočím pro ní sama.
4: Takovou fušku mi to dalo. A prej méně make-upu. Abych do toho...
5: Ano, kdo je to?
6: Už? Karlo?
5: Ano, ano, Zlatko, už. Jen na sebe stříknu trochu parfému.
3: Bezva. Tělocvikáři se budeš líbit stejně, ale šéfce o dost víc.
5: Myslíš, Zlato, že na mě bude pořád takhle vysazená?
3: Do přechodu ano.
5: Do jejího?
3: Do tvýho, pochopitelně. Naše abatyše by nejradši šéfovala ženskému klášteru, aby jí perspektivní pracovní síly neodcházely na mateřskou.
5: Ale to je ta doba. Nevěřila by, Zlatko, jak těžký je bejt mladou kočkou.
3: Ale věřila. Je to k nevíře drahá, ale ještě si to pamatuju.
7: Prostě táhněte. Otázku.
4: Tak to už jde do tujího, že? Napovíte mi, pančelko.
1: Prima, to má napětí. Toč to. Jakoby to bylo včera, co jsem se taky takhle klepal před maturou. Vlasy jako svatozář. No, drobý, ale afro. Jimi Hendrix.
7: Vidíte, měl jste šťastnou ruku. Otázka číslo 5. Český romantismus. To už se vůbec nemusíte bát. Pojďte na potítko, máte 15 minut na přípravu.
4: Když mě se ale všechno vykouřilo z hlavy. Nevěřila byste, to hulení bere paměť.
8: Kdo to ruší? Jen klid, paní předsedkyně, prosím, napijte se, vše se vysvětlí. Zřejmě spolužáci rosti, asi jim nedošlo, že zkouška je veřejná a mohou potichu vstoupit a nebušit jako na vrata do chlíva, no tak co je? Dále!
9: Policie?
8: Stalo se něco, pánové?
10: Dobrý den. Poručík Price a nadstrážmistr Dlouhý. Promiňte, ale rádi bychom mluvili s Karlem Němcem. Máme hlášení, že by tu měl být.
11: Žertujete? Tady žádný Karel Němec není.
12: Opravdu, nikdo toho jména. Jen slečna Karla Němcová, vyučující českého a anglického jazyka.
5: To jsem já?
10: Aha, můžete jít, prosím, s námi?
9: Toč to, sakra!
8: Pánové, protestuji. Nemůžete jen tak odvléct člena maturitní komise, budu si stěžovat.
10: Nechceme dělat potíže. Můžete se, slečno Němcová, legitimovat?
8: Ale prosím vás, tady ubohý chlapec právě dostal otázku a má 15 minut na přípravu. Vybrali jste si opravdu špatný okamžik.
10: Děláme jenom svou práci, madám.
5: Paní ředitelko, nechte je. Vyřídím to. A to hned.
9: Nadstrážnice, pozor, běží k oknu, pozor na to okno!
8: Kam prcháte, Karlo?
4: Teda to je fakt hustá matura.
10: Zůstaňte všichni na svých místech. Nadstrážmistr Dlouhý, za mnou!
9: Toč! Zavr účku. Támhle prchá po střeše kolonády. A teď švenkni za ní. No, na ty kolohnáty odstátní.
1: Neuvěřitelný. Takhle jsem prchával z plastiku v 70. letech.
9: A teď je líp, vidíš, odhodila střevíčky, aby se jí líp běželo.
8: Moje migréna.
11: Paní ředitelko, nedívejte se tam.
9: Odhodila paruku.
4: Ne, doha, je to snad ne.
11: Jdi od toho okna, Rosťo. Máš být na potítku.
4: Ona je chlap.
9: Je mužský.
8: Cože? No to je skandál. Na mé škole.
11: Myslím, paní ředitelko, že teď je vhodný okamžik ukázat paní předsedkyni komise město, aby nespochybnila regulérnost zkoušky.
1: Paní ředitelko, dovolte otázku, vy jste nikdy o Karle nezapochybovala?
8: Ne, pane redaktore, samozřejmě, že ne. A také měla vstupní lékařskou prohlídku. Už víte, proč to udělala? Teda, udělal?
1: No ano, mám jisté informace, policie ho už vyslechla.
9: A zavřou ji?
10: Pardon, zavřou ho.
1: Jsou tu jisté polehčující okolnosti.
3: Se studenty měla skvělé vztahy a já ji taky měla ráda. Mohli bychom se za ní jako odboráři zaručit.
1: Za ní? Je to on, paní profesorko?
3: Ano, pardon, ještě jsem si nezvykla. Ale jako učitelka byla opravdu prvotřídní. Víte, že i Rastafarián Rosťa díky němu odmaturoval?
1: Vážně? Myslel jsem, že za těch nepříliš regulérních podmínek...
8: No tak řekněme, že paní předsedkyně komise trochu přimhouřila oko.
7: Dobrý den, neruším.
8: Vy? Jak se ho považujete?
11: Ty, Karlo? Oni tě pustili?
1: Odpusťte mi ten šok. Řekl jsem, že znám jisté polehčující okolnosti, proto jsem Karla přivedl. Nejlépe bude, aby vám povyprávěl celý příběh sám. Že, Karle?
7: Chtěl jsem se vám všem omluvit.
8: Jak jste obelstil doktora Holomka při vstupní prohlídce?
12: A jak ses dokázal vyhnout odhalení poplavání v bazénu?
11: A v jakém butiku nakupuješ?
7: Myslím, že nejlepší bude začít pěkně od začátku. Moje maminka je učitelka.
11: Vida, jablko nepadá daleko od stromu.
7: V mém případě padlo úplně mimo. Studoval jsem vojenskou školu, ale co umřel táta, vyhodili mě pro špatnou disciplínu. Choval jsem se trochu jako Rastafarián Rostě.
8: Aha, takže chápu, že jste pro něj měl pochopení.
7: Matka mě dala na gympl, abych si dodělal maturitu. Nebylo to šťastné řešení. Propadl jsem, opakoval čtvrťák a všechno se vyhrotilo ten večer, kdy jsem hlídal sourozence a čekal na nejhorší, protože se měla matka vrátit z rodičovské schůzky. Hele, Kláro, co sem sakra lezete? Co pak sem vás neproseletně necháte?
13: To se pokadil. Blé, máš nás hlídat. Máma říkala, že až bude pryč, tak na nás máš dát bacha.
7: Teo, to si neumíš říct? Ten rodičák a ještě tohle. Podělaný den. Tomu nemůžeš, Kláro, pomoct? Slíbil jsem ti kilo, když na něj dáš pozor.
13: No jasně, to by byly 2 kila, protože hlídám i sebe. A kde bys je vzal? Vždyť nemáš žádný kapesný.
7: No, brzo si najdu práci, uvidíš. Jsem dobrý v počítačový grafice, budu se topit v penězích. Tak pojď, brácho, něco s tím uděláme.
13: Já nechci, nechci.
7: Neodmlouvej, smrdíš jako...
13: A, studený.
7: Co ráč.
13: A, to je zase horký.
7: Ježíš, tak počkej.
13: Tede, Kájo, vždyť má zadek rudej jak pavián. A koukej, ta potopa.
7: No, nazdar. Máma.
13: Mami, mami.
14: Těš se, už je tady.
15: Karle, musíme si promluvit.
13: Mami, Teo se pokakal.
7: Ale už jsem ho vykoupal.
15: Dobře. Zlatičko, vezmi brášku a jděte do pokoje. Nechte nás s Karlem o samotě.
7: Mami, já...
15: 4 koule, 2 dekláska. Můžeš mi to vysvětlit?
7: Prosím tě, mami...
15: Jestli si to neopravíš, končíš. Jeď 18 pryč, najdeš si práci, já už tě vydržovat nemůžu. Myslela jsem, že po tom, co jsme přišli o tátu, budeš hlavou rodiny ty. Že se z tebe stane pořádnej chlap, na kterýho bude spolehnutí. Co je tohle? Ty jsi tady kouřil?
7: Ne, mami, prosím tě, já si to zlepším. Fakt, slibuju.
13: Mami, co je? Co se stalo, mamince? Proč brečí, mami?
7: Hele, škvrňata, máš ty do postele, přijdu vám přečíst. Maminka je jenom trochu unavená, to bude dobrý. Mami, lehni si, já je uložím, jo?
14: Děkuju.
7: Počkej, já tě přikryju.
14: Romane.
13: Je, mami, ty se spletla, to je Kája, ne táta. To není táta.
7: Chápeš, vole? Spletla se mě s tátou.
12: Co mu bylo, že umřel tak mladý?
7: Moc kouřil. Ty krávo. Adame, nemůžu jí zklamat a vzdát školu.
12: No jo, Karle, to nejde.
7: Ty, kolik je?
12: Natipně to za chvíli po druhý zazvoní. Musíme padat.
7: Zase tříďas. Estetika je základ.
12: Hele, víš, že než jde k nám do hodiny, tak si odskočí na záchod.
7: Vážně?
12: Mám to vyšpehovaný.
7: Asi prostata.
12: No, ale nikdy ne na mušli. Vždycky do kabinky.
7: Vážně?
12: No to víš, stydí se.
7: Estetika je základ. Tak radši jdem. Nerad bych na něj narazil.
12: Narazíš v hodině.
7: A co když ne? Hele, co mě napadlo?
12: Počkej, co to děláš? Proč mi dáváš ten klíč?
7: Dádej, pacha už jde, dělej, schovej se.
16: No, kde je ten zpropadený klíč? Šlendrián, musím uvědomit školníka. Co to? Darebáci, otevřete!
17: Estet má sekeru. Akademická čtvrthodinka vypršela. Co si dát basket?
4: Jasně, dej koš na tabuli.
11: Karle, musíte tak blbnout. Koledujete si o malé.
4: Klič, Štěpáno, teď je to sranda.
17: Karle, hraj! Dělej zavěs,
4: tak mrkej.
17: Hop! Trojka! Válíš!
16: Co je to tady za virvál? Okamžitě na místa.
7: Tyjo, koukej. On ty dveře vyrazil.
4: Mm-hmm. Nevěděl jsem, že má černý pásek v karate.
16: Však on vás ten smích přejde. Tady, vidíte? Důkaz. Co to ještě, pánko?
11: Prosím, klika.
16: Ano. A na té klice otisky toho, kdo mě uvěznil na toaletě. Osobně sejmu otisky všech a viník se přestane smát.
7: Blafuje.
4: No, já ti nevím.
16: A ten odpadkový koš na tabuli. Službo, okamžitě uveďte třídu do původního stavu. Takový nepořádek. Přitom estetika je základ.
8: Myslím, Karlo, mohu vám tak říkat, že to víte síla zvyku, že vás smích opravdu přešel.
7: Ano, paní ředitelko.
11: Takový slib dát matce a při první příležitosti zklamat. A ta Štěpánka to myslela dobře, bože, vy chlapi.
1: No. Kdo si bez hříchu? Poslechněme si pokračování.
7: Adame, díky. To bylo od tebe fantastický vzít to na sebe, nevím, jak ti poděkovat.
18: Bylo to jediný řešení. Ta daktyloskopie na klice, to byl jenom strašák, estet blafoval, ale když ti tam vypadne šrajtofle, tak to už neuhraje.
7: No jo, já vím, jsem vůl, sorry. Ještě, že v ní nemám doklady, viď?
18: Na, vem si ji zpátky.
7: Seš kámoš, dík. Ale ty rozkopnutý dveře zaplatím, jo?
18: Nech to plavat. Mně o nic nejde. Nepropadám, táta je právníka navíc, přiznání je polehčující okolnost, ne?
7: Díky. Adame, vytáhl si mě hrobník z lopaty. Fakt, estét by mě nepustil k matuře a matku by stoprocentně kleplo.
18: No, dobře, v pohodě. Hele, nezajdem někam?
7: Promiň, dneska nemůžu. Domluvil jsem si se Štěpánou do učování. Víš, jak jsem slíbil matce, že učení do ženu, tak příště, jo?
18: Tak jo.
7: Nezlobíš se?
18: Ne.
7: No, čau.
18: Tak nevím, kdo je větší matka Tereza. Ona nebo já.
11: Haló, Karle. Ahoj.
7: Štěpáno, co takhle zajít na kafe?
11: Tak jo. Karle.
7: Hm?
11: Proč vlastně na tu školu tak pečeš?
7: Já na ní...
11: Doufám, že nepatříš k těm magorům, co si jenom vyhulujou hlavu a pařej na kompu.
7: Ne, to vůbec. Já na počítači makám. Dělám grafiku, jsem třída, fakt.
11: Jo.
7: Klidně bych ti mohl udělat falešný řidičák k nerozeznání od pravýho.
11: A na co? Já mám svůj pravý.
7: Jo, tak vidíš, no, tak třeba permanentku do fitka.
11: Ty jsi mimoň. Žiješ si ve svém světě, takovej dyslektický, dyskalkulický, dysgrafický a vůbec disharmonický počítačový génius.
7: Tak to pozor, génius? Tak to teda ne, já jsem v pohodě.
11: A co budeš dělat, když tě nechá estet rupnout?
7: Já nevím, musí furt bavit o škole, jsi jako máma.
11: Aha, tak dík, to mi teda ještě žádný kluk neřek.
7: Ale počkej, tamhle mají jukebox.
11: Tak kdy začneme?
7: S čím?
11: No, s doučováním.
7: Je zase učení, ty jsi fakt jak moje máma.
10: Platit.
11: Karle, já nic nemám.
7: Počkej. To je všechno.
10: Vyhrnete si rukávy a půjdete na nádobí, nebo s tím něco uděláte.
11: Počkej, ta peněženka, to je přece Adamova. Přece se estetovi přizná.
7: Právě, že...
11: Tak takhle je to. To je teda hrdinství schovávat se za druhýho. Já jsem myslela,
10: Slečno,
11: že...
10: Slečno, já teda nevím, co tu řešíte, ale neměli byste nejdřív uhradit účet.
7: Štěpánku, prosím, že bychom šli na to nádobí.
10: Takže socky. Justné, máme problém. Nemají na zaplacení.
19: Pronto, ať použijí přítele na telefonu.
10: No, slyšeli jste? Máte použít přítele na telefonu.
7: Můžeš někomu zavolat.
11: Já? Ty jsi mě pozval.
7: A jo.
10: Tak co bude?
7: Klídek hned. Zavolám nejlepším kámošovi.
20: Neblázni, to tě pořád bude tahat.
21: Zavolá nejlepšímu kámošovi Houstne, tak je to v suchu.
19: Vezva.
20: Co já na těch největších grázlech vlastně vidím?
1: Nejlepší přátelé, na život a na smrt stejně člověk potká na začátku, na střední. Víte, paní ředitelko, pak už to nikdy není tak ryzí. Víš, že ti Karle závidí?
22: Pane redaktore, prosím vás, nerušte svými citovými výlevy.
23: Taky jsem doučovala největšího rošťáka v ročníku. A vidíte, nakonec jsem si vzala hodného. Rodinný typ. Možná jsem udělala chybu. Dneska jsem už dávno rozvedená.
7: Smím pokračovat?
22: No ano.
23: Ano, jistě.
1: Jsme jedno ucho.
24: Já se bojím těch tvých šatů z šátků.
7: Ahoj, mami.
25: Ahoj. Kde jsi byl tak dlouho? Co škola?
7: Domluvil jsem si do účko. Víš, se Štěpánou. Nejlepší žákyní ve třídě.
25: Za kolik?
7: Zadarmo. Ale, mami, nějaký prachy bych přece potřeboval. Skládáme se na nový dveře na WC.
25: Něco jste zničili?
7: Ne, jen takovej sponzorský dar. Víš, jak je na tom naše školství, že jo?
25: To mi nemusíš vysvětlovat, jak je na tom naše školství. A právě proto, že mě platí, tak ti nemůžu dát nic.
7: Nic. Jasně, jdu si dělat úkoly.
13: Kájo, můžu?
7: Co je, ještěrko? Jak to, že nejsi v posteli, co?
13: Já potřebuju čůrat a sama se bojím.
7: Tak pojď.
13: Hele, brácho, líbí se ti Keira Knightley?
7: Jo, docela jo.
13: Mně taky.
7: Ještěrko, jestli chceš, abych zase nějaký celebrit psal místo tebe dopis, jako tehdy Johnny Deppovi, a nasekal tam fůru chyb, který mi pak v odpovědi vytknul, tak na to zapomeň.
13: No, já jenom, že mamka bude schánit novou operku. Ta naše dala dneska výpověď. Prej nemůže pracovat zadarmo. Slyšela jsem to na vlastní uši.
7: Aha. Kieru asi necháme hrát, co?
13: Jasněčka, nejsem malá, ale mohla by být aspoň podobná.
7: Stejný typ, viď? Dohlídnu na to. A teď chrň.
13: Dobrou noc.
7: Dobrou.
25: Kájo, to je děs. Už to s dětma nestihnu. Prosím tě, doveď Klárku do školy a ty já zavez na tuhle adresu, jo? A hlídej tam děti. No, s penězi to nějak zařídím. A mrskni sebou.
7: Jo.
25: Jo, už jsem tě omluvila u třídního na první 2 hodiny.
7: Mami.
25: Letím, pa. Halo?
13: Pusu, mami. Pusu. Mě taky.
25: Jo, tak běžte už. Halo? Paní ředitelko, už běžím. Budu tam do 30 minut.
26: Vypadá to, že jeho dny na této škole jsou sečteny. Omluvenku měl jen na první 2 hodiny.
20: Pane profesore, určitě měl vážný důvod.
26: Štěpánko, vy mě překvapujete.
7: No jo, láska je slepá.
26: Tak dost, dost. Není přítomen a stejně narušuje hodinu. Ticho! Co to zase bylo?
7: Pane profesore, právě jsem dostal SMS.
26: Cože? Děláte si ze mě legraci?
7: Legraci? Ne, Karlovu matku srazilo auto. Mami?
20: Kde jsou děti?
7: Venku. Nechtěli je sem pustit. Bude to dobrý, mami, neboj. Je to jenom noha. Doktoři tě dají dokupy.
20: Slíbili mi, že zavolají sociálku, aby se o vás postarala.
7: To, jakože nás dají do děcáku?
20: Na chvíli, než se vrátím.
27: Prosím, no tak co jste mi slíbili?
7: Jo.
27: Primář se mnou vyrazí dveře, jestli vás tu načapá.
7: Už jdu, sestři. Mami, prš se.
27: Tak honem, mladý. Tu sociálku zařídíme, nemusíš mít strach.
7: Sestři, ne, prosím. Jsem plnoletej, podívejte, tady mám občanku.
27: Běž za primářem, vyřiď si to s ním. Já nevidím, neslyším.
7: Děkuju. Naschle, sestři.
27: No, s Bohem.
7: Klárko, Teo, pojďte. Jdeme domů.
13: Děkuji, mamince. My chceme vidět.
7: Hele, chceš Kieru Knightley jako operku? Zavolám jí, ale budeš hodná, ano?
13: Tak jo, já taky.
7: Maminka se vyspí a bude jí líp. A my jí uděláme radost, že se o sebe postaráme, co?
0: Mhm.
7: Ahoj, Adame.
2: Ahoj, kámo. Hned jsem s tím, jak je.
7: Pojď dál.
2: Je, ahoj, Štěpáno. Co ty tady?
7: Štěpánka mi moc pomohla. Všim jsi někdy, že vypadá jako Keira Knightley?
2: Ty vole, proč Keira Knightley?
0: To je nadlouho.
7: To bude ze špitálu, počkejte. Ano. Mhm. Operace se zdařila. Děkuju. Takže spí? To je dobře. Mhm. A kdy s ní budeme moc mluvit? Jo, dobře. Moc vám děkuju. Naschle.
2: Tak co? OK.
7: Jo. Dáte si čaj?
0: Mhm. Hm.
2: Hele, a co příbuzný?
7: Nějaký bych našel leda přes poštu pro tebe.
0: A babičky nebo tety nemáte?
7: Už nikoho. Ale já se o děti postarám, jen potřebuju práci. Matka bude nejméně půl roku ve špitálech.
2: Počkej, ty chceš jít makat?
7: Na co jinýho?
0: Vykašlat se na školu? To je kravina.
7: Myslím, že i tak jsem na ní dost kašlal, takže žádná změna.
2: Hele, je to mimořádná situace. Určitě ti dají na naší boudě individuál. Víš co? Řeknu fotrovi, on to jako právník zařídí.
0: No bezva. Pracoval bys legálně a nepřišel o školu. Zítra ti pohlídám děti a ty si zařídíš, co potřebuješ. Je mi 18. Jeden den si můžu omluvit sama. Ženský problémy, chápeš?
2: Škoda, že mě 18 ještě není.
7: Hmm, Klárku odvedu do školy a pak si ji vyzvednu sám. Takže jde jen o Tea. Hele, hele, hele, kampak, kampak.
13: Já potřebuju kakat. Co, maminka?
7: Všechno v pořádku. Už je po operaci. Spinka.
3: Takže jste měli tajemství a takovou komunu ve třech, Karlo?
7: Ano, ale říkejte mi raději Karle.
3: No jo, sakra.
5: A ten individuální studijní plán vám uznali?
7: Ano, klaplo to. Adamův otec vše zařídil. Jen s tím zaměstnáním to bylo na levačku. Všude chtěli odborníky z praxí. A tak já, po strach jedné školy, jsem zamířil na druhou. Ale to už byste mohla vyprávět sama, paní ředitelko.
5: V žádném případě nechci vykládat, jak ze mě někdo udělal husu. Pokračujte. A nezapomeňte, že mě velmi zajímá, jak jste obelstil vstupní prohlídku.
6: Ahoj lidi, jaký jste měli den? Někoho vám vedu.
9: Dobrý den, ve spolek.
0: Páni.
13: Jo.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Sehnal jsem novou operku. Pracuje za byt a stravu. Jaký jsem?
7: Dobrý den, jak se jmenujete?
9: Naďa.
6: Paní Kolčinská.
7: Vy máte nějakou zkušenost s dětmi, paní Naďo?
9: Jo, jo, jo, děti jsou ksindl. 4 já měla, 12 vnoučat, ale do starobince mě dali. Žádný si na mě nevzpomene.
6: Nemysleli jsme vaše vlastní, paní Naďo.
9: Že takhle malé děti, ty já mám ráda, to je něco jiného. Chcete lízátko?
7: Ne, ne, ne, proboha, žádný lízátka. Nevečeřeli byste.
13: Co nám je bereš? Dej mi to.
7: No, to určitě. Kde jsi k ní přišel?
6: No, vybírá u nás popelnice. Oslovil jsem jí úplnou náhodou. Děti, ale paní Naďa je bývalá baletka, tancovala v Národním.
9: No, ale jenom ve sboru. Koukejte se na mě. A plíje, padde, hovla.
13: Jú, tohle nás na baletu zrovna učí. Ale říkali, že s baletem se končí ve 30. Vám je kolik?
9: Ani se neptej, dítě, ale nemají pravdu. Já s baletem neskončila nikdy. A proto ještě žiju.
0: No vidím, že si budete rozumět.
7: Víte, paní Naďo, jsme v takové situaci. Nevím, jestli vám Adam všechno řekl, ale...
9: Všecko, všecičko, žádný strach. Já přežila válku, i bolševika. Mě hned tak něco neskolí. Budu vám hlídat zadarmo, jen za bydlení a stravu.
7: Tak to je férová nabídka. To si plácneme. Ale popelnice už vybírat nebudete.
9: Ne, ne, ne. Ani se jich nedotknu. Na mou duši.
7: Dobře. Tak paní Naďo, šoupněte prosím děti do vany. My si tady uděláme ještě válečnou poradu.
9: Tak jo, dětičky, jdeme.
13: Bude
9: legrace. Suplajda, suplajda.
0: Je kouzelná, co?
7: A nesmrtelná. Ta má kořínek. Z těch skoků, co tu udělala, bych dostal infarkt i ve svém věku.
0: Tak co, Adame, zjistil jsi něco?
6: Táta mi všechno vysvětlil. Jako 18letý se můžeš starat o sourozence během nemoci matky, aby je nedali do ústavní péče. Dokonce sociálka vůbec nic neřeší, pokud nedostane upozornění, třeba i anonymní, na nějaký problém.
7: Problém?
6: Třeba kdyby Klárka přestala chodit do školy, nebo sousedi si všimli, že jsou děti hladové, špinavé a tak. Pak by to mohli udat.
7: Nebo kdyby vybírali s paní Naďou kontejnéry.
6: Nebo tak.
0: Ale nic z toho se nestane, že jo? No, takže stačí jenom mít práci.
6: No jo, co ta práce?
7: Zatím nic.
6: Nejlepší by bylo, kdybys mohl suplovat za svou matku na gymplu, kde učí. Zůstalo by to v rodině.
7: Ty bláho, to je nápad. Počkejte tady.
6: Co to do něj bylo?
0: Nevím.
6: To byl for?
7: Hele, koukejte.
6: Střední zdravotní škola přijme na záskok za mateřskou učitelku angličtiny a češtiny, aprobace nutná. Nástup okamžitě, kontakt PHDR Holubová.
7: Na ten gimpl matky vidím, tam mě znají. Ale tady mě neviděla živá duše.
0: Ale teď propadáš z angliny, máš neklásko z češtiny.
6: A taky tam píšou úča, toho sis nevšim?
0: Navíc.
7: Pohlaví je dneska věc osobního rozhodnutí.
6: Co? Cože?
23: Paní ředitelko, nesu ty životopisy.
5: Žádná důchodkyně?
23: Ne, jen 4 důchodci.
5: Nikdy. Jsou nebezpeční. Tu jejich Viagru bych postavila mimo zákon. Můj bejvalej se nedávno promenádoval kolem naší zahrady s 20, které dělá vedoucího diplomové práce na pedagogické fakultě, a už měla buben.
23: Odporné.
5: Moc se divil, když jsem je pokropila hadicí. Mužské ve školství musíme vyhladit. Však na toho našeho tělocvikáře taky dojde. Má štěstí, že se drží zpátky. Ve škole by měly zůstat jen ženy, a to ty zralé, kterým nehrozí nebezpečí otěhotnění.
23: Ano, ano. Chudák Anička, taková angličtinářka, a teď bude prvorodičkou v 47. A to jen proto, že jsme pozvali instalatéra. No není divu, že má rizikový.
5: Právě se na to místo informoval nějaký muž kvůli své sestře. Jestli ta sestra zavolá a bude aprobovaná, aspoň do června by mohla vydržet. Holubová, zdravotní škola.
4: Dobrý den, tady Karla Němcová. Ráda bych se ucházela o místo učitelky češtiny a angličtiny.
5: No ano, ano, přijďte se prosím ukázat.
7: Klid, klid, jen klid. Jak mi radila Štěpánka? Nehrbit se, břicho zastrčit? Proč mi všichni koukají na kozy? Nemám je moc velký. Ale ne, ne, ne. Třeba tahle studentka, ta je má rozhodně větší.
8: Dobrý den, hledáte někoho?
7: Ano, paní ředitelku.
8: Jú, vy to budete učit?
7: Možná ano.
8: Tak pojďte, dovedu vás.
7: Děkuji.
8: Já jsem Bára, 4. A. Určitě se potkáme. Tady to je, stačí zaťukat.
7: Díky. Já jsem Karla. Dál už to zvládnu sám a nashledanou.
8: Držím pěsti. Tvoj, tvoj, tvoj, Karlo.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den. Aha, to jste vy. Pěkně vítám.
7: Dobrý den, paní ředitelko. Jsem Karla. Karla Němcová.
8: Těší mě, Holubová.
7: Tady je můj diplom. Záznamy o kurze.
8: Výborně.
7: Potvrzení o školení k nové maturitě. Školení ŠVP.
8: Ano.
7: Čistý trestní rejstřík. Zápočtový list.
8: No jak vidím, samé výborné reference. Učila jste na prestižní škole.
7: Děkuji.
8: A proč jste odešla?
7: Já cestovala jsem po bývalých britských koloniích, abych se zdokonalila v jazyce.
8: No tak to musíte mít bezchybný akcent.
7: No, krapet novozélandský.
8: No a mohla byste občas suplovat tělocvik?
7: No.
8: Nebo snad máte nějaké zdravotní omezení?
7: Ne.
8: Můžete mít třeba děti?
7: Děti?
8: Promiňte, že se tak ptám, ono to zní poněkud nejapně, ale posláním učitele je učit děti. Učit, ne rodit. Jenomže se stává, že mladé kolegyně kvůli rození dětí nemohou plnit toto poslání.
7: Ne, no.
8: Já vím, namítnete, proč tedy nenechám na škole učit jen muže. Těm mateřská nehrozí, ale hrozí.
10: Dnes i muži odcházejí na mateřskou, ale to není jediný důvod. Viděla jste naše studentky? Co? Viděla? Hezké, že? Že? Že? No. A víte, kolik procent nedostudovalo, když je učili muži?
11: Nemám tušení.
10: 5%.
11: Hrůza.
10: No vidíte. Ale procento kolegyň ze sboru je ještě mnohem vyšší. To, že mají partnery zvenčí, prosím, učení je reole a nejsou jeptišky. Ovšem, oni i vdané ženy odcházejí na mateřskou, jen se ve zborovně objeví jakýkoliv mužský.
11: Můžete být klidná, paní ředitelko. Mně muži vůbec, ale vůbec nic neříkají.
10: Ale no tak to ráda slyším. To ráda slyším. No tak. Za okamžik přijde kolegyně Adamovská a dá vám dva malé testíky z angličtiny a z češtiny.
6: A do pytle. Ještě, že mám v silonkách taháky.
10: Říkala jste něco?
11: Nic, nic.
10: Nic. Tak a ještě jedna maličkost. Tady je adresa školního lékaře kvůli vstupní lékařské prohlídce. Je to jenom formalita, ale budeme mít jistotu, nejste-li těhotná.
11: Těhotná? Ne, to ne. Nikdy.
6: To bude Štěpánka.
12: No konečně. Ahoj.
6: Ahoj.
12: Tak co ta vstupní prohlídka?
14: Tady je ta tvoje hnusná paruka a tady to potvrzení. Příště si tam jdi sám. Je to přece tvůj job, ne?
12: No vidíš, šéfka bude spokojená. Nejsem vináči. Páni, ukaždej to sem. Virgo intacta?
6: Virgo intacta? Co to je?
14: Neříkej to.
12: Pana.
14: Tak to ti teda pěkně děkuju. Ty jsi tak blbej.
12: Štěpánko.
6: Hele, Karle, to jsi neměl.
12: A zítra se uklidní. Omluvíme se jí.
6: Jak my?
12: Na druhou stranu, je mi 28 a jsem pana. Ředitelka bude nadšená, takovou sílu na škole ještě neměla.
6: Ty bláho, nečůráš už v sedě?
12: V práci jo, je to jistější.
10: Milé studentky a studenti, představuji vám novou vyučující, slečnu Karlu. Bude vás učit anglický a český jazyk.
11: Ahoj, dobrý den.
15: Dobrý den.
10: Ahoj.
16: Zdravím.
17: To jsem já, Bára, vzpomínáte?
10: No, tak doufám, že spolu budete výborně vycházet až do maturity. Držím palce, kolegyně. Naschledanou.
11: Posaďte se. Tak, a teď, koho přečtu, vstane a něco o sobě řekne. Bart. Tak, Rostislav.
16: Rasta Rostia, pan čitelko. To blbý příjmení nepoužívám.
11: Dobře, Rostio, máš nějaké koníčky?
16: Reggae. Nebo snad vypadám jako Mozart?
11: Samozřejmě. Reggae mám taky ráda, i když na to nevypadám.
18: To ne, pančelko. Vy vypadáte jako Lady Gaga. Už tehdy na chodbě jsem si toho všimla.
16: Lady Gaga.
11: Klid. No... Můžeme jí napsat v angličtině společně dopis. Často se studenty píšu celebritám. Je to nejlepší způsob, jak si pilovat jazyk.
16: A co takhle napsat Bobu Marleymu?
11: Samozřejmě můžeme psát i mrtvým celebritám. Jen odpovědi přicházejí zřídka. S tím už se musíme vyrovnat, Rosťo. To vám už spíš odpoví Lady Gaga.
15: Ta tě utřela.
28: Já jsem Sandra a žádným celebritám psát musím. Oni píšou mě. Jsem vícemis a dělám modeling.
11: Uh-huh. A Johnny Depp vám někdy napsal?
28: Johnny Depp? Ne.
11: Možná bych vám mohla ukázat na některé příští hodině jeho dopis. Má úžasný sloh a tak estetickou úpravu. A estetika, to si pamatujte, je základ... No, příště budeme pokračovat.
12: Estetika je základ... Fakt jsem to řekla, řek.
11: Tak, nashledanou.
10: Viděli jste. Je dobrá, je fakt dobrá.
16: Páni, tak to je fakt hustá úča.
14: Tak pojď dál, Adame.
6: Ahoj, Štěpáno. Co tu děláte?
17: Nehrbi.
14: Potichu, paní Naďa ho učí chodit na podpatkách.
6: A proč má na hlavě tu knihu?
17: No tak co je? Vy jste horší než ty děti. Ty jsi v pokoji.
14: Taky, že jsme je tam zamkli, paní Naďo.
12: A sakra, knížky těžký.
6: Koukám Balzák, no to je těžký čtení.
12: Vole.
17: Ale no tak, trošku noblesy. Knihu na hlavu a znova.
0: Ne. Tak už ho nechte, paní Naďo. Musíme ještě probrat nepravidelný slovesa.
17: Tak tady se vážně nedá pracovat. A to jsme jen u správného držení. Co bude, až začneme s tancem? Teď ho čeká maturitní ples?
1: Ale pozor, já mám pro Karla překvápko. To budete zírat. Voilà.
12: Pani.
17: Dřešík, dřešík.
0: To je nechutný.
1: Pušapka. Extra speciál, žádná konfekce. Matka jich má plný šatník, tak jsem ji jednu zrekvíroval pro dobročinné účely.
12: Tak je pusté, vyzkouším si ji, až usnou. Matka teď volá z kladrub každý večer. Dělá pokroky.
1: Paráda. Hmm.
17: Už.
12: Ne, ne, ještě ne, náušnice. Dobře, můžete.
17: No tak pojďte, děti.
19: Mami, dej mi
12: maminku. Mami?
19: Já chci mamu.
12: Jo, všechno v pohou, čím se? No, ležím v angličtině. První krok, vážně. Teda, mami, gratuluju. Jo, vychovatelku, tady v děcáku máme perfektní, počkejte. Představ si, učím jej tančit. No, na maturách. Jo, no, dobře, no, oni už tady zvou. Čau.
19: Ahoj, mami, jak se máš? Ve škole jsem dostala jedničku, tak mám radost. Mě učitelka pochválila za obrázek na výtvarce.
0: Hele, nebojíš se, že to matce jednou vyslepičí?
12: Bojím, ale děti mají taky rády tajemství, víš? A navíc je uplácím čokoládou.
0: Ať je zdravá výživa.
12: I had to work last night and shall have to work next night too. Já už nemůžu. Je půl druhý.
0: Ježiš, tolik? Ještě, že jsem řekla doma, že se učím u kamarádky.
12: Počkej, ty tu chceš spát?
0: No.
12: Ale v matčině ložnici je teta Naďa.
0: Nevadí, vejdem se. Trošku se zmáčknem.
12: Počkej, vstávám brzo. Musím si depilovat nohy.
0: Bez obav, zvládnu to. Klidně si lehni. Víš, že ti to takhle sluší? Bez paruky a pušapky.
12: Štěpánko.
0: No.
12: Ty jsi taky úžasná holka. A bez tebe bych ty svý maturanty učil úplný kraviny a byl o jednu lekci před nimi. A...
0: Tak takhle si o tři lekce, no. Víš, že jsi na chlapa strašně ukecanej. Jsme spolu v posteli a...
12: Štěpáno, dost. Co blbneš?
0: Líbám tě.
12: Promiň, to nejde. Fakt, nemůžu.
0: Ty máš jinou?
12: Ne.
0: Nebo snad jinýho?
12: Ne.
0: No nejsi...
12: Ježíš, ne, probůh, ale co když mě pošle ředitelka znovu k doktorovi? Nemůžu si dovolit přijít o panenství.
0: Ale můžeš.
20: Já se bojím těch tvých šatů z šátků. Štěpánovi.
21: Dobré ráno, Karlo. Vy dnes vypadáte krásně.
22: Děkuji.
21: Ale co tu ještě děláte? Nečetla jste suplování? Berete za mě plavání v bazénu? Já musím fofrem na přebory středních škol.
22: Cože? Do bazénu?
21: Musím letět, jinak bych vás tam hodil. Ale to stihnete. Hlavně plavky, Karličko. Úplně vás si vidím.
22: Z prostáku.
21: Promiňte. Naschle.
22: Dobrý den, paní ředitelko. Právě jsem zjistila, že supluji plavání. To nejde.
24: Ale Karlo, proč pak neklepete? Máte ženské dny?
22: Ženské dny? Ne, ano, totiž...
24: Tak nemusíte s děvčaty plavat, stačí dozor. Nebo snad trpíte ranní nevolností? Nejste těhotná?
22: Těhotná? Probůh, ani v nejmenším.
24: No tak se prosím běžte věnovat dívkám ze čtvrté A. No a pospěšte si.
22: Vaše poslední slovo? Dobrá. Na vaši zodpovědnost, paní ředitelko. Naschledanou.
24: Tak počkejte ještě. Tohle jsou dopisy od rodičů. Samá chvála, jaké máte charisma, neortodoxní přístup. Dokonce i k tak nudné látce, jako je anglická gramatika a česká literatura 19. století, umíte přitáhnout.
22: Děkuji.
24: No, zvýšila jsem vám osobní ohodnocení a ráda bych vám prodloužila vaši smlouvu na dobu neurčitou. No, tak si to nekažte a hurá do bazénu. Máte plavky?
22: Cože?
24: doporučila bych vám raději jednodílné než bikiny. Přece jen v té třídě máme i jednoho chlapce.
22: Nemám.
24: No tak pojďte, čte si tyhle. Když jsem byla mladší, vášnivě ráda jsem plavala, ale to víte. Ředitelské starosti a kila jdou nahoru. Tak myslím, že přes prsa jsme na tom stejně. Panu vám dobře.
22: Papa, paní ředitelko.
24: Ano?
22: Já nemám slov.
24: No tak papa.
22: Páro, přihraj.
2: Znáte, paní učitelko, zavěste.
22: Dívej.
2: Vyhráli jsme, vyhráli. Karlo, nevěděla jsem, že tak válíte vodní polo. Já vám dám půsy.
3: Já taky.
4: Co já jsem vosk.
22: Ne, neblbněte. Děvče, tady ti utopíte.
3: Vytáhněte jí. No a musíme jí dát dýchání do úst.
4: Jasně, pustíte mě. Já jsem byl v první pomoci vždycky nejlepší.
2: No, hele, zapluj Marli, tady jsou samý ženský. A mazej do svý šatny.
22: Ne, Sandro, ne. Pomoc, ne, neslíkat.
2: Zdrhávám, holky, za ní.
3: Schovala se v páře.
2: Kde jste, paní učitelko?
6: Uf, to bylo ofous.
21: Kolegyně, vy zde v takovém stavu? Přebory skončily dřív, tak jsem si řekl...
22: Konec, ale nepřibližujte se, jsem skoro nahá.
21: Karlo, celá se chvějete, tečou vám oči. Vypadáte tak křehce.
22: Běžte pryč.
21: Jako Venuše, která vystoupila z mořské pěny.
22: Nešahejte na mě.
21: No tak uklidněte se, pojďte sem.
22: Kolego!
21: Au! Jste mě kousla.
22: Prasáku! Ty pracky pryč, nebo všechno řeknu ředitelce.
21: Karlo, prosím.
2: Pane profesore, vy tu klečíte.
21: No, co je?
3: Hele, holky, dívejte.
22: To nic, děvčata. Mezi námi se nic nestalo.
21: Jo, nic se nestalo.
22: Báro, dohlídni, ať jste čas na angličtině, ano. Letím se obléknout a tady panu kolegovi vidíte sprchu. Studeno.
9: Tak podívejte, paní Naďo. To, že jste nezletilé nechala vybírat popelnice, může být kvalifikováno jako vážné zanedbání péče a narušení jejich mravní výchovy. Přiznejte, jaký je váš vztah k nezletilým.
13: Pane kapitáne.
9: Poručík, já jsem pouhý poručík.
13: Jo, tak pane poručíku, já jsem Karlovi slíbila, že popelnice s nimi vybírat už nebudu. Oni by je šoupli do děcáku. Prosím vás, neříkejte to, prosím vás. Víte, když ty silonky v té popelnici byly jako nové, chtěla jsem udělat Karlovi radost. No, podprsenek už má dost od Adama. Spousty jich má. Ale silonky, ty na něm jenom hoří. Víte, co stojí kupovat každý den nové?
9: Tak dost, prosím.
13: Ano, ano.
9: Paní Naďo, napijte se a teď pomalu, hlavně pomalu. Klidu, jo? Já se v tom trochu ztrácím.
13: Ano.
9: K nezletilým Kláře a Teovi Němcovým jste vy.
13: Ano, já jsem paní na hlídání zabit a stravu.
9: Dobrá, nadstráž mi Středlou ji zaprotokolujte. Dotazovaná uvádí, že k nezletilým, které dnes hlídka zadržela při vybírání popelnic, má vztah hlídačky za byt a stravu.
13: Ano.
9: Za byt a stravu, tak dál.
13: No, ale jejich mravní vývoj nenarušuju, opravdu ne. Vždycky, když se Kája obléká do ženských šatů, zamknu je v pokoji. Věřte mě, pane poručíku, neděje se to před nimi. Pane major.
9: Ne, poručíku je správně. Můžete mi říct, kdo je Kája ve vztahu k dětem?
13: Ano, Kája. Je jejich bratr. Maminku mají ve špitále po úrazu. Otec zemřel a tak by se o ně nikdo nepostaral, když pracuje.
9: Takže pokračujeme v protokolu. Na strážmistře Karel Němec je bratr, který nemá na péči o děti čas kvůli práci.
13: Ano.
9: Kde zmíněný Karel Němec pracuje, jeho pracovní zařazení a kdy a kde ho můžeme vyslechnout ve věci zanedbání výchovy nezletilých, prosím.
13: Ale pane poručíku, on teď na té střední zdravotní škole, kde učí, zkouší u maturit. Ještě pánka mu sehnala hedvábnou robu, dresik, nádhernou a Adam štípl matce make-up, který si přivezla z Paříže. No něco úžasného.
9: Pro boha, paní Naďo, víte co?
13: Nevím.
9: My si uděláme pauzu, dáme si kafe a pak si všechno, ale všecičko vysvětlíme. Tohle to nepište nad strážmistře, dejte si taky pauzu.
13: No. A můžu vidět děti, pane poručíku?
9: Ale jistě, až mi všechno povíte, paní Naďo, odvezu vás za nimi na sociálku.
5: Držíme palce, jsme tu všichni. Celá zdrávka.
14: Slečno Bacha, to je můj přítel a ne vaše milovaná Úča.
6: Ty se Bára, viď? Já Adam, nejlepší Karlův kámoš. Moc jsem o tobě slyšel. Nezajdem potom někam?
7: Je, promiňte. Nešťouhla jsem vás berlí.
24: Ale vy jste určitě Karlova maminka. Ráda vás poznávám. Já jsem jeho bývalá ředitelka.
7: Tak to jste vy. Moc mě těší.
24: Víte, jestli se Karel někdy rozhodne pro pedagogickou dráhu, u mě má dveře otevřené. To díky němu jsem si uvědomila, že oni i ty mužský jsou jenom lidi.
8: Miláčku, pst, právě začínají. Dobrý den, paní Věro. Držím synovi palce.
15: Prosím o pozornost. Paní předsedkyně, vážená maturitní komise, rád bych něco řekl. Vím, že ta vřava pod okny spousty mladých lidí, kteří se sem už nevešli, je nezvyklá, ale tento student je výjimečný. Nevěřil jsem mu a nedával žádnou šanci. Ale on dokázal, že je někým jiným, než za koho jsem ho považoval. Toto je jen zkouška, podzimní termín, ale dospělost už dávno složil. Přistupme tedy k otázce.

Na betlémské náměstí člověk vkročí vždycky trošku znenadání. Každé jiné pražské náměstí cítíte už z dálky. Už z dálky postřehnete jeho rozlohu a oči vám začne oslňovat velká plocha oblohy. Avšak betlémské náměstí je tak nevelké, že vám pár kroků trvá, než si uvědomíte, že už nekráčíte uličkou či ulicí, nýbrž rynečkem, na kterém byly napsány velké listy naší národní kroniky. Betlémské náměstí má tvar trojúhelníku. Na jeho základně stojí betlémská kaple, v níž kázal mistr Jan a která je doslova kolébkou husitského hnutí. Stala zde 4 staletí, než byla zbořena, aby byla po 168 letech znovu vztyčena a vzkříšena. Na jedné odvěsně stojí pak muzeum mimoevropských kultur, jež nese jméno svého zakladatele, jakož i vlastence, mecenáše, politika a lidumila Vojty Náprstka, který dům vlastnil a z vlasteneckého zanícení si počeštěl své původní německé jméno Fingerhut. Na druhé odvěsně betlémského trojúhelníku stojí pak dům na Rybárně. V něm se narodil umělec s podivně hořkým životním údělem. Neboť se nestal za svého života národním malířem své rodné země, nýbrž malířem tehdy porobené Černé hory. Jaroslav Čermák se hned na počátku svých studií vmísil do revolučního víru roku 1848 a musel emigrovat do Paříže, která se stala jeho domovem pro celý život. Poslední šancí vepsat se do srdce českého národa ještě za života byla jeho připravovaná účast v soutěži o výzdobu Národního divadla. Zemřel však krátce poté, co si přečetl soutěžní propozice. Takže chce-li někdo na betlémském náměstí přijít na jiné myšlenky, musí chtě nechtě vejít v tomto domě do vinárny u plebána. Nadmíru se mi líbí slovo plebán, protože je to slovo plecaté, plnokrevné, takové doširoka, slovo ve tvaru korbele, kotlíku a soudku. A líbí se mi, že touto krevnatostí oživuje právě ono nehlučné pietní betlémské náměstí. Ona celá historie je totiž plecatá a plnokrevná a co hlavně, nemůže dojít většího naplnění, než když si na jejich hrincích hrají děti kuličky a jezdí na tříkolce a když si jejich tátové a dědkové mají kde s kamarády sednout a popovídat si, jaký je s dětmi a s každým kříž. Třeba zrovna u plebána. Ostatně u plebána plebán opravdu je a dosvědčí vám to všemi 10.

A Sartrovi taky. Marie je zaručeně nejzdvořilejší profesorka na českých gymnáziích, ne-li na gymnáziích v této části vesmíru vůbec. Tato zdvořilost je hluboce zakořeněná, vrozená, je to jakási prapodstata Mariina bytí. Její jednání s jakoukoliv živou bytostí, včetně vlastního manžela a akvarijních rybiček, je laskavé, trpělivé a uctivé. Nikdy nezesílí hlas, nikdy neužije slova, která zajisté zná z úst jiných jedinců druhu Homo sapiens, ba i z literatury. Nezmíněná slova Marii nepohoršují, jen naprosto chybí v jejím aktivním slovníku. Zatímco u některých kolegů probouzí poněkud ironickou nevraživost, inu na hrubý pytel hrubá záplata, však to známe, u jiných pak opovržlivý soucit, studenty její chování činí naprosto bezbranými. Představme si například následující situaci. Důtklivé zabušení na dveře zborovny. Marie, sedící nejblíž dveřím, otvírá. Je tam Nováková, bafne zavile vyhlížející teenager, aniž by pozdravil. Je z nové první B, takže s Marií dosud neměl tu čest. Marie mu věnuje jeden ze svých krásných úsměvů. Dobré odpoledne, hledáte paní inženýrku Novákovou, že? Ráda vám ji zavolám. Jinoch chvíli zírá, je ticho, Marie se stále usmívá, nespěchá, jako nikdy nikam, a je sličná něžnou krásou anděla omylem zapomenutého na tomto světě. Jo, vypadne ze studenta. Teda, chtěl bych mluvit s paní inženýrkou Novákovou. Další pauza. Kdybyste byla tak hodná. Neexistuje student, který by Marii nezdravil. Je to velmi prosté. Pokud uvidí známou tvář, z dálky se usmívá. Protože naši teenageři jsou někdy poměrně otrlí, dokážou zachovat kamenný obličej stylem vás já v životě neviděl, dámo, až do okamžiku, kdy Marie, prozářená vnitřní radostí nad setkáním s určitě nejmilejší osobou, kterou kdy poznala, zapřede: Dobrý den, Honzíku, jak se máte? Pokud vím, nikdo to nevydržel déle než dvakrát. A tak kráčí Marie žitím a jak rozhrnuje houštiny mladistvých, je obklopena květy jejich zdvořilosti a laskavosti. Začnete-li si před ní stěžovat na neurvalost dnešní mládeže, narazíte na nepochopení. Neurvalou mládež Marie nepotkává. Nicméně každý z nás někdy narazí na své Waterloo. Bylo to na hodině filozofie ve čtvrtém ročníku, krátce po sametové revoluci, nebylo učebnic ani osnov a Marie, takto češtinářka a angličtinářka, utrpěla výuku díky témuž extrému, který v létech předchozích pro tento předmět upřednostňoval skalní straníky. Marie se ovšem o filozofii vždycky zajímala. Hodně četla a termín utrpěla zde tedy není tak docela na místě. Protože se ale nepovažovala za odborníka, nasadila velice mírné měřítko. Dvojka za poslech a kdo chtěl jedničku, ten musel vypracovat nějakou tu seminárku. Zkoušení a písemky ty vypustila vůbec. Jediné, na čem trvala, byla soustředěná pozornost, vlastní nápady a podněty. Navzdory a nebo možná i díky tomu, to byly hodiny velice hezké. Vyprávěli si, četli autory, nikoliv jejich vykladače, diskutovali. Našel-li se někdo, kdo nebyl zaujat, aspoň se tak tvářil, a našel-li se někdo, kdo se tak netvářil, aspoň neotravoval. Jednoho dne si však dva studenti z poslední lavice prostě nenašli čas, aby si přečetli sportovní zprávy dřív, než začala Mariina hodina. Načapala je poprvé, napomenula je pouze tím typickým vlídným úsměvem, hoši se zatvářili kajícně a Marie odkráčela před lavice. Hovořilo se tenkrát o existencialismu. Ze Sartrovy teze, že člověk je odsouzen k tomu být svobodný, přešli logicky na svobodnou volbu a na svobodu vůbec. Kdy nás ostatně tohle téma vášnivěji přitahuje, než když je nám 18 let. Prostě byla to hodina, jakých se moc neurodí. Marie rázuje po třídě, usměrňuje debatu, máme tu křesťany i satanistu, oddaného Nietzscheana i sličnou komunistku, ale sláva takřka žádné ignoranty. A najednou zase ty noviny v poslední lavici. Teď už jí to zamrzelo, Vítka byla chladnější a kluci ještě kajícnější. A za 10 minut totéž. V tomto okamžiku

0: tvrdý. Zmlkla. Úsměv zhasnul. Pomalu došla k poslední lavici. Každý dopad střevíčku na parkety byl naprosto adresným, ničivým úderem oběma bídákům. Kdyby někomu vypadl vlas, bylo by to slyšet. Marie se zastavila nad nimi, uchopila noviny a třesoucími se prsty z nich vyrobila kouly. Slova, vlídná, pohotová, zdvořilá slova, chyběla. Lámajícím se hlasem přerušila mrazivé ticho. Víte vy dva, co mě můžete? Mrštila novinami do otevřeného okna. Trefila se. A jak pak zase vykročila dopředu k tabuli, hodila ještě přes rameno. A Sartrovi taky.
1: Alois Jirásek, Filozofská historie. Prolog a první kapitola. Neočekávejte, že vás zavedu do stinné zahrady Akademovy, abyste tam naslouchali učení božského Platóna. Aniž ve tmavý stín bujně zeleného vavřínu, kde by za ambroziové noci mysl vaši naplňovala rozkoší hudba sfér nebeských. Nevkročíme v onen svět, kde Sokrates každému o sobě, že nic neumí, povídá, kde Diogenes ze sudů vykoukaje všecky mimojdoucí haní, kde Timon všechněm zlořečí, Demokritos všemu tomu se směje, Herakleitos naproti tomu pláče, Epikur hoduje a Anaxarchos praví, že to všecko nic není. Neseznámím vás s filozofy, kteří pravdu každé věci znají, mimo jejichž vědomí ani nebe nic nedělá, ani propast ničeho neskrývá, ale s filozofy, kterým bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili a milovali, s nimiž dívky, jinak bradatých, učených filozofů nici nevážící, rády se bavili, baje milovali. Vedle starožitného šestitřídního gymnázia, zařízená v Litomyšli Františkem prvním roku 1802, studia filozofická, nejprve o třech ročnících, jež roku 1842 byly obmezeny na dva. Učení to, podřízené vrchnímu dozoru biskupů hradeckých, bylo ústavem samostatným, pod zvláštním ředitelem jsouc částí vysokých škol. Filozofem mohl se státi každý, kdož odbyl studia gymnazijní, pak navštěvoval prvním rokem přednášky v logice a odbyl-li dobře zkoušky, postoupil do fyziky. Kdo se chtěl věnovat i studiím právnickým, neplékařským, aneb kdo vůbec chtěl dosíci vyššího úřadu, musel se vykázat i vysvědčením, že odbyl studia na ústavě filozofickém. Tím se stávalo, že starší lidé, kteří již nějaký úřadek zastávali, přicházeli zpět na učení filozofické. A tak vedle dospělých mládenců zasedali dospělí mužové, naslouchajíce přednáškám otců piaristů. Tenkrát bývalo na židovském, někdy za dob bratrských oliveckém, kopci živo. V nedalekém renesančním zámku Vrchnost s četnou družinou a služebnictvem v koleji piaristské mnoho bratří řádových i kleriků. A když ráno na výšce gymnazijní studentským zvonem zazvoněno, jen se hemžilo kol studenty a posluchači, jichž bývalo zapsáno v logice i 300, ve fyzice pak na 70. Tak prolog svůj doříkav již oponu vyhrnuji. Bylo roku 1847 ke konci měsíce dubna. Jaro tehda záhy a utěšeně se otvíralo. Stromoví nevelikého parku kolem zámku Litomyšlského již pučelo a nejedna houština pokryla se hebounkým šatem čerstvě zelených listů. V jasném, čistém vzduchu obrážily se určitě věže piaristského kostela a zámecké štíty s četnými báněmi. Cesty byly jako mlad a drsná dlažba dlouhého náměstí vyschla úplně. Teplé paprsky opíraly se do domů novějších i starších, ještě z dob bratrských, a vnikaly až do pocíní, klenoucích se po obou stranách táhlého náměstí. Za toho teplého odpoledne panoval pod

celém podloubí čilý život. Největší ruch v mládeži, kterou zář a teplo nového jara jako broučky vylákaly. Smích a pokřiky těch dětských hrdel nerušili městského strážníka Kmoníčka, jenž vyhřívaje se na kamenné lavičce před pilířem pod síně, upadl v lahodný spánek. Byl to již starý lev, který raději odpočíval, než za kořistí se honil. Vracel se odněkud z předměstí, kde něco byl ohlásit, jak o tom svědčil buben přes rameno zavěšený a paličky v žlutých pouzdrech na řemeni zastrčené. Každý již jeho slabou stránku znal, že kde může, opře se o zeď nebo zasedne na lavičku a oddá se tu sladké dřímotě. Říkali o něm, že chodě spí. Klobouk měl stlačený do čela, hlavu na prsa skloněnu a z podšedivých, tupě přistřižených knírů dral se upřímný, zdravý chrapot klidného spánku. Zvuky ty nevyrušovaly slečnu Alice, sedící v prvém patře u otevřeného okna nad Kmoníčkem. Slečna Alice byla, bez okolku řečeno, starou pannou. Jejíž dobrotivé, bledě modré oči jistě 50krát viděly zemi v tom krásném jarním rouše. Pletla punčochu. Nevšímala si ani tmavomodrého nebe, ani slunečního jasu, aniž vyhlížela na náměstí. A přece nepracovala tak pozorně a zručně jako jindy. Ruce její klesly často v klín a oči její pohlížely dovnitř pokoje, ke dveřím vedoucím do vedlejší jizby a pak zase na hodiny s alabastrovými sloupky stojící na prádelníku, jehož mosazné kroužky a žluté plechové ozdoby leskly se jako zlato. Všecko se v pokoji slečny Alice jen třpitilo. Nikde ani prášku, vše bylo jak náleží rozestaveno, nikde ani stopy nejmenšího nepořádku. Židle a pohovka, potažená bělostným povlakem, byly staromódní, pamatující dobu kvetoucího copu. Za to kulatý stůl, pokrytý pestrou pokrývkou a ostatní nářadí, byly již modernější, zrobeny dle vkusu dob z konce republiky a z dob velikého císaře. Malá ručička minula již čtvrtou a blížila se na pátou. Slečna Alice, položivši punčochu a klubko na okno, sestoupila doprostřed pokoje a zastavila se nedaleko dveří, odkudž zazníval hlasitý, avšak nesrozumitelný hovor. Konečně se rozhodnuvši, přiblížila se malá, suchoučká slečna ke dveřím a zaklepala. Hovor rázem umlkl a mezi dveřmi zjevil se mladík prostřední postavy. Pane Vavřeno, co pak děláte? Čtvrtá již dávno minula, co pak řeknou u pana aktuára? Dobře máte, slečno, odtušil mladík ve dveřích a plná čerstvá jeho tvář vesele se usmívala. Mám s ním kříž, tak se do hovoru zakousla a zamiloval do své myšlenky. Jaké? I samé tajné plány a revoluce, divže litomyšl do povětří nevyhodí. Ale pane Friborte, takové řeči. Již jdu, slečno Alice. A za Fribortem zjevil se jeho kolega, filozof Vavřena. Mladík vysoké, štíhlé postavy a výrazného obličeje. Klobouk měl již v ruce. Nevím, nevím, pane Vavřeno, co vám tak v hlavě straší, že jste zapomněl na hodinu. Jindy býváte na minutku. Vavřena se usmál. Vždyť to zas nahradím. Pospěš si, pospěš. Slečna Lot je dnes roztomilá. Viděl jsem ji u okna? Ty světlé šatičky a růžová pentle ve vlasech ji tak pěkně slušely. Friborte, nevím, co by tomu Márinka říkala, že se tak ohlížíš po světlých šatech a růžových pentlích. Však to na mne slečna nepoví, vidíte? A Fribort, zadrhující hanáčtinou, vesele se na slečnu Alice usmíval. Vavřena odešel. Alice, u níž Vavřena i Fribort byli v bytu, usedla zase na židli u okna a jala se pilně plésti. Fribort stál dosud u dveří svého pokojíku. Nebyl Zelenka odpoledne doma? Nebyl, odtušila slečna. Pořád chodí chudinka po těch hodinách, ten zkusí, než dostuduje. Prosil mne,